0: Tím se drží na hladině. Vedení indonéské národní záchranné služby prohlásilo, že podle svědků se loď naklonila na pravobok poté, co ji zasáhly velmi silné vlny. Na záchranné akci se podílí přes 600 záchranářů, 17 lodí a 5 letadel indonéské armády. Vedení záchranné operace čeká, až se zlepší počasí, aby nasadilo potapěče a podvodní drony, které prozkoumají vnitřek lodi. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Nové brněnské hlavní nádraží by se mělo začít stavět nejdříve na začátku 30. let, uvedla to Správa železnic. Dosud přitom jako termín zahájení stavby železničáři uváděli rok 2028. Náklady na přestavbu Správa železnic už dříve odhadla na více než 70 miliard korun. Nové hlavní vlakové nádraží má vzniknout v místě dnešního dolního nádraží.
2: Klíčovou roli budou hrát finanční možnosti státního rozpočtu a etapizace přestavby celého brněnského uzlu.
3: Uvedl k plánovanému začátku stavby mluvčí Správy železnice David Kabele. Pro Brno je ale zpoždění problém. Město podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla z ODS už počítalo s původním harmonogramem.
4: My skutečně investujeme 100 miliony do té přilehlé infrastruktury a připravujeme.
3: Začala například stavba bulváru, který má spojit nové nádraží s centrem. Město zároveň připravuje navazující tramvajové trasy. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Sparty jsou od včerejšího podvečera v Arménii. Pražané čeká v Jerevanu zítra úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy proti domácímu Araratu Arménia.
5: Kvůli velké vzdálenosti a dvouhodinovému časovému posunu odletěli fotbalisté Sparty do Jerevanu nezvykle už 2 dny před zápasem. S týmem neodcestoval kvůli disciplinárnímu trestu Ševinský. Ve výpravě chybí ze zdravotních důvodů také Anderson, Mansverk, Martinec, Penksa i Učena. Z preventivních důvodů po nedávném drobném zranění zůstal v Praze také Hufr. Středeční duel Araratu Arménia se Spartou odvysílá Radiožurnál Sport od 18 hodin a 45 minut v přímém přenosu. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Z nominace amerických tenistů před utkáním Davis Cupu v Česku vypadli 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Souboj Čechů s Američany bude hostit v pátek a sobotu Praha. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
6: Omezení na dálnici D1 u Vyškova, další na D5 u Nýřan. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stojí osobní auto. Za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 227 blokuje odstavný pruh, je to v zatáčce a mostem, vypadá to, že je jen na blikačích. Dálnice teď bez kolon, na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Rudnou je v noci zavřený levý pruh. Mezi kilometry 6,5 až 7 pohybuje se tam údržba. To omezení by mělo skončit v 5 hodin ráno. Ještě připomínáme omezení na D5 u Nýřan. Kvůli opravám vozovky jsou mezi kilometry 89 až 95 na Rozvadov průjezdné 2 pruhy, na Plzeň a Prahu 1 a směr Praha je zavřený. Exit 93 z Bůh, sjezd i nájezd. U zavídku exitu můžete objet přes ty vedlejší 100 Nýřany a nebo 89 Plzeň most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude slunečno ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Když vám řeknu, že můj dnešní host několik let hostil ve vlastním těle tasemnici a ještě to na sebe prozradil v jednom rozhovoru, experimentoval i s dalšími parazity, v tropech ochutnal pruce jedovatý jed a na otázku, čeho se štítí, odpovídá, že rozhodně ne parazitů, možná se budete ptát, koho že jsem si to do dnešních hovorů pozval. Má odpověď je, že můj host je vedoucím laboratoře molekulární biologie prvoků v Parazitologickém ústavu Biologického centra Akademie věd, publikoval přes 400 vědeckých prací, v roce 2024 byl zvolen do americké National Academy of Sciences a v roce 2025 získal národní cenu vlády Česká hlava a říká, že paraziti jsou nádherné organismy. Tak právě na to se budu ptát mého dnešního hosta, kterým je profesor Julius Lukeš. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den.
8: Já jsem Michal Rosypal a přijde dobrý poslech.
7: Hovory.

0: organismů na této planetě jsou parazité. To si neuvědomujeme. My je nevidíme, většinou jsou skovaní, dělají nějaké lumpárničky, jo. A takže celkem jako unikají běžnému pozorovateli. Ale jich strašně moc, bohužel teda v Čechách jich ubylo, protože jsme velice, řekněme, hygienicky opatrná společnost, máme výbornou medicínu, solidní vědu, takže třeba paraziti, kteří by způsobovali lidem problémy, v Čechách už prakticky nejsou. A vlastně využiju tohohle z toho momentu, když jsem v rádiu. Ne, prosím vás, posluchači, nevěřte všem přístrojům na deparazitace a tak dále. Je to všechno, jako 100%. Teď mi napadá to americké slovo bullshit, ale...
1: Ale nebudeme ho překládat.
0: Tak, nebudeme ho překládat a snad si to dovodí. No a proč jsou
1: parazity? Nesmysl bychom mohli říct.
0: Nesmysl, přesně tak. Dobře, to je to správné slovo. A proč jsou tak krásní? Protože parazitický způsob života je vlastně asi každého napadne svým způsobem určitý kujebácký nebo takový lumpárnický na úkor toho hostitele. Je to od starořeckého slova parazit jako přísedící na hostině, který se nepodílí na výdajích na tu hostinu. Takže velice trefné označení. No a protože žijou tento způsob života, kdy je vlastně takový, využívají zdroje produkované jiným organismem, tak ten jiný organismus, ten hostitel, se snaží zabít. Primárně, protože není v jeho zájmu, aby se přeživovali na něm. A ti parazité tedy musí stále utíkat před tím hostitelem, musí stále se snažit nějak se vyhnout jeho imunitnímu systému, prostě jeho veškerým snahám se jich zbavit. A to je často nutí k určitým neobvyklým řešením z hlediska molekulární biologie. A to je třeba to, co já tak řeším se svojí laboratoří.
1: Mohou být tedy paraziti i prospěšní pro toho svého hostitele?
0: To je asi tak nový koncept, že jo? Kdyby jsme před 50 lety si řekli, že paraziti mohou být prospěšní, tak opravdu bychom nepochodili. A ještě když jsem studoval na Karlově univerzitě v 80. letech, tak by na výborné katedře parazitologie, tak by takový pohled nebyl vůbec přijatelný. Ale my jsme se od té doby hodně dozvěděli díky molekulární biologii a zjišťujeme, že vlastně nic v přírodě není černobílého. To znamená, že vlastně není čistý zlý parazit a potom třeba dobrý komensál, nebo to je organismus, který s váma taky žije, ale neškodí. A že vlastně je určité kontinuum, určitý přechod od smrtelně nebezpečných parazitů až po takové, kteří téměř neškodí, až možná prakticky vůbec neškodí. My je stále označujeme jako parazity, ale oni už jimi nejsou, protože my jsme se taky velice posunuli. Prostě máme skvělou medicínu, máme k jídlu cokoliv si, na co se podíváme, máme spoustu vitaminů, stopových prvků. Takže já jsem zastánce toho, že se s parazity můžeme ledacos podělit a že vlastně mnoho těch, kteří, nebo ne mnoho, někteří, kteří byli třeba před 50 lety parazity, teď už parazity nejsou, protože ty jejich škodlivé účinky šly do pozadí, protože jsme tak dobře živení a ty jejich pozitivní účinky se zesílily.
1: A jaké jsou ty pozitivní účinky?
0: Ty pozitivní účinky se nedají, řekněme, vysvětlit během 10 vteřin, že jo? Lidi na to studujou, ale, dalo by se to tak říct, že prostě my jsme, každý z nás je konzorciem živých organismů. Nejsme to jenom my, ale máme v sobě spoustu bakterií, virů, prvoků, někdy i větších organismů, jako jsou vši, si dovedete představit a tak dále. A tohle konzorcium, tohle seskupení organismů, které představuje každý z nás, funguje, když je dobře poskládané, jako to je s lidským zdravím obecně. Že jo? A často i v tomhle poskládání dojde k poruchám a ty poruchy jsou třeba způsobeny tím, že jsme se zbavili některých těchto organismů. V dobré víře mysleli jsme si, že nám škodí a proč bychom nakonec je měli hostit. No a až po mnoha letech

0: To, že některé věci se v lidském organismu můžou projevit za 10, 20 let, třeba 30 taky. Zjišťujeme, že jsme třeba občas vylili z té vaničky s vodou i dítě. Takže já se domnívám, že prostě jsou některé organismy, které jsme dříve označovali za parazity a teď už bychom je spíš označili za komensály, to znamená určité souputníky.
1: Čili ten komensál, to je tedy parazit, který nemá ty negativní účinky, ale byť žije v nějakém těle hostitele, tak buď neškodí, nebo může i pomáhat.
0: Tak by se to dalo nazvat, určitě.
1: Když se řekne parazit, tak já bych si představoval, že to je nějaký mikroorganismus žijící v trávící soustavě, ať už člověka nebo nějakých živočichů. Je to správná představa, nebo kde můžou všude žít paraziti?
0: Paraziti můžou žít naprosto všude.
1: Vy jste zmínili ty vši, konec konců.
0: Vši jsou takový
1: oblíbení.
0: Oblíbení a vlastně mě těší, že jsme ještě úplně nevybili, zatímco muňky, takzvané filcky, ty už jsou vyhubené. Jak se lidé vyholují v těch intimních oblastech, tak filcky jsou nahrané, ale vši nám ještě zůstávají.
1: Proč jste rád, že jsme nevyhubili vši? Já bych je docela rád vyhubil.
0: Protože jsem parazitolog.
1: Jo, takže byste neměl co zkoumat.
0: Asi tak.
1: Vši můžou být, či můžete
0: čít. Představte si, že když by všichni paraziti vymizeli, co by parazitologové dělali.
1: Dostal byste Nobelovu cenu a nevím, co byste dělal.
0: Za to by mi ji nedali, za vyhubení.
1: Vši jsou něčím užitečné, ale
0: můžeme
1: mít
0: teda,
1: smysl?
0: Jinak ještě k té otázce původní, můžeme mít parazity úplně všude a možná, že posluchači si toho nejsou vědomí, ale asi tak 20% z nás, posluchačů, já se patřím mezi těch 20%, máme v mozku jednoho parazita tady, který se jmenuje toxoplasma, který taky studujeme trochu ve spolupráci s Američany. A takže si uvědomme, že nakonec každý pátý z nás, možná každý třetí až, má v mozku takového maličkého nepatrného parazita, který naštěstí v naprosté většině případů nám nic nedělá.
1: A nejčastější jsou tedy ty parazité v trávícím ústroji, v trávící soustavě?
0: Patrně ano, nebo ve světě určitě ano. Pokud vezmeme tropické oblasti a tak dále, tak je to ta střevní soustava, ale může to být taky krev a malárie. Malárii dostane na této planetě, kde žije teď asi kolem 8 miliard lidí, tak ji dostane každý rok 1 miliarda. Představme si, že tedy každý osmý člověk na této planetě letos dostal malárii. Umřelo poměrně málo lidí, určitě hodně pod milion, ale přece jenom je to ještě samozřejmě tragická bilance. Takže krev a střevní systém jsou takové jako nejčastější domény lidských parazitů.
1: Vy tvrdíte něco, co pro lajka může znít vlastně relativně provokativně. Říkáte, že tím, že jsme parazity z našich střev prakticky vymítili teď v našem prostoru, tomu střední Evropy nebo toho západního světa, západní civilizace, takže jsme si možná prokázali medvědí službu. Jak to? Čím to?
0: No, je to zatím přece jenom teorie, těch dat, které vždycky ve vědě je všechno založené na tom, že vyslovíte nějakou hypotézu a pak se snažíte najít data, která ji potvrdí nebo vyvrátí. A my jsme zatím ve fázi, kdy sbíráme data, protože jak je asi posluchačům zřejmé, těžko můžeme jít k mamince a říct, mohla byste nám půjčit vaše dítě, my bychom ho nakazili a pak ho pozorovali 20 let, třeba 30 let, jestli bude mít méně alergií díky tomu parazitu nebo ne, takže velmi nízké číslo nebo počet maminek by s tímhle přístupem souhlasili. Takže jsme odkázáni na modely, na třeba na myšky, v kterých se snažíme ukázat, že když ty myšky nakazíme určitou, řekněme třeba myší tasemnicí, takže jim to nejenom neškodí, když jsou dobře živené, když mají zdravou potravu, to je důležité, ale že jim to dokonce prospívá. A je spousta dat, která ukazují, že i velkých dat, která ukazují, že na tom mnoho je. Třeba dlouhověkost Japonců. Japonci jsou z těch bohatých zemí, rozhodně se dožívají nejdelšího věku. A ty důvody jsou různé. ale jeden z nich se uvádí, že by to mohli být střevní paraziti, které mají ze suši a ze syrových ryb. Mají mnohem víc střevních parazitů než veškeré bohaté národy a že právě tito komensálové nebo spolu souputníci jejich jim tak stimulují imunitní odpověď, že jim prodlužují život. A jsou další zajímavé údaje. Třeba když nakazíte mravence, jejich parazity, tak jim prodlužují život. A začíná se celkem takovým společným pojítkem těchto různých případů je, že vlastně v zájmu parazita, dobrého parazita, chytrého parazita, je, aby jeho hostitel žil co nejdéle. Protože tím žije nejdéle ten parazit a tím může se snažit rozšířit na další hostitele po delší dobu. Takže vlastně ti nejchytřejší parazité možná mají triky, kterými náš život prodlužují.
1: Jaké to jsou, nebo jaké to mohou být? Protože to je zase jenom hypotéza, předpokládám.
0: No, je to hypotéza, zároveň už
1: je, to
0: je spousta dat. No třeba na těch mravencích ten efekt je jasný. Tam se jim prostě prodlouží život dvakrát, což je jako dost zásadní. Že jo? A ty další výsledky jsou třeba takové, že se ukazuje, že lidé, kteří mají v tropických zemích, kde velký počet lidí má stále střevní parazity. Takže třeba některé choroby, které mají ostatní neparazitovaní lidé, tito lidé nemají. Jako kdyby je ti parazité chránili před zejména autoimunitníma chorobama, alergiema a tak dále. Takže sběr takovýchhle, jako, ale to jsou nepřímé důkazy, jo. A přímé důkazy budou jenom, když jednou nakazíme prostě 100 lidí opravdu a budeme pozorovat 10 let a budeme vedle toho mít kohortu neinfikovaných a po těch 10 letech uvidíme nějaký pozitivní efekt, takže pak je to definitivní.
1: Pokud by nás teď poslouchali nějací dobrovolníci, tak se vám mohou přihlásit do nějakého výzkumu?
0: No to už se mi hlásí, takže celkem zatím bohužel já ve své kariéře je mi 63, už asi se k těmhle pokusům nedostanu, ale moc rád bych.
1: Mým dnešním hostem v hovorech je parazitolog z Biologického centra Akademie věd, profesor Julius Lukeš.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Já jsem v úvodu zmínil to, co je mediálně velmi vděčné, když jste to na sebe napráskal v jednom rozhovoru a teď se to s vámi vleče a všichni se vás na to ptáme, protože to samozřejmě vzbudí pozornost. A sice to, že vy jste několik let ve vlastním těle hostil už zmíněnou tasemnici, ale že jste experimentoval i s jinými dalšími parazity. Proč si to děláte, pane profesore?
0: No, já jsem asi tak před 10 lety jsem udělal takový soupis parazitologů, kteří na sobě dělali pokusy. A to mě dost inspirovalo, protože vlastně před, řekněme, 50 až 100 lety každý solidní parazitolog se nakazil.
1: Schválně.
0: Protože nejlépe pozorujete efekty určitých parazitů na sobě a těžko můžete nakažovat ani před 100 lety. By to úplně nebylo čisté, kdybyste nakažoval někoho, ale třeba Američané to dělali ve věznicích. Slíbili vězňům zkrácení trestu o rok, když do nich můžou píchnout malárii a tak dále. Takže dělala se celá řada takovýchhle pokusů. Některé byly inspirativní opravdu, takže třeba jeden uvedu. Prostě asi tak v roce kolem roku 1920 experimentoval jeden německý, mladý německý parazitolog s amébami a ty améby ho zabili, zemřel jako mladý. A jeho kolegové na tom oddělení se rozhodli, že se také nakazí a že ten jeho výzkum dotáhnou do konce v tomhle tom, řekněme, tragickém momentu, kdy jeden jejich mladý kolega na to zemřel. nakazili se a opravdu ten projekt dotáhli a ukázali životní cyklus toho parazita a tak. Takže to byla celá řada opravdových odvážných lidí, kteří udělali zásadní objevy právě proto, že tehdy ani jiné možnosti neměli. Teď je to všechno takové svázané tisícem pravidel a předpisů a regulí a často vám do toho mluví lidé, kteří neví nic o ničem de facto, tak jsem si říkal, že také se pokusím trošku přispět i v této branži.
1: A vyzkoumal jste něco, nebo jak to probíhalo? Vy jste tedy snědl vajíčka, ta semnice a ta potom ve vás několik let žil?
0: No, tak to bylo takové celkem, tam od toho jsem si moc nesliboval, že jo, nebo byl to takový pokus, jako jenom tak z nerozvážnosti, nebo... Ale ty ostatní pokusy, které děláme, už jsou lépe připravené, že jo, a třeba jsem se nakazil, zatím to neříkám kterým druhem, ale prostě jedním parazitem, který se považuje za takovýho opravdu, že byste to neměl dělat a jsem úplně fajn.
1: Vypadá to dobře.
0: Dokonce jsem se ho zbavil nebo odešel po určité době země, aniž bych se ho snažil nějak zbavit.
1: Odešel tím způsobem, kterým si představuji, že odešel?
0: Přesně tím.
1: Zajímavé je, že ta vaše ta semnice nakonec nepřežila něco, co jste přežil vy. A to bylo ochutnání plodu Mancinelli v Karibiku, jedovatého plodu. Nebylo vám líto potom, že to tady nepřežila vaše ta semnice?
0: No, bylo mi to líto, jistě, no. To byl prostě nerozvážnost. Ale zase asi nikdy nic podobného ještě nikdo neskusil, no tak hlavně, že to dobře dopadlo pro mě.
1: A mohlo to být tak, že vám třeba ona zachránila život? Nebo to je teorie až příliš teď přitažená za vlasy?
0: To už je asi příliš přitažené za vlasy, to si myslím, že ne, ale evidentně mi neuškodila.
1: Kde vlastně máte hranici mezi nějakou odvahou experimentovat a tou vášní pro vědu a už nějakým opravdu rizikem, kdy to může být nebezpečné?
0: No tak já bych řekl, že za prvé já sedím v laboratoři těch 9-10 hodin denně a píšu a diskutuju s kolegy, kteří vlastně ty data, ty pokusy provádějí. Já už rukama dělám minimum, spíš prostě píšu žádosti o peníze a potom tedy sdělujeme té vědecké komunitě, co jsme vybádali. Takže to nakažování se parazity je opravdu jenom jako bokovka z bokovky.
1: Koníček.
0: Koníček, přesně tak. To je úplně koníček. Jo, za to bych nedostal na vejplatní pásce ani korunu.
1: A nebo nějaký, nejenom koníček, ale profesní zájem asi. Řekněme.
0: Tak. Takže prostě se to tak vyvinulo, že se tímhle tím směrem občas něco vyzkouším. Jak daleko, to je dobrý dotaz, jo. Tam nemůžu říct, já občas se rozhodnu přece jenom momentálně podle nějakého nastavení. Jediným asi limitem je, že manželka stále chce, abych ještě nějaké peníze vydělával, a takže se zlobí, pokud by to bylo něco jako riskantnějšího. Jeden jsem měl právě vyhlídnutý a ten
1: a doma teda, to neprošlo.
0: To doma neprošlo, no.
1: Pozdravujte manželku. Každopádně. Existuje nějaký parazit, pane profesore, kterého byste ve svém těle rozhodně nechtěl?
0: No jistě, to je třeba ten, který studuje naše laboratoř většinu času, nebo už opravdu po desetiletí. Jmenuje se Trypanosoma spavičná. Je to původce spavé choroby v Africe. Ta vás v podstatě zabije z 99%. To znamená, že ze 100 lidí nakažených v konečném důsledku, pokud nejsou léčeni, tak zemře prakticky každý. Takže tu bych rozhodně nechtěl mít v sobě. Jednou, už je to dávno, tak to možná můžu říct, ale jedna televize točila pořad v Čechách o spánkových poruchách a někde jsem jim vyběhnul na webu, a takže jsme se domluvili a přijeli, ale zjistili se zděšením, že žádnou spánkovou laboratoř u nás nemáme a že jsme přes spavou nemoc, ale ta, že je v Africe, a takže byli celý zděšení, že přijeli celý štáb z Prahy až do Budějovic a teď co? No a takže i na tu jsme napasovali na ty poruchy spaní, tuhle tu spavou nemoc. Ono to totiž sedí. Prostě lidé, kteří mají toho parazita v krvi, tak vlastně neustále spí. Jsou tak vyčerpaní, že ani nemůžou v konečném důsledku pohnout rukou.
1: Nutno říct, že vy v parazitologii patříte ke světové špičce. Já jsem ji v úvodu jmenoval, co všechno máte za sebou a čím vším jste. Je pravda, že jste se k parazitologii dostal tak, že jste se v hospodě doslechl, že na katedře panuje svobodné prostředí a že díky tomu je možné vycestovat do tropických oblastí?
0: Tak je vidět, že už jsem to někde sdělil asi. Přesně tak, bylo to, dokonce vím, u jakého stolu v restauraci, které se říká Uterus, na dole ve Viničné ulici, taková rohová restaurace, to byla studentská restaurace, nebo stále je patrně pro mediky a pro přírodovědce, a v tom roce 81 jsem se tam toto doslechl. Skončil jsem, ta katedra parazitologie stále funguje většinově v takovém přízemí nebo přímo podzemí, jako aby tam uklidili, a je výborná stále, to složení je bezvadné. Jo. Teď tam jdu za chvíli na obhajoby. Myslím si, že na světové špičce se drží celá ta katedra, a to, co jsem si od toho sliboval, se mi splnilo. Fajn učitelé, bezva téma, prostě jsem u toho zůstal.
1: Máme poslední půl minutu. Parazité jsou organismy, které se umí přizpůsobovat. Můžeme z toho mít nějakou inspiraci my jako lidé?
0: No tak lidé se přizpůsobují neustále, že jo. Vlastně všechno kolem nás se dynamicky mění. Kdybyste zůstal stejnej myšlenkově a odmítnul používat mobily a tak dále, který před 20 lety neexistovaly, tak byste byl dost asi mimo. Takže lidé jsou, bych řekl, ještě možná chytřejší, vychytralejší, co se týče jejich přizpůsobení jakékoliv změně než jakékoliv jiné organismy na této planetě. Proto jsme ji ovládli a hoblujeme ji.
1: Říká parazitolog profesor Julius Lukeš, který byl mým hostem v dnešním Hovorech. Já vám za to děkuju.
0: Těšilo mě, díky za pozvání.
1: Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus děkuje za pozornost a loučí se Michal Rosypal.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Stíhačky NATO se střelily v noci v litevském vzdušném prostoru dron. Potvrdil to prezident země Gitanas Nausėda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Stíhačka ho pak zneškodnila na jihu země nedaleko druhého největšího města Kaunasu. Podobné případy jsou v poslední době časté. Řeší je i další země v Pobaltí, nebo taky Rumunsko a Moldavsko. Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat ve čtvrtek. Včerejší schůzka vládních špiček konečnou schodu nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Vládní motoristé a SPD kritizují navržený schodek 389 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Podle ní je možné deficit snížit maximálně o jednotky miliard. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. V bývalém vojenském prostoru je zhruba 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Sanace má skončit v červnu 2028. A spisovatelka Radka Denemarková bude jednou z hlavních českých tváří slavnostního zahájení frankfurtského knižního veletrhu. Česko se letos největší světové knižní přehlídky účastní jako čestný host. Českou literaturu bude při zahájení zastupovat taky básnířka Marie Iljašenko. Její text doprovodí hudba skladatele Matouše Hejla. Speciálním hudebním hostem bude zpěvačka a houslistka Iva Bytová. Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezóna hokejové typ sport extraligy. Energie a oceláři na sebe narazili taky v posledním semifinále playoff, ve kterém byl úspěšnější Třinec. Ten ve finále ale následně podlehl Pardubicím. Duel mezi Karlovými Vary a Třincem začne v přímém přenosu Radiožurnál Sport v 18 hodin. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
4: Omezení na D1 u Vyškova a dálnici D5 u Žebráku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stojí porouchané osobní auto za sjezdem na Vyškov západ kilometru 227 v odstavném pruhu. Místo už označili silničáři šipkou. Další osobní auto stojí na D5 z Plzně do Prahy u sjezdu na Žebrák 34. kilometru na Krajnici. Není to opravovaný úsek, kolem odstaveného vozidla projedete plynule. A na D1 v Brně směr Ostrava od včerejšího večera u sjezdu na Mikulov v noci opravují vozovku zhruba mezi kilometry 194 až 195. Je tam zavřený levý pruh a kolona se v místě netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Čekáme slunečno ráno a dopoledne, místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Znamenají něco zatím jen poměrně malé pohyby na žebříčku volebních preferencí? Jak dopadli čeští žáci v mezinárodním testování PISA a co si z toho vzít? Přichází horký podzim, ceny energií letí vzhůru v čase extrémního zadlužení. Evropská unie se musí rozhodnout, zda do ní může patřit Srbsko, no a nebo konečně summit BRICS. To jsou vybraná témata pondělního vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
2: Názory a argumenty.
5: Nejprve ale pohled domů. Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,1% hlasů, ale lehce přitom oproti minule ztratilo, konkrétně 1% bod. Řeč je o čerstvém průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Posílilo by ovšem jiné hnutí, tedy Starostů a nezávislých, a to na skoro 15%. No a vládní motoristé by zase zůstali před pomyslnými branami sněmovny. No a ve studiu je se mnou k tomuto tématu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
6: Dobrý den.
5: Jsou to sice pohyby jen malé, řekněme, na hranici statistické chyby, ale nicméně možná něco signalizují.
6: Velmi zajímavé na tom je to, že ta data byla sbírána na začátku měsíce září, to znamená v momentu, kdy se ve veřejném prostoru objevil návrh státního rozpočtu na příští rok z dílny Ministerstva financí, který měl astronomický schodek 389 miliard korun.
5: Pořád ještě má.
6: Stále má, ale když je velmi pravděpodobné, že přece jenom o nějakou tu miliardu klesne, a vyvolalo to docela rozruch ve veřejném prostoru a je patrné, že voliči, příznivci současné vlády, především hnutí ANO, na to nějak zásadně a dramaticky nereagují, takže i když došlo k určitému poklesu podpory hnutí ANO, tak hnutí ANO je nejsilnější vládní stranou zhruba 3/4 roku a byť třeba mírně ztrácí za poslední období 2-3%, tak stále se pohybuje nad 30%, udržuje si dominanci na české politické scéně, je stále nejsilnější politickou stranou nebo hnutím v zemi s výrazným náskokem před ostatními. Takže na tom je zajímavé to, že de facto ty výsledky z pohledu hnutí ANO se nijak zásadně nemění, byť hnutí ANO přijalo vládní odpovědnost, a uvidíme, jak to bude do budoucna, protože v minulosti bylo obvyklé, že přece jenom nejsilnější silnější vládní strana nesla odpovědnost za vládnutí v zemi a že to bylo doprovázeno tím, že docházelo přece jenom k výraznějšímu poklesu podpory.
5: Já jsem říkal, že ty pohyby nemusí nic znamenat, ale nicméně jeden takový pohyb napřed malinký jsme viděli už před časem a on dneska už vyrostl na 2% rozdílu a to znamená, že Starostové a nezávislých vedou o ty 2% body nad ODS.
6: No, kdyby se na to dívali někteří představitelé ODS, kteří tvrdí, že by měla být zachována koalice Spolu, tak by mohli právě argumentovat tím, že kdyby se k tomu přičetly výsledky TOP 09 a lidovců, tím na mysli k výsledkům ODS, tak by stále druhou nejsilnější stranou nebo politickým subjektem zemi byla koalice Spolu, ale koalice Spolu v tuto chvíli nijak de facto nefunguje, takže občanští demokraté se musí vypořádat s tím, že tedy je přeskočilo hnutí Starostové a nezávislí, že si udržují mírný náskok a když se podíváme na ty přelivy, tak je patrné, že opět tak jako v minulosti nedochází k nějakým dramatickým přelivům mezi příznivci vládního tábora a opozice a že to posilování Starostů se s velkou pravděpodobností děje výrazně na úkor právě voličů ODS, kteří se odklánějí od ODS a někteří tedy přecházejí na stranu Starostů. A když už mluvíme o bývalé koalici Spolu, tak tam je zajímavé, že lidovci, tentokrát noví lidovci pod vedením nového předsedy Grolicha, tak se zatím nedokázali odpoutat od té pro ně, dá se říci, nebezpečné hranice 3%, kde stále oscilují, byť to vedení bylo zvoleno v dubnu, tak ještě to není úplně dlouhá doba, ale přesto se zatím zdá, že noví lidovci zatím nenastartovali novou éru KDU ČSL takovým způsobem, aby se blížili alespoň té 5% hranici.
5: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
6: Naslyšenou.
5: V České republice existuje už třetí volební období respektovaná strategie vzdělávání 2030+, kterou v prvé vládě Andreje Babiše po rozsáhlé odborné debatě prosadil tehdejší a ovšem i současný ministr školství Robert Plaga. Podle šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty je to skvělá zpráva, protože tento dokument v zásadě odpovídá na hlavní problémy vzdělávání, jejich řešení se může příznivě promítnout například do výsledků testů. No a o jednom aktuálním právě Petr Šabata hovoří.
7: Z výsledků mezinárodního testování žáků PISA si může každý vybrat to, co se mu hodí v aktuální bouřlivé debatě o vzdělávání, rozpočtu, inkluzi nebo o zákazu mobilů. Čeští žáci jsou ve čtenářské, matematické i přírodovědné gramotnosti stále nad průměrem vyspělých zemí světa. Jejich výsledky však dlouhodobě klesají a propad mezi lety 2022 a 2025 je znepokojivý. Ale pozor, zhoršily se děti v naprosté většině z 91 zemí, kde se testovalo. A ty české dovedou výborně řešit problémy v digitálním prostředí. Co s tím? Zakážeme mobily a sociální sítě ve školách, to je příčina zhoršení. Ne, nic tak jednoznačného ze studie neplyne. Může za to pandemie, tehdy premiér Babiš a ministr školství Plaga zavírali na dlouho školy. Ale zhoršování začalo už před covidem. Doplatilo Česko zase na problém, že o úspěšnosti dítěte rozhoduje rodinné zázemí? Ano, ale není to úplné vysvětlení. Za všechno může inkluze, zrušíme ji a ještě ušetříme. Závěr vycucaný z prstu. Určitě je ale nutné připomenout politickou odpovědnost vlády Petra Fialy, která vzdělávání mizerně financovala a vnesla do něj hlavně zmatek. Co si tedy ze zprávy PISA, která je vlastně dobrá i varovná, vzít pro budoucnost škol a dětí? Analytička Eduin Nikola Šrámková upozorňuje. Z dostupných dat neumíme říct, jak velkou roli v poklesu výsledků hraje škola, rodinné zázemí, způsob práce s technologiemi, čtenářské návyky, motivace nebo širší prostředí, ve kterém děti dospívají. A velmi pravděpodobně nepůjde o jedinou z těchto věcí. Konec citátu. Tak například umělá inteligence. Při domácích úkolech mají lepší výsledky žáci, kteří ji nepoužívají. Kdežto obecně na pomoc s učením vycházejí střídmí uživatelé AI podobně nebo mírně lépe než ti, kteří používají málo nebo intenzivně. Šrámková připomíná, že OECD proto výslovně upozorňuje, že z těchto rozdílů nelze určit příčinu a následek. Ale kdo by se v české debatě zabýval takovými detaily, jako je příčina a následek? Prostě zrušíme 9. třídu, protože ministryně financí kdysi neměla a kam to dotáhla. V Česku existuje už třetí volební období, a to je výhra, respektovaná strategie vzdělávání 2030+, kterou v první vládě Andreje Babiše po rozsáhlé odborné debatě prosadil Robert Plaga. Fialova vláda ji převzala a jen málo podle ní udělala. Přitom dokument v zásadě odpovídá na hlavní problémy vzdělávání, jejichž řešení se může příznivě promítnout do dalších výsledků PISA. Počítá s proměnou výuky, podporou učitelů, zlepšováním vztahu dětí a školy a snižováním vlivu rodinného zázemí na vzdělávací výsledky. Plaga ji teď o rok odložil, aby se dobře připravilo její uvedení do života. Podobná velká změna z roku 2005, totiž do některých škol, a není jich málo, nedorazila dodnes. Vlastně to není složité. Buď i na základě PISA, vláda a společnost investují potřebné peníze a energii do změny vzdělávání podle rozumné strategie. Jak efektivně investovat do vzdělání, ukazuje například Polsko. A nebo převáží názor, že další miliardy do školství jsou vyhozené peníze, protože se děti stejně jenom zhoršují. Zodpovědné řešení je jistě to první, ale co se stane v politické realitě za vlády Andreje Babiše, to je ve hvězdách.
5: U mikrofonu byl Petr Šabata. Začátek září připomíná jara let 2022 a 2026, kdy nejdříve útok Ruska na Ukrajinu a o 4 roky později válka Spojených států s Íránem prudce zvedly ceny ropy, plynu a následně i energii a paliv. O nadcházejícím horkém podzimu v čase extrémního zadlužení už hovoří Julie Hrstková, komentátorka Hospodářských novin.
8: Cena ropy poté, co nové útoky hnutí Hutí na Saudskou Arábii a iránské útoky na lodě v Perském zálivu ještě víc prohloubily obavy o dodávky, které již vyvolalo uzavření klíčového saudského ropovodu, dávno překročila hranici $100 za barel. Panují obavy, že souboj o dodávky plynu mezi Evropou a Asií potáhne prudce ceny vzhůru i této komodity. Nastupující zima a chladné počasí, případně bezvětří, které omezuje dodávky elektřiny z větrných elektráren, by současně dál zvýšilo poptávku po plynu. Cena nafty u čerpacích stanic se opět blíží 50 korunám za litr. Cena benzínu jí se zpožděním následuje. Nezvykle vysoké jsou rovněž marže rafinérií. I zde je důvodem souběh geopolitických konfliktů a omezené nabídky rafinovaných produktů a také nízké zásoby v Evropě a očekávaná podzimní údržba amerických rafinérií. Tato situace nenechává politiky chladnými. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se v neděli nechal slyšet, že pokud by ceny energií dál rostly, je vláda připravena zastropovat cenu elektřiny u výrobců i dodavatelů. Při jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda učinila, ale neupřesnil. U drahých pohonných hmot bude podle něj kabinet mimo jiné koordinovat postup s dalšími zeměmi Visegrádské čtyřky, tedy Polskem, Slovenskem a Maďarskem. Ke konci srpna ministři financí Německa, Itálie, Rakouska, Polska a Portugalska spolu se španělským ministrem vyzvali dokonce k diskuzi o zavedení celounijního rámce pro zdanění mimořádných zisků a naléhají na Unii, aby čerpala z poučení získaných z dočasné daně zavedené v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Tato nová windfall tax by měla být zařazena na program jednání ministrů financí, které se koná koncem týdne v irském Dublinu. Rostoucí ceny energií vedou centrální banky k přehodnocení své politiky. Naposledy zvýšila úrokové sazby Evropská centrální banka, a to o 0,25%. Tento týden má podle očekávání trhu ke stejnému kroku přikročit i americký Fed. Co se týká České národní banky, ta zvedla klíčovou úrokovou sazbu už v červnu. Nyní se očekává projev guvernéra Aleše Michla, který by měl naznačit další směřování měnové politiky. Zkrátka se zdá, že tento podzim a zima budou opět velmi horké a počasím ani topnou sezónou to nebude. Na výběr je buď další regulace, zvýšení daní či zdražení peněz. To vše v situaci, kdy ekonomiky zemí stále ještě čelí dozvukům nedávné inflační vlny. A kdy rozpočty, včetně toho českého, jsou pod tlakem setrvale rostoucího dluhu, takže schopnosti zemí přímo dotovat drahé energie a paliva jsou extrémně omezené. Zatím je začátek září. Mezinárodní situace k urychlenému ukončení konfliktu podle všeho rozhodně nespěje. Následující měsíce budou klíčové. Nejen pro pohodu v teple domova, pokud jej dokážeme zaplatit, ale především pro naše peněženky.
5: To byla Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Země 27 by podle části europoslanců měli zmrazit přístupové rozhovory se Srbskem. Vyzvali k tomu v reakci na pohřeb odsouzeného válečného zločince generála Radka Mladiče, který se s vojenskými poctami konal minulý týden v Bělehradě. Téma pro analytika Českého rozhlasu Viktora Daňka.
9: Kdysi dávno jsem se jako student vydal do srbské Vojvodiny na čas pracovat jako dobrovolník. Spřátelil jsem se tam s řadou tehdy mladých lidí, kteří hleděli na západ s optimismem. Všichni do jednoho se tehdy horlivě učili jazyky. Sledovali jsme stejné filmy a seriály, četli stejné knížky a poslouchali stejnou muziku. Rozuměli jsme si, dokud na přetřes nepřišla politika. Najednou, jako bych se ocitl v paralelní realitě, ve které se tamní kolektivní paměť jaksi minula schodem dějin. Srbsko se v ní stalo nevinnou obětí historické křivdy, ba přímo spiknutí, zatímco zbytek světa pošlapal všechny dohody a mezinárodní právo a země jako Česko se postavili na stranu zla. Někteří byli jen zahořklí, v jiných planula nenávist. Snažil jsem se to vnímat s pochopením. Alianční bombardování měli tehdy všichni ještě v živé paměti. Takovou zkušenost může středoevropan těžko pochopit. Srbsko však v paralelní realitě národního popření a kolektivně sdíleného pocitu křivdy žije i po více než čtvrtstoletí. Pohřeb řezníka ze Srebrenice Radka Mladiče to ukázal víc než dobře. I když nešlo oficiálně o státní pohřeb, někdejšímu vrchnímu veliteli vojsk bosenských Srbů odsouzeného za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny se dostalo státních poct, včetně účasti armády, přikrytí rakve státní vlajkou a osobní účasti členů vlády na ceremonii, nemluvě o přítomnosti dlouhých zástupů jeho stoupenců. Ve stavu popírání reality ale doposud žila i Evropská unie, která v přístupových rozhovorech se Srbskem po léta formálně pokračuje, i když vyjednávání skoro nepostupují. A je nade vší pochybnost jasné, že Bělehrad nemá bez radikálního politického obratu nejmenší šanci do klubu vstoupit. Ve snaze udržet zemi alespoň v relativní blízkosti, přesto unijní diplomacie zůstávala pouze u verbální kritiky tamní vlády za přebujelou korupci a omezování prostoru pro občanskou svobodu a přivírala přitom také oči nad zbližování s Ruskem. Srbsko se postupem času proměnilo v trojského koně zájmů Kremlu. Do Bělehradu přesto dál tečou miliardy eur z unijního rozpočtu, tedy i z kapes českých daňových poplatníků. Licoměrnost zvláště vynikla v prvotní reakci Evropské komise na Mladičův pohřeb, v níž se mluvčí unijní exekutivy snažila pocty, kterých se generálovi dostalo, bagatelizovat. Až po vlně kritiky přišla předsedkyně komise Ursula von der Leyenová s rozhořčeným odsouzením. Ke kritice se přidala i část europoslanců, kteří unijní exekutivu vyzvali ke zmrazení vyjednávání. Eurokomisařka pro rozšiřování Marta Kosová se proto obrátila na členské státy, aby posoudili, zda je Srbsko nadále vhodným kandidátem na členství. Je tak možné, že se otázka dostane už na říjnový summit v Bruselu. Lídři 27 se tak budou muset shodnout, zda EU nadále zůstane klubem společně sdílených hodnot založených na úctě k právnímu státu. A především, zda se jimi bude také fakticky řídit, nikoli se jimi pouze z morálních výšin ohánět. Jinými slovy, vlády mohou postup Bělehradu jen verbálně odsoudit a pokračovat, jako by se nic nestalo, nebo přijmout kroky, které srbskou vládu za její podíl na glorifikaci Mladiče skutečně zabolí. Nepříjemné probuzení ze stavu popření to může být i pro premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který patří k největším zastáncům členství Srbska v EU. Naposledy v srpnu prohlásil, že Bělehrad měl prý dávno být alespoň v Schengenu. Pokud by mělo dojít na zmrazení přístupových rozhovorů, bude se k tomu muset český ministerský předseda postavit čelem. Aby bylo jasno, v evropském zájmu nepochybně není dát od Srbska ruce pryč a nechat ho na pospas ruskému vlivu. Mimo jiné také proto, že se velká část srbské společnosti proti dosavadnímu kurzu prezidenta Aleksandra Vučiče bouří. Neměla by ale platit přímá úměra, kdy si přízeň a umírněnost Bělehradu snažíme kupovat tím více, čím intenzivněji otevírá náruč Rusku a Číně.
5: To byl Viktor Daněk. O víkendu se konal 18. summit BRICS, uskupení založeném původně jen 4 státy, Brazílií, Ruskem, Čínou a Indií. Ta momentálně BRICSu předsedá a tam se právě summit konal. Účastníci dali jasně na srozuměnou, že hodlají vytvořit nový světový řád, ve kterém už nebude dominovat Západ. Ale problém, říká aspoň autor následujícího komentáře Libor Dvořák, je v tom, že jednotliví vůdci předních mocností BRICSu jako Vladimír Putin, Xi Jinping nebo Narendra Modi mají úplně různé zájmy a také různé vztahy se Spojenými státy, co by vůdčí zemí Západu.
10: Hostitel nejnovějšího setkání zemí globálního jihu, indický premiér Narendra Modi, v Dillí vyjádřil snahy rozhodujících států tohoto bloku naprosto jasně. Političtí předáci zemí BRICS se musí napříště zřetelně prezentovat nikoli v roli politiků respektujících pravidla prosazovaná jinými, ale naopak se tvůrci těchto pravidel sami stát. Rusko, které je v Evropě považováno za jednu největších světových bezpečnostních hrozeb, se v BRICS prosazuje jako partner, který je schopen a ochoten dodávat ropu, hnojiva a různé kovy rozvojovým zemím, které jsou znepokojeny ohroženými dodávkami z oblasti Perského zálivu. Ostatně situace způsobená konfliktem mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem byla jedním z hlavních témat celého summitu. Jeho účastníci se proto v Dillí dožadovali co nejrychlejšího urovnání tohoto dnes nejvážnějšího konfliktu na Blízkém východě. Ostatně pro prezidenta Putina byl tento summit BRICS vůbec první, jehož se od vypuknutí jím vyvolané ukrajinské krize osobně zúčastnil. Kreml může tuto schůzku označit za další důkaz toho, že Rusko jakožto strůjce vleklé války na Ukrajině se kvůli tomu neocitl v mezinárodní izolaci, jak tvrdí Západ. Ba co víc, největší země BRICS jeho agresi přímo či nepřímo napomáhají. Čína dál Moskvě dodává různé zboží dvojího určení, Írán především dronové technologie a Indie Rusku ekonomicky pomáhá tím, že ve velkém nakupuje jeho ropu. Podle názoru světového listu The Financial Times Family Photo, na kterém se pánové Xi, Modi a Putin vesele zubí a drží se za ruce, nutno považovat za důležitý symbol. Tento výjev je ve výrazném kontrastu s tím, co se aktuálně děje v Evropě. Tam se v izolaci ocitá prezident Trump a starý kontinent je plně pohlcen svými problémy, počínaje státním dluhem jednotlivých evropských zemí a konče migračními spory. Nicméně svolat přední představitele BRICS, tentokrát do Indie, bylo rozhodně daleko jednodušší, než dohodnout se na tom, jak bude zmíněný nový světový řád vypadat a tím spíš dosáhnout konkrétních praktických výsledků.
5: To byl Libor Dvořák. No a na závěr už jen glosa, jako každé pondělí, spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa tentokrát má titulek Vyhrajte IG Nobelovu cenu. A třeba asi předem říci, že jde o ironické ocenění za neobvyklé nebo triviální výsledky vědeckého výzkumu a že název je odvozen od jména fiktivního bratra slavného Alfreda Nobela, čili Ignáce. No, Ondřej Nef.
11: Snad mi prominete, že jsem propásl tak významnou událost, jako je udílení IG Nobelových cen. Je to už skoro 14 dní, takže už žádná aktualita, ale na druhou stranu by byla škoda je nepřipomenout, jenom protože jsem něco prošvih. Udělují se každý rok, letos to bylo nově ve švýcarském Cirichu. Jak je charakterizovat? Asi tak, že vědci mají smysl pro humor a dovedou si hrát. Ceny se udílejí za neobvyklé, dalo by se říct, recesistické výzkumy. Pozor, není to nic takového, jako jsou bludné balvany udílené naším klubem Sisyfos za výkony v oboru pavědy a klamání veřejnosti. V Curychu oceňovali skutečné výzkumy prováděné podle řádných vědecky kontrolovaných kritérií. Jenomže, no, posuďte sami, tenhle mě mimořádně zaujal. Vědci nechali účastníky výzkumu o samotě v místnosti, kde byla sklenice plná sladkostí. Všem bylo předem jasně řečeno, že tyto bonbony jsou rezervovány výhradně pro děti. Lidé s nejvyššími příjmy, tedy bohatí, si ze sklenice vzali v průběhu dvakrát víc bonbonů než lidé s nejnižšími příjmy. Studie tak s nadsázkou potvrdila, že vyšší majetek může oslabovat zábrany vůči neetickému chování. Připomnělo mi to, co mi nedávno vyprávěl kamarád. Pracuje jako docela vysoce postavený manažer u technologické firmy. Hrát golf, to je v určitých kruzích něco jako povinnost. Kamarád hraje rád, ale štve ho švindlování. No a všiml se, že čím je to vyšší hlavou, tím víc švindluje a nejhorší švindlíři jsou podle něho ti milionáři, potažmo miliardáři, kterým to všechno patří. Spojí to s výzkumem oceněným letošní antinobelovkou za ekonomii je zřetelná. Jen by mě zajímala metodika průzkumu. Pár let jsem byl v týmu paranormální výzvy. Princip byl jednoduchý. Kdo by prokázal abnormální vlastnosti, dostal by milionovou prémii. Třeba, že umí vidět skrze jeď nebo chodit po vodě. Metodiku výzkumu vymýšlel Leo Žiša. On je sice fantasta, ale umí exaktně přemýšlet a vždycky nastavil experiment tak, aby byl 100% prokazatelný. Jak to tedy asi udělali, když do jedné místnosti zavřeli milionáře a bezdomovce kolem stolu s krabicí cukrátek? Jak pak asi milionář sune ruku šmátralku ke krabici, zatímco se bezdomovec kouká jinam, aby ho čokoláda pro děti nelákala? Nijak si to nedovedu představit. Experimenty Leoše Kiši byly fakt neprůstřelné. Však taky v nich šlo o miliony korun, kdežto laureát antinobelovky dostane bankovku s hodnotou 10 bilionů dolarů. Bohužel ne amerických. Jsou to dolary užívané Zimbabwe a koupíte za to asi tak ten kornout bonbonů pro děti.
5: Glosa Ondřeje Nefa byla poslední položkou pondělních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a za všechny autory i redakční kolegy se ze studia loučí Ondřej Konrád.
2: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda schválila zpřísnění pravidel pro prodej a užívání kratomu. Husejští povstalci v Jemenu oznámili zásah saudské vojenské základny Chamis Mušajt. Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Slovensko a mají jistý postup ze skupiny. A dnes čekáme většinou slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky online nebo pro ně zavést spotřební daň.
12: Látka by měla podléhat taky základní 21% sazbě DPH. Užívání kratomu je rozšířené hlavně mezi středoškoláky. I proto kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO upravuje taky věkovou hranici.
13: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání a užívání psychomodulačních látek z 18 na 21 let.
12: Zpřísnění pravidel podporuje i část opozice, třeba starostové. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové by ale kabinet neměl rušit e-shopy.
14: Online prodeje přesune lidi na černý trh a nebude to funkční prostě opatření.
12: Stejné obavy má také Hospodářská komora. Při užívání kratomu hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi jeho nejčastější negativní účinky patří bušení srdce, zvracení nebo zmatenost. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Jemenští povstalci Husíové tvrdí, že zasáhli leteckou základnu ve městě Chamis Mušajt v Saudské Arábii. Podle nich to byla odveta za nedávné saudské letecké údery na Jemen. Riád v ostřelované oblasti vyhlásil výstrahu před nebezpečím kvůli eskalaci jemenského konfliktu rostou ceny ropy.
15: Husíové postupně obsazují strategické přístavy a ostrovy v oblasti Rudého moře a průlivu Bab al-Mandab. Tím prochází námořní doprava mezi Rudým mořem a Adenským zálivem. Povstalci také zesílili útoky na saudské tankery a energetickou infrastrukturu. Riád kvůli tomu před víkendem odstavil klíčový ropovod. Z jeho poškození obvinil irácké spojence Teheránu. V saudské Džidě mezitím jednali o situaci saudský korunní princ Muhammad bin Salman s náčelníkem oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě admirálem Bradem Cooperem. Helena Berková, Radiožurnál.
3: Školáci si od dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovítské katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
16: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety a vyhráli v italské Modeně i třetí utkání. Pokračuje trenér českých volejbalistů Jiří Novák.
17: To zápasy, kde sice nejsme favoriti, ale nejsme odepsaní. Prostě ty role se obrátí. My teď můžeme s klidným srdcem bušit do soupeřů, kteří jsou papírově silnější než my a pokusit se o překvapení.
3: Už s jistotou postupu do osmifinále čekají českou reprezentaci ještě 2 zápasy ve skupině. Dnes po 21. hodině nastoupí proti domácím Italům, zítra pak narazí na Slovinsko.
4: Omezení na dálnici D1 u Vyškova a nehoda na Břeclavsku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova se objíždí odstavené osobní auto. Stojí za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 227 v odstavném pruhu. Místo je označené. Další auto pak stojí na D5 z Plzně do Prahy u sjezdu na Žebrák 34. kilometru. Opět na krajnici nepřekáží. Na Břeclavsku na výjezdu z obce Ladná k silnici 425 do Podivína je po nehodě osobní auto na boku. Nehoda se zraněním je poblíž mostu přes železniční trať. Čekejte omezený průjezd, možná je i uzavírka místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách jen kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: A teď už vítejte u další výpravy za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Pořad připravila Ivana Chmeldenčevová, režii měl Michal Bureš a tento díl věnujeme době husitské.
2: Jak to bylo doopravdy?
19: Žižka neměl psychické ani mravní zábrany. Zápas o přežití vnímal jako realitu.
20: konstatuje historik Petr Čornej. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo padouch? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Je právě Jan Žižka tou osobností z našich dějin, která dodnes přitahuje pozornost? Otázka pro hosta pořadu, historičku doktorku Evu Doležalovou.
21: Jan Žižka je dodnes nejpřitažlivější osobností českých dějin. Můžeme mluvit o tom, jestli je přitažlivý pozitivně, nebo jestli naopak dráždí a odpuzuje, protože ta ambivalence se nese celými českými dějinami.
20: Souvisí to i s tím, že jedna poloha je Jan Žižka a jeho život lidský a druhá ta poloha je, můžeme říci, život po životě a pak to může být opravdu rozprava nekonečná?
21: Bez pochyby ano. Život Jana Žižky se skutečně rozpadá na dva. Na ten, který Jan Žižka žil a o kterém toho zase tak moc nevíme, známe zejména ty závěrečné roky, které Jan Žižka prožil jako úspěšný vojevůdce. A pak je tu ten život druhý, který je vlastně dochován v literární tradici. A tady se skutečně Žižka proměňuje v jakéhosi pozitivního a na druhé straně

0: Ta fakta se přeci jenom dochovala. Zhruba se odhaduje, že Jan Žižka se narodil někdy kolem roku 1360. Usuzuje se tak z faktu, že první písemná zpráva o něm pochází až z roku 1378, kdy vystupuje jako svědek na jedné listině. Pak o něm zase delší čas nic nevíme a objevuje se v písemných pramenech až roku 1384, když společně se souhlasem své manželky prodává jakési pole.
1: Kdy se ocitá v centru dění?
0: V Praze se ocitá pravděpodobně v roce 1411 nebo krátce poté a dostává se do Prahy ve dvou zajímavých souvislostech, jednak po svém krátkém působení v Polsku, kam se dostal jako voják, bojovník, aby po boku vojsk polského krále bojoval proti řádu německých rytířů, a stává se dvořanem nebo družiníkem českého krále Václava IV. Pravděpodobně tehdy, tedy v druhém desetiletí 15. století, začíná ona slavná kapitola Žižkova života.
1: Klíčová otázka. Mohl se v Praze setkat s kazatelem Janem Husem?
0: Čistě teoreticky ano, dokonce to nemůžeme ani vyloučit. Většina posluchačů si v této chvíli asi vzpomene na Vávrův film, kdy Jan Žižka přihlíží v betlémské kapli strhujícímu kázání kazatele Jana Husa. Ta scéna samozřejmě není podložená historickými fakty, ale zároveň ji nemůžeme vyloučit a musíme naopak připustit, že v této době, tedy někdy ve druhém desetiletí 15. století, se musel setkat s myšlenkami Jana Husa, neli s ním osobně.
1: Co je přelomovým v té Žižkově dráze, kdy se objevují na scéně husité?
0: Jedním z těchto bodů bude bez pochyby upálení Jana Husa, které rezonovalo celou českou společností v roce 1415, a ty následující události potom nabraly opravdu rychlý obrat, protože na jaře roku 1420 je vyhlášena první křížová výprava proti husitům a husitským Čechám, které se ujímá budoucí český král Zikmund Lucemburský, a Jan Žižka pociťuje svoji takměř morální povinnost přijít Praze na pomoc a bojovat s křižáckými oddíly.
1: Právě bitva na Vítkově se stala centrem pozornosti historiků, jak o tom píše Petr Čornej v Tajemství českých kronik.
2: Historik Friedrich von Betzold v roce 1872 publikoval svůj výklad bitvy na Vítkově. Je autorem rozsahem nevelké knížky K dějinám husitství, věnované kulturně historickým aspektům složité problematiky. Bystrého německého historika zarazil nápadný rozpor. Bylo vůbec možné, aby obrovskou křižáckou armádu rozložila ztráta několika stovek bojovníků na Vítkově, jež na poměru sil obou protivníků nemohla nic podstatného změnit? Srovnání českých pramenů se soudobými hlasy z německých oblastí Svaté říše římské jej utvrdilo v názoru, že boj na Vítkově byl ve skutečnosti nedůležitou šarvátkou a že pravé příčiny Zikmundova neúspěchu spočívaly v politické sféře. Boj o Vítkov začal.
1: A můžeme říci, že pokračoval i v dalších letech a desetiletích a staletích. Alespoň boj o Vítkov z pera historiků a výkladů tehdejších událostí a role osobností, jako byl Jan Žižka.
0: Bitva na Vítkově byla pro Jana Žižku naprosto přelomovou událostí, protože ať už to byla šarvátka, tak jak jsme slyšeli, nebo skutečná bitva, jak si přejí někteří jiní historici, bylo to vítězství nad křižáckými oddíly a to se nezapomíná. Dá se říct, že odsud pramení ona slavná pověst Jana Žižky jako skutečně úspěšného vojevůdce, který začíná být tím neporazitelným mužem na válečném poli. A pokud se vrátíme k onomu průběhu, tedy tomu, co se vlastně na dnešním Žižkově, na Vítkově stalo, tak stačí prolistovat prací historika Petra Čorneje, který jako jeden z posledních historiků se právě tímto fenoménem zabýval, a zjistíme, že vlastně ani dnes si nejsou historici zcela jistí, ale do popředí se dostávají dva fenomény, které nesmíme zapomenout, a to jednak nesporné nadšení husitů, které stálo za vítězstvím, a potom také výborná taktika lehčích vojsk Jana Žižky proti těm těžko oděným rytířům.
1: Stály proti sobě v historii někdy opravdu tak ostře vyhraněné historické postoje a názory?
0: Určitě ano. Ona interpretace bitev je vždy vykládána právě z pera toho, jak ta bitva dopadla. Čili pro vítěze je to velké vítězství s mnoha hrdiny a pro toho, kdo je poražený, tak holt je to velká přesila a mnoho obětí.
1: Co dál vypíchnout z dalších let života Jana Žižky?
0: Nesmíme zapomenout na všechny úspěšné bitvy, které svedl a které jsme tady přešli pouhým konstatováním, že jeho velký politický a vojevůdcovský život se odehrál v těch závěrečných 5 letech jeho života, ale musíme zmínit alespoň to, co se odehrálo na samém závěru toho života. Totiž, když opět došlo k jakýmsi rozporům s Prahou, tak Žižka zvažoval, jak vlastně tu situaci stabilizovat, aby se nerozklížela ta domácí fronta a nedošlo k tomu, že by vlastně Čechy mohly být ohroženy výrazněji některým z křižáckých tažení. Tady skutečně přispěl ke smíru v roce 1424 nakonec uzavřeném na Špitalském poli v Praze a potom také to, co se mu stalo osudným v říjnu roku 1424 u Přibyslavy. Totiž tažením proti Albrechtu Habsburskému, který byl právě jmenován dědičným moravským markrabětem.

0: Detailní, byť s odstupem několika let psané vyprávění husitské kroniky Vavřince z Březové končí těsně před vánočními svátky v roce 1421. A další prameny nepředstavují v žádném případě srovnatelnou náhradu. Historikové jsou proto až do Žižkovy smrti odkázání na více či méně pravděpodobné rekonstrukce, sestavené na základě údajů listinného i listového materiálu i kratičkých zpráv nejrůznějších kronik a análů domácí i cizí provenience. V nich se ale systematická líčení vojenských operací objevují sporadicky. Výjimku tvoří pouze obsáhlé popisy tří Žižkových tažení z let 1423 až 4. Jde o vyprávění o bitvě u Hořic, o slavném Žižkově tažení do Uher a o střetnutí u Malešova.
1: Petr Čornej pokračuje.
0: Jak se období husitské revoluce měnilo v minulost, vytrácely se z obecného povědomí literárně činných jednotlivců jasné kontury dřívějších událostí i činnost četných historických osob a zůstávala pouze vzpomínka na nejvýznamnější z nich. V třetí a čtvrté porevoluční generaci žila již jen jména nejdůležitějších postav předrevolučního a revolučního husitství, především obou kališnických svědců, Jana Husa a Jeronýma Pražského. Z válečníků zvláště Jana Žižky, jenž se stal symbolem české udatnosti a nepřemožitelnosti.
2: Těch pramenů, které přímo mohli doslova Žižku zažít, je několik desítek. Dochovaly se zprávy v kronikách, dochovaly se některé listinné zprávy, které podávají informace o tom, co se v Čechách tehdy dělo z obou stran barikády, tedy například z pera některých křižáckých bojovníků nebo i ze strany husitské. Ale přesto musíme být velmi obezřetní, protože i tak ten Žižka může z těchto zdrojů vycházet trošku pozměněn. No a potom, a to je to největší úskalí, přichází éra mladší, která už pracuje s obrazem Jana Žižky, s pamětí a jak už tady bylo řečeno, že zbývají jen ta jména, která jsou postupně modelována do nějakých ikon, jednoduchých obrazů, tak se stalo i u Žižky, který se právě zejména v tom katolickém dějepisectví obrací do podoby jakéhosi zrůdného válečníka, zuřivého, fanatického, náboženského šílence.
3: Žižka zbudoval armádu zcela nového typu. Protchnutou entuziasmem, také však jinak organizovanou a vyzbrojenou. Jako první ve feudální Evropě stavěl komplexní taktické jednotky, tvořené několika druhy vzájemně se doplňujících zbraní. Bojový vůz představoval transportní prostředek a zároveň skladebný kámen do obranné pevnosti, vozové hradby. Osádka bojového vozu, zpravidla o 18 až 21 mužích, byla nejmenší taktickou jednotkou, které velel hejtman. Deseti vozům, jednotce vyššího řádu, velel desátník. Další organizační jednotku představoval vozový řád. Vozové šiky s pěchotou byly páteří husitské armády. Každý houf měl však současně silné dělostřelectvo a pohyblivé lehké jezdectvo. Ke speciálním oddílům patřili ženisté, jednotky cestářů a mostařů, které při transportech s úžasnou rychlostí upravovali terén.
1: A další text vážící se k Janu Žižkovi z pera Petra Hořejše a jeho toulek českou minulostí.
3: Žižkova smrt přišla náhle. Podle jedné staré reference 7 dnů poté, co se vojevůdce roznemohl. Atentát? Například otrava jedem? Mor? Kroniky mluví o hlízách, moc tomu nerozumíme. Lékařské názvosloví tenkrát nebylo ještě kodifikováno a ustáleno. Hlíza mohl být otok, hnisavý zánět lymfatických žláz, absces. Problém zaujal svého času profesora Josefa Tomajera, našeho slavného internistu. Vyslovil názor, že Žižku připravil o život obrovitý karbunkul, čili infekce provázená v těžkých případech velkými bolestmi a vysokými horečkami a končící občas smrtí. Diagnóza málo vznešená pro pacienta tak mimořádného, veřejnost nenadchla a vynesla to Majerovi hodně nepříjemností.
1: Není to jistá ironie, že lékařské dobrozdání tak úctyhodné osobnosti se stalo základem pro nevraživost veřejnosti?
2: Ukazuje to, čím vlastně společnost žila. Musíme tady zmínit spor o smysl českých dějin, kdy se opět proti sobě dostává onen katolický a vlastenecký a řekněme tedy protestantský nebo liberální pohled na to, co se v českých dějinách odehrálo a co bylo významné. V tom liberálním vlasteneckém pohledu byl Žižka velkým národním hrdinou, kterého bylo třeba oslavovat, ale také chránit a jakékoliv znectění jeho osoby bylo samozřejmě velmi citlivou záležitostí.
1: co argumenty a výhrady, že má svůj podíl odpovědnosti na úpadku českých zemí v 15. století?
2: Tato propaganda nebo toto tvrzení vlastně začíná už v 15. století, kdy je Žižka, ale s ním společně také Jan Hus obviňován z toho, že za husitských válek, ale také po nich české země došly úpadku a bylo ztraceno to, co bylo získáno v onom idylickém věku doby vlády Karla IV.
1: Kým vůbec Žižka byl? Vojevůdcem, náboženským reformátorem, samostatným vůdcem? I to nás může napadat, ať čteme-li další z textů historika Petra Čorneje.
0: Žižkův vojenský řád je dílem samotného vojevůdce. Jde v podstatě o soubor zásad, mezi nimiž vyniká nesmlouvavý důraz naplnění a šíření božího zákona v Žižkově pojetí. Slepý válečník si osoboval právo rozhodovat o tom, kdo žije v souladu s Bohem, čímž vlastně narušoval kompetence husitských kněží. Zároveň se cítil povinen stíhat a trestat všechny, kdo se neřídí čtyřmi pražskými články.
1: Co byly ony čtyři pražské články?
2: Jedná se o čtyři pražské artikuly, tedy program husitské revoluce, který se stal Janu Žižkovi vlastním a za který celý život bojoval. Svobodné hlásání slova božího, konec světského panování církve, stejné trestání hříchu pro všechny, tedy světské i duchovní stavy, a přijímání pod obojí, tedy ten fundamentální artikul husitské revoluce.
1: Jan Žižka byl obhájcem a pokračovatelem, alespoň sám se tak definoval, díla Jana Husa. Domníváte se, že sám Jan Hus by byl s takovým následovníkem spokojen?
2: To je velmi frapantní otázka, na kterou nemůžu zcela s jistotou odpovědět, ale troufnu si tvrdit, že Žižka to tak cítil. Považoval se za obhájce Jana Husa a za myšlenky, za které Hus ztratil svůj život v Kostnici. Přijal to také za svůj životní program a obhajoval tím možná také to, co dělal předtím, tedy když byl lapka, když někdy vraždil lidi, sám pociťoval určitý defekt ve svém životě.
1: Zaspekulujme si. Jan Hus umírá jako přesvědčený katolický kněz. Jak by se asi díval na vypalování kostelů, klášterů a vraždění lidí?
2: Tak zcela jistě by Jan Hus neschvaloval velké násilí a už vůbec ne násilí na lidech a církvi v obecném rozměru. Ale na druhou stranu, a tady si vypůjčíme citaci z Petra Čorneje a jeho poslední knihy věnované Janu Žižkovi, Jan Žižka bojoval tak, jak uměl, a pro něj obhajoba božího zákona byla možná jen s mečem v ruce. A bojovník bojuje přeci tak, že obhajuje práva někoho jiného i za cenu, že někdy zabije nebo občas udělá něco nezrovna pozitivního.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: byl Jan Žižka skvělým vojevůdcem nebo padouchem? A stejná otázka také pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
2: Asi bych Jana Žižku nikdy nenazvala padouchem. Vidím ho jako velkého vojevůdce a vojáka a jako šlechtice, který se v určité chvíli svého života dostal do komplikované situace. A nesmíme zapomenout, že v moderní tradici Jan Žižka utváří naše národní povědomí. Také stačí vzpomenout na velkou soutěž o největšího Čecha, ve které se Jan Žižka umístil na 5. místě a z těch historických postav ho vlastně překonal pouze Karel IV. A Jan Amos Komenský. Takže Jan Žižka z této perspektivy je opravdu významným vojevůdcem.
1: Nevypovídá to ale něco o těch, kdo hlasovali? Nevypovídá to něco o nás, když neznáme možná některé souvislosti? Podíváme-li se do sousedních zemí, asi bychom překvapeně spočítali cedulky, co všechno husité vypálili, zničili a zdevastovali.
2: Ono to tak ve válkách bývá a konec konců, když bychom měli připodobnit Jana Žižku i k jiným významným osobnostem českých dějin, tak i v Polsku se vzpomíná na Břetislava I. jako na toho, který plenil, když táhl do Hnězdna. Ale přesto musíme připustit, že náš obraz Jana Žižky je samozřejmě formován historickou tradicí, která začíná už v 15. století a která v českém národním povědomí a v tradici 19. a první poloviny 20. století Žižku trošku adoruje.
1: A na závěr poslední z citátů historika Petra Čorneje.
0: Zda síla Žižkovy hluboké, vroucí i čisté víry stačila k ospravedlnění neboštíkových skutků, ví jen Bůh.
3: Cyklus Jak to bylo doopravdy najdete také na webu plus.rozhlas.cz,
4: aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Archiv Plus.
1: Jak oznámila Československá tisková kancelář, na Václavském náměstí v Praze se dnes několik skupin protistátních živlů pokusilo o provokaci dlouhodobě...
2: Palachův týden v polovině ledna 1989 předznamenal blížící se pád komunistického režimu. Havel se ho neúčastnil. Hned 16. ledna ho zatkla policie, když zpovzdálí pozoroval dění na Václavském náměstí.
3: Drtivá většina veřejnosti, jak o tom svědčí i článek v dnešním Rudém právu, však pochopila, kdo je Václav Havel. Pro mladé lidi, jak v dopisech píší, tak jeho donedávna nic neříkající jméno dostalo jasný obsah. Podobu zapřisálého a v duchu litery našich zákonů také odsouzeného rozvratníka, který se nikdy nepřidal k tomu, oč společně od února 1948 usilujeme.
2: 21. února si Havel vyslechl rozsudek. 9 měsíců vězení za podněcování a stěžování výkonu pravomoci veřejného činitele. A reakce? Rádio Svobodná Evropa.
4: Stovky, dnes už téměř 1000 osobností naší kulturní scény překročily Rubikon 20-letého režimního kádrování kultury a veřejně v dopise ministerskému předsedovi vlády Adamcovi žádali svobodu pro Václava Havla a další odsouzené aktivisty.
2: Havel svobodu dostal. Po 4 měsících byl podmínečně propuštěn za dobré chování. A i o tom Československý rozhlas posluchače informoval 12. května.
5: Ovšem teprve v těchto následujících měsících musí Václav Havel prokázat, že výkon trestu opravdu splnil svůj účel a že jeho slib, že v budoucnu povede řádný život, nebyl jen verbálním, jednorázovým a tedy účelovým prohlášením.
2: Havel měl skutečně v plánu vést řádný život, jenže jeho představa o něm se v mnohém rozcházela s režimními představami. Petice Několik věd, která volala po dodržování lidských práv, se komunistickému režimu vůbec nezamlouvala.
6: Celá ta atmosféra kolem tohoto provolání je ohromně zajímavá. Ta reakce té moci je chaotická, panická. Oni rozesílají ty dálnopisy všem těm stranickým organizacím, aby jako dělali schůze a odsuzovali to. A teď ty stranické organizace se začínají bouřit, říkají, co máme odsuzovat, když to vlastně neznáme a oni jim to nechtějí dát, tak když jim to dají, no tak ty stranické organizace říkají, no a co je na tom špatného.
2: Oficiální místa si našla něco špatného i na Havlově nominaci na Nobelovu cenu míru nebo mírovou cenu německých knihkupců, kterou sice získal, nicméně nemohl pro ni vycestovat 15. října do Frankfurtu nad Mohanem.
7: Nejde však ani příliš o to, co letošní držitel ceny západu německého knižního obchodu říkal, jako o to, že celá akce byla zneužita, ba přímo vyrobena jako záminka pro poučování některých socialistických zemí, především Československa a Německé demokratické republiky, a pro útoky proti socialismu vůbec.
2: A měsíc na to přišel 17. listopad.
8: Ta manifestace 17. listopadu byla, jak je obecně známo, dosud největší, která tady byla. A bohužel zároveň ten masakr, kterým skončila, byl dost nejbrutálnější. A ta společnost je tím opravdu rozhořčena.
2: Přímo 17. listopadu Havel v Praze sice nebyl. Hned druhý den ale přijel ze své chaty na Hrádečku. Stal se jednou z hlavních tváří sametové revoluce a posléze i hlavou státu.
9: Milí přátelé, před chvílí jsem byl jednomyslně zvolen federálním shromážděním za prezidenta naší republiky.
0: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
10: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
11: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
10: Příběh zdánlivě nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout v pátek po 8 hodině večer na Plusu.
0: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu. Informoval o tom předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíc se to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše z ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová zahájila předvolební kampaň. Na mítinku na severu země slíbila upřednostnit Francouze při žádostech o sociální byty nebo dávky. Podle průzkumu společnosti Ipsos pro deník Le Monde by teď politička vyhrála první kolo voleb. Nového prezidenta budou Francouzi vybírat v dubnu. Ten současný Emmanuel Macron už kandidovat nemůže. A zítra bude kvůli natáčení seriálu Netflix Tajemství všech tajemství omezený průchod částí Letenských sadů v Praze. Filmaři budou pracovat u Letenského zámečku, částečně proto uzavřou některé cesty v jeho okolí. Před Národním technickým muzeem taky bude zakázané parkování. Štáb od začátku září natáčí v Praze seriál podle románu Dana Brauna, který se částečně odehrává i v české metropoli. Na Letnou se vrátí ještě v říjnu. Fotbalista Richard Sedláček bude dál hrát za Jablonec. Klub s ním prodloužil smlouvu do roku 2029. Oznámil to na svém webu. Sedláček přišel do Jablonce loni v září z Teplic. V nejvyšší soutěži má zatím na kontě 54 startů a 1 gól.
13: Omezení na D1 u Vyškova a nehoda na Břeclavsku. Dálnice teď volné, bez kolon, místy zhoršuje dohlednost mlha. Další úseky jsou například na dálnicích na D3 z Benešovska do Českých Budějovic, D1 z Prahy do Brna a Ostravy a taky dálnici D5 z Prahy do Rozvadova. Nezapomeňte na správné svícení. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stojí osobní auto. Za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 227 blokuje jen odstavný pruh a místo je dobře označené. A na Břeclavsku čekejte omezení na výjezdu z obce Ladná k silnici 425 do Podivína. Poblíž mostu přes železniční trať je osobní auto na boku. A je to nehoda se zraněním. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Čekáme slunečno ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka odůvodňuje snížení podpory v nezaměstnanosti tím, že přibylo lidí bez práce. Navýšení dávky minulou vládou podle něj pracovní trh nerozhýbalo. Juchelkův předchůdce ve funkci Marian Jurečka s ním nesouhlasí. Varuje, že pokud se podpora sníží, uchazeči budou spíš brát první pracovní nabídku, ačkoliv nebude odpovídat jejich kvalifikaci, na což podle Jurečky ve svém důsledku doplatí stát. Je dnes výše podpory v nezaměstnanosti nastavena správně nebo příliš velkoryse?
15: Pro a proti Lukáše Matošky.
16: Našimi hosty jsou po linkách vedoucí programu Dluhové poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle. Dobrý den.
17: Dobrý den vám i posluchačům.
16: A tady ve studiu ředitel Institutu liberálních studií Martin Pánek. Dobrý den.
18: Dobrý den.
16: Do debaty jsme zvali ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelku, ale pan ministr si neudělal čas. Pane Pánku, souhlasíte s tím, aby se snížila podpora v nezaměstnanosti?
18: Nepřijde mi to nic proti ničemu, vláda na to má určitě právo, pokud se to dokáže prosadit v parlamentu. Není to nějaký dramatický zásah a vláda možná tedy chce aspoň v té kapitole trochu ušetřit. To proč ne?
19: Pane Hůle, váš pohled na plánované snížení podpory v nezaměstnanosti?
17: Tak je to jedna z významných změn, která proběhla v minulém funkčním období. Byl na tom vlastně jakoby konsenzus mezi odborníky a dokonce i politický konsenzus. Dokonce i pan ministr a celé hnutí ANO tu novelu podporovali.
19: Tedy to zvýšení, ke kterému došlo od ledna.
17: Ano, to zvýšení, ke kterému došlo od ledna. A dělat teď překotnou změnu, de facto jakoby to rozhodnutí padlo po půl roce trvání té změny, nedává fakt žádný smysl, protože se nestal žádný reálný problém. Nikdo nereportuje nějaký jakoby problémy. Myslím si, že určitě by bylo relevantní po roce účinnosti, alespoň po roce, si sednout, udělat nějakou evaluaci, jaký to dopad mělo, jestli ty zvýšené výdaje za to stály nebo ne, a pak dělat případně nějakou korekci. Ale tady zatím podle mě je opravdu jenom jako taková urputná snaha teďkonc někde ušetřit, ale ne proto, aby ta vláda mohla celkově šetřit, ale aby mohla svým voličům, to jsou třeba jakoby důchodci, doručit větší podporu. Takže myslím si, že to systémové není, a to, co opravdu jakoby je klíčové, pokud lidé budou díky větší pracovní mobilitě dosahovat vyšších výdělků, tak stát na tom vydělá na vyšších odvodech. Naopak, pokud tu podporu zvlášť zranitelným skupinám, osobám 52+, matkám vracejících se po rodičovské dovolené, budeme snižovat, ano, tak se nám to promítne třeba ve zvýšené sociální podpoře.
19: Já bych tady pro kontext, pánové, uvedl, ať všichni víme, o čem hovoříme, že podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících by se měla podle toho, co zatím schválila vláda a co by ještě mělo projít parlamentem, snížit z 80% výdělku na 65%, a zároveň nejvyšší podpora by se měla snížit z 80% průměrné mzdy na 60%. To jenom ať máme pohromadě ta čísla a už dál jimi vysílání zatěžovat nebudu, protože ve vysílání příliš nefungují. Pane Pánku, dává vám to smysl dělat překotnou změnu toho systému podpory v nezaměstnanosti, když nedošlo k nějakému vyhodnocení té poslední změny?
18: V tom bych určitě souhlasil s panem Hůlem a dokonce bych řekl, že i jeden rok by byl na vyhodnocení málo. Myslím, že by si ta změna měla projít tím hospodářským cyklem a rok mi připadá nedostatečná doba. Tím méně samozřejmě 9 měsíců, nebo ani ne 9 měsíců, protože vlastně ta změna je od ledna a teďka na začátku září už se navrhla změna. Ministerstvo slíbilo předložit evaluace, žádné jsem neviděl. Není, jako nedá se podle mě obhájit nějakou konzistentní logikou, proč by to vláda teď měla měnit. Kromě toho samozřejmě, co říkal pan Hůlec, naprosto souhlasím.
19: Nicméně ministr práce pan Juchelka argumentuje, že to zvýšení podpory v nezaměstnanosti od ledna nerozhýbalo pracovní trh tak, jak si slibovala předchozí vládní koalice. Podle vás rozhýbalo, pane Hůle?
17: No, to je ale trochu jakoby zvláštní pohled, jo? Když například to srovnám s jinými změnami, třeba se zavedením a změnami v insolvenčním zákoně, pokud bychom usuzovali o vlastně úspěšnosti té změny podle prvního čtvrt roku účinnosti té změny, tak bychom taky mohli dojít k závěru, že vlastně to k ničemu nevedlo, protože ten náběh jakoby jak legislativní, tak potom hlavně jakoby v uvažování těch lidí trvá nějakou dobu. Lidé se nezačnou chovat prostě jako s dnem účinnosti toho zákona jinak. Prostě, protože uvědomme si, to, na co to cílí, mimo jiné cílilo, bylo, aby lidé, kteří mají nějakou práci a vlastně jakoby přemýšlí o tom, že by si jakoby chtěli dosáhnout lepšího výdělku a podobně, že půjdou vlastně jakoby ukončit to zaměstnání a vlastně budou hledat tu práci znovu. Ale toho to neuděláte s účinností. To musí nějak kulturně se v tomhletom zažít. Ale já bych přece jenom ještě doplnil pár těch čísel, které jste říkal, protože tam je jakoby ten zásadní problém. Ta novela zavedla to, že pro osoby 52+, se prodloužilo to období, které ty nejvyšší podpory z 2 měsíců na 3 měsíce. Je to z toho důvodu, že lidé nad 50 let prostě objektivně hůř hledají zaměstnání a ta změna vlastně jakoby šla vstříc právě potřebám těch zranitelných skupin, a další skupinou byly ty lidé, kteří neměli předchozí příjem, to znamená typicky, ano, když si vezmete ty mámy po rodičovské dovolené, tak tam měli prostě vyšší tu podporu v těch prvních měsících a ta se taky snižuje. Přitom víme, že rok po jakoby rodičovské dovolené máme významnou část těch matek na úřadu práce registrované.
19: Já se na obojí teď pana Pánka zeptám. Nejprve se zaměřme na ty padesátníky. Co tedy říkáte na to, že vláda chce zrušit zvýhodnění lidí od 52 let, spočívající v tom, že dnes můžou tu vyšší procentní sazbu podpory v nezaměstnanosti čerpat po delší dobu.
18: Zase bych asi řekl to, co jsem říkal na začátku, že nevidím v tom nějakou tragédii a myslím, že vláda opět, když se to prosadí, tak na to určitě má právo. Co jsem koukal do těch studií, tak ty říkají, že nejvíc motivuje lidi k tomu, aby tedy skončili s tou nezaměstnaností, aby se našli práci, právě to, že jim končí ta podpora. Ale chápu samozřejmě, že pro starší zaměstnance je těžší si tu práci najít. A podle mě to svědčí tomu, že ty změny by se neměly dělat po 8 měsících, ale mělo by se jim dát nějaký čas na to, aby se projevily na tom trhu práce a měly by se skutečně seriózně vyhodnotit a nedělat překotně změny.
19: A když jste tady řekl, že lidi motivuje najít si práci v těch posledních měsících, kdy ještě můžou čerpat podporu v nezaměstnanosti, tak to vycházíte z jakých dat?
18: Koukal jsem na ekonomické studie, jo, myslím, že Ráš Čety k tomu má studie a tak dále. Mám to tady někde v poznámkách, můžu vám to najít.
19: Ať doprobereme ty padesátníky a jejich zvýhodnění, není na druhé straně, obracím se na vás, pane Hůle, pro tyto lidi důležitější, že by měla zůstat doba, po kterou mají na podporu nárok, u nich tedy delší než u ostatních?
17: Já myslím, že ano, ale zároveň jakoby z posledního vyjádření Aleše Juchelky jsem vytušil, že zrovna u podpory těch 50 lidí 52 plus oni couvají z té změny. Já myslím, že tady jsme s panem Pankem víceméně ve shodě. Jo? Jako, já taky neříkám, že to je nějaká zásadní tragédie. Na druhou stranu prostě jakoby pokud děláme změnu něčeho, co prošlo fakt velkým konsenzem a co i stávající minister sám podporoval, tak je potřeba to dělat na základě nějakých věrohodných dat, nějakého porozumění té situace.
19: Na tom se tedy shodnete.
17: A tady zatím tohleto porozumění není a jenom jako to, že ta vláda právo má, to taky nespochybňuju a když to prosadí, tak to prosadí. To si myslím, že tak je.
19: Já za moment parafrázu ještě přinejmenším jeden nebo dva argumenty ze strany předkladatele pana ministra Juchelky, ale ještě ať se dostaneme k rodičům, kteří z důvodu rodičovské dovolené pochopitelně nemají předchozí příjem a vracejí se do práce. Neplatí, pane Pánku, právě oni na to omezení podpory v nezaměstnanosti?
18: No, budou dostávat tu menší dávku, no. Jestli je to správně nebo ne, to mně není úplně jasné z těch dat. A pan Hůle říká, že to je hodně špatně. Věřil bych mu, že v tom má zkušenosti, ale zase budu říkat, že naopak motivuje lidi najít si práci, když ta podpora je menší a kratší. Takže pokud je problém, že matky se nemohou najít práci nebo možná nechtějí některé, tak ta menší podpora bude motivovat k nalezení práce.
19: Zdá se mi, že podobný argument teď slyšíme od některých koaličních představitelů, když třeba právě ministr práce pan Juchelka odůvodňuje to snížení podpory v nezaměstnanosti tím, že se zvýšil počet lidí bez práce. Nemá, pane Hůle, ta nižší nebo kratší podpora ten efekt, že si lidé spíš dřív najdou práci?
17: No, tak ale to je i v kontextu toho, co říkal pan Pánek. Ta novela, kterou prosadila minulá vláda a která teď platí, právě šla tou cestou. To znamená výrazně jakoby proměnit tu dobu té podpory. To znamená první dva měsíce se jakoby mají přidáno a naopak ty poslední dva měsíce ubráno. A cíl je právě ten, aby člověk měl jakoby nějaké finanční prostředky na reálné hledání zaměstnání, ale zase, aby byl motivován, aby ho našel co nejrychleji. To, co dělá to, co navrhuje pan minister, je, že se sníží ta podpora v těch prvních dvou měsících, ale naopak zvýší v těch posledních dvou měsících. To znamená, že on vlastně jako narovnává tu křivku a víceméně tu hladinu podpory dělá podobnou podobu trvání té podpory. A to je přesně to, ta demotivace toho, tu práci si najít rychle a zároveň v tom úvodu mít vlastně jakoby pokrytý náklady, které jsou vlastně jakoby s tím životem spojený. Takže myslím, že jakoby pan ministr v tuto chvíli jde přesně proti tomu duchu během krátké doby si najít za rozumné peníze novou práci.
19: Pane Pánku, dává vám to smysl?
18: To mi dává smysl. Podle mě jsme tady ještě neřekli důležitou věc, že se snižují ty stropy těch dávek a asi bude jiný.
19: Tím tedy myslíte, že nejvyšší podpora by se měla snížit z 80% průměrné mzdy na 60%?
18: Ano, což znamená, že bohatší zaměstnanci, kteří se stanou nezaměstnanými, teď budou tím omezení tím stropem a asi je na tom trhu práce jinak se chová člověk, který předtím měl mzdu 80 tisíc korun a jinak se chová člověk, který předtím měl mzdu 20-30 tisíc korun. Takže ta pan Hůle má pravdu, že ty změny teď, jak je navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak vlastně méně motivují ty, nebo méně než to bylo, nebo než to je teď, méně motivují k hledání práce ty nízkopříjmové, ale více motivují ty vysokopříjmové, kteří ale nemají problém najít si práci.
19: Tak jak je to nastaveno teď?
18: Tak jak se navrhuje ta změna oproti tomu, co platí dneska.
19: Aha, pane Hůle, chcete k tomu něco dodat, na to reagovat?
17: Ne, já s tím jakoby víceméně souhlasím. Já obecně opravdu myslím, že byste těžko hledal někoho, kdo bude jednoznačně jakoby z té odborné sféry, kdo bude jednoznačně návrh pana ministra obhajovat, protože fakt je to hrozně křečovité.
19: No a co říkáte na ten argument, já už jsem tady na něj narazil, že se zvýšil počet lidí bez práce meziročně.
17: Tak to je právě přesně ono. Jako na to bychom potřebovali delší období. Ten trh práce má sezónní charakter, jinak se chová trh práce na jaře, jinak v létě, jinak na podzim. A to prostě tak je vždycky a ta ekonomika se nějak vyvíjí. Může nám růst nezaměstnanost a například se může ukázat, pokud ale nemáme tu kontrolní skupinu, kde bychom to porovnávali, že kdyby nezačal platit tato změna, tak by ta nezaměstnanost rostla ještě víc, ale na to je potřeba udělat tu evaluaci. Aby jsme se podívali, jak je to regionálně distribuovaný, čím to může být jako dál ovlivněno. To fakt nelze věrohodně udělat během 6 měsíců, během první poloviny jednoho roku.
19: Dovolte mi ještě jedno číslo. Letos v srpnu bylo o 0,5% bodu víc nezaměstnaných než loni v srpnu. Nemohl pan minister narážet třeba na to?
17: No určitě, já jenom říkám, že
19: a to je stejná sezóna.
17: Jo, a kdyby neplatila tato změna, tak by to mohlo být třeba o 1% bod vyšší nezaměstnanost. Jo, to fakt je prostě přesně to, kdy nemůžete z nějakého trendu, protože se ta celkově, my jakoby v posledních 6 letech, ta světová ekonomika je silně turbulentní. Jsme zasaženi vlnama různých krizí, ať už to byl covid, válka na Ukrajině, energetická krize, teďkon z válka v Iránu. To jsou věci, které vlastně jako ovlivňují tu ekonomiku jakoby poměrně silně. A my vlastně nejsme schopni říct, neplatí žádný pravidlo, že nezaměstnanost je konstantní a jakákoliv změna té nezaměstnanosti je důsledkem nějaké legislativní změny. To je fakt, to je nesmysl prostě.
19: To byste potvrdil, pane Pánku.
18: Nezaměstnanost roste po Evropě, nejenom v České republice.
19: Ale nejnižší nezaměstnanost, ano, ze všech zemí Evropské unie.
18: Ne, já jsem chtěl říct, že ten nárůst o 0,5% není nejspíš způsobený tím, že se přijala tady ta změna dávek v nezaměstnanosti loni. A protože, jak říkám, je i v jiných zemích stoupá ta nezaměstnanost. Vláda tím chce ušetřit nějakých asi 5 miliard, pokud jsem se na to koukal správně. Jak říkám, no, je to asi jediná kapitola, ve které chce šetřit, když předložila schodek rozpočtu 390 miliard. Jako proč ne, jo, ale neříká úplně, nebo já bych to podpořil, ten fiskální konzervatismus, ale nepřipadá mi to důvěryhodné, nepřipadá mi to, jako že vláda najednou se odhodlala šetřit skutečně, to už jsme vlastně říkali s panem.
19: Šetřil byste víc, pane Pánku, a asi i jinde, jestli vám správně rozumím.
18: Určitě spíš jinde teda.
19: Ona, vláda, argumentuje těmi úsporami, nebo přinejmenším někteří její představitelé, včetně pana Juchelky nebo paní ministryně financí Schillerové. Není 5 miliard úspor dobrých, pane Hůle?
17: Ale 5 miliard je, jakoby by mohlo být dobrý, musíme se podívat, jestli to je opravdu 5 miliard. Já jakoby použiju srovnání. V roce 2011 došla vláda k závěru, že zruší sociální příplatek. To byl jeden typ sociální dávky a vlastně argument byl, ušetříme 3 miliardy, které vlastně ta dávka stojí. Já jsem pak dělal analýzu, která to vyhodnocovala, ty dopady, a ukázalo se, že 1,8 miliardy se přelilo do jiných dávek. To znamená, že ta reálná úspora nebyly 3 miliardy, možná 1,2 miliardy. miliardy, ale v dalších třech letech se víceméně celý ten náklad na tu dávku rozpustí do toho dávkového systému. Hmm. My, když budeme déle držet ty lidi seniorského věku v nezaměstnanosti, nebo budeme díl držet ty matky po rodičovské na úřadu práce, tak sice možná ušetříme na té podpoře, ale budeme víc platit na jiných sociálních dávkách, například na superdávce. Hmm. Takže je potřeba tohleto proti tomu započítat a zcela jistě ta úspora pak finálně nebude 5 miliardy. Takže to je fakt jenom jako fiktivní hra s čísly. Myslím si, že jakoby pokud by vláda chtěla šetřit, tak tady nebude prostě furt jako nadhazovat, jakoby, že se nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu a celá řada dalších jakoby změn, které jakoby tu díru do rozpočtu udělají nesrovnatelně větší, než jaká je tato podpora v nezaměstnanosti.
19: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou vedoucí programu dluhové poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle a ředitel Institutu liberálních studií Martin Pánek.
15: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Pane Pánku, nemůže to tak dopadnout, že vláda možná sice něco uspoří snížením podpory v nezaměstnanosti, ale tyto výdaje pak stát bude mít navíc, protože víc lidí, kterým se zkrátí podpora v nezaměstnanosti, budou čerpat superdávku?
18: A to tak samozřejmě určitě dopadnout může. Ta problematika není tak jednoduchá, že někde se sebere pár miliard na nějaké dávce a že to je čistá úspora rozpočtu. Takových příkladů už jsme měli samozřejmě strašnou spoustu. A tak, taky bychom možná měli mluvit o tom, jestli prostě zaměstnanosti by více nepomohlo snížení zdanění té práce, což je jako samozřejmě další obrovské téma. A velmi dobře to tak může dopadnout a právě proto myslím, že s panem Hůlem oba kritizujeme to, jak překotně se dělá ta změna bez jakékoliv evaluace rozumné.
19: Já jsem tady parafrázoval argumenty z vládní strany, konkrétně ze strany pana ministra Juchelky. Dovolte mi, abych zmínil i argument ex-ministra práce Mariana Jurečky, který prosadil tu reformu, která od ledna trvá. On si od navýšení podpory v nezaměstnanosti sliboval, že lidé bez práce nebudou nuceni kývnout hnedka na tu první nabídku, která může být třeba hluboko pod jejich kvalifikací, ale že si počkají a kývnou až na nabídku druhou, líp zaplacenou, na čemž ve svém důsledku vydělá i stát, protože budou státu odvádět víc na odvodech díky tomu lepšímu místu. Není to žádoucí, pane Pánku?
18: No tak pokud by to tak bylo, tak to žádoucí je. Znova se dostáváme k tomu, že ta změna se dělá příliš rychle. Myslím, že to je už třetí změna asi během 2 let nebo 3 let. A je to nekoncepční, není k tomu žádné vyhodnocení. Podle mě se to z hlediska toho načasování, si myslím, že se to nedá obhájit. Z hlediska toho, že stát chce ušetřit 5 miliard, to si myslím, že by bylo obhajitelné, ale téhle vládě se nedá věřit, že myslí nějakou fiskální konsolidaci vážně.
19: No on, Marian Jurečka, bývalý ministr, se odvolával při prosazování té reformy na Dánsko, na to, jak to funguje tam.
18: Tam myslím, že je 90% mzdy, že se pobírá v prvních měsících, ale je ten strop strašně nízký. Takže tam dostávají jakoby relativně vysokou dávku ti nízkopříjmoví a vysokopříjmoví, pokud se dostanou na úřad práce, tak pobírají relativně méně. Takže já jsem koukal trochu na to srovnání těch systémů a skoro v každé zemi je ten systém úplně jiný a těžko se to srovnává.
19: Pane Hůle, můžeme si vzít za příklad jednu zemi, třeba to Marianem Jurečkou prosazované Dánsko, když to tak řeknu, a pokoušet se jemu přiblížit?
17: Tak jako obecně děje se to ve spoustě zemí, že se snažíme inspirovat, koukáme se po zemích, kde obecně se žije líp, ten jakoby svět funguje líp. Většinou to nelze vytrhnout jenom jako z kontextu jednu změnu. Řada těch věcí, ať už v oblasti vzdělávání dluhů, pracovních podmínek a podobně, je fakt jako to je nějaký široký kontext. Myslím si, že u zákoníku práce by pomohlo, že třeba v Dánsku je snažší propustit zaměstnance, zároveň ten zaměstnanec má opravdu jakoby jednodušší a lepší tu podporu, aby mohl hledat zase jakoby jinou práci. A myslím si, že takhle by bylo potřeba nějakým způsobem se na to podívat šířej, ne jenom dílčím pohledem. Ale jinak si myslím, že pokud by opravdu jakoby zvýšení té pracovní mobility je v zájmu státu. Jestli by k tomu tato změna, která teď konci účinná od 1. ledna 26 vedla, já samozřejmě 100% nevím, argumenty pro mi přijdou spíš věrohodné, ale myslím si, že právě by bylo potřeba to prostě vyhodnotit a kouknout se na to, jestli můžeme pro tu pracovní mobilitu udělat ještě něco jiného. Takže fakt jako já taky neříkám, že to je jako katastrofa, pokud k té změně teďkonc dojde. Myslím si, že to je neodpovědné a je to překotné. To je to hlavní. Myslím si, že máme vlastně jakoby k tomu přistupovat spíš z pohledu znalosti k těm změnám, ano, a snažit se ten systém dlouhodobě zlepšovat.
19: Ale ta data, ze kterých by se dalo říct, že ta změna prosazená od ledna funguje nebo ne, tak tedy podle vás, pánové, zatím vlastně nemáme, protože je na ně brzo. Obecnější myšlenka na závěr je z vašeho pohledu, začněme od vás, pane Pánku, v zásadě dobře nastavený český sociální systém?
18: Tak to je asi otázka na celé semestry studia. To neumím říct, ale řekl bych znovu, že je příliš zdaněná práce a že to škodí tomu pracovnímu trhu. A taky bych tedy, pokud se bavíme o trhu práce, tak bych uvolnil migrační kvóty, aby český trh práce mohl zaměstnávat více cizinců.
19: Váš pohled, pane Hůle?
17: Taky je to velmi složitá otázka. Myslím si, že například jakoby teď na změnách v superdávce vidíme, jak špatně se taky některé reformy mohou dělat, jak ten systém, jaký má výpadky, jak výsledky vlastně neodpovídají proklamacím, které byly pronášeny v době, kdy byly přijímány a podobně. Jinak jako obecně Česko má nízkou nezaměstnanost. Myslím si, že celkově se v Česku žije vlastně jakoby dobře a rozhodně souhlasím s tím, že máme příliš zdaněnou práci. Já bych ještě doplnil, že příliš zdaněnou práci těch nízkopříjmových. A myslím si, že naopak to, že vlastně vláda v tuhle tu chvíli už dělala úlevy živnostníkům rychlí, kteří mají opravdu jakoby velké úlevy v tom systému, ať už v oblasti paušálních výdajů, tak v oblasti daní, tak si myslím, že to není zrovna jakoby odpovědný přístup. A celkově prostě od roku 21 furt ty vlády, jak se tu střídají, řeší problém zrušení superhrubé mzdy, kdy bylo vlastně naprojektováno, jak to nahradit. Já neříkám, že se to nemohlo udělat, ale musel být jasný plán, jak ten výpadek nahradit. To jsme neudělali a proto se teď dostáváme do strukturálního cyklického deficitu a to je fakt jako problém.
19: A u toho pro dnešek skončíme s vedoucím programu Dluhové poradenství člověka v tísni Danielem Hulem a ředitelem Institutu liberálních studií Martinem Pánkem. Pánové, oběma vám děkuju.
18: Díky, hezký
17: den. Děkuji za pozvání, přeji krásný den.
19: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
20: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
21: Milan Machovec byl významný český filozof, popularizátor tohoto oboru a jeden z iniciátorů marxisticko-křesťanského dialogu ve střední Evropě.
22: Narodil se v roce 1925 v Praze. Vystudoval klasickou filologii a filozofii na Univerzitě Karlově, kde v letech 1950 až 1970 přednášel. K této činnosti se pak mohl vrátit až v roce 1990 a občas tam přednášel až do své smrti.
21: V 60. letech byl spolu s Ernstem Blochem a Erichem Frommem jedním z iniciátorů dialogu mezi křesťany a marxisty. Jeho reformní pojetí marxismu bylo jednou z ideových inspirací pražského jara 1968.
22: V letech normalizace byl profesor Machovec propuštěn z univerzity. Živil se především jako varhaník a přestože byl pod policejním dozorem, stýkal se tehdy například s Egonem Bondym a podepsal chartu 77.
21: V 70. i 80. letech čelil hrozbě, že jeho dílo bude zabaveno a zničeno. Toho ovšem neodradilo a i nadále se účastnil bytových seminářů se studenty filozofie i s dalšími zájemci.
22: Po roce 1989 byl rehabilitován a v roce 2000 mu byl propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho dílo pojí snaha o humanizaci světa. Originálně v něm spojil myšlenky Aristotela, křesťanství, Kanta i Marxe.
21: Nejlépe jsou tyto myšlenky shrnuty v jeho knize Ježíš pro moderního člověka, která je hojně překládána i do cizích jazyků. Profesor Milan Machovec zemřel v Praze 15. ledna 2003.
20: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
1: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
3: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
4: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
20: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Ukrajina je připravená zastavit údery na ruskou kritickou infrastrukturu. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Čeští tenisté poprvé trénovali před Davis Cupem v Praze. A dnes čekáme většinou slunečnou, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
20: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na ruskou kritickou infrastrukturu. Pochybuje ale, že Moskva je ochotná přestat útočit na ukrajinské infrastrukturní objekty a zařízení.
23: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu vyzval zahraniční partnery, aby zajistili, že Rusko nebude útočit na ukrajinskou energetiku a dopravu, zejména na přepravu potravin, na přístavy, sklady a další logistické objekty, nezbytné pro zajištění základních životních podmínek obyvatelstva. Včera Rusko raketami a drony zničilo 2 velké sklady v Oděse, sklad s léky a distribuční centrum sítě drogérií EBA. Z Ukrajiny Martin dorazí Radiožurnál.
12: Víc než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Radiožurnálu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody z Dounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
24: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
12: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Po víc než roční výpůjčce dorazí Mendlův mikroskop ze zahraničí zpět do Brna. Zájemci exponát z 19. století znovu uvidí v budově Mendlova muzea. Mikroskop byl od července loňského roku součástí výstavy Future of Food ve Vědeckém muzeu v Londýně. V rámci výstavy se ho tam prohlédlo přes 300 tisíc návštěvníků. Proč byl součástí výstavy, přibližuje ředitelka Mendlova muzea Blanka Křížová.
25: Ta výstava zobrazovala tu současnou výrobu a proměny výroby potravin. Hledali právě i něco zajímavého z období, kdy Mendel přichází se svými ikonickými pokusy s rostlinnými hybridy a právě pro tyto pokusy využívali tento mikroskop.
12: Čeští volejbalisté porazili v italském Modeně Slovensko 3-0 na sety a ve skupině mistrovství Evropy si připsali 3. vítězství. Zajistili si tak s předstihem postup do 8. finále. A čeští tenisté mají za sebou úvodní tréninky před Davis Cupovým duelem s Američany. Jako první si tvrdý povrch v libeňské hale vyzkoušeli dublisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. Ten je z prostředí nadšený.
26: Pocity jsou teď určitě skvělý, to náš první vlastně trénink. Bude to chvíli trvat, než si zvykneme samozřejmě na povrch, na obrovskou arénu, ale já zatím musím říct, že po té hodině a půl jsem velmi spokojený a těším se na utkání, protože hrát před domácím prostě publikem tady v tu aréně je něco neskutečného.
12: Z nominace amerických tenistů před utkáním vypadli 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Utkání Česko-Spojené státy se bude hrát tento pátek a sobotu. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
13: Překážka na dálnici D35 u Loštic a nehoda na Břeclavsku. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce je hlášená sražená zvěř. Pozorně projíždějte za sjezdem na Moravičany a Loštice mezi kilometry 242 až 245. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy stojí teď už několik vozidel za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 227. 7 osobní auto a už jezdu na Odry na kilometru 320, opět směr Ostrava, 2 nákladní auta. Vozidla blokují krajnici, obě místa jsou označená. A na Břeclavsku u obce Ladná už zřejmě zasahují u nehody osobního auta záchranáři. S omezeným průjezdem počítejte na cestě k hlavnímu tahu do Podivína u železničního mostu. Auto bylo převrácené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Dnes bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách jen kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Které byly klíčové osobnosti německé revoluce v roce 1918? Už za chvíli je připomene Peter Duhan v repríze pořadu Portréty a po něm dostane slovo Karel Tejkal, který vás pozve do zvukového archivu Českého rozhlasu k repríze jeho rádia Na kolečkách. Dnes budeme naslouchat fotbalovým letopisům.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty. Dámy a pánové, vítejte při poslechu další části programového cyklu Českého rozhlasu Portréty. V němž mapujeme osudy zemí střední Evropy od skončení první světové války po rok 1938. Tedy období 20 let, která se dají shrnout jako období velikých nadějí, nikdy nenaplněných a proto vystřídaných velikým zklamáním. Dnešní pořad, jenž je věnován pokusu o socialistickou revoluci a konci císařství v Německu, pro vás připravil Karel Hvížďala a Petr Duhan, jenž pořadem provádí a přeje ničím nerušený poslech následujících minut. Němci nejsou žádné revoluce nikdy schopni, protože nemohou obsadit ani nádraží, když jim pokladní odmítne prodat vstupenku na peron, řekl vůdce světového proletariátu Vladimír Ulianov Lenin poté, co v listopadu 1918 ztroskotal v Německu pokus o socialistickou revoluci. V Leninově poznámce je zajisté trpkost nad tím, že německá revoluce byla lokalizována pouze na města Kýl a Berlín a její plamen se nerozšířil, jak si Lenin a jeho kamarila bez pochyby přáli, na celé území státu, že německá revoluce neměla vůdce schopné revoluční vize, vůdce schopné integrovat rozhodující revoluční síly a eliminovat tak chaos, průvodní to jev každé revoluce. Připomeňme, že v rozhodujících dnech německé revoluce, tedy 9. a 10. listopadu, potenciální vůdci revoluce dle bolševického vzoru Karl Liebknecht a Rosa Luxemburgová nemohli být angažováni v centrech revolučního odporu, poněvadž se těšili starostlivosti německé vězenské správy. V Leninově poznámce kromě zklamání snad každý postřehl i jistou dávku sarkazmu na tou vlastností Němců, jež za jiných okolností bývá obdivována. Pořádku milovnost a akceptace.

0: určitě také proto, že protagonisté německé revoluce nebyli vzbouření němečtí námořníci a vojáci, ale ještě stále císař Wilhelm II., říšský kancléř Max Prinz Bádenský a tři němečtí politici, sociální demokraté Gustav Noske, Filip Scheidemann a především vůdce německé sociální demokracie Friedrich Ebert. Pro první dva, císaře Viléma a prince Bádenského, znamená 9. a 10. listopad jejich definitivní odchod do dějin, zatímco Noske, Scheidemann, Ebert spolu s dalšími sociálními demokraty začínají psát novou kapitolu německých dějin, jež trvá sice jenom 13 let, ale je spjata s úctyhodným a částečně také úspěšným projektem německé parlamentní demokracie. Té kapitole se říká Výmarská republika. V následujících minutách se vám pokusíme přiblížit několik zlomových událostí z německé revoluce, jak se odehrály v několika málo dnech listopadu 1918. Pokusíme se nahlédnout za revoluční kulisy a přiblížit vám osudové rozhodování několika politiků o budoucnosti poraženého Německa. Nutno dodat, že česká historiografie vysvětlení fenoménu německé socialistické revoluce zůstává stále mnoho dlužna. My jenom připomeňme, že adjektivum socialistická není v případě německé revoluce synonymum pro komunistická. A to je dost podstatné, poněvadž to mění optiku, její ostrost a tím také pohled na události v Kýlu a v Berlíně. Dejme už teď slovo Karlu Hvižďalovi. Jeho dobovou rekonstrukci listopadových dnů 1918 čtou Hana Vohrysková a Radvít Novák.
1: Dne 3. listopadu roku 1918 vydal v Kýlu na jedné z křižovatek, kudy se valili demonstrující námořníci, poručík Steinhäuser rozkaz, aby se zastavili. Když ho ignorovali, zavelel palte. Na zemi zůstalo ležet 9 mrtvých a 29 raněných. Demonstranti se rozptýlili, avšak jeden z ozbrojených námořníků se rozběhl směrem k poručíku Steinhäuserovi a zastřelil ho. Tímto výstřelem byla odstartována německá socialistická revoluce. Rázem si všichni uvědomili, že po tomto činu už není cesty zpět a ihned instinktivně věděli, co je třeba vykonat.
2: Dne 4. listopadu ráno zvolili všichni námořníci 3. eskadry vojenskou radu. Odzbrojili důstojníky, sami se vyzbrojili a na stěžník svých lodí vztyčili rudé vlajky. Jedna jediná loď, Schlesien, se nepřidala a uprchla před hrozícími děli svých sesterských lodí na širé moře. Pouze kapitán Weniger z lodi König hájil se zbraní v ruce vlajkový stěžeň a byl zastřelen. Ozbrojení námořníci nyní pod vedením své vojenské rady, v jejímž čele stál starší námořník jménem Artel, se vydali ve vojenské formaci na pevninu. Obsadili vojenské vězení, aniž jim byl kladen jakýkoliv odpor, a osvobodili své druhy, kteří se vzbouřili proti velení oceánské flotily, které si přálo, aby lodě vypluly proti Velké Británii, v čemž vojáci správně viděli akci namířenou proti vládní politice prince Maxe Bádenského. Z vězení revolucionáři propustili 1000 námořníků.
1: Ostatní vzbouřenci obsadili veřejné budovy, jiní zase nádraží. Odpoledne do Kýlu dorazil vojenský oddíl, který byl hlavním velitelstvím Altona požádán o likvidaci vzpoury. Tento oddíl za dojemných okolností zbratření, jaké známe spíše z ruských filmů, byl odzbrojen. Velitel námořního stanoviště, z nenadání zbaven všech mocenských prostředků, jak napsal německý historik žijící v Anglii Sebastian Hafner, přijal delegaci vojenské rady a třeba že nutně skřípal zuby, kapituloval. Měl rád pořádek a když se změnilo velení, podřídil se mu. Touha po pořádku všech rozhodujících politických sil té doby v Německu, jak se ještě ukáže, byla asi hlavní důvod, proč tato revoluce neměla nikdy žádnou šanci na vítězství. Námořní pěchota z vojenské posádky vyslovila svoji solidaritu s námořníky, dělníci z doků vyhlásili generální stávku a 4. listopadu večer měli na 40 000 vzbouřených námořníků a vojáků námořnictva přístavní město Kýl ve svých

0: rukou.
1: Jak zacházet s nabitou mocí, však námořníci nevěděli. Když tam 4. listopadu večer dorazili dva vyslanci vyděšené berlínské vlády, poslanec Gustav Noske a státní sekretář Hausmann, byli zdraveni s jásotem a úlevou, přičemž Noske byl okamžitě zvolen za guvernéra města. To je podle některých historiků, neboť o tuto revoluci se vedou léta spory. Důkaz, že se rebelové nevzbouřili proti vládě, ale za vládu a věřili, že jednají podle jejich představ. Jednu věc však vzbouřenci instinktivně vytušili. Poté, co se v Kýlu odvážili tak velkého činu, že zastřelili několik důstojníků, svrhli místní moc a drželi město v rukou, hnutí nemohlo zůstat omezeno pouze na Kýl, jinak by ve městě zůstali jako v pasti. Námořníci by byli uvězněni a vůdci vzpoury popraveni. Zbýval jim pouze postup vpřed. Museli vyrazit a šířit hnutí. Díky této ideji se vzpoura přeměnila v revoltu a revolta přerostla v revoluci. To v důsledku znamenalo, že podle stejného receptu musí vzbouřenci převzít moc i jinde. A to se jim dařilo s takovým úspěchem, ve který ani oni sami nedoufali.
0: Všude, kam námořníci dorazili, se k ním připojovaly místní posádky a postupně se přidávali i dělníci z továren, jako kdyby na ně jen čekali. Dne 5. listopadu zachvátila revoluce Líbek a Brunsbüttel-Kok, o den později Hamburg, Brémy a Wilhelmshaven, další den Hanover, Oldenburg a Köln. Dne 8. listopadu již byla v rukou revoltujících všechna velká města na západě a revoluce přeskočila i na východ, do Lipska a Magdeburgu. Všude se odehrávalo to samé. Vojáci v posádkových městech volili vojenské rady, v továrnách se zakládaly dělnické rady a vojenské úřady kapitulovaly. Ve městech byli propuštěni političtí vězni, poté obsazeny věznice, radnice, nádraží, hlavní velitelství a mnohde také redakce novin.
1: Volby probíhaly revolučně, aklamací, a v řadě míst v čele stály oblíbení vedoucí představitelé obou křídel sociální demokracie, která byla od roku 1914 vládní stranou. Ve zmíněném týdnu se minimálně západní část Německa proměnila z vojenské diktatury na republiku rad. Masy, které povstaly, ale nespůsobily chaos, ale naopak vytvářely jakési zárodky nového řádu. Civilní správní úřady zůstaly nedotčeny a fungovaly dále pod dohledem svrchovaných úřadů. Soukromého vlastnictví se revoluce nedotkla. I v továrnách zůstalo všechno při starém. Vojenské rady nastoupily na místo dřívějších velitelství. A vojenské rady odstranili a nahradili kárnou moc důstojnického sboru v pozemním a námořním vojsku a diktátorskou výkonnou moc vojenských úřadů, existující od roku 1914, tedy od počátku první světové války. V žádném případě tedy v těchto dnech ve vedení nebyli žádní bolševici nebo spartakovci, předchůdci komunistů. Budoucí komunisté totiž byli většinou právě díky revoluci osvobozeni z vězení, nebo jak třeba u nás známá Rosa Luxemburgová tuto dobu trávila ještě ve vězení ve Vroclavi. Karl Liebknecht byl po dlouhodobém věznění propuštěn až 9. listopadu. V Německu se nikde nenacházeli žádní ruští emisaři a to byl jeden z dalších důvodů, proč probíhala tak spořádaně. Ovládal jí německý duch.
0: Je dobře znám Leninův výrok o tom, že Němci nejsou žádné revoluce nikdy schopni, protože nemohou obsadit ani nádraží, když jim pokladní odmítne prodat vstupenku na perón. Revoluční týden však takováto tvrzení vyvrátil. Němečtí revolucionáři se zmocnili nejen všech důležitých nádraží, ale i kasáren a dalších důležitých budov. Konec této, jak bychom dnes mohli říci, sametové revoluce se dal však tušit hned první pondělní večer, kdy poslanec a sociální demokrat Gustav Noske telefonoval z Kýlu do Berlína návrh, že pro Německo existuje jediná cesta – dobrovolný návrat k pořádku. Všimněme si opět toho klíčového slova pod vedením sociální demokracie. Noske doslova prý řekl, jedině tak zničí rebelie sama sebe.
1: Říšský kancléř princ Max Bádenský na základě tohoto telefonického rozhovoru ještě téhož dne prosadil ve vládě toto rozhodnutí. volnou ruku pro Nosského k pokusu potlačit tamní revoluční hnutí. A již za několik dní mohl spokojeně konstatovat, že Noske v Kýlu ve jménu revoluce úspěšně potlačil tamní revoluční hnutí. Dokonce se mu podařilo obnovit i autoritu potopených důstojníků. Námořníky přivedl k běžné službě. Princ Max byl nadšen a tvrdil, ten muž předvedl nadlidský výkon. Do svého deníku si napsal, osud Německa závisí na tom, jestli vůdce sociálních demokratů Friedrich Ebert dokáže totéž v celé zemi, co se jeho kolegům podařilo v Kýlu. O to šlo v těchto dnech všem a hlavně císaři Vilémovi II. I vojenskému velení, které bylo v rukou pánů Hindenburga a Grönera. Ale stejně i říšské vládě i sociální demokracie v čele s Ebertem. Navíc se všichni ještě shodovali na tom, že je třeba co nejrychleji skončit s první světovou válkou, sjednat příměří, neboť dokud bude pokračovat válka, bude pokračovat i revoluce.
0: Proto bylo s velkým ulehčením přivítáno sdělení prezidenta Wilsona, které bylo doručeno i do Berlína ve středu 6. listopadu dopoledne. V němž stálo, že vrchní velitel spojenců generál Foch je připraven přijmout německou delegaci pro sjednání příměří ve svém generálním štábu v Compiègne. V pátek 8. listopadu kolem 10. hodiny dopoledne stanul německý státní sekretář Erzberger před Fošem spolu s vojenským doprovodem. Foš je přijal se slovy, co vás sem přivádí, pánové? Erzberger odpověděl, přivážíme návrhy na příměří. Foš suše opáčil, nemusíte dělat žádné návrhy. A předložil Němcům již před 10 dny spojeneckými vládami vypracovaný seznam podmínek, příměří a ultimátum s 72-hodinovou lhůtou k přijetí nebo odmítnutí. Všem bylo hned jasné, že za dané situace bude ultimátum přijaté. Revoluce si to vynutila.
1: Jen ještě císař byl přesvědčen, a to samozřejmě zcela mylně, že západní vojsko bude bojovat pod jeho vedením i proti vnitřnímu nepříteli. Byl odhodlán po uzavření příměří obrátit vojsko čelem vzad a nechat je pochodovat proti vlastním lidem, tedy proti revolucionářům. Generál Gröner a říšský kancléř Max Badenský toto přesvědčení nezdíleli, byli realisté. Oba byli toho názoru, že osoba Viléma II. Představuje největší překážku k uklidnění revolucionářů a že musí abdikovat, má-li vojsko zůstat pod velením svých důstojníků. Princ Max navrhoval, aby se císař dobrovolně zřekl trůnu a byl zvolen jeho nástupce nebo regent. Generál se jako voják domníval, že panovník by měl zemřít na frontě. Problém byl však v tom, že žádný z nich nebyl ochoten své názory císaři sdělit a vyvést ho z omylu.
0: Hlavní zásluhu na tom, že se konečně proti revoluci začalo něco dít, měla sociální demokracie a zejména její předseda Friedrich Ebert, jehož postavení se událostmi stále posilovalo. Nebyl odpůrcem vlády, pomohl jí na svět, cítil za ní svoji odpovědnost a proto ji podporoval. V zásadě nebyl ani protivníkem monarchie a už vůbec ne nepřítelem státního zřízení. Svým vnitřním ustrojením představoval typického Němce. Považoval sebe i svou stranu za sílu, udržující stát na nohou a dokonce za jeho poslední rezervu. Šlo mu stejně jako generálům a říšskému kancléři o zachování státu a zastavení revoluce. Miloval stejně jako oni pořádek. Nejspíš si uvědomoval ještě mnohem jasněji než generál Gröner a princ Max, jak je revoluce silná. Věděl to zhlášení svých sekretariátů po celé zemi a proto nechtěl ztratit ani den. Na rozdíl od obou zmíněných pánů měl ještě jednu osobní starost. Ebertovi šlo i o to, aby měl pevně v rukách sociální demokracii. Měl strach z toho, že na venkově se k revoluci přidají i místní funkcionáři a řadoví členové.
1: Aby vše urychlil, vydal se Ebert 6. listopadu do říšského kancléřství, kde byl zrovna přítomen i generál Gröner a ultimativně vyžadoval, aby císař odstoupil. Tvrdil, že je to poslední příležitost k záchraně mocnářství. Gröner odmítl a tvrdil, že o návrhu nemůže být ani řeč. Ebert opáčil, že pak tedy věci vezmou vlastní spát a je otázkou, jestli si ještě spolu živí, někdy uvidíme. Princ Max však na jeho varování slyšel a pozval ho na druhý den, ve čtvrtek 7. listopadu, ráno k sobě. Cítil, že Friedrich Ebert má pravdu. Podle historiků se oba pánové toho dne ráno procházeli v zahradě kancléřství pod starými stromy, z níž opadávalo žluté listí, a princ sdělil předsedovi sociálních demokratů své rozhodnutí odjet do generálního štábu a vyzvat císaře, aby se zřekl trůnu. Ebert prý podle princových zápisků řekl, pokud císař neodstoupí, pak je sociální revoluce nevyhnutelná, ale já ji nechci, nenávidím ji na smrt.
0: Ebert tedy evidentně podle zmíněných princových záznamů doufal, že po odstoupení císaře přivede svou stranu i lidové masy k vládě. K plánované cestě do generálního štábu ale už nedošlo a pakt mezi princem Maxem a Ebertem se ještě téhož dne rozpadl. Bylo už příliš pozdě. Konkurenční takzvaní nezávislí sociální demokraté svolali do Berlína na stejný den 26 protestních shromáždění. Vláda zamýšlela shromáždění zakázat. Sociální demokraté měli ale oprávněné obavy, že zákaz by revoluci jen eskaloval. Staří sociální demokraté chtěli naopak na tribunách převzít moc nad davem do svých rukou. Byla to jejich poslední šance. My dáme na všech shromážděních ultimátum císaři. Pokud to neuděláme, máme skutečnou revoluci, tvrdil Ebert.
1: V tomto se princ Max s Ebertem neshodovali a z toho se zrodilo 9. listopadu drama. Vrchní velení bylo toho dne ráno připraveno sdělit císaři, že vojsko za ním nestojí. Když se to ale dověděl kancléř, sdělil to Ebertovi a ten odpověděl, už je pozdě, lavina se valí, dělníci z továren už vyrazili do ulic. Na vrchním velitelství ale bohužel bylo na abdikaci zase příliš brzo. V 11 hodin prý mluvil císař soukromně s jedním ze svých osobních poradců poprvé otevřeně o abdikaci. Údajně řekl, vládl jsem příliš dlouho na to, abych nevěděl, jak je to nevděčné. Nijak na vládnutí nelpím. O pár minut později přišel s novou myšlenkou vzdát se jen císařství a nechat si pruskou korunu, tedy zůstat králem. Ve stejné době z Berlína telefonicky stále naléhali na abdikaci.
0: Ve 12 hodin, kdy do říšského kancelářství docházely zprávy o obrovských masových průvodech dělníků, ztratil princ Max trpělivost a nařídil vydat abdikaci, kterou nechal před několika hodinami připravit. Tisková agentura zveřejnila toto prohlášení. Císař a král se rozhodl vzdát trůnu. Říšský kancléř zůstane ve svém úřadě tak dlouho, dokud budou upravovány otázky spojené s císařovým odstoupením, odmítnutím nároku na trůn korunním princem Německé říše a Pruska a ustavením regentství. Regentovi hodlá navrhnout jmenování poslance Eberta říšským kancléřem a předložit osnovu zákona o okamžitém vypsání všeobecných voleb do ústavodárného Německého národního shromáždění, které by se zabývalo definitivním stanovením budoucí státní formy německého národa, včetně těch jeho částí, které by si přáli začlenění do prostoru vymezeného říšskými hranicemi.
1: Princ Max, tak jak byl vychován, měl pocit, že se dopouští něčeho obludného, když předjímal rozhodnutí císaře a oznámil národu jeho abdikaci, i když k ní nedošlo. Po celé hodiny se v něm odehrával těžký vnitřní zápas, než zvítězil sám nad sebou. Byla to pro muže jeho původu a postavení opravdu ničemnost historického dosahu. Historici ale ironicky podotýkají, kdyby ovšem měla nějaký význam. Ve skutečnosti už totiž neznamenala vůbec nic. Princ Bádenský si ale myslel, že tím zastaví revoluci, které viděl největší zlo. Několik minut po 12. se dostavil do říšského kancléřství Friedrich Ebert i s delegací předsednictva sociální demokracie a žádal, aby vláda byla předána jemu a jeho straně. Zdůvodňoval to tím, že jen tak bude zachován klid a pořádek. Zase zaznělo to kouzelné slůvko. Princ Max mu předal bez okolků kancléřství, i když celý postup byl státoprávně nemožný a tudíž i neplatný, protože žádný kancléř nemá právo předat svůj úřad jinému jím vybranému kancléři. V tu chvíli to ale nikoho moc nezajímalo. Vláda, kterou Ebert převzal, ale byla vláda stará. Ve svém úřadě zůstali všichni státní sekretáři i pruský ministr války von Scheuch. Ani to nikomu v tu chvíli nevadilo. První, co Ebert ve své nové funkci učinil, bylo, že vydal následující provolání k berlínskému dělnictvu, které právě táhlo ulicemi. Přečtěme si ho.
0: Spoluobčané, dosavadní říšský kancléř nám nepřenesl za souhlasu všech státních sekretářů zprávu záležitostí říšského kancléřství. Spoluobčané, všechny vás naléhavě prosím, opusťte ulice. Postarejte se o klid a pořádek. Výzva přišla pozdě. Statisíce lidí již byli v ulicích Berlína a tou dobou byla už jedna hodina. Lidé ovládali střed města. Letáky s Ebertovou výzvou se bez povšimnutí válely po zemi. Když se princ Max přišel o pár hodin později rozloučit, Ebert ho nechtěl pustit a dlouze ho přemlouval, aby zůstal alespoň ve funkci říšského správce. Ebert nechtěl žádnou republiku. Chtěl za každou cenu zachránit monarchii, v níž viděl historickou kontinuitu, na kterému moc záleželo. Princ ale neměl sebemenší chuť se na něčem podobném podílet. Ostatně měl už zbalené kufry. Hned odpoledne odcestoval do rodného jižního Německa, pryč z rozbouřeného, zítřeného revolučního Berlína. Historici dodávají, princ Max Bádenský ten den odjel pryč z dějin. Ve stejnou dobu jiný sociální demokrat, Scheidemann, otevřel okno v říšském sněmu a směrem ke shromážděnému davu zakřičel: pryč s císařem, pryč s válkou, ať žije republika. Lid zvítězil na celé čáře, ať žije Německá republika.
1: Ze státoprávního hlediska byla tato slova zcela bezvýznamná. Ale v povědomí celého Německa, včetně jeho monarchistických občanů, znamenaly právě tyto výkřiky a tento den konec monarchie. Kdo přišel ve stejnou dobu s myšlenkou na odjezd císaře ze země, je dodnes nejasné. Nebyla to idea, která by se nabízala sama. Císař nebyl vystaven žádnému nebezpečí. Naprosto nerušeně se pohyboval po městě Spa ve východní Belgii mezi rezidencí, generálním štábem a svým dvorním vlakem. Stráže mu vzdávali poctu zbraní, jako kdykoliv předtím. Generál Gröner měl naprosto striktní názor a říkal: upozorňuji na jedno, pokud se císař vzdá trůnu, může odcestovat, kam bude chtít. Pokud se trůnu nevzdá, nesmí opustit vojsko. Neabdikovat a opustit vojsko není prostě možné. Místo odpovědi generála obklopilo rozpačité mlčení. Poslední ránu z milosti monarchii zasadil sám císař svým odjezdem. Rovněž opustil dějiny. Jeho odjezdem do Holandska s ním odjela z Německa i monarchie. Historici pak napsali:
0: pro vzdálenou budoucnost bylo císařovo zmizení, jež znamenalo tichý konec monarchie, hroznou událostí. Vyšším vrstvám vzalo jejich zvyklosti a oporu. Budoucí kontrarevoluci tato nešlechtická a nedůstojnická událost vtiskla rysy beznaděje a nihilismu, které by stěží měla jako restaurační monarchistické hnutí. Odjezd za sebou zanechal vákuum, které nakonec až v roce 1933 naplnil Hitler. A pro bezprostřední drama z 9. a 10. listopadu 1918 bylo to, co císař učinil či zanedbal, již zcela bezvýznamné. Odstoupení nebo neodstoupení, setrvání ve Spa nebo odjezd do Holandska už od rána, kdy se v Berlíně dalo dělnictvo do pohybu a vojsko se přidalo na stranu sociální demokracie, nemohlo události vůbec nijak ovlivnit. Od samého rána 9. listopadu byl největším obhájcem monarchie nikoli císař, ale předseda sociální demokracie Friedrich Ebert. A odpoledne tentýž den už Ebert neměl ani čas, na rozdíl od prince Maxe, aby se staral o císaře, protože měl úplně jiné starosti. Měl strach, že odpoledne na shromážděních mu revoluce přeroste přes hlavu.
2: Dodejme na závěr předchozí rekonstrukce několik málo slov, abychom lépe pochopili Friedricha Eberta jako člověka a jeho priority, co by politika, jenž se stal pro Německo 9. listopadu 1918 klíčovou osobou. Pane Eberte, svěřuji vám do vašich rukou německou říši. To byly poslední slova v politické kariéře kancléře Maxe Prince Bádenského. A Ebertova odpověď? Ztratil jsem pro tuto říši dva syny. Symbolická slova muže, jenž právě vstupuje na proscénium německé poválečné politiky a jenž se zakrátko stane říšským prezidentem. Ebertovým bezprostředním cílem byla dohoda se sociálně demokratickou stranou Německa, již byl předsedou, rozumějme dohoda s nezávislou sociálně demokratickou stranou Německa, která se od mateřské SPD odtrhla během války. Smyslem dohody mělo být jejich opětovné sjednocení. Dalším důležitým cílem bylo znovu obnovení jednoty dělnického hnutí a snaha izolovat extrémně levicové skupiny, jakou byl například Svaz Spartakovců, k němuž náleželi Karl Liebknecht a Rosa Luxemburgová. Za spolupráci na dnešním pořadu děkuji Karlu Hvíždělovi, Haně Vohryskové, Radvítu Novákovi a Markétě Bidžovské. Za pozornost děkuje a s posluchači se loučí Petr Duhan.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
4: No a po politice trocha sportu. Teď dostane slovo Karel Tejkal, který vás pozve do zvukového archivu Českého rozhlasu k repríze pořadu Rádio na kolečkách. Budeme naslouchat fotbalovým letopisům.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
5: Všecko jsem věděl. Nic mi není přáno. Plánička nemusel pustit tu vedoucí branku v 17. minutě druhého polčasu. Ale já vím, jak to bylo. Já si to dovedu představit. Oba bekové můžou mě být ukradený, takový bekové. Pobíhali střeštěně jako bezhlaví a Pláničkovi zakryli vejhled a neštěstí bylo hotovo. Tak je to, abyste věděli.
6: Teď právě zahrán byl trestný kop za chybu. Košťálkovu Plánička chytil dlouhou ránu levého záložníka Italu Bertoliniho a už posílá dlouhý míč na Puče. Monzelio, pravý obránce Čalu, zakročil, vzal Pučový míč, ale je tu Čambal, který zase pěkně zakročil, jako už dvakrát předtím, podává na Svobodu. Svoboda bohužel míč ztrácí a Italové zakládají útok. U míče je Schiavio. Jejich střední útočník zvolně přehrává na levou spojku Ferrariho, ten prohazuje míč Orzimu, ale Ženíšek dobře Orzio kryje, Plánička vybíhá a už s klidem míč lapil. Běží s ním na hranici trestného území a teď ho dlouhým kopem posílá do středu vzdíště. Vejdou Italové ku středu, u míče je pravá spojka Schiavio, po něm pravé křídlo střílí, výborně Pláničko na zemi a Plánička kryje mi tělem, brání se.
7: Milí kamarádi, bekové i halvové, centre forwardi a golmani, není to radost? Pan Načeradec v Poláčkových mužích v offsideu, Josef Laufer, oba mluví o Františku Pláničkovi a před námi skoro půl hodina fotbalových letopisů. Poslyšte meny. Pilát, Plánička, Ženíšek, Bican, Bokšaj a Vlasta Burian. A dámy, neprchejte před fotbalem. Pánové Plánička a Bican pozvali k mikrofonu i svoje milované a milující manželky. Začneme skutečným archivním pokladem. Otakar Procházka rozmlouval s mužem, jehož jméno uvádějí a jeho pohnutý osud popisují fotbalové kroniky na prvních stránkách a vedou nás až do předminulého století. Narodil se 6. května 1888 a když kdesi u vody na rybách v roce 1963 odpovídal, bylo mu rovných 75. Dožil se 83.
8: V roce 1903 začal hrát závodně kopanou Václav Pilát, jedna z nejvýraznějších postav naší fotbalové historie, střední útočník kdysi slavné železné Sparty a mnohonásobný reprezentant naší kopané. Dovedl dát na vzdálenost třeba 30 metrů křídlu míč tak přesně, že mu dopadl v běhu před špičku vysunuté nohy. Snad nikdy jsem neviděl od Piláta nepřesnou přihrávku. Sám byl výborný střelec, dovedl vystřelit

0: nečekaně, tvrdě, většinou přízemní umístěný míč. Po dvouletém působení ve Spartě byl už Pilát nejlepším naším středním útočníkem. To bylo v roce 1911, kdy se naši fotbalisté poprvé účastnili soutěže o titul mistra Evropy v Kopané. Ale o tom už vypráví Václav Pilát sám.
1: Těšil jsem se na to, že si zahraju vedle Koška. Zajímalo mě jeho kopačky, které jsem měl velký zájem, jestli tam má v těch kopačkách vylitý špičky olovem, jak se tvrdilo. V kabině jsem zkonstatoval, že to pravda není a že ty jeho strašlivé rány jsou následkem toho jeho úžasného vyražení. Taky jsem od něj viděl nejkrásnější gól, který jsem viděl v životě, byl právě ve finále zápasu proti Angličanům. Ty nás obléhali, bylo to v druhé polovině asi tak 15 minut před koncem, když Košek na mě křiknul, Vašku, prohoj to. Já jsem mu prohodil míč, on vylít mezi těma bekama prorazil je a ještě na naší půlce dal tou jeho pověstnou levačkou ránu, že ten brankář, který pozoroval, jak nás obléhají a byl odepřený otyč, byl tak překvapený, že koukal a lovil už míč jenom ze sítě. Angličani byli lepší, to jsme uznávali. Ještě soudce potom to chtěl zachránit, tak asi minutu nebo dvě minuty před koncem dal proti nám trestný kop 10 metrů. Náhodou dlouhej pimr tu desítku chytil a za chvilku byl konec. Tím jsme vyhráli mistrovství Evropy. V roce 1911 přišel do Sparty Jenda Vaník. Vedle něj hrál, když jsem hrál, to byl počátek české uličky. To byl tak technický hráč, že jsme si vypracovali spolu metodu, jak nejlepší obehrát zadáky. On hnal míč, Vaník, vylákal k sobě obránce, já běžel vedle něj, on byl v běhu, než se ten obránce zastavil, já mu prohodil míč tak, že on jenom získal náskok a hned z toho mohl střílet. To byl začátek vlastně české uličky. Potom jsem to praktikoval i s Bělkou, který hrál na druhý spojce. To samý.
0: V roce 1914 musel Václav Pilát, tak jako téměř všichni naši sportovci, narukovat a o rok později se vrátil do Prahy s těžkým zraněním. Ležel ve vojenské nemocnici se zraněnou pánví a páteří půl druhého roku. Nikdo tehdy nevěřil, že se uzdraví, ale sportem zocelené tělo a železná vůle sportovce spolu s vynikajícím uměním chirurga profesora Kukuly nakonec vyhráli Pilátův boj o život. A Pilát byl propuštěn z vojny jako válečný invalida. Byly tenkrát zlé časy, byla nouze o práci. A tak, když dostal Pilát nabídku z Plzně, aby tam pracoval, neváhal a šel. Pracoval měsíc, dva měsíce a na Kopanou pomalu zapomínal. Ale nezapomínal jeho představený, který byl členem výboru Českého lva Plzeň a doufal, že si Pilát dá říci a bude za jeho mužstvo hrát. Pilát dlouho odolával, ale nakonec z obavy, aby nestratil zaměstnání, začal přece jen trénovat a za Český lev hrál. Naštěstí pro tehdejší Spartu a celou naší Kopanou. Překonal následky těžkého zranění pevnou vůlí a tvrdým tréninkem a po první světové válce byl opět nejlepším naším středním útočníkem.
1: V roce 1919 po svém těžkém zranění jsem jel na Pršinkovou olympiádu. Jeli jsme tam jako první českoslovenští vojáci. Měli jsme taky první československou uniformu a hráli jsme tam na počest vítězství, dohody a dostali jsme se potom až do finále s Francií. To finále to byl sakramentský zápas, těžká dřina. My jsme hráli první čas proti větru a bránili jsme se. Potom v druhé půlce vítr ustál a měli jsme tu smůlu, že jsme prohrávali. Ke konci asi tak 10 minut, ještě jsme prohrávali s Francií 2-1. V 10 minutách před koncem povolali jsme Tondu Jandu, který hrával tenkrát obránce, povolali jsme ho do forwardu. Tonda přišel, lítal tam jako divok, zbláznil tam celou tu francouzskou obranu. Mně se podařilo za chvíli vyrovnat na 2-2 a dvě minuty na to Vaník dal vítězný gól. Vyhráli jsme olympiádu 3-2 a hned jsme si šli ke generálu Pršinkovi, který nám rozdával ceny.
0: No a potom přišly další velké úspěchy Václava Piláta a období téměř neporazitelné a dnes už legendární železné Sparty, ve které hrál až do roku 1923.
2: Sparta, zapěl Vlasta Burián se sborem. O Spartě nejenom zpíval, v její brance i chytal. A výborně, dokonce si tím pomohl k lepšímu živobytí. Jako tenor ve sboru Smíchovské arény měl měsíční gáži 40 korun. Sportovní sláva mu otevřela brány Vinohradského divadla a bral korun 50, jak jsem vyčetl v análech. Ale řekne-li se Sparta, musí zaznít ozvěnou Slávie. Miloslav Holman kdysi zpovídal jejího nejslavnějšího brankáře Františka Pláničku.
3: Vzpomínáte si, kdy jste poprvé vůbec oblekl fotbalový dres?
4: To už je hodně dávno, a sice to bylo v roce 1916. To mě bylo 12 let, to jsem chodil ke studánce do Prahy 7 do školy a měli jsme tělocvik. Učitelka vyzvedla jeden fotbalový míč, mý kluci měli sami hadráky jenom, no a teďka skutečný míč, tak jsme se na to těšili, ale ona přišla a řekla, ten míč nesmí na zem, s tím si můžete jenom pohazovat. To víte, my, kluci, který jsme byli žhaví, dokopaný, tak jenom pohazovat. No ona zas nevydržela ty 2 hodiny, aby se na nás tam dívala, tak šla do letenských sadů na procházku, no a my nad sebou neměli dozor, míčel na zem a hrála se liga. A při takové jedné lize přišel ke mně nějaký pán, usedlej, já ho neznal, no a on to byl vedoucí dorostu Slávie. Mluvil se mnou, no a potom, když to skončilo, tak říkal, poslechni, nechtěl by si do Slávie, no já jako kluk byl Spartan, tak jsem kejval hlavou, že jako ani ne. Potom mě vzal na Slávii, když jsme šli domů, tak mě vzal dovnitř, říkal, hele, budeš hrát za dorost, budeš mít kopačky, to nemusíš kopat jako tady teďka bos, tak budeš mít kopačky a v těch nebude hrát nikdo než ty. No tak samozřejmě to mě jako svedlo, no a že budu mít skutečný míč taky hrát. No a tak jsem tam prostě to všecko udělal, podepsal a začal jsem hrát za 4. dorost. To měla Slavia 4 dorostenecká mužstva. No a tak jsem tam zůstal celý rok. Snad já už teďka si nepamatuju, až do 1. dorostu jsem se dostal.
5: Začínal jste hned jako brankář?
4: Jako brankář, protože do branky nikdo nechtěl. Já jsem taky jako začal jako útočník, no ale těch útočníků bylo tolik a do branky nechtěl žádný, tak abych prostě mohl chytat skutečným míčem a kopat, no tak jsem do té branky šel. Byl jsem tam tady jenom rok ve Slavii a za ten rok jsem se dostal do 1. dorostu. A jako brankář 1. dorostu jsem nosil dnešní slavistický dres, čili půlku červeno-bílý s tou slavistickou hvězdou a mužstvo mělo bílý košile se slavistickou hvězdou. Tak to vlastně byl můj 1. dres, který jsem oblékl a taky poslední, který jsem svlékl.
6: Máme 2 dcery a každá má 2 kluky. Takže my měli 2 holky a oni nás zahambili, oni mají každá 2 kluky. Odešli nám z domova 2 a teď jich přijde 8. Málo který dcery se chovají tak vzorně k rodičům. Nejenom, že pomáhají při všelijaký práci domácí, ale pomáhají i finančně, když je to potřeba. A myslím si, že někdy je mi to až líto všechno, že obyčejně rodiče mají pomáhat dětem, ale že teď za daných okolností se to obrátilo a říkají, že vy jste se o nás starali strašně dlouho a my vám to teď vrátíme.
3: Který vnuk je nejmladší a který nejstarší?
6: Nejstaršího máme Pavla, ten je 29letý, už je 4 roky inženýr, pak je po něm Miloš, 26letý, ten je taky už 2 roky inženýr. Potom je Martin, který dělá zkoušky na vysokou školu. A pak je 14letý, no a ten chce jít na gymnáziu a neví ještě, jak to dopadne.
3: No a Františku, a fotbalista nikdo?
4: Ale byli fotbalisti, hlavně ten Pavel.
3: A co takhle? Díváte se spolu na televizi, nebo se díváte sám a manželka, ne?
6: Já bych tomu něco řekla. Díváme se spolu a strašně rádi. Mě to nebaví samotnou se dívat a manžela taky ne. A jsme nejradši, když jsme sami, když u nás nikdo není. Poněvadž se doplňujeme a manžel naopak říká, že tomu lepší rozumím než on.
3: Je to pravda?
7: Bohužel.
6: Já bych se ráda sázela, ale manžel nechci, poněvadž obyčejně to prohraje a pak by mi to nezaplatil, tak bych se musela zlobit.

0: je to asi 10 metrů od hranice trestného území. Míč zahrává čambal s přehráním až na pravou stranu na Junka. Junek bojuje s Bertolino, odcentroval, ale Ferrari na pravém halvu zachránil. Jeho míč přejímá čambal, prohazuje na Puče, Puč dobře obchází Alemandio. Vedeme 1-0! Puč dá branku, výborně, Tondo! V 25. minutě vede Československo 1-0!
1: Plánička je zlatý hoch, zpíval Jára Pospíšil v roce 1935. Československo o rok dříve postoupilo až do finále mistrovství světa a jediný náš gól jsme právě slyšeli. Pučova branka pomohla díky rozhlasu jedné Italce ke štěstí. V literární soutěži k šampionátu zvítězila povídkou nazvanou Mio Piccolo Puč. Na ten velký turnaj vzpomíná Ladislav Ženíšek.
2: Naši hráči dali do toho všechno svoje srdce. My jsme v tom kotli nepodlehli a mám takový pocit, že jsme Československu udělali radost, i když jsme nakonec v nastaveném čase obdrželi branku. Ten rozhodčí byl Švéd Eklind, ten nesměl potom ve Švédsku asi 4 roky pískat a všeobecně nejenom odborníci, ale noviny nás pokládali za morálního vítěze. My jsme museli projít sítem a mně se podařilo, přestože jsem byl nejstarší účastník mistrovství světa vůbec ze 16 národů, se mně podařilo udržet kondici a byl jsem šťastný, že jsem se v 31 letech dostal na mistrovství světa. My jsme se drželi, ovšem jedna chyba tam byla, my jsme neměli trenéra a nám třeba stačilo několik minut před koncem, kdyby nás někdo upozornil, když jsme vedli 1-0, abychom udělali jinou taktiku, tak možná, že jsme byli i oficiálními mistry světa.
1: Letopisy bez Josefa Bicena by byly pouhým torzem. Vybírám proto záznam jednoho dobrého jitra Vladimíra Váchy.
3: Bicen a Slávia, to by byla taky zajímavá otázka. Pustíme se do ní, Pepi?
4: No, pustíme.
3: Tak jak vzpomínáte na Slávii?
4: Tak na Slávii v dobrém, ale jenom jsem byl překvapený tím, že já, když jsem za Rapid Vídeň, tak to byl ryze profesionální klub, no a tam byla strašná přísnost, víte, úžasný. Ten Šoněka, jo, ten hlavní šéf, jo, ten byl sice tvrdej, jak žul, jak se říká, ale byl spravedlivý, víte. Tak ta docházka, ta byla tak přesná, my měli trénink v 9 ráno a nestalo se to, asi nepamatuju za ty léta, aby nějaký hráč přišel o minutu pozdě. No a právě když jsem pak přišel do Slávie, jo, co jsem si psal, takže jsem byl úplně šokovaný, že některý ty hráči přišli o 10 minut, některý, hele, Vlasek Obecký o půl hodiny, no a takový obrovský hráč, víte, ale už to měl nějak v sobě nebo naučený, i ty trenéři to dělali nějak, já nevím. Zkrátka, to se mi nelíbilo. Slávie musela hrát výborný fotbal, aby mohla zaplatit ty hráče a pochopitelně mě, já měl nejvíc. Já to dneska, jestli chcete, já vám to řeknu.
3: To je snad poprvně, víte?
4: Ano.
3: Tak poprvně v dobrém jitru Pepi Bicen prozradí své příjmy ve Slávii.
4: No tak já měl, hejte, podívejte se, já měl na tu dobu obrovský příjmy. Já měl 5000 měsíčně, což byla suma obrovská, jo. Pak jsem měl dvojitý prémie, no a na ruku jsem dostal 150 tisíc, to jsem si mohl koupit 3 krásné vily.
3: No tak ona Slávia věděla, proč ty peníze
4: asi,
3: jo, Josefu asi. Bicanovi dává. No,
4: a ještě jsem chtěl říct právě ten Střevský pohár, jo, jak jsme hráli, tak jsem si viděl za těch 6 týdnů, nebo jak dlouho se to hrálo, to teď nevím přesně, jsem viděl 42 tisíc, zase vila. Jo, takže to bylo takový, víte, ale musel, já věděl, že když ty peníze chci, no a manžel to ví ode mě, takže musím dobře hrát, musím dávat góly. I když jsme hráli přátelách, jo, tak jsem se připravoval, jako kdyby jsme hráli ligu.
3: Mezitím k nám přišla paní Bicanová, ta to asi potvrdí, víte.
5: No, byl takovej profesionál, že myslím, že dnešní fotbalisti ani o tom nemají ponětí. Jak oni jsou oceněni, jeho nemusel nikdo nutit. Jeho rodina šla stranou, A já jsem se musela přizpůsobit, i když mě bylo tenkrát 19 a rozhodně jsem s tím nebyla svolná a spokojená, ale musela jsem to respektovat, protože jsem věděla, že to je jeho život, že on nemůže bez toho fotbalu žít. Ale taky si vždycky vzpomínám, což jsem byla velmi mladá, co předseda Valoušek vždycky říkal. 14 oddílů Josef máme. Na všechny musíte vydělat, protože sponzoři nebyli tenkrát. Ale nezapomeň, že máme i jezdecký oddíl a ty musíš vydělat i na seno pro koně. Což já byla vždycky z toho udivená, proč on má ještě vydělat na seno pro koně. Myslím, že dnešní fotbalisti by neuživili 14 oddílů ani na to seno pro ty koně. Já do tvých očí zřím, jako...

0: Pepi Bican už dává góly kdesi v nebeské lize. Mimochodem, když po něm byla pojmenována nová planetka a s kamarády jsme to slavili, na otázku, zda by se tam chtěl někdy podívat, odpověděl Bicanovsky. A víte, že ne. Kdo ví, jaká je tam přitažlivost a jak by mi tam vůbec skákal balón. A jsme skoro v přítomnosti. Slavného pláničku v brance Slávie střídal před válkou Alexa Bokšaj. Hrál za Rusie už Horod a říkalo se jim létající učitelé, protože k ligovým zápasům cestovali jako první u nás letadlem a v pondělí ráno už byli zase doma ve škole. Osud a válka rozhodli o tom, že Bokšaj v Praze zůstal a my měli to štěstí, že učil po válce i nás. Nejlepší učitel mého života. Vídáme se dodnes. Panu učiteli je právě 96 let. Vzpomíná na pláničku a nebrání se ani otázce, jak by tento brankář obstál teď a co vůbec soudí o dnešním fotbalu.
1: Já jsem byl takový nenáročný venkovský bulík. Byl jsem rád, že jsem tam. Moc rád na ně vzpomínám. Velmi solidně, nejen výborný fotbalista, ale i výborný člověk. Nebyl nějaký moc náročný, jako někteří, a hluční hlavně. Byl to normální člověk, který dneska by byl hvězdou 100% a nevím, co by nedělali s ním. Uplatnil by se ovšem, mám dojem, že moc by trpěl. Dnešní útočníci centru, já například nedostával góly z centru a z rohových kopů. Poněž já jsem byl vysoký, štíhlej, rychlej, takže lítal jsem po celý 16. Měl jsem vyrost na malém prostředí, venkovním, no a chytal jsem úplně jinak. No a právě ten trenér, který tehdy byl, tak ten mi zakázal vybíhat, on byl zvyklý na frantu. No a já zase jako venkovský bulík, viděl jsem balon, tak ať už trenér mi říkal, co chtěl, tak lítal jsem pro míč. Dívám se na ten jeho styl jako brankář jinýho stylu, je kritický. A sice proč? Chytal vynikající, byl to velmi hezký pohled na jeho zákroky, ovšem velmi nebezpečný. Poněvadž on šel, dostal mi zepředu na střeli a on padal s ním dopředu. To znamená, že ten dobíhající člověk, ten hráč, mohl mu ukopnout hlavu. Poněvadž on se nechránil rukama. Já například taky jsem kolikrát šel na to dopředu, ale já jsem šel nejdřív rukama na balón. Takže on už ten hráč buď kopnul do balónu, anebo do mých rukou, ale pránička mě hlavu vepředu. Takže do balónu on ten soupeř nedostal, ale Frantova hlava ano, a taky měl úrazy s tímhle. Já jsem hlavu, úraz měl jeden. A sice to bylo v Miláně, jsme hráli s Ambrosianou a Božský Meaca udělal mi stoličku při rohovém kopu. A já jsem spadl na hlavu a od té doby jsem blbej. Ten dnešní fotbalista, podle mne, který od rána do večera nic jiného nemá na starosti než ten fotbal. A přitom má každý k dispozici ideálně kulatý, ideálně nafouknutý balón a ideální trávník a přitom nalitej kopačky. On nezvládne techniku, i když je to dneska rychlejší, než když si bývalo, ale za tu dobu, co on je na hřišti, denně, tak by měl taky tu techniku zvládnout. Západ to má zvládnutý, na my to nemáme. U nás máme výbornou atletickou průpravu a ta atletická průprava je na to, aby špatně kopnutý míč mohli doběhnout. Poněvadž, když vidíš, on má tady hráče a on to kopne, jak nevím co, do toho, jak hluchý dovrat. To není fotbal, to je kopana.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Sklodowská. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 14:30 odpoledne a v repríze po 19:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident jednal s premiérem hlavně o zahraničních tématech. Další termín společné schůzky nemají. Alianční stíhačky sestřelili dron v Litvě. Česká volejbalová reprezentace vyhrála i třetí zápas na mistrovství Evropy. Slovensko porazila 3-0 na sety. A bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Hlavním tématem byla zahraniční politika. Naposledy se potkali na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Předtím předseda vlády schůzky odmítal.
4: Napjaté vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií se v červenci vyostřily summitem NATO. Teď se oba státníci shodli, že je koordinace důležitá. Podle premiéra Babiše se budou scházet podle potřeby.
5: Určitě se uvidíme na Bezpečnostní radě státu, ta bude v říjnu.
4: Prezident taky představil premiérovi body svého projevu, se kterým odletí na valné shromáždění OSN do New Yorku, říká mluvčí Pavla Vít Kolář.
6: Vycházejí z tezí zaslaných ministerstvem zahraničních věcí a z dlouhodobé koncepce české zahraniční politiky.
4: Do New Yorku poletí i ministr zahraničí Petr Macinga z motoristů. I on byl na jednání pozvaný. Premiér ale řekl, že by se měl šéf diplomacie sejít s prezidentem sám. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Dnes prezident Pavel přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO a šéfa rezortu obrany Jaromíra Zunu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Poprvé u příležitosti Dne vítězství 8. května a podruhé v rámci výročí vzniku Československa, tedy 28. října. Stíhačky NATO sestřelili v noci dron v litevském vzdušném prostoru, potvrdil to prezident země Gitanas Nauséda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Stíhačka ho pak zneškodnila na jihu země nedaleko druhého největšího města Kaunasu. Podobné případy jsou v poslední době časté. Řeší je i další země v Pobaltí, nebo taky Rumunsko a Moldavsko. Výuka nového studijního programu Radiologický asistent dnes začíná na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Do tříletého bakalářského programu, který propojuje zdravotnictví a moderní technologie, se letos přihlásilo 48 studentů. Pokračuje mluvčí Zlínské univerzity Petra Svěráková.
7: Studenti se budou učit pracovat s přístroji pro rentgen, magnetickou rezonanci nebo nukleární medicínu. Jako absolventi pak najdou uplatnění v nemocnicích, diagnostických centrech i dalších zdravotnických zařízeních.
3: Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Slovensko 3-0 na sety, zajistili si tak s předstihem postup do osmifinále. V utkání se Slováky patřil mezi nejlepší hráče Univerzál Patrik Indra, který doléčuje bolevá záda.
8: Ještě by to mohlo být trošku lepší, ale už jsem aspoň schopný hrát a jsem za to rád. Jsme si řekli s trenérama nějaké věci, kterých bychom se chtěli vyvarovat, hlavně těch malých výpadků v jednotlivých setech. My jsme hráli víceméně bez chyb, začali jsme druhý a třetí set plně v naší režii, Slováky jsme k ničemu nepustili.
3: Už s jistotou postupu Češi dnes v 21 hodin nastoupí proti domácím Italům. Zítra je v posledním skupinovém utkání, čekají Slovenci. A fotbalisté Sparty jsou v Arménii. Zítra je tam čeká v 18 hodin a 45 minut vstup do hlavní fáze Evropské ligy proti týmu Ararat Arménia. S letenskými necestovali kromě dlouhodobě zraněných hráčů také vykartovaný Ševínský a Hoover, který řeší lehké zdravotní potíže.
9: Nehody na dálnici D1 na Novojičínsku a silnici 35 u Litomyšle. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Odry stojí nákladní auto kilometr 320. Původně to bylo vozidlo s poruchou, podle policie se v místě srazila dvě nákladní auta. Na kamerách vidíme, že vše je na krajnici a místo plynule průjezdné. Komplikace, taky zdržení, čekejte na silnici 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle. Mezi obcemi Řídky a Tržek zasahují u nehody dodávky záchranáři a tvoří se tam, vypadá to, že hlavně směr Litomyšl, kolona. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou nepřihlédněte odstavené osobní auto. 63. kilometr stojí vpravo u svodidel, zatím jen na blikačích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál, u mikrofonu je Petr Král.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Evropa má před nadcházející zimou nejnižší zásoby plynu za posledních 20 let. Cena plynu přitom výrazně roste. Jak mají reagovat vlády evropských zemí? Využijí extrémisté situace, aby prosadili návrat k plynu z Ruska? Začíná pondělní Interview Plus. Vítá vás v něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
10: Hostem interview je odbývalý generální ředitel české pobočky firmy E.ON a zakladatel společnosti Sindley Martin Záklasník. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Česko má své zásobníky plynu plné zhruba ze 3/4. Je na tom tedy před zimou lépe než průměr Evropské unie nebo sousední Německo. Mělo by nás to uklidnit?
11: Ne. Protože my se musíme dívat v těch zásobnících na dvě veličiny. Musíme se dívat na to, nebo musíme si zaprvé uvědomit, že zásobníky jsou jenom takový bezpečnostní polštář. Prostě my si nemůžeme myslet, že do konce září zásobníky naplníme a pak jsme celou zimu v pohodě, protože za celou Evropskou unii se udává, že přibližně 70% té zimní spotřeby se musí stejně dovést, prostě zatímco teprve 30% se používá z těch zásobníků. Tak to je první věc. A druhá věc je, že my si musíme vždycky prostě ptát, jak to bylo loni a hlavně, jaký je poměr toho, co máme v zásobnících k spotřebě. Poláci například mají 97%, ale je to jenom 15% roční spotřeby. Italové se chlubí, že mají 85%, je to také asi jenom 15%. Až budou u nás ty zásobníky plné, tak budeme mít něco okolo 55-57% roční spotřeby, čili nemělo by nás to uklidnit. Mělo by nás to spíše v tuto chvíli lehce znervoznit.
10: Čili souhlasíte s premiérem Babišem, který nedávno řekl, že s plynem to nevypadá dobře a máme obrovský problém, Evropská unie by měla něco udělat?
11: Ano, s tím souhlasím naprosto, protože všechny faktory, které vedou k tomu, že plyn je dneska několikanásobně dražší, než byl před vypuknutím konfliktu v Iránu, tak všechny faktory jsou mimo kontrolu nás, mimo kontrolu Evropy. A to je prostě znervozňující, když plyn je právě tím elementem, právě tou komoditou, která stále ještě ve značné míře určuje cenu elektřiny.
10: A co by podle vás tedy měla EU udělat? Protože ta jeho slova se obecně chápou, že by měla zrušit emisní povolenky například.
11: A takhle, jako to je samozřejmě velice prostě oblíbená věta, nicméně emisní povolenky mají marginální dopad do těch nárůstů.
10: Nesouvisí to spolu tedy?
11: No tak jako lehce to souvisí třeba s cenou elektřiny a tak podobně, protože mezi tím vzrostly, pochopitelně mezi tím vzrostla i cena emisních povolenek, ale není to ten hlavní faktor, který ovlivňuje ten 2,5násobný nárůst ceny plynu ve srovnání se situací na konci února. Co mohou dělat? Teď bezprostředně, já bych se zaměřil, a bezprostředně znamená otázka dnů, maximálně týdnu. Já bych se zaměřil na velice intenzivní diskuzi s obchodníky s plynem a diskutoval bych s nimi o tom, prostě, aby co nejrychleji ty

0: Je to ta, řekněme, národní specifika. Tak evropské země by při nákupu plynu měly postupovat společně tak, aby se nepřeplácely a nezvedaly cenu téhle strategické suroviny. Funguje to tak, když vás poslouchám?
1: Ono to trošičku fungovalo až do roku 2025. Nějaké společné nákupy tam byly, v tuto chvíli jich moc není. Tohle je další.
0: Čili to už nefunguje?
1: Ono to úplně nefunguje. Je to další věc, prostě, na kterou bychom se mohli podívat. Nicméně, jak to říct, člověk se velice špatně dohodne ve dvou, natož v 27. A každý ten stát má jiný profil nákupu. Některé spolíhají více na LNG, některé spolíhají více na potrubní plyn. Prostě ty ekonomiky jsou různě citlivé na ten plyn a tak podobně. Čili je to určitě jedno z opatření, ale to bezprostřední by teď mělo být doplnění zásobníků.
0: To mluvíte tedy o strategii Česka?
1: No, já mluvím o strategii Česka, ale i o strategii všech těch ostatních národních států, protože v momentu, a to se teď děje na trhu, nejenom, že trh má výpadky prostě LNG plynu, ale i ropy, mimochodem, to teď jenom jakoby odbočím, výpadky LNG komodity z Perského zálivu, ale samozřejmě tam funguje i to, že trh interpretuje to, že teď všichni nakupují. Budeme se přetahovat o ten spotový LNG plyn prostě Asie, Evropa, zásobníky nejsou v Evropě dostatečně naplněny, zvláště ve s tím stavem minulého roku, a ten trh je vysoce nervózní, je překoupený. A potom taková v zásadě věc, která třeba nesouvisí úplně s plynem, jako je to, že po útoku jemenských husijů v sobotu ráno na saudsko-arabský ropovod East West, Saudového chvilku odstavili, aby mohli opravit ty škody. A ono to nesouvisí s plynem, ale plyn poskočil významně, protože prostě jakákoliv geopolitická informace ten plyn dokáže že významně vychýlit za těchto okolností.
0: A co vám z toho vychází jako nejlepší strategie pro Česko v dané chvíli?
1: No, v dané chvíli je to prostě jednat s obchodníky urychleně, eventuálně vymyslet nějakou prémii, to by nemuselo být nějak moc drahé. Na vys ten italský příklad, prostě, kdybychom jim nějakým způsobem dorovnali, abych to nedělal plošně, ale nebo takhle nedělal bych to jakoby za každou megawatt hodinu, jakoby fixně, ale dělal bych to prostě podle vývoje situace na trhu, takhle bych to nějak nastavil, tak to bych udělal bezprostředně, ale pak musíme dlouhodobě makat na několika věcech. Další rozvoj, prostě náš problém je, že ty klíčové suroviny nemáme pod kontrolou. Čili ropu dovážíme, plyn dovážíme. A co je ještě větší problém je, že díky cenotvorbě ten plyn určuje cenu elektřiny, čili my ani tu elektřinu nemáme vlastně pod kontrolou. Takže my kromě té další podpory bezemisních zdrojů, protože bez nich bychom toho plynu museli dovízt ještě víc, musíme se dívat na energetické úspory, musíme se dívat na elektrifikaci vytápění. Ale budeme muset, myslím, otevřít, a tahle krize je k tomu jakoby hezkou katarzí, budeme muset otevřít i debatu o cenotvorbě na trhu a o třeba výhledovém rozdělení trhu na nějaký trh dlouhodobý, který by fungoval na základě dlouhodobých smluv, a nějaký trh krátkodobý, který by vykrýval špičky a fungoval by podle ty merit order křivky nebo podle té křivky mezních nákladů.
0: Vy jste zmínil dění v Iránu, vůbec vliv geopolitiky na ceny plynu. Tak co se stane, když třeba bude současně potřebovat plyn Evropa i Asie?
1: No to, pokud bude potřebovat současně plyn Evropa i Asie, pokud zároveň dojde k významné eskalaci té situace na Blízkém východě nebo kdekoliv jinde pro tyto dvě komodity relevantní oblasti, tak a ještě nebudou zásobníky dostatečně naplněny, tak to bude ten úplně nejhysteričtější scénář, kdy se můžeme dočkat ceny plynu, která může být prostě nad 100, nad 120 prostě euro za megawatt hodinu. Toho se můžeme dočkat.
0: Co potom? No, vracím se do Česka.
1: No, potom prostě jsme zase u toho, že my nemáme ten plyn krátkodobě pod kontrolou. Dlouhodobě můžeme omezovat poptávku, snažit se o... A já myslím, že jsme udělali po té ukrajinské krizi, po té první složité zimě v tom roce 22, respektive potom 23, že jsme udělali hodně domácích úkolů. Evropa i Česko prostě diverzifikovalo prostě partnery, od kterých dováží. Významně jsme jakoby investovali jako Evropa do většího propojení té plynofikační sítě. To všechno ano, ale pořád prostě platí, že nemáme cenu té komodity pod kontrolou, a zároveň platí, že pro konkurenceschopnost evropského průmyslu plyn a od ceny plynu odvozená cena elektřiny je klíčová.
0: Můžeme mít pod kontrolou v tom propojeném a rizikovém světě něco jako cenu plynu?
1: No, jistě, že nemůžeme. Jediné, co to můžeme udělat střednědobě, a to děláme, musíme to zintenzivnit, je možná ještě větší diverzifikace toho plynu, ale hlavně se teď podívat na nás, jako na Evropu, abychom prostě opravdu toho, abychom omezili poptávku po tom

0: plynu tím, že prostě přejdeme, jak jsem říkal, elektrifikace vytápění, přejdeme prostě na jiné nízkoemisní zdroje. Tohle je ta střednědobá budoucnost, ale to neuděláme jakoby do jara.
1: Ze dne na den. Hostem interview je odborník na energetiku Martin Záklasník.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Stále častěji se používá pojem energetická bezpečnost. Vy jste zmínil, že energetická bezpečnost Česka je větší než před tou krizí v roce 2022, je to tak?
0: Já bych řekl, že ano, ale trošku se změnilo to, co znamenalo energetická bezpečnost v roce 2021 a co znamená dnes. A je to krásně vidět na Číně. My jako Evropa jsme se dlouho smáli Číně, že jede na uhlí a na plynu a moc prostě nepodporuje obnovitelné zdroje. Čína dneska je mistr světa, skoro bych řekl v uvozovkách, v rozvoji obnovitelných zdrojů. A to ne úplně z ideologických příčin, i když také, ale Čína především pochopila, že čím větší diverzifikace toho energetického mixu, čím menší závislost na ceně plynu a ropy, kterou Čína není schopná sama o sobě, stejně jako Evropa, ovlivnit, tak čím je menší ta závislost, tím prostě pro Čínu a pro její národní ekonomickou politiku, ale i pro energetickou bezpečnost lepší. Čili já bych v tuto chvíli energetickou bezpečnost definoval nejenom jako od koho dovést, protože plynu je dost, nám nehrozí, že plyn skončí, ale definoval bych to i jako, jaká je ta relativní dovozní závislost. Čím bude menší, tím pro energetickou bezpečnost lepší. Čím více budeme spolehat na vlastní zdroje, tím lépe. A čím potom, když to protáhnu dál na cenu elektřiny, no tak čím dříve se začneme bavit, a nebude to jednoduchý proces, ale čím dříve ho vykopneme, tím lépe, bavit se prostě o nějakém market splitu, jak se tomu říká, prostě nějakém rozdělení trhu na více dlouhodobý a krátkodobý, abychom tam zachovali tržní aspekty, ale zároveň, abychom byli méně závislí na tom, že nějaká marginální část výroby nám určuje cenu úplně pro všechny.
1: Když mluvíte o závislosti, tak kde tady Česko je nejkřehčí?
0: Jak to teď myslíte?
1: No, na čem je závislé nejvíc?
0: Myslíte v oblasti energie? No tak my jsme samozřejmě 100% závislí na dovozu plynu a 100% závislí na dovozu ropy. Naštěstí jsme propojení v ropě je to, tehdy v 90. letech, když se budoval ten ropovod IKL, napojený na ten ropovod TAL, tak se říkalo, pro boha, proč to děláme, když to stojí peníze a je to zbytečné, mohli bychom je investovat do školství, když máme tady prostě ropovod z Ruska. Dneska se ukazuje, zaplať pánbůh, že jsme tu investici udělali. A co se týká plynu, tak dneska vlastně máme 4 body vstupu do České republiky. Jsou to 2 z Německa. A jsme napojeni na tu silnou západoevropskou infrastrukturu. 1 propojka na Slovensko a 1 do Polska. Čili u nás nehrozí v České republice, že plyn nebo ropa nebudou. U nás daleko více hrozí to, za kolik bude. A to, že nemáme nad tou klíčovou komoditou a nad tou klíčovou cenou prakticky kontrolu krátkodobě.
1: Český průmysl je navázaný z velké části na sousední Německo. Je Německo připravené na případnou energetickou krizi?
0: No, Německo prochází takovým poměrně bolestivým procesem vystřízlivění, protože ten dvojitý odchod, to znamená od uhlí i od jádra, byl koncipován tak, že se bude prostě silně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů, tam už jsou Němci hodně daleko, to je pravda. A prostě je svým způsobem obdivuhodné, jak to udělali, ale zároveň spoléhali na ruský plyn. Prostě tou silnou trubkou Nord Stream 1 a pak prostě těsně byla silná trubka Nord Stream 2. Němci si dneska uvědomují, že mají několik problémů a jeden z nich je ten problém drahých energií, ale zároveň si Němci začínají uvědomovat, že mají problém i v produktu. Já dám příklad. Německé automobilky nepochopily, že prostě čínské automobilky chrlí dobře vypadající, levné a s dobrými jízdními vlastnosti elektromobily, zatímco německé automobilky stále ještě pilují dýzly a pilují benzíňáky. Šéf německého Rheinmetallu, jedné z největších zbrojovek, řekl, že stejně budou nadále vyrábět tanky v momentu, když ta moderní válka prostě se bojuje trošku jinak. Čili musíme nejenom v energetice, ale i v řešení jiných klíčových výzev, nesmíme takzvaně bojovat bitvy včerejška. Musíme se připravovat na budoucí bitvy, nikoliv na ty bitvy minulé. Bohužel máme tendenci se vždycky spíš připravovat na ty bitvy minulé.
1: No a děje se to?
0: Bohužel ano. Bohužel se spíš připravovat ty bitvy minulé, jak jsem řekl. Ono je těžké se připravit na bitvy budoucí, protože vy vlastně nevíte přesně, jaké budou.
1: No, protože ten svět je nepředvídatelný.
0: No, protože svět je čím dál tím více nepředvídatelný přes daleko větší informační záplavu, v které dneska žijeme, než tomu bylo třeba před 5 lety. Ale vemte si, třeba říkalo se po té ruské agresi, po vypuknutí konfliktu na Ukrajině, tak se říkalo, diverzifikujeme, my jsme diverzifikovali, ale já jsem tehdy upozorňoval na to, že pouze nahrazujeme jakoby závislost na ruském kohoutu, na kohoutu norském, azerbajdžánském, alžírském a americkém LNG. Je to určitě větší diverzifikace, než jenom prostě na tom Rusku, to bez pochyby, ale my musíme udělat i více domácího úkolu doma, například v podpoře bez emisních zdrojů.
1: Hostem interview je odborník na energetiku Martin Záklasník. Nedávné vítězství Alternativy pro Německo v Sachsen-Anhaltsku vrátilo do hry úvahy o levném plynu z Ruska. Pro Evropu jako celek je to stále nepředstavitelné. Platí to stále?
0: No, tohle je otázka, která má dvě roviny, nebo odpověď na ní má dvě roviny. První rovina je rovina logisticko-právní, to znamená, jak ho sem dostat, jak ho nakoupit, protože v tuto chvíli teče do Evropy ruský plyn, je to vlastně něco asi okolo 12% celoevropského dovozu a teče zhruba polovina tou jižní cestou přes Turk Stream a ten zbytek je, ta druhá polovina je LNG dovozy do Španělska, Francie, Belgie. Jo? Ale prostě z toho původní závislosti někde okolo 45-47% ještě v tom roce 2022 jsme významně snížili. Čili ta otázka legislativně právní je, že bychom teoreticky mohli obnovit po opravě toho líku, tam toho poškození Nord Stream 1, mohli bychom obnovit tu trasu přes Bělorusko Jamal, mohli bychom obnovit tu trasu přes Ukrajinu, to bratrství, které prostě potom pokračuje na Slovensku. Otázka samozřejmě je, že v tuto chvíli platí embargo. Definitivně je to nařízení Evropské unie, či není to směrnice, je to přímo jaksi platné v tom evropském právu, v té legislativní formě toho nařízení. A museli bychom se na tom shodnout jako 27. I kdybychom se na to shodli, já si upřímně nedovedu představit, že by Polsko, respektive Ukrajina toto připustili. Ale i kdybychom čistě hypoteticky to jaksi ignorovali a kdybychom se dohodli, že tedy ruský plyn na úrovni 7 budeme dovážet dál, tak bychom museli prostě právně to znovu nasmlouvat a museli bychom prostě to posílat těmito trasami. Druhá rovina té odpovědi je, jestli je to morální nebo ne. A tady je to filozofická, nikoliv ekonomická debata. Někdo říká, že prostě do biznisu jakoby hodnoty nepatří. Já si to nemyslím. Já si myslím, že hodnoty patří do všech částí našeho života, tedy i do toho života biznisového. Každopádně ještě k těm sankcím, oni platí z drtivé většiny. Poslední sankce na ruský LNG plyn budou platny od 1.1.27. A potom úplně ty poslední potom končí někdy tuším 1.10. roku 27, ale prostě to datum toho 1.1. se velmi intenzivně blíží.
1: Jenom připomenu hlas, který zazněl z Moskvy. Vladimír Putin predikoval, že pokud bude tuhá zima v Evropě, tak by ceny plynu mohly poskočit ještě o polovinu, víš?
0: Ale jistě to jako tady, to je asi jediná věc, kde souhlasím s Vladimírem Putinem. Tady si myslím, že má pravdu, protože prostě ten trh je, jak jsme se bavili na začátku, je prostě překoupený a cokoliv se v tom světě stane a Iránci to ví, no a tak to ti můžou trošku vydírat Evropu.
1: Když tedy bychom dali morálku stranou, co by znamenalo obnovit odběr ruského plynu z energetického hlediska? Byla by to pomoc jenom na čas, nebo by to byla cesta zpět do závislosti na Rusku?
0: No tak samozřejmě, že by to byla cesta, pokud by ten ruský plyn tvořil dominantní část toho odběru, tak bychom se vraceli někam zpátky a mohlo by se stát, zvláště pokud bychom to dělali pod tlakem, že by za to prostě Rusko něco chtělo. Já jsem vždycky dával ten hezký příklad, ano, Maďaři sice měli a je do jisté míry ještě mají levnější plyn, ale také maďarský minister zahraničí volal ze schůzky evropských ministrů zahraničí přímo Lavrovovi, tedy ruskému ministru zahraničí a referoval mu, co se tam probírá, včetně citlivých údajů. Čili, jak se říká, ono nejsou obědy zadarmo a pokud by to bylo pod tlakem a bylo by to větší množství, no, tak bychom se vraceli zpátky do té závislosti na tom ruském kohoutu.
1: Německo, jak jste řekl, dlouho těžilo z dovozu plynu z Ruska díky podmořskému plynovodu Nord Stream 1 a 2. před spuštěním dvojky a jsou to skoro přesně na den 4 roky.
0: Ano.
1: Ale oba plynovody, kdo si výbuchem vyřadil z provozu, tehdejší poslanec Evropského parlamentu, dnešní ministr zahraničí Polska, to doplnil na síti X záhadným poděkováním Spojeným státům, ale nová zjištění ukazují na Ukrajinu. Co si myslíte vy?
0: Ano, jsou to 4 roky. Jsme teď měli několik výročí, že minulý pátek bylo výročí těch útoků na dvojčata. 25 let, 4 roky od toho poškození. Oni tam jsou 4 trubky celkem. U toho ostrova Bornholm, kde ten výbuch nastal. Ty 2 trubky jsou Nord Stream 1, ty jsou obě poškozené. A 2 trubky jsou Nord Stream 2, z nich je poškozená 1. Německá prokuratura, která to vyšetřuje, udělala takový posun genezi v čase, že na začátku říkala, že to byla nezávislá skupina. Potom říkala, už obvinila konkrétní lidi, vypadá to, že to je skupina, která to udělala prostě pro Ukrajinu. Nicméně zatím podle toho, jak jsem sledoval tu věc, tu kauzu, tak chybí konkrétní důkazy, které by to spojovaly s nějakými konkrétními prostě kruhy na Ukrajině. Nicméně tady k tomu bych řekl, prostě válka, bohužel, pokud vypukne, tak se vede všemi způsoby, zvláště ta moderní válka. Takže to nejsou jenom tanky a samopaly, ale drony a klíčová kritická infrastruktura a mezi tu prostě ten Nord Stream patří.
1: Proto se na to ptám. Podle zjištění reportéra Wall Street Journal stačilo 6 lidí na vypůjčené relativně malé lodi, 15 metrů dlouhé. Náklady byly nicotné, je to zhruba 7 milionů korun. Je energetická bezpečnost takhle křehká? Když to
0: neuvěřitelně křehká, neuvěřitelně křehká. Prostě já jsem to tehdy sledoval, tam došlo skutečně k tomu, že tam bylo nějaká loď, vypadala jako soukromá. Ono je strašně těžké uhlídat ty stovky kilometrů prostě toho potrubí, ať už je pod mořem nebo pod zemí, nebo ať už je nad zemí. A oni prostě udělali tu detonaci, ten plyn z toho bylo úplně vidět na tom, prostě nebo jako když se to udělá, tak potom ten plyn z toho uniká ven. Krásně je vidět i teď v Perském zálivu, stačí jeden dron, který zlikviduje kompresní stanici, třeba na tom ropovodu East-West Saudské Arábie. Prostě bohužel ukázal Irán jako odpověď na ty americko-izraelské útoky, že umí bodnout, a není to jako, že komár umí bodnout, ale je to, že umí bodnout hodně. Tady to bodnutí komára tedy bolí hodně a my to dneska vidíme v cenách.
1: Zástupci německé AFD jsou v Moskvě ujišťováni, že Rusko dokáže ten plynovod přerušený opravit do několika týdnů. Myslím, že jsem mluvil dokonce o měsíci.
0: To tak asi je. To tak asi je. Prostě pokud to připraví, pokud ví, co se tam stalo, prostě tak si myslím, že to je v této době prostě udělatelné.
1: Vy jste, myslím, pro Seznam zprávy řekl, že vás překvapuje, že se ty hlasy neozývají častěji v Česku. Mohla by ta extrémně tuhá zima přimět k Evropu k přehodnocení té strategie?
0: Mohla, já si myslím, že to neudělá, protože poměrně složitě se dosahovalo toho konsenzu té 27. O tom embargu, o těch sankcích na dovoz ruského plynu. A nemyslím si, to je moje prognóza, myslím, že na to bude debata, myslím, že bude i ostrá, ale nemyslím si, že ty sankce budou nějakým způsobem odstraněny. Dovedu si ale představit, že po skončení válečného konfliktu na Ukrajině, který je ale v tuto chvíli podle mě v nedohlednu.
1: Který je v nedohlednu.
0: Stejně jako je v nedohlednu podle mého silného názoru ten konflikt v Perském zálivu. Tak dovedu si představit, že po skončení toho válečného konfliktu na Ukrajině prostě vznikne diskuze o obnovení v nějakém čase nějakého množství ruského plynu, a rozhodně to nebude asi zpátky ta 45% závislost, kterou jsme měli před tou ruskou agresí na Ukrajině.
1: Když zmiňujete slovo závislost, dá se jednoznačně říct, jestli je energetická politika Česka dobře připravená, řekněme, na dalších 10 let?
0: Já si myslím, a tady to je můj dlouhodobý názor, že česká energetická politika je velmi dobře připravená, protože my sázíme na jádro. Tam udělali Němci obrovskou chybu a dneska už to uznávají. Já si pamatuju hysterické reakce zástupců německé veřejné správy, když se mnou diskutovali někdy v letech 2016, 17, 18 o jádru. To prostě tam jako bylo naprosté nepochopení pro ten náš přístup. Dneska se to naštěstí obrací a Němci pochopili, že udělali chybu. Podporujeme obnovitelné zdroje, byť bychom je mohli podporovat víc, ale zase my nemáme takové podmínky z hlediska slunečního osvitu, jako má Španělsko, respektive z hlediska větru, jako má například severní Německo a Dánsko. Takže tohle jsme si vědomí těch energetických nebezpečí. Jsme dobře napojeni na plynovou i ropnou infrastrukturu. My můžeme, ten přepravce, národní přepravce plynu může přepravovat plyn ze západu na východ, ale i opačně. Zásobníky máme dostatečně nadimenzovány, takže bychom vydrželi. O čem budeme muset diskutovat, jsou ceny. protože ty ceny ohrožují potom nejenom domácnosti, ale pochopitelně ohrožují i konkurenceschopnost průmyslu.
1: My jsme začali konstatováním předsedy vlády Andreje Babiše, že s plynem je obrovský problém, říká Andrej Babiš. Tak co vy sledujete jako příznaky toho problému? Jestli ten problém se řeší, nebo jestli roste? Co sledovat?
0: To je velmi dobrá otázka. To je velmi dobrá otázka. No určitě cenu. Určitě to...
1: Čili podle ceny vidíme, zda jsme zaujali správnou strategii.
0: No takhle. Ano i ne. Podle ceny především vidíme, že bychom teď měli významně rychle něco udělat. Mm-hmm. Jo, ta cena nás k tomu prostě nutí. Jo? Čili ono je to jak iniciátor, tak zároveň by se někdy mělo projevit to, že prostě námi přijatá opatření prostě povedou k tomu, že jsme na tom plynu méně závislí. Podívejte, plyn se dneska naprosto úplně utrhl od produkčních nákladů. Například americký plyn na Henry Hubu, což je ten exportní bod, obdoba toho evropského TTF, toho benchmarku, tak je 10x, zdůrazňuji 10x, ne o desetinu, ale 10x levnější než ten plyn evropský. Přitom je to ten samý plyn v podstatě. Takže je tam vidět i velká prémie, kterou my jako Evropa a Česká republika platíme za tu energetickou závislost.
1: Hostem Interview Plus byl odborník na energetiku Martin Záklasník. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Znamenají něco zatím jen poměrně malé pohyby na žebříčku volebních preferencí? Jak dopadli čeští žáci v mezinárodním testování PISA a co si z toho vzít? Přichází horký podzim, ceny energií letí vzhůru v čase extrémního zadlužení. Evropská unie se musí rozhodnout, zda do ní může patřit Srbsko, no a nebo konečně summit BRICS. To jsou vybraná témata pondělního vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
3: Nejprve ale pohled domů. Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,1% hlasů, ale lehce přitom oproti minule ztratilo, konkrétně 1% bod. Řeč je o čerstvém průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Posílilo by ovšem jiné hnutí, tedy Starostů a nezávislých, a na skoro 15%. No a vládní motoristé by zase zůstali před pomyslnými branami sněmovny. No a ve studiu je se mnou k tomuto tématu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
4: Dobrý den.
3: Jsou to sice pohyby jen malé, řekněme, na hranici statistické chyby, ale nicméně možná něco signalizují.
4: Velmi zajímavé na tom je to, že ta data byla sbírána na začátku měsíce září, to znamená v momentu, kdy se ve veřejném prostoru objevil návrh státního rozpočtu na příští rok z dílny Ministerstva financí, který měl astronomický schodek 389 miliard korun.
3: Pořád ještě má.
4: Stále má, ale když je velmi pravděpodobné, že přece jenom o nějakou tu miliardu klesne, a vyvolalo to docela rozruch ve veřejném prostoru a je patrné, že voliči, příznivci současné vlády, především hnutí ANO, na to nějak zásadně a dramaticky nereagují, takže i když došlo k určitému poklesu podpory hnutí ANO, tak hnutí ANO je nejsilnější vládní stranou zhruba 3/4 roku a byť třeba mírně ztrácí za poslední období 2-3%, tak stále se pohybuje nad 30%, udržuje si dominanci na české politické scéně, je stále nejsilnější politickou stranou nebo hnutím v zemi s výrazným náskokem před ostatními. Takže na tom je zajímavé to, že de facto ty výsledky z pohledu hnutí ANO se nijak zásadně nemění, byť hnutí ANO přijalo vládní odpovědnost, a uvidíme, jak to bude do budoucna, protože v minulosti bylo obvyklé, že přece jenom nejsilnější vládní strana nesla odpovědnost za vládnutí v zemi a že to bylo doprovázeno tím, že docházelo přece jenom k výraznějšímu poklesu podpory.
3: Já jsem říkal, že ty pohyby nemusí nic znamenat, ale nicméně jeden takový pohyb napřed malinký jsme viděli už před časem a on dneska už vyrostl na 2% rozdílu, a to znamená, že Starostové a nezávislých vedou o ty 2% body nad ODS.
4: No, kdyby se na to dívali někteří představitelé ODS, kteří tvrdí, že by měla být zachována koalice Spolu, tak by mohli právě argumentovat tím, že kdyby se k tomu přičetly výsledky TOP 09 a lidovců, tím na mysli k výsledkům ODS, tak by stále druhou nejsilnější stranou nebo politickým subjektem zemi byla koalice Spolu, ale koalice Spolu v tuto chvíli nijak de facto nefunguje, takže občanští demokraté se musí vypořádat s tím, že tedy je přeskočilo hnutí Starostové a nezávislí, že si udržují mírný náskok, a když se podíváme na ty přelivy, tak je patrné, že opět tak jako v minulosti nedochází k nějakým dramatickým přelivům mezi příznivci vládního tábora a opozice, a že to posilování Starostů se s velkou pravděpodobností děje výrazně na úkor právě voličů ODS, kteří se odklánějí od ODS a někteří tedy přecházejí na stranu Starostů. A když už mluvíme o bývalé koalici Spolu, tak tam je zajímavé, že lidovci, tentokrát noví lidovci pod vedením nového předsedy Grolicha, tak se zatím nedokázali odpoutat od té pro ně, dá se říci, nebezpečné hranice 3%, kde stále oscilují, byť to vedení bylo zvoleno v dubnu, tak ještě to není úplně dlouhá doba, ale přesto se zatím zdá, že noví lidovci zatím nenastartovali novou éru KDU ČSL takovým způsobem, aby se blížili alespoň té 5% hranici.
3: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
4: Naslyšenou.
3: V České republice existuje už třetí volební období respektovaná strategie vzdělávání 2030+, kterou v prvé vládě Andreje Babiše po rozsáhlé odborné debatě prosadil tehdejší a ovšem i současný ministr školství Robert Plaga. Podle šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty je to skvělá zpráva, protože tento dokument v zásadě odpovídá na hlavní problémy vzdělávání, jejich řešení se může příznivě promítnout například do výsledků testů. No a o jednom aktuálním právě Petr Šabata hovoří.
5: Z výsledku mezinárodního testování žáků PISA si může každý vybrat to, co se mu hodí v aktuální bouřlivé debatě o vzdělávání, rozpočtu, inkluzi nebo o zákazu mobilů. Čeští žáci jsou ve čtenářské, matematické i přírodovědné gramotnosti stále nad průměrem vyspělých zemí světa. Jejich výsledky však dlouhodobě klesají a propad mezi lety 2022 a 2025 je znepokojivý. Ale pozor, zhoršily se děti v naprosté většině z 91 zemí, kde se testovalo. A ty české dovedou výborně řešit problémy v digitálním prostředí. Co s tím? Zakážeme mobily a sociální sítě ve školách, to je příčina zhoršení. Ne, nic tak jednoznačného ze studie neplyne. Může za to pandemie, tehdy premiér Babiš a ministr školství Plaga zavírali na dlouho školy. Ale zhoršování začalo už před covidem. Doplatilo Česko zase na problém, že o úspěšnosti dítěte rozhoduje rodinné zázemí? Ano, ale není to úplné vysvětlení. Za všechno může inkluze, zrušíme ji a ještě ušetříme. Závěr vycucaný z prstu. Určitě je ale nutné připomenout politickou odpovědnost vlády Petra Fialy, která vzdělávání mizerně financovala a vnesla do něj hlavně zmatek. Co si tedy ze zprávy PISA, která je vlastně dobrá i varovná, vzít pro budoucnost škol a dětí? Analytička Edwin Nikola Šrámková upozorňuje. Z dostupných dat neumíme říct, jak velkou roli v poklesu výsledků hraje škola, rodinné zázemí, způsob práce s technologiemi, čtenářské návyky, motivace nebo širší prostředí, ve kterém děti dospívají. A velmi pravděpodobně nepůjde o jedinou z těchto věcí. Konec citátu. Tak například umělá inteligence. Při domácích úkolech mají lepší výsledky žáci, kteří ji nepoužívají. Kdežto obecně na pomoc s učením vycházejí střídmí uživatelé AI podobně nebo mírně lépe než ti, kteří používají málo nebo intenzivně. Šrámková připomíná, že OECD proto výslovně upozorňuje, že z těchto rozdílů nelze určit příčinu a následek. Ale kdo by se v české debatě zabýval takovými detaily, jako je příčina a následek? Prostě zrušíme devátou třídu, protože ministryně financí kdysi neměla a kam to dotáhla. V Česku existuje už třetí volební období, a to je výhra, respektovaná strategie vzdělávání 2030+, kterou v první vládě Andreje Babiše po rozsáhlé odborné debatě prosadil Robert Plaga. Fialova vláda ji převzala a jen málo podle ní udělala. Přitom dokument v zásadě odpovídá na hlavní problémy vzdělávání, jejichž řešení se může příznivě promítnout do dalších výsledků PISA. Počítá s proměnou výuky, podporou učitelů, zlepšováním vztahu dětí a školy a snižováním vlivu rodinného zázemí na vzdělávací výsledky. Plaga ji teď o rok odložil, aby se dobře připravilo její uvedení do života. Podobná velká změna z roku 2005, totiž do některých škol, a není jich málo, nedorazila dodnes. Vlastně to není složité. Buď i na základě PISA, vláda a společnost investují potřebné peníze a energii do změny vzdělávání podle rozumné strategie. Jak efektivně investovat do vzdělání, ukazuje například Polsko. A nebo převáží názor, že další miliardy do školství jsou vyhozené peníze, protože se děti stejně jenom zhoršují. Zodpovědné řešení je jistě to první, ale co se stane v politické realitě za vlády Andreje Babiše, to je ve hvězdách.
3: U mikrofonu byl Petr Šabata. Začátek září připomíná jara let 2022 a 2026, kdy nejdříve útok Ruska na Ukrajinu a o 4 roky později válka Spojených států s Íránem prudce zvedly ceny ropy, plynu a následně i energií a paliv. O nadcházejícím horkém podzimu v čase extrémního zadlužení už hovoří Julie Hrstková, komentátorka Hospodářských novin.
6: Cena ropy poté, co nové útoky hnutí Hutí na Saudskou Arábii a iránské útoky na lodě v Perském zálivu ještě víc prohloubily obavy o dodávky, které již vyvolalo uzavření klíčového saudského ropovodu, dávno překročila hranici $100 za barel. Panují obavy, že souboj o dodávky plynu mezi Evropou a Asií potáhne prudce ceny vzhůru i této komodity. Nastupující zima a chladné počasí, případně bezvětří, které omezuje dodávky elektřiny z větrných elektráren, by současně dál zvýšil poptávku po plynu. Cena nafty u čerpacích stanic se opět blíží 50 korunám za litr. Cena benzínu jí se zpožděním následuje. Nezvykle vysoké jsou rovněž marže rafinérií. I zde je důvodem souběh geopolitických konfliktů a omezené nabídky rafinovaných produktů a také nízké zásoby v Evropě a očekávaná podzimní údržba amerických rafinérií. Tato situace nenechává politiky chladnými. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se v neděli nechal slyšet, že pokud by ceny energie dál rostly, je vláda připravena zastropovat cenu elektřiny u výrobců i dodavatelů. Při jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda učinila, ale neupřesnil. U drahých pohonných hmot bude podle něj kabinet mimo jiné koordinovat postup s dalšími zeměmi Visegrádské čtyřky, tedy Polskem, Slovenskem a Maďarskem. Ke konci srpna ministři financí Německa, Itálie, Rakouska, Polska a Portugalska spolu se španělským ministrem vyzvali dokonce k diskuzi o zavedení celounijního rámce pro zdanění mimořádných zisků a naléhají na Unii, aby čerpala z poučení získaných z dočasné daně zavedené v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Tato nová windfall tax by měla být zařazena na program jednání ministrů financí, které se koná koncem týdne v irském Dublinu. Rostoucí ceny energií vedou centrální banky k přehodnocení své politiky. Naposledy zvýšila úrokové sazby Evropská centrální banka, a to o 0,25%. Tento týden má podle očekávání trhu ke stejnému kroku přikročit i americký Fed. Co se týká České národní banky, ta zvedla klíčovou úrokovou sazbu už v červnu. Nyní se očekává projev guvernéra Aleše Michla, který by měl naznačit další směřování měnové politiky. Zkrátka se zdá, že tento podzim a zima budou opět velmi horké a počasím ani topnou sezónou to nebude. Na výběr je buď další regulace, zvýšení daní či zdražení peněz. To vše v situaci, kdy ekonomiky zemí stále ještě čelí dozvukům nedávné inflační vlny. A kdy rozpočty, včetně toho českého, jsou pod tlakem setrvale rostoucího dluhu, takže schopnosti zemí přímo dotovat drahé energie a paliva jsou extrémně omezené. Zatím je začátek září. Mezinárodní situace k urychlenému ukončení konfliktu podle všeho rozhodně nespěje. Následující měsíce budou klíčové. Nejen pro pohodu v teple domova, pokud jej dokážeme zaplatit, ale především pro naše peněženky.
3: To byla Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Země 27 by podle části europoslanců měli zmrazit přístupové rozhovory se Srbskem. Vyzvali k tomu v reakci na pohřeb odsouzeného válečného zločince generála Ratka Mladiče, který se s vojenskými poctami konal minulý týden v Bělehradě. Téma pro analytika Českého rozhlasu Viktora Daňka.
7: Kdysi dávno jsem se jako student vydal do srbské Vojvodiny na čas pracovat jako dobrovolník. Spřátelil jsem se tam s řadou tehdy mladých lidí, kteří hleděli na západ s optimismem. Všichni do jednoho se tehdy horlivě učili jazyky. Sledovali jsme stejné filmy a seriály, četli stejné knížky a poslouchali stejnou muziku. Rozuměli jsme si, dokud na přetřes nepřišla politika. Najednou, jako bych se ocitl v paralelní realitě, ve které se tamní kolektivní paměť jaksi minula schodem dějin. Srbsko se v ní stalo nevinnou obětí historické křivdy, ba přímo spiknutí, zatímco zbytek světa pošlapal všechny dohody a mezinárodní právo a země jako Česko se postavily na stranu zla. Někteří byli jen zahořklí, v jiných planula nenávist. Snažil jsem se to vnímat s pochopením. Alianční bombardování měli tehdy všichni ještě v živé paměti. Takovou zkušenost může středoevropan těžko pochopit. Srbsko však v paralelní realitě národního popření a kolektivně sdíleného pocitu křivdy žije i po více než čtvrtstoletí. Pohřeb řezníka ze Srebrenice Ratka Mladiče to ukázal víc než dobře. I když nešlo oficiálně o státní pohřeb, někdejšímu vrchnímu veliteli vojsk bosenských Srbů odsouzeného za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny se dostalo státních poct, včetně účasti armády, přikrytí rakve státní vlajkou a osobní účasti členů vlády na ceremonii, nemluvě o přítomnosti dlouhých zástupů jeho stoupenců. Ve stavu popírání reality ale doposud žila i Evropská unie, která v přístupových rozhovorech se Srbskem po léta formálně pokračuje, i když vyjednávání skoro nepostupují. A je nadevší pochybnost jasné, že Bělehrad nemá bez radikálního politického obratu nejmenší šanci do klubu vstoupit. Ve snaze udržet zemi alespoň v relativní blízkosti, přesto unijní diplomacie zůstávala pouze u verbální kritiky tamní vlády za přebujelou korupci a omezování prostoru pro občanskou svobodu a přivírala přitom také oči nad zbližováním s Ruskem. Srbsko se postupem času proměnilo v trojského koně zájmů Kremlu. Do Bělehradu přesto dál tečou miliardy eur z unijního rozpočtu, tedy i z kapes českých daňových poplatníků. Licoměrnost zvláště vynikla v prvotní reakci Evropské komise na Mladičův pohřeb, v níž se mluvčí unijní exekutivy snažila pocty, kterých se generálovi dostalo, bagatelizovat. Až po vlně kritiky přišla předsedkyně komise Ursula von der Leyenová s rozhořčeným odsouzením. Ke kritice se přidala i část europoslanců, kteří unijní exekutivu vyzvali ke zmrazení vyjednávání. Eurokomisařka pro rozšiřování Marta Kosová se proto obrátila na členské státy, aby posoudili, zda je Srbsko nadále vhodným kandidátem na členství. Je tak možné, že se otázka dostane už na říjnový summit v Bruselu. Lídři 27 se tak budou muset shodnout, zda EU nadále zůstane klubem společně sdílených hodnot založených na úctě k právnímu státu. A především, zda se jimi bude také fakticky řídit, nikoli se jimi pouze z morálních výšin ohánět. Jinými slovy, vlády mohou postup Bělehradu jen verbálně odsoudit a pokračovat jako by se nic nestalo, nebo přijmout kroky, které srbskou vládu za její podíl na glorifikaci Mladiče skutečně zabolí. Nepříjemné probuzení ze stavu popření to může být i pro premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který patří k největším zastáncům členství Srbska v EU. Naposledy v srpnu prohlásil, že Bělehrad měl prý dávno být alespoň v Schengenu. Pokud by mělo dojít na zmrazení přístupových rozhovorů, bude se k tomu muset český ministerský předseda postavit čelem. Aby bylo jasno, v evropském zájmu nepochybně není dát od Srbska ruce pryč a nechat ho na pospas ruskému vlivu. Mimo jiné také proto, že se velká část srbské společnosti proti dosavadnímu kurzu prezidenta Aleksandra Vučiče bouří. Neměla by ale platit přímá úměra, kdy si přízeň a umírněnost Bělehradu snažíme kupovat tím více, čím intenzivněji otevírá náruč Rusku a Číně.
3: To byl Viktor Daněk. O víkendu se konal 18. summit BRICS, uskupení založeném původně jen 4 státy, Brazílií, Ruskem, Čínou a Indií. Ta momentálně BRICSu předsedá a tam se právě summit konal. Účastníci dali jasně na srozuměnou, že hodlají vytvořit nový světový řád. ve kterém už nebude dominovat Západ. Ale problém, říká aspoň autor následujícího komentáře Libor Dvořák, je v tom, že jednotliví vůdci předních mocností BRICSu jako Vladimír Putin, Xi Jinping nebo Narendra Modi mají úplně různé zájmy a také různé vztahy se Spojenými státy, co by vůdčí zemí Západu.
8: Hostitel nejnovějšího setkání zemí globálního jihu, indický premiér Narendra Modi, v Dillí vyjádřil snahy rozhodujících států tohoto bloku naprosto jasně. Političtí předáci zemí BRICS se musí napříště zřetelně prezentovat nikoli v roli politiků, respektujících pravidla prosazovaná jinými, ale naopak se tvůrci těchto pravidel sami stát. Rusko, které je v Evropě považováno za jednu největších světových bezpečnostních hrozeb, se v BRICS prosazuje jako partner, který je schopen a ochoten dodávat ropu, hnojiva a různé kovy rozvojovým zemím, které jsou znepokojeny ohroženými dodávkami z oblasti Perského zálivu. Ostatně situace způsobená konfliktem mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem byla jedním z hlavních témat celého summitu. Jeho účastníci se proto v Dillí dožadovali co nejrychlejšího urovnání tohoto dnes nejvážnějšího konfliktu na Blízkém východě. Ostatně pro prezidenta Putina byl tento summit BRICS vůbec první, jehož se od vypuknutí jím vyvolané ukrajinské krize osobně zúčastnil. Kreml může tuto schůzku označit za další důkaz toho, že Rusko jakožto strůjce vleklé války na Ukrajině se kvůli tomu neocitl v mezinárodní izolaci, jak tvrdí Západ. Ba co víc, největší země BRICS jeho agresi přímo či nepřímo napomáhají. Čína dál Moskvě dodává různé zboží dvojího určení, Írán především dronové technologie a Indie Rusku ekonomicky pomáhá tím, že ve velkém nakupuje jeho ropu. Podle názoru světového listu The Financial Times, family photo, na kterém se pánové Xi, Modi a Putin vesele zubí a drží se za ruce, nutno považovat za důležitý symbol. Tento výjev je ve výrazném kontrastu s tím, co se aktuálně děje v Evropě. Tam se v izolaci ocitá prezident Trump a starý kontinent je plně pohlcen svými problémy, počínaje státním dluhem jednotlivých evropských zemí a konče migračními spory. Nicméně svolat přední představitele BRICS, tentokrát do Indie, bylo rozhodně daleko jednodušší, než dohodnout se na tom, jak bude zmíněný nový světový řád vypadat a tím spíš dosáhnout konkrétních praktických výsledků.
3: To byl Libor Dvořák. No a na závěr už jen glosa, jako každé pondělí, spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát má titulek Vyhrajte IG Nobelovu cenu. A třeba asi předem říci, že jde o ironické ocenění za neobvyklé nebo triviální výsledky vědeckého výzkumu a že název je odvozen od jména fiktivního bratra slavného Alfreda Nobela, čili Ignáce. No, Ondřej Nef.
9: Snad mi prominete, že jsem propásl tak významnou událost, jako je udílení IG Nobelových cen. Je to už skoro 14 dní, takže už žádná aktualita, ale na druhou stranu by byla škoda je nepřipomenout, jenom protože jsem něco prošvih. Udělují se každý rok, letos to bylo nově ve švýcarském Cirichu. Jak je charakterizovat? Asi tak, že vědci mají smysl pro humor a dovedou si hrát. Ceny se udílejí za neobvyklé, dalo by se říct, recesistické výzkumy. Pozor, není to nic takového, jako jsou bludné balvany udílené naším klubem Sisyphos za výkony v oboru pavědy a klamání veřejnosti. V Curychu oceňovali skutečné výzkumy prováděné podle řádných vědecky kontrolovaných kritérií. Jenomže, no, posuďte sami, tenhle mě mimořádně zaujal. Vědci nechali účastníky výzkumu o samotě v místnosti, kde byla sklenice plná sladkostí. Všem bylo předem jasně řečeno, že tyto bonbony jsou rezervovány výhradně pro děti. Lidé s nejvyššími příjmy, tedy bohatí, si ze sklenice vzali v průběhu dvakrát víc bonbonů než lidé s nejnižšími příjmy. Studie tak s nadsázkou potvrdila, že vyšší majetek může oslabovat zábrany vůči neetickému chování. Připomnělo mi to, co mi nedávno vyprávěl kamarád. Pracuje jako docela vysoce postavený manažer u technologické firmy. Hrát golf, to je v určitých kruzích něco jako povinnost. Kamarád hraje rád, ale štvého švindlování. No a všiml si, že čím je to vyšší hlavou, tím víc švindluje a nejhorší švindlíři jsou podle něho ti milionáři, potažmo miliardáři, kterým to všechno patří. Spojitost s výzkumem, oceněným letošní anti-Nobelovkou za ekonomii, je zřetelná. Jen by mě zajímala metodika průzkumu. Pár let jsem byl v týmu paranormální výzvy. Princip byl jednoduchý. Kdo by prokázal abnormální vlastnosti, dostal by milionovou prémii. Třeba že umí vidět skrz zeď nebo chodit po vodě. Metodiku výzkumu vymýšlel Leo Žiša. On je sice fantasta, ale umí exaktně přemýšlet a vždycky nastavil experiment tak, aby byl 100% prokazatelný. Jak to tedy asi udělali, když do jedné místnosti zavřeli milionáře a bezdomovce kolem stolu s krabicí cukrátek? Jak pak asi milionář sune ruku šmátralku ke krabici, zatímco se bezdomovec kouká jinam, aby ho čokoláda pro děti nelákala? Nijak si to nedovedu představit. Experimenty Leoše Kiši byly fakt neprůstřelné. Však taky v nich šlo o miliony korun, kdežto laureát anti-Nobelovky dostane bankovku s hodnotou 10 bilionů dolarů. Bohužel ne amerických. Jsou to dolary užívané Zimbabwe a koupíte za to asi tak ten kornout bonbonů pro děti.
3: Glosa Ondřeje Nefa byla poslední položkou pondělních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a za všechny autory i redakční kolegy se ze studia loučí Ondřej Konrád.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
10: Jiří Klír byl matematik a systémový vědec, který otevřel zcela nové cesty v oblasti kybernetiky.
11: Narodil se v roce 1932 v Praze. Měl velmi blízký vztah k hudbě a původně ji chtěl i studovat. Rodiče mu to ale rozmluvili. Jeho druhou zálibou bylo radioamatérství. Proto se nakonec rozhodl pro studium strojního a elektrotechnického inženýrství na ČVUT v Plzni a později v Praze.
10: Dostal se do týmu profesora Antonína Svobody a podílel se pod jeho vedením na konstrukci prvního elektronkového počítače EPOS. To bylo ve druhé polovině 50. let. Sám Klír na tehdejší dobu vzpomínal jako na určité uvolnění, kdy se poprvé mohlo mluvit o kybernetice a genetice. Kremelský diktátor je totiž dříve zakazoval coby buržoazní pavědy.
11: Koncem 60. let Klír přesídlil i s manželkou do Spojených států a oficiálně se přejmenoval na George. Na státní univerzitě v New Yorku vedl Ústav systémových věd a později také Centrum inteligentních systémů. Jeho tým získával granty od Národní vědecké nadace, NASA, Pentagonu i Severoatlantické aliance.
10: Jiří Klír byl vášnivým sportovcem a cestovatelem. Každý rok si uložil jeden projekt, jak sám říkal. Mimo jiné vylezl na 5000 Kalapatar v Himalájích. Plavil se stovky kilometrů na raftu Grand Canyonem a s manželkou navštívil Antarktidu.
11: George Clear napsal jako autor nebo spoluautor více než 25 knih přeložených do mnoha světových jazyků. Stal se jedním ze zakladatelů obecné teorie systémů a za své průkopnické výzkumy získal četná ocenění. Zemřel v roce 2016 ve věku 84 let.
12: Nejvyšší patra americké politiky.
13: This is only the dawn of the golden age of America.
12: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
14: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
15: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Ciglerová.
16: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
12: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
17: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
15: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
18: Dobré ráno, je 6 hodin úterý 15. září, začíná ranní Plus a dnes vás jim provedou Šárka Feniková
19: a Martina Mašková.
2: Český rozhlas Plus.
19: A o čem budeme vysílat například v první hodině? Proč americký soud na poslední chvíli pozastavil nové vládní pravidlo, které mělo zahraničním studentům a novinářům zkrátit platnost víz?
18: Jaká témata jsou před letošními komunálními volbami stěžejní pro obyvatele Brna?
19: A jak mění umělá inteligence pracovní trh v oblasti informačních a komunikačních technologií?
18: Dozvíte se zprávy, ale celé dnešní ráno připravuje Monika Vrchotová.
20: Přeji klidné ráno. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Shodli se, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky. Na Pražském hradě včera v podvečer jednali zhruba 40 minut. Na schůzku byl pozvaný i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle premiéra Babiše by se ale měl s hlavou státu sejít sám.
21: Já myslím, že dozrála doba na to, aby pan Macinka měl schůzku s panem prezidentem. Já si myslím, že k tomu dojde, stejně jak tam chodí naši ministři, tak tam půjde i pan Macinka, aspoň mám takový pocit z toho, ale schůzky moje s panem prezidentem jsou na čtyři oči a na tom já osobně nehodlám nic měnit.
20: Vztahy mezi šéfem diplomacie Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem jsou narušené už od jmenování nové vlády. Hlava státu totiž odmítla jmenovat ministrem životního prostředí Filipa Turka za motoristy. Dnes prezident Petr Pavel přijme na hradě ministry spravedlnosti Jaromíra Tejce za ANO a obrany Jaromíra Zunu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje vojáky a příslušníky bezpečnostních sborů pravidelně dvakrát ročně, 8. května a 28. října. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství takzvaných rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování.
22: Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cena emisních povolenek se tak promítne do cen benzinu a nafty a u některých domácností taky do cen tepla. Dohodu o změnách takzvané rezervy tržní stability za parlament vyjednávala česká europoslankyně Danuše Nerudová z Hnutí STAN. S Radou EU se na její podobě předběžně dohodli už v červnu. Obě instituce ji teď musí ještě formálně schválit. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
23: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
20: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Radnice v některých městech letos zaznamenaly větší zájem o členství ve volebních komisích. Například v Blansku tak nemuseli zájemce hledat sami nebo oslovovat úředníky. Podle mluvčí města Pavly Komárkové budou ve volebním okrsku 28, kde během loňských sněmovních voleb komise špatně sečetla hlasy, jiní lidé. Nikdo z těch, kteří u sčítání byli loni, se tentokrát do komise nedostal. Policie případ prověřovala, ale odložila ho. Podle vyšetřovatelů nikdo z komise nechyboval úmyslně. A voleb se dotkneme i v Ranním plusu, zjistíme, jaká jsou jejich hlavní témata v Brně. Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. AFP dodává, že pro zájmy Washingtonu představují potenciální hrozbu Rusko a Čína. Peking podle amerických vesmírných sil vyvíjí a provozuje vesmírné a protivesmírné kapacity jako součást strategie vojenské modernizace a Moskva vesmír považuje za bojiště. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V jezeře Milada na Ústecku odborníci potvrdili invazního raka červeného. Poprvé v Česku. Rychle se množí a je také přinašečem račího moru, který pro české raky představuje smrtelné nebezpečí. Nový invazní druh se v jezeře podařilo objevit díky cyklistům, kteří ho vyfotili a nahlásili, říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny.
0: Nás by nenapadlo tam hledat, protože vím, že na tom jezeře Milada jsou raci pruhovaní, což je taky nepůvodní druh. Tohle najednou pro nás byla novinka, takže jsme tam to jeli hned ověřit a toho raka jsme tam na několik málo vrší chytli taky přímo v tom jezeře.
20: Odborníci teď udělají průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za film Folklore. Experimentální video esej absolventky pražské FAMU zkoumá proměnu českého folkloru v éře sociálních sítí.
1: Film podle režisérky Viktorie Štěpánové Porotu zaujal hlavně svojí lokálností, jak řekla už v srpnu při vyhlášení ceny.
4: To je něco takového lokálního a možná až roztomilého jakoby vůči té Americe, která tu kulturu asi nemá tak silnou, jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice.
5: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic, protože folklor...
1: Snímkem provází postava jménem Vivi. Fiktivní influencerka formou vlogů a slovníkem generace Z folklorem provází. Čeští tvůrci si studentského Oscara odnesli v minulosti už několikrát. Držitelem je taky režisér Jan Svěrák. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
20: Jaká je v 6 hodin a 7 minut situace na silnicích? Na D1 z Brna do Ostravy opatrně za sjezdem na Bělotín. Na 320. kilometru je po nehodě dvou nákladních aut blokovaný pravý pruh. Kolem se ale projíždí plynule. Na D2 z Bratislavy do Brna opatrně za sjezdem na Modřice. Na druhém kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až ke sjezdu na D1. Ranní provoz v Pometropoli je zatím klidný. Ve Kbelské směr Hloubětín počítejte s kratším zdržením mezi křižovat s Kolbenovou a Poděbradskou, je to asi do 5 minut. A v Českobrodské na příjezdu do Běchovic od Úval se zdržíte zhruba 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Úterní ráno a dopoledne bude na řadě míst mlhavé nebo zatažené nízkou oblačností, ale den bude slunečný, bude skoro jasno až polojasno, s teplotami od 19 do 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní plus.
19: A od mikrofonu navážou Šárka Feniková a Martina Mašková. Zahraniční studenti, výzkumníci a novináři budou zatím moc ve Spojených státech zůstávat podle dosavadních pravidel, tedy celou dobu studia a nebo pracovního programu. Federální soud Massachusetts na poslední chvíli pozastavil změnu, která od dneška měla tyto pobyty časově omezit. Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti chtělo, aby studenti a vědci dostali vízum jenom na 4 roky a novináři na 240 dní a o případném prodloužení by rozhodoval imigrační úředník bez možnosti se odvolat. Ve spojení jsme teď s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Jano, zdravím tě.
6: Dobré ráno.
19: Co tedy konkrétně soud rozhodl a jak a proč to pravidlo zastavil na poslední chvíli?
6: Tohle nové pravidlo mělo začít platit před 10 minutami a zcela zásadně změnit podmínky pro pobyt jak zahraničních studentů, tak vědců a novinářů. Doteď platilo, že akademici, novináři, studenti mohli zůstat ve Spojených státech po celou dobu studia nebo pracovního pobytu, tedy tak dlouho, na jak dlouho dostali vízum. Teď se to ale mělo změnit na pevně danou lhůtu, 4 roky pro studenty a pro vědce a jen 8 měsíců pro novináře. A to pro všechny, jak pro nás z Českého rozhlasu, tak pro BBC, tak pro novináře z Le Monde bez rozdílu. Soudce to pravidlo nové označil za svévolné, řekl, že k němu ministerstvo vlastně nedalo žádné odůvodnění pořádné a hlavně, že nespočítalo dopady ani nezvážilo žádné šetrnější alternativy. Musím jen říct, že nejde o konečné rozhodnutí, jde pouze o dočasné pozastavení soudem.

0: po vypršení, anebo by museli žádat znovu o prodloužení. A o tomhle prodloužení by ale znovu rozhodoval ten úředník zcela podle vlastního uvážení. Nebyla by jasná kritéria, ti lidé by se nemohli odvolat. Úplně nejtvrději by to dopadlo právě na nás, na zahraniční novináře, protože nám by nově platila ta víza pouze 240 dní, což podle kritiků nestačí ani na to se zemi pořádně zorientovat. A poté bychom museli žádat o prodloužení znovu a neměli jistotu, že to prodloužení dostaneme.
1: Jak velké pochybení soud vládě vytkl?
0: Soud vládě vytkl, že svoje rozhodnutí prakticky ničím pořádně nepodložila, že novináře vystavuje odplatě, že když nebudou reportovat o americké vládě hezky, tak ta může bez možnosti odvolání je vlastně vyhodit ze země. Že by podle průzkumů kvůli těm novým pravidlům ke studiu nenastoupilo až 49%, skoro polovina všech současných zahraničních studentů, protože vlastně oni by neměli žádnou jistotu, že to studium, které si budou muset plně zaplatit, tak také budou smět dokončit, když už si je tady platí.
1: Jak vláda své záměry zdůvodňovala a proč soud odmítl její argumenty?
0: Ministerstvo vnitřní bezpečnosti to pravidlo zdůvodňovalo obranou národní bezpečnosti a vlastně nějakou snahou omezit podle ní zneužívání víz, ale když se soud ptal, jaké má důkazy, tak vlastně uvedla jen hrstku jednotlivých případů. Celkem jich, Martina, bylo 11 za asi 40 let. A to včetně čínských studentů, kteří si fotografovali vojenské základny, nebo včetně ruského agenta, který do země vstoupil na podvodné vízum. I tyto případy do toho započítala. A soud jí dal najevo soudce, že v tom nevidí žádnou logickou souvislost s tím čtyřletým limitem a dokonce poznamenal, že špionáž nebo podvod lze spáchat stejně dobře během 4 let jako během 10 let a že shodou okolností ten zmíněný ruský agent, kterého tam udávala jako příklad, byl v zemi jen 2 roky. A k případům novinářům soud vytkl, že ministerstvo nepředložilo ale vůbec žádný konkrétní bezpečnostní důvod, jen nějaké obecné tvrzení, že rizika nelze vyloučit.
1: Jana Cíglerová, naše zpravodajka ve Spojených státech. Jano, děkujeme, naslyšenou.
0: Hezké ráno.
2: Je 6 hodin 13 minut, posloucháte Ranní plus. Doprava, bezpečnost nebo třeba dostupnost bydlení, to jsou hlavní témata letošních komunálních voleb v Brně. Na brněnský magistrát kandiduje celkem 16 uskupení. Doteď vládnoucí koalice vedená ODS letos mění lídrini kandidátky. A část bývalých zastupitelů hnutí ANO, kteří byli ze strany vyloučeni kvůli tomu, že neuposlechli výzvu vedení hnutí a neopustili na jaře koalici, si vytvořilo vlastní uskupení Brno klidem. Jak se změny projeví v komunálních volbách? To jsme v předvolebním díle pořadu Kulatý stůl probrali s experty.
3: Po posledních komunálních volbách v Brně vznikla široká koalice v čele s ODS a TOP 09. Doplnilo je ANO, Lidovci, Starostové a sociální demokraté. ANO ale do konce volebního období ve vedení magistrátu nevydrželo. Část jeho členů z koalice odešla po výzvě celostátního předsednictva hnutí. To považovalo spojení s ODS v Brně za reputační riziko kvůli bitcoinové kauze. Členy, kteří odmítli z koalice odejít, ANO z hnutí vyloučilo. Část z nich si pak založila vlastní uskupení Brno klidem. V jeho čele teď stojí bývalá členka ANO a náměstkyně primátorky Karin Podivinská-Karasová. Podle redaktora deníku N Tobiáše Pospíchala, ale odchod zastupitelů z ANO nebude mít na výsledky hnutí velký vliv.
4: U hnutí ANO a jejich voličů je ten vztah k samotné značce ještě výrazně silnější než u jiných politických subjektů. Tohleto v úzovkách roztříštění nebude hrát v tom konečném výsledku ANO zásadní roli. Je možné, že nějakou dílčí v některých městských částech, ale na té celoměstské úrovni nečekám takový efekt.
3: Mezi někdejší výrazné tváře ANO patří i bývalý primátor Petr Vokřál, který z hnutí odešel už v roce 2020 a letos vede kandidátku Přísahy. V čele kandidátky brněnské ODS bude nově jako nezávislá Kamila Zlatušková. Primátorka Markéta Vaňková z ODS jako lídrině končí ze zdravotních důvodů. Podle Pospíchala ale za změnu nejspíš můžou i kauzy, se kterými je strana spojená.
4: Brněnské ODS, pokud něco ublížilo, tak ještě víc než bitcoinová kauza, kde to přeci jenom bylo hodně spojené s tím celostátním děním, tak dlouhodobě táhnoucí se bytová kauza. Určitě to byla i reakce právě na nějaké interní obavy z možného volebního výsledku.
3: Nová tvář ve vedení podle Pospíchala ODS může pomoct. Nově se o posty v zastupitelství

0: ucházejí taky motoristé. V opozici byli poslední 4 roky Piráti, Zelení, Žít Brno, SPD a Trikolóra. Ti všichni kandidují znovu. Podle sociologa a redaktora serveru Alarm Stanislava Billera pomůžou volby posílit právě opozici, která byla od roku 2022 v oslabení.
1: Je žádoucí, aby tady prostě byla jako důstojná kontrola té moci a bylo to vidět i na tom, jakým způsobem celá ta široká vládnoucí koalice jako zametala s tou opozicí. Ale trochu to jde na vrub i některým těm stranám, které v té široké koalici byly. To nebylo nezbytné, tam bylo prostě mnohem víc jako hlasů, než vůbec bylo nutné. Prostě různé ty strany mohly být v té opozici a mohly se líp vyprofilovat a mohly toho teď třeba využít v té kampani.
0: Mezi hlavní témata letošních brněnských komunálních voleb patří už tradičně třeba dostupnost bydlení, bezpečnost, především v okolí nádraží, výsadba zeleně nebo doprava. Podle Billera město nejvíc trápí bezpečnost chodců.
1: Brno vlastně patří z hlediska těch chodců těm nejnebezpečnějším v republice. Já si myslím, že i ten reálný pocit v těch ulicích to tomu hodně odpovídá. To parkování na těch chodnících, to je fakt strašný.
0: Podle dopravního experta ze stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně Michala Radimského situaci ve městě výrazně pomohlo zavedení zón s maximální rychlostí 30 km za hodinu.
2: My jsme vlastně jako Brno takový průkopník zón 30. Se začalo zavádět rezidentní parkování, tak tím, jak jsme začali malovat modré čáry, tak jsme zároveň všechny ty zóny začali označovat značkou zóna 30 a v současné době opravdu máme více než polovinu města pokrytou právě zónama 30. To vedlo k jakýmusi sklidnění.
0: Volební speciál, debaty lídrů a průvodce brněnskými volbami nabídne v příštích týdnech regionální stanice Český rozhlas Brno. Kompletní seznam všech kandidátů najdete v předvolebním servisu na serveru iRozhlas. Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Anna Marie Hušková, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Komora provozovatelů taxislužby varuje řidiče před jízdami do zahraničí s klienty, kteří pocházejí ze státu mimo schengenský prostor. Pokud cizinci pojedou bez potřebných povolení, řidičům může hrozit postih za převaděčství. Podle komory provozovatelů taxislužby takových případů přibývá v celé Evropě.
4: Já jsem měl pronajatý štafl na hlavním nádraží autobusovým na Florenci. Přišel pán, řekl, jestli ho vemu do Drážďan, já říkám, že jo. Domluvili jsme se na nějaký standardní ceně, což bylo nějakých 200 euro. Pán si pak přivedl ještě nějakou paní a vyrazili jsme do Německa.
5: Začíná vyprávět příběh pan Petr, který v Praze řídí taxi víc než 20 let. Před nějakou dobou vzal do auta pár z Iránu a vezl ho do německých Drážďan.
4: Za hranice má hned mě vlastně zastavili policisti německý a tam vlastně si vzali tyhle ty lidi. Potom přišli pro mě s tím, že mi dali ale Češku na telefonu. Já jsem jim vysvětlil, že jsem taxikář, že jsem je vezl prostě normálně na taxametr, tak jak se má. A ona jo, jenom jim tam podepište nějaký formuláře a jeďte domů.
5: Následně mu z Německa přišel trestní příkaz.
4: Tam je napsáno, že já jsem měl neznámého spolupachatele, s kterým jsem se smluvil a že jsem věděl, že nemají právo vstoupit do Německa, jo, což jsem samozřejmě nevěděl. A že teda mám zaplatit asi 5 000 euro pokutu a vlastně bych dostal podmínku, která by se mi propsala i sem do Česka.
5: V současnosti se brání u německého soudu. Ví i o dalších případech, kdy kolegy v Praze na Florenci oslovili cizinci ze zemí mimo schengenský prostor. Komora provozovatelů taxislužby proto všechny řidiče varuje, aby si podobnou zakázku dobře promysleli, říká její prezident Arnošt Drost.
6: Já vůbec nemůžu vědět, jestli ten dotyčný má, nemá doklady v pořádku.
5: Případů lidí, kteří se po schengenském prostoru pohybují pomocí taxislužby nelegálně, podle něj přibývá.
6: Začínají dělat takový triky, jakože on přijede normálním autobusem na letiště i s kufrem, chvíli tam pobyde a pak vyleze z té haly. Když ho tam vidí nějaký řidič, no tak si myslí, že je to normální cestující, který přiletěl letadlem a prošel běžnou pasovou kontrolou.
5: Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky taxikáři nemůžou po klientech požadovat předložení dokladů, jako jsou víza nebo povolení k pobytu.
7: Řidič taxislužby v České republice nemá právo kontrolovat doklady, stejně jako by mu nepříslušelo posuzovat pravost jakýchkoliv jiných dokladů, například oprávnění k pobytu, víz a podobně, nebo rozhodovat o tom, jestli je něčí pobytový status platný.
5: K opatrnosti nabádá i policie, říká mluvčí policejního prezidia David Šén.
8: Taxi je služba, která není nároková, tedy řidič vozidla si může své klienty vybírat a případně je také odmítnout, pokud se mu bude zdát osoba podezřelá. A to platí nejen při zakázce přeshraničního transportu, ale i v rámci České republiky.
5: Loni podle něj česká policie zjistila bezmála 11 000 osob při nelegální migraci. Za převaděčství v Česku hrozí trest 6 měsíců až 12 let vězení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
9: 6:21 vám řekneme, co dalšího sledujeme v našem vysílání. Stíhačky Severoatlantické aliance během noci sestřelili v litevském vzdušném prostoru dron, uvedl na sociální síti prezident země Nauséda a poděkoval spojencům za rychlou reakci. Prezident neupřesnil, z jaké země mohl dron přiletět a které zemi patřil. Nejvyšší soud Spojených států, v němž mají převahu konzervativci, zamítl snahu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami do kongresu. A srbský prezident Aleksandr Vučić podle médií oznámil, že rezignuje na prezidentský post v neděli 27. září. Vučić bude kandidovat v parlamentních volbách na konci října s ambicí stát se premiérem. Prezidentský mandát by Vučićovi skončil v první polovině příštího roku a na další už kandidovat nemohl.
3: Posloucháte Ranní plus. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes připomene své kulaté jubileum, za okamžik se dovíte jaké, a bude to v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha a ve znamení nové energie a mladých talentů. Pod taktovkou šéfdirigenta Eliase Grandiho orchestr uvede světovou premiéru skladby Jana Kučery.
10: K mé velké radosti Sočer už moje skladby hrál v minulosti, takže už tu zkušenost mám a vždycky to je pro mě velká čest a radost, protože s tím orchestrem jsem spojen v podstatě už od svých studentských let, kdy mě tehdejší šéfdirigent Vladimír Válek dal tu šanci s orchestrem spolupracovat.
11: Popisuje skladatel téměř 25-letou historii, která ho spojuje s rozhlasovými symfoniky.
10: Ty motivy občas přijdou i na ulici, tak vytáhnu telefon, záznamník, co si zabroukám, a potom přijde taková ta práce u stolu, kdy je potřeba takzvaně vysedět a ten motýlek třeba zpracovat.
11: Solistou večera bude 21-letý houslista Daniel Matejča, který se vůbec poprvé podílí na světové premiéře.
12: Máme tu neuvěřitelně cenou zkušenost toho, že si můžeme zajít pro radu přímo ke skladateli, což běžně nemáme. Takže toho je potřeba využívat a zneužívat.
11: Usmívá se talentovaný houslista. V pražském Rudolfínu spolu s ním vystoupí i stejně stará japonská violončelistka Sakura Toba. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
9: 6:23 se podíváme dnes poprvé také do zahraničního tisku. Zpravodajský web Politico informuje, že Evropský parlament otevře nové zastoupení v kanadském hlavním městě Ottawě. V pondělí 14. září to oznámila předsedkyně Evropského parlamentu. Nová kancelář má posílit přímé kontakty mezi evropskými a kanadskými zákonodárci a umožnit intenzivnější spolupráci v otázkách, které jsou pro obě strany stále důležité.
3: Sídlo bude společné se stávající delegací Evropské unie v Kanadě. Ta spadá pod Evropskou službu pro vnější činnost. Zatímco nová kancelář bude zastupovat Evropský parlament přímo. Nejde tedy o vytvoření nové diplomatické mise Evropské unie, ale především o posílení parlamentních vztahů mezi Evropskou unií a Kanadou.
9: Rozhodnutí přichází v době, kdy se vztahy mezi Evropskou unií a Kanadou stávají strategicky významnějšími a kdy je Kanada ve vyhroceném obchodním sporu se Spojenými státy. Kanadský premiér má tento týden navštívit sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde vystoupí před europoslanci.
3: Politico připomíná, že Evropský parlament má od září 2025 kancelář také na Ukrajině a zastoupení má i v několika dalších zemích mimo Evropskou unii. Například Moldavsku, Spojeném království, Etiopii, Indonésii, Panamě, ale také ve Spojených státech.
9: A teď se podíváme, co píše britský server BBC, tedy ten píše o kritice mezinárodní fitness společnosti Hyrox, která se týká incidentu během závodu v Pekingu. Jedna ze závodnic pokračovala v závodu i poté, co se zašpinila vlastními exkrementy. Během závodu se totiž různě vybavení sdílí. Záběry ženy soutěžící v halové fitness soutěži vyvolaly obavy ohledně hygieny a otázky, proč ji organizátoři ze závodu závodu dovolili pokračovat.
3: Snímky se následně šířily na internetu a vyvolaly debatu o tom, jestli organizátor závodu neupřednostňuje sportovní výkony před bezpečností a zdravím účastníků. Společnost Hyrox se veřejně omluvila. Údajně převezme odpovědnost a okamžitě začne upravovat pravidla a postupy, aby se podobný případ neopakoval.
9: Celý incident přichází v době, kdy tento druh sportu zažívá obrovský růst popularity. Vznikl v roce 2017 v Hamburku a kombinuje běh s funkčními fitness disciplínami. Závodníci střídají vždy 1 kilometr běhu s různými cviky a dalšími akcemi, jako například tlačením saní nebo veslováním v hale. Sport se rychle rozšířil po celém světě a od konce roku 2024 působí také v Číně. Právě tam se jeho popularita výrazně zvyšuje, uzavírá BBC.
3: A my dnešní první výběr ze zahraničních médií. Stále posloucháte Ranní plus. Brněnskou vědu a výzkum posílí 20 zahraničních vědců. Město a kraje chtějí tam přilákat špičkové odborníky, posílit místní výzkum, ale i průmysl. V týmech institutu CEJTEC se zapojí zahraniční vědci třeba do vývoje nanotechnologií, potlačování příznaku epilepsie, respektive výzkum téhle záležitosti, anebo do hledání nových forem léčby rakoviny.
13: Děláme z Brna adresu pro rozjezd vědecké kariéry,
14: říká ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Jiří Nantl.
13: Vytváříme pro ně i rozvojový program orientovaný jak na akademickou kariéru, tak na biznisovou.
14: Projekt cílí na postdoktorandy, tedy mladé vědce na cestě k vlastní výzkumné skupině nebo startupu.
13: Snahou je, abychom efektivněji pracovali s postdoky jako s opravdu vysoce kvalifikovanými speciálními listy z mezinárodní zkušeností, tak aby zůstali tady v Brně a vytvořili tady nějakou velkou přidanou hodnotu.
14: Do Brna tak podle Nantla nemíří jen vědci, ale i zkušenosti, kontakty a ambice, které si přiváží ze zahraničí. Posílí i CEJTEC Masarykovy univerzity, doplňuje jeho vědecká tajemnice Nikola Kostlánová.
15: Na CEJTEC Masarykovou univerzitu přicházejí teda zejména vědci, kteří se zabývají biomedicínským výzkumem nebo life sciences výzkumem.
14: První desítka vědců přijede do několika měsíců. Druhá příští rok rozdělí se mezi několik ústavů a výzkumných skupin.
15: V tomto prvním kole k nám přicházejí 4 výzkumníci. Je to více směřováno vlastně na pokročilé technologie.
14: Zkoumat budou například nové možnosti léčby a diagnostiky rakoviny nebo potlačování příznaků epilepsie. Propojení několika ústavů má podle Kostlánové pomoct dostat výsledky rychleji do praxe.
15: Ten výzkum bude blíže k aplikovaným výsledkům, bude mít blíže vlastně k průmyslu. A očekáváme tam právě lepší propojení s tou business sférou.
14: Například jeden z projektů se věnuje nanotechnologiím, kde se propojí práce více ústavů, říká ředitel CEJTECu Vysokého učení technického Radimír Vrba.
16: Na CEJTECu VUT jsme připraveni těmto adeptům v programu CEJPEX nabídnout veškeré laboratorní vybavení a zejména zázemí, které poskytuje výzkumná infrastruktura CEJTEC Nano.
14: Ta se zaměřuje na pokročilé nanotechnologie a nové prvky pro vyšší výkon při nižší spotřebě energie.
16: Výhledově jsme schopni asi vyvinout nové obvody tak, že jejich spotřeba pro napájení bude klesat na zlomky stávající hodnot.
14: To je důležité hlavně kvůli rostoucím nárokům datových center spojeným s umělou inteligencí, kdy současné technologie narážejí na své limity. Každý nový zkušený odborník je proto podle Vrby cený.
16: Slibujeme si o to, že ten příchozí adept nám přinese nové zkušenosti ze zahraničí a naopak potom je schopný získávat impulzy k tomu, aby eventuálně podával třeba projekty v řádu ERC anebo Pathfinder Open.
14: Rozpočet projektu je 114 milionů korun, z toho 80 milionů z Evropské unie. Z Brna Marek Gencl, Český rozhlas.
17: Interview Plus. Izraelský ministr kultury chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu NASA, který byl o víkendu oceněn na filmovém festivalu v Benátkách. Co snímek dvou uznávaných izraelských dokumentaristů vypovídá o zabíjení civilistů v pásmu Gazy? Jak byl na Benátském festivalu přijat? Petr Vizina se zeptá kolegy Pavla Sladkého, který se z Benátek vrátil.
18: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
9: A teď je teprve 6:30 a zprávy má Monika Vrchotová.
18: Český rozhlas Plus.
19: Přeji hezké ráno. Stíhačky NATO se střelily v noci v litevském vzdušném prostoru dron, potvrdil to prezident země Gitanas Nausēda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Stíhačka ho pak zneškodnila na jihu země, nedaleko druhého největšího města Kaunasu. Prezident Petr Pavel se sešel s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Na hradě spolu jednali o zahraničních cestách nebo kybernetických hrozbách. Po schůzce to řekl premiér Babiš. S prezidentem mluvil i o zákonech, které dostane k podpisu. Jde třeba o novelu stavebního zákona nebo znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Dnes začala platit další 50% americká cla na zboží z Kanady. Týkají se například matrací, motorových člunů nebo golfových vozíků. Washington a Ottawa jsou v současné době ve vyhrocené obchodní válce. Spor se promítá i do chování spotřebitelů. Například Kanaďané výrazně omezili cesty do USA a začali bojkotovat americké výrobky. Čeští ovocnáři kvůli jarním mrazům přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Informoval o tom předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíce to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. Ve Švédsku pokračuje sčítání hlasů po nedělních parlamentních volbách. Podle předběžných výsledků vede o 3 mandáty středolevý opoziční blok. Výsledky budou jasné nejdřív ve středu. Volby rozhodnou o tom, jestli se k moci po letech vrátí středolevá opozice v čele s Magdalenou Anderssonovou nebo svou pravicovou vládu obhájí současný premiér Ulf Kristersson. A zastupitelé městské části Praha 1 se dnes budou zabývat omezením hluku z lodí na Vltavě. Minulý rok si v referendu na hlasitou hudbu stěžovalo 70% místních. Chtějí proto, aby v historickém centru hlavního města platilo pro hudební produkci omezení. Plán, o kterém budou zastupitelé jednat, počítá i se zpřísněním smluv pro provozovatele lodí. Kvůli hluku by tak nově mohli dostat výpověď z přístaviště. Teď přesuneme na silnice na D8 z Prahy do Drážďan, opatrně za sjezdem na Děčín. Na 83. kilometru stojí mezi tunely porouchané nákladní auto, blokuje pravý pruh, zatím je to bez kolony. Na D2 z Bratislavy do Brna opatrně za sjezdem na Modřice. Na 3. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až do Brna ke sjezdu na D1. Zdržíte se asi 10 minut. V Praze v Liberecké se popojíždí před Bulovkou už od sjezdu do Kbelské, zdržení asi 10 minut a silnější provoz je také dál v Holešovičkách až do Nové Povltavské před Blanku. No a na magistrále se ještě začíná plnit Nuselský most před Legerovou. Přejeme šťastnou cestu. A zatímco teď je místy zataženo nízkou oblačností nebo mlhavou, přes den bude skoro jasno až polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
18: Posloucháte Ranní Plus.
3: Máme 3,5 minuty. Po 6:30 dnešním ránem vás provázejí Šárka Feniková a Martina Mašková. Jak víte, každý všední den vás provázíme domácími deníky a zpravodajskými servy. Tentokrát je prostudoval Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom. Petře, dobré ráno.
20: Dobré ráno.
3: Začneme v článku Kateřiny Frouzové v deníku N s názvem Obce musí řešit daň, kterou nečekali. Můžete prosím vysvětlit, o co v téhle záležitosti jde?
20: Kateřina Frouzová si všimla toho, že tuzemské obce, města i kraje budou možná muset čelit nečekanému zásahu do rozpočtů. Podle nového výkladu finanční správy by totiž měly samosprávy nově odvádět daň z přidané hodnoty ve výši 21% z takzvaných příspěvků od developerů. Tyhle ty prostředky radnice běžně využívají na budování občanského vybavení, jako jsou třeba nové mateřské školy nebo dětská hřiště či infrastruktura. A dosud města inkasovala tyhle ty peníze z takzvaných plánovacích smluv bez zdanění. Stavebníci se v těch plánovacích smlouvách jak si zavazují k finanční podpoře a radnice jim na oplátku garantují součinnost, to, že nebudou stavební řízení komplikovat. Tahle ta změna by samozřejmě zasáhla především města s intenzivní výstavbou. Třeba v Praze jde o miliardové částky, Podle předběžných odhadů asociace developerů jen za období od roku 2024 do nynějška je ve hře odhadem asi 10 miliard korun. Jinak řečeno, metropole by kvůli DPH mohla přijít o více než 2 miliardy. A třeba taková Praha 9, kde se poměrně intenzivně staví, by ročně ztratila přes 100 milionů korun, což je bezmála třetina rozpočtu na investice. No, podle asociace developerů ten nový výklad přímo odporuje slibům vládní garnitury o podpoře dostupného bydlení, protože firmy by samozřejmě ty finanční náklady spojené s daní přenášely dál a promítaly do cen bytů. Ministryně financí Alena Schillerová se snaží kritiky téhle změny uklidnit, že ještě nejde o uzavřenou problematiku, tak uvidíme, jak to nakonec celé dopadne.
3: Tak to jsme byli v deníku N, teď se posuneme k Hospodářským novinám, k textu Jana Němce s názvem, nebo pod titulkem Trest za angažovanost, tam jde pokud vím o kontroverzi amerického výrobce sportovního vybavení.
20: Je to tak, Honza Němec se věnuje ekonomickým problémům firmy Nike, které letos vyvrcholí tím, že tahle ta známá firma po 18 letech vypadne z prestižního akciového indexu stovky největších amerických společností S&P 100. A podle některých hlasů trh tuhle firmu takhle trestá za její politickou angažovanost v posledních letech. Nike je známá tím, že v těch posledních letech vyvolávala poměrně rozporuplné reakce, třeba kampaní s hráčem amerického fotbalu Colinem Kaepernickem, který se tím známým protestním poklekáváním při americké hymně před zápasy stal jedním ze symbolů hnutí Black Lives Matter. V jedné z kampaní angažovala třeba transgender influencerku Dylan Mulvaneyovou a na odpor části veřejnosti narazili i kampaně Nike s plnoštíhlými modelkami. No, Honza Němec nicméně v tom svém textu ukazuje, že ačkoliv tahle politická angažovanost mohla odradit některé zákazníky, ten pravý důvod problémů firmy leží někde úplně jinde. Ostatně provokace patřily vždycky k Nike už dávno před současnými kulturními válkami. V 90. letech firma třeba postavila kampaň na homosexuálním HIV pozitivním běžci a na její ekonomické výsledky to nemělo žádné negativní dopady. Ve skutečnosti Nike ublížilo něco úplně jiného. Ublížilo jí to, že prostě zahodila úspěšnou strategii, na které vyrostla. Ona vybudovala své postavení na sportovních inovacích, na tom, že dokázala nejdřív přesvědčit sportovce kvalitou svého vybavení a produktu a teprve potom z něj udělala modní záležitost a zároveň měla Nike schopnost proměnit ty elitní sportovce v kulturní ikony. No tohle to všechno ztratila, přišla i o část svého produktového náskoku, podcenila konkurenty, kteří obsadili po pandemii trh a taky až příliš spolehla na úspěšné modely a vzdala se inovací. No, to vysvětlení propadu Nike je prostě podstatně komplexnější než ten jednoduchý příběh o tom, že se od ní zákazníci odvrátili kvůli politické angažovanosti.
3: Banky se snaží nalákat hráče počítačových her. To je další téma, které vás zaujalo, tak z Vojtěcha Wolfa v Hospodářských novinách.
20: Je to tak, Vojta tam popisuje, že počítačové hry už dávno jsou jenom záležitostí teenagerů zavřených doma ve svém dětském pokojíčku. Podle průzkumu se hraní věnuje možná kolem pravidelnému hraní, kolem 2,5 milionu lidí v Česku, přičemž typickému českému hráči je mezi 15 až 44 lety. No a téhle té skupiny lidí si v celku logicky stále více všímají finanční instituce, které pochopili, že hráči představují početnou a taky ekonomicky zajímavou skupinu klientů a proto souprí o jejich pozornost. Vydávají například karty, platební karty s motivy počítačových her, jako je Zaklínač nebo Mafie, spolupracují s populárními herními tvůrci a hráči her a mladým lidem nabízejí třeba i placené stáže v herních studiích, což nese výsledky v podobě nových a aktivnějších zákazníků. Pionýrem v tomhle směru byla Česká spořitelna, která oslovila už před pár lety veřejnost platebními kartami s motivy her Zaklínač, Mafia nebo Kingdom Come. A tahle ta kampaň přelákala desítky tisíc lidí a přivedla České spořitelny tisíce nových aktivních uživatelů. Podobnou cestou se vydala i Komerční banka, i ona vydávala platební karty inspirované hrou League of Legends a dneska třeba spolupracuje s předními streamery, což jsou lidé, kteří jaksi online vysílají, jak hrají různé počítačové hry. Raiffeisen Bank zase místo designových karet nabízí studentům placené stáže přímo u herních vývojářů. Mimochodem, jak obrovským fenoménem jsou v dnešní době počítačové hry, ukazuje jeden pro mě poněkud bizarně znějící fakt, který kolega Wolf v tom textu zmiňuje. V listopadu letošního roku vyjde pokračování herní série GTA. Té se už celkem prodalo přes 470 milionů kopií ve světě. No a jeden ekonom z Barcelonské univerzity odhaduje, že jenom ve Spojených státech by v den vydání mohlo nepřijít do práce kolem 1,5 milionu lidí, kteří budou místo práce raději pařit. No, tak jsem zvědavý, jestli kolega Vojta Wolf v listopadu vůbec dorazí do redakce.
3: Inspirativní témata z našich domácích médií, naše Petr Kajen, šéf redaktor týdeníku Ekonom. Děkujeme, že jste přišel.
20: Díky.
9: A já mám radost, že mohu 6 hodin a 40 minut navázat dobrou zprávou. Čelní strana unikátní Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě na Děčínsku prochází opravou, která může připomínat pleťovou omlazovací kůru. Speciální směs buničiny a vody má z pískovcových kamenů vytáhnout soli a umožnit další opravy. Město už do záchrany chátrající památky investovalo přes 6 milionů korun a teď dostalo dotaci na další práce.
1: Odsajeme si, jestli tam budou někde nějaký ty výkvěty, že bychom se odsáli a pak rozděláme ten zábal a pustíme se do toho.
21: Máte plné auto věcí, co pak to máte?
1: To je ta buničina na ty zábaly. Aha. A tady máme demineralizovanou vodu.
21: Kanistry, kolik jste toho přivezli litrů?
1: Asi 700.
21: Vysvětluje mi restaurátor Miroslav Žán, zatímco se svými kolegy vyprazňuje přívěsný vozík plný materiálu. Nejdřív je potřeba odsát z přední strany hrobky solné výkvěty. Restaurátoři pak celou plochu zabalí do obkladu napuštěných demineralizovanou vodou.
22: Ono jak to vysychá, tak vlastně jak to je z té demineralizované vody, tak vlastně to do sebe ta papír maše vtáhne ty minerály a tím se to odsolí.
21: Ukazuje na různě barevné fleky na pískovci, na stěně hrobky pomocník restaurátora Tomáš Lipavský.
22: Ono to pak udělá ty soli, že to tam zadržuje vodu, že jo, na povrchu a ty... ta voda jakoby pořád je pryč, ty soli se tam to a čím víc jich tam je, tak to pak váže na sebe ještě další vodu a když mrzne, tak to tak jako puká. No.
21: Práce na čelní straně hrobky budou trvat do konce roku. Zábal musí nějakou dobu vysychat a pak ho nejspíše odborníci zopakují. Město už nespěchá. Letos se mu podařilo dostat unikátní mauzoleum pod střechu a tak do něj neteče. Teď Krásná Lípa připravuje projektovou dokumentaci na obnovu celé Dittrichovy hrobky.
23: Zahrnujou tam vitráže, zahrnou ty mozaiky v tom, v té dokumentaci, jak to bude vypadat vevnitř.
21: Dodává Petr Simandl z Krásnolipské radnice s tím, že dokumentace by měla být hotová do konce letošního roku.
23: S tím, že potom teda ještě musí vyřídit stavební povolení.
21: Na obnovu přední strany hrobky a zhotovení těžkých kovaných dveří dostalo město 95% dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Práce budou stát víc než 3 miliony korun a hotové by měly být v polovině roku 2028. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. My se teď budeme věnovat ekonomice, a to detailněji. Spojené státy přidaly ruskou banku VTB na sankční seznam kvůli vazbám na Irán. Uvedlo to ministerstvo financí Spojených států. Banka, ve které má většinový podíl ruský stát, je od roku 2022 na seznamu subjektů sankcionovaných kvůli ruské invazi na Ukrajinu.
9: Členské státy Evropské unie se zatím nedohodly na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy o dalších 6 měsíců, protože bez dohody by sankce přestaly v úterý platit. Státy se shodly alespoň na prodloužení o 7 dní, tedy do 22. září, aby získali více času na další jednání. Informoval o tom mluvčí irského předsednictví.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem potvrdil, že uvažuje o návštěvě Číny, a to příští rok. Novinářům na Pražské hradě řekl, že cesta by měla být obchodní. Stejně se, jak také premiér uvedl, chovají spojenci, kteří dělají biznis, jmenoval Spojené státy, Francii anebo Itálii.
9: Zásadní otázka je aktuálně nejbohatším Čechem majitel zbrojařské firmy Czechoslovak Group Michal Strnad nebo většinový vlastník skupiny EP Group Daniel Křetínský. Ekonomický web Euro na trůn posadil zbrojaře Strnada a o pár dní později ekonomický deník E15 zase Křetínského. Ohodnocení jejich majetku přitom bylo odlišné v desítkách až stovkách miliard korun. A právě toto rozdílné ocenění je téma dnešního vydání pořadu Nic osobního, prostě biznis, a pro naši hlavní ekonomickou analytičku Janu Klímovou a publicistu Petra Šimunka.
0: Klíčová věc je, kdo a kdy ten žebříček vlastně počítal. Hmm. Protože euro bylo první, myslím si, že oni uzavírali výsledky někdy v polovině srpna, E15 to dělala v září a u těch dvou nejbohatších je to důležitá věc, protože Strnad a Křetínský poprvé vlastně v letošním roce se dají spočítat v celku snadno, a to proto, že hlavní část jejich majetku je na burze. V případě Michala Strnada jsou už od ledna akcie CSG na burze v Amsterdamu, takže čistě teoreticky se stačí podívat do Amsterdamu na ten ticker CSG, kolik tam jako ukazuje cenu k určitému datu a podle toho to spočítat. U Dana Křetínského je to trochu podobné, protože 50% svých aktiv v energetice vyměnil za akcie Total Energies, no Total Energy, francouzsky, aby jsme to řekli, ty se obchodují v Paříži a tam zase odečteme cenu z toho, jak je to na burze a můžeme to spočítat, ale má to velké háčky.
2: Hele, jasně, ale sám říká, že by to vlastně mělo být tedy jednoduché, tak by tam nemělo být, ale pak v tom případě tak obrovské rozdíly.
0: No právě pozor, ty rozdíly se dají vysvětlit tou burzou, no. Protože je jiný kurz akcí v srpnu, jiný kurz akcí v září, to jsou ty rozdíly mezi těmi dvěma žebříčky, třeba u CSG, jestli si to dobře pamatuju, padly ty akcie z nějakých 18 na 16 euro za kus a to už ti v tom objemu může udělat miliardy korun. Total Energies tam zase kvůli Hormuzu a kvůli růstu ceny ropy jdou nahoru i akcie Total Energies a tím pádem majetek Dana Křetínského. Takže tím by se to trochu vysvětlit dalo, ale není to všechno.
2: Další věc je, že asi tam do toho vstupuje to, že třeba u CSG se obchoduje pouze 15% akcí, takže z toho vlastně odvozuješ ten zbytek. A další věc je, že Michal Strnad začal docela dost investovat svoje soukromé peníze vedle CSG, to je fond Akypia.
0: Ano, přesně tak. Tam se musí počítat s tím, že ten takzvaný free flow, to, co se obchoduje na burze, je 15%. Není to moc, ale není to zase tak málo, aby se nedala ta cena vzít za realistickou. Musí se k tomu ale připočítat to, že Michal Strnad dostal za ty akcie, které v Amsterdamu prodal, cash. A ten cash nějak investuje dál právě třeba s tou Akypií, koupil za miliardu euro. 14% akcí společnosti Pirelli, která není veřejně obchodovatelná. Naopak zase Dan Křetínský má Royal Mail, Metro, to jsou společnosti, které byly delistované z burzy, takže tam se ta valuace musí dělat takzvaně ručně, takže musí se to k tomu připočítat. Ty rozdíly v těch žebřících jsou velké, přitom ta metodika by měla být vcelku jednoduchá pro každou tu redakci.
2: Jak se to vlastně dělá? Ty máš zkušenosti z bývalého působení ve Forbesu, kde se také sestavují samozřejmě žebříčky bohatství, tak jaké jsou ty metody? Jak se to dá udělat u lidí, kteří nic na burze nemají, jako typu třeba Renata Kellnerová?
0: Byla jich většina v českém prostředí a není to zase úplně raketová věda. Stačí, vaříš?
2: Samozřejmě.
0: No tak víš, a to říká Zdeněk Polreich třeba, že vlastně o vaření rozhodují ingredience a tady to je stejné. Italská kuchyně má většinou jednoduché recepty, ale musíš mít aspoň 3 dobré ingredience. Španělská to má stejně. A tady to je taky tak. Ty musíš mít dobrá čísla, aby si dokázala ten recept udělat. Potřebuješ provozní zisk EBITDA nebo EBITDA zisk, který je to zásadní, musíš znát u každé té společnosti extra, jaké jsou dluhy. No a pak začíná malinko ta magie a to vaření trochu z vody, protože ty si potřebuješ vzít podobnou společnost, která se obchoduje na burze. Z té společnosti, která se na burze obchoduje, odvodíš takzvaný multiple, násobek EBITDA, za kterou se obchoduje tahle společnost a pak to celé vynásobíš a odečteš ty dluhy. Takhle jednoduché by to mělo být. Dokonce existují tabulky s těmi jednotlivými multiply na různé obory, ale když se podíváme třeba na CSG, tak multiple můžeš mít jako třeba Rheinmetall. Tam vždycky byl náš největší spor s finančním ředitelem CSG, jaký ten multiple použít. Rheinmetall má nejvyšší v zbrojařské rodině přes 20 teď. A nebo použiješ multiple Leonardo nebo BAE Systems. A to je třeba 10 nebo 15. To znamená obrovské rozdíly. To... Takže buď to násobíš EBITDA 10 nebo 20 a pak je to dvakrát tolik.
2: Přesně to znamená, tak, teď jsme podobnou debatu vlastně zaznamenali u akcí ČEZu, kdy minoritní akcionáři předhazují různé číslovky, kolikrát se má vlastně EBITDA násobit, aby to byla správná cena za jejich akcie. No.
0: Správně se to dělá tak, že máš těch násobků několik a dělá se průměr. Musíš mít těch takzvaných peers company a aspoň 5-6, aby si z toho dokázala udělat realistické číslo. Důležité je říct, že všechny ty žebříčky nevaří úplně z vody, ale jsou to odhady. Není to due diligence, není to valuace, kterou by dělala nějaká renomovaná firma, ale jsou to kvalifikované odhady.
9: Připomíná publicista Petr Šimůnek a já připomenu, že pořad Nic osobního, prostě biznis, který připravuje společně s Janou Klímovou, uslyšíte v našem vysílání po 11. hodině. Už teď si ho ale můžete poslechnout na našem webu nebo v podcastových aplikacích.
3: A teď máme necelých 10 minut před 7. hodinou. Umělá inteligence postupně proměňuje pracovní trh i v oblasti informačních a komunikačních technologií. Personální agentura Smithio, která se zaměřuje na tento sektor, upozornila, že v uplynulém roce klesl počet nižších pozic pro nováčky o třetinu. Částečně jejich práci převzala umělá inteligence. Ale agentura dodává, že zároveň vznikly pozice nové. Detaily proberu s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Vítej, dobré jitro.
4: Dobré ráno.
3: Jaké pracovní pozice tedy ubyly v IT sektoru?
4: Jde hlavně o takzvané juniorní pozice, jejichž náplní je rutinní práce, třeba základní kódování nebo programování. Právě to už teď běžně v IT firmách dělá umělá inteligence. Na lidi nastupující do IT jsou proto větší nároky než dřív, popisuje ředitelka agentury Smithio Denisa Janatová.
6: Dříve stačil tady diplom nebo nějaký certifikát. Teďka už je důležité, že ten člověk musí mít ten přesah jako dál, aby ten člověk uměl i pracovat s tím nástrojem AI a dokázal si zjednodušovat a zrychlovat jako práci.
4: Podle Janatové tak IT pracovníci nepřicházejí o práci, ale musí se přizpůsobit na nové pracovní pozice. Jde například právě o takzvaného AI inženýra, který buď model vyvíjí, anebo dohlíží na jeho fungování. S tím, že se práce IT mění, souhlasí i člen poradního týmu České asociace umělé inteligence Josef Kadlec.
7: Ta firma místo toho, aby měla tři různé pozice, tak se chce po jednom člověku více věcí, například, aby byl ještě víc konzultant, aby víc strávil času s tím zákazníkem a míň vlastně času s tím programováním, který je trošku víc jakoby na autopilota.
4: Podle Kadlece v budoucnu může umělá inteligence taky nahradit třeba pozici testera aplikací nebo softwaru. Zároveň ale podle něj firmy budou stále poptávat specializované profese, jako je třeba analytik kybernetické bezpečnosti nebo programátor umělé inteligence.
3: A jak na tyto změny reagují školy, které vzdělávají budoucí IT pracovníky?
4: Jednou z cest je, aby jejich absolventi ze škol odcházeli už s nějakými pracovními zkušenostmi. Tedy, aby nemuseli nastupovat na nižší pozice, kterých ubývá. Například soukromá střední škola výpočetní techniky v Praze má každoroční praxe pro studenty druhých a třetích ročníků. Ti se nejprve naučí základy a poté už se běžně stává, že si je firmy sami zaškolují pro budoucí zaměstnání, říká zástupce ředitele školy Tomáš Vostárek.
8: Spoustu těch firm si dělá vlastní akademie. Když třeba ty studenti v tom druháku, třeťáku k ním jdou, tak oni si projdou 14-dní akademii, mají tam pro ně připravené nějaké sylaby, nějaké úkoly a oni je plní a rovnou si je takhle proškolí a potom už mají potenciál k tomu, aby byli zaměstnáni, aby zvládli tu práci.
4: Práce s umělou inteligencí je pak výraznou součástí výuky na vysokých školách, jak potvrzuje například děkan fakulty elektrotechnické ČVUT Petr Páta. Její absolventi jsou mimo jiné i tvůrci umělé inteligence, ale podle Páty je důležité, aby se s ní naučili i další studenti a nepoužívali ji jen pro rutinní práce, jako je třeba generování kódu.
24: U nás to je tak, že právě naši absolventi, nejenom ty tvůrci umělé inteligence, propojují znalosti z kybernetiky, robotiky, elektroniky, komunikací a tím pádem mohou používat ty nástroje jako opravdu nástroj a ne cílový produkt. Nepoužívají je slepě a to je obrovská výhoda. Takže kdo bude používat slepě nástroje umělé inteligence, tak si myslím, že bude mít potíže.
4: Podle Páty je proto důležité, aby IT experti při studiu i v následném zaměstnání kontrolovali, co umělá inteligence přesně vytvoří a případně ji dokázali opravit.
3: O tom, jak AI proměňuje pracovní trh v oboru informačních a komunikačních technologií, jsem mluvila s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Děkuji.
4: Díky, naslyšenou.
18: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
9: Komunální a senátní volby bývají příležitostí, aby se politici mohli voličům přiblížit víc než při celostátních kampaních. Přesto letošní předvolební souboj podle politologa Lukáše Línka zatím postrádá nápad i energii. Kandidáti často sázejí spíše na vlastní tváře než na konkrétní témata. Proč kampaně působí tak nevýrazně a co to může znamenat pro volební účast, o tom je dnešní komentář politologa a komentátora Lukáše Jelínka.
5: Zapomeňme na teorii, v turbulentní době volby druhého řádu prakticky neexistují, skoro každý rok chodíme k urnám a i když se zrovna nerozhoduje o příští vládě, je cenné vědět, jak se k politickým stranám a hnutím stavíme. Letos si zvolíme komunální zastupitele a třetinu senátu. Partajní sekretariáty by dali cokoliv, aby posílili šance svých nominantů, jenže právě u tohoto typu voleb to jde obtížně. Jistě, pro velká města je zásadní programovou výzvou bydlení nebo doprava, ovšem recepty na ně se leckdy liší i uvnitř stran. Pro menší sídla se pak společná linka hledá ještě hůře, a tak se ad hoc sliby, které jsou ale volby od voleb méně konkrétní, mísí s nemastnými, neslanými slogany, jejichž prostřednictvím se politici dušují, jak jim pro obec tuče srdce, nebo jak pro ní budou makat. Vymyslet úspěšnou senátní kampaň není o nic snazší. Pasovat se do role lokálního ombudsmana nebo se chvástat, jak jim to v té Praze ukážu, už dávno není originální. Zároveň již lidé vědí, že senátoři nejsou všemocní. Mají sílu věcem pomáhat, ale nikoli je s konečnou platností řešit. A tak se na nás z billboardů culí dámy a pánové, kteří víc než na sliby spoléhají na svoji osobnost, profesi, tedy patří-li k těm respektovaným, někdy i na stranickou značku. Občas přidají i nějaké to marketéry určené gesto, ačkoliv přirozenost mu nezřídka chybí. Někteří pak spíš vypadají, že je postihla svalová křeč. Člověk nemusí být bůh ví jaký kreativec, aby jej napadlo, jak by šlo těžko uchopitelná témata přetavovat do mnohem srozumitelnějších konkrétních příkladů. Politikům však schází nejen odvaha, ale i fantazie. A marketéři zase často nechápou jejich ideová východiska. Od opozičních kandidátů tak opět slýcháme ušlechtilé, leč zároveň otřepané věty o obraně demokracie, svobody a ústavních principů. Spozorní ústavní právníci či politologové a zatleská ta část veřejnosti, která se o politiku aktivně zajímá a chápe význam hodnot, institucí i samotné dělby moci. Jenže to je pořád menšina společnosti. Více lidé slyší na známky pohybu, dynamiky, pozitivních změn. Zatímco premiér Andrej Babiš co chvíli něčemu vyhlašuje válku a poháněn vidinou volebního úspěchu neváhá dělat z ministrů pouhé statisty, tak opozice se vysiluje stále stejnými sněmovními projevy. Dokonce už hodlá opět iniciovat hlasování o nedůvěře vládě. Je to bizarní, ale někdy se zdá, že koalice vidí větší bubáky v kratomu nebo mobilech ve školách, než v Rusku nebo zadlužování státu. Agendu však nastoluje podle toho, co jí zajímá, co nic nestojí a co dokáže prodat svým stoupencům. Pořád je to výnosnější než opoziční kritika Babišova střetu zájmů. Nelze přehlédnout rozdíly v tom, jak se politici stavějí ke svým kolegům a k voličům. V parlamentu i médiích sledujeme sebevědomé siláky, kteří si nenechají nic líbit. Před voliči ale vystupují opatrně, nesměle, někdy i s nádechem paranoje. Jakoby cítili vzdálenost svoji i svých nepočetných stran běžnému životu. Komunální a senátní volby, jakkoliv jsou špatně celostátně uchopitelné, mohou vazbám mezi voliči a politiky prospět. Ve městech a obcích máme ke svým voleným zástupcům blíž, výběru senátorů zase prospívá většinový volební systém. Kromě toho sociální sítě již odzvonily placené politické reklamě, takže o to čipernější musí být kandidáti v osobním kontaktu. Tím spíše smutné, když i současná kampaň vyznívá vyprázdněně a nudně.
9: Míní v dnešním komentáři politolog a komentátor Lukáš Jelínek.
18: Pro a proti. Dětský certifikát krátce před svým spuštěním znovu rozdělil politiky. Některým se nelíbí princip doživotního zákazu práce s dětmi. Měli by lidé odsouzení za násilné nebo sexuálně podmíněné trestné činy, které ale nespáchali na dítěti, dostat možnost přezkumu a šanci vrátit se k práci s mládeží? Nebo by tím dětský certifikát pozbyl smysl? Kde leží hranice mezi ochranou dětí a druhou šancí? Zeptám se zmocněnkyně pro lidská práva, předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé a místopředsedy ODS stínového ministra sportu poslance Karla Haase.
10: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
3: A po půl jedenácté v Osobnosti Plus bude hostem Barbory Tachecí politický geograf Libor Jelen z Univerzity Karlovy. Lze aktuální vyjádření Trumpova vyjednavače Jareda Kushnera a také Zetě chápat jinak než jako tlak na kapitulaci Kyjeva. Nejen toto téma probere se svým hostem kolegyně Tachecí. Pokud jde o Interview Plus, tam bude hostem Pavel Sladký, tentokrát o filmovém festivalu v Benátkách.
9: O 7. hodině a v úterý 15. září pro vás vysíláme Ranní Plus. Pořadem vás provázejí Šárka Feniková
3: a Martina Mašková.
18: Český rozhlas Plus.
3: A naše témata pro tuto hodinu, připravované emisní povolenky ETS 2, zdraží bydlení domácnostem, které zůstaly u fosilních paliv, co ještě třeba ke spuštění systému v roce 2028.
9: Premiér s prezidentem osobně koordinovali zahraniční cesty. Byl to pragmatický krok nebo se jejich vztahy lepší?
3: A na co je třeba dbát, když chceme investovat do kryptoměn?
9: I na to se zeptáme nejdřív, ale zprávy, které připravila Monika Vrchotová.
19: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Hlavním tématem byla zahraniční politika. Naposledy se potkali na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Předtím předseda vlády schůzky odmítal.
10: Napjaté vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií se v červenci vyostřily summitem NATO. Teď se oba státníci shodli, že je koordinace důležitá. Podle premiéra Babiše se budou scházet podle potřeby.
11: Určitě se uvidíme na Bezpečnostní radě státu, tam bude v říjnu.
10: Prezident taky představil premiérovi body svého projevu, se kterým odletí na valné shromáždění OSN do New Yorku, říká mluvčí Pavla Vít Kolář.
12: Vycházejí z tezí zaslaných ministerstvem zahraničních věcí a z dlouhodobé koncepce české zahraniční politiky.
10: Do New Yorku poletí i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. I on byl na dnešní jednání pozvaný. Premiér ale řekl, že by se měl šéf diplomacie sejít s prezidentem sám. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
19: Doplním, že vztahy mezi vládou a hradem více rozebereme v následujícím vysílání Ranního plusu. Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa. Nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení, o které americký prezident na poslední chvíli usiloval, měla pošta nově začít kontrolovat seznamy voličů a teprve potom jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami sebou přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám.
13: Nejvyšší soud rozhodl většinou 7 členů proti 2, kteří byli proti. Jeho rozhodnutí je další v sérii nedávných právních zvratů, kterými se Bílý dům snaží zavést nová pravidla do volebního hlasování. Případ vynesl na světlo bývalý zaměstnanec pošty, který se stal informátorem a popsal zbrklé zavádění nových pravidel na poštách. V případě chyb a omylů by už ale nebyl čas na nápravu. V některých státech totiž začíná předběžné hlasování už za 3 dny a volební lístky jsou tak už na cestě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
18: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, schválila to vláda. Psychomodulační látku by se tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé od 21 let věku místo současných 18. Takzvaný Lex Kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně. A větší pravomoc při prodeji psychomodulačních látek by měly mít nově taky obce, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
15: Aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
19: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba předsedkyně poslaneckého klubu starostů Michaela Šebelová nebo Hospodářská komora. Tisíce policistů ve Francii budou dnes demonstrovat za lepší pracovní podmínky nebo zvýšení platů. Stěžují si taky na nízký rizikový příplatek. Hlavní protest plánují policisti předpolednem v centru Paříže. Reagují tak na neúspěšné jednání s ministrem vnitra Loránem Nunézem ze začátku září.
1: Jeden z policistů řekl televizi France 3, že v posledních letech výrazně vzrostly životní náklady. Vadí mu, že přidáno ale dostali jenom komisaři a ne řadoví policisti. To kritizují i odbory. Policisti ve Francii nemůžou ze zákona stávkovat, v Paříži ale vyjdou do ulic a ti, kteří budou ve službě, si můžou dát pauzu. V takovém případě musí pracovat jenom při naléhavých situacích, například při ohrožení života. Ministr vnitra Laurent Nunez chce dát policii stovky milionů euro ročně navíc. Víc peněz si podle něj ale rozpočet nemůže dovolit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
19: Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody Zdounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
14: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
19: Žalobu naopak nechtějí podat z Borovice. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Výuka nového studijního programu Radiologický asistent dnes začíná na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Do tříletého bakalářského programu, který propojuje zdravotnictví a moderní technologie, se letos přihlásilo 48 studentů. Pokračuje mluvčí Zlínské univerzity Petra Svěráková.
16: Studenti se budou učit pracovat s přístroji pro rentgen, magnetickou rezonanci nebo nukleární medicínu. Jako absolventi pak najdou uplatnění v nemocnicích, diagnostických centrech i dalších zdravotnických zařízeních.
19: Na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha dnes koncertuje stoletý symfonický orchestr Českého rozhlasu. Pod taktovkou šéf-dirigenta Eliase Grandiho uvede ve světové premiéře dílo současného skladatele Jana Kučery.
17: K mé velké radosti Sočer už moje skladby hrál v minulosti, takže už tu zkušenost mám a vždycky to je pro mě velká čest a radost, protože s tím orchestrem jsem spojen v podstatě už od svých studentských let.
20: Říká autor dvojkoncertu Jan Kučera.
17: Ty motivy občas přijdou i na ulici, tak vytáhnu telefon, záznamník, něco si zabroukám a potom přijde taková ta práce u stolu, kdy je potřeba takzvaně vysedět a ten motivek třeba zpracovat.
20: Soulistou večera bude český houslista Daniel Matejča a japonská violončelistka Sakura Toba. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
19: Na řadě je doprava na D1 z Vyškova do Brna opatrně za sjezdem na Rousínov. Na 214. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na kilometr 201. Zdržení asi 20 minut. D1 ještě jednou tentokrát z Brna do Prahy. Pozor za sjezdem na Divišov. Na 36.5. kilometru dojedete do kolony a pojedete v ní až na 24. kilometr. Tam je to na 15 minut. A v Praze v Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Letňany dál kolem Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku. Tady se zdržíte asi 20 minut. Dobře, dojeďte. Máme před sebou slunečný den, až do dopoledne se místy ještě udrží mlhy, odpoledne už bude skoro jasno až polojasno s teplotami mezi 19 a 24 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
18: Posloucháte Ranní Plus.
9: A dobré ráno vám z něj 8 minut po 7 hodině přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. Europoslanci dnes budou opět hlasovat o systému emisních povolenek ETS2, pro které se vžil název pro domácnosti, protože jejich zavedení zdraží cenu pohonných hmot a bydlení těm, kteří vytápí fosilními palivy. Připomeňme, že lidem napojeným na centrální dálkové vytápění se už do poplatků promítají povolenky ETS1, které platí teplárny, pokud nemají dekarbonizovaný provoz. Systém ETS2 má situaci v tomto směru zrovnoprávnit. Naposledy o nich Evropský parlament jednal v červnu. Tehdy se poslanci shodli na zastropování ceny emisní povolenky a také na vynětí obytných budov ze systému do doby, než se podaří dekarbonizovat jejich provoz. Co ještě chybí, aby mohl být systém spuštěn v roce 2028? Nejen o tom teď budu mluvit s analytikem Českého rozhlasu se zaměřením na Evropskou unii Viktorem Daňkem. Dobré ráno.
0: Hezké ráno.
9: Viktore, o čem přesně budou dnes europoslanci hlasovat?
0: Jak už zaznělo, část už se stala, je to především onen odklad zavedení systému ETS 2 o rok, na rok 2028. Také ta výzva Evropské komisi tam ještě není úplně hotovo, ale je to zatím stále výzva, aby byl sektor obytných budov tedy vyňat. Ale už máme na stole v podstatě finální dohodu mezi Evropským parlamentem a členskými státy o tom, jak by měl fungovat ten takzvaný měkký cenový strop, reforma rezervy tržní stability, který by měl zajistit, že alespoň těch prvních letech bude cena povolenky stabilní a přiměřená. Tady, jak jsem říkal, ta dohoda už je v podstatě na světě, takže by mělo jít jen o finální potvrzení toho, že by tady měly být k dispozici nástroje, které dlouhodobě udrží cenu pod 45 eury za tunu v cenách z roku 2020. Říká se tomu měkký strop, protože z principu věci povolenka není daň, i když by si to mnozí přáli, nemůže mít pevně stanovenou cenu, obchoduje se s ní, ale ta palebná síla, řekněme, kterou Evropská komise bude moci využít pumpováním většího množství povolenek častěji na trh, tak aby ta cena byla stabilní, tak ta je teď už v podstatě čtyřnásobná, takže mnozí analytici mluví o tom, že ten měkký strop je v podstatě pevný.
9: A jak přesně by to mělo fungovat?
0: Jak jsem říkal, Evropská komise, pokud tedy ten návrh nebo dohoda projde, by měla k dispozici výrazně větší množství emisí.

0: v ceně.
1: Je pravděpodobné, že dnes při tom hlasování bude shoda na tom, co se domluvilo, co si vlastně popsal jako téměř finální dohodu?
0: Je to v podstatě finální dohoda, která obvykle to tak platí, už by mělo jít jen o formální potvrzení, ale právě v oblasti klimatické politiky jsme už v minulosti v Evropském parlamentu viděli i v tom závěrečném hlasování poměrně velké bitvy, takže tady těžko předjímat, jestli k tomu nedojde i tentokrát, ale bylo by to spíše výjimečné.
1: Ptám se i z toho důvodu, že emisní povolenky opět tematizoval také český premiér Andrej Babiš. Na sociálních sítích zmínil, že zavedení ETS2 bude mít za následek odchod některých zahraničních rafinérií evropského trhu, protože to bude další povinnost, kterou budou muset plnit. Znovu také zopakoval, že by bylo nejlepší, kdyby byl systém zrušen a že si v tomto směru rozumí i s polským premiérem Donaldem Tuskem. Je tedy ještě na stole varianta, že by se diskutovalo i o možnosti systém pozastavit nebo zrušit dokonce úplně?
0: Žádná taková varianta na stole není, naopak ta revize právě ukázala, co jsou ochotné a schopné členské státy schválit, tedy v rámci stávajícího systému upravit tak, aby ten systém byl předvídatelnější, stabilnější a jeho dopad alespoň v prvních letech na obyvatele nižší, ale rozhodně ne zastavení toho systému. Emisní povolenky jsou tedy s námi víc než 20 let a ostatně Andrej Babiš sám v rámci revize ETS, o které také mluvil, uznává, že emisní povolenky tady s námi zůstanou, naopak se snaží lobovat nikoli za zrušení, ale za úpravy toho systému, a nutno dodat, že poměrně úspěšně Evropská komise jde dosti vstříc právě Andrej Babišovi a státům s podobným názorem na emisní povolenky, takže upřímně řečeno nechápu, z čeho pramení plán nebo taktika vlády, která stále spoléhá, že nezavede systém ETS2 a někdy v budoucnu ho Evropská komise zruší. Nic takového v plánu není, nic to nenaznačuje, spíše to vytváří naopak velké riziko, že ten problém se přenese na příští vládu, ale v té době už bude výrazně méně času na to ten systém zavést tak, aby se eliminovaly negativní dopady v těch dalších letech, v 30. letech, kdy už ten systém by měl naopak poměrně jasně vysílat tvrdé signály, že by domácnosti měly tedy dekarbonizovat, a především to také zabraňuje tomu, aby Česko čerpalo výrazné množství peněz, které by měly těm domácnostem pomoct. Je tam až 50 miliard korun, které by měly právě pomoct investicemi do domácností, ale podmínkou pro přístup k těmto penězům je právě zavedení systému ETS2, což tedy vláda nedělá.
1: Připomíná analytik Českého rozhlasu se zaměřením na Evropskou unii Viktor Daněk. Díky za to, naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
1: A já ráda bych vás pozvala ještě k rozšíření tohoto tématu. Po 8. hodině budeme o něm mluvit s europoslankyní a zpravodajkou tohoto návrhu Danuší Nerudovou z Hnutí STAN a také s europoslancem za Patrioty Antonínem Staňkem.
2: No a Ranní plus posloucháte 7 hodin a téměř 15 minut. Korunovační klenoty jsou po většinu roku ukryté za dveřmi korunní komory svatovické katedrály. Včera odpoledne je představitelé státu, města a církve slavnostně vyzvedli a u dneška je tak můžou ve Vladislavském sále obdivovat školní třídy. Začíná výstava, která letos připomíná 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn.
3: Sedm klíčníků jeden po druhém odemkli svými unikátními klíči malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách odtamtud vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Pražský arcibiskup pak pronesl před klenoty krátkou modlitbu a následoval společný zpěv svatovíckého chorálu. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy, od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Další téma pro vás přinášíme v Ranním plusu v 7 hodin 16 minut. Schrabal si na svém pozemku vysokou stráň a několik tun hlíny přitom propadlo do přilehlého potoka. Tak začal upravovat bagrem parcelu v Křižánkách pod Ještěckým hřbetem její majitel. Na úpravy ale neměl stavební povolení a teď musí všechno vrátit do původního stavu.
4: 150

0: tady starý stromy bez povolení pokáceli, tady zničili potok, jo, to je zase zavalený. A jak se udělá prostě zával, tak to mám na zahradě.
1: Říká obyvatel Rostislav Oliva. Zásah do krajiny znepokojil celou řadu sousedů, kteří se obávají, že by zahrazení potoka mohlo způsobit záplavy nebo nebezpečný sesuv půdy. Pokračuje oznamovatel Jiří Sobotka, který má pozemek hned pod ním.
2: Bylo mi vodně řečený, že má přírodu rád, že v podstatě se tady postaví jenom na úpatí nějaký malinký srubík a chce tady jezdit za klidem a za přírodou. No a pak, když jsem sem přijel z té dovolené na začátku srpna, tak jsem viděl, jak tady jezdí. A on říká, ne, já mám od starosty povolený vytrhání kořenů, mám to tady nějak strhnutý a to, jo.
1: Lidem z obce také vadí, že slovenský podnikatel na pozemku dělá, co chce, bez povolení. Navíc v chráněném území přírodního parku Ještěd.
2: Takže jsem začal obesílat přes datové schránky všechny zúčastněné strany, jo, ať životní prostředí, ať povodí Ohře, vlastně. Takže jsem zem byl protivnej, vlastně chtěl jsem okamžitě urgentně zastavení stavby, takže jsem znovu obesílal vlastně veškeré úřady. A ten člověk, i když věděl, že nesmí stavět, že když si mluvil starosta obce, že nesmí pokračovat ve stavbě, že to vlastně nemají žádný povolení, že nemají ani požádaný o stavební povolení, jo, tak v podstatě řekl, že ho to nezajímá, jo, a jel dál. Že je zasypaný potok a že se tady může vytvořit špunt, to je ohrožený chalupy, baráky ve vzdálenosti Křižan, Žibřidic, možná i Dubnice.
1: Nezávislý starosta Křižan Václav Honzejk mi řekl, že majitel pozemku Stanislav Vavrek dostal od obce povolení pouze na vykácení náletových dřevin a vytrhání pařezů. O tak velikém zásahu do chráněné přírody nevěděl ani stavební úřad v Osečné. To mi ostatně potvrdil i majitel Stanislav Vavrek.
3: Dobrý den, pane Vavreku, Tománková, Český rozhlas.
1: Co se tady staví?
4: Dobrý den, nestaví se to žádná stavba, děkujem.
3: Nic se tady nestaví.
4: Ne, ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
3: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
4: Ano, to je pravda.
3: Budete to muset dát do původního stavu?
4: Bylo to v plánu, ano.
3: Takže teď v následujících dnech.
4: Ano, je to tu iba z toho důvodu, že je nedostupný most a vydá se povolení na opravu mosta a může se odvážit.
1: Podle rozhodnutí povodí Ohře musí Stanislav Vavrek půdu uvést do původního stavu, říká mluvčí státního podniku Dana Zikešová.
5: V Křižanech na Ještěckém potoce došlo ze strany majitele pozemku k výrazným úpravám břehu a terénu, který se nachází v záplavovém území. Proběhlo místní šetření, kde jsme vyžadovali okamžité uvedení do původního stavu. V případě přívalových srážek a zvýšených průtoků by mohlo dojít ke splavení zemního materiálu do koryta vodního toku.
1: Na místě při šetření byla také Štěpánka Hanzlíková ze stavebního úřadu v Osečné. Vyjádřit se nechtěla. Rozuřeným sousedům ale řekla, že bude úřad situaci posuzovat. Nepotvrdila ani nevyloučila dodatečné povolení terénních úprav. Z Křižan Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus, 7 hodin a 20 minut, pro vás mám hlavní zprávy ve stručnosti. Stíhačky Aliance se sčelily v litevském vzdušném prostoru dron. Uvedl to prezident Litvy Gitanas Nausėda na sociálních sítích a poděkoval spojencům za rychlou reakci. Podle litevských médií dron nejspíš přiletěl z Běloruska. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem potvrdil, že uvažuje o návštěvě Číny, která by proběhla příští rok. Nejvyšší soud Spojených států zamítl plán prezidenta Donalda Trumpa, který chtěl zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování.
7: Režisérka Viktorie Štěpánková převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara. Získala ho v kategorii alternativních a experimentálních snímků za film Folklore. Podrobnosti má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
7: Co na filmu Porata ocenila?
8: Na tahle experimentální video se zkoumá, jak se proměňuje český folklor v době sociálních sítí a to přesně, čím Porotu zaujala, popsala už v srpnu při vyhlášení ceny režisérka snímků Viktorie Štěpánová.
9: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jakoby vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá tak silnou jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice, které tady máme. Tak já si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
8: Folklor vznikl jako absolventský film na pražské FAMU. Výhrou studentského Oscara taky vlastně splnil kvalifikační podmínky pro ty velké Oscary, to konkrétně v kategorii krátký film. Co to přesně pro snímek znamená, popsala v srpnu jeho distributorka Alexandra Hroncová.
10: Film postupuje mezi těch, je to vždycky jenom pár, několik, řekněme jako třeba 2-3 desítky nejlepších filmů z celého světa. A znamená to, že film budou dále hodnotit akademici americké akademie.
8: A to, jestli se Folklor dostane do širší nominace 99. ročníku Oscarů, budeme vědět na začátku prosince.
7: A do jakého žánru se Folklor řadí?
8: Ten film spadá do žánru mokument, provází jim postava Vicky, natáčí vlogy, ve kterých svým fiktivním sledujícím popisuje folklor. To ostatně Viktorie Štěpánová vysvětlila v rozhovoru pro Český rozhlas při letošním filmovém festivalu v Karlových Varech.
11: A ona nás chce provést prostě celým tím svým folklorním rokem, ale protože prostě žije v té době, ve které žije a mluví jako Gen Z holčina, tak to říká prostě místo tradičních pohádek, tak nám ty tradice vykládá jako reklamy, vykládá nám to jako vlogísky a prostě tak, jak by to říkal prostě Gen Z člověk, který by ale vyrůstal na Moravě, no.
8: Vysvětluje režisérka Viktorie Štěpánová.
7: Není to poprvé, co po rotu americké filmové akademie oslovil studentský snímek z Česka. Jaké byly ty další, můžeš je prosím připomenout?
8: Tak asi nejznámější byl úspěch Jana Svěráka už v roce 1989. On získal studentského Oscara za své Ropáky. Dál taky to byl pak rok 2016 Marie Dvořáková, její snímek Kdo je kdo v mykologii. O 3 roky později uspěla dost výrazně i Daria Kaščijeva s animovaným filmem Dcera, taky absolventka FAMU. Naposledy pak uspělo duo Viktor Horák a Pavel Sýkora, a to s dramatem Krajan.
7: To se poslouchá dobře. No a teď připomeňme ještě, jaké další snímky nebo další letošní filmy vyhrály studentského Oscara.
8: Vlastně v té stejné kategorii, jako byla Viktorie Štěpánová, tedy alternativní a experimentální film, si tu bronzovou cenu odnáší nizozemská filmařka Nina Broers za snímek Where is my sex drive. Zlaté ocenění si pak odnáší Lei He z Číny za svůj počin Drifting. Celkově se studentští Oscaři udělují ve 4 kategoriích, kromě té už zmiňované, je to ještě animovaný film, taky dokument a ještě hraný film.
7: O mokumentu Folklor jsme mluvili s Jiřím Kordíkem ze zahraniční redakce. Děkujeme za to.
8: Hezký den.
6: Krásná řeková hříčka. Posloucháte Ranní plus 7 hodin a 24 minut. Před dronovým útokem nás můžou varovat takzvané automatické uši. Zkrátka AI se učí slyšet drony. Právě zvuk je podle odborníků slabé místo bezpilotních letounů. Na systému, který by drony slyšel i ve stížených podmínkách, pracují také čeští vývojáři.
12: Takové zvuky nechcete, abyste slyšeli, že vám to letí nad hlavou, to je pšahý dron.
13: Předvádí Pavel Konečný ze společnosti Neuron Soundware, která se zabývá strojovým zpracováním zvuku. V současnosti zkouší, jak přesně dokážou odhalit letící drony.
12: Bylo slyšet, jak ten dron vlastně před kolegům nad hlavou.
14: Tady je takový grafický zobrazení, ten dron, to je ta červená tečka. Tady ta modrá tečka na obrazovce ukazuje, kde algoritmus si myslí, že ten dron je. Tak bylo slyšet, přiletěl tady přes tady ten centrální tady puntík.
13: To jsou ty mikrofony, tady ty značky?
14: My jsme měli 8 mikrofonů a ukázalo se, že nejsou potřeba, že nám stačí ty 4 mikrofony.
13: Malé nízkoletící drony nejsou vidět na radaru a špatně se zaměřují i dalekohledem. Jejich motory ale podle odborníků vždy budou vydávat nějaký zvuk. Přístroje schopné slyšet drony proto vyvíjí nebo už i nabízí řada firem po celé Evropě, říká odborník na zpracování zvuku z Fakulty elektrotechnické ČVUT Jan Holub.
15: Profesionální komerčně dostupné systémy vyrábí typicky třeba Rheinmetall, německá zbrojařská firma.
13: Složité je to, že drony jsou stále tichší a existují nejrůznější typy. Automatický systém se musí napřed naučit je rozpoznávat, vysvětluje Pavel Konečný.
14: Základ pro všechny ty AI technologie, mít co nejbohatší tu zvukovou kulisu, tak abyste byli schopni natrénovat ten algoritmus, takže vy tam můžete přimíchávat různý hluky v okolí. Je snaží si poradit s nějakým vysokoletícím letadlem,
12: než třeba s nějakým čmelákem, který vám lítá blízko toho mikrofonu.
15: A protože ten čmelák je potom hlasitější než dron.
12: Vlastně, když máte něco 100x blíž, tak je to 10 000x hlasitější.
13: Umělá inteligence se dokáže ve směsici zvuků soustředit na jeden z nich. Podobně jako to děláme my lidé.
15: Když jste někde na nějaké akci, kde hovoří spousta lidí, tak dokážeme se zaměřit třeba na jednoho vzdáleného mluvčího, ty ostatní hlasy jakoby upozadit. A když se na tu nahrávku podíváme technicky, tak skutečně to neznamená, že by ten člověk mluvil hlasitěji než ti jeho spolumluvčí.
13: Takže se dá říct, že ten systém to umí napodobit, soustředit se na ten jeden zvuk?
15: Já myslím, že dokonce ten stroj to umí zřejmě daleko lépe než mozek, ale chce to kvalitní rozsáhlou tu trénovací databázi, abychom dobře rozuměli tomu, jaké zvuky hledáme.
13: Přesto se ale v hluku můžeme přeslechnout a stává se to i systémům na rozpoznávání zvuku. Pro odhalování dronů je proto lepší mít víc uší na různých místech.
15: Na Ukrajině podél fronty systém jednoduchých jednomikrofonních čidel v počtu řádově desítek tisíc. Ta čidla vlastně neumí nic moc, neumí identifikovat druh cíle, protože to jsou často třeba mobilní telefony, jenom tam kvalita těch mikrofonů je sporná. Ale to, že těch čidel je tolik, tak když se třeba na mapě geograficky zobrazí čidla, která hlásí podnět, tak už je vidět na té mapě, že něco letí odkud, jakým směrem a tak dále.
13: Zkušenostmi z Ukrajiny a také pobaltských států se inspiroval i Pavel Konečný. V našich podmínkách by se podle něj hodilo mít protidronové umělé uši, například na elektrických rozvodnách.
12: Tady těch transformátorů je opravdu hodně. V České republice je 60 tisíc, každá vesnice má jeden, dva, takže to můžete pokrýt.
15: Nemusíte stavět stožár extra, ale
12: ano, přesně můžete využít, má tam napájení, má to tam prostě možnost nějaký komunikace.
13: Čidlo uslyší dron jen malou chvíli před tím, než přiletí. Navíc ho nemusí zaměřit dokonale přesně. Proto nakonec nestačí drony jenom slyšet, ale další systémy by se po nich měly ještě podívat, aby je zneškodnili. Martin Srb, Český rozhlas.
7: Do Británie se vrací čáp bílý. Pták, kterého u nás důvěrně známe, nežil v Anglii 600 let. Návrat čápů do britské krajiny začal před 10 lety a letos v říjnu začne žít několik párů i na předměstí Londýna.
16: Vůbec první čápy vypustili ochranáři v Sussexu v roce 2016. Dnes jich tam žije několik desítek a co je hlavní, začaly se rozmnožovat.
17: Vidíte tuto značku? Dál se nesmí. Proč? Vidíte tamhle ten strom? Na něm hnízdí čápy. V hnízdě mají nejméně 3 mladé, je to úžasné. 600 let tady čápy nežijí a teď jsou zpět ve Spojeném království. Jsou to krásní velcí ptáci.
16: Rozplýval se na jaře biolog Nick Mitchell.
18: Very pleased to say Katie Lass from the Derbyshire Wildlife Trust joins us now. Morning to you, Katie.
19: Morning.
18: Are you a stork talker?
16: Čáp bílý je v Británii pták zcela neznámý. Zástupkyně organizace, která za jejich návratem do přírody stojí, Katie Lastová, která si říká čapí ambasadorka, proto v ranní show BBC musela vysvětlovat, co čápy žerou a jak se chovají a také jak vypadají. Není divu, čápy se v britské přírodě nevyskytují volně od roku 1416.
20: V 16. století, kdy bylo v Anglii mnoho mokřadů, žili čápy i zde. Pak ale zmizely a teď se vracejí.
16: Uvedl biolog David Hutchings. Za to, že volně žijící čápy z Británie zmizely, mohlo nejen vysušení krajiny, ale i nadměrný lov. Pro maso i pro zábavu. Čápy teď míří do Británie z Polska. Jedná se o ptáky, kteří často vinou zranění nemohou létat.
21: Vše pro nás organizuje Varšavská zoo. Ta shromažďuje čápy z řady záchranných stanic po celém Polsku. Jen za poslední 3 roky nám dali 186 ptáků. My jim dáme nový život.
16: Vysvětlil biolog Jamie Craig. Letos v říjnu poputuje 6 čápů bílých na předměstí Londýna. Pro začátek budou žít v obřích voliérách. Až se jejich počet zvýší, vypustí je do volné přírody. Jaromír Marek, Radiožurnál.
7: Bylo 7:30 a zprávy má Monika Vrchotová.
22: Český rozhlas Plus.
0: Pěkné ráno. Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat ve čtvrtek. Včerejší schůzka vládních špiček konečnou schodu nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Vládní motoristé a SPD kritizují navržený schodek 389 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Podle ní je možné deficit snížit maximálně o jednotky miliard. Ukrajinský parlament by dnes měl projednat odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Včera už ho kvůli korupční kauze skrytím podvodných call center odvolal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. S tím souhlasilo i vedení vládní strany Služební klidu. Hlasování v ukrajinském parlamentu proto bude zřejmě jen formalitou. Kravčenko podle ukrajinských médií odcestoval ze země. Oficiálně je na služební cestě v Litvě. Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Policie dnes zveřejní konečnou statistiku lidí, kteří zemřeli při dopravních nehodách v červenci a srpnu. Předběžná čísla policie zveřejnila už koncem srpna. Z nich vyplývá, že nehody nepřežilo minimálně 99 lidí, což je nejvíc od léta roku 2021. Tehdy na českých silnicích bylo 101 obětí. Americké televizní ceny Emmy ovládla hororová komedie Widow's Bay. Ze slavnostního udílení v Los Angeles si odnesla rekordních 14 sošek, včetně ceny za nejlepší komediální seriál a 3 hereckých cen. Nejlepším dramatickým seriálem se druhý rok po sobě stala série z lékařského prostředí Urgent. V kategorii minisérií zvítězil M.R.D. St. Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku. Americké ceny Emmy jsou televizní obdobou filmových Oscarů. O vítězích rozhoduje asi 22 tisíc členů pořadatelské televizní akademie. Krátký pohled na silnice na D1 z Brna do Prahy. Dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na 34. kilometru se dojíždí do kolony, která nesouvisle pokračuje na 24. kilometr. Je to asi na 20 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Slavkov u Brna na 5. kilometru se dojíždí do kolony kamionu. Ta pokračuje až do Brna ke sjezdu na D1. Nárazově se zastavuje také v levém pruhu. A na Pražském okruhu směrem na letiště trvá silný provoz od sjezdu na Lochkov za Barandov mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Kolona se nesouvisle sune už od sjezdu na Jesenici. Zdržení pro osobní auta je asi na půl hodiny. Šťastnou cestu. Po rozpuštění mlhy nebo nízké oblačnosti se můžeme těšit na sluníčko. Bude skoro jasno až polojasno a teploty se vyšplhají na 19 až 24 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
19: Posloucháte Ranní Plus.
6: A tím vás dnes provázejí Šárka Finiková a Martina Mašková. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se vracejí ke společným schůzkám. Včera po vyzvednutí korunovačních klenotů usedli k jednomu stolu a probírali zahraniční politiku nebo některé návrhy zákonů, které teď bude prezident posuzovat. Vztahy mezi oběma státníky se před dvěma měsíci vyostřily kvůli summitu NATO. S podrobnostmi je teď ve studiu kolega Marek Sedláček z domácí redakce. Marku, dobré ráno.
22: Pěkné ráno.
6: Jaké to jednání prezidenta s premiérem bylo?
22: Prezident a premiér spolu jednali večer za zavřenými dveřmi zhruba 40 minut a jedním z hlavních témat byla zahraniční politika. Státníci se shodli, že právě v téhle otázce je nutná jejich koordinace a spolupráce. Pokračuje mluvčí prezidenta Vít Kolář.
23: Prezident se s premiérem informovali vzájemně o chystaných cestách. Prezident informoval především o své cestě do Spojených států a o jednáních, které tam uskuteční. Představil mu také návrh myšlenek, které hodlá přednést na valném shromáždění OSN.
22: No a mluvili taky o situaci ve světě nebo třeba i o volbách. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by se měli znovu setkat v říjnu na Bezpečnostní radě státu.
24: Určitě to bude důležitá schůze i z hlediska těch kybernetických hrozeb, takže pokud se něco vyskytne, tak máme na sebe mobil, tak můžeme být ve spojení, není to žádný problém.
22: A připomeňme, že už tak napjaté vztahy mezi premiérem a prezidentem se ještě vyostřily kvůli červencovému summitu NATO. Vláda tehdy rozhodla, že i přes zvyklosti bude šéfem delegace premiér. Prezident se kvůli tomu obrátil na ústavní soud, který předběžným opatřením nařídil ministerstvo zahraničí, aby prezidenta doakreditovalo jako člena delegace.
6: Na včerejší schůzku byl pozván i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Premiér ale nakonec přišel sám. Sejde se v dohledné době prezident i se šéfem diplomacie?
22: Petr Macinka a Petr Pavel se potkají v pátek při příležitosti návštěvy jordánského krále na Pražském hradě, kde je ministr součástí oficiální delegace. Zatím ale nikdo schůzku mezi čtyřma očima při této příležitosti neavizoval. Nicméně podle mluvčího prezidenta Víta Koláře má Macinka na hradě dveře vždy otevřené. No a i premiér Andrej Babiš by dle svých slov uvítal, kdyby se sešli samostatně.
24: Já si nemyslím, že pan Macinka by se měl zúčastňovat mých schůzek s panem prezidentem. Já mám schůzky s panem prezidentem a já myslím, že dozrála doba na to, aby pan Macinka měl schůzku s panem prezidentem. Já si myslím, že k tomu dojde, stejně jak tam chodí naši ministři.
22: Ministr zahraničí už v neděli Českému rozhlasu v reakci napsal, že pokud bude potřeba uskutečnit nějaké formální jednání mezi ním a prezidentem, například směrem k valnému shromáždění OSN v New Yorku, kam se oba chystají, tak to určitě udělají. A ještě doplňme, že spor mezi hlavou státu a ministrem zahraničí začal už při jmenování současné vlády, kdy Petr Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka za Motoristy ministrem životního prostředí.
6: Marek Sedláček z domácí redakce. Marku, děkujeme, naslyšenou.
22: Naslyšenou.
6: A vývoj vzájemných vztahů vlády a konkrétně premiéra s prezidentem sleduje i Martin Zvěřina, komentátor serveru Lidovky.cz. Dobrý den i vám.
1: Hezké ráno.
6: Vnímá jste tu schůzku spíš jako pragmatický počin, možná i z obou stran, anebo jako známku zlepšení vztahu mezi premiérem a prezidentem?
1: Já myslím, že z obou stran je to pragmatické, nekomunikace, nebo ta studená válka mezi Hradem a Strakovou akademií vlastně škodila všemu, škodila i tomu provozu, to znamená jako prezident, který neustále opakovaně žádal o schůzky, žádal o nějakou koordinaci, vlastně žádal o tu spolupráci, tak byl odmítán, teď se premiér teda s ním sešel. A myslím si, že to je jako k dobru věci a těžko najdete asi někoho, kdo by to kritizoval, že to je špatně, protože ta situace, která vládla předtím, byla úplně nenormální a ty výpady Andreje Babiše těsně po tom summitu v Istanbulu byly aspoň pro část občanů naprosto nepochopitelné.
6: Vládní strany nedávno ve sněmovně rozhodly o zrušení pravomoci prezidenta při jmenování a odvolávání vedoucích stálých misí České republiky u mezinárodních organizací. Kabinet argumentuje oficiálně s efektivněním státní správy. Tohle asi může být hořké téma ke vzájemné komunikaci, ne?
1: Já si myslím, že určitě jo, ale myslím si, že se o tom oba vůbec nebavili. Oni jednali 40 minut a myslím si, že ta náplň je... byla čistě věcná. Jo? To znamená, že oni spolu řešili agendu, která byla jaksi nejdůležitější a myslím, že na obou stranách je snaha o co nejhladší chod toho aparátu a vlastně, aby ve výkonu jak premiéra, tak prezidenta nebyly nějaké překážky. To znamená, že tam možná mohly být nějaké dohody ještě o diplomatických misích a tak dále. Nicméně já si myslím, že oni vůbec nejednají o těch sporných agendách, protože tam podle mě panuje relativně velký chlad mezi oběma představiteli a hlavně myslím si, že v okamžiku, kdy prezident oznámí kandidaturu na další období, tak se ty vztahy zase zhorší, nebo respektive hrozí to.
6: Tou jednou další třecí plochou, o které jsme se zmínili, kompetenční žaloba, místopředseda ANO Radek Vondráček řekl, že kdyby prezident odvolal, takže by to bylo státnické gesto. Opět rozumím tomu, že včera byl předmětem schůzky spíše koordinace zahraniční politiky, ale zůstává tohle téma jako zásadní a důležité pro vládu a premiéra, nebo spíš na to reagují politici vládní většiny rétoricky?
1: Tak já myslím, že to je součástí dlouhodobého, a to se netýká jenom tohoto prezidenta a téhle vlády, ale dlouhodobého boje o prezidentské pravomoci. V okamžiku, kdy jsme kdy jsme zavedli přímou volbu a nijak zvlášť jsme nespecifikovali prezidentské pravomoce, tak sledujeme neustálé rozšiřování vlivu přímo voleného prezidenta, který se ohání tím, že má vysokou legitimitu, což je pravda, a snaží se neustále rozšiřovat své pole působnosti. Viděli jsme to jak u prezidenta Zemana, takže jako je to, a Petr Pavel v tomhletom směru pokračuje. To je zjevné. A to, co dělá vláda, je jaksi protitah, to znamená, snaží se omezit ty jeho pravomoce a myslím si, že tady asi neuspěje, protože to předpokládám, ústavní soud shodí tenhle ten zákon. Ale je to vlastně legitimní zápas dvou exekutivních mocenských center v situaci, kdy ta pravomoc není vyjasněná a kdy obě ty centra si dělají nárok na větší či menší rozhodovací pravomoce toho druhého.
6: Prezident se veřejně vyjádřil k pozastavení dotací pro Agrofert, pozastavení ze strany Evropské komise. Předpokládám, že asi tohle může premiér vnímat velmi citlivě. Je to obnovení komunikace třeba cestou k tomu, aby mohli komunikovat i o této záležitosti, která ze strany prezidenta byla asi očekávaná, to vyjádření tady?
1: Já myslím, že tady jako vlastně není o čem se bavit. Prezident, když jmenoval Andreje Babiše, respektive když si vyslechl to jeho řešení střetu zájmu, tak vlastně řekl, že on nemá ani kompetenci, ani aparát na to, aby prozkoumal to řešení. A to řešení momentálně zkoumá Evropská komise. Opozice tvrdí, že to není legitimní, ale myslím, že poslední slovo v tomhle sporu může mít jedině soud. To znamená, že pokud Evropská komise nepřiskne Agrofertu nějaké dotace, Agrofert se bude soudit a soud rozhodne, zda to řešení splňuje ta kritéria. Myslím, že ty politické soudy, na ně narážíme každou minutu a každý druhý tázaný vám řekne, že Andrej Babiš určitě splnil nebo určitě nesplnil zákonné podmínky pro eliminaci střetu zájmu. Jako my nevidíme do těch smluv, my nevidíme do konstrukce toho svěřenského fondu a vůbec nevíme, jaká jsou práva Andreje Babiše jako osoby směrem Agrofertu, když on tvrdí, že už ho nevlastní a nikdy už ho vlastnit nebude. Jo, takže tohle je opravdu otázka pro právníky, kteří jak se budou mít na stole ty smlouvy a všechno potřebné k tomu. A ty výroky, které slyšíme ve veřejném prostoru, jsou vysloveně jako politické soudy nebo...
6: No, já jsem se na to ptala v souvislosti, a teď už opravdu jenom poprosím o jednu větou reakci, v souvislosti s tou komunikací mezi prezidentem a Andrejem Babišem, co všechno ovlivňuje vzájemné vztahy. Takže tohle je z vašeho pohledu spíš kalý.
1: Tohle je určitě kalý, ale já myslím, že oni nebudou otvírat témata, která by ještě více komplikovala tu komunikaci. Já myslím, že oba jsou rádi, že navázali tohle spojení a že to bude jakž tak fungovat. Ale opakuju, bude fungovat patrně do té chvíle, než třeba hnutí ANO oznámí svého prezidentského kandidáta. V tom okamžení to zase začne drhnout.
6: Pokud tak učiní. Martin Zvěřina, komentátor serveru Lidovky.cz. Děkuji.
1: Taky děkuji. Hezký den.
7: 7 hodin, téměř 44 minut, posloucháte Ranní plus. Srbské studentské hnutí zveřejnilo kandidátní listiny, se kterými půjde do předčasných parlamentních voleb. Připomeňme, že prezident Aleksandar Vučić je vypsal na 25. října. Vučić včera oznámil, že rezignuje na prezidentský post v neděli 27. září. A vraťme se k srbským studentům, kteří se vrhli do předvolební kampaně plnou silou. Vládní strany mají, zdá se, o poznání pomalejší nástup, alespoň podle některých médií. Co se o tom píše v regionálním tisku na zpravodajských serverech, ví naše spolupracovnice na západním Balkáně. Téa Veseláková, dobré ráno. Ano.
2: Dobré ráno. Srbský portál Novosti si všímá, že předčasné parlamentní volby se odehrají jen pár dní před dvouletým výročím neštěstí v Novém Sadu, při kterém zemřelo 16 lidí a které vyvolalo tu vlnu protivládních studentských protestů. Novosti soudí, že studentům a opozici se sice konečně splnilo přání, respektive ten požadavek stran vyhlášení předčasných voleb, může z toho být ale pro ně další bolehlav. Poměrně velká část opozičních stran podlehla tlaku studentů a do voleb své zástupce vůbec vůbec nepošle. Studenti totiž od začátku deklarovali, že nepůjdou do předvolební koalice s žádnou z partají. No a portál Novosti jim vyčítá jejich neokvějné přesvědčení, že smetou současnou vládu a nebudou k tomu potřebovat žádné partnery.
7: A jaká esa v rukávu, mohli to tak říct, mají vládní strany, hlavně dominantní Srbská pokroková strana?
2: Tomu se věnoval v podcastu srbského serveru Politika profesor Bělehradské fakulty politických věd Dušan Spasojevič. Ten je dlouhodobě na straně studentů, ale odhaduje, že vláda bude hrát na jejich největší slabost a tou jsou, řekněme, ideologické otázky. Ono nějakou dobu se totiž studentské hnutí mohlo prezentovat jako nadstranické, jenomže časem se ukázalo, že združuje velmi různorodé lidi. Portál Novosti k tomu dodává, že když jdete do voleb, tak nemůžete zkrátka dál mlžit ohledně toho, jak se stavíte k Evropské unii, ke Kosovu nebo třeba k pohřbu odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. Studentské hnutí v Srbsku není v těchto otázkách zdaleka jednotné a dá se proto čekat, že právě předvolební kampaň tato pnutí vytáhne na světlo a současná vláda toho nejspíš využije naplno. Mimochodem nejnovější průzkum veřejného mínění na 12 respondentech z přelomu srpna a září ukázal, že vládní srbskou pokrokovou stranu by volilo 47% voličů, zatímco tu studentskou kandidátku jen necelých 32%.
7: A já ještě dodám k srbským volbám, že v parlamentních volbách bude kandidovat s ambicí stát se premiérem i současný prezident Aleksandar Vučić. A pojďme do Slovinska, tamní vláda má za sebou prvních 100 dní, jak si vede?
2: Na to si nechal udělat průzkum slovinský deník Delo a vyšla z něj známka 2,7 na stupnici od 1 do 5. 42% dotázaných hodnotí práci vlády premiéra Janese Janči za neúspěšnou, zatímco 28% ji považuje za úspěšnou. Analytici se většinou shodují na tom, že polarizace ve slovinské společnosti se prohlubuje a je to vidět i na odpovědích respondentů, když se na ně díváme podle toho, čí jsou voliči. Podle politologů může za polarizaci i fakt, že podobně jako při předchozí výměně vlády v roce 22 se nový kabinet pokouší zvrátit kroky toho dřívějšího kabinetu a míra spolupráce s opozicí je nulová. Z pohledu běžného voliče se neschopnost spolupracovat na čemkoliv jeví jako poměrně bezvýchodná. Všichni se například shodnou na tom, že je potřeba udělat víc v boji proti korupci, ale ta realizace potom nějak uvízne na mrtvém bodě. Tak to alespoň popisuje deník Delo.
7: A ještě pojďme do tvého domovského Chorvatska. Požár na ostrově Brač i přes noc hasilo na 250 hasičů. Zdá se ale, že situace je klidnější než v uplynulých dnech. Drama úplně jiného rázu, ale zažívají v istrijské Rijece. O co jde?
2: Řeč je o bezohledné jízdě, driftování v ulicích, dopravních zácpách, pouličních závodech a dopravním chaosu vůbec. To všechno přinesly několikadenní nelegální srazy majitelů vylepšených aut. Jak píše server veřejnoprávní televize HRT, tak o víkendu tyto srazy ochromily Rijeku i její okolí. O tom, kdo tyto akce zorganizoval, se zatím spíš spekuluje s tím, že se podobné nezákonné srazy organizují ve skupinách na sociálních sítích a místa konání se oznamují těsně před termínem akce. Velký poprask to vyvolalo nejen mezi místními, ale i mezi pořadateli ohlášeného a legálního tuningového srazu Stens Adria. Ti se včera omluvili veřejnosti a zdůraznili, že policii předem varovali a dali jí tipy na skupiny, které by právě se mohly pokusit toho jejich srazu zneužít. Policie už uvedla, že dojde na úpravu zákona o bezpečnosti dopravy, ve kterém má být nově zákaz organizace i účasti nelegálních automobilových závodů, a to pod hrozbou pokut v řádech tisíců eur, zákazu řízení na půl roku a taky 6 bodů. Ministr vnitra potvrdil, že tahle úprava už vstoupila do legislativního procesu.
7: Média na západním Balkáně dnes pro nás pročetla Téa Veseláková. Děkujeme za to, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
6: V Ranním plusu heslovitě, jaké události sledujeme dnes ráno. Stíhačky Severoatlantické aliance v noci se střelili v litevském vzdušném prostoru dron. Prezident Litvy poděkoval spojencům za rychlou reakci. Europoslanci budou hlasovat o cenové brzdě, která má bránit skokovému růstu cen emisních povolenek. Systém povolenek pro vytápění a dopravu má začít platit v roce 2028. Premiér Andrej Babiš po schůzce s prezidentem potvrdil, že uvažuje o návštěvě Číny, která by proběhla příští rok.
7: Česku teď čeká na adopci přes 1100 žadatelů. Doba čekání se odvíjí od požadavků, mimo jiné na věk dítěte i od počátku takzvaně právně volných dětí. Lenka s Tomášem z Ostravy čekali na miminko 3 roky. V časozběrném dokumentu deníky adopce popsali, jak celý proces osvojení vypadal. V dnešní reportáži mluví manželé o prvním společném roce.
3: Dnes je už polovina května, Tobík u nás bude už 3 měsíce a myslím, že si na sebe zvykáme náramně, že jo, Tobíko? Je tady s náma.
0: Popisuje adoptivní máma Lenka. Tobiášovi je 1,5 roku, má hnědé oči a světle hnědé vlasy. Od narození byl u pěstounky, postupně si tak teď zvyká na nový domov. Adoptivní táta Tomáš víc přibližuje, jak je syn dokáže každou chvíli překvapit.
4: Jde to někdy stuha, někdy to dáš moc rychle, máme pocit, že už je všechno v ladu a schladu a najednou se stane něco, co člověk vůbec nečeká. No to bych nás překvapí něčím, nějakou reakcí. Ať už u jídla, nebo že nechce spát, nebo že nechce jíst něco.
3: Ano, tam taky jede taktičko.
0: Tobiáš zbožňuje hraní s kostkami, obrázkové knížky o farmě nebo popelářské auto. Má rád písničky a tancování.
3: Když zpívám, tak se veselí a vždycky se pohybuje do rytmu. Teď se tady na nás zrovna usmívám, že ví, že se bavíme o něm. Že, Tobíku?
4: Tobíkovi říkáme Tobísku, Tobíku, Tobí.
3: Tobíno.
4: Tobíno.
3: Chceš taky něco říct? Jinak Tobík teď jako vydává různé zvuky, už nám říká píp, papa, mama, bebe, bebe a tak. A tak ho vlastně tak nějak necháváme, netlačíme na něho, aby nějak jako mluvil. A věříme tomu, že to má všechno takový nějaký přirozený vývoj a že si to všechno samo sedne.
0: Manželé bydlí na Ostravsku. Na syna se začalo ptát i okolí.
4: Jak to vzali sousedí místní? My jsme tady na vesnici, takže ulice to tak zjišťovala postupně. Někdo se zeptal, když nás potkal, někdo se neptal a ptal se toho souseda, aby mu to řekl.
0: Jsme pořád v roce 2023. Adopční proces nekončí, běží půlroční doba, během které se zkoumá návrh na osvojení dítěte. Rodinu navštěvuje sociální pracovnice. Tobiáš zatím začal chodit.
3: Každým dnem se snažíme teď to prodlužovat, aby chodil. A jsem tam se teda...
4: Povede to, ale někdy druhý den udělal asi 30 kroků těch svých malých ptačích, ale sám opravdu na chodníku, no a od té doby zase 2-3 dny třeba nechce vůbec, takže nechce jít, je to s ním sranda. No.
0: Lenka s Tomášem zažívají se synem první Vánoce.
3: Vláček, ano. Vánoce byly úžasné, bylo to prostě nádhera. Hrozně hezky jsme si to užívali, bylo to se vším všudy, tradicemi, vánočním stromečkem, zobením vánočního stromečku, kdy už Tobík pomáhal. To, co bychom si vždycky vlastně přáli, tak se nám konečně splnilo.
5: To je kdo? To je
0: Manželé mají doma Tobiáše od února 2023. V den, kdy si ho od pěstounky přivezli, slaví takzvané přivezeniny. I o nich bude další díl seriálu Deníky adopce. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
19: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 10 na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
6: Investujte jen takové peníze, o které si můžete dovolit přijít. To je pravidlo, které se spojuje s veškerým investováním. A Česká národní banka aktuálně sestavila seznam pravidel, která by měl mít na paměti každý, kdo chce vložit své peníze do kryptoměn. Spojení jsem s Františkem Vinopalem, předsedou České kryptoměnové asociace. Dobrý den.
9: Dobré ráno.
6: Pokud jsem dobře rozuměla, tak ochrana investorů při nákupu kryptoaktiv bývá podle centrální banky výrazně nižší než u běžných finančních produktů. Můžete jednou větou v kostce říct, jak je to nastaveno aktuálně?
9: No, aktuálně už jsme v režimu MiCA, to znamená, že nejen české, ale i evropské kryptoměnné burzy a směnárny nově podléhají licenčnímu řízení a dohledu České národní banky a přísným pravidlům pro kapitál. Nicméně oproti běžným finančním institucím, jako jsou například banky, vklady na těchto platformách nejsou pojištěny.
6: To tedy znamená, že to doporučení centrální banky, aby lidé nakupovali jen taková kryptoaktiva, jejichž fungování rozumí, je tady na místě, nebo co ještě vy byste doporučoval v téhle souvislosti?
9: To, co je rozhodně, v tomto centrální banka stala určitě pravdu, nicméně to, co je třeba jako potřeba říct, že majoritně jsou nakupovány na českých platformách a hlavně Bitcoin a Ethereum, zbytek jsou opravdu jenom opravdu jako minoritní části. Lze rozhodně souhlasit s tím, že člověk by měl nakoupit pouze tolik, co může ztratit. Běžnou takovou poučkou je maximálně 5-10%, protože nelze zapomínat, že kryptoaktiva jsou velmi volatilní a řekněme, že ten kurz opravdu může abnormálně hýbat směrem nahoru, což je samozřejmě pro investory pozitivní, tak i směrem dolů. Takže to základní pravidlo je, aby ty ztráty neohrozily veškeré vaše případně finanční úspory nebo rezervy a pohybovat se okolo 5% v rámci vašeho portfolia, v rámci kryptoaktiv je rozhodně zdravý přístup.
6: František Vinopal, předseda České kryptoměnové asociace. Děkuji vám za rozhovor.
9: Děkuji, mějte se.
7: Je 7:56, posloucháte Ranní plus. Ve Washingtonu dnes mimořádně zasedne správní rada Kennedyho centra pro muzická umění. Deník Washington Post napsal, že centru hrozí bankrot a už dnes by mohlo být uzavřeno. List se odvolává na vedení centra. To chce vrátit do svého názvu jméno prezidenta Donalda Trumpa. Už dříve to uvedla členka kongresu za demokraty a taky správní rady centra Joyce Beattyová. Tedy alespoň to napsala agentura AP a Reuters. A detaily už má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
7: Trumpovo jméno už v názvu centra bylo, ale soud nařídil jeho odstranění. Proč to chce vedení centra změnit?
8: Mě to vidí jako jediný způsob, jak zabránit bankrotu. Deníku New York Times to řekl člen správní rady Kennedyho centra, podnikatel Paolo Zampoli. Prohlásil, že Trump přitahuje peníze a když řekne darujte peníze této instituci, tak všichni přispějí. Vlastníkem centra je americká vláda a prezident Trump se loni v únoru jmenoval předsedou správní rady. Tehdy taky odvolal její členy, jmenované svými předchůdcem Joe Bidenem a místo nich dosadil své příznivce. Podle Washington Postu bude správní rada vybírat z 10 textů, které by mohly naplnit název na fasádě centra.
7: Proč vlastně soud nařídil odstranění Trumpova jména z názvu centra?
8: Prezident dal tuto instituci v prosinci přejmenovat na Trumpovo Kennedyho centrum, ale federální soud v květnu rozhodl, že Trumpovo jméno je na budově neoprávněně, protože o přejmenování může rozhodnout jen kongres a nikoli správní rada.
7: A kde se vzala ta zpráva o hrozícím bankrotu?
8: To varování je podle listu Washington Post v návrhu 57-stránkového usnesení, který dostali členové správní rady před dnešní mimořádnou schůzí.
7: Vyjádřil se k tomu nějak Kennedyho centrum?
8: Toto odmítlo. Agenturu AFP, která se na to ptala, odkázalo na nedávné prohlášení své mluvčí, že současný stav je výsledkem desítek let nedbalosti předchozího vedení centra. Hlavními tématy toho dnešního jednání správní rady by tedy měly být finance a rekonstrukce. Budovu nedávno navíc poškodila bouře a třeba v obrovské vstupní hale tam spadl z výšky asi 18 metrů kus sádrové omítky. Členka sněmovny reprezentantů a taky správní rady centra Beattyová řekla, že právě kvůli rekonstrukci chce vedení prosadit uzavření centra. I to ale soud už dřív zakázal.
7: Trumpovo jméno možná podle Paola Zampoliniho přitahuje peníze, ale také je někdy odpuzuje. Někteří umělci už kvůli Trumpovým změnám v centru odřekli plánovaná vystoupení. Kteří například?
8: To rušení plánovaných vystoupení začalo už loni na jaře. Jako jeden z prvních to byl producent Jeffrey Seller, který odvolal uvedení muzikálu Hamilton v Kennedyho centru. On tak reagoval na Trumpovo odvolání správní rady. Nebo letos v lednu to byl americký skladatel Philip Glass. Ten zrušil světovou premiéru své symfonie číslo 15 Lincoln kvůli vyhradám vůči současnému vedení centra. Na síti X pak vysvětlil, že jeho symfonie je Lincolnovým portrétem a že její hodnoty jsou v takovém přímém rozporu s hodnotami kulturního centra. Vystoupení zrušila celá řada umělců, San Franciský balet nebo taneční soubor Marty Grahamové. Pro Kennedyho centrum to znamená největší ztrátu z prodeje vstupenek od pandemie covidu.
7: S informacemi byl ve studiu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkujeme za to, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
6: Posloucháte Ranní plus, já dokončím informace o tom, co vás čeká v interview plus po 11:30. Pavel Sladký, kolega, který se dlouhodobě věnuje filmům, bude mluvit mimo jiné o tom, že Izrael chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu, který vyhrál v Benátkách.
7: A teď je přesně 8 hodin v úterý 15. září. Ladíte Ranní plus, u mikrofonu jsou stále Šárka Feniková
6: a Martina Mašková.
19: Český rozhlas plus.
6: Čemu se teď budeme věnovat v další hodině? Europoslanci budou hlasovat o co nové brzdě, která má bránit skokovému růstu cen emisních povolenek. Jaký postoj razí české vládní strany?
7: Jak reagují Ukrajinci na výzvu prezidenta Trumpa, aby omezili útoky na ruská ropná zařízení a jak to souvisí s přípravou na další válečnou zimu?
6: Ve Francii chtějí policisté omezit práci, aby docílili zvýšení platu. Mají šanci uspět?
7: Zprávy chystá Monika Vrchotová.
0: Dobré ráno. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství takzvaných rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování. Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cena emisních povolenek se tak promítne do cen benzínu a nafty a u některých domácností taky do cen tepla. Detailně to rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách s naší zpravodajkou ve Štrasburku. Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit novela jednacího řádu, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Změny jsou podle poslance ANO Radka Vondráčka potřeba.
10: Po těch letech, za těch 30 let, už ten jednací řád, podle kterému funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyně se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se nevždycky podaří. Tak teď strukturujeme více debatu, budou limitována přednostní práva.
0: Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze.
19: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na ruskou kritickou infrastrukturu. Pochybuje ale, že Moskva je ochotná přestat útočit na ukrajinské infrastrukturní objekty a zařízení.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu vyzval zahraniční partnery, aby zajistili, že Rusko nebude útočit na ukrajinskou energetiku a dopravu, zejména na přepravu potravin, na přístavy, sklady a další logistické objekty nezbytné pro zajištění základních životních podmínek obyvatelstva. Včera Rusko raketami a drony zničilo dva velké sklady v Oděse, sklad s léky a distribuční centrum sítě drogerií EBA. Z Ukrajiny Martin Dorazí. Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti Jaromíra Tejce za hnutí ANO a obrany Jaromíra Zunu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Poprvé u příležitosti dne vítězství 8. května a podruhé v rámci výročí vzniku Československa, tedy 28. října. Naposledy Pavel jmenoval do vojenské hodnosti brigádního generála, třeba ředitel speciálních sil Tomáše Kramplu. Spojené státy ruší omezení emisí skleníkových plynů z uhelných a plynových elektráren. Oznámila to americká agentura pro ochranu životního prostředí. Podle ní to sníží náklady průmyslu v přepočtu o více než 6 bilionů korun. Spojené státy se tak zásadně odklání od snah o snížení znečištění. O to se snažili bývalí demokratičtí prezidenti Joe Biden a Barack Obama. Současný prezident Donald Trump dlouhodobě znevažuje vědecké studie o globálním oteplování. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V některých městech mají lidé větší zájem o členství ve volebních komisích než v minulosti. Například v Blansku navrhla kandidující uskupení Dost lidí, takže radnice nemusela hledat zájemce nebo oslovit úředníky. Složení komise, která špatně sečetla hlasy během loňských sněmovních voleb, se v říjnových komunálních volbách změní. Potvrzuje to mluvčí města Pavla Komárková.
12: Volební okrsek číslo 28 už máme obsazen a nikdo ze členů komise, která by měla zasednout u komunálních voleb v letošním roce, nebyl členem komise při posledních parlamentních volbách, kde se vlastně zjistily nějaké chyby při sčítání.
0: Policie případ odložila s tím, že se neprokázalo, že by někdo z členů chyboval úmyslně. Sanaci půdy za více než 190 milionů korun u Zhůří na Klatovsku bude mít na starosti armáda. Oznámil to premiér Andrej Babiš z ANO po jednání kabinetu. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Původně ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený navrhl vládě, aby čištění půdy provedla firma Dekonta. Kabinet to ale odmítl. Armáda teď zadání analyzuje a připravuje se na jeho splnění. Hotovo by mělo být v červnu 2028. Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovické katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
13: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Teď informace pro řidiče. Na D1 z Vyškova do Brna opatrně za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje nesouvisle až na kilometr 201. Zdržíte se asi 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na 40. kilometru se poprvé zastavuje a fronta se posouvá až na Šmejkalku na 24. kilometr. Zdržení asi 1/4 hodiny. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta z východní části okruhu od Hradecké D11 k Europarku, celé je to asi na 40 minut. A na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz od sjezdu na Lochkov za Barrandov, tedy mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů. Kolona kamionů se táhne už od sjezdu z D1. Pro osobní auta je to asi na 30 minut. Šťastnou cestu! Úterní ráno je místy mlhavé nebo zatažené nízkou oblačností, která se udrží ještě během dopoledne. Po jejím rozpuštění bude skoro jasno až polojasno a odpolední teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
14: Posloucháte Ranní Plus.
7: A to 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám od mikrofonu stále přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. Dražší benzín, nafta nebo vytápění domácností. Právě toho se část Evropy obává v souvislosti s novým systémem emisních povolenek ETS2. Podle současných plánů ho má Evropská unie spustit v roce 2028. Europoslanci dnes budou ve Štrasburku rozhodovat o zavedení cenové brzdy, která by měla prudkým výkyvům cen bránit. Téma probereme se zpravodajkou při Evropské unii Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno do Štrasburku.
15: Dobré ráno.
7: Zdeňko, připomeň prosím, o čem konkrétně dnes budou europoslanci hlasovat.
15: Schvalovat mají posílení měkkého cenového stropu pro povolenky na vytápění fosilními palivy a na dopravu. Připomínám, že tyto povolenky fungují tak, že nenakupují přímo běžní spotřebitelé, ale dodavatelé fosilních paliv. Ten měkký strop je ve výši 45 eur, což je v přepočtu asi 1100 korun za tunu vypuštěného oxidu uhličitého. No a pokud tedy cena povolenky by v budoucnu vystoupala na tuto hranici, tak by se do systému automaticky uvolnila uvolnilo 40 milionů dodatečných povolenek z takzvané rezervy tržní stability. A to by tedy mělo tu cenu opět korigovat. Na tomto řešení už se v červnu dohodli zástupci Evropského parlamentu a členských států v takzvaném trialogu. Konstatovali tehdy, že cílem je zajistit stabilní a předvídatelný trh s povolenkami. No a dnes tedy europoslanci tu dojednanou změnu finálně schvalují.
7: Systém povolenek pro vytápění a dopravu má začít platit, jak už zaznělo, v roce 2028. Chystá Evropská unie do té doby ještě další jeho úpravy?
15: Ano, ten systém má začít platit od 1. ledna 2028, protože už byl také jednou o rok odložený, původně měl platit už od roku 2027. Už nyní se také předem upravuje, protože potom volala část členských států, včetně Česka. No a kromě toho Evropská komise slíbila, že na podzim příštího roku představí revizi systému emisních povolenek ETS 2, posoudí, jestli je vhodně nastavený, a to by čistě teoreticky mohlo vést k dalším úpravám, i když už to tedy bude těsně před spuštěním toho systému. O tom také mluvila europoslankyně hnutí STAN Danuše Nerudová, která je zpravodajkou Evropského parlamentu k tomu návrhu cenové brzdy pro ETS 2.
16: Při jednáních jsem za parlament upozorňovala na to, že to stačit nebude a že komise musí přijít i s celkovým přezkumem legislativy. Studie totiž ukazují, že tato brzda pomůže, ale dopady i tak budou hlavně na státy střední a východní Evropy. A jsem ráda, že se mi podařilo komisi přimět k tomu, že přijde právě s tímto celkovým přezkumem ETS 2 do října roku 2027, kdy se k celé věci a těmto návrhům vrátíme.
7: Danuši Nerudovou, zpravodajku tohoto návrhu, uslyšíme za chvíli. Teď ještě se vracíme ke Zdeňce Trachtové. Zdeňko, europoslanci mají dnes na programu ještě další legislativy, které se týkají boje proti změně klimatu. Můžeš shrnout, o co jde?
15: Ano, Evropský parlament dnes zahajuje debatu v prvním čtení.

0: pravidla v podstatě částečně obejít. Evropská komise proto navrhla, aby se uhlíkové clo vztahovalo na dalších 180 navazujících produktů s vysokým obsahem oceli nebo hliníku, například dráty nebo kuchyňské nádobí. Jak v pondělí v Europarlamentu při debatě k tomuto návrhu také uvedl eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra.
1: Navrhli jsme rozšíření CBAMu na některé navazující produkty s vysokým obsahem oceli a hliníku. Návrh počítá také s posílením opatření proti obcházení pravidel a s úpravou pravidel pro elektřinu. Návrh jsme předložili po skutečně rozsáhlých debatách a interakcích s průmyslem. Ty jasně ukázali, že systém CBAM obsahuje příliš mnoho mezer, aby byl plně účinný.
0: No a kromě toho ještě dodám, že europoslanci dnes v prvním čtení také budou hlasovat o vytvoření dočasného dekarbonizačního fondu.
2: Dění v Evropské unii sleduje naše tamní zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: A my se vracíme ještě k debatě o emisních povolenkách EU ETS 2. Do vysílání zvu, jak už jsem slíbila, zpravodajku návrhu revize emisních povolenek, českou europoslankyni z hnutí STAN, které je součástí Evropské lidové strany, Danuši Nerudovou. Dobrý den.
3: Dobré ráno vám i posluchačům.
2: My jsme slyšeli v tom zvuku předešlém, že jste říkala, že vlastně Evropská komise má ještě za úkol celkový přezkum legislativy. Co bude následovat, pokud se ukáže, že ten systém opravdu nadměrně zatíží domácnosti, jak říkají kritici?
3: Musím říct, že prosadit tady toto v trialogu bylo velmi těžké a podařilo se to až ve 2 hodiny ráno. Komise se tomu přezkumu těsně před spuštěním celého toho systému velmi bránila, nicméně já jsem v tom vyjednávání byla skutečně neoblomná a trvala jsem na tom, protože jsem přesvědčená, že zavedení těch emisních povolenek skutečně povede k tomu, že se zejména v zemích střední a východní Evropy toto promítne do nákladů na domácnosti. Proto my požadujeme vlastně, aby Evropská komise otevřela to ETS 2 a aby došlo k celkovému vlastně přezkumu a i změnám, ke kterým konec konců se ta komise už v tom vyjednávání zavázala, protože dopředu vlastně říká, že položí na stůl ještě další posílení a prodloužení toho cenového stropu.
2: No a teď se vracím k té své otázce. A co se stane, pokud se tedy zjistí, že opravdu to tedy nadměrně zatíží ty domácnosti? Jaké úpravy můžeme ještě čekat před spuštěním? Nebude to příliš krátká doba na to něco změnit, když ten přezkum má Evropská komise udělat do října 2027 a platit mají emisní povolenky od roku 2028 od ledna?
3: Vytvoří se prostor právě proto, aby se ta legislativa znovu otevřela a znovu se přehodnotily ty jednotlivé nástroje. Já jsem v tom vyjednávání vlastně měla celou paletu nástrojů, včetně postupného náběhu na třeba budovy, kde ještě není dekarbonizovaný zdroj vytápění. Je potřeba říct, že pokud země střední a východní Evropy vytvoří dostatečný tlak v radě, tak by se to skutečně mohlo provést, protože já musím říct, že mě trošku mrzí, že vlastně ten tlak v té radě nebyl. Rada v tom vyjednávání, v tom trialogu vlastně docela házela klacky pod nohy nám i komisi a musím říct, že Andrej Babiš se v tuto chvíli nachází vlastně v jedinečné pozici, protože do konce roku musí být schválen evropský rozpočet. A tam je potřeba jednomyslnosti, čili každý stát má právo veta a Andrej Babiš klidně může to veto v tom finálním vyjednávání použít a říct, že schválí rozpočet jenom tehdy, když komise jasně řekne, že provede ještě revizi a změní ty parametry toho systému tak, aby to nedopadalo především na domácnosti ve střední a východní Evropě. A to je věc, kterou Andrej Babiš může v tom vyjednávání o rozpočtu použít.
2: A může Andrej Babiš úplně tímto vetem třeba zastavit ten proces spuštění povolenek ETS 2?
3: Úplně zastavit to nemůže, musel by určitě na svoji stranu získat další země, nicméně když se dojednávala ta pozice, vyjednával se trialog, tak já musím říct, že bohužel tehdy ministr životního prostředí na radu na ta vyjednávání nejezdil, reprezentoval nás tam pouze velvyslanec. Pro Andreje Babiše v tu chvíli byly důležité emisní povolenky ETS 1 a ETS 2 vlastně dál úplně k ledu a bokem. Teď se otvírá okno příležitostí, kdy skutečně v tom vyjednávání o rozpočtu Česká republika může mít velmi tvrdý postoj a Andrej Babiš vlastně může, on vlastně může blokovat schválení rozpočtu a podmiňovat to dalším jednáním a změnou parametrů systému ETS 2 donucení komise dokonce tu legislativu otevřít dřív.
2: Premiér Andrej Babiš před pár dny na sociálních sítích také varoval před tím, že další povinnosti zatíží rafinérie a ty budou z evropského trhu odcházet. Že to zvýší náklady rafinériím, připouští i někteří analytici. Nehrozí, že by Evropa přišla o výrobní kapacity?
3: Já si to osobně nemyslím, protože když se podíváte na to, jak vysoké marže z celkové ceny benzínu jsou právě u těch rafinérií, tak si nemyslím, že toto by mělo být a mohlo být impulzem k tomu, aby rafinerie odcházely z Evropské unie.
2: Paní Nerudová, ještě jedna věc mě zajímá, jak se do diskuze kolem emisních povolenek v Europarlamentu promítá současná geopolitická situace, hlavně tedy eskalace války na Blízkém východě, která už teď neúměrně zdražuje pohonné hmoty.
3: Ta diskuze, nebo to, co se děje v Iránu, má samozřejmě obrovský vliv. A má to obrovský vliv především na diskuzi o ETS 1, což je legislativa, která se v tuto chvíli otevřela, kde i já v rámci EPP vyjednávám jednotnou pozici k té legislativě ETS 1. Vedeme diskuze o tom, že prostě není možné, aby firmy a zejména těžký průmysl, oceláři, skláři, keramický průmysl vlastně čelil tak vysokým cenám emisních povolenek, jak čelí. Teď komise přišla s návrhem, který částečně reflektuje to, co jsme si v pozici Evropské lidové strany my řekli, že bude naše pozice, nicméně zejména třeba kvůli těžkému průmyslu, my v tom vyjednávání chceme jít ještě dál.
2: Říká Danuše Nerudová, zpravodajka návrhu revize emisních povolenek ETS 2, europoslankyně z Hnutí STAN. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
3: Díky za pozvání. Nastavenou.
2: Jenom se omlouvám za trochu zhoršenou kvalitu našeho spojení. Na druhé lince zvu teď do vysílání europoslance motoristů sobě, kteří jsou součástí skupiny Patrioti pro Evropu, Antonína Staňka. Dobrý den.
4: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Tak slyšeli jsme od Danuše Nerudové, že Andrej Babiš má ještě možnost třeba blokací návrhu rozpočtu Evropské unie na další období znovu dát vzít do hry revizi emisních povolenek ETS 2. Plánujete to nějak i třeba v rámci Patriotů?
4: Tak podívejte se, podle nás samozřejmě a vidíme to i v jiných případech, přijatá evropská legislativa není nedotknutelná. Takže když se ukáže, že bude hrozit nepřiměřené sociální a hospodářské dopady, je možné ji novelizovat. Stejně jako dnes novelizujeme pravidla tržní stabilizační rezervy. Politicky obtížné tedy neznamená, že je to právně nemožné a Patrioti spolu s českou vládou samozřejmě nesouhlasí se zavedením ETS 2 a budeme dělat všechno proto, aby jsme se ho pokusili zrušit nebo v každém případě minimálně odložit.
2: Přesto emisní povolenky v nějakém podobě má už zavedly a má je spousta států Evropské unie. Tak vidíte ještě jako reálné, že pro svůj postoj získáte potřebný počet států?
4: Tak samozřejmě Česká republika to sama nemůže prosadit. Je potřeba vytvořit nějakou evropskou koalici. Předpokládám, že Andrej Babiš počítá se společným postupem zemí V4 a uvádí, že zejména s polským premiérem našel v otázce ETS 2 z V4 spojuje, nebo V4 spojují podobná průmyslová struktura, vysoká citlivost na ceny energií. To vytváří určitý základ pro společnou pozici. A myslíme si, že důležité je nevnucovat jednu technologii všem. Členské státy mají rozdílné podmínky, potřebují rozdílný energetický mix, takže ten prostor tady určitě bude a spojence budeme hledat. Ukazuje se, že i EPP není úplně jednotné, je trošičku hysterické, takže je potřeba hledat spojence napříč Evropským parlamentem.
2: Dnes se bude

0: hlasovat o té rezervě tržní stability, čili o jakési pojistce, aby nedocházelo ke spekulacím s emisními povolenkami, aby se uměle nenavyšovala jejich cena. Vy zvednete ruku pro, je třeba pro vás dostatečně robustní ta rezerva emisních povolenek, které by se měly do systému uvolňovat, pokud by jich byl nedostatek?
1: Tak především chci říct, že já stejně jako patrioti, stejně jako Česká republika, znovu zdůrazňuji, jsme proti zavedení ETS2. Ale, a to je to důležité, jde o systém, který se bude dneska hlasovat, který teprve startuje a poprvé přímo zasáhne domácnosti, topení, benzín, naftu. Věděli jsme od začátku, že ETS2 je špatný nápad, protože zdraží život lidem, kteří na to nejméně mají, ale v okamžiku, kdy tento systém už jede a obtížně se dá zastavit, je naší povinností udělat všechno pro to, abychom zmírnili jeho dopady. A přesně to tahle dohoda dělá. Takže já osobně pro tuto dohodu zvednu ruku, jak já už jsem někde jednou řekl, bude to takový krvavý kompromis, ale je naší povinností udělat maximum, aby ty dopady na domácnosti, na lidi, které to nejvíce postihne, se pokusíme minimalizovat.
0: Já bych jenom doplnila to, co jste říkal. Ono to není poprvé, kdy to dopadá na domácnosti. Některé domácnosti už platí za emisní povolenky, a to ty, které spoplatňují teplárny, čili dálkové vytápění, protože ty jsou zatíženy emisními povolenkami ETS 1. Ale pojďme ještě k jedné věci. Když proto tedy zvednete ruku i s tím dovědkem, který jste říkal, necítíte jako chybu, že Česká republika stále nepřikročila k čerpání ze sociálně klimatického fondu, který právě má být podporou toho, aby ty dopady byly minimální na zranitelné domácnosti?
1: Podívejte se, já si myslím, že tady to čerpání se zavede. Já si myslím, že ty kroky budou postupné a není důvod teď k nějaké panice. Takže je potřeba tu záležitost důkladně připravit tak, aby to čerpání z těchto fondů bylo efektivní a smysluplné. My máme celou řadu určitých oznatků, kdy řada projektů, která je například určená jako je zelená energie, tak nebývá využívána právě pro ty účely, pro které je. Takže musíme udělat maximum pro to, aby ty peníze byly skutečně efektivně využity a aby byly svým způsobem náležitě použity.
0: Čili, promiňte, už jenom stručně, čili zatím na to Česká republika není dostatečně podle vás připravená? Čerpat.
1: Já si nemyslím, že Česká republika není dostatečně připravena. Já si myslím, že postupně se ty legislativní normy připravují a já si myslím, že je to velmi důležité, protože nemá smysl některé věci uspěchat a je potřeba je připravit tak, aby opravdu efektivně mohly sloužit těm, kteří je budou opravdu potřebovat. A jenom na závěr chci říci, že je opravdu smutné, když musí Evropská unie, parlament přijímat neustále nějaká nová opatření, nějaké revize, nějaké nové změny. Protože to ukazuje, že ten samotný původní návrh je paskvil, který tu vůbec neměl být a je potřeba se tomu postavit.
0: Europoslanec motoristů sobě, která je součástí Patriotů pro Evropu, Antonín Staněk byl naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus, máme 8 hodin a 26 minut, jaké jsou důležité události dnešního rána i dopoledne. Stíhačky Severoatlantické aliance se střelily v litevském vzdušném prostoru v noci na dnešek dron. Prezident Litvy poděkoval spojencům za rychlou reakci. V Německu zasedala Národní bezpečnostní rada, debatovala o tom, jak reagovat na případné další ruské hybridní útoky. Předpokládá, že Německo zůstává jejich cílem. A premiér Andrej Babiš, hnutí ANO, po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem potvrdil, že uvažuje o návštěvě Číny, která by proběhla příští rok. Stále jste v Ranním plusu. Tisíce policistů ve Francii budou dnes demonstrovat za zvýšení platu a rizikových příplatků. Životní náklady podle odborů v posledních letech prudce vzrostly a platy policistů tomu neodpovídají. Vláda argumentuje tím, že musí šetřit a že další zvyšování platů si rozpočet nemůže dovolit. Marcel Faltis, náš zpravodaj v Paříži, zjišťoval detaily téhle záležitosti. Marceli, dobré jitro.
3: Dobré ráno.
2: Jakou formou chtějí dnes francouzští policisté vyjádřit nespokojenost?
3: Vyjdou do ulic v centru Paříže. Předpoledne by měli protestovat na Champs-Élysées a policejní odbory očekávají, že v ulicích budou tisíce policistů. Vzhledem k tomu, že policisti ve Francii nemůžou ze zákona stávkovat, tak chtějí někteří z nich nahlásit, že mají pauzu. To jim umožní, že nebudou muset pracovat a zasahovat budou jenom v těch nejnutnějších případech, například při ohrožení života. Důvodem dnešního protestu je i zvýšení platů komisařů, kteří by měli na rozdíl od řadových policistů dostat výrazně přidáno, řekl jeden z nich televizi France 3.
4: Životní náklady výrazně vzrostly a naše platy zůstávají stejné. A pak zjistíme, že naši komisaři naopak dostanou přidáno až 1300 eur. Taková částka mi připadá opravdu neuvěřitelná.
3: Řadoví policisti to vnímají jako nespravedlnost, tvrdí, že oni jsou ti, kteří tráví nejvíc času v ulicích, pracují v noci nebo zasahují při složitých případech, při násilnostech a přidáno nedostanou.
2: Co konkrétně tedy policisté požadují?
3: Tím hlavním požadavkem je tedy zvýšení platů, konkrétně rizikového příplatku, což by dnes mělo zaznít právě i na demonstraci v Paříži. Tento příplatek se policistům nezvyšoval od roku 2019 a má kompenzovat náročnost jejich práce. Odbory taky požadují zaměstnání většího počtu policistů. V současnosti jsou podle nich stavy poddimenzované. Policisté nestíhají svoji práci, slouží přes časy a argumentují taky počtem případů, které se jim hromadí a které nestíhají vyšetřovat. Jedním z těch hlavních požadavků, jehož nesplnění rozhněvalo policisty, je taky jejich povýšení. V lednu totiž mělo být několik tisíc policistů povýšeno na pozici takzvaného brigady šéf, kdy třeba můžou vést menší tým. Ministerstvo ale toto povýšení odsunulo, čímž ušetří peníze, ale tím, že je to povýšení odsunulo až na červenec příštího roku, tak tím policisti přijdou o půl roku bez vyššího platu.
2: A jak argumentuje ministerstvo vnitra?
3: Ministr vnitra Laurent Nunez ty požadavky nějak nespochybňuje, tvrdí, že za zvýšení platů policistů bojuje, ale podle něj to zkrátka není možné v takové výši, v jaké by si asi přáli, a to kvůli stavu veřejných financí.
2: Do ulic by měli vyjít i hasiči, s tím jsou nespokojeni oni?
3: Hasiči jsou obecně mobilizovanější než policisti a od 8. září jsou ve stávkové pohotovosti. Ten protest je reakcí zejména na nedostatek lidí a peněz a na podle nich nedostatečný návrh zákona o modernizaci civilní ochrany. Na konci září by měli hasiči několik dní protestovat v centru Paříže a požadují stabilnější financování hasičských a záchranných služeb. Chtějí taky výrazné zvýšení počtu profesionálních hasičů a třeba i obnovu zastaralého vybavení. Argumentují taky tím, že počet hasičů prakticky stagnuje, zatímco počet zásahů roste, což se projevilo třeba dnes v létě při rozsáhlých požárech, které zasáhly zejména jihozápad Francie.
2: Z Paříže náš zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, děkujeme.
3: Díky, hezký den.
0: Bylo 8 hodin 30 minut a zprávy má Monika Vrchotová.
5: Český rozhlas Plus.
6: Hezké ráno. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky online nebo pro ně zavést spotřební daň. Podrobnosti přidáme v následujícím vysílání Ranního Plusu. Nezačala platit další 50% americká cla na zboží z Kanady. Týkají se například matrací, motorových člunů nebo golfových vozíků. Washington a Ottawa jsou v současné době ve vyhrocené obchodní válce. Spor se promítá i do chování spotřebitelů. Například Kanaďané výrazně omezili cesty do USA a začali bojkotovat americké výrobky. Kabinet chce, aby státní zástupci při své práci postupovali podle priorit trestní politiky vlády, oznámil to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj by se třeba žalobci měli odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo zatýrání zvířat. Tejc také chce, aby méně stíhali kontroverzní slovní projevy nebo rychleji řešili případy nutné obrany. Ve Švédsku pokračuje sčítání hlasů po nedělních parlamentních volbách. Podle předběžných výsledků vede o 3 mandáty středolevý opoziční blok. Výsledky budou jasné nejdřív ve středu, kdy se budou sčítat korespondenční hlasy. Volby rozhodnou o tom, jestli se k moci po letech vrátí středolevá opozice v čele s Magdalenou Anderssonovou nebo svou pravicovou vládu obhají současný premiér Ulf Kristersson. Zastupitelé Prahy 1 budou rozhodovat o snížení hluku z hlasité hudby na lodích z Vltavy. Opatření vychází z výsledků loňského místního referenda, ve kterém se pro omezení hluku v historickém centru Prahy vyslovilo přes 70% hlasujících. Městská část proto navrhuje vyhlášku i speciální klidové zóny na řece. A zemřel americký módní návrhář Bob Mackie, bylo mu 87 let. Na sociálních sítích o tom informovala jeho rodina. Mackie proslul výraznými kostýmy, které tvořil například pro zpěvačku Cher nebo britského hudebníka Eltona Johna. Za svou práci byl 3x nominovaný na Oscara a na vítězství proměnil 9 z více než 30 nominací na televizní ceny Emmy. Podílel se taky na tvorbě oblečení pro panenky Barbie. Krátký pohled na silnice na D1 z Brna do Prahy. Pojedete v koloně ze 34. až na 24. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem až před Ořech mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona se táhne už od sjezdu na Jesenici. Zdržení pro osobní auta je asi půl hodiny. A v opačném směru, tedy na D1, se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 26. kilometru. Ona pokračuje až na 19. Tam je to také na půl hodiny a plný je i příjezd po D5 z Plzně. Dobře, dojeďte. Místy se stále ještě drží mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se rozpustí a bude skoro jasno až polojasno. Odpolední teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní Plus.
2: U mikrofonu jsou Šárka Feniková a Martina Mašková. Americký prezident Donald Trump zopakoval, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinerie. Volodymyru Zelenskému už předtím v neděli řekl, že to, teď cituji vyjádření prezidenta Trumpa, škodí celému světu. Otázkou je, co z těchto vyjádření plyne pro případný další vývoj jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud nějaká proběhnou. A za to souvisí s návštěvou Trumpových emisarů Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Moskvě. Ve spojení jsme s Janem Šírem, který je z katedry ruských a východoevropských studií, dlouhodobě je na Ukrajině, působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Jak pravděpodobné je, že by obě strany ukončily nebo přinejmenším přerušily vzájemné ostřelování energetického sektoru?
7: Já si myslím, že to momentálně moc pravděpodobné není, ale je to něco, co je na stole už rok a půl. Prostě ty první návrhy Ukrajiny, které měly směřovat k totálnímu příměří, předpokládaly některé kroky a tím prvním krokem by bylo takzvané energetické příměří, to znamená embargo na útoky na určité kategorie cílů, které nemají nutně pouze vojenské určení a vojenské využití, ale viděli jsme dnes v noci tu odpověď z ruské strany v podobě pokračování těch útoků jak na benzinky, tak i na přístavy, takže zatím tomu nic se nasvědčuje.
2: Ukrajina čelí každou zimu vlně ruských útoků na svou infrastrukturu a i v tomto kontextu označuje ruské rafinerie za legitimní vojenské cíle. Jak se na zimu připravuje?
7: Tak tady je potřeba asi rozlišovat přípravu státu a přípravu dalších entit, včetně prostých občanů. Samozřejmě stát dělá, co může, pokud je o posilování energetické bezpečnosti. To se týká decentralizace systému, diverzifikace vztahů s těmi zeměmi, které mohou Ukrajině na pomoci, ať už přímými dodávkami elektrické energie nebo dalších komodit a jinak. A pak tady samozřejmě je ta rovina podniků, které co mohou kladou pod zem, tak aby to bylo lépe chráněno. A pak samozřejmě samostatná odpověď by se týkala toho, jak se na to dívají běžní občané. nakupují dieselové generátory, nakupují nabíjecí stanice, nakupují záložní zdroje energie a tak dále.
2: Ve Spojených státech rostou ceny pohonných hmot a i obavy Američanů, že kvůli válkám v Iránu i na Ukrajině jich bude nedostatek. Jakou debatu na Ukrajině o tom sledujete, pokud tedy Ukrajinci mají vůbec příležitost celý tenhle kontext ve své situaci sledovat, a jakou případně čekáte odezvu na ten aktuální Trumpův apel?
7: Tak pokud je o problémy dalšího světa, tady to je skutečně z pohledu Ukrajiny, která čelí zničující válce, něco druhotného. Zatím ty ukrajinské útoky na ruské území postihují ruskou ekonomiku, ruský stát, schopnost ruského státu vyvážet energetické suroviny, případně zpracované produkty, a z toho pak těžit finančně s tím, že ty peníze, které tímto způsobem za ten export surovin dostanete, můžete pak vložit do té útočné války proti Ukrajině. Takže to je asi ta hlavní rovina, kterou Ukrajinci sledují. To, že by tohleto ukrajinské chování mělo dopady na světové trhy s energiemi, to je domněnka, kterou já jsem včera slyšel od Donalda Trumpa. A myslím si, že to, co destabilizuje energetické trhy, tak to je momentálně uzavření Hormuzského průlivu v důsledku politicky nevydařené války proti Iránu. A pokud je o to Trumpovo vyjádření a Trumpovu žádost, lze-li to tak nazvat, tak samozřejmě Ukrajinci by na něco takového přistoupili pouze, kdyby za to měli adekvátní náhradu, to znamená americké garance toho, že Rusové nebudou útočit na energetickou infrastrukturu na Ukrajině, a tomu zatím nic nenasvědčuje.
2: Jakou strategii razí tedy ukrajinská armáda při útocích na ta ruská ropná zařízení, jak citelně ty útoky mohly, nebo jak reálně tedy už mohly přispět k ochromení případných dodavek pro ruskou armádu?
7: Tak tady je potřeba si uvědomit, že Rusko patří k největším energetickým exportérům na světě. Momentálně v Rusku panuje nikoli proficit surové ropy, která by mohla jít na export, případně na zpracování, ale deficit ropných produktů, včetně dieslu, to znamená nafty, a včetně benzínu, a ty dopady lze očekávat s nastupující zimou, protože Rusko je současně arktický stát, nějaká třetina území Ruska se nachází v arktickém regionu a tam potřebujete speciální typy nafty na to, aby v těch mrazech se vám auto nebo další těžká technika rozjela, takže tohle to může být v dohledné době velká komplikace pro zejména populaci v některých oblastech Ruska, pokud je o to, jak to postihlo ruskou vojenskou mašinu. Tuto zatím postihlo nepřímo, pouze v podobě toho, že ruský stát není schopen do té války proti Ukrajině vrhnout tolik peněz a zdrojů, jako by mohl vrhnout jinak, ale v nějaké logistické potíže jako takové zatím já osobně nepozoruji nebo zprávy o tom nemám.
2: Do jaké míry je třeba zasadit všechny tyto události nebo vyjádření, ať už z Washingtonu nebo z Kremlu, dávat tomu tedy předvolební kontext? Spojené státy mají před volbami midterms, v Rusku to může mít také tyhle ty souvislosti.
7: Nevím, já nejsem schopen komentovat vnitro v americkou situaci, byť si dovedu představit, že republikáni neuspějí tolik, jak by se Donald Trump představoval, a tento neúspěch bude potřeba na někoho hodit. To znamená, hledají se chyby, hledají se viníci všude jinde, nejenom u sebe doma. A pokud je o tu ruskou akci, která nás čeká za týden, kterou Rusku nazývají volby, tamto pokud je o výsledky, samozřejmě žádný dopad mít nebude, protože tam ty výsledky neodrážejí vůli lidu, jak byla vyjádřena v hlasování, ale tam ty výsledky se určují jinak. Nicméně je to samozřejmě i z pohledu ruského režimu svým způsobem moment, který je potřeba ohlídat, protože jakákoliv nepředloženost vzhledem k tomu, jak ty takzvané volby probíhají, se může přelít do toho, jak bude vypadat kontrola režimu doma, a Vladimír Putin si něco takového za situace, kdy všechno, co má vloženo na válku proti Ukrajině, dost dobře taky nemůže dovolit.
2: Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy z katedry ruských a východoevropských studií. Děkujeme za rozhovor.
7: Děkuju.
0: Je 8 hodin a téměř 42 minut, posloucháte Ranní plus. Ode dneška jsou na Pražském hradě znovu vystavené české korunovační klenoty. Večer je z korunní komory ve svatovícké katedrále vyzvedlo 7 klíčníků. Jako první si nejvzácnější české insignie prohlédnou školáci, v dalších dnech pak i ostatní návštěvníci. A na Pražském hradě máme teď také reportéra Jakuba Vika. Dobré ráno.
8: Hezké ráno z Vladislavského sálu. Klenoty už jsou tu připravené v čele sálu ve speciální bezpečnostní vitríně. Kolem je samozřejmě hlídají ozbrojení vojáci. V té vitríně na podušce se střapci už leží svatováclavská koruna s drahokamy a vedle taky bohatě zdobené královské žezlo a jablko, tedy původně osobní insignie Ferdinanda I. Výjimečně je letos vystavené taky zlatě prošívané korunovační roucho s takzvaným hermelínem, tedy kožešinou z hranostaje. Ty první 4 dny si vše budou moct prohlédnout školáci. K tomu se registrovalo už přes 300 školních skupin. První z nich přijde už za chvíli 9 hodin. Od soboty 19. září až do pondělí 28. září se pak výstava otevře veřejnosti. Opět zdarma.
0: Jakube, prosím, přidejte pro naše posluchače praktickou věc, praktickou radu, jak se na výstavu korunovačních klenotů dostanou.
8: Ano, vstup do Vladislavského sálu je z 3. nádvoří. Opět se dá očekávat, že o tu návštěvu bude velký zájem. No a fronta se tak potáhne přes Bíčí schodiště až do jižních zahrad. Právě do nich budete muset projít brankou z Hradčanského náměstí a zařadit se tedy na konec fronty. Důležité je, že všichni návštěvníci budou muset strpět bezpečnostní prohlídku, takže velká zavazadla určitě radši nechte doma. Klíčová informace pak je pro rodiny s malými dětmi. Podle zprávy Pražského hradu z provozních bezpečnostních důvodů není možné pustit dovnitř kočárky a ani zmíněné jižní zahrady a Bíčí schodiště nejsou bezbariérová.
0: Loni se doprovodná výstava zaměřila na osud královských insignií během druhé světové války. Co to bude letos?
8: Letos má výstava podtitul Habsburkové 500, tedy 500 let od jejich nástupu na český trůn. Seznámí vás tak s osudy korunovačních klenotů od Ferdinanda I. Habsburského až do konce 18. století. Uvidíte cestu českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně přes přesun do Vídně během 30-leté války až po slavnostní návrat do Prahy v roce 1791. Právě tehdy se vlastně staly jedním z novodobých symbolů české státnosti, historické kontinuity a naší národní identity. Provedou vás tím třeba panovnické portréty a další dobová vyobrazení spojení korunovačních klenotů právě s Habsburskou dynastií. No a možná ještě jedna historická drobnost na závěr. Svému účelu korunovační klenoty naposledy posloužily před 190 lety. Přesně to bylo 7. září 1836. Tehdy byl inaugurován českým králem Ferdinand Dobrotivý. Jeho nástupcem František Josef I. ani poslední rakouský panovník Karel I. korunováni nebyli.
0: Čili důležitý kontext na závěr přidal z Pražského hradu reportér Jakub Vik. Děkujeme za to, naslyšenou.
8: Díky, hezký den.
2: Stále jste v Ranním plusu ve 8:45. Dnes si připomínáme Světový den lymfomu. Jedná se o nádorové onemocnění, které vzniká z abnormálně změněných bílých krvinek, konkrétně jednoho z jejich typů lymfocytu. Ty se ve zdravém organismu nacházejí jak v kostní dřeně, tak v lymfatických uzlinách. V Ranním plusu jsme teď ve spojení s Robertem Pitlíkem, vedoucím oddělení buněčné terapie na Ústavu hematologie a krevní transfuze. Dobré ráno.
9: Českého rozhlasu.
2: Můžete prosím na úvod přiblížit, jaké jsou příznaky této nemoci?
9: Tak, vy jste řekla, že lymfocyty se vyskytují v mízních uzlinách a v kostní dřeně. Asi 2/3 lymfocytů jsou v těch mízních uzlinách. Ty uzliny mohou být viditelné nebo hmatné, ale mohou být i uvnitř těla. Třeba nitrohrudní uzliny se projevují úporným, dlouhodobým, suchým, několik týdnů trvajícím kašlem. Ostatní orgány mohou být postižené víceméně náhodně a ty příznaky jsou potom podle toho postiženého orgánu.
2: Jak časté je to onemocnění, kolik asi tak pacientů ročně přibývá?
9: Ročně máme v České republice téměř 2000 nových pacientů s lymfomy. Pro srovnání těch nejčastějších druhů nádorů, to znamená rakoviny prostaty, máme asi 7 tisíc pacientů nových ročně a pacientek s rakovinou prsu také tak. Takže lymfomy nejsou úplně nejčastější, ale zase ne tak vzácné onemocnění.
2: Setkáváte se s lymfomy spíš u starších nebo mladších pacientů, nebo je to napříč kategoriemi?
9: Tak, takové tradiční dělení lymfomů je na Hodgkinův lymfom, ty vídáme především v mladším věku a to jsou ty postižení nitrohrudních uzlin, suchý, dráždivý, úporný, několik týdnů trvající kašel, nereagující na antibiotika. A ty nehodgkinské lymfomy, tak ty vídáme častěji u starších pacientů. Tam je to opravdu docela časté onemocnění.
2: A dokáže dnešní medicína pomoci všem pacientům, nebo ještě na něco léky chybí?
9: Tak bohužel všechny pacienty nezachráníme, ale lymfomy jsou onemocnění, které je celkem dobře léčitelné, alespoň ze začátku. V té léčbě my ještě stále používáme takové ty hloupé metody, to znamená chemoterapii, ozařování, ale čím dál tím víc používáme imunoterapii, což znamená, že se snažíme imunitní systém toho pacienta povzbudit, aby proti tomu lymfomu začal bojovat. A imunoterapie, to si myslím, že je budoucnost léčby lymfomu.
2: A tedy jakou formou vlastně se dokáže vybudit ten imunitní systém?
9: Tak my můžeme dávat buď protilátky proti tomu lymfomu, které se současně navážou na imunitní buňky pacienta, anebo můžeme přímo odebrat od pacienta zase jiné lymfocyty, dobré lymfocyty, které potom necháme speciálně upravit, vlastně zmutovat ve výrobním zařízení, tak aby dokázali rozeznávat a zabíjet nádorové buňky.
2: A pokud pacienti hledají, kromě rady vás, odborníků a lékařů, také něco jako své pomoc, chtějí se třeba poradit s lidmi, kteří už absolvovali podobnou léčbu, kde můžou hledat pomoc?
9: Tak já bych jednoznačně doporučil, aby kontaktovali Sdružení Lymphom Help, které má krásné webové stránky. Setkávají se tam pacienti, kteří jsou nově diagnostikovaní s pacienty, kteří už tu chorobu prodělali, a co je hrozně důležité, ona, ta péče u pacienty s lymfomy není úplně stejná napříč Českou republikou, takže Lymphom Help dokáže nové pacienty s lymfomy i navigovat velice účinně tím českým zdravotnickým systémem.
2: Robert Pitlík z Ústavu hematologie a krevní transfuze, vedoucí oddělení buněčné terapie. Děkuji.
9: Nashledanou.
0: A já v 8 hodin a 50 minut přidám další informace, které sledujeme. Stíhačky Severoatlantické aliance během noci sestřelili v litevském vzdušném prostoru dron, uvedl na sociální síti prezident země Nauséda a poděkoval spojencům za rychlou reakci. Prezident neupřesnil, z jaké země mohl dron přiletět a které zemi patřil. Nejvyšší soud Spojených států, v němž mají převahu konzervativci, zamítl snahu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování při klíčových listopadových volbách do kongresu. A premiér Andrej Babiš včera večer po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem potvrdil, že uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Novinářům na Pražském hradě řekl, že cesta by měla být obchodní. Stejně se podle Babiše chovají spojenci, kteří dělají biznis. Jmenoval Spojené státy, Francii nebo Itálii.
2: Posloucháte Plus. Umělá inteligence proměňuje pracovní trh, a to se týká i oboru informačních a komunikačních technologií. Personální agentura Smithio, která se zaměřuje právě na tento sektor, upozornila, že v uplynulém roce klesl počet nižších pozic pro nováčky o třetinu. Částečně jejich práci převzala umělá inteligence, ale také vznikly pozice nové. Detaily zjišťoval Dominik Hron z domácí redakce. Dobré ráno.
10: Pěkné ráno.
2: Které pracovní pozice tedy v IT sektoru ubyly?
10: Jde hlavně o takzvané juniorní pozice, jejichž náplní je rutinní práce, třeba základní kodování nebo programování. Právě to už teď běžně v IT firmách dělá umělá inteligence. Na lidi nastupující do IT jsou proto větší nároky než dřív, popisuje ředitelka agentury Smithio Denisa Janatová.
11: Dříve stačil tady diplom nebo nějaký certifikát. Teďka už je důležité, že ten člověk musí mít ten přesah jako dál, aby ten člověk uměl i pracovat s tím nástrojem AI a dokázal si zjednodušovat a zrychlovat jako práci.
10: Podle Janatové tak IT pracovníci nepřicházejí o práci, ale musí se přizpůsobit na nové pracovní pozice. Jde například právě o takzvaného AI inženýra, který buď model vyvíjí, anebo dohlíží na jeho fungování. S tím, že se práce IT mění, souhlasí i člen poradního týmu České asociace umělé inteligence Josef Kadlec.
12: Ta firma místo toho, aby měla tři různé pozice, tak se chce po jednom člověku více věcí, například, aby byl ještě víc konzultant, aby víc strávil času s tím zákazníkem a míň vlastně času s tím programováním, který je trošku víc jakoby na autopilota.
10: Podle Kadlece v budoucnu může umělá inteligence taky nahradit třeba pozici testera aplikací nebo softwaru. Zároveň ale podle něj firmy budou stále poptávat lidi specializované profese, jako je třeba analytik kybernetické bezpečnosti nebo programátor umělé inteligence.
2: A jak na tento trend reagují školy, které vzdělávají budoucí IT pracovníky?
10: Jednou z cest je, aby jejich absolventi ze škol odcházeli už s nějakými pracovními zkušenostmi, tedy aby nemuseli nastupovat na nižší pozice, kterých ubývá. Například soukromá střední škola výpočetní techniky v Praze má každoroční praxe pro studenty druhých a třetích ročníků, ti se nejprve naučí základy a poté už se běžně stává, že si je firmy sami zaškolují pro budoucí zaměstnání, říká zástupce ředitele školy Tomáš Vostárek.
13: Spoustu těch firm si dělá vlastní akademie. Když třeba ty studenti v tom druháku, třeťáku k ním jdou, tak oni si projdou 14-denní akademii, mají tam pro ně připravené nějaké sylaby, nějaké úkoly a oni je plní a rovnou si je takhle proškolí a potom už mají potenciál k tomu, aby byli zaměstnáni, aby zvládli tu práci.
10: Práce s umělou inteligencí je pak výraznou součástí výuky na vysokých školách, jak potvrzuje například děkan fakulty elektrotechnické ČVUT Petr Páta. Její absolventi jsou mimo jiné i tvůrci umělé inteligence, ale podle Páty je důležité, aby se s ní naučili i další studenti a nepoužívali ji jen pro rutinní práce, jako je třeba generování kódu.
14: U nás to je tak, že právě naši absolventi, nejenom ty tvůrci umělé inteligence, propojují znalosti z kybernetiky, robotiky, elektroniky, komunikací a tím pádem mohou používat ty nástroje jako opravdu nástroj a ne cílový produkt. Nepoužívají je slepě a to je obrovská výhoda. Takže bude používat slepě nástroje umělé inteligence, tak si myslím, že bude mít potíže.
10: Podle Páty je proto důležité, aby IT experti při studiu i v následném zaměstnání kontrolovali, co umělá inteligence přesně vytvoří a případně ji dokázali i opravit.
2: Proměnu pracovního trhu v oblasti informačních a komunikačních technologií přiblížil Dominik Hron z domácí redakce. Děkujeme.
10: Naslyšenou.
5: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
0: Prodej kratomu se v Česku nejspíš dál zpřísní. Nově by si ho mohli koupit až lidé od 21 let namísto současné hranice 18 let a nesměl by se prodávat v e-shopech, pouze ve specializovaných kamenných prodejnách. Návrh takzvaného Lex Kratom včera schválila vláda. Kolega Petr Král v raním interview na Radiožurnálu se zeptal adiktologa Tomáše Jandáče ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který se tedy zaměřuje na závislosti u dětí a dospívajících, zda vítá chystané změny v prodeji kratomu.
15: Když jsem se koukal na to usnesení, tak musím říct, že jsou to spíš takové kosmetické změny. Já to nemůžu komentovat z politologického hlediska, ale z toho odborného hlediska je možný, že tam nějaký dopad bude. Zároveň si nemyslím, že bude tak velký, jak si vláda představuje. A kdybych to měl nějak posluchačům přiblížit, tak si můžeme představit auto, které je teď přelakováno z černé na bílou a vy se mě ptáte, jaké to bude mít mít dopady a já říkám, že to nějaké dopady mít může, ale spíš bych řešil, že tomu autu teče olej, má prasklý chladič a nefungují mu brzdy, což se bohužel neděje.
16: Většina zemí Unie, celkem 16 ze 27 prodej kratomu zakázala úplně. Mezi ty země patří například Polsko, Slovensko, Francie, Dánsko a další. Není to tedy málo? Vy byste vítal úplný zákaz prodeje kratomu?
15: Já bych nevítal úplný zákaz kratomu, protože i po té regulaci my vidíme, že ta prevalence, respektive to užívání nějak kleslo, ale kleslo užívání legálního kratomu. A zároveň ze studií vidíme, že ti uživatelé se například předzásobili a byly to tuny, které si koupili jednotliví díleři a ty se teď prodávají na černém trhu. Zároveň my nevíme, v jakých podmínkách jsou skladovány tyto zásoby, takže předpokládáme, že můžou být prorostlé plísněmi nebo houbami, což není to, co bychom potřebovali, aby uživatelé užívali. Takže represe je jedna ta stránka nebo regulace a tu samozřejmě vítám nebo vítáme, ale musí tam přijít i to B a to je podpora prevence a podpora například adiktologických nebo zdravotnických služeb.
16: Jaké následky může kratom při dlouhodobém užívání u dětí a dospívajících mít?
15: Tak to prvotní je vznik závislostního chování, což znamená, že ten jedinec je nucen užívat kratom a když ho vysadí, tak může mít abstinenční příznaky, které si můžeme představit jako těžkou chřipku nebo středně těžký covid. Takže to je ten závislostní potenciál. Ale bohužel u té nejmladší generace my vidíme i užívání společně s dalšími látkami, jako jsou léky na předpis, alkohol, kanabinoidy a tam ty důsledky můžou být na zdraví velmi zásadní a někdy máme reportována i úmrtí u těchto kombinací.
16: Ještě jedna otázka. Vy jste to vlastně také teď zmínil, kanabinoidy a další látky. Nešíří se mezi dětmi a dospívajícími ještě jiné psychoaktivní látky, na které by se stát měl třeba více zaměřit, například nikotinové sáčky?
15: Samozřejmě, a to je jedna z těch částí unikajícího oleje z té mé metafory, protože kanabinoidy jsou poměrně značný problém a těch kanabinoidů je velké množství, takže se vždycky zacílí na jeden kanabinoid a pak se ukáží další tři. A i u toho kratomu, co vidíme ze světa a ze studií, tak už se nejedná ani tak o kratom, ale jako o syntetizované alkaloidy z kratomu, které jsou daleko závažnější při užívání než samotný přírodní kratom. A tady bych chtěl zvednout hozenou rukavici a zaměřit se právě na ty alkaloidy, které k nám přijdou, jakmile regulace bude přísnější.
0: Říká Tomáš Jandač, adiktolog v ambulanci dětské a dorostové adiktologie kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Mluvil s ním kolega Petr Král.
5: Radioservis představuje audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
17: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
5: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
17: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
5: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 9 hodin, stále posloucháte Ranní plus a v úterý 15. září vás pořadem provázejí Martina Mašková
0: a Šárka Feniková.
5: Český rozhlas plus.
0: A jaká je nabídka témat pro příští půl hodinu? Jak ovlivní atmosféru v poslanecké sněmovně nový jednací řád, který dnes vstupuje v platnost?
2: Jaký vliv mají americká cla na tempo zbližování Kanady s Evropskou unií?
0: A může ještě česká vláda ovlivnit spuštění systému emisních povolenek ETS2?
2: Povíme si po zprávách, ty připravuje Monika Vrchotová.
6: Hezké úterní ráno. Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obraným i útočným účelům. AFP dodává, že pro zájmy Washingtonu představují potenciální hrozbu Rusko a Čína. Peking podle amerických vesmírných vesmírných sil vyvíjí a provozuje vesmírné a protivesmírné kapacity jako součást strategie vojenské modernizace a Moskva vesmír považuje za bojiště. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Shodli se, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky. Na Pražském hradě včera v podvečer jednali zhruba 40 minut. Na schůzku byl pozvaný i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle premiéra Babiše by se ale měl s hlavou státu sejít sám.
18: Já myslím, že dozrála doba na to, aby pan Macinka měl schůzku s panem prezidentem. Já si myslím, že k tomu dojde, stejně jak tam chodí naši ministři, tak tam půjde i pan Macinka, aspoň mám takový pocit z toho, ale schůzky moje s panem prezidentem jsou na čtyři oči a na tom já osobně nehodlám nic měnit.
6: Vztahy mezi šéfem diplomacie Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem jsou narušené už od jmenování nové vlády. Hlava státu totiž odmítla jmenovat ministrem životního prostředí Filipa Turka za motoristy. Dnes bude prezident jednat s ministry spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za ANO a šéfem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Oba ministři mu představí kandidáty na generály.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Stíhačky NATO se střelily v noci v litevském vzdušném prostoru dron, potvrdil to prezident země Gitanas Nauséda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Stíhačka ho pak zneškodnila na jihu země, nedaleko druhého největšího města Kaunasu. Podobné případy jsou v poslední době časté. Řeší je i další země v Pobaltí nebo taky Rumunsko a Moldavsko. Poslanci ukrajinské nejvyšší rady mají dnes hlasovat o odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Toho pro podezření z korupce odvolal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
19: Souhlas s odvoláním generálního prokurátora už vyslovilo vedení vládní strany Služebník lidu a dnešní hlasování v ukrajinském parlamentu proto bude zřejmě jen formalitou. Ruslan Kravčenko, který odjel do zahraničí, trvá na své nevině. Protikorupční úřady ho podezřívají z toho, že kryl podvodná call centra, která okrádala ukrajinské i cizí občany. Kravčenko recipročně obvinil šéfa protikorupční agentury NABU Semena Krivonose z podvodů, které měl spáchat před 18 lety. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Policie dnes zveřejní konečný počet lidských životů, které si vyžádaly nehody na českých silnicích v období prázdnin. Už z předběžných údajů z konce srpna vyplývá, že v červenci a srpnu přišlo o život 99 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021, kdy na silnicích zemřelo 101 lidí. Z dat zároveň vyplývá, že srpen byl letos na silnicích nejhorším měsícem. O život při nehodách přišlo 57 lidí. Tisíce policistů ve Francii budou dnes demonstrovat za lepší pracovní podmínky nebo zvýšení platů. Stěžují si taky na nízký rizikový příplatek. Hlavní protest plánují policisti před polednem v centru Paříže. Reagují tak na neúspěšné jednání s ministrem vnitra Laurentem Nunezem ze začátku září.
20: Jeden z policistů řekl televizi France 3, že v posledních letech výrazně zrostly životní náklady. Vadí mu, že přidáno ale dostali jenom komisaři a ne řadoví policisti. To kritizují i odbory. Policisti ve Francii nemůžou ze zákona stávkovat, v Paříži ale vyjdou do ulic a ti, kteří budou ve službě, si můžou dát pauzu. V takovém případě musí pracovat jenom při naléhavých situacích, například při ohrožení života. Ministr vnitra Laurent Nunez chce dát policii stovky milionů euro ročně navíc. Víc peněz si podle něj ale rozpočet nemůže dovolit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Důvodem jsou jarní mrazy, které poškodily úrodu, informoval o tom předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíce to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Koryto Ještěckého potoka v Křižanech na Liberecku zasypala hlína ze soukromého pozemku. Jeho majitel na něm bez potřebného povolení vybagroval vysokou stráň. Obyvatelé obce se teď bojí záplav a sesuvu půdy. Věc proto řeší stavební úřad, povodí Ohře a vedení obce.
1: Na černou stavbu upozornil majitel sousedního pozemku Jiří Sobotka.
21: Pak jsem tady asi 3 nebo 4 dny nebyl, přijel jsem a už tady začala růst obrovská hromada.
1: Stavitel Stanislav Vavrek nedostatky připustil.
22: Dobrý den, nestaví se to žádná stavba, děkujem.
1: Nic se tady nestaví.
22: Ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
1: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
22: Ano, to je pravda.
1: Žádná z dotčených institucí o tak rozsáhlých úpravách nevěděla. Majitel proto musí pozemek bez odkladu uvést do původního stavu. Skřižan Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Folklor. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Snímek vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Ocenění od Americké akademie filmového umění a věd získala v kategorii alternativní a experimentální film. Jaká je situace na silnicích na D1 z Vyškova do Brna opatrně za sjezdem na Rousínov? Na 215. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 196. kilometr. Pro osobní auta je to zhruba na půl hodiny. Na pražském okruhu ve směru na D1 zpomalíte za sjezdem na Karlovy Vary na 26. kilometru. V koloně pojedete až na 19. Navíc na 23. a 5. kilometru řeší hromadnou nehodu v levém pruhu. A ve směru na letiště se stále regulují vjezdy do obou tunelů, kolona kamionů se táhne od sjezdu z D1. V Lohkovském tunelu navíc stále překáží porouchané osobní auto v pravém pruhu. Osobní auta se zdrží asi půl hodiny. Dobře, dojeďte. Úterý bude slunečné, teď se ještě místy drží mlhy nebo nízká oblačnost, jinak ale bude skoro jasno až polojasno, s teplotami od 19 do 24 stupňů, zítra se mírně oteplí, ale opět dorazí déšť. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní Plus.
0: A 8 minut po 9. hodině vám z něj dobré ráno přejí stále Martina Mašková a Šárka Feniková. Poslanci začnou jednat podle nových pravidel. Ode dneška totiž platí novela jednacího řádu, která by měla omezit obstrukce. Nově budou například platit limity pro navrhování změn programu schůze a naopak se prodlouží čas, kdy můžou poslanci schvalovat zákony. Probereme to teď s naším parlamentním zpravodajem Vojtěchem Tomáškem. Dobré ráno.
23: Dobré ráno.
0: Pojďme to projít postupně. Co bude vůbec největší změna?
23: Ta nová pravidla velmi výrazně omezují debatu o programu. To je opravdu velká změna. Možná si vzpomenete, že v úterý, kdy ta schůze běžně začíná, tak ve vysílání často mluvíme o tom, že se o programu jedná třeba i celé odpoledne, někdy i večer. Viděli jsme to ostatně už i v tom minulém volebním období. No a někdy to vypadá třeba i takhle.
24: Já bych chtěl navrhnout nový bod, který by se jmenoval Červený miluje hladíka.
25: Přicházím s návrhem zařadit na program dnešní schůze bod Výše a četnost přeplatku za elektřinu pana předsedy Pirátu Zdeňka Hřiba.
23: Doteď při začátku nové schůze žádný limit pro navrhování nových bodů neplatil.
0: Takže to, co jsme slyšeli, se ve sněmovně už dít nebude?
23: Ono se to dít může i dál, už ale řekněme ne v takové míře. Poslanci s přednostním právem budou moct mluvit maximálně půl hodiny, řadoví zákonodárci 5 minut v té debatě o programu. Ono to samozřejmě neznamená, že v úterý nemůžou ty dlouhé debaty o programu nějakou formou pokračovat, třeba kdyby vystoupila celá opozice, tak to zase sněmovnu zaměstná na řadu hodin. Půjde ale zkrátka spočítat, kdyby mohlo být s programem hotovo a nepůjde to odkládat úplně do nekonečna. Ty změny už byly podle jednoho z předkladatelů Radka Vondráčka z Hnutí ANO skutečně potřeba.
26: Po těch letech, za těch 30 let, už ten jednací řád, podle kterému funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyně se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se nevždycky podaří. Tak teď strukturujeme více debatu.
23: Ta novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období. Ten návrh ale sněmovna nakonec nestihla projednat, koalice to ani neotevřela.
0: Zmiňovali jsme, že se taky rozšíří čas na schvalování zákonů. Co to znamená?
23: Doteď ta sněmovní pravidla umožňovala schvalovat zákony ve třetím čtení jenom ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Nově to ve středu půjde až do 7 večer. To je tedy taky velká změna, protože těch 5 hodin mezi 9 a 14 bylo velmi snadné vyobstruovat, ať už debatou o programu nebo třeba přestávkami na jednání klubů. Ten čas půjde rozšířit i mimo ty stanovené doby, to ale můžou případně dva poslanecké kluby vetovat, to tak ostatně bylo i doteď.
0: Obstruovat je ale právo opozice, alespoň takhle to vždycky poslanci říkají. Znamená to, že teď už nebudou moci obstruovat vůbec?
23: To určitě ne, pokud někdo bude chtít, tak cestu si stejně najde, ostatně počítá s tím i sama opozice, která většinově změnu jednacího řádu podpořila. Říká to i místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
3: My disponujeme určitým počtem přednostních práv, disponujeme určitým počtem i řadových poslanců a obstrukce. Já si myslím, že vlastně vládní většina bude poměrně zklamaná z toho, že jim ten nový jednací řád nepřinese tak efektivní parlament, jak by si představovali.
23: Budeme tedy sledovat, jak bude případné odkládání některých zákonů podle nových pravidel v praxi vypadat.
0: A to uvidíme kdy?
23: Ta nejbližší schůze sněmovny je naplánovaná na příští týden. To se tedy bude podle toho nového jednacího řádu schůze řídit vůbec poprvé.
0: A sledovat ji bude také náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Děkujeme a naslyšenou, hezký den.
23: Naslyšenou, hezký den.
2: Slyšeli jste ho v Ranním plusu, teď je 9 hodin a 12.

0: a co případně pro Spojené státy?
1: Tak Kanadě samozřejmě přinášejí zátěž, ale Mark Carney říká, že ne zase takovou, považuje tu reakci za relativně umírněnou a zatím říká, že pozastaví vlastně to další kolo boje. To znamená, že by zase on reagoval další odvetou. To je, myslím, docela zajímavý vývoj, že se vrací k tomu klidnějšímu tónu. Já v tom vidím také to, že on chirurgicky cílí na takové zboží se Spojených států, jehož z celní sazby nějak je možné nahradit, to zboží tedy je možné nahradit jiným zbožím, ať už kanadským, nebo případně dovoz dováženým z jiných zemí. To samozřejmě potom vlastně eliminuje ten problém, kterého si Kanaďané jsou vědomí, to znamená, že tím, že uvalí se na americké zboží, tak poškodí také sami sebe. No a oni, já myslím, že už teď už vizovali hodně, co se dalo, a teď už je to pro ně čím dál tím těžší najít takové položky, které jsou dovážené ze Spojených států, které by je nepoškozovaly. Takže to vnímám z těchto dvou stran.
0: Právě Kanaďané zatím ty Carneyho kroky, tedy ta odvetná sa podle průzkumu podporovali, ale je možné, že tvrdší dopad se ještě pocítí, protože ono to bude ve fázích. Mimo jiné tedy co na automobilky, autodíly. Bude těžké pro premiéra, tak jak znáte kanadské veřejné mínění, to ustát?
1: Tak teď v této chvíli myslím, že je důležité pro něho, aby si udržel tu podporu, jak říkáte. Zhruba 3/4 Kanaďanů říkají, že nyní premiéra podporují v tom, že ta jednání s Američany ukončil. Já zatím vidím tu úvahu, že když by Kanaďané nyní v těch jednáních pokračovali a uzavřeli dohodu, která by byla nevýhodná jednoznačně a už poškozovala ten jejich průmysl natolik, že by skutečně přestával být neživotaschopný, jak jim předpovídá Donald Trump, tak by to samozřejmě byla chyba. Mark Carney, myslím, trošku spoléhá na to, že při nejhorším vydrží ty 2 roky s Donaldem Trumpem a potom ten nástupce přece jenom bude vstřícnější. Kdyby podepsali tu nevýhodnou dohodu, tak by proto nástupce mohlo být těžké pak od té dohody ustupovat politicky, vnitropoliticky.
0: Premiér Carney schystá velké zbližování s Evropskou unií, čemuž vychází Evropská unie vstříc, má se to promítnout do zprávy o stavu Evropské unie, kterou přednese Ursula von der Leyenová. Jaké oblasti by si mohly Kanada a členské státy Evropské unie nejvíc navzájem prospět, posílit konkurenceschopnost?
1: Tak určitě je to dobrý nápad. Mark Carney obecně říká, že Kanada si může dát víc, než jí Donald Trump může vzít. A podle tohoto hesla se snaží rozvíjet kanadskou ekonomiku, snižovat bariéry mezi provinciemi vnitř Kanady a právě samozřejmě diverzifikovat mezinárodní obchod. A jak se říkal už v úvodu, Evropská unie je určitě tím nejpřirozenějším partnerem. Dodám k tomu ale, že stejně tak se pohlíží po Asii, včetně Číny, což je samozřejmě že je potom pro Ameriku kontroverzní a do budoucna je to ukázka, že ta politika Donalda Trumpa poškozuje americké zájmy. Ale zpět tedy k Evropě, myslím si, že Mark Carney to vidí šíře, poměrně široce, on hovoří o ekonomickém a obranném partnerství, mimochodem přehodil výhybku od F-35 ke Gripenům, největší obranný kontrakt v historii Kanady na ponorky dal německému výrobci, takže tady vidíme i takto praktické kroky, ale je to i v té politické rovině samozřejmě. A hodně se už dneska diskutuje v Kanadě ne o tom, že by se Kanada snad mohla stát členem Evropské unie, což tedy vylučují zatím i v smlouvě o Evropské unii, ale hovoří se o tom, že Mark Carney mluví o hlubokém ekonomickém a bezpečnostním partnerství a hovoří se o tom, jak to bude hodně konkrétně naplněno, protože ta otázka suverenity, jak teď vidíme, je pro Kanadu velmi citlivá, takže o nějakém členství vysloveně a vzdávání se suverenity to nebude.
0: A nějak komplementárně k tomu patří to zbližování s Británií, byť ta schůzka s Andy Burnhamem se zatím odkládá.
1: Ano, samozřejmě tam je ta obrovská tradice, kterou já jsem v Kanadě prožíval. Kanada vzrostla, vyrostla z těch kořenů britských politických tradic. Je tam velká i ta kulturní blízkost. V tomto směru, zatímco Američané se odřízli od těch kořenů, tak Kanaďané stále mají v sobě, jsou součástí jejich ústavního systému, takže to je vůbec ten nejpřirozenější partner.
0: Bořek Lizec z Cevro univerzity, bývalý český velvyslanec v Kanadě. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Připomínám, že úterý 15. září a za necelé 4 týdny půjdeme k volbám do obecních zastupitelstev a někde i do Senátu. Nejpozději do tohoto pátku musí obce svolat první zasedání okrskových volebních komisí. Jak se jim podařilo komise obsadit a jestli na to mělo vliv navýšení odměny pro jejich členy, to se v severních Čechách zjišťovala naše reportérka Jana Vitásková. Dobré ráno.
3: Dobrý den. Třeba v Teplicích s obsazením komisí problémy nemají, jak mi za magistrát řekla Pavla Doksanská. Část lidí se hlásí pravidelně, ale letos si všimla, že přibyli studenti a mají i náhradníky. Navíc Teplice teď potřebují pro volby míň lidí než v minulých letech. Magistrát totiž snížil počet okrsků ze 47 na 37. Podle Doksanské tím chtěli srovnat počet voličů v jednotlivých okrscích. Zájem studentů o členství ve volebních komisích registrují taky třeba ve Varnsdorfu na Děčínsku nebo v Úštěku na Litoměřicku. Odlišná situace je ovšem v Chomutově. Tam podle mluvčí magistrátu Zuzany Vavřínové lidi v komisích chybějí každoročně. Neprojevilo se ani aktuální navýšení odměn za členství ve volebních komisích. Musí je doplňovat úředníky magistrátu. V Liberci, kde potřebují pro 80 okrsků téměř 630 lidí, evidují 30 náhradníků a taky v České Lípě se do některých okrsků přihlásilo víc lidí, než bylo potřeba. Tam, kde je to nutné, komise doplňuje, takže radnice si pak vystačí s dobrovolníky. V České Lípě i v Liberci ten zájem přisuzují navýšení odměn pro členy ve volebních komisích.
2: Ze severních Čech se k nám do vysílání připojila Jana Vitásková. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: A víc zájemců o členství ve volební komisi je i v jednom z volebních okrsků v Blansku, kde při sněmovních volbách byly nesrovnalosti v počítání hlasů. Detaily přidá jihomoravská reportérka Anežka Hlávková. Dobrý den i vám.
4: Hezký den. V sněmovních volbách v komisi sedělo 5 členů a teď jich bude jednou tolik. A co je zásadní, složení se kompletně proměnilo. Takže nikdo z lidí, kteří minule chybovali, teď v říjnu hlasy sčítat nebude. Teoreticky ale klidně mohli v komisi být ti stejní členové i letos. Zákon to nevylučuje. Záleží ale na kandidujících uskupeních, jestli delegují ty stejné lidi. Případně na starostovi, pokud strany nenavrhnou dost svých zástupců. Samozřejmě je možné, že by zkušenost z minula zohlednili a vybrali jiné volební komisaře. Připomenu, že na nesrovnalosti ve výsledcích voleb do poslanecké sněmovny v Blanenském okrsku 28 přišel nejvyšší správní soud na základě stížnosti Pirátů. Hlasy přepočítal a neseděli. Piráti jich měli po přepočtu o 20 více, ANO o 21 méně. A tak podal soud trestní oznámení. Policie ale vyšetřování odložila s tím, že se neprokázalo, že by se někdo chyb úmyslně dopustil. Členové komise tvrdili, že si neumí vysvětlit, proč počty hlasů neodpovídaly.
2: Z Jižní Moravy se přihlásila Anežka Hlávková. Děkujeme, pěkný den.
4: Hezký den, naslyšenou.
0: Posloucháte Ranní plus. Heslovitě to důležité, čemu věnujeme během celého dopoledne pozornost. Stíhačky Aliance se střelily v litevském vzdušném prostoru dron. Média uvádějí, že dron nejspíš přiletěl z Běloruska. Europoslanci budou hlasovat o cenové brzdě, která má bránit skokovému růstu cen emisních povolenek. Toho se dotkneme za pár okamžiků detailněji. V Německu zasedala Národní bezpečnostní rada o tom, jak reagovat na případné další ruské hybridní útoky. Předpokládá, že Německo zůstane cílem. V řece Moravě, v Olomouci a okolí kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování tamní rybí populace v 90. letech.
2: Připomínáme, že europoslanci dnes budou opět hlasovat o systému emisních povolenek ETS2, pro které se vžil název pro domácnosti, protože jejich zavedení zdraží cenu pohonných hmot a bydlení těm, kteří vytápí fosilními palivy. Připomeňme, že lidem napojeným na centrální dálkové vytápění se už do poplatků promítají povolenky ETS1, které platí teplárny, pokud nemají dekarbonizovaný provoz. Systém ETS2 má situaci v tomto směru zrovnoprávnit. Naposledy o nich Evropský parlament jednal v červnu. Tehdy se se poslanci shodli na zastropování ceny emisní povolenky na 45 eurech za tunu CO2 nebo na posílení systému tržní stability. Do návrhu se dostala i výzva, aby byly ze systému vyjmuty obytné budovy do doby, než se podaří dekarbonizovat jejich provoz. Nyní tedy dochází na hlasování a o této dojednané revizi, jak ale zmínila zpravodajka návrhu europoslankyně z hnutí STAN Danuše Nerudová, není to konec úprav a Česko ještě má možnost do fungování systému promluvit.
5: Andrej Babiš se v tuto chvíli nachází vlastně v jedinečné pozici, protože do konce roku musí být schválen evropský rozpočet. A tam je potřeba jednomyslnosti, čili každý stát má právo veta a Andrej Babiš klidně může to veto v tom finálním vyjednávání použít a říct, že schválí rozpočet jenom tehdy, když komise jasně řekne, že provede ještě revizi a změní ty parametry toho systému tak, aby to nedopadalo především na domácnosti ve střední a východní Evropě. A to je věc, kterou Andrej Babiš může v tom vyjednávání o rozpočtu použít.
2: Upozornila europoslankyně hnutí STAN Danuše Nerudová. Proti systému se staví Patrioti pro Evropu, potvrdil europoslanec motoristu sobě Antonín Staněk.
6: Znovu zdůrazňuji, jsme proti zavedení ETS2. Ale, a to je to důležité, jde o systém, který se bude dneska hlasovat, který teprve startuje a poprvé přímo zasáhne domácnosti, topení, benzín, naftu. Věděli jsme od začátku, že ETS2 je špatný nápad, protože zdraží život lidem, kteří na to nejméně mají. Ale v okamžiku, kdy tento systém už jede a obtížně se dá zastavit, je naší povinností udělat všechno pro to, abychom zmírnili jeho dopady. A přesně to tahle dohoda dělá.
2: Tolik tedy Antonín Staněk, analytik Českého rozhlasu se zaměřením na Evropskou unii Viktor Daněk, ale v našem ranním vysílání poznamenal, že žádná varianta toho, že by se diskutovalo o možnosti systém zrušit či pozastavit na stole, není. Naopak.
7: Ta revize právě ukázala, co jsou ochotné a schopné členské státy schválit tedy v rámci stávajícího systému úpravy tak, aby ten systém byl předvídatelnější, stabilnější a jeho dopad alespoň v prvních letech na obyvatele nižší, ale rozhodně ne zastavení toho systému. Emisní povolenky jsou tedy s námi víc než 20 let a ostatně Andrej Babiš sám v rámci revize ETS, o které také mluvil, uznává, že emisní povolenky tady s námi zůstanou, naopak se snaží lobovat nikoli za jejich zrušení, ale za úpravy toho systému. A nutno dodat, že poměrně úspěšně Evropská komise jde dosti vstříc právě Andreji Babišovi a státům s podobným názorem na emisní povolenky.
2: Upozorňuje analytik Českého rozhlasu se zaměřením na Evropskou unii Viktor Daněk a já dodám, že to dnešní hlasování budeme v našem vysílání i nadále sledovat.
0: A to naše vysílání sledujete 4 minuty před 9:30. Nejlepším dramatickým seriálem uplynulého roku je Urgent. 15-hodinová směna na pittsburské pohotovosti obhájila loňské vítězství jak pro sebe, tak svého hereckého protagonistu Noaha Wileyho. We all need help from time to time. An educational miracle. The most important thing. Pozici favorita se ale seriálu ve jeho druhé sezóně obhajit nepodařilo, protože velkým vítězem večera se stal hororově laděný komediální seriál s názvem Widow's Bay. Získal 6 cen.
8: Have you ever heard of a hag?
9: Every sailor knows the story of the hag. Oh. Oh.
0: Tak to jsme tedy u předávání 78. cen Emmy, které okomentuje Kristýna Roháčková, filmová publicistka z našeho webu i rozhlas. Dobré ráno, nebo
10: dobré
0: dopoledne.
10: Ráno.
0: Překvapila tě ta řádka ocenění pro seriál Widow's Bay?
10: Ono se trochu očekávalo, že v té komediální sekci připadnou ty ceny spíše sitcomu Stále v kurzu, protože to byla jeho poslední 5. sezona, loučila se tedy a byla velmi oblíbená. Nakonec tedy ta cena připadla jenom herečce Jean Smart, která teda vyhrála tu hlavní hereckou za svůj hlavní herecký výkon po 5. tedy za každou tu sérii. Widow's Bay je takový tichý favorit posledních měsíců, žánrová hříčka. Ten se dá vypráví o starostovi stejnojmenného novoanglického města, který se z místa vehementně snaží udělat vyhledávanou turistickou lokalitu a ignoruje proto i četná varování, že je Widow's Bay prokleté. představitel hlavní role, což je velský herec Matthew Rhys, se zapsal do historie udílení cen americké televizní akademie, protože během stejného večera vyhrál jak v kategorii pro nejlepšího herce v komediálním seriálu, tak pro herce v minisérii či antologii, a to za mysteriózní thriller To monstrum ve mně, a oceněny také byly vedlejší výkony herců Kate O'Flynn a Stevena Roota.
0: Ceremoniálem, tady předávání cen Emmy, provázala americká herečka Mariska Hargitay. Jaký odvedla výkon?
10: Já bych řekla, že velmi civilní, vsázala na svoji roli populární televizní tváře, nepouštěla se do jízlivějších poloh, které obvykle zaujímají komici, kteří když podobné ceremoniály moderují. Na úvod dala takové tradičnější tanečně pěvecké číslo, vystoupila tam s ní i pěvačka Taylor Swift. Ona je známá televizním divákům asi přede jako hlavní vyšetřovatelka z kriminálního seriálu Zákon a pořádek, útvar pro zvláštní oběti. Ten se tento podzim vysílá už 28. rokem a dočká se své 600. epizody, takže Mariska Hargitay na toto konto vtipkovala, že mezi nominovanými jsou debutanti, ale také seriály, které se letos dočkaly svého finále, pardon, netuším, jak se to poslední slovo vyslovuje, protože jsem to nikdy nezažila.
0: Tohle s ním se dám, Emmy patří tři večery, nejenom jediný. Kdo si tedy už stihl pro cenu přijít dřív?
10: Oni ten přidružený dvojí předvečer, který většinou tomu hlavnímu ceremoniálu předchází o týden, tam byly oceňovány technické profese, ale třeba i hostující herecké výkony, takže posmrtně byl oceněn za hostující herecký výkon v gastroseriálu Medvěd zesnulý režisér Rob Reiner. Kritika dopadla na televizní akademii za to, že přesunula nějaké ty ceny, které většinou bývaly v tom hlavním ceremoniálu, jako třeba ty pro herecké výkony v minisériích a antologiích, kde bodovala vztahová tragikomedie MRD Saint Louis, a já to záměrně říkám takto opatrně, protože ten název je trošku pečlivý, pikantnější.
0: Kristýna Roháčková z našeho serveru iRozhlas.cz najdete přehled oceněných. Děkujeme.
10: Já taky děkuju.
2: A tohle je finále Ranního plusu. Za pozornost děkuji Šárka Feniková
0: a Martina Mašková.
2: Je 9:30.
11: Český rozhlas Plus.
2: Ukrajinská armáda v noci zasáhla sklad internetového prodejce Ozon v Rostovské oblasti a ropnou rafinérii v Sizrani v Samarské oblasti na jihovýchodě Ruska. Ve městě Taganrog ukrajinské střely podle gubernátora Rostovské oblasti poškodily taky plynovod, několik rodinných domů, školu nebo zemědělské a potravinářské sklady. Při útocích nebyl nikdo zraněn. Ministři spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO a šéf obrany Jaromír Zuna za SPD se dnes sejdou s prezidentem Petrem Pavlem. Společně proberou kandidáty ke jmenování do generálské hodnosti. Prezident jmenuje vojáky a příslušníky bezpečnostních sborů pravidelně dvakrát ročně, 8. května a 28. října. Ve Francii budou dnes demonstrovat tisíce policistů za lepší pracovní podmínky nebo zvýšení platů. Stěžují si i na nízký rizikový příplatek. Vadí jim například i to, že platy se zvýšily pro komisaře, ale pro řadové policisty zůstávají stejné. Hlavní protest plánují předpolednem v centru Paříže. Obce ze Zlínského kraje budou kvůli akceleračním zónám žalovat stát. Českému rozhlasu to řekli starostové více než 10 obcí, kterých se zóny týkají. Vadí jim, že zóny pro rychlejší stavbu větrných a solárních elektráren stát vybral bez komunikace se samosprávami. Lidé podle starostů taky nejsou spokojení s možným umístěním elektráren nebo vidí jako problém, že soláry by v budoucnu mohly stát na orné půdě. Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let. Oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč. Ve Washingtonu mimořádně zasedne správní rada Kennedyho centra pro muzická umění. Deník Washington Post s odkazem na vedení napsal, že středisku hrozí bankrot a už dnes by mohlo být uzavřeno. Podle některých členů rady by ho mohlo zachránit navrácení jména prezidenta Donalda Trumpa do názvu instituce. To už v květnu zvrátil federální soud. O změně názvu totiž může rozhodnout jenom kongres, nikoliv správní rada. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji poté, co ho objevili a nahlásili cyklisté. Podle odborníků to není dobrá zpráva pro přírodu, protože rak červený je kvůli svým vlastnostem považovaný za nejinvazivnější druh raka v Evropě. Rychle se množí, spásá vegetaci a je také přenašečem račího moru.
12: Je dlouhý až 15 cm, mívá černo-červenou barvu a typickým znakem jsou výrazné trny a hrbolky na úzkých klepetech. Odborníci teď chystají větší odchytovou akci, aby zjistili, kolik jedinců v jezeře žije.
13: Budeme tam těch pastí dávat jako vyšší desítky. Chceme zjistit strukturu populace, poměr pohlaví, stáří jedinců. Plus budeme dělat ještě nějaké jako noční svícení, on je to noční tvor, takže jde za světlem.
12: Říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkem už je tak v Česku potvrzen výskyt 4 druhů invazních raků původem ze Severní Ameriky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
11: Pražská Libeň si připomene 100 let od narození spisovatele Arnošta Lustiga. V 17 hodin odhalí u základní školy Palmovka pamětní plastiku, která odkazuje na místa spojená s jeho dětstvím. Následovat bude v Nové libeňské synagoze výstava prací místních žáků, inspirovaných Lustigovým autobiografickým románem Dům vrácené ozvěny. Program zakončí od 6:30 koncert souboru Martinů String z Prague. Zazní při něm také ukázky z Lustigova díla v podání herce Kajetána Písařovice. Na plusu teď máme informace pro řidiče na D5 z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Zdice. Na 29. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až do omezení na 34. kilometr. Tam se srazila dvě osobní auta a blokují levý pruh. Zdržení 15 minut. Na D1 z Vyškova do Brna opatrně za sjezdem na Rousínov. Na 211. kilometru se dojíždí do kolony, která se sune až do Brna na 196. kilometr. Tady je zdržení asi půl hodiny. V Praze na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za křížením s magistrálou. Kolona se táhne až na Barandovský most. Celé je to asi na 20 minut. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu ke sjezdu do Průmyslové. Kolona hlavně kamionů se táhne už z Novopatské. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny. Dobře, dojeďte. Zatímco teď se místy drží mlhy, odpoledne už bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů. To byly zprávy a teď už začíná Pro a proti.
14: Od ledna by měl vejít v platnost dětský certifikát, který má chránit děti před násilníky. Schválený byl už v minulém volebním období a politici se v zásadě shodují, že takové opatření je zapotřebí. Liší se v pohledu na to, jak přísný má být stát vůči těm, kteří se dopustili závažného trestného činu, ale ne na dětech. Měli by tito lidé mít možnost přezkumu, aby mohli znovu pracovat s dětmi, anebo nikoli, protože by i tak mohli představovat riziko pro děti.
15: Pro a proti Lukáše Matošky.
14: Naše pozvání přijali vládní zmocněnkyně pro lidská práva, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Dobrý den.
16: Dobrý den.
14: A stínový ministr sportu, prevence a zdraví, místopředseda ODS, poslanec Karel Haas, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách v Pardubicích. Dobrý den.
17: Krásné dopoledne vám, Táně Malé, i všem posluchačům.
14: Paní poslankyně, je dětský certifikát, který by měl začít platit od příštího roku, správně nastavený?
16: Já jsem přesvědčena o tom, že správně nastavený je. Určitě je tam prostor pro nějaké drobné změny, o kterých jsme připraveni diskutovat, ale v zásadě podle mého názoru nastavený je správně. A praxe ukáže, jestli je ještě potřeba některé věci upravit. Nicméně musím zcela odmítnout některé komentáře, například Evy de Croix o tom, že musíme být ohleduplnější k pachatelům trestné činnosti. To v žádném případě odmítám testovat napravení pachatelů na dětech.
14: Pane poslanče Haasi, vy tu kritiku na adresu dětského certifikátu ze strany Evy de Croix sdílíte.
18: Změnil by se tam toho tedy víc?
17: Já možná začnu jedinou osobnější poznámkou. Děti jsou, myslím, pro každého z nás rodičů úplně nejvíc na světě. To téma je velmi citlivé. Já jsem táta o dvou dětí, více jak čtvrtstoletí trenér dětí a mládeže a můžu říct s plnou vážností, že celá ODSka do jednoho jediného člena, včetně Evy Dekroa, podporujeme ochranu dětí, podporujeme dětský certifikát. Ta jediná debata, a to správně řekla i Táňa Malá, je, řekněme, o nějakém odborném nastavení, a to je víc otázka právní, ústavně právní, o správném nastavení parametrů, ale na 100% do každého posledního člena podporujeme dětský certifikát jako nástroj ochrany dětí.
18: Co byste tedy na tom certifikátu změnili za ODS?
17: Není to nijak silná debata. Já se jí vždycky snažím vracet na tu věcnou ústavně právní rovinu. My se bavíme o té věci s odborníky, opravdu se soudci, se státními zástupci, s policisty, s mediátory, třeba z rodinných vztahů a tak dále. A těch věcí je k debatě víc. A ne všechny otvíráme. Zdůrazňuji, ne všechny otvíráme.
18: Můžete říct něco třeba konkrétního?
17: Třeba retroaktivita 22 let od nabytí účinnosti zpátky. To je jedna z věcí, na kterou ale nesaháme, ale je k odborné debatě. Poměření třeba doby dětského certifikátu versus zahlazení trestného činu, takzvaný výmaz z rejstříku trestů, kdy ten pachatel, a já ho nikterak neomluvám, toho jádrového trestného činu, se v České republice dočká zahlazení v intervalu 1 až 15 let, ale doby dětského certifikátu jsou nastavené na 20 a na 100 let. Tak jenom uvádím parametry, na které ani Eva Dekroa svým připravovaným pozměňovacím návrhem nijak nesahá, které nepochybně jsou k té odborné právní debatě.
18: Paní poslankyně Malá, nejsou ty lhůty v některých případech nastaveny až příliš tvrdě? Teď to tady zmínil váš kolega, 20-letá lhůta v případě těch závažnějších trestných činů, 100-letý zákaz práce s dětmi.
16: Tak já bych v první řadě velmi ráda ocenila změnu rétoriky ODS, protože samozřejmě mediálně takhle ta debata vůbec nestála na té odborné diskuzi, ale na tom, že skutečně ten zápis je příliš dlouhý. My přeci z praxe víme, že to není žádný trest, že je to rozšíření bezúhonnosti. Je to prostě rozšířená bezúhonnost, která už dneska u některých profesí je potřebná, jako jsou policisté, zpravodajci, členové Generální inspekce bezpečnostních sborů, týká se celní správy a v některých případech zvlášť závažných trestných činů spadá i na hasiče a vojáky. Takže tohle to je podle mého názoru politické rozhodnutí. Já jsem přesvědčena o tom, že ten stoletý zápis, ta stoletá evidence je naprosto v pořádku, protože já si neumím představit lidsky ani politicky nést zodpovědnost za to, že ti lidé znovu dětem ublíží, anebo prostě, že spáchají nějaký trestný čin na dětech. Neumím si to prostě představit, myslím si, že je to věc, která je akceptovatelná a pakliže se ODS obrátí na ústavní soud, jak avizovala, tak uvidíme, jakým způsobem se k tomu ten soud postaví. Já jsem přesvědčená a vycházeli jsme z právních úprav jiných evropských států a ty hovoří o tom, že takovou právní úpravu mají, je funkční. Takže já se toho opravdu nebojím a jsem přesvědčená o tom, že to bude fungovat a že je to dluh, který už musíme splatit.
18: Pane poslanče Hási, abychom si to vyjasnili. Podle vás by někdo, kdo se v minulosti dopustil závažného trestného činu, byť ne na dítěti, měl mít jednou znovu možnost pracovat s dětmi?
17: Já jenom ještě dvě konkrétní výhrady, proč tady od Táni Malé zazněly. Já věřím, že spíš nevědomosti, my máme s Táňou Malou velmi respektující vztah zájemný. Změna retoriky ODS. ODS nikdy, ani v minulém volebním období, ani v tomto volebním období nebyla proti dětskému certifikátu. To je první výhrada.
18: Nicméně, vy jste proti němu třeba hlasoval.
16: Ale pak tady, kolegu,
18: promiňte, paní poslankyně, ne, paní poslankyně, prosím, nechte dokončit myšlenku pana poslance, kterému já jsem,
17: se neobrátím na ústavní
18: soud. Prosím, nechte mě moderovat tu dnešní diskusi. Pane poslanče, vy jste přece hlasoval proti dětskému certifikátu v minulém volebním období, takže není tak úplně pravda, že vy jakožto politici ODS byste nebyli proti tomuto opatření?
17: Já jsem taky říkal, ale že jsme nikdy nevystupovali proti dětskému certifikátu jako nástroji ochrany dětí, ale mluvil jsem tady o těch konkrétních parametrech. Vy se ptáte na tu lhůtu, tak pokud na všechny trestné činy, a teď já zdůrazňuji i na trestné činy, které se nijak netýkají dětí, máme, a Táňa Malá uvedla, že to není trest, no tak pokud někomu absolutně po dobu 100 let, to znamená na doživotí, zakazují paušálně výkon nějakých činností, a teď mám na mysli nikoli jádrovou práci s dětmi, pedagogickou činnost, trenérskou činnost, ale třeba výkon živností, které jsou uvedeny v příloze číslo 7 živnostenského zákona, tak je to nepochybně trest, protože tomu člověku zakazujete doživotně vykonávat nějakou podnikatelskou činnost. A pokud i u těch nejtěžších zločinů v České republice jsme civilizovaný právní stát, nemáme trest smrti, máme trest doživotního odsouzení. Po nějaké době umožňujete přezkum v úvozovkách, já to dám do úzek, to slovo přezkum, aby to bylo srozumitelné pro diváky, a podmíněné propuštění u těch nejhorších zločinců, tak třeba tento nepoměr k té stoleté lhůtě si myslím, že není odpovídající právnímu státu.
18: Dovolte mi, abych se na to zeptal Taťány Malé. Nebylo by to fér, aby lidi, kteří se dopustili závažného trestného činu, ovšem ne na dítěti, měli možnost přezkumu po určité době, přísného přezkumu, který, pokud by v něm uspěli, by jim dovolil, aby s dětmi znovu mohli pracovat?
16: Pane moderátore, tady je právě ten problém a tohle je ta neznalost kolegy Karla Haase, protože většina těch pachatelů, kteří se dopustí trestné činnosti, třeba zrovna na dětech, nejsou nemocní, netrpí žádnou úchylkou, ale prostě jenom zneužijí přítomnosti, blízkosti těch dětí. Takže
18: paní poslankyně, já se moc omlouvám, prostě že vás přerušu, ale já jestli jsem, promiňte, já se vás taky doptám, jestli jsem dobře poslouchal vašeho pana kolegu, tak on neříká dovolit někomu, kdo se dopustil trestného činu na dítěti, aby s dětmi znovu pracoval. Přesně. On říká dovolit přezkum někomu, kdo se dopustil trestného činu, ovšem ne na dítěti.
17: Přesně tak.
16: A co tam budete přezkoumávat? Já připomenu jenom třeba příklad toho trenéra fotbalu, který se opil a vezl děti. Vy chcete, aby tento člověk po té, co si odpiká nějaký trest, mohl znovu pracovat s dětmi? Ten člověk, pokud má problém s alkoholem, tak je třeba velmi pravděpodobné, že něco podobného spáchá znovu, protože, jak známo, alkoholismus prostě se nedá vyléčit, jste podle lékařů pouze dlouhodobě abstinující. A já prostě nechci, aby tito lidé v budoucnu pracovali s dětmi. Neumím si to představit. A to není trestný čin spáchaný na dítěti. To, co spáchal, není trestný čin spáchaný na dítěti. A myslím si, že prostě takový člověk k dětem nepatří a nemá s nimi pracovat. A já se chci jenom zeptat Karla Haase, jestli si myslí, že takových lidí, kteří byli odsouzeni za vraždu, těžké ublížení na zdraví s určitými kvalifikovanými okolnostmi, jako je ublížení na zdraví na dítěti, obchodování s lidmi, znásilnění, sexuální útok, nátlak, pohlavní zneužití, zneužití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby, anebo týrání osoby žijící ve společném obydlí. Jestli takovýto lidé podle něho zcela běžně v naší současné společnosti pracují s dětmi? Já doufám, že ne.
18: Já jsem se na to zrovna pana poslance Haase chtěl zeptat, takže mám stejnou otázku. Jestli tedy i těmto lidem, kteří se dopustili tak závažných trestných činů, jaké teď zmínila vaše paní kolegyně, ovšem ne na dětech, by měli mít možnost toho přezkumu a opětovné práce s dětmi?
17: Reálně se bavíme pouze jen o trestném činu ublížení na zdraví a podtrhuji třikrát, pokud tím objektem toho ublížení na zdraví nebylo dítě. Pokud mě ODSC vkládá do úst kdokoliv cokoliv jiného, tak to není pravdivá argumentace.
18: To jsme si vyjasnili, ale co říkáte na ten příklad Taťány Malé, který použila toho alkoholika, který nabourá, když veze děti a dopustí se tedy ublížení
17: jednoduchá
18: na zdraví?
17: Jednoduchá takovému člověku bych já nikdy v úvozovkách certifikát, dětský certifikát nemazal. Jednoduchá odpověď, nikdy.
18: Ale on to by nebyl ale trestný čin.
17: Ne, já vám rozumím. To znamená, ta debata odborná je pouze a jen v zásadě o trestném činu ublížení na zdraví, trestném činu ublížení na zdraví, kde není objektem dítě, o právu na přezkum, nikoli o výsledku přezkumu, nikoli o právu na výsledek toho přezkumu. O přezkumu za extrémně přísných okolností, které zohlední věk spáchání, nebo věk ve kterém ten pachatel spáchal ten trestný čin. Něco jiného je 16-letý, něco jiného 50-letý. Rodinné poměry toho člověka, jak dlouho trvaly, jestli žil v řádných rodinných poměrech a tak dále. Mohl bych pokračovat ve výčtu těch velmi přísných okolností. Takže o tom ta debata je a možná na dokreslení. To, že tu debatu přeci vedou i kolegové a kolegyně vnutí, ano, dokresluje to, že se dají už teď v informačním systému poslanecké sněmovny nalézt pozměňovací návrhy kolegyně Táni Malé Heleny Válkové z hnutí ANO, která si s těmi trestnými činy hraje a teď v odborné rovině výrazněji než Eva de Croix.
18: Paní poslankyně, tak to, jak to teď upřesnil váš pan kolega, by to pro vás bylo přijatelné, že tedy možnost přezkumu by měli ti trestaní, kteří se dopustili takových trestných činů, při kterých objektem těchto činů nebyly v žádném ohledu děti?
16: Úplně si představit, protože v těchto případech soud může rozhodnout při udělování toho zápisu do dětského certifikátu, že z nějakého důvodu ho tam nezapíše. Tady není pravda, že
18: tak,
16: prostě
18: tak, jak už je to dnes napsané. Tak jak už je to dnes napsané, je možné, aby soud vlastně rozhodl, zda ten zápis je správný.
16: Přesně tak. Aby soud rozhodl o tom, že tam nezapíše do toho dětského certifikátu tomu člověku. Takže to je za mě vyřešená věc. Já znovu chci velmi ocenit ten posun té debaty ze strany ODS. A pokud někdo říká, že ty debaty nebyly jiné, tak lže. Já jsem u těch debat byla s panem ministrem Blažkem, díky kterému, a můžu mít k němu 1000 výhrad, díky kterému ten dětský certifikát vznikl a rozhodně to nebylo za přičiněním Evy de Croix, která skutečně proti tomu dětskému certifikátu bojovala zuby nechty a nebylo to o jednotlivých parametrech. A pokud se mám vyjádřit pozměňovacím návrhu kolegyně Helenky Válkové, tak skutečně jsou tam 3 pozměňovací návrhy a já jsem velmi ráda, že místo bouřlivých vyjádření v médiích předložila konkrétní 3 pozměňovací návrhy, čehož kolegové z ODS za celé 4 roky nebyli schopni a přitom byli na ministerstvu spravedlnosti a samotná Eva de Croix byla ministryně spravedlnosti. A já říkám, že o jednom z těch pozměňovacích návrhů Heleny Válkové jsem dokonce připravena hlasovat a to, že předkládá moje stranická kolegyně, neznamená, že budou v rámci poslanecké sněmovny podpořeny, ale prostě přišla s konkrétními věcmi, dobře, které jsou kritizovány a pojďme nad nimi vést, dobře, odbornou debatu. S tím nemám žádný problém.
18: Dámo a pane, ať se nestratíme v těch pozměňovacích návrzích, které skutečně můžou být pro posluchače, soudím podle sebe, poměrně nepřehledné v dnešní době, tak k tomu podstatnému, pane poslanče Hási, nestačí, že se daná osoba může obrátit na soud, který vyhodnotí, zda je zápis v rejstříku na místě, zda je tedy ten zákaz práce s dětmi na místě?
17: Ta možnost soudu skutečně existuje, ale existuje pouze v tom prvním okamžiku, buď zapíše nebo nezapíše u té, řekněme, první skupiny trestných činů. Buď tomu zápisu dojde nebo nedojde a pokud k němu dojde, tak v tom teď nastaveném znění zákona, které by mělo nabýt účinnosti od 1. ledna 2027, tak tam žádná možnost dodatečného přezkumu ani v rámci té 20-leté, a teď já zdůrazňuji, ani v rámci té 100-leté, to znamená reálně doživotní lhůty už neexistuje. To znamená, žádná další možnost už není. My tu možnost považujeme za správnou, za extrémně přísných podmínek a už bych jenom opakoval tu debatu. Co se týká teď jedné politické výhrady, a já nevím, asi nebudu tak politicky tvrdý jako Táňa Malá. Na dětském certifikátu spolupracovalo rozhodně víc lidí, spolupracovali lidi napříč politickým spektrem. Jsem rád, že tady byl zmíněn minister spravedlnosti v rámci koalice. Kdyby koalice nechtěla připustit, tak nepochybně bychom uměli s panem ministrem za ODS tu věc zablokovat. Nic takového se nestalo, to znamená, myslím si, že zaslouží poděkování všichni, nejen Táňa Malá, Bára Urbanová, další lidé napříč sněmovnou, včetně Pavla Blažka, kteří se o tento nástroj zasloužili. To, že ta debata, která má být odborná, má být ústavně právní, má být o nějakých prvcích spravedlnosti, pak sklouzává k těm politickým vyjádřením. Já se snažím to tak nedělat a všem těm autorům děkuju.
18: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají stínový ministr sportu, prevence a zdraví, místopředseda ODS poslanec Karel Haas a vládní zmocněnkyně pro lidská práva, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá.
15: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. A Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Paní poslankyně, ještě jednou se vás zeptám, protože to váš kolega opakoval. Je pro vás představitelné při té úpravě dětského certifikátu ještě nějakým způsobem připustit možnost dodatečného přezkumu?
16: Přiznám si, že tohle to pro mě opravdu není přijatelné, to z těch důvodů, které už jsem uvedla. Jinak já se přidávám moc k poděkování všem, kteří na tom dětském certifikátu pracovali. Jediné, co mě mrzí, je, že jsme nemohli vést skutečně tu odbornou debatu bez těch mediálních výkřiků. To je jediné, co mě na tom mrzí. Já jsem přesvědčena o tom, že ten přezkum nepovede k ničemu dobrému, jak říkám. Jedná se o rozšířenou bezúhonnost, kterou už má dnes řada profesí. Myslím si, že je to tak naprosto v pořádku a prostě neexistuje právo na práci s dětmi. A podle mého názoru je to skutečně především politické rozhodnutí. A my prostě si vnutí ANO a v rámci koalice stojíme za tím, že prostě s dětmi mají

0: pracovat ti nejlepší z nejlepších. A to si myslím, že má být jasná message. Takže za mě takto.
1: Tedy žádný přeskum podle Taťány Malé, jak vy si přesně představujete, pane poslanče, že by ten přeskum měl vypadat?
2: Ta odborná debata je o tom, že by ten přeskum, a teď jsou varianty, já hned řeknu, jaké se přikláním, buď by fungoval nějak automaticky, to znamená z rozhodnutí soudu po nějaké pevné nastavené lhůtě, nebo by fungoval jenom na návrh toho pachatele, toho jádrového trestného činu. Spíše se kloním k tomu i z důvodu nezatěžování soudu, z důvodu minimalizace těch případů, pouze ten, kdo opravdu si bude věřit to, že jeho život je takový, že se skutečně napravila, že toho přeskumu dosáhne, tak já se přikláním spíše k tomu, aby to bylo pouze na návrh toho pachatele, toho jádrového činu. Debatujeme o těch lhůtách, přikláním se k velmi dlouhé lhůtě. I to je ukázka přísnosti těch podmínek, třeba 10 let a ne dříve než po 10 letech. Další ukázka toho, že tam musí být opravdu velmi dlouhé nějaké období kvalitního, bezúhonného, naprosto řádného života toho pachatele. Tak tolik o konkrétních parametrech.
1: Paní poslankyně, ani tomu byste nebyla otevřená při nejmenším debatě o takovém přeskumu?
0: Já jsem otevřená vždycky jakékoliv debatě, ale zatím žádný konkrétní návrh ze strany opozice, respektive ze strany ODS v tomhletom směru nepřišel, žádný konkrétní návrh, a prostě upřímně řečeno, já si myslím, že už je to teď jenom snaha prostě z toho nějak ze ctí vybruslit, jo, a není to o nějakých konkrétních věcech, protože si neumím představit, jak budete toho pachatele jako přezkoumávat, jo, na základě jako znaleckých posudků čeho? On jako čeho? Ten člověk není nemocný, nemá žádnou uchylku. My jen prostě nechceme, aby tito lidé pracovali s dětmi. A kolega Karel Haas mi neodpověděl na tu podle mě fakt zásadní otázku. Musíme se bát toho, že se to dotkne tolika lidí v České republice. Já fakt nevěřím tomu, že odsouzení za ty vyjmenované trestné činy dnes běžně s dětmi pracují, a to jak ve školách, ve zdravotnictví, ani ve volnočasových aktivitách. Tomu já věřit nechci. A pokud bychom takovou situaci měli, tak je dost alarmující a je potřeba ji řešit.
1: Pane poslanče, tak máte to dobře promyšlené, jak přesně by ten přezkum odsouzených fungoval?
2: Máme určitě, ty podmínky jsou napsané a já jsem naznačil, že jsou velmi přísné. Rodinný život toho pachatele, okolnosti spáchání, věk toho pachatele. Přeci si uvědomíme rozdíl, jestli nějaký trestný čin spáchá mladistvý pachatel, třeba 16-letý, který nepochybně je ještě v nějakém psychickém i fyzickém vývoji, a trestný čin těžkého ublížení na zdraví. Tady Táňa uvedla samozřejmě tu krajní polohu třeba té ohromné tragédie, která se stala na Jižní Moravě, kde to bylo s následkem smrti dokonce několika dětí. Tak samozřejmě ale trestný čin těžkého ublížení na zdraví nejsou pouze tyto fatální případy. To je opravdu, teď to velmi zjednoduším. Třeba je trestným činem těžkého ublížení na zdraví nebo těžkého ublížení na zdraví poškození nějakého orgánu, to znamená, může k tomu dojít. A já teď to nezlehču a nechci to stavět do druhé polohy. Přirvačce dvou dospělých lidí může k tomu dojít, přirvačce dětí. V úvozovkách dětí, protože ještě nejsou plnoletí, to znamená 16-17 letých dětí. A pokud uplyne 30 let, 40 let, 50 let od takového skutku, tak skutečně tito lidé, a zdůrazňuji ten v úvozovkách trest, se týká nejen práce s dětmi, týká se i vyjmenovaných živností.
1: Paní poslankyně, to skutečně se v té diskusi objevuje, myslím si, že to zmiňuje zrovna Eva de Croa. Co když jednou někdo jako mladiství ujel, porval se před hospodou, někomu těžce ublížil na zdraví, ani takový člověk by podle vás neměl mít možnost nikdy pracovat s dětmi?
0: Ano, a to je jeden z těch pozměňovacích návrhů Helenky Válkové, který říká, že právě u těch mladistvých je na místě, aby soud rozhodl, jestli je nutné ten zápis do toho dětského certifikátu udělat nebo ne. A to si myslím, že je naprosto v pořádku, a tady jsem tomu nakloněna a naprosto souhlasím. To, s čím už nesouhlasím, je, že by člověk, který ve 30 letech rozbije krígl o hlavu nějakému kamarádu, kamarádovi v hospodě a způsobí mu tak těžké ublížení na zdraví, by měl pracovat s dětmi. S tím nesouhlasím. Prostě myslím si, že při práci s dětmi těm dětem dáváme, s nimi nejen trávíme čas, ale dáváme jim i nějaké vzory, dáváme jim prostě nějaké morální mantinely, nějaké ideje, nějaké vzory chování a tak dále. A takový lidi s dětmi pracovat nemají.
1: Pane poslanče, tak nestačí vám nakonec ten pozměňovací návrh od poslankyně Heleny Válkové? Neřeší přesně to, co vy v těch úpravách dětského certifikátu chcete zavést?
2: Já znovu opakuju, to je ale pouze variace a já ty pozměňovací návrhy Helenky Válkové znám. To je pouze variace toho současného stavu, kdy řeknu, ten soud to bude moci posoudit pouze a jen v tom okamžiku, kdy bude prvotně rozhodovat o zápisu do záznamu,
1: ale ne
2: pro práci s dětma.
1: A to vám
2: a nikoli později. Myslím si, že právo, a já jsem to uváděl na příkladu doživotně odsouzených, to znamená, to jsou ti nejhorší, nejodpornější zločinci v České republice. A uvádím to jenom jako příklad. I ti mají právo na přezkum, zda nedojde k podmíněnému propuštění.
1: Já myslím, že vaše odlišné názory na tuto problematiku a v něčem shodné se dostatečně vyjevily, tak u toho můžeme s čistým svědomím skončit. Tolik stínový ministr sportu, prevence a zdraví, místopředseda ODS poslanec Karel Haas a vládní zmocněnkyně pro lidská práva, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Dámo a pane, děkuji vám.
2: Díky moc za pozvání.
0: Já také moc děkuji za tuto debatu. Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Česká centra vás zvou na Noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Kriminalisti zasahují v kanceláři nymburského starosty, podle žalobců prověřují veřejné zakázky. Americký nejvyšší soud zablokoval pokus Donalda Trumpa změnit těsně před listopadovými volbami pravidla pro korespondenční volbu. Poslanci budou jednat podle nových pravidel, začíná platit protiobstrukční novela. Hezké úterní dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami, jak řekl pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
5: Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí na více místech České republiky úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dalších majetkových a souvisejících trestných činů.
4: Mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová řekla, že nesmí poskytovat žádné informace. Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa, nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení, o které americký prezident na poslední chvíli usiloval, měla pošta nově začít kontrolovat seznamy voličů a teprve potom jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami sebou přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám.
6: Nejvyšší soud rozhodl většinou 7 členů proti 2, kteří byli proti. Jeho rozhodnutí je další v sérii nedávných právních zvratů, kterými se Bílý dům snaží zavést nová pravidla dovolebního hlasování. Případ vynesl na světlo bývalý zaměstnanec pošty, který se stal informátorem a popsal zbrklé zavádění nových pravidel na poštách. V případě chyb a omylů by už ale nebyl čas na nápravu. V některých státech totiž začíná předběžné hlasování už za 3 dny a volební lístky jsou tak už na cestě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
7: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
4: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na ruskou kritickou infrastrukturu. Pochybuje ale, že Moskva je ochotná přestat útočit na ukrajinské infrastrukturní objekty a zařízení.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu vyzval zahraniční partnery, aby zajistili, že Rusko nebude útočit na ukrajinskou energetiku a dopravu, zejména na přepravu potravin, na přístavy, sklady a další logistické objekty nezbytné pro zajištění základních životních podmínek obyvatelstva. Včera Rusko raketami a drony zničilo dva velké sklady v Oděse, sklad s léky a distribuční centrum sítě drogérií EBA. Z Ukrajiny Martin Dorazí, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Zastupitelé Prahy 1 budou rozhodovat o snížení hluku z hlasité hudby na lodích z Vltavy. Opatření vychází z výsledků loňského místního referenda, ve kterém se pro omezení hluku v historickém centru Prahy vyslovilo přes 70% hlasujících. Městská část proto navrhuje vyhlášku i speciální klidové zóny na řece. Součástí plánu je i zpřísnění nájemních smluv pro provozovatele plavidel, tak aby rušení nočního klidu mohlo být důvodem k výpovědi z přístavišť. Americké televizní ceny Emmy ovládla hororová komedie Widow's Bay. Ze slavnostního udílení v Los Angeles si odnesla rekordních 14 sošek, včetně ceny za nejlepší komediální seriál a 3 hereckých cen. Nejlepším dramatickým seriálem se druhý rok po sobě stala série z lékařského prostředí Urgent. V kategorii minisérií zvítězil MRD St. Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku. Americké ceny Emmy jsou televizní obdobou filmových Oscarů. O vítězích rozhoduje asi 22 tisíc členů pořadatelské televizní akademie. Pohled na silnice na D5 z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Zdice. Zastavíte na 30. kilometru a v koloně pojedete až do omezení na 34. Tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Počítejte se zdržením kolem čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště se táhne fronta hlavně kamionů od sjezdu z D1 a pokračuje až za tunely. Tam stále regulují vjezdy. Navíc v Lohkovském tunelu stále stojí osobní auto v pravém pruhu. Místy se zastavují také osobní auta. Na východní části Pražského okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným tranzitním provozem od nájezdu z Novopatské k Europarku a ve spojovací směrem na Libeně se sune kolona z Českobrodské až k omezení u sběrného dvora zdržení 20 minut. Šťastnou cestu. Dnes bude po rozpuštění možné mlhy, slunečno s teplotami do 24 stupňů. To byly zprávy a teď už je tu nový díl podcastu Vinohradská 12.
9: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství.
11: 30-letý muž z Rumburku půl roku zneužíval 12-letého chlapce.
12: Dvakrát zneužil také jeho 10-letého kamaráda.
13: Děčínský soud ho nejprve poslal na 3,5 roku do vězení.
14: Odvolací senát Ústeckého krajského soudu ale trest zmírnil.
15: Podle soudu šlo o ojedinělý exces muže, kterému se děti sami nabízely, protože si chtěli vydělat.
16: Dva chlapci, dokázané zneužívání a pravomocně odsouzený muž, jenže jen podmínečně. Případ Rumburk, skandální verdikt, myslí si premiér. Jak ho obhajuje soudkyně? Ptám se na to Artura Janouška z investigativního týmu Radiožurnálu, který na případ upozornil.
9: Dnes je úterý 15. září. Ahoj Arture, vítej po nějaké době u nás zase ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jsi přišel.
17: Děkuji Matěj za pozvání, přeju hezký den tobě a všem našim posluchačům.
9: Tak, už o tvé práci mluví i premiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Slyšel jsem je na Instagramu. Odvolací soud v Ústí nad Labem totiž zmírnil trest muži, který zneužíval dvě děti ze 3,5 roku vězení na podmínku. Ty si o tom jako první informoval v Radiožurnálu a na webu i rozhlas.cz. A mluvil si přímo s Janou Kurešovou, se soudkyní Janou Kurešovou, jejíž senát o tomhletom odvolacím verdiktu rozhodl.
17: Ano.
9: Čím to zdůvodnila, že snížila ten trest na podmínku za ty skutky, které jsem popsal?
17: Ona zmínila, že ten prvoinstanční soud, okresní soud v Děčíně, se nevypořádal dostatečně s několika polehčujícími okolnostmi, které tedy byly ve prospěch toho obžalovaného. Například to, že do té doby nespáchal žádný trestný čin, že teda vedl řádný život.
18: On se v minulosti nedopustil žádného protiprávního jednání.
17: Že měl kladné hodnocení v práci, že litoval toho, co udělal.
18: On sám obžalovaný to uznal, nebo respektive se vyjádřil. Bylo mu to hrozně moc líto.
17: Soud také konstatoval, že ten jeho čin, že to byl výjimečný, ojedinělý exces.
18: Kdybychom se zatím nestali, tak bychom určitě takhle jako nerozhodli.
17: Také uvedl, že toho mladšího z chlapců, 10letého, že ten obžalovaný zneužil pouze 2x, a to slovo pouze je skutečně uvedeno v rozsudku. A pak také soud zdůraznil, že to byli právě ti chlapci, ty oběti, kteří obžalovaného přemlouvali, prosili ho o schůzku, protože on jim za sexuální služby platil, tak oni ho přemlouvali, aby si mohli vydělat, a že on teda podlehl jejich nátlaku. A pak také soud konstatoval, že ten starší z těch chlapců, 12-letý, že už v té době byl narušený.
9: Takže 10-letý a 12-letý chlapec, u 12-letého chlapce mělo to zneužívání probíhat půl roku, nebo tak je to zdokumentované, a ano, u 10-letého v uvozovkách je to v tom rozsudku pouze 2x.
17: Pouze 2x, ano. U toho 12-letého to probíhalo od října 2022 do března 2023, a to nejméně v 10 případech. 10 případů má policie zdokumentováno.
9: A ty jsi říkal, že soudkyně tvrdí, že ten starší, že byl narušený?
17: Ano.
9: A že to je polehčující okolnost pro toho odsouzeného?
17: Nebo ano, ona...
9: Co to znamená, že byl narušený?
17: Ona tam popisuje v tom rozsudku, nebo odvolací senát krajského soudu v Ústí nad Labem v rozsudku zmiňuje, že ten chlapec vyrůstal v problematické rodině, že měl výchovné problémy, kvůli kterým se teda nakonec dostal do výchovného ústavu, že se sám dopouštěl protiprávních činů, že provozoval tu dětskou prostituci ještě dřív, teda než potkal toho obžalovaného, a že dokonce vydíral ty muže, kterým poskytoval ty sexuální služby, že je vydíral takovým tím stylem, buď zaplatíte, nebo vás udám, protože víte, že mi je 12 let. Tady je ale potřeba dát vlastně ty věci do kontextu. Ten chlapec vyrůstal opravdu v zoufalých sociálních podmínkách, otec opustil rodinu, matka propadla alkoholu a drogám, toho chlapce vychovával děda. Když mu bylo 12 let, tak za ním přišel místní muž z Rumburka a ukázal mu, jakým způsobem by si mohl přivydělat. Takže ten člověk se stal jeho prvním kuplířem. Ten chlapec pak zjistil, že než se dělit s kuplířem, tak si bude prostě klienty schánět sám někde na webu na kluky.cz, což se teda taky dělo. Musíme taky ještě připomenout, za co ten chlapec utrácel ty peníze, které získával od těch klientů. On tam zmiňuje v nějaké WhatsAppové komunikaci, že si za to koupí třeba hamburger nebo alkohol, nebo dokonce v jednom případě přemlouvá toho obžalovaného ke schůzce, aby od něj dostal za sexuální službu peníze a mohl matce koupit dárek k narozeninám.
9: No ale v tu chvíli ta trestní odpovědnost ale zůstává přeci na tom muži, který ty chlapce podle soudu zneužíval, ne? Není to tak, že by soudkyně, nebo bere to teda jako polehčující okolnost?
17: Bere.
9: To bere, jo?
17: Ona říká na jednu stranu, nebo vůbec ten odvolací senát říká, že ten pachatel je odpovědný za ty své činy, že ho to nevyvinuje. Prostě on to spáchal, je to prokázáno, konstatuje to ten soud, ale vnímá ten život toho 12-letého chlapce, že teda provozoval dětskou prostituci ještě než ho poznal, že prováděl nějaké protiprávní činy, že měl výchovné problémy, to všechno ten soud vnímá tak, že došlo k narušení ještě předtím, než se setkal s tím obžalovaným, a dokonce to je přímo citace z toho rozsudku odvolacího senátu, že tohle všechno výrazně snižuje společenskou škodlivost jednání obžalovaného. Jinými slovy, ten soud říká, že to dítě už je zkažené a proto ten čin, který na něm někdo páchá, že není tak společensky škodlivý.
19: A když odvolací senát rovněž tvrdí, že šlo o exces, použil si to slovo,
17: ano,
19: tak když 30-letý muž z Rumburk se schrá,

0: toho jeho jinak řádného života.
1: Takže celý ten skutek byl ojedinělým excesem z jeho jinak řádného bezproblémového života.
2: Připomínám, že odvolačka v Ústí nad Labem zmírnila trest muži na podmínku, protože původně okresní soud v Děčíně uložil tomu 30-letému muži 3,5 roku vězení. Proč byl ten verdikt přísnější než u odvolacího krajského soudu, který dal teda muži 3letou podmínku s 5letým odkladem a ještě, abychom nezapomněli, peněžitý trest?
0: Ano, on nařídil mu zaplatit 400 tisíc nebo 450 tisíc jako peněžitý trest a 70 tisíc jako zadosti učinění nebo odškodnění pro toho mladšího 10letého
2: chlapce. Staršímu nic.
3: Citujeme z SMSky obhájkyně odsouzeného Světly Klajnové pro Vinohradskou 12.
4: Uložený podmíněný trest na samé horní hranici a vedle něj peněžitý trest rozhodně nelze označovat za výraz beztrestnosti pachatele či za tresty, které by mého klienta nijak nepostihly. Odvolací senát věc pečlivě prostudoval, než rozhodl.
2: A čím se teda ty verdikty liší? Proč ten trest je jiný?
0: Okresní soud v Děčíně vlastně taky vzal ty polehčující okolnosti celého toho případu, ale konstatoval, že nejsou tak silné, aby přebyly závažnost jednání toho pachatele. Mm-hmm. Říkají, že on páchal tu trestnou činnost na malých dětech, 10letém a 12letém, dlouhodobě. Těch skutků bylo teda minimálně 12. To všechno je tak závažné, a tohle konstatoval okresní soud v Děčíně, že alternativní podmíněný trest nepřichází v úvahu. Mm. A zabýval se taky tím narušením toho staršího chlapce a říká, že nelze hovořit o tom, že by to jednání obžalovaného nezanechalo na tom chlapci trvalé psychické následky, protože jemu je 12, jeho psychika ještě nedozrála a proto taky může dojít k těm trvalým psychickým následkům nebo mohou se projevit ty psychické následky až v budoucnu. Teď nemůžeme říkat, že to jeho jednání nebylo škodlivé pro tu oběť, pro toho 12-letého chlapce, tak jak to říká odvolací senát nebo soudkyně Jana Kurešová, když říká, že on nespůsobil svým chováním narušení toho 12-letého dítěte. To si okresní soud v Děčíně nemyslí a říká, že tohle to přece my teď vědět nemůžeme, to se může projevit v budoucnu.
2: Ten obžalovaný, respektive teď už pravomocně odsouzený, se přiznal?
0: On se přiznal ke schůzkám a k tomu, že mu poskytoval sexuální služby, nebo prostě, že docházelo k nějakým sexuálním praktikám s tím 12-letým chlapcem. Mm-hmm. U toho 10-letého to popřel, že se to nedělo. U toho 12-letého se přiznal.
2: To znamená, že když dostal 3,5 roku vězení od okresního soudu v Děčíně, tak se pak odvolal.
0: On se odvolal, protože ten trest 3,5 roku vězení mu přišlo moc, že to je příliš přísný trest.
2: Takhle se to dostalo do Ústí.
0: Ano.
3: Citujeme z rozsudku krajského soudu v Ústí nad Labem.
4: Obžalovaný prostřednictvím obhájkyně odvolání odůvodnil tím, že uložený trest je nepřiměřeně přísný a neodpovídá povaze skutku, osobě obžalovaného a okolnostem případu.
0: Žádal už od začátku jenom výchovnou podmínku, případně peněžitý trest. Odvolání podal i státní zástupce, který řekl, že ta společenská škodlivost toho jednání je extrémně vysoká.
5: Jak dětská prostituce, tak třeba dětský porno jsou společensky extrémně nebezpečné projevy nebo procesy.
0: A nelze mu proto podle něj ukládat byť vězení, ale v polovině trestní sazby.
5: A nelze přičítat k dobru pachateli trestné činnosti, který je zneužívá, to, že oni si tím přilepšovali.
0: Tomu obžalovanému hrozilo 1 až 8 let vězení za pohlavní zneužití. Pokud dostal teda 3,5 roku, tak je to ještě pod polovinou. Státní zástupce se proto odvolal, protože mu to naopak přišlo málo. Žádal pro obžalovaného vězení alespoň na 50 měsíců.
2: Takže když se Lukáš Otypka odvolal a žádal 50 měsíců a mluvil o společenské škodlivosti toho jednání, tak teď odvolací soud, respektive senát odvolacího soudu, si tedy nemyslí, že by ta společenská škodlivost byla tak vysoká. Ty už to sám popisoval, že takhle to a takhle tím argumentovala paní soudkyně. To znamená, si stojí za tím, že ten trest je aktuálně přiměřený, že je dostatečně výchovný.
0: Několikrát jsem se během toho rozhovoru soudkyně Jany Kurešové ptal, jestli ten trest je přiměřený, dostatečný podle ní. Ona trvala na tom, že ano. A vysvětlovala to tím, že je přece rozdíl, když agresor někde u školy si vybere nějaké nevinné dítě, neskušené, a je to rozdíl, než když teda páchá trestnou činnost na malých dětech, teda 10-letém, 12-letém, ale které už nějakou sexuální zkušenost mají.
2: Jakmile si na tenhle případ upozornil, vzedmula se poměrně velká vlna reakcí, tak už to tak bývá u podobných kauz. Co na to rozhodnutí říkají experti věnující se zločinům spáchaných a páchaných na dětech?
0: My jsme oslovili například bývalou státní zástupkyni a teď aktuálně advokátku Věru Novákovou, která se specializuje právě na ty činy spáchané na dětech, ta označila ten rozsudek krajského soudu za perverzní.
6: Podle mě se jedná o obviňování oběti toho nejhrubšího zrna.
0: Řekla, že tím krajský soud, odvolací soud, přenáší vinu z toho pachatele na oběti, protože místo, aby hodnotil ten jeho čin, tak vlastně posuzuje chování těch dvou malých chlapců.
6: Odvolací soud tím prakticky říká, že se dítě provinilo tím, že se nedokázalo narodit do lepších podmínek a jeho...
0: Říká, že teda podle toho odvolacího soudu jinak příkladný občan podlehl jejich svodům. Zase komentuje to narušení toho 12-letého chlapce a říká, že přece i ten obžalovaný se podílel na jeho vývoji už tím, že to špatné chování v něm posiloval a utvrzoval. On prostě tím, že dobře souhlasil s těmi schůzkami, platil mu za sexuální služby, tak tím vlastně mu říká, že to je normální.
2: Soudkyně Kurešová taky tvrdí, že teď je tu jakási společenská poptávka, že tyto případy jsou pod drobnohledem a že oni jako soudci se prý dostávají pod tlak veřejnosti. Jak rozumíš jejím slovům ve vztahu k tomu, jaký signál vlastně to rozhodnutí toho senátu vysílá veřejnosti?
0: Ono to vypadá, jako kdyby soudce vymlouval na ten tlak veřejnosti a jako kdyby se tím chtěl zbavit odpovědnosti. Ale to je vždycky soud, ten, kdo má odpovědnost za rozsudky, nikdo jiný.
2: Neměnili se ale právě z důvodu toho, že těch případů je mnohem víc, které pak končí podmínkou, neměnili se kvůli tomu zákony, protože ta celospolečenská reakce byla velmi nesouhlasná, že by měli pachatelé podobných trestných činů dostávat jenom podmínky.
0: Už od loňského roku se změnila definice znásilnění a vlastně platí, že sexuální aktivity s dětmi mladšími 12 let jsou považovány za znásilnění, tedy ne pohlavní zneužívání nebo pohlavní zneužití. Je to tak, že dítě do 12 let je považováno za bezbrané. A pokud pachatel páchá sexuální čin a zneužívá při tom bezbranosti té oběti, tak se to bere jako znásilnění. A v tom odstavci, který se týká znásilnění dětí pod 15 let, tak je trestní sazba 5 až 15. Dřív byla 5 až 12, teď se to od loňského roku zvedlo na 15 let. Ale hlavně jde o to, že ta spodní hranice je 5 leta. A proto by tam v těchto těch případech už by se až na mimořádné případy neměla dávat podmínka.
2: No a proč se dala? Protože na případ Rumburg se to ještě nevztahuje?
0: Ano, ano. Soud vždycky musí posuzovat zákony, které platily v době, kdy je ten obžalovaný spáchal, a v tom roce 2022 a 2023 tohle ještě neplatilo. Proto to taky bylo kvalifikováno jako pohlavní zneužití.
2: Těch případů, u kterých se odborná i laická veřejnost pozastavuje nad tím, jak nízký trest nebo dokonce jen podmínečný trest padne za zneužívání dětí, těch bylo skutečně v posledních letech víc. My jsme o nich i ve Vinohradské 12 mluvili. Bylo v nich k té podmínce přistoupeno vždy jako z podobných důvodů, to znamená nějaké výjimečné chování, které vybočilo z řádného života?
0: Ano, tím soudci většinou argumentují. Bylo to třeba v případu muže z Břeclavska, který 3 roky zneužíval a znásilňoval 6 malých chlapců. V roce 2023 uzavřel dohodu o vině a trestu. Díky tomu dostal podmínku a taky v tomhle případě to bylo vlastně to samé, co v tom orumburském případu. Soudce argumentoval tím, že ten muž do té doby nebyl trestán, že to litoval, omluvil se, zaplatil nemajetkovou újmu. A ono je to i v dalších případech. Podmínku letos dostal třeba zubní lékař z Ústecka, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a z těch fotografií pak vyráběl pomocí umělé inteligence dětské porno. Tak i tento člověk uzavřel dohodu o vině a trestu, díky tomu dostal podmínku. A taky v tomto případě prostě argumentovalo tím, že do té doby vedl řádný život a tohle bylo jenom vybočení.
2: A pak je tu ten velmi známý, mediálně známý případ Aničky z roku 2024, kterou měl...
0: Ano. otčím.
2: Zneužívat její otčím, měl si to natáčet, ale prý se staral o rodinu, tak a ano. Přiznal se, tak mu...
0: Dostal taky podmínku.
2: Tak mu soud dal jenom a vyměřil mu jenom podmínku. V případě Aničky před 2 lety se tou věcí zabývalo Ministerstvo spravedlnosti. Stejně tak se tímto rumburským případem zabývá teď Ministerstvo spravedlnosti a ano. Pan ministr Jeroným Tejc, už jsem o tom mluvil na začátku, taky pan premiér Andrej Babiš, ten vždycky říká, že hned píše Tejcovi, když se něco takového přihodí, že to je skandální rozhodnutí, že se to má řešit a že to Tejc řeší. Čím přesně se ministerstvo aktuálně zabývá, co může nebo nemůže s tím verdiktem ještě dělat, pokud by chtělo?
0: My jsme teda, ještě musím říct, my jsme se obrátili nejprve na nejvyšší státní zastupitelství, které ten případ také řeší. Zvažovalo možnost podat dovolání, ale to se podává pouze, pokud ten případ trpí nějakými procesními vadami, například je tam špatně kvalifikace stanovena a tak podobně, to asi v tomhle případě není. Ale řešilo nejvyšší státní zastupitelství, zda podat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. Ten by směřoval právě na ministerstvo spravedlnosti, ten podnět by řešil ministr Jeroným Tejc, který teda už oznámil, že je připraven podat stížnost.
7: Přesně tyto rozsudky, kdy někteří soudci ukládají podmínky za závažné sexuální činy, potom snižují důvěru v justici.
0: Tu stížnost pro porušení zákona podává k nejvyššímu soudu, ten už nemůže zvrátit ten pravomocný rozsudek, může ale konstatovat, že skutečně byl porušen zákon.
7: Je to naprosto nepřijatelné v této věci. Nepochybně podám stížnost pro porušení zákona.
0: A pokud to udělá, tak bylo by to závazné pro soudy, které o podobných případech by rozhodovaly v budoucnu. A je to také důležité k tomu, protože i těch porušení zákonů bylo ze strany nejvyššího soudu už bylo konstatováno několik, ale každý ten případ je jiný. A tím také soudci občas argumentují, že náš případ se nevešel do toho, o kterém už se rozhodl nejvyšší soud, proto pro nás není závazný, protože ten náš případ je malinko jiný, tak když těch porušení zákona nebo toho konstatování o porušení zákona bude víc, tak bude větší šance, že se tím soudy budou zabývat, protože bude šance se vždycky dostat k tomu, že ten jejich případ bude přesně ten, o kterém nejvyšší soud rozhodl.
2: Ale ten rozsudek v tomto případě, ten už to nezvrátí.
0: Nezvrátí.
2: Pokud by nejvyšší soud naznal, že by to bylo potřeba, tak už tím nic neudělá.
0: Ne, to už je akademický výrok, který nezvrátí ten rozsudek toho případu, o kterém se bavíme, ale může být závazný pro soudy, které budou rozhodovat o takových podobných případech v budoucnu.
2: Já jsem zmínil ten mediálně velmi známý případ Aničky. Na základě toho kritizovaného verdiktu tehdy vznikly i zákonné změny, které platí od letoška, to znamená nějaké větší vzdělávání soudců, výraznější vzdělávání soudců v oblastech domácího sexualizovaného násilí a problematiky ochrany zvlášť zranitelných obětí. Mohl by i ten nynější případ vést k nějakým dalším podobným změnám, protože pan ministr se obrátil na státní zástupce s tím, že jsou to nepřiměřené, nepřípustné verdikty v těchto věcech.
0: Ano, on už o tom mluvil, že samotné zákony nestačí, že je třeba vzdělávat soudce a státní zástupce, dokonce nabádá státní zástupce, aby v případě, že prvoinstanční soud vydá nějaký nepřiměřeně mírný trest, tak aby se vždycky odvolávali. No ale oni to dělají. Taky v tomto případě se státní zástupce odvolal a pak ten rozsudek, ten trest zmírnil až ten odvolací soud. Takže tady v tom případě pan ministr nabádá státní zástupce k něčemu, což už ale oni dělají.
2: Rozumím tomu. Tak tohle potom verdikt toho senátu, který si za ním, jak jsme popsali, stojí, vyvolalo to debatu, kterou to vyvolalo, o které se tady i my dva bavíme, o které jsme se bavili ve Vinohradské 12. Díky, že jsi přišel, díky, že jsi na ten případ upozornil.
0: Já děkuji za pozvání, Matěj. Naschledanou.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Artur Janoušek, investigativní reportér z Radiožurnálu. Mluvil jsem s ním o případu ze severu Čech. Odvolací soud v Ústí dal 30-letému muži za zneužívání dvou chlapců podmínku a to vyvolalo bouřlivé reakce a řeší to i Ministerstvo spravedlnosti. Naslyšenou zítra. We'll be right back.
8: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
9: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
8: Příběh zdánlivě nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout v pátek po 8 hodině večer na Plusu.
10: Interview Plus. Izraelský ministr kultury chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu NASA, který byl o víkendu oceněn na filmovém festivalu v Benátkách. Co snímek dvou uznávaných izraelských dokumentaristů vypovídá o zabíjení civilistů v pásmu Gazy? Jak byl na Benátském festivalu přijat? Petr Vizina se zeptá kolegy Pavla Sladkého, který se z Benátek vrátil.
3: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.

0: Pěkné dopoledne, je 10:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: V severní a centrální části Nizozemska je od rána omezena vlaková doprava. Správce železnice, vládní organizace Pro Rail, nevyloučil sabotáž. Na kolejích se během ranní špičky našlo několik neznámých předmětů, které tam někdo umístil záměrně. To způsobilo rozsáhlé výpadky v kolejovém obvodu. Kdy se doprava zcela obnoví, zatím není jasné. Incident zasáhl dopravu kolem měst Zvole, Dejfenter a Amersfoort. Prezident Petr Pavel odpoledne na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO a obrany Jaromíra Zunu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Poprvé u příležitosti Dne vítězství 8. května a podruhé v rámci výročí vzniku Československa, tedy 28. října. Spojené státy ruší omezení emisí skleníkových plynů z uhelných a plynových elektráren. Oznámila to americká agentura pro ochranu životního prostředí. Podle ní to sníží náklady průmyslu v přepočtu o více než 6 bilionů korun. Spojené státy se tak zásadně odklání od snah o snížení znečištění. O to se snažili bývalí demokratičtí prezidenti Joe Biden a Barack Obama. Současný prezident Donald Trump dlouhodobě znevažuje vědecké studie o globálním oteplování. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes ke svému stému výročí zahraje na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. Rozhlasový orchestr si k oslavě jubilea pozval společně s novým šéf-dirigentem Eliasem Grandim mimo jiné mladé solisty, houslistu Daniela Matejču a violončelistku Sakuru Tabaovou. V sále Rudolfina zahrají dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr, který napsal dirigent a skladatel Jan Kučera přímo pro festival. Z té výročí oslavil Socher už taky 6. června v pražských Riegerových sadech. Ještě pohled na dopravu. Na D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Benešov. Na 19. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje nesouvisle až ke sjezdu na Pražský okruh. Zdržení asi 20 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most překáží osobní auto s defektem před Europarkem. Kolona se táhne už z východní části okruhu od nájezdu z Novopatské. Pro osobní auta je to na půl hodiny. A na okruhu směrem na letiště se stále táhne nesouvislá kolona kamionu od sjezdu z D1, regulují proto vjezdy do obou tunelů. A ještě Liberecká směrem do centra, pozor za sjezdem na Prosek, stojí tam po nehodě dvě osobní auta a blokují levý pruh. Dobře dojeďte. Úterý bude slunečné, teď se ještě místy můžou držet mlhy nebo nízká oblačnost, jinak ale bude skoro jasno až polojasno s teplotami v rozmezí od 19 do 24 stupňů. Zítra se pak mírně oteplí až na 26 stupňů, ale opět se vrátí déšť. To byly zprávy, teď už má slovo Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
2: Washington se údajně připravil hlavní část mírové dohody s Ruskem. Její podepsání však brzdí neochota Ukrajiny k územním ústupkům. Cituju, prezident Putin vytyčil svou linii toho, čeho chce dosáhnout. Kdyby Ukrajina chtěla ustoupit k této linii, měli bychom už sestavenou zbývající část dohody. Ale Ukrajina to teď nechce udělat. Postěžoval si v závěru uplynulého týdne Jared Kushner, zvláštní vyslanec prezidenta Trumpa, a budil dojem, že ten, kdo tu zlobí, je Ukrajina. Politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je dnešním hostem Osobnosti Plus právě teď. Vítejte, dobrý den.
3: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
2: A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachecí.
1: Osobnost Plus.
2: Zdá se, že to není poprvé ani naposled, kdy se Amerika snaží trošku vinu za celou tu strašnou tragickou anabázi přenést na pokračování války z Ruska na Ukrajinu. Takže se ptám, je to normální nástroj vyjednávací, nebo co to je?
4: Takové jako otočky, že jo, já se jako naznačuju. Normálně by to bylo asi zábavné, kdyby nešlo o životy, o stovky, tisíce životů, a jestli je to normální, no já myslím, že jako nevídáme to často, aby prezident nějaké země během 2 let svého vládnutí měl takhle nekonzistentní přístup k nějakým tématům, velkým tématům, jako je válka, takže to nemyslím, že to je normální.
2: Tohle řekl Jared Kushner, totiž jakoby to rozčílení na tu Ukrajinu.
4: Ale Jared Kushner jako jedná jménem někoho, že jo? Takže on podle mě není úplně tím samostatnou jednotkou, která by říkala své názory.
2: Nenapadá vás, že je to vlastně, že by to mohlo působit jako tlak na kapitulaci Ukrajiny? Prostě taky už to tu bylo, ale jestli se to nebojuje jako nové téma znova.
4: Může to být tlak na Ukrajinu, může to být i jakási hra o voliče třeba, protože znova bychom měli připomenout, že se nám blíží teda ty kongresové volby a je vidět, že možná Donald Trump neví už kudy kam, protože má otevřené dvě války, v jedné teda se neúčastní, ale je dlouhodobě vyjednavačem a tu druhou, které se účastní a vlastně ani ze dne neumí jako vycouvat, takže ani nějak vyřešit. Takže je možné, že i tohle zase může být jakási nějaká zkratka, kterou se snaží někoho oblafnout.
2: Mimochodem, když říkáte, Trump neví kudy kam, tak zdá se, že kolem svatby svého syna tak neví moc kudy kam, protože jak dnes vyšla zpráva, tak svatbu Donalda Trumpa juniora na konci května na Bahamách tajně financoval ruský oligarcha Umar Kremlev, který je napojený přímo na Vladimíra Putina, aspoň tak to uvedl server pro publika. Víte, že to má jako bohatá, přebohatá rodina Donalda Trumpa zapotřebí.
4: No, já jsem si říkal ještě štěstí, že to nefinancoval třeba Viktor Kožený, že jo, jako my prsty potom v tom. Jasně, jsou takové ukázky v provázanosti toho režimu se svým okolím, které není úplně transparentní. Já si nemyslím, že tohle je jediný případ. Já myslím, že když se podíváme i na jako různé poradce, anebo i ministry v Trumpově administrativě, kteří jsou zase navázaní třeba na ropný průmysl, tak je jasný, že jako tam je jako leccos nečistého.
2: Tak to připomíná jako to, že by bylo fajn se s Ruskem nějak opravdu dohodnout, ty zlobivá Ukrajino, protože my už tam máme rozjeté kšefty.
4: No, ano, možná to tak vypadá. Já zároveň nevylučuju, že za 2 měsíce, nebo třeba za půl roku, až se třeba se potkáme, tak to bude zase jinak. Třeba budou Spojené státy dodávat zase patrioty a budou dále podporovat Ukrajinu. Takže tady ano, je tady zase nějaký krok, který vede nebo má tlačit Ukrajinu k nějakým ústupkům, k nějakému vyjednávání nebo něčemu, co má vést aspoň zádlivě k nějakému konci, ale zapomíná se pořád. Ano, fakt, že ten, kdo to má ukončit, je Vladimír Putin, nikoli Ukrajina.
2: Tak, myslím, že jak Kushner, tak ta ruská strana už potvrdili, že se sejdou k dalším jednáním, k trojstranným, že u toho bude Amerika. Jared Kushner mluvil o nutnosti nějakého kreativního řešení. A mě by docela zajímalo, jestli když jedna strana chce cizí území, a druhá strana ho nechce nikomu dát, jestli na to může být nějaké kreativní řešení.
4: Mně to nevypadá moc kreativní, no. To je víceméně násilné, že jo? Nebo je to z pozice moci. Z mého pohledu, a to ať jako odborného, tak vlastně nějakého jako laického, civilního, tak za mě takové řešení, kde by Ukrajina měla dobrovolně odevzdat své území, myslím tím pod nějakým nátlakem, není přijatelné. A to říkám, jak z toho odborného, tak z toho osobního hlediska.
2: Víte, pro nás zvyklé žít v míru, to asi není přijatelné pro nikoho, leč teď se ptám na systémovou otázku kladu, jestli k tomu prostě nesměřujeme. Celá Evropa, celý svět.
4: Možná ano, já zase teda, pokud bych to měl opravdu, bychom mohli zobecňovat a dávat to do nějakých kontextů, tak z těch hranice se měnily v 20. století mnohokrát. Jo? Máme vždycky po nějakých velkých válkách, po první světové, po druhé světové, na konci studené války se měnily hranice, rozpadaly se různé státy. Takže máme tady, nechci říct precedenci, ale situace, které mohou vést k tomu, že ty hranice se nějak mění. A to, že v tuhle chvíli my to vnímáme jako, jak to říct, jako situaci, kterou nechceme, nebo která je nežádoucí, nebo která může měnit, jo, i vlastně naše pocity bezpečí, protože když se mění hranice kousek od nás, tak kde budeme mít záruku, že se nebudou měnit i u nás, jo, tak přesto jako je dobré si uvědomit, že hranice nejsou jako stálou jednotkou a státy jako takové, ať už to je Česko, Ukrajina nebo to jsou vlastně moderní fenomény, to jsou instituce, které nám vznikaly, řekněme, v posledních staletích. Jo? Jak vypadala mapa světa před 100 lety? Jo, Afrika, v Africe nebyly samostatné státy.
2: Čili vy říkáte jinými slovy, a opravte mě, jestli se mýlím, že si prostě budeme muset zvyknout na to, že něco podobného, jako je výpad další agrese Ruska k Ukrajině s touhou získat území, jako chlapci, děvčata, zvykejme si.
4: Tak, to bych nerad. Je tady takyž jedna taková okolnost. Ty hranice se měnily vždycky opravdu po velkých válkách. Jo? A to je, teďko máme situaci v Evropě, a to už skoro 80 let, kdy válka žádná není a nebyla. A ta stabilita vlastně spočívá vlastně v tom, že máme nějaký mezinárodní systém, kde ty státy se navzájem uznávají. O tom jsem právě mluvil předtím, že to je vlastně ta moderní instituce. A tohle z toho, pokud bude narušeno, tak to skutečně může vést prostě k nějakému, řekněme, většímu chaosu ve světě, klidně i v Evropě. A já bych byl rád, aby jsme si na tohle nezvykli. Aby jsme dělali všechno pro to, že to právo má být mezinárodní právo na prvním místě.
2: Thomas Mann řekl pamětihodný citát, asi ho znáte, tolerance ke zlu stává se zločinem. Uh-huh. Takže když se my všichni na to z klidu svých domovů a hlavně z klidu vlád v jejich palácích díváme, tak jdeme sami proti sobě.
4: Přesně tak. Možná bych to mohl i odborně dokumentovat. Hranice mají a území, teritoria států mají vlastně dvě funkce. Jedna je to fyzické, to je že můžeme využívat to území, a druhé to je perceptivní. To je to, jak to vnímáme, nebo říkáme diskurzivní. A tohle je hrozně důležitý si uvědomit, že tu stabilitu a to vnímání toho mezinárodního řádu vlastně v tuhle chvíli stále vnímáme jako nějaký jako základ našeho uvažování představ o světě, jiný diskurs. A pokud by se tohle mělo změnit, to jest pokud bychom přistoupili na fakt, že máme zase impéria, že máme nějaký vládce, který ve jménu národů v filozofkách chtějí dobývat území, to jest návraty do 19. století nebo do první poloviny 20. století.
2: Svět impérií
4: a diktátorů, a tak to je velmi jako nebezpečné i vlastně jako ve smyslu toho, že i my sami přestaneme naše hodnoty vnímat že jsou založené na právu a nějakých jako systémů, který je spravedlivý.
2: A nemáte pocit, že jsme na cestě, výrazné cestě ke světu impérií?
4: Tak a tady bych měl zapůsobit jako jeden z faktorů formování diskurzu, a to je jako akademik nebo učitel, a měl bych říct, ne, nemyslím si, stále tady existuje nějaký systém, stále většina států, myslím, že chce, a nejenom států, ale lidí chce dodržovat právo, ať už ve svých státech, anebo i to mezinárodní, a nechce, aby se měnily hranice. Takže já věřím, že ty precedenci, které máme v dnešní době, a to je válka v Iránu nebo válka na Ukrajině, jsou pouze pořád jednotky, které, dejme tomu, jednou skončí, a že svět bude pokračovat takový, jaký je. Samozřejmě ano, budou se měnit nějaké poměry, jo, myslím tím geoekonomické, prostě roste nám Čína, roste nám Indie, rostou nám jiné státy.
2: A území taky, jak říkáte?
4: To je otázka. My nevíme, jak to dopadne.
2: Ne, samozřejmě, že o tom jako nemůžeme říct, že víme, jak to bude, ale prostě svět, který vzniká, a teď se ptám, to nekonstatuju, prostě jakoby nahrává dalším a dalším agresorům, protože všechno nasvědčuje tomu, že Rusko alespoň část té Ukrajiny získá.
4: Je to možné ve finále. Je to možné, pokud k tomu sama Ukrajina svolí, to jest dojde opravdu k tomu, že dojde nějaký jako obecný konsenzus, politický konsenzus, že prostě už nemá cenu dál válčit a ztrácet životy. Je to území, které v tuhle chvíli ovládá Rusko na východě, tak Ukrajiny, tak stejně bude obtížně integrovatelné a tak dále, tak podobně. A ten moment, ano, můžem dojít něčemu, co lze nazvat finský model třeba, jo, kdy Finové také ztratili po válce velké území, velkou část i jako obyvatel a akceptovali to.
2: Může to fungovat z dlouhodobého hlediska, že opravdu tak jednoduše, relativně jednoduše vyměnit území za mír a jak dlouho takový mír potom trvá?
4: Mír je vždycky nastaven nějakými normami a mezinárodními pravidly, to znamená nějakými smlouvami, samozřejmě můžou to být instituce, které se na tom podílí a ano, pokud skutečně tady bude dostatečně silný garant, který jednak bude pomáhat Ukrajině stabilizovat a nějakým způsobem vnitřně strávit i tu válku, ztráty životu, ztráty toho území. A samozřejmě pak tady máme otázku, a co Rusko? Jestli přežije ten režim v takovém formě, v jaké je. A jestli se dál bude chovat imperiálně, a nebo jestli se dojde nějaký změny.
2: Vy na mě děláte dojem, že jste takový optimista vlastně.
4: Já musím, nebo?
2: Jinak byste se zbláznil. Ale ne, tak si představme, jo. Vynucená ztráta území, je to jedna z možných variant, říkám. Vynucená ztráta území na Ukrajině, Američani spokojení, že konečně se podepsala dohoda, zůstává Ukrajina bez členství v Severoatlantické alianci, bez jakýchkoliv jakoby zásadnějších záruk, tak kam to celé může vést, že prostě za 5 let tě Rusové tam vpochodují znova do toho zbytku.
4: A nebo vpochodují do Moldavska, nebo pochodují do pobaltských států, jasně. No, ještě bych jako úplně nevýmal jednou důležitého aktéra, to je Evropa. Jo, ono se nám trošku vytratila tady, není v těch jednání, protože Rusko je nechce, ale Evropa je garantem, bych řekl, jako asi jediným spolehlivým garantem teritoriální celistvosti Ukrajiny, jo, vlastně ekonomickou pomocí, humanitární pomocí, to znamená, je tady pořád jako významným prvkem. A pokud Evropa bude fungovat ve smyslu pro Ukrajinu, to je, my jsme tady pro vás, pojďme to nějak integrovat, budeme pomáhat, budeme vám garantovat třeba i tu bezpečnost, tak se k tomu třeba dojít nemusí. No, ale zase, je to podmíněno i tou druhou stranou.
2: Ale říkáte, kdyby, ale nastupující vlády po Evropě, myslím, tak nejsou, podívejte se na naší vládu, která celkem tvrdě odmítá vlastně jakoukoliv větší pomoc směrem k Ukrajině, a když dá menší, tak se vzepřou koaliční partneři. Jasně. Takže to není prostředí, kde by tohle mělo dávat záruku Ukrajině. Že?
4: Určitě je to, Evropa je mnoho států a mnoho hlasů a mnoho názorů. Jo? A je to vždycky dlouhodobý proces. Jo, všechny ty sankce jsou tvrdě vyjednaný a jo, nebylo to jednoduché. Na stranu druhou mění se nám vlády i opačně, třeba Maďarsko, jo, které dřív házelo klacky pod nohy všemu a najednou jako je relativně rozumné. A česká vláda, ať jaká je, tak stále není protiukrajinská. Jako úplně, jako jo, že by
2: se chovala. Ale zřeklo se touhy pomoci.
4: Ano, jistě. Jo, zřekli jsme se sami od sebe, jo, té konstruktivní role toho, že jsme mohli být významným partnerem Ukrajiny do budoucna, ale zase se to také může změnit, děti u nás budou se někdy volby, ne?
2: Víte, abychom se vrátili k tomu Rusku a k Ukrajině už jenom naskok, tak je ta daná situace, nevyplývá z ní, že možná lepší než mírová dohoda, která okrádá Ukrajinu o území, by bylo lepší prostě nějaké dlouhodobé příměří a zmrazený konflikt?
4: Ukrajina tohle nabízí pořád, celou dobu. Jo, oni říkají, pojďme to zastavit, teďko půjdeme dál jednat. A to nechce Putin, to nechce.
2: To je u Ruska nepřekročitelné.
4: Ne, to je, jasně, Putin no, to nechce, to, samozřejmě, protože to je pro něj prohra diplomatická, že jo, i vojenská, takže ne, nechce.
2: Tím si to odfajfknu je to hotové. Tak a teď mi řekněte, není vlastně největší změnou dneška to, že si pomalu zvykáme, ne ta válka jako taková, ale že si pomalu zvykáme na to, že prostě silnější může napadnout slabšího a nějakým způsobem je to pro něj cesta vpřed.
4: Jo, vracíme se, už tam to zaznělo v těch předchozích otázkách a odpovědích. No, já nevím, co to znamená zvykáme si. Já si na to zvyknout nechci a myslím, že nikdo, s kým se budeme bavit na ulici, by takhle nechtěl, aby fungovala společnost. A to znamená, říkám, jak na té úrovni jako domácí, jo, znamená tady u nás, jak má fungovat právo, jak má vymahatelnost práva, tak i to mezinárodní. To jo, je otázka spíš opravdu na to, jak se chovají opravdu, jo, ty diktátoři. Ty vlastně vytvářejí ty situace toho, jak se pak vnímá jakoby ten, ta válka, nebo to, jaké oni mají vlastně diskurzivní nějaké dopady na ty naše názory. A já si myslím, že se tomu doufám, jako furt bráníme, co pak tady ne. Jako Trumpa někdo jako podporuje v těch myšlenkách.
2: Nevíte, ale vy říkáte, já to nechci. A prostě pravda je taková, že lidé už jsou trošku Ukrajinou samozřejmě utahaní a už nevyhledávají ty denní zprávy tolik jako dřív. Takže najednou si třeba můžeme dospět do stádia, že ten status quo je stav trvalý. Rozumíte mi?
4: Já vím, kam jdete. Jedna věc je to, že už ta pozornost té válce na Ukrajině není taková, jako byla v počátku, ale druhá věc je, když se těch lidí zeptáme a chcete, aby takhle fungoval svět, tak vám řeknu, že ne. To znamená, jedna věc je, řekněme, medializace a udržování pozornosti k nějakému tématu. Druhá věc je přijetí té normy. A to si myslím, že může se lišit.
2: Víte, už jste o tom mluvil, že v těch posledních dekádách zpátky, tak že se také měnily hranice občas, ale nebyl to žádný jako mainstream, abych tak řekla, jo.
4: No, jasně. Třeba v 90. letech se měnily hranice, měnily se mapa, politická mapa, jo. To znamená, rozpadla se Jugoslávie, Československo. Hranice se úplně fyzicky jako neměnily, zůstaly stejné. Měnily se významně po druhé světové válce. I my jsme přišli o území třeba, jo, nám Rusové zabrali.
2: Jasně,
4: jo.
2: Ale mě šlo primárně o to, jestli nehledáme vlastně něco, co je tak trošku jakoby postavené na snech těchto předchozích dekád, jestli vlastně se nevracíme do normálu v okamžiku, kdy impéria fungují tak, jak fungují.
4: Impéria pomalu zanikají. Já myslím, že 20. století, jestli nás něco jako nám mohlo dát nějaký příklad, bylo právě rozpad těch představ o tom, že má být nějaké impérium, které má ovládat všechny ostatní. A já si myslím, že i tuhle chvíli, jo, spíš máme více příkladů, kdy dochází k nějakému dalšímu štěpení, bo jsou tendence, jo, k nějakému.
2: Ale nikoli u těch
4: rozpadu.
2: Největších zemí, že ale tam to je ten vtip, že prostě Amerika nabývá moci jednou cestou, Rusko druhou a najednou tady máte země, které vlastně spolu rozhodují o těch malých.
4: Studená válka, a ta, jo, diskurzivně zase, jo, studená válka byla právě nastavena tak, že lidé akceptovali, tady byly dvě strany, dobrá a zlá teda, jo, pokaždý záleželo na úhlu pohledu, a že oni do jisté míry podporovali vlastně tu území, které, nebo podporovali
2: sféru vlivu,
4: jo, kterou jako udržovali v nějakém jako systému a pořádku, jo. Zatímco Amerika pomáhala Evropě, aby se zpamatovala z války, víš, Marshallův plán a pak vlastně evropská integrace a tak dále, jo, tak Sovětský svaz naopak byl jako destruktivní, jo, ten vysával v podstatě ty svoje državy, jo, včetně nás, takže i v tuhle chvíli.
2: To byla Amerika jako vzorem demokracie, že jo?
4: Jo, byla, ale zároveň taky dělala konflikty a přešlapy, které nebyly úplně jako správné. Jo, v Chile převrát, já nevím, myslím, že těch případů máme jako hodně, jo, kdy se nechová úplně v pořádku. Ne. Ale já jsem chtěl říct, jako ten dnešek je trochu jiný v tomhle. Já si myslím, že není jako úplně jako reálný návrat do úplně téhle podoby studené války, jo, kde třeba Amerika bude mít nějaký jakoby zásadnější vliv ještě na Evropu, kromě toho, že by měla pomáhat jako udržovat bezpečnost. Jo, to je to, co poslední zůstalo, jo, vlastně, a doufejme, že zůstane. Ale
2: To stojí na čem, to, co říkáte?
4: No, to stojí, já nevím, na nějakých třeba i závazcích ze Severoatlantické aliance vyplývajících, jo, anebo i na tom pořád, prosím vás, Donald Trump tam dobře bude ještě kolik, rok a půl, dva, pak uvidíme. Jo, já netvrdím, že tam nemůže být někdo ještě horší než on, ale zároveň je dost možné, že se ta vláda tam také změní. A zase to se trošku vrátí zpátky, jo, k tomu, jak jsme na to byli zvyklí. To
2: teď neříkám... Zase uklidňovat.
4: Ano, ale to je princip demokracií. Jo, opravdu, jo, že...
2: Ne, jasně,
4: že...
2: ale jenom, že doby, kdy Amerika chtěla, ať se to povedlo nebo ne, chtěla šířit demokracii a svobodu, ty doby jsou pryč definitivně.
4: Asi jo, jestli něco jsem vypozoroval za poslední rok, tak je opravdu úpadek Spojených států. Jo, jako moci takové toho majáku, jo, nebo jo, to jo, ale možná i vojenské moci, ale... když vidíme, co se děje v Iránu, jo, v finále, ale ano, možná už to nebude jako je, ale zase, víte, to, jak se svět vyvíjí, to, že roste Čína či Indie, to je také jako přirozenost a ty nejdou jako vždycky automaticky, jo, proti Západu, jo, Čína možná asi, jo, ale Indie mi nepřipadá, jako, že by, jo, se snažila, jo, ty pořádky nějak úplně, jako, změnit, zničit a tak dále, Brazílie, jo, a tak dále, prostě je to vlastně ten povstání těch ostatních, pardon.
2: Zajímalo by mě, jestli v okamžiku, kdy se nějakým způsobem Vybystřek transformuje, já řeknu, rozpadá takový ten obranné systémy a pocit bezpečnosti pro všechny, tak je to období, které automaticky nabízí růst nacionalismu tomuhle směru?
4: To je to, čeho se možná bojím víc, jo, protože nacionalismus je velmi silný politický nástroj, jo, jak dosáhnout moci. Ona je ten dobrý nacionalismus, ten inkluzivní, který buduje tu společnost, tu soudržnost společnosti, jo, a oni spolu tak jako trochu pořád soupeří, takže pokud máme šikovného politika, toť jako kdekoliv, který začne hrát na tu strunu, jo, toho exkluzivistického, toho opravdu toho šovinistického nacionalismu, tak to opravdu může vést k rozpárání společnosti a jako k nějakým potenciálním konfliktům. A vidíme to v Evropě, vidíme to vlastně všude ve světě. Otázka je ty rezistence tý zbytku společnosti, jak na tohle bude reagovat?
2: Řekněte mi, takhle už reaguje, když si volí takové politiky. Jasně. Do svého čela, ale mě by zajímalo, v jakých dvou evropských zemích je nacionalismus podle vás ve stádiu největšího nebezpečí?
4: Myslíte ten šovinistický nacionalismus?
2: Ano, ano.
4: Tak to je jako, dobře, my vidíme, zase jsme trochu v panice, co se děje třeba v Německu, jo, kde AfD jako má tu tendenci jako hrát trochu na tu strunu toho nacionalismu a vracet se trochu k těm, řekněme, tomu německému.
2: No tak je to Německo?
4: Jako jo, ale dobrý, ty ostatní strany si myslím, že stále jsou dostatečně silné na to, aby razili tu inkluzivitu tak, jak to bylo v minulosti. Východní Německo, jo, to je ten problém, že, kde nedošlo, řekněme, k tomu, co se stalo v tom takzvaně NSR, v tom západním Německu po druhé světové válce, to je totálně přelomení toho diskurzu z toho nacionalistického do toho, řekněme, občanského, a to východní Německo s tímhle bojuje. A je to skutečně jako otázka, jestli ti lidé jako uvěří těm myšlenkám, které to AfD jako razí, a jestli tohle skutečně bude mainstream, který pohltí i zbytek Německa.
2: Poslední otázka, odpověď v jedné krátké větě.
4: To já umím.
2: Máte pocit, zkuste to, já vám věřím, vytvářejí tu nenávist jako k druhému ty politici zhora, nebo jenom si vytahují to, co v té společnosti už bylo?
4: No to je, se na to odpověděla. Oni vlastně využívají to napětí v společnosti a využívají to ke své získání své posílení své moci. To je princip toho nacionalismu.
2: Libor Jelen, politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, byl mým dnešním hostem. Děkuju moc.
4: Jako vždy skvělé povídání a těším se na příště.
2: Já taky. Hezký den přeje Barbora Techecí.
0: Pěkné dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Evropský parlament bude rozhodovat o úpravě systému emisních povolenek ETS2. Rusko a Ukrajina se v noci znovu ostřelovali. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. U zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství tzv. Rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování.
5: Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cena emisních povolenek se tak promítne do cen benzinu a nafty a u některých domácností taky do cen tepla. Dohodu o změnách tzv. Rezervy tržní stability za parlament vyjednávala česká europoslankyně Danuše Nerudová z Hnutí STAN. S Radou EU se na její podobě předběžně dohodli už v červnu. Obě instituce ji teď musí ještě formálně schválit. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: 4 lidé a jedna firma jsou obžalovaní v korupční kauze na pardubické magistrátu. Mezi nimi je i bývalý vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa, který měl podle spisu zadávat veřejné zakázky spřízněné firmě. Informovala o tom Česká televize. V letech 2017 až 2021 mělo být zmanipulovaných celkem 268 zakázek. Vyšetřování případu trvalo 4 roky. Pardubice budou u soudu požadovat náhradu škody zhruba 24 milionů korun.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ukrajinská armáda v noci zasáhla sklad internetového prodejce Ozon v ruské Rostovské oblasti. Cílem dalších útoků byla ropná rafinerie v Sizrani v Samarské oblasti na jihovýchodě Ruska. Ve městě Taganrog ukrajinské střely podle gubernátora Rostovské oblasti poškodily taky plynovod, několik rodinných domů, školu nebo zemědělské a potravinářské sklady. Při útocích nebyl nikdo zraněn. Ruské střely naopak v noci mířily na Ukrajinu. V Kyjevě dron zasáhl čerpací stanici, kde zranil jednoho člověka. Podle šéfa zprávy oděské oblasti Olega Kypera rozsáhlé ruské útoky v regionu zasáhly například logistické objekty, přístavní zařízení, dopravní infrastrukturu i obytné domy. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí, informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
6: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Na D2 z Bratislavy směrem do Brna se zastavuje za sjezdem na Modřice. Kolona pokračuje až do Brna ke sjezdu na D1. Na D5 z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Zdice. Na 30. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje až na 34. zdržení do 15 minut. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu před Europarkem. Kolona se táhne už z východní části okruhu od Hradecké D11. Zdržení asi 20 minut. Šťastnou cestu. Dnes bude slunečno s teplotami od 19 do 24 stupňů, teď ještě může být místy mlhavo. A po zprávách už pořád nic osobního, prostě biznis.
7: Nic osobního,
8: prostě biznis.
7: Jana Klímová,
8: Petr Šimůnek.
7: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
8: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska? téma číslo 1. Kdo je podle nových žebříčků tuzemských médií letos nejbohatší Čech? Daniel Křetínský, majitel firem EP Group a Vesa, anebo zbrojař Michal Strnad? Vysvětlíme, proč ukazuje každý žebříček něco jiného a jak to, že je ve špičce miliardářů stále premiér Andrej Babiš a co jsou trhliny jeho svěřenského fondu.
7: A téma číslo 2. Vývojáři umělé inteligence začínají otevřeně varovat před riziky jejího překotného vývoje. Americká OpenAI proto zvažuje zpomalení dalších kroků v koordinaci s konkurenty. Důvodem jsou obavy o bezpečnost. Jak to ovlivní vstup AI gigantů na burzu ve Spojených státech? A podíváme se i na to, co se děje s vývojem AI v Evropě.
8: Začneme prvním žebříčkem, který na konci srpna zveřejnil ekonomický web Euro. Na nejvyšší příčku bohatých Čechů posadil stejně jako loni majitele zbrojařské skupiny CSG Michal Strnada s majetkem 470 miliard korun, tedy skoro půl bilionu. Na druhé místo se posunul většinový vlastník skupiny EP Group Daniel Křetínský se 432 miliardami a až třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou, vdova po někdejším nejbohatším Čechovi Petru Kellnerovi. Jejich majetek euro ocenilo na 385 miliard. No a minulý týden vyšel ještě žebříček ekonomického deníku E15 a podle něj je to trochu jinak. Nejbohatší je Daniel Křetínský s majetkem 480 miliard korun a druhá je majitelka finanční skupiny PPF Renata Kellnerová. Ta má podle E15 405 miliard a majitel zbrojařského strojírenského holdingu CSG Strnad je až třetí se 347 miliardami. Petře, jak se dají takové rozdíly v ocenění majetku biznesmenů vysvětlit u Michala Strnada? Je to třeba rozdíl 130 miliard mezi těmi dvěmi propočty u Křetínského 50 miliard. Nevyhrál to Křetínský asi v E15, protože vlastní to vydavatelství, veď?
7: To bych nevstupuje do těch propočtů, byli moc přísní na ně. Ale já myslím, že klíčová věc je, kdo a kdy ten žebříček vlastně počítal, protože euro bylo první, myslím si, že oni uzavírali výsledky někdy v polovině srpna, E15 to dělala v září a u těch dvou nejbohatších je to důležitá věc, protože Strnad a Křetínský poprvé vlastně v letošním roce se dají spočítat v celku snadno a to proto, že hlavní část jejich majetku je na burze. V případě Michala Strnada jsou už od ledna akcie CSG na burze v Amsterdamu, takže čistě teoreticky se stačí podívat do Amsterdamu na ten ticker CSG, kolik tam jako ukazuje cenu k určitému datu a podle toho to spočítat. U Dana Křetínského je to trochu podobné, protože 50% svých aktiv v energetice vyměnil za akcie Total Energies, no Total Energy, francouzsky, aby jsme to řekli, ty se obchodují v Paříži a tam zase odečteme cenu z toho, jak je to na burze a můžeme to spočítat, ale má to velké háčky.
8: Hele, jasně, ale sám říká, že by to vlastně mělo být tedy jednoduché, tak by tam nemělo být, ale pak v tom případě tak obrovské rozdíly.
7: No právě, pozor, ty rozdíly se dají vysvětlit tou burzou, protože je jiný kurz akcí v srpnu, jiný kurz akcí v září, to jsou ty rozdíly mezi těmi dvěma žebříčky, třeba u CSG, jestli si to dobře pamatuju, padly ty akcie z nějakých 18 na 16 euro za kus a to už ti v tom objemu může udělat miliardy korun. Total Energies tam zase kvůli Hormuzu a kvůli růstu ceny ropy jdou nahoru i akcie Total Energies a tím pádem majetek Dana Křetínského. Takže tím by se to trochu vysvětlit dalo, ale není to všechno.
8: Další věc je, že asi tam do toho vstupuje to, že třeba u CSG se obchoduje pouze 15% akcí, takže z toho vlastně odvozuješ ten zbytek. A další věc je, že Michal Strnad začal docela dost investovat svoje soukromé peníze vedle CSG, to je fond Akypia.
7: Ano, přesně tak. Tam se musí počítat s tím, že ten takzvaný free flow, to, co se obchoduje na burze, je 15%. Není to moc, ale není to zase tak málo, aby se nedala ta cena vzít za realistickou. Musí se k tomu ale připočítat to, že Michal Strnad dostal za ty akcie, které v Amsterdamu prodal, cash. A ten cash nějak investuje dál, právě třeba s tou Akipí koupil za 1 miliardu euro 14% akcí společnosti Pirelli, která není veřejně obchodovatelná. Naopak zase Dan Křetínský má Royal Mail, Metro, to jsou společnosti, které byly delistované z burzy, takže tam se ta valuace musí dělat takzvaně ručně, takže musí se to k tomu připočítat. Ty rozdíly v těch žebřících jsou velké, přitom ta metodika by měla být vcelku jednoduchá pro každou tu redakci.
8: Jak se to vlastně dělá? Ty máš zkušenosti z bývalého působení ve Forbesu, kde se také sestavují samozřejmě žebříčky bohatství, tak jaké jsou ty metody? Jak se to dá udělat u lidí, kteří nic na burze nemají, jako typu třeba Renata Kellnerová?
7: Byla i většina v českém prostředí a není to zase úplně raketová věda. Vaříš?
8: Samozřejmě.
7: No tak víš, a to říká Zdeněk Polreich třeba, že vlastně o vaření rozhodují ingredience a tady to je stejné. Italská kuchyně má většinou jednoduché recepty, ale musíš mít aspoň 3 dobré ingredience a tady to je taky tak. Ty musíš mít dobrá čísla, aby si dokázala ten recept udělat. Potřebuješ provozní zisk EBITDA nebo EBITDA zisk, který je to zásadní, musíš znát u každé té společnosti extra, jaké jsou dluhy. No a pak začíná malinko ta magie a to vaření trochu z vody, protože ty si potřebuješ vzít podobnou společnost, která se obchoduje na burze. Z té společnosti, která se na burze obchoduje, odvodíš takzvaný multiple, násobek EBITDA, za kterou se obchoduje tahle společnost a pak to celé vynásobíš a odečteš ty dluhy. Takhle jednoduché by to mělo být. Dokonce existují tabulky s těmi jednotlivými multiply na různé obory, ale když se podíváme třeba na CSG, tak multiple můžeš mít jako třeba Rheinmetall. Rheinmetall má nejvyšší v zbrojařské rodině přes 20 teď. A nebo použiješ multiple Leonardo nebo BAE Systems. A to je třeba 10 nebo 15. To znamená obrovské rozdíly. Takže buď to násobíš EBITDA 10 nebo 20 a pak je to dvakrát tolik. Správně se to dělá tak, že máš těch násobků několik a dělá se průměr. Důležité je říct, že všechny ty žebříčky nevaří úplně z vody, ale jsou to odhady. Není to due diligence, není to valuace, kterou by dělala nějaká renomovaná firma, ale jsou to kvalifikované odhady.
8: Jinak z vody já vařím taky samozřejmě.
7: A musíš tam do toho přidat spíš ty špagety.
8: Občas spíš v práci než doma. No, mě v těch žebříčcích ale zaujalo ještě umístění českého premiéra Andreje Babiše a ocenění jeho majetku. Podle E15 mu patří se 111 miliardami korun 7. místo a podle Eura je to 8. místo s hodnotou majetku 83,5 miliardy. Zaujalo mě nejenom tedy to, jaký je tam rozdíl, zase opět desítky miliard, ale že tam Andrej Babiš jako vůbec je, co si o tom myslíš vlastně?
7: No takhle se asi oceňuje důvěra a to, jak věříme premiérovi Babišovi, že to není jeho. V těch žebřících je proto, protože mu to ty redakce neuvěřili, že to je všechno
8: že
7: v tom...
8: Že vlastně nevlastní Agrofert.
7: Přesně tak, jo. Že v tom je RSVP Trustu.
8: Protože upřímně by tam být s takovým majetkem neměl, protože on do RSVP Trustu vložil Agrofert, o který jde, který má největší hodnotu už někdy v únoru nebo v březnu a ty žebříčky se uzavíraly tady až teď minulý měsíc, takže zjevně tam něco nehraje.
7: Přesně tak, responde Silvuple, prosím odpovězte.
8: A vlastně oficiálně, promiň, má dneska Andrej Babiš akorát Symbiol, ten si nechal na sobě. No a v Symbiolu právě vložený Hartenberg, který udává dokonce na svém webu, že má majetek 17,3 miliardy korun. Pak má ještě, že jo, Čapí hnízdo, Imoba a tak dále.
7: No tak to právě, tady z toho jenom vidíme to, že ani ty redakce Euro a E15 nevěří tomu, že Andrej Babiš nijak nedosáhne na ten fond, jinak by tam měl mít jenom tohle. Mimochodem, pořád je tady tenhle ten velký majetek za 17 miliard korun, který nikam Andrej Babiš nevložil. Přesně a tam jsou konflikty zájmů úplně stejné jako v Agrofertu. A to se už vlastně neřeší.
8: No,
7: protože...
8: tak jsou tam konflikty zájmů, ale nejsou tak očividně v rozporu jako se zákonem, nebo dále, prostě nejsou tam přímo dotace, že jo? Jsou tam, že se čerpá veřejné zdravotní pojištění, ale to podle mě žádný zákon jako o střetu zájmu nepostihuje. Kromě teda

0: vlastně česká legislativa nezná pojem slepý svěřenský fond. Nicméně pravidla by měla být taková, aby tomu odpovídalo. To znamená, že premiér by prostě to měl vložit do fondu a neměl by mít absolutně žádný přístup k ovlivňování toho, co se s tím majetkem stane. To znamená, ten absolutně nezávislý správce a zakladatel toho fondu by měl mít možnost si s tím majetkem dělat, co chce. Třeba celý Agrofert klidně prodat. Jenomže právě tady je zřejmě to jádro pudla, kdy i konkrétně v dopise, tedy který poslala do Česka Evropská komise a o tom dopisu informoval Český rozhlas, tak tam se píše, že nově zřízený fond nelze považovat za slepý fond a tedy za odpovídající řešení situace. Máme informace o tom, že právě je tam sporná pasáž, kdy vlastně ten pokyn, nebo já nevím, jak to říct, ale ten zakladatel zřídil ten fond s tím, že Agrofert má zůstat zachován ve funkční struktuře a celistvosti, aby tím bylo umožněno dlouhodobě naplňování materiálních potřeb potomků Andreje Babiše, to znamená toho, kdo rozhodl o tom zřízení, jakožto budoucích obmyšlených, to znamená, to jsou lidé, kteří mají potom výhody z toho majetku. Vlastně, když tam dáš takovouhle premisu, tak potom to znamená, že to vlastně nemůže být slepý fond, protože ty
1: má jasně určeno, co musí,
0: protože
1: a ne,
0: ty
1: co
0: pořád
1: smí,
0: víš,
1: nesmí dělat,
0: že v tom fondu ten Agrofert je. A ještě se v tom dokumentu Evropské komise píše, jako otec nebo dědeček budoucích omyšlení má totiž zájem na hospodářském úspěchu společnosti Agrofert a skupiny Agrofert.
1: To je jasná věc, mě na tom teda nejvíc zaujalo slovo dědeček Andrej Babiš, tak jsem se ho ještě nikdy nepředstavil, teď poprvé. Ale co na to vlastně Andrej Babiš, premiér, říká?
0: Tak jednak to skoro nekomentuje, ale tu jednu věc, kterou tomu řekl, tak to už si asi slyšel, viď?
1: Slyšel, ale rád se to poslechnu znova.
2: Nezajímá mě to a ani to neřeším. Agrofert nevlastním, nikdy už vlastnit nebudu a nemám z něj ani žádný prospěch. Nevím, co bych měl udělat víc. U Evropské komise stačí, pokud komisař střet zájmu nahlásí a tím je to vyřešené. U mne by ale zřejmě ani nestačilo, kdybych se zastřelil.
0: Takže to jsme probrali Andreje Babiše a ještě je tam jedna zajímavost poslední. Asi.
1: Jsou tam noví lidé, jak v euru, tak v E15. To nejznámější a asi nejzajímavější je Petr Kellner mladší, který je na 21. místě. Nedávno jsme o něm mluvili, že dostal z dědictví po své moci
0: 40 miliard zhruba.
1: A dostali od Renaty Kellnerové, která si tím pádem koupila všechny akcie, které byly k dispozici, a Petr Kellner začal investovat, založil investiční skupinu Palmont a koupil nemovitosti a třeba...
0: Mluvili jsme tady o firmě Tonak.
1: Přesně tak, klobouk bychom měli mít teď. Jsou tam další nováčci?
0: Jsou tam další nováčci, co mě zaujalo, tak je to otec Michala Strnada Jaroslav, který se založil novou firmu poté, co přenechal CSG svému synovi.
1: A je nováček.
0: A je nováček teďka. Chudší než syn. Je na 42. až 44. pozici. Je to firma CE Industries. A mimochodem tato firma minulý týden informovala, že fond, který založil právě Roslav Strnad s touto firmou, tak vybíral od investorů peníze na další investice a vybral 3,6 miliardy korun.
1: A tam bych se skoro sadil, že když se budeme bavit za rok, tak bude výš než na 42. a 44. pozici.
0: Jo, ano, rozjíždí velké investice, to je pravda. Pak je tam další developer Petr Dědek z DD Group, Ivo Valenta a jeho synot, a do stovky se ještě vešel nováček žebříčku Ivan Baťka, který stojí za břeclavskou chemicko-potravinářskou firmou Fosfa. To zní jako Agrofert, chemicko-potravinářská firma.
1: To skoro, ale já bych ještě dodal, že je docela zajímavé sledovat ten práh, kdy se vlastně někdo do té stovky dostane, protože ten pořád roste. Teď bude kolem 5 miliard korun, abyste se vůbec dostali mezi 100 nejbohatších lidí. Dřív to byla třeba miliarda, 2 miliardy, a každý rok je to výš a výš.
0: Tak máme tu téma číslo 2.
1: Přesně tak. Americká společnost OpenAI, která vyvíjí umělou inteligenci, všichni známe ChatGPT, neuvede své akcie na burzu v letošním roce, jak se očekávalo, řekl to šéf podniku Sam Altman pro časopis Fortune. Důvodem mimo jiné podle něj jsou pochybnosti ohledně bezpečnosti vývoje AI.
0: A ty jsou opravdu v některých fázích až strašidelné. V téhle souvislosti přišla v minulých dnech se zajímavou zprávou agentura Bloomberg. Podle ní tedy OpenAI zvažuje zpomalení vývoje umělé inteligence v koordinaci s konkurenty. Už dříve OpenAI uvedla, že v poslední době sama zpomalila některé části vývoje modelů a pozastavila část interního tréninku umělé inteligence právě kvůli obavám o bezpečnost. Mimochodem, právě obavy budí i poslední zpráva vývojáře AI z firmy Anthropic, kdy ta firma popsala, že letos odhalila, zmařila několik pokusů o využití svých modelů umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. A v té zprávě podle agentur také popsala nejzávažnější incidenty, kdy byly její modely Claude, tedy modely Anthropicu, zneužity nebo se o zneužití někdo pokoušel.
1: Ví se, že asi ve 4 případech ty AI agenti takzvaně utekli z té své klece a dostali se na veřejný web a tam něco prováděli.
0: Přeskládali nějakou.
1: To podobné se stalo s ChatGPT v tom nejznámějším případě z minulých týdnů.
0: A co mě ještě zaujalo, jedna, když jsem mluvila o tom, že některé ty věci jsou až strašidelné, tak to byla zpráva od dalšího výzkumníka, myslím, že bývalého už, společnosti Anthropic, Jacoba Coxna, který oznámil, že právě ano, že odchází z té firmy. A vůbec i z celého oboru kvůli obavám, že Anthropic a jeho konkurenti příliš rychle vyvíjejí systémy schopné samostatného zdokonalování.
1: Já ti do toho jenom chvilku skočím. Jacob Coxon je zajímavý tím, že pracoval nejenom v Anthropicu, ale předtím i v OpenAI, ale je mu jenom 27 let, což vůbec nesnižuje to, co říká, ale byl to víceméně řadový vývojář. Není to nějaká velká hlava postava v těch firmách. Ale to nevadí, protože za chvilku se dozvíme, že i ty velké hlavy říkají dost podobné věci.
0: No, on se obává toho, že by se mohly ty systémy vymknout lidské kontrole, že by mohly zničit lidstvo. Podle něj řada kolegů z oboru, když popisuje to směřování modelů, které se sami vylepšují, tak používají slova jako crunch time, tedy rozhodující okamžik, nebo end game, čili závěrečná fáze. Takže výrazy prostě, které označují, že ten vývoj se dostává do finále a že přijde něco asi spíš hrozného.
1: Všichni tady umřeme. Takhle se popisuje AI, že zničí lidstvo už dlouhou dobu. Minulý týden byl speciální, že vlastně každý den se něco podobného stalo. Každý den jsme slyšeli nějaký podobný výrok, ať už to bylo od legislativců v americkém kongresu, v OSN se o tom mluvilo, anebo od samotných šéfů těch firm. I think Anthropic is the most responsible player, right? I think Anthropic is the most aware of these issues. He wasn't calling out us. Je to určitě speciální týden, který jsme zažili s AI.
0: Nepochybně jo. A jak, Petře, tyhle ty věci dopadají na ten biznis těchto společností?
1: Tak ten biznis těch společností byl hodnocen dlouhou dobu jako závod o to, kdo bude první, a pálily se v něm miliardy a miliardy dolarů právě na ten vývoj. To mimochodem může být zatím, proč teďka chtějí všichni zpomalit. A obecně burza se dívá na několik skupin, které se týkají firm, které jsou spojeny s AI. Infrastruktura, čipy, cloud, tam to docela jde. Kde to nejde tak dobře, jsou právě firmy, které sami AI rozvíjejí, Meta, Alphabet, Microsoft, tam jsou plus minus na nule. U těch infrastrukturních společností vidíme růst třeba 51% u společnosti Snowflake, Nvidia má 20% plus, CoreWeave taky roste dvouciferným tempem, takže v těchto firmách to jde nahoru, ale ve firmách, které jsou ohroženy, jako třeba Oracle nebo Adobe, naopak vidíme, že od začátku roku poklesly třeba o 25%.
0: No, nicméně firmy jako Anthropic se pořád asi připravuje třeba na burzu, že vstoupí na burzu, že vydá nové akcie.
1: My jsme řekli, že OpenAI od toho teď ustoupila, přestože už připravovala svůj prospekt.
0: V letošním roce.
1: Že Letos to nebude, ale letos se očekává právě Anthropic a podle odhadu valuací by mohl mít valuaci až 2 biliony dolarů, neuvěřitelná částka. A Financial Times přišel se zajímavou zprávou, že z uzavřeného meetingu s potenciálními investory uniklo, že Anthropic je ve druhém čtvrtletí za sebou ziskový, že má 80% marži, ale má to svoje velká ale.
0: A to jsou jaká? Ještě teda jednu věc, jenom k tomu, že to je zajímavý, že to uniklo, veď? Takhle.
1: No přesně takhle. Tak. Zrovna teď, když bavíme o tom Doomsday, tak unikne, jak je to na tom Anthropic skvěle. Ta ale jsou podstatná, jako každý účetní by řekl, to vůbec nemá smysl o tom vlastně mluvit, když řeknu ta ale jsou, když odečteme kompenzaci lidí, kteří jsou placeni akciemi, to je jedna věc a ta není tak důležitá, ale musí se ještě odečíst odměna pro Amazon a další distributory a hlavně musí se odečíst náklady na vývoj těch modelů. A to jsou ty hlavní náklady, které v té společnosti jsou. Co tím Anthropic říká? My jsme v provozním zisku, ale musíme dát pozor na to, aby jsme nespálili další peníze v tom vývoji. Hmm. Zatím já vidím, proč se vlastně taky teď mluví o tom zpomalení, že to nemusí být nutně jenom kvůli bezpečnosti, ale taky proto, aby prostě nespálili všechny dolary, které mají.
0: Nesmíme zapomenout tady na naší milovanou Evropu a taky Českou republiku. Jak jsme na tom tady v Evropě s AI, kdy mimochodem musím říct, že Evropa podle mě celkem správně jako od začátku trvá na tom, aby nějaké regulace v oblasti AI byly.
1: Já jsem s těmi regulacemi trochu v jiném názorovém táboře než ty, ale dobrá, Evropa vlaje trochu za Amerikou minimálně v těch valuacích, ale taky se stala minulý týden velká věc. Ten evropský šampion francouzský se jmenuje Mistral a dostal 3 miliardy euro minulý týden. Má tím pádem valuaci 21 miliard euro, což je skoro stokrát méně než ten Anthropic v té očekávané valuaci.
0: Ale počítá se to.
1: Počítá se to. Investoval do něj Samsung, ale i Evropský Scale-up Fund. To celé hezky zapadá a zasazuje se do kontextu. Mistral je evropský šampion, už tohle kolo z něj dělá největší investici v historii, ale pořád je to vlastně trpaslík ve srovnání minimálně s valuacemi těch amerických firm. Ale třeba, když se podívá člověk do Číny, DeepSeek z Číny je podle posledních investičních kol dvakrát, třikrát větší než Mistral a tam už není ta propast tak veliká.
0: Tam se asi o nějaké regulace. Nebo tam je taky regulace, ale trochu
1: ale
0: jiná.
1: Ale mluví se právě vlastně jako ten minulý týden
0: čínského státu,
1: byla,
0: ne?
1: Ne, tam ale ta minulý týden byla vlastně strašně zajímavá diskuze o tom, že k té regulaci, kterou navrhuje Dario Amodei z Anthropicu, tak se připojil Elon Musk i šéf OpenAI Sam Altman a vyzvali i své čínské soupeře, aby se na té regulaci podíleli s nimi. Samozřejmě zatím z Číny se neozvalo vůbec nic. Jediný, kdo se ozval, je Donald Trump, který řekl, žádná regulace.
0: To je taky strašidelné. No a ty české firmy, tady se děje spousta zajímavých věcí. Nedávno jsme zaznamenali zprávy o tom, že jeden český startup, dá se říct, vybral spousta peněz na AI.
1: To jsme trochu zpátky u těch valuací miliardářů, protože české firmy ty valuace ještě nemají, protože nejsou na burze, ale právě už probíhají investiční kola a třeba jedna česká firma, která se jmenuje Equilibr Tech, dosáhla podle zpráv z července ohodnocení 500 milionů dolarů. Martin Schmidt, jeden z jejich zakladatelů, takhle informoval o investici v sérii A. Je to naprosto mimořádný výsledek, ale neví se, kolik vlastně peněz v té sérii A dostala. Pak je tu i firma Bottlecap Jaroslava Beka a Tomáše Mikolova. Ta žádnou valuaci pořád ještě nemá. Dostala taky už asi 7,5 milionu dolarů na rozjezd a má tedy valuace v desítkách milionů dolarů. A je tady taky Válka AI, generativní video, ta dostala 12 milionů dolarů od Rockaway v pre-seed. Zase valuace jsou v desítkách milionů dolarů. Další firma Synhawk, ta se zabývá detekcí deepfake v AI a koupila její produkt letos česká a evropská pobočka Vodafonu a zase ty valuace nejsou jasné, ale jsou to minimálně desítky milionů dolarů. U těchto čtyř firm bych si troufl říct, že má smysl je sledovat a že se tam můžeme dočkat klidně nějakého českého jednorožce.
0: Tak to zní nadějně a doufejme, že to budou vyvíjet s etickým základem, bych řekla.
1: A s regulacemi z Bruselu, že jo, jenom.
0: Jako ne. Ale já jako nechci, aby prostě se lidstvo zničilo. Mám děti, ty taky, ty jich máš. To ani se nedá spočítat. Tak jo, tak to je dneska všechno.
1: Přesně tak, další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
0: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
1: Příjemný poslech přejí Petr Šimůnek
0: a Jana Klímová.
3: Pěkné dopoledne, je 11:30.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili dron, který narušil litevský vzdušný prostor. Nejsou hlášení žádní zranění ani škody. Podle litevské armády mohl bezpilotní stroj nést výbušnou nálož. Tuto informaci ještě nepotvrdila. Není zatím ani jasné, jestli šlo o ruský nebo ukrajinský dron. Státní zástupci budou podle nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tím na výroky ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Ten žádá, aby státní zástupci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Podle Tejce by se měli odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům, omezit stíhání kontroverzních projevů nebo častěji navrhovat dohled pomocí elektronických náramků. Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují na městském úřadě v Nymburce ve Středočeském kraji. Informaci nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Uherský Ostroh i Ostrožská Nová Ves jsou znovu bez vody. Na vině je havárie potrubí. Dodávky by měly být obnoveny v odpoledních hodinách. V obou městech jsou přistavené 4 cisterny s pitnou vodou. Ostrožská Nová Ves teď řeší zajištění provozu mateřské i základní školy. V oblasti jde o druhou havárii vodovodu za poslední týden a sedmou v letošním roce. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Volklor. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Snímek vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Na řadě je doprava na D5 se z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Ze 6. kilometru až na 8. pojedete v koloně. Na 8. kilometru zasahují u nehody. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most odtahují nepojízdné auto z levého pruhu před Europarkem. Kolona od sjezdu na Hradeckou D11 je asi na 20 minut. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta kamionů od sjezdu z D1. Regulují stále vjezdy do obou tunelů a místy se zastavuje i v levém pruhu. Dobře dojeďte. Po zbytek dne bude skoro jasno až polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů. Zítra má od severozápadu se postupně zatahovat, odpoledne pak bude pršet na východě až večer a mírně se oteplí na 21 až 26 stupňů. To byly zprávy. Teď už má slovo Petr Vizina, začíná Interview Plus.
5: Izraelský ministr kultury chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu NASA, který byl o víkendu oceněný na filmovém festivalu v Benátkách. Čím NASA podráždila vládní politiky v Tel Avivu a představitele armády? Co snímek dvou uznávaných dokumentaristů vypovídá o zabíjení civilistů izraelskými silami v pásmu Gazy? Začíná Interview Plus. Vítá vás mě Petr Vizina.
4: Interview Plus.
5: Hostem interview je filmový kritik, kulturní publicista Pavel Sladký, můj kolega z Českého rozhlasu, který uvedení izraelského snímku v Benátkách sledoval. Pavle, vítej.
6: Hezký den.
5: Ty jsi v recenzi napsal, že ten film připomínal šrapnel, 25-minutové ovace ve stoje v Benátkách a zároveň vzkaz tvůrcům snímku Yuvalu Abrahamovi a Rachel Shorové od izraelského ministra kultury, ať se raději nevracejí domů. K tomu 200 izraelských filmařů, kteří se těch dvou zastali, to je dnešní zpráva. Čím snímek budí tak silné emoce?
6: Je to investigativní dokumentární film, který přináší anonymizované výpovědi členů izraelské armády, 24, čili docela rozsáhlého počtu. Jednou z nich je i žena, o tom, jak izraelská armáda postupuje v pásmu Gazy, jak využívá umělou inteligenci, jak útočí na dálku a především, jak zasahuje civilní cíle a civilisty. Takže samo to tvrzení je jádrem toho, čím je film naza podstatný a proč vyvolává tak velké debaty a kontroverze přesahující ten film samotný.
5: A tou rozbuškou si tedy myslel to zjištění, že izraelská armáda nebere ve válce v Gaze dostatečný ohled na civilní oběti.
6: Ano, a myslel jsem tím i to, že bylo evidentní od uvedení toho filmu v Benátkách na Benátském bienále, že tenhle film se stane předmětem mnoha diskuzí, že ta obvinění jsou vážná a že přijdou vyhrocené reakce.
5: Dokumentární film NAZA je pojmenovaný podle vojenské terminologie. Oč přesně se jedná?
6: NAZA vlastně znamená civilní cíl, který armáda zasahuje společně s vytipovaným cílem, například nějakým operativcem Hamasu. To číslo NAZA nezahrnuje nebo nerozlišuje mezi dětmi, ženami, muži a tak dále. Je to prostě jenom číslo civilních obětí. A v tom filmu, v jedné z kapitol toho filmu, padne i to, že to číslo NAZA dosahuje i stovek. To znamená, že s jedním vytipovaným cílem, potenciálním operativcem Hamasu, dochází ke stovkám civilních obětí.
5: Oficiální vyhlášení ozbrojených sil Izraele tvrdí, že vojenské cíle v Gaze schvalují lidé, nikoli umělá inteligence. Co k tomu říká filmový dokument?
6: Z tohoto prohlášení je patrné, že izraelská armáda ten film ještě neviděla, protože ten snímek netvrdí, že AI rozhoduje o tom, na koho se bude útočit. Ten film v jedné z kapitol přibližuje software poháněný AI, který pomáhá vytipovat ty cíle. A o bombardování potom následně rozhodují důstojníci izraelské armády a je prováděno tak, jak je poměrně detailně popsáno v tom filmu.
5: Čili ta výtka, kterou často slýcháme, mluví se o weaponizaci technologií, že umělá inteligence sama rozhodne, kde udeří. Ta podle tebe je lichá?
6: V zásadě ano, ten film říká to, že kdokoliv může být označený za cíl, pokud se jeho mobilní telefon pohybuje po podobných trajektorích jako jiné telefony, které už izraelská armáda asociovala s lidmi z Hamasu. To znamená, že pokud jsou tam nějaké algoritmické podobnosti, AI vás může vytipovat jako cíl, čili jako potenciálního operativce Hamasu a následně může přijít schválení toho bombardování.
5: Ale tedy to, co říká izraelská armáda, že ten konečný krok činí člověk, to ten film nerozporuje. Hostem interview je filmový kritik a kulturní publicista Pavel Sladký.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
5: Teď k samotnému filmu. Jakou metodou vlastně tvůrci pracují? Co sledujeme? Ty jsi říkal, že ani izraelská armáda ho neviděla, tak v Česku také ho nikdo neviděl, kromě lidí, kteří byli v Benátkách.
6: Ano, kromě několika málo lidí z českého filmového průmyslu, kteří jezdí na benátské bienále. Ten film se odehrává v několika kapitolách. Všechny jsou natočené v nočním Tel Avivu. Režisér Yuval Abraham, jedna polovina té režisérské dvojice, zpovídá ty vybrané členy izraelské armády na střeše jedné budovy, to znamená za nimi vidíme noční skyline Tel Avivu, občas nahlížíme skrze záběry do anonymizovaných izraelských domácností přes okna a vidíme pouze siluety těch izraelských vojáků, kteří ve tmě mluví o tom, v jaké jednotce působili, co přesně dělali a dostávají se někdy i k otázkám svědomí.
5: Tohle je další výtka izraelských ozbrojených sil. Ti lidé, jak se říkal, jsou anonymizovaní, jsou vidět pouze siluety, mají také změněné hlasy a izraelská armáda namítá, že anonymní svědectví se nedají ověřit. Co si o tom myslíš?
6: Je to samozřejmě z hlediska vyšetřování zásadní překážka, je otázka, co bude dál následovat. Já si úplně nedokážu představit, že by tvůrci postupovali jinak a hlavně, že by získali souhlas od těch lidí, že budou vystupovat na kameru s plným odhalením svého obličeje a hlasu a že by se nebáli o svou bezpečnost v současném Izraeli. Myslím si, že někdy, i když jsou tam třeba rozostřené záběry na věci, které oni kreslí na papír a vysvětlují ty operace, tak si myslím, že stejně izraelská armáda bude schopná vystupovat alespoň část z nich, protože ty údaje jsou dostatečně konkrétní na to, abychom věděli, v jaké jednotce působili, čili z jaké oblasti zhruba se ti vojáci mohli rekrutovat a potom se siluetou a s dalšími věcmi podle mě někteří půjdou spárovat.
5: Dovedeš si ale představit, je to dokumentární film, který si klade nějaký nárok na pravdivost, že by prostě dostali zástupci izraelské armády, byli konfrontováni s tím, co vyprávějí ty anonymizované postavy?
6: Tak oni jsou to zástupci izraelské armády,
5: co oficiální, vypovědí. Ti, kteří velí, vystupují pod svým jménem a zastupují tu armádu navenek.
6: Pravděpodobně by tvůrčí tým toho filmu namítl, že tihle lidé se k problematice už vyjádřili opakovaně v izraelských médiích a jinde a že sdělení toho dokumentu nebo obvinění, které přináší, leží někde trochu jinde. Nakonec třeba izraelský deník Haaretz připomíná, že to není první investigativa do činnosti izraelské armády v pásmu Gazy a že ten film bohužel vlastně potvrzuje něco, co přinesla jejich vlastní investigativa už dřív. Těch námitek na to, co v tom filmu dál chybí, že v něm chybí větší rozbor útoku Hamásu ze 7. října, že z něm chybí srovnání s aktivitami jiných armád v podobných situacích a podobně, jsou samozřejmě pravdivé, ale jednak ten film má plochu 80 minut a jednak samozřejmě zúžil své téma na to, co chtěl říct o těch konkrétních operacích a kontext, který teď k tomu přidávají všichni další, kteří film komentují, je samozřejmě podstatný, ale zároveň to ten film alespoň v mých očích úplně nerozporuje v základu.
5: Říkají tvůrci, jak se jim povedlo tedy ty anonymizované vojáky a vojačků vlastně přesvědčit k výpovědím na kameru? Byli to oni, kdo motivovali ty vojáky, aby se přihlásili, nebo to byli ti vojáci a vojačka, kteří chtěli vypovídat?
6: To z toho filmu jednoznačně nevyplývá, jakým způsobem se domlouvali, co těm rozhovorům předcházelo, nebo kdo komu rozhovor nabídl, kdo s tím přišel, jestli whistleblowersky někdo z těch vojáků se ozval sám novinářům, nebo jestli to bylo obráceně. Co z toho naopak vyplývá, je, že asi podstatná část z nich začala v armádě fungovat právě po 7. říjnu 2023, protože cítili potřebu přispět izraelskému konání nápravě situace, se odvetě, jakkoliv tomu budeme říkat, a posléze prošli značným vystřízlivěním, když se té armádní praxe sami účastnili.
5: A dovedl bys vystihnout, k jakým závěrům film diváky vede, jestli se to dá takhle vůbec říct, protože tak, jak to říkáš, tak to vypadá celkem jednoznačně. Byli jsme idealisté, chtěli jsme bránit svoji zemi a nyní jsme vystřízlivěli z toho, že ta země si vede spravedlivě. Takhle já chápu to vyprávění těch lidí. Tak k jakým závěrům je veden divák?
6: Přímo explicitně ten film žádné závěry nedělá. Yuval Abraham a jeho kolegové jsou i poměrně opatrní v tom, aby vytvářeli nějaké paralely, aby například říkali, že to je genocida, to, co páchá Izrael v pásmu Gazy, nebo že to je něco jako holokaust. Taková přirovnání se tam okrajově objeví v tom filmu, ale vlastně třeba v případě srovnání ze zločiny nacistického Německa s tím přichází jeden z těch vojáků, nikoliv novináři, že by se na to ptali. Čili ten film je otevřený mnoha různým závěrům, spíš předkládá velmi vážná obvinění a je otázka, jak s nimi teď naložit.
5: Jak ten film tedy nakonec vyzní? Je to prostředek, jak dát hlas těm, kdo by se neodvážili vystupovat pod svým jménem, nebo jaké je to vyznění?
6: Rozhodně je to snaha poukázat na hlasy zevnitř izraelské armády, které nesouhlasí s tou stávající praxí. Rozhodně ten film působí i tím, že je natočený v tom příšeří nočního Tel Avivu dost příšerně, dost varovně. Je to samozřejmě takový velký varovný zvednutý prst a je to film, se kterým se patrně bude muset nějakým způsobem vyrovnávat nejenom Izrael, ale i mezinárodní politika vůbec.
5: Ještě k tomu přijetí filmu na festivalu v Benátkách. Do titulku se často dostal ten 25-minutový poslech v tom hlavním sále, jak si to představují. Ty jsi film viděl na novinářské projekci. Opravdu byl snímek přijatý tak jednoznačně kladně, protože přece jenom ta metoda, ty jsi říkal, armáda si k tomu řekla svoje, proto tam nemá místo. To není neproblematický přístup.
6: Je to snímek, který se dočkal intenzivního přijetí. On byl dokonce do poslední chvíle vlastně tajený, přidaný oficiálně do programu festivalu až několik dní před začátkem. Údajně i proto, že se právě ještě pracovalo na anonymizacích těch výpovědí, na například změně těch hlasů, hlasové podoby těch vypovídajících vojáků. Ta délka standing ovation v hlavním sále při oficiální premiéře, to je takový PR-ový mor, který se šíří kolem filmových festivalů a já si od něj...
5: Že se měří standing ovation a podle toho se pozná, jak ten film je kvalitní.
6: Přesně tak. Skončí film titulky a někdo z PR-istů už mačká stopky, aby mohl následně publikovat, že standing ovation trvala 14 minut nebo 16 minut nebo 17 minut. Skutečně podle mě to nevypovídá nic o kvalitách toho filmu. O čem to může vypovídat, je nálada toho přijetí na filmovém festivalu. A o tom samozřejmě obří standing ovation v hlavním Sala Grande v Biennale vypovídá, že u značné části v publika se ten film dočkal přijetí, které mísí nějaké buď, jako řekněme, nadšení v úvozovkách těch zásadních zjištění se zhrozením z toho, o čem ten film mluví. A řada zahraničních médií o tom filmu napsala i něco ve smyslu, že jde o nejzásadnější dokumentární snímek naší doby a podobně.
5: No a co tvoje kolegyně a kolegové novináři, když jste to viděli, tak tam se standing ovation neměří, tam předpokládám, že následuje nějaká debata, co jsme to vlastně viděli, co to říká, co to znamená. Jaký z tohohle máš pocit?
6: Když skončí novinářská projekce, tak se lidé rozcházejí, potlesk se ozval, já sám jsem se ho neúčastnil, ale spíš proto, že jsem si rychle dopisoval poznámky, které jsem si dělal v průběhu celého toho filmu, protože mi bylo jasné, že tady jde o řadu faktických sdělení, které bude potřeba dobře zachytit přesně v textu nebo v následném referování o tom filmu a potom samozřejmě jsem absolvoval řadu debat. Já a myslím si, že ani většina mých filmově kritických kolegů, nebo jak bych to řekl, nemáme kapacitu pochybňovat nějaké konkrétní armádní terminologické záležitosti nebo blízkovýchodní politiku, ale v těch debatách převažovala shoda nad tím, že tohle jsou vážná obvinění, se kterými bude potřeba se nějak vyrovnat. Ostatně i řada izraelských médií píše o tom, že to je potenciální reputační škoda na Izraeli jako takovém, že je potřeba k tomu filmu přistoupit seriózně. Nejsou všechny reakce jenom ve smyslu, jsou to zrádci, jsou to antisemiti.
5: Dnešní Jerusalem Post píše, že armáda by se velmi rychle měla s tím snímkem nějak vyrovnat, měla by nějak argumentovat. Tohle to myslíš?
6: Tím myslím přesně i toto. Film čeká zanedlouho americká premiéra, dost možná cesta směrem k nějakým oceněním, včetně Oscarovým, takže pokud by například se do tohoto chtěla IDF nějak vložit zásadním rozporováním toho filmu, aby k jeho oceňování nedošlo, tak asi čas běží.
5: Hostem interview je filmový kritik a kulturní publicista Pavel Sladký. Teď k těm filmařům, kteří za snímkem stojí, Yuval Abraham a Rachel Shorová. Co o nich víme?
6: Yuval Abraham i Rachel Shore, já ji zatím vyslovuju takhle, ne v té anglické podobě Rachel, ale patrně si můžeme vybrat. Už byli tvůrci jednoho velice kontroverzního dokumentárního filmu. Žádná jiná země. Mají ostatně Oscara za tenhle snímek, stejně jako jejich dva palestinští spolupracovníci v čele s Bazelem Adrou, což je obyvatel vesnice na západním břehu Mosafer Yatta a dokumentoval řadu let s kamerou to, jak osadníci i izraelská armáda vytlačují palestinské obyvatelstvo, jak páchají zločiny proti němu a na jeho archivních záběrech a dalších nově natočených záběrech stojí ten film Žádná nová země. Premiéru měl na Berlinále, původně na jiném evropském festivalu. Už tam to byl skandál, už tam vyzývala krajní pravice izraelská Yuvala Abrahama, že se nemá vracet domů. Ostatně hned na prahu domu jeho rodičů se už tu noc v době berlínského ocení zranění objevili nějací ozbrojení aktivisté a podobně. Čili ta vzrušená atmosféra byla už u jejich předcházejícího filmu a v tu dobu patrně tenhle snímek začínal vznikat.
5: Jak ti tvůrci reagují na ty hlasy, a to jsou vysoce postavení lidé v Izraeli, které říkají, ani se domů nevracejte?
6: Je to určitě těžká pozice pro ně. Ve všech snímcích a videích i z té slavnostní premiéry, z fotokolů a z dalších příležitostí bylo vědět, že si to uvědomují, že si uvědomují riziko, to, co i někde řekli třeba v rozhovorech, že si uvědomují, že budou nařčení z velezrady patrně, ale že přesto bylo pro ně otázkou svědomí ten film udělat, čili museli s tím nějakým způsobem počítat. Vlastně ta situace byla i trochu podivná, když si představíme 25-minutový aplaus ve stoje kolem tvůrců, kteří se rozhodně neusmívají, nejsou šťastní, protože je to nějaká kontradikce s tím, co o jejich film říká, tak je to patrné.
5: Tam, Pavle, zaznívá jeden velmi často opakovaný argument. No, oni točí tak, aby se to líbilo západnímu protiizraelsky laděnému publiku. Tak co na tohle to říkáš?
6: Jedno z těch obvinění proti filmařům, které bychom měli nějak verifikovat nebo brát na něj zřetel minimálně, je, že to je selektivní žurnalistika, že nemůžeme asi všechno vyřešit tím, že budeme tvrdit, že do filmu se všechno nevejde. Kontexty jsou bohaté, historické, společenské, mezinárodní a tak dál, čili tohle je něco z věcí, které bychom měli prověřovat. Myslím si, že ty serióznější z izraelských kritik a reakcí na ten film k tomu také takhle přistupují, snaží se spíš, pokud už mají znalost toho filmu, diskutovat o jednotlivých otázkách, spíš než třeba následovat to zmiňované prohlášení ministra kultury Mikyho Zohara, že jim má být odebráno izraelské občanství, což je údajně podle izraelských zákonů možné,
5: je to možné
6: v případě terorismu nebo velezrady.
5: Přesně tak. Izraelský ministr kultury Zohar už při tom udělení Oscara, u toho předchozího filmu Žádná jiná země, řekl, že je to smutný okamžik pro světovou kinematografii. Ten snímek jsme viděli u nás. Připomeň jenom, jaký ohlas měl v českém kontextu.
6: Je to také velice silný film, který vás nenechá sedět v kinosedačce jen se tak dívat, protože jsou to jednak brutální výpovědi, jednak jsou tam poměrně opět zásadní obvinění z toho, jakým způsobem osadníci spolupracují s izraelskou armádou, respektive jak ta jim dělá backup při židovští osadníků, ano, když útočí na ty palestinské vesnice. Je to vlastně výpověď o apartheidu, kdybych to měl říct v krátkosti. A je to taky film, který končí 7. říjnem 2023, kdy jsou ty události zakončené vlastně novými útoky na Palestince poté, co Hamas provedl tenhle odporný útok 7. října.
5: No, ten film předchozí, Žádná jiná země, vlastně to jeho svědectví o tom, že Palestinci s Izraelci mohou minimálně hledat nějakou společnou řeč, ale ten nový film Nazad, ten přichází do světa po tom 7. říjnu, tak myslíš si, že se dá říct, že podle názoru na palestinsko-izraelský konflikt se ten film Nazad bude jevit divákům buď jako skvělý, nebo naopak odsouzení hodný, že vlastně už není možné zaujmout nějaký jiný postoj než tyhle dva vyhraněné?
6: Já sám se snažím zaujmout co nejvíc distancovaný postoj, to jde. Samozřejmě všechno vnímáme v rámci společenských událostí posledních let a nejenom posledních let. Otázka asi je už to, pro koho začíná současná etapa těch společných dějin tím 7. říjnem, pro koho začíná dřív, jak to kdo periodizuje. Tohle bude taky zásadní pro to vyznění toho filmu. Já se i proto, že jsem strávil včera a dnes hodiny pročítáním izraelských médií na tohle téma, snažím minimálně vnímat obě strany, vnímat všechny argumenty, které mi připadají relevantní, a je potřeba říct, že v Izraeli, v izraelských médiích, aspoň v těch seriózních a respektovaných, je široké spektrum názorů na ten film. Od vlastně docela pozitivního přijetí toho filmu přes respektování toho, že jde o vážná obvinění, až tedy potom pro prudká obvinění, která žádají ne vyšetřování toho, co film tvrdí, ale vyšetřování těch tvůrců za to, že snímek natočili.
5: Z toho, co jsi četl v izraelských médiích, tam je to velké téma, ale ten film ještě nebyl promítnut, jestli se
6: nebyl v Izraeli ještě nebyl. A otázka, jestli bude v té současné situaci.
5: Oni tvůrci říkají, že by chtěli.
6: Ano.
5: Ale ty myslíš, že to možná ani k tomu nedojde.
6: Já si teď v té rozjitřené situaci vůbec nedokážu dokážu představit izraelské kino, které by tenhle film dalo na program a neschořilo by. Nebo nebylo by obklopeno nějakou demonstrací, která by přešla v použití síly od někoho z jakékoliv strany. Asi to potřebuje minimálně čas, nebo online distribuci, nebo nějakou jinou formu, než se ten film k izraelským divákům dostane. Ale samozřejmě to, že velmi málo i izraelských novinářů mělo možnost ten film vidět a publikovat na něj seriózní recenzi, omezuje tu debatu.
5: Ty máš před sebou štos papíru, na tom je vidět ta tvoje rešerše těch izraelských médií. Co z těch argumentů na tebe nejvíc zapůsobilo, jako na filmového kritika, jako na člověka, který je zvyklý o filmech přemýšlet o tom, kdo nám co a proč předkládá?
6: Já jsem prošel jak kulturně orientovaná média jako Time Out, tak liberálnější deníky jako Haaretz i konzervativnější média, některé ty nejčtenější deníky jako Jedioth Achronot a další. A velice na mě zapůsobilo to, že jsou média, které už mají třeba desítku i víc článků na tohle téma. Některé dávají prostor, aby na ten film reagovali i lidé unesení Hamásem 7. října.
5: Kteří, to je hypotetická situace, promítáme tento film lidem, kteří byli uneseni Hamásem.
6: Spíš reagují ti lidé na to, co už je zřejmé z referování médií, co už je zřejmé z ukázky z toho filmu a tak dál. Takže je to samozřejmě limitovaná reakce tou limitovanou znalostí, ale například ten zmiňovaný Haaretz, který se tomu tématu skutečně věnuje poctivě, tak zveřejnil velký editoriál, který mu uvedl svoje tištěné i online číslo, ve kterém vlastně ten film jako velice přijímá a vyzývá k diskuzi nad tím, co ten film říká, a vzbudilo to obrovskou diskuzi v Izraeli.
5: Pavle, jak si izraelská média odpovídají tedy na tu otázku, kterou si teď řekl, co by na to řekli, na ten film řekli lidé, kteří byli uneseni Hamásem?
6: No, jeden z těch citovaných unesených ten film odmítá velmi příkře, mluví právě o velezradě, mluví o tom, že jde vlastně o antisemity z řad židů, tu tvůrčí dvojici. Je to reakce na již druhé straně, zase stojí filmová recenze člověka, který ten snímek už viděl, mluví o tom, že se vlastně cítil jako nacista v průběhu pozorování toho filmu, že si kladl otázku, že je v té pozici, jako by byl nacistickým Němcem a sledoval film.
5: A to říká člověk, to kterého unesl.
6: Ano, to říká Raviv Drucker v článku v deníku Haaretz. A následně po té, co zpracovává svoje emoce, přichází i s nějakou protiargumentační odezvou, snaží se vůči tomu filmu namítat. Říká, moje reakce může být daná tím, že to ve mně vybudilo takhle velké emoce, na jaké straně konfliktu patrně stojím, ale zároveň chtěl bych, aby ten film byl přesně v tom a v tom a v tom.
5: Na závěr trochu osobně. Ty sám si byl kvůli recenzi obviněn z levicového spiknutí vůči Izraeli na sociálních sítích. Debatu pod svým příspěvkem si musel moderovat a některé příspěvky mazat. Odhadneš, jak by se podle toho dalo říct, že dokument přijme tuzemské publikum? Já předpokládám, že bude uveden v Česku.
6: Já předpokládám, že také bude uveden a že ho ještě čeká nějaký další distribuční život, ať už bude obklopený jakoukoliv debatou.
5: Samozřejmě, říká, že v Izraeli si to nedovedeš představit.
6: V tuhle chvíli ne, minimálně než opadne nějaká první emocionální reakce a než by se i podařilo třeba nastavit podmínky pro bezpečný návrat tvůrců i toho filmu.
5: A v Česku přesto, že tedy to budí taky velmi silné emoce, tady myslíš, že by to šlo promítat ten film?
6: Myslím si, že ano. Myslím si, že české publikum by se toho mělo dočkat, že to je film úplně připravený pro to, aby byl doplněný nějakou obsáhnou diskuzí, aby o něj kurátorsky bylo dobře pečováno a že by tohle mělo proběhnout. Otázka je, který třeba z festivalu bude mít vůbec příležitost ten film jako první uvést, a jsem na to opravdu zvědavý, protože samozřejmě každý takový třaskavý film, jako je toto, je tak nějak ready-made pro kulturní války a pro diskusi, která už je napůl předem rozhodnutá, ale to by nás asi nemělo zastavit od toho, aby jsme na filmy koukali, měli možnost o nich diskutovat a dál nějak utvářet svoje názory.
5: Odhadneš, jak tedy dokument přijmu tuzemské publikum, jestli to bude námět k zajímavé a poučné debatě, anebo to bude ten náboj ke kulturní válce, jak už si to sám pojmenoval.
6: Čekám, že klidná diskuse to nebude ani v Česku. Čekám, že pro palestinští, řekněme, diváci, divačky se velmi snadno můžou po zhlédnutí tohoto filmu zhádat s těmi, kteří budou film spíš zpochybňovat, nebo jeho závěry, jeho tvrzení, zpochybňovat případně tu metodu, především tu anonymizaci nebo některé další věci, na kterých NASA stojí. Takže námět na plamenou diskuzi je to i v Česku, protože je to jeden z nejdelších, nejhorších a nejdiskutovanějších konfliktů na planetě.
5: Zatím ale nevíme, zda a kdy v Česku film uveden bude, je to tak?
6: Zatím to nevíme.
5: Hostem Interview Plus byl filmový kritik a kulturní publicista Pavel Sladký. Já ti mnohokrát děkuji.
6: Díky, hezký den.
5: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
4: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Český rozhlas má nový systém pro informování v krizových situacích.
8: My si říkali, za jak dlouho jsme schopni dostat tu konkrétní situaci do vysílání. My jsme si nastavili nějakých 13 minut.
7: Přece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb.
9: Jde o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
7: Soubojem Karlových Varů s Třincem začne nová sezóna hokejové Tip Sport Extraligy. Kolony čekejte na pražském okruhu u Jesenice v obou směrech a bude skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Je úterý 15. září, hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousy-Rysová.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: V ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích zasahuje vojenská policie. Informaci serveru novinky.cz před chvílí potvrdila Radiožurnálu mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková. Podrobnosti teď Marek Sedláček.
10: Kriminalisti zadrželi 3 lidi. Podle policejní mluvčí Rimkevič-Hajkové působí nebo dříve působili jako náměstci ředitele nemocnice. Vyšetřovatelé prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Na 11 místech proto provádějí domovní prohlídky. Žádný ze zadržených není vojákem z povolání. Podrobnosti k aktuálnímu zásahu, včetně vyjádření nemocnice, zjišťujeme. Marek Sedláček, Radiožurnál.
7: Český rozhlas spolu s hasiči, policisty i záchranáři chystá na 22 typů krizových situací. Společně plánují, jak bude vypadat vysílání třeba při povodních, požárech anebo kybernetických útocích. Pokračuje reportérka Františka Rohlíčková.
11: Právě rozhlasové vysílání je podle stožek IZS klíčové, třeba když vypadne proud a signál. Díky nově nastavenému systému by v případě mimořádné události měla první informace o ní zaznít ve vysílání nejpozději do 13 minut. Na 5 situací, včetně blackoutu nebo povodní, už je rozhlas kompletně připravený. Co by se posluchači dozvěděli, popisuje koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
12: Třeba jak se mám zachovat v případě evakuace, co si mám vzít sebou, na co nezapomenout, koho zabezpečit. To jsou všechno témata, která jsou u řady těch událostí podobná a můžeme se na ně předpřipravit.
11: Nejpozději do 40 minut je pak možné spustit speciální kontinuální vysílání. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
7: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili dron, který narušil litevský vzdušný prostor. Nejsou hlášení zranění ani škody. Podle litevské armády mohl bezpilotní stroj nést výbušninu. Zatím není jasné, jestli šlo o ruský anebo ukrajinský dron.
13: Bezpilotní letoun přeletěl litevskou hranici východně od Kaunasu. Přiletěl z území Běloruska a zachytili ho litevské radary.
14: Objekt ale nebylo možné vizuálně ze země potvrdit a proto byly nasazeny letouny protivzdušné obrany. Ty bezpilotní letoun zachytili a dle postupů ho zničili.
13: Řekl k zásahu velitel litevského letectva Antanas Matutis. Zmínil také, že nemá informace o tom, že by cílem útoku mohla být přečerpávací vodní elektrárna Kruonis. Spojenecké stíhačky vzlétly ze základny v Šauli a dron se střelili u vesnice Pratkuny asi 5 kilometrů od elektrárny. Trosky objektu jsou rozptýlené na velké ploše a v současnosti armáda pracuje na jejich sběru a průzkumu. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Spojené státy mají na oběžné dráze země rozmístěné zbraně, řekl to mluvčí amerických vesmírných sil, které spadají pod Pentagon. Američané jsou první, kteří to potvrdili.
15: Zástupci Pentagonu tvrdí, že cílem rozmístění zbraní je příprava na hrozby z Číny a Ruska. Kvůli nim teď podle americké zprávy není pochyb o tom, že i vesmír bude možné považovat za bojiště. Americká armáda neuvedla, kde na oběžné dráze zbraně jsou. Mají být ale obranné i útočné.
16: Jsou schopné bránit naše síly před nepřátelskými útoky protivníků,
15: řekl americký ministr letectva Troy Mank. Trvajícím tabu ve vesmíru je umístění zbraní hromadného ničení. Jaderné velmoci se na tom shodly ve smlouvě z roku 1967. Podle agentury AFP se ale jednotlivé státy snaží najít způsoby, jak dohodu obcházet. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
7: Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let. Z Olomouce se hlásí reportérka Sabina Millerová.
17: Nízký průtok v řece Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Podle vedoucího odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petra Lojky už uhynula zhruba tuna ryb. K úhynu dochází nejčastěji v noci, a to kvůli tomu, že po setnění ve vodě ubývá kyslíku a ryby se dusí. Podmínky v řece by se měly zlepšit až s ochlazením a vydatnějšími srážkami. Magistrát města také kvůli nízkému průtoku prodloužil zákaz odebírat vodu z některých toků na Olomoucku. Ten by měl platit do konce října. Sabina Millerová, Radiožurnál.
7: Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují v budově městského úřadu v Nymburku. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami. Z místa se hlásí reportér Ondřej Mikušek.
18: Já jsem dorazil na radnici krátce po 10. hodině a úředníci tady normálně pracují. Mluvčí Nymburka Marta Svobodová mi ještě před chvílí potvrdila, že zásah stále pokračuje, ale detektivové nejsou uniformovaní, proto ani ona sama neví, kolik jich tady je. Vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek Radiožurnálu sdělil, že kriminalisté mají podezření na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Zasahují proto v kanceláři starosty Tomáše Macha z uskupení Nymburk s klidem. Vyšetřovatelé ale podle pražského vrchního státního zastupitelství provádějí prohlídky i na dalších místech v Česku. Z Nymburka Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
7: Ode dneška jsou na Pražském hradě znovu vystavené korunovační klenoty. Večer je z korunní komory ve svatovícké katedrále vyzvedlo 7 klíčníků. Jako první si vzácné klenoty můžou prohlédnout školáci. A na Pražském hradě reportér Jakub Vik.
19: Svatováclavská koruna, žezlo a jablko jsou umístěné v bezpečnostní vitríně ve Veladislavském sále. Od dopoledne se tu střídají školní skupiny. Celkem jich do pátku dorazí přes 300. Přišly třeba žákyně arcibiskupského gymnázia v Praze.
20: My jsme se těšili, máme jako celá třída rádi dějepis. Většina z nás nikdy nebyla na klenotech.
19: Doprovodná výstava k 500 letům od nástupu Habsburků na český trůn popisuje osudy klenotů do konce 18. století, tedy počátku národního obrození, popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
21: Ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost.
19: Veřejnosti budou klenoty i výstava přístupná od soboty až do 28. září. Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Americké televizní ceny Emmy ovládl seriál Windows Bay. Hororová komedie zvítězila v celkem 6 kategoriích.
22: Série zavede diváky do novoanglického města Windows Bay. Tamní starosta chce udělat z místa oblíbenou turistickou lokalitu, a to i přesto, že ho ostatní varují, že ostrov je prokletý. Favoritem cen Emmy byla z hlediska počtu nominací druhá řada seriálu Urgent. Your replacement came in early. She's just covering while you're on my little sabbatical. Dramatický příběh z jednoho dne na urgentním nemocničním příjmu ale získal na hlavním ceremoniálu pouze 2 ceny. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
23: Začíná nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy. V úvodním utkání nastoupí v 18 hodin Karlovy Vary proti Třinci. Zbývající týmy vstoupí do soutěže zítra. Sezona přinese novinky. Například sudí budou vysvětlovat rozhodnutí nahlas a v každé třetině budou nově 3 komerční přestávky. Utkání by se ale podle ředitele Extraligy Martina Loukoty neměla prodloužit.
24: Je to po vzoru NHL a na mistrovství světa. Zároveň kluby projevily přání prostě a vyhodnotili jsme si, že to je samozřejmě i pro ně plus v rámci toho finančního příjmu, protože ty náklady jdou stále nahoru. Oproti tomu ale tady funguje nové pravidlo letošního roku a to bude prostě zrychlování těch bůlí, takže já věřím, že nakonec ten čas bude stejný.
23: I v novém ročníku Tip Sport Extraligy uslyšíte všechny zápasy v přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
0: zóny na Pražském okruhu a na 35. u Hrušové. Na Pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Jesenici na 80. kilometru nepojízdné nákladní auto odtáhly, ovšem dlouhá kolona začíná už u sjezdu na Barrandov na 16. kilometru a potrvá, než se rozjede. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, kamiony stojí už z D1 z 15. kilometru, v koloně před sjezdem na Jesenici uvízl i Jakub Vodička z naší motohlídky.
1: Do omezení vyjíždí do levého pruhu také širší vozidla, jak autobusy, tak kamiony, a Pražský okruh byl aktuálně teď zhruba čtvrt hodiny kvůli tomu neprůjezdný.
0: A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové stojí před Hrušovou dlouhé kolony v obou směrech kvůli vyfrézované vozovce. Delší je fronta směrem do Hradce, zdržíte se výrazně přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dál odpoledne bude většinou skoro jasno až polojasno, jen místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpolední teploty od 19 do 24 stupňů. Na horách dnes naměříte většinou kolem 16. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku dnes s Tomášem Pavlíčkem.
2: Jak domácnostem zdraží plyn, jehož cena na trzích stoupá? Jak bude Český rozhlas spolupracovat s hasiči, záchranáři a policisty při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo výpadek elektřiny? A kdo je ruský oligarcha Umar Kremlev, který zaplatil nejstaršímu synovi Donalda Trumpa luxusní oslavu na Bahamách? Trhy přestaly věřit, že se válka na Blízkém východě brzy urovná, a tím pádem výrazně rostou ceny energií. Právě přes Hormuzský průliv a úžinu Bab al-Mandab, které blokují Irán a jeho spojenci v regionu, proudí do světa část dodávek fosilních paliv. Plyn byl v pondělí na světových trzích téměř třikrát dražší než před únorovým začátkem války Spojených států a Izraele proti Iránu. Elektřina, která je s ním propojena, o 60%. Někteří analytici věští začátek energetické krize. My jsme ve spojení s Martinem Pacovským, investičním ředitelem firmy Arete Transition. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se zatím ceny na trzích promítají do účtu pro koncové zákazníky? Asi ten dopad nebude pro všechny okamžitý, protože, jak víme, energie se nakupují dopředu.
3: Přesně, zejména pro domácnosti ten dopad bude pozvolný. Firmy a dodavatele upravují ty cenníky postupně a samozřejmě pro ty domácnosti, které mají fixaci, tak tento problém se jich do jisté míry netýká. Pak, když nebude končit fixace v následujícím, řekněme, půl roku, protože i ty trhy očekávají, že ta situace by se měla normalizovat někdy v druhém, ve třetím kvartále příštího roku.
2: No a kteří ale spotřebitelé přece jenom budou, tak říkajíc, v první linii, kdo pocítí ty změny nejdřív, nebo je už pocítil?
3: No, v první linii jsou spotřebitelé, kteří nemají fixované produkty, to znamená odběratelé, kteří jsou na standardních cenících, ale i když tam se ta cena postupně upravuje, dodavatelské společnosti většinou ty ceníky mění v nějakých, řekněme, 3-4 měsíčních intervalech, takže nějaké zpoždění tam bude, ale určitě dříve než po později to na ně dopadne.
2: No teď už asi dá se říct, padají ty dřívější úvahy, jestli se vyplatí v tuhle chvíli fixovat nebo ne, ale umožňuje ještě vůbec někdo si tu cenu do budoucna zmrazit a případně za jakých podmínek?
3: Tak určitě existují možnosti, jak si cenu zmrazit, respektive fixovat. A jak jste správně řekl, ta otázka je, jestli teďka je ta správná doba fixovat nebo ne, protože ta hysterie, nebo řekněme ta nejistota kolem těch trhů a plnění zásobníků bude kulminovat, řekněme, do 1. listopadu, kdy vlastně začíná plynárenský rok a začne se více topit. To znamená, je otázka, co ty ceny budou dělat a jak budou kulminovat teďka v průběhu listopadu. Takže bych řekl, že zrovna optimální doba na fixování produktů asi není a je potřeba mít jistou chladnou hlavu při tomto rozhodování.
2: No, ale dá se říct tedy z toho, co říkáte, vyplývá, že postupně to zdražení dopadne prakticky na všechny, i na ty, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou.
3: Je to tak. A samozřejmě nejhůře jsou na tom ti, co mají na elektřině spotové produkty, ale na všechny to dopadne. Je potřeba prostě trvale udržovat to pravidlo, že každý by měl mít i fixaci na rok nebo na dva. Kdo ji nemá, tak hod na něj ta cena plynu a elektřiny dopadne.
2: No a z těchto domácností, které by si mohly výrazně připlatit a okolik, kdybychom si představili nějakou modelovou rodinu, která na plynu vaří, ohřívá vodu a topí?
3: Tak já si myslím, že dříve nebo později ta cena klidně může narůst o 25, 30, ale i 50%, záleží, jak který dodavatel, nebo respektive jak budou naplněny zásobníky a za jakou cenu. Je potřeba říct, že ta cena, která je ceníková víceméně průměrem za celý rok obvykle nebo za nějaké období, které je delší než jeden měsíc, to znamená, ty současné ceny byly zase vykompenzovány na začátku letošního roku cenami plynu, které byly velmi nízké, to znamená, řekněme, že ta cena neporoste tak, jak roste teď, to znamená trojnásobek, ale dovedu si představit, že klidně o 30% a 50% mohou narůst ty účty. No to... Na druhou stranu samozřejmě konkurence bude ty ceny stlačovat dolů, na druhou stranu určitě dodavatelé plynu mají nakoupený i levnější plyn ze začátku roku, takže tam těch vlivů může být několik.
2: No a jak moc je cena plynu provázaná s cenou elektřiny?
3: No u nás velmi, u nás víceméně cena elektřiny se tvoří na základě ceny plynu, to znamená, tak jak roste cena plynu, tak roste i cena elektřiny.
2: To znamená, že ten dopad na domácnosti, které jsou zase výrazně elektrifikované, bude přibližně stejný jako
3: bude
2: u těch...
3: Bude přibližně stejný, bude co přibližně stejný, bude přibližně stejný.

0: Jenom připomenu, že ze středního východu do Evropy jde jenom 5% spotřeby LNG, jinak zbytek jde z jiných zemí, z Norska, ze Spojených států, to znamená fyzicky toho plynu je dostatek a ta cena je víceméně daná nějakou jako finanční spekulací a konkurencí Asie.
1: No právě, právě, protože promiňte, že vás přerušuju, ale právě se o ten plyn, který je k dispozici na trhu, třeba ten americký a další, tak se přetahuje Evropa s Asií a to, že ne ty ceny nahoru, čili možná, že to nebude jenom taková spekulace, ne?
0: Tak samozřejmě je to takové věštění z křištálové koule. Dá se vycházet z toho, že trhy většinou dlouhodobě mají nějaký pohled na to, jak ta situace bude vypadat na tom trhu i mezi Asií a Evropou a ty křivky na druhý kvartál ukazují, že ta situace by se měla ochladit a uvidíme, jak se to samozřejmě bude vyvíjet, ale všechno naznačuje tomu, že to je prostě nějaká dočasná krize, která zmizí. Asi druhý kvartál si myslí většina trhu. Samozřejmě za současné situace se může stát cokoliv. To je samozřejmě s výhradou.
1: Ale pochopitelně záleží i na tom, jak tuhá nebo teplá bude zima.
0: A to současně, ano, to rozhodně a také, jestli bude foukat vítr a nebude foukat vítr a jestli bude mlhavo a nebude mlhavo z pohledu výroby z obnovitelných zdrojů. Takže ta Evropa vlastně čelí nejen chladu, ale víceméně i jako dalším vlivům počasí a všechno ukáže až čas. No.
1: Tak tolik Martin Pacovský, investiční ředitel firmy Arete Transition. Děkuji vám za rozhovor a za vaše postřehy. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Česko už zažilo řadu mimořádných událostí, včetně povodní, blackoutu, požáru a dalších. Český rozhlas spolu s hasiči, policisty a záchranáři připravuje přesné postupy, jak v takovém případě do budoucna co nejlépe informovat veřejnost. Zástupci naší instituce podepsali s těmito složkami memorandum, které vytváří dlouhodobý rámec pro spolupráci při krizovém vysílání a rychlém a srozumitelném informování veřejnosti. My jsme ve spojení s pověřeným generálním ředitelem hasičského záchranného sboru Petrem Ošlejškem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak já už jsem něco v úvodu naznačil, ale můžeme si to trochu rozšířit, na jaké situace by se tahle spolupráce mohla vztahovat. Český rozhlas se připravuje na scénáře asi pro 22 typů mimořádných situací.
2: Tak my, když jsme definovali ty možné mimořádné události, jsou to události, které se dotýkají poměrně širokého množství lidí. Mohou to být jak ty přímo viditelné, přímo ohrožující životy zdraví osob, ať už jsou to přírodní mimořádné události typu povodeň, vichřice, krupobytí, nebo naopak ty technogenní únik nebezpečné látky nebo nějaký rozsáhlý požár, kde ty spodiny hoření ohrožují obyvatele. Na druhou stranu to mohou být i mimořádné události, kdy nemusí být bezprostřední ohrožení zdraví života, ale ten dopad je relativně plošný a ti lidé potřebují nějaké informace, jak ta situace vypadá, což může být třeba konkrétně rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie nebo nějaká další závada na tom systému kritické infrastruktury.
1: A počítá se s tím, že rozhlas má tu výhodu, že vysílače dokážou fungovat i právě při takovém rozsáhlém výpadku elektrické energie a i s tím, že spousta lidí má doma ten klasický přijímač na baterie, který ten signál zachytí?
2: Přesně tak. My se snažíme, aby těch kanálů pro tu komunikaci s veřejností bylo co nejvíce. Kromě těch rychlých, jako mohou být sirény, SMSky, cell broadcast, tak i ty další, které mohou být taky rychlé, ale navíc mohou poskytovat takové to širší spektrum těch informací, mohou se tam posluchači dozvědět i, jaké jsou okolnosti vzniku takovéto mimořádné události, jakým způsobem se připravit a v podstatě měli by tam získat odpovědi na otázky, které v tu danou chvíli chtějí vědět.
1: Takže když se tedy něco stane, nějaká havárie a podobně, tak co prvního a jak k lidem doputuje? Já jsem četl, že se testuje i technologie ASA pro digitální vysílání, která třeba může i sama probudit rozhlasový přijímač a přepnout na radiožurnál.
2: Ano, my se snažíme zhledat nové technologie, jak co nejrychleji a nejspolehlivěji doručit tu zprávu občanovi. Od té klasické sirény, která buď může jenom zahoukat, nebo může podat i nějakou hlasovou zprávu přes obecní rozhlasy. Dále systém cell broadcast, kdy na mobilním telefonu se zobrazí nějaká zpráva, až samozřejmě pro to rozhlasové vysílání. Všechny ty technologie, mobilní telefony a další jsou závislé na jednak dodávce elektrické energie, ale jednak samozřejmě na vůbec provozu té infrastruktury. Tady rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílání

0: ač napáje na elektrickou energii, a pokud obyvatelé mají radiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, které má zároveň baterii, nebo mají nějaký další bateriový radiový přijímač, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilních operátorů nebo vůbec jakoby internetu a komunikačního prostředí.
1: No, ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem vznikly třeba i krátké zvukové návody zatím pro 5 krizových situací. Co se v nich například uvádí?
0: Tak vzpomenu třeba ten blackout. Jsou tam popsány ty příčiny, které mohou vést k tomu blackoutu, i nějaká očekávání z hlediska možné doby dodávky, obnovení dodávky elektrické energie. Zároveň i doporučení, jak se třeba připravit na tu mimořádnou událost, ať už je to zásobou nějakých základních potravin, nebo mimo jiné i tedy pořízením toho rozhlasového přijímače. V případě třeba povodní tam mohou být informace, jak si připravit evakuační zavazadlo, jakým způsobem zabezpečit objekt proti povodní, nebo naopak, co potom dělat v případě, že ten objekt je zaplaven vodou, nebo pokud mám nějaké potraviny nebo zemědělské produkty, které jsou zasaženy tou povodní, jak s tím dál vlastně nakládat. Takže to spektrum těch informací by mělo být široké od té fáze předtím, než ta informace vznikne, včetně té fáze, kdy ta mimořádná událost probíhá, a občané samozřejmě chtějí vědět, jak se to vyvíjí, jestli mohou být ohroženi nebo ne, až po tu fázi té obnovy.
1: V tu chvíli se dá takový návod prostě pustit, když někdo třeba je zrovna v té situaci, tak rovnou prostě ví to základní, co má v tu chvíli dělat. Ale já bych se ještě zeptal, do jaké míry se ta spolupráce už osvědčila nebo neosvědčila v reálných situacích. Třeba když si vzpomenu na požár budovy 34 ve Zlíně, nebo na únik Čpavku, nebo já nevím, při požárech skládek.
0: Tak to jsou přesně ty události, kde jsme tu spolupráci vyzkoušeli s Českým rozhlasem. Tam je vždycky rozhodující, jestli ta událost je celoplošná, jestli tedy to bude vysíláno z toho celoplošného vysílání, anebo jestli je to regionální, kdy se vlastně preferuje aktivace těch jednotlivých regionálních stanic. A ty události, které jste vyjmenoval, ať už to byl požár budovy ve Zlíně nebo únik amoniaku v Ostravě, tak tam právě jsme využili Český rozhlas tomu, aby zprostředkovával ty informace, případně aby tam doplňovali nějaké další informace o tom, jak ta událost může vzniknout, nebo jaké jsou ty další souvislosti.
1: A fungovalo to?
0: Tak z našeho pohledu ano, myslím si, že to asi nejvíce ocení ten posluchač, nebo zhodnotí ten posluchač, tak my jsme zatím žádnou odezvu ze strany těch posluchačů neměli, ale předpokládám, že ano.
1: Tak tolik pověřený generální ředitel Hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek byl naším hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
0: Také naslyšenou.
1: Nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump junior potvrdil, že mu oslavy po jeho svatbě na Bahamách zaplatil ruský oligarcha spojený s Vladimírem Putinem, který si říká Umar Kremlev. Ve společném prohlášení se svojí novou manželkou Bettinou mluví o drahém příteli, který pro ně uspořádal 2 úžasné večery. Stalo se to poté, co o jejich propojení s Kremlevem napsal investigativní server ProPublico, podle kterého ruský oligarcha za oslavy na soukromém ostrově utratil několik set tisíc dolarů. Ve studiu je Ondřej Soukup, odborník na Rusko a spoluautor podcastu Českého rozhlasu Na východ. Vítej, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak zásadní otázka, kdo je Umar Kremlev a jak úzce je spjatý s ruským prezidentem?
2: Tak Umar Kremlev, nebo respektive Luftulujev, jak se původně jmenoval, tak byl prostě začínající boxer, člověk, který se dostal samozřejmě o tom prostředí kolem tady těch ostrých hochů bývá jako trochu podivné, takže on byl 2x odsouzen za ublížení na zdraví, za vydírání. Nicméně poté se přejmenoval právě na Kremleva a co lépe seznámil se s Alexandrem Rubižným, člověkem, který vede službu bezpečnosti prezidenta, což je prostě ta bezprostřední ochranka Vladimira Putina. Má to nějakých 400 lidí a je to naprosto jako elitní záležitost. Kremlev si vzal jeho sestru, No a tím pádem ta kariéra vylétla prostě do nebes, protože jak finančně, protože on postupně obládl velkou část sázkových kanceláří v celém Rusku, Fonbet a tak dále. Tyhle ty, jako odhaduje se, že má vlastně pod sebou zhruba půlku sázkařského rynku, jako sázkařského trhu v celém Rusku, což jsou prostě obrovské peníze. Je to taky člověk, který si koupil největšího autodílera společnost Rolf, kterou ruský stát zabavil pod ní zakladateli Sergeji Petrovovi kvůli tomu, že ten kritizoval válku, no tak je vidět, že prostě takovéhle věci asi si nemůže koupit člověk, který by s Kremlem neměl nic společného.
1: Čili dá se říct, že díky těm svým kontaktům, a vím, že je i v nějakém spojení s Igorem Sečinem z Rosněvti zase, tak díky tomu všemu on to jmění získal i tak, že prostě měl dobré kontakty a vydělal v podstatě na té ruské agresi na Ukrajině.
2: Bezesporu, tak on, že podstatné bylo, že se dobře oženil, a tím pádem se mohl tady těm majetkům dostat a dostal se právě kvůli tomu, že ty předchozí majitelé z hlediska Kremlu nebyli dostatečně loajální.
1: No a jak se vlastně Donald Trump junior a Kreml seznámili?
2: Tak to by mě také zajímalo. Oni teda tvrdí, respektive Donald Trump mladší říká, že mají společnou zálibu v boxu a lovu. No, možná. Je to zvláštní, protože vlastně všichni, kteří se s Umerovem, s Kremlevem teda znají, tak vlastně říkají, že jeho angličtina, řekněme, jako není úplně shakespeareovská. No, že to není jako, že by prostě si mohli povídat s Trumpem mladší prostě o, já nevím, literatuře nebo něco podobného.
1: Takže třeba o své rázu národního lovu. Nebo...
2: tak...
1: To by
2: asi dokázali spíše neverbálně. No,
1: no a tak tedy Donald Trump, když to zkusíme zhodnotit, tak Donald Trump junior je soukromá osoba, takže pro něj vlastně není přijímání finančních darů od cizinců nelegální. Co vlastně víme o vztazích jeho otce, prezidenta Trumpa, s lidmi okolo Vladimíra Putina? Já připomínám, že během toho jeho prvního prezidentského období ho vyšetřovali kvůli možným vazbám na Kreml, který měl ovlivnit volby v roce 2016 v jeho prospěch.
2: Tak Donald Trump jako člověk, který se v úzovkách toho nebojí, tak on byl ještě i v Sovětském svazu, různě cestoval, potom byl projekt o tom, že by postavil Trump Tower v Moskvě už tedy koncem 90. let. On fungoval i v nějakých soutěžích o Miss Ruska, kde byl v porotě. To vlastně tenkrát se o tom hovořilo, že potom měl mít nějaké jako sexuální vztahy tam s nějakými dívkami a že možná, že od té doby je viditelný pro ruské tajné služby. To se jako nikdy neprokázal, nebo tak, aby se to dalo dokázat. Takže tam nějaké ty vztahy vždycky byly. Byl tam miliardář Alagarov, který vlastně měl nabízet nějak před tou volební kampaní v roce 2016 nějaké kompromitující materiály na demokratickou stranu a tak dále. Takže jako nějaké vztahy tam stále bezesporu jsou. Nicméně nevypadá to, že je tam v tom nějaký jako systém.
1: Tak tolik Ondřej Soukup, náš odborník na postsovětský prostor. Díky, Ondřej, za vysvětlení. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a to už byla tečka za publicistikou hlavních zpráv s datem 15. září. Kdybyste měli chuť se k něčemu odvysílanému vrátit, třeba k těm praktickým radám, co dělat v případě krize, stačí si otevřít naše webovky. Tomáš Pavlíček, přeje hezký den.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy. Vojenská policie zadržela 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice v Praze. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí policistů Nikola Rimkevič-Hájková. Všichni podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele. Policisté prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Nemocnice podle mluvčí Andreji Štorchové s policií spolupracuje, víc ale zásah komentovat nechce. Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil Českého rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Behy. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami. Mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová řekla, že nesmí poskytovat žádné informace. Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit novela jednacího řádu, která třeba omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Ukrajinská armáda v noci zasáhla sklad internetového prodejce Ozon v ruské Rostovské oblasti. Cílem dalších útoků byla ropná rafinérie Syrzani v Samarské oblasti na jihovýchodě Ruska. V městě Taganrog poškodili podle gubernátora Rostovské oblasti ukrajinské střely taky plynovod, několik rodinných domů, školu nebo zemědělské a potravinářské sklady. Ruské střely naopak v noci mířily na Ukrajinu. V Kyjevě dron zasáhl čerpací stanici. V severní a centrální části Nizozemska je od rána omezená vlaková doprava. Správce železnice nevyloučil sabotáž. Na kolejích se během ranní špičky našlo několik neznámých předmětů, které tam někdo umístil záměrně. To způsobilo rozsáhlé výpadky v kolejovém obvodu. Kdy se doprava obnoví, zatím není jasné. Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. Na Pražském okruhu ve směru z letiště k D1 trvá regulace provozu v obou tunelech. První část kolony už tak čekejte od sjezdu na Stodůlky na 21. kilometru. Příčinou dlouhého zdržení bylo porouchané nákladní vozidlo v omezení u Jesenice. Teď už je pryč, fronty se ale budou ještě nějakou chvíli rozjíždět. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Vyškova se zpomaluje v okolí Holubic. Do kolony se dojíždí na kilometru 211 a zdržení je do 10 minut. V Praze v Novopatské směru z Černého mostu ke Kbelské buďte opatrní těsně za sjezdem na Satalice. V levém pruhu odklízejí následky nehody, fronta je místy nesouvislá a posouvá se už z východní části okruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách i večer se přidají přeháníky a teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy na řadě dnešní vydání Názorů a argumentů.
4: O setkání prezidenta s premiérem, o blížících se volbách v Česku a ve Spojených státech amerických. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
5: Názory a argumenty.
4: Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit trestní politiky, které schválila a které vycházejí z jejího programového prohlášení. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to uvedl na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Jak lze tento požadavek vnímat? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny Názorů a argumentů.
6: Dobrý den.
4: Jak lze tedy apel ministra spravedlnosti směrem ke státním zástupcům vnímat?
6: Tak rozhodně se vláda pouští na dosti tenký led, protože v demokracii samozřejmě je tím nejdůležitějším téměř principem oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní justice. A právě tady vlastně vláda říká, že není spokojena s tím, jak justice pracuje. Zároveň ministr spravedlnosti Tejc říká, že vláda samozřejmě nemá možnost přímo práci justice ovlivňovat, tudíž pokouší se o to prostřednictvím státních zástupců, kteří jsou v našem systému součástí moci výkonné, to znamená, oni patří pod ministerstvo spravedlnosti, ale ani státní zástupce nemůže vláda ovlivňovat přímo, rozhodně ne přímo nějaké konkrétní případy. Když se podíváme na to, co vlastně vláda přijala, tak tam ale jde o konkrétní případy. Evidentně jsou to případy, o kterých mluvili vládní politici v poslední době, kde kritizovali rozsudky soudů nebo které se jich týkaly v případě SPD. Oni nyní tedy se pokoušejí vlastně přes ty státní zástupce nějakým způsobem prosadit svou vůli. Jak se k tomu postaví nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová, to teprv uvidíme. Zatím zareagovala velice zdrženlivě, což i z toho je patrné, že není si vlastně příliš jistá, co ta vláda po ní chce. A chce vyčkat na to teprv, až jí teda ministr Tejc řekne, o co konkrétně by mělo jíti. Podle Tejce by státní zástupci měli například podávat odvolání, případně i dovolání proti nespravedlivým trestům uloženým soudy. To je ovšem samozřejmě předpoklad, že ta justice nefunguje dobře, že konkrétně kritizují soudní rozhodnutí a říkají, že některé rozsudky jsou nespravedlivé, zrovna tak, že některé jsou příliš mírné, to je v další části. A tady opravdu, pokud vláda má tento pocit, má možnost využít legislativní proces a změnit zákony. Změnit zákony samozřejmě po odborné debatě. To ovšem se do toho jí nechce. Zároveň Tejc říká, že ten legislativní proces je příliš dlouhý, ale to je v tomto případě jeho účelem. Nemělo by se rozhodně měnit jednání justice podle toho, kdo je zrovna u vlády.
4: Tolik Petr Švarc.
6: Díky, naslyšenou.
4: Po delší době se na Hradě setkal prezident s premiérem. Proč jejich schůzka vyvolala tak velkou pozornost? Hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
7: Před skoro přesně dvěma měsíci se o prezidentovi vyslovoval premiér dost hrozně. Podle něho se Petr Pavel na summit NATO v Ankaře namontoval a šlo o ostudu, jakou prý Andrej Babiš prorokoval. Po svém zvyku se vyjadřoval přepjatě. Bylo to neuvěřitelně trapné, chodili za námi naši partneři a ptali se, pro boha, proč tady je, co tady dělá. Jenže na takové úrovni se podobně Pavlačové otázky nekladou. Babiš také žádného zvídavého partnera neuvedl. Zatímco slovenský prezident Pellegrini řekl, že v Ankaře zaznamenal nepochopení, proč českou delegaci vede premiér a nikoli hlava státu. Tehdy se některým komentátorům jevil vztah Babiš-Pavel zmrazený přinejmenším do konce prvého prezidentova mandátu. Když premiér odmítal s prezidentem zcela mluvit. Nepřišlo to ale naráz. Už koncem ledna Babiš i předseda sněmovny Okamura nedorazili ani po hodině na Hrad rokovat o zahraniční politice, takže Pavel schůzku zrušil a k té už pak nikdy nedošlo. Tehdy koalice prezidentovi silně vyčítala svévolný slib Ukrajině poskytnout 4 letouny L-159. A mezi oběma nejvyššími politiky to šlo pak od 10 k 5. Bez pochyby, protože Babiš potřebuje k vládnutí motoristy sobě a jejich šéf Macinka rozpoutal s Pavlem drsnou válku kvůli poslanci Turkovi. Jemuž strana takřka prokazatelně vděčí za vstup do sněmovny i vlády a Turek přilákal některé sponzory. Když ho ale prezident z řady důvodů, pro mnohé zrozumitelných, odmítl jmenovat jakýmkoliv ministrem, Babiš to měl od Macinky, obrazně řečeno, denně na talíři. Takže snad na nějakou chvíli podlehl dojmu, že bude nejlepší se také do prezidenta pustit a začít pracovat na tom, aby viditelně poklesly Pavlovy šance vyhrát volby i v roce 2028. a například vydávat jeho kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli účasti na summitu NATO za žalování vlády, i když jde jen o interpretaci jedné věty v ústavě. Nicméně premiér druhdy tak rozčilený, že prezident přiletěl do Ankary díky předběžnému opatření ústavních soudců, otočil během léta kormidlem. Asi i po prostudování nejrůznějších sond mezi sympatizanty hnutí ANO, vůči Pavlovi mnohdy smyžlivějším a k Macinkovi s Turkem naopak skeptičtějším. S prezidentem se rozhodl komunikovat, protože ignorovat ho mu nic nepřináší a občané většinově svár mezi nejvyššími politiky nevidí rádi. První schůzka se také v pondělí odbyla, byť jakoby přibalená ke srazu klíčníků korunovačních klenotů. Šla přitom řeč o Pavlově projevu na nadcházejícím summitu OSN a tak dále. Rokovat oba pánové mají podle potřeby i v budoucnu. A Babiš vyjádřil také naději, že s hlavou státu začne mluvit i Macinka, k čemuž podle něho nazrál čas. Jestli ale ministr zahraničí za motoristy nepřijmou pobídku od svého šéfa k nastolení míru s radem, bude ochoten vyslyšet, jisté není, aspoň v dohledném čase. Macinkou vyhloubený příkop je totiž dost hluboký.
4: Tolik Ondřej Konrád. Komunální a senátní volby se nezadržitelně blíží. Nakolik tomu odpovídá dosavadní kampaň? Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
8: Letos si zvolíme komunální zastupitele a třetinu senátu. Partajní sekretariáty by dali cokoliv, aby posílili šance svých nominantů, jenže právě u tohoto typu voleb to jde obtížně. Jistě, pro velká města je zásadní programovou výzvou bydlení nebo doprava, ovšem recepty na ně se leckdy liší i uvnitř stran. Pro menší sídla se pak společná linka hledá ještě hůře a tak se ad hoc sliby, které jsou ale volby od voleb méně konkrétní, mísí s nemastnými, neslanými slogany, jejichž prostřednictvím se politici dušují, jak jim pro obec tuče srdce, nebo jak pro ní budou makat. Vymyslet úspěšnou senátní kampaň není o nic snazší. Pasovat se do role lokálního ombudsmana nebo se chvástat, jak jim to v té Praze ukážu, už dávno není originální. Zároveň již lidé vědí, že senátoři nejsou všemocní. Mají sílu věcem pomáhat, ale nikoli je s konečnou platností řešit. A tak se na nás z billboardů culí dámy a pánové, kteří víc než na sliby spoléhají na svoji osobnost, profesi, tedy patří-li k těm respektovaným, někdy i na stranickou značku. Občas přidají i nějaké to marketéry určené gesto, ačkoliv přirozenost mu nezřídka chybí. Někteří pak spíš vypadají, že je postihla svalová křeč. Člověk nemusí být bůh ví jaký kreativec, aby jej napadlo, jak by šlo těžko uchopitelná témata přetavovat do mnohem srozumitelnějších konkrétních příkladů. Politikům však schází nejen odvaha, ale i fantazie. A marketéři zase často nechápou jejich ideová východiska. Od opozičních kandidátů tak opět slýcháme ušlechtilé, leč zároveň otřepané věty o obraně demokracie, svobody a ústavních principů. Spozorní ústavní právníci či politologové a zatleská ta část veřejnosti, která se o politiku aktivně zajímá a chápe význam hodnot institucí i samotné dělby moci. Jenže to je pořád menšina společnosti. Více lidé slyší na známky pohybu, dynamiky, pozitivních změn. Zatímco premiér Andrej Babiš co chvíli něčemu vyhlašuje válku a poháněn vidinou volebního úspěchu neváhá dělat z ministrů pouhé statisty, tak opozice se vysiluje stále stejnými sněmovními projevy. Dokonce už hodlá opět iniciovat hlasování o nedůvěře vládě. Je to bizarní, ale někdy se zdá, že koalice vidí větší bubáky v Katomu nebo mobilech ve školách, než v Rusku nebo zadlužování státu. Agendu však nastoluje podle toho, co jí zajímá, co nic nestojí a co dokáže prodat svým stoupencům. Pořád je to výnosnější než opoziční kritika Babišova střetu zájmů. Nelze přehlédnout rozdíly v tom, jak se politici stavějí ke svým kolegům a k voličům. V parlamentu i médiích sledujeme sebevědomé siláky, kteří si nenechají nic líbit. Před voliči ale vystupují opatrně, nesměle, někdy i s nádechem paranoje. Jakoby cítili vzdálenost svoji i svých nepočetných stran běžnému životu. Komunální a senátní volby, jakkoliv jsou špatně celostátně uchopitelné, mohou vazbám mezi voliči a politiky prospět. Ve městech a obcích máme ke svým voleným zástupcům blíž, výběru senátorů zase prospívá většinový volební systém. Kromě toho sociální sítě již odzvonily placené politické reklamě, takže o to čipernější musí být kandidáti v osobním kontaktu. Tím spíše smutné, když i současná kampaň vyznívá vyprázdněně a nudně.
4: Tvrdí Lukáš Jelínek.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Blíží se americké volby nejenom do kongresu. Vyhlídky republikánů na úspěch v nich nejsou podle průzkumů v současnosti příliš valné. Donald Trump se pokouší nepříznivý vývoj zvrátit zvláštním způsobem. Komentář napsal Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
9: Donald Trump se bojí listopadových voleb do kongresu a bál se jich vždycky. Už na začátku roku měl odevzdaně říkat spolupracovníkům, že strana v Bílém domě v nich vždycky ztrácí. Od té doby stihl rozpoustat nepopulární válku s Íránem, kterou neví, jak ukončit, a která devastuje peněženky Američanů. Nejnovějším projevem Trumpova děsu je sjezd republikánské strany, který se na prezidentův popud konal v Texasu. Demokraté i republikáni si podobné sjezdy obvykle schovávají na rok prezidentských voleb. Pořádat je v roce midterms je nezvyklé. Na sjezdu v Dallasu přišel Trump se slibem pro voliče. Pokud republikánům udrží většinu v obou komorách kongresu, vyplatí každému dospělému občanovi USA šek na $5,000, tedy něco přes 100 000 korun. Nechme stranou, že prezident něco takového nemůže sám bez součinnosti legislativy nařídit. I bez toho není příliš pravděpodobné, že by Trump svůj slib dodržel. Jakkoliv se jeho vábení voličů může zdát i na jeho poměry nezvykle bezkrupulózní, ve skutečnosti se o něco podobného pokouší už po několikáté. Američanům sliboval několik tisíc dolarů poté, co pustil nejbohatšího muže planety Elona Muska seškrtat federální úřady a rozpočet. Musk sliboval úspory až $2 biliony. Na tuto částku se ani nepřiblížil a žádné šeky nepřišly. Podobně Trump sliboval řadovým Američanům vyplácet výnosy z enormně navýšených cel. Ve skutečnosti si američtí zákazníci hlavně připlatili za všechno možné, protože firmy cla promítly do cen. Ani v tomto případě nedošlo na žádné šeky. Některé firmy se naopak přišly na své, když nejvyšší soud Trumpova cla letos zrušil a federální vláda začala vyplácet vratky. K zákazníkům tyto peníze ani tentokrát nedotekly. I proto komentátor Ryan Cooper z časopisu American Prospect vypočítává, že Trumpova bezohledná vláda už řadového Američana stála daleko víc než $5,000, kterému teď prezident zjištně slibuje vracet. Kromě neobratné snahy koupit si voliče se Trump pokouší zabránit republikánské volební prohře i jinak. Musíte mi prokázat tu největší laskavost, jakou jste mi kdy prokázali. Musíte to pro mě udělat. Musíte dělat, jako kdybych byl na kandidátce. Proklamoval v Dallasu. Trumpova výzva vychází z jednoduché logiky. V uplynulé dekádě se republikánům většinou dařilo lépe ve volbách, v nich sám kandidoval. V mezivolebních kongresových volbách se jim naopak většinou dařilo hůře. Proto chce, aby se voliči tvářili, jako kdyby kandidátku vedl on sám. Jeho uvažování má zásadní chybu. Republikáni si letos v průzkumech nevedou nikterak dobře právě proto, že jim američtí voliči podle průzkumů dávají za vinu sérii katastrofálních rozhodnutí, která jim udělala výrazné díry do peněženek. A $5,000 je nezalepí ani u těch voličů, kteří Trumpovu planému slibu uvěří.
4: Tolik Matěj Schneider. Komentátor deníku Luboš Palata zasazuje nedávný volební úspěch AFD do polských a českých souvislostí.
10: Polský premiér Donald Tusk bojuje na politicky složitém bitevním poli. Svého odvěkého soupeře Jaroslava Kaczyńského a jeho Právo a spravedlnost sice poráží, ale na body může ve volbách za rok prohrát s proudem, kterému Kaczyński svými roky u moci otevřel dveře. S proudem nacionalistické, protievropské a protidemokratické politiky, která mezi Poláky získává na popularitě. Souboj o budoucnost Polska je tak otevřený, proto Tusk, nejzkušenější politik ze všech polských demokratů, se nebojí občas šlápnout na plyn. Platí to i o jeho výroku, že zvítězství extrémně pravicové Alternativy pro Německo mohou mít v Polsku radost, jen cituji, idioti a zráci. Je jasné, že první slovo do vysílání veřejnoprávního rozhlasu nepatří, ale citát je citát. Navíc jsem přesvědčen, že Donald Tusk, trojnásobný polský premiér a po 5 let i prezident Evropské unie, má prostě pravdu. Pouze lidé rozumu mdlého, abych neopakoval ono neslušné vyjádření, se mohou v zemích jako Česko nebo Polsko radovat, když se u souseda, navíc tak důležitého souseda, jako je Německo, dere k moci protidemokratická, extrémně nacionalistická a po všech stránkách vůči demokracii agresivní síla. Síla, dovolím si to prohlásit, v některých ohledech doslova tmářská. U Alternativy pro Německo navíc neplatí politologická poučka, že když nějaká extremistická strana sílí, tak je zároveň méně extremistická než na počátku. AfD, která vznikla jako strana profesorů proti euru, je dnes podle mnoha měřítek a podle mínění německých bezpečnostních orgánů stranou jasně extrémně pravicovou. Nejméně v některých částech Německa se Saskem Anhaltském, kde před několika dny získala v zemských volbách přes 43% hlasů na prvním místě. Polsko, které tvrdě odneslo druhou světovou válku, se naučilo mít na vývoj za svými hranicemi nastražená tykadla. Varšava dobře odhadla vývoj v Rusku, který vyústil v agresi proti Ukrajině roky předtím, než se další země, včetně Česka, probraly. Teď jasně vidí, že v Německu vyhrávají v AfD nejen nepřátelé demokracie, ale také lidé, kteří se přátelí s putinovským Ruskem. A německé obyvatelstvo by chtěli dělit na základě krve na to čistě německé a na to nečisté. Z úspěchu takové strany, z úspěchu AfD, bychom měli být znepokojeni i my Češi. Tak jako Tusk, tak jako Poláci. Protože když AfD v Německu vyhraje, bude to pro Polsko, ale i pro nás, opravdu víc než zlé.
4: Hovořil Luboš Palata. Před 50 lety zemřel významný český fotograf Josef Sudek. Slovo má spisovatel Karel Hvížďala.
11: Jožo, ty v tom svém šeru pořád hledáš nějaké zázraky. Ty věci netiskneš. Ty je tou svou komorou přímo zaklínáš. Ale jdi, Franto, jaké pak zaklínání? Všechno už tu je. Já jenom čekám. Světlo si dělá, co chce. A člověk musí mít trpělivost. Když spěcháš, neuvidíš nic. Já musím počkat, až ta sklenice na stole začne mluvit sama. To je rekonstrukce rozhovoru malíře Františka Tichého s jeho přítelem, fotografem Josefem Sudkem z půlky 50. let v jeho ateliéru v Praze ve Vnitrobloku na Újezdě 30. A právě tam v roce 1927 založil Sudek společně s avantgardními fotografy Jaromírem Funkem a Adolfem Schneebergerem společný ateliér, který však dlouho nevydržel. Brzy se na domě objevil firemní štít s nápisem Umělecké fotografie Josef Sudek. Ze Sudka se stal profesionální fotograf a živil se dětskými portréty a svatebními fotografiemi. Nemusel ale u toho zůstat dlouho. V roce 1928 se domluvil s Emanuelem Frintou a začal se zabývat pro družstevní práci reklamní fotografií. A opět měl štěstí, protože se tam setkal s prvotřídním typografem Ladislavem Sutnarem. A díky své citlivosti a přátelství s mnoha dalšími umělci, jako byli malíři Emil Fila či architekt Otto Rosmajer, se mu brzy podařilo ve svých zátiších či aranžovaných předmětech nacházet magičnost či zahalená tajemství, často připomínající abstraktní šifry. A protože byl milovníkem klasické hudby, scházeli se v jeho ateliéru každé úterý generace mladých umělců. Mě tam zavedl kolega Jaroslav Pacovský a dodnes na ten večer nezapomenu. V ateliéru bylo šero a všude byl neobyčejný nepořádek. Pamatuje se na stůl plný zmačkaných papírů. Když si tam chtěl někdo položit skleničku či hrnek s čajem, musel opatrně papíry odsunout. Sudek obsluhoval gramofon a pouštěl hlavně Bacha, Martinů, Vivaldiho a Janáčka. Atmosféra měla v sobě něco slavnostního. Sám Sudek skoro nemluvil. Těsně po válce právě na některé jeho hudební seanci se objevila mladá americká fotografka Sonia Bulaty, která se stala jeho žačkou. A byla to právě ona, která mu v roce 1971 uspořádala první výstavu ve Spojených státech. V té době už měl za sebou řadu publikací, jako například Procházka po kouzelné zahrádce, Všeru chrámu, Topografie, sutin a vzpomínky. V roce 1956 k 60. nám vyšla jeho první velká monografie, kterou upravil František Tichý a textem doprovodil nakladatel Jan Řezáč. Celkem za jeho života vyšlo asi 25 knih s jeho fotografiemi. Sudková tvorba se uzavřela k jeho 80. v roce 1974. Zemřel 15. září. Nekrolog napsal jeho přítel Jaroslav Seifert. Josef Sudek byl fotografem Ticha, které má v sobě každé době tajemství, proto je jeho dílo živým zdrojem inspirace pro další generace i dnes.
4: To byl Karel Hvížďala. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
12: Znáte dopaminové barvy? Je to velký hit, který překotně mění odstíny šatníků, bytové výzdoby i zařízení škol a kanceláří. Dopaminové barvy totiž, jak prokázaly mnohé studie, napomáhají tvorbě dopaminu v našich mozcích a tím přispívají k naší dobré náladě, zlepšují schopnost soustředění i paměť. Jejich přítomnost přináší aspoň částečnou úlevu od strachu a úzkosti. Dopaminové barvy, to jsou jasné, syté, zářivé odstíny. Jestli váš mozek zaplaví dopaminem spíš červená, oranžová či žlutá, anebo fialová, fuchsiová či elektricky modrá, to je potřeba vyzkoušet. Mozek každého z nás reaguje na svou vlastní paletu. Pohled na klasickou vlajku LGBT+, vyzdobenou všemi barvami duhy, jen ještě sytějšími a veselejšími, než jaké vídáme na obloze, zlepší náladu každému, s výjimkou těch nejzavilejších homofobů. Co si budeme povídat? Fakt, že když jsme obklopeni jasnými sytými barvami, zlepšuje nám to náladu, objevili lidé nejspíš už před pár tisíci lety. Teď konečně objevujeme, proč to tak je, na molekulární úrovni. A vybaveni tímto poznáním snad konečně odhodíme podivnou tradici z 19. století, které se v Evropě říká dobrý vkus a která přikazuje gentlemanům chodit v černých, tmavošedých či tmavohnědých oblecích a dámám vyhýbat se jasným barvám, pokud chtějí vypadat důstojně. Možná to má co dočinění s tehdejším přesvědčením, že aby byl člověk důstojný, musí být přísný a vážný. Tvářit se přesně tak, jak tomu člověka nutí nedostatek dopaminu. Lidé narození v tropických oblastech s křiklavými barvami nemývají problém. A pokud se ocitnou v zašedlém prostředí, dovedou si přiznat, že jim barvy chybí. Pamatujete se na uprchlou otrokyni, o které psala Toni Morrison? V Ohio měla svobodu, ale chyběly jí barvy. Musela si aspoň pohrávat v prstech s útržkem zářivě fialové látky, aby přežila dlouhou šedivou zimu. Právě tak na mě zapůsobily bláznivě barevné domy v Harlemu. Ve čtvrti plné šedého betonu, kde byly celé bloky vypálené, budovy opuštěné a se zaslepenými okny, se lidé v domech, které ještě stály, opatřili pestré jižní barvy a celý dům jimi natřeli, včetně kamenných schodů. Byly to latexové barvy, které omítce jistě neprospěly, ale v domech takhle vyzdobených se veseleji bydlelo. Pokud v zimě trpíváte velčmercem, stesky, depkami a pocity marnosti, možná na tom i nedostatek barev má svůj podíl. A tak zapomeňte na dobrý vkus a obklopte se barvami. Nanoste si je do bytu. Navěste si je na sebe. Postarejte se, abyste se, až přijdou krátké a šedé zimní dny, mohli neustále těšit barvami. Mozek vám poděkuje.
4: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
3: 13 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Policie zatkla 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky. Sněmovna má nová pravidla jednání, začala platit protiobstrukční novela. A nejvyšší žalobkyně Bradáčová slibuje dodržování zásad trestního řízení. Podle ministra spravedlnosti by státní zástupci měli zohledňovat priority vlády. Zprávy a Martin Matějka. Kriminalisti zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze, zadrželi 3 lidi. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vojenské policie Andrea Rimkevič-Hajková. Zadržení podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele nemocnice. A policie podle Rimkevič-Hajkové provádí taky na 11 místech domovní prohlídky.
13: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
3: Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s policií spolupracuje víc, ale zásah komentovat nechce. Poslanci budou jednat podle nových pravidel, začíná platit novela jednacího řádu, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. A tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Změny jsou podle poslance ANO Radka Vondráčka potřeba.
14: Po těch letech, za těch 30 let, už ten jednací řád, podle kterému funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyni se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se nevždycky podaří. Tak teď strukturujeme více debatu, budou limitována přednostní práva.
3: A koalice se na změnách dohodla s většinou opozice a podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Státní zástupci budou podle nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tím na výroky ministra spravedlnosti René Matejce za hnutí ANO. A ten žádá, aby státní zástupci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. A podle Tejce by se měli odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům, omezit stíhání kontroverzních projevů nebo častěji navrhovat dohled pomocí elektronických náramků. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Uherský Ostroh i Ostrožská Nová Ves jsou znovu bez vody. Na vině je havárie potrubí, dodávky by měly být obnoveny v odpoledních hodinách. V obou městech jsou přistaveny 4 cisterny s pitnou vodou. Ostrožská Nová Ves teď řeší zajištění provozu mateřské i základní školy. Popisuje nezávislá starostka města Jaroslava Bedřichová, která kandiduje i v letošních komunálních volbách.
15: Ze strany svaku vyšli vstříc přistavit cisternu přímo ke školce, ke škole, aby bylo možnost aspoň tímto způsobem nějak zabezpečit chod té školy a školky, takže by měly být vydány ve školce obědy dětem přímo. Do školy se řeší, že vydají obědy do kastlíku.
3: V oblasti jde o druhou havárii vodovodu za poslední týden na 7. v letošním roce. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí nad Labem se brzdí uzdib. Pomalu se jede v obou pruzích, příčinou je zdržení poruchaný kamion. Na začátku k Belské kousek za sjezdem z Cínovecké blokuje pravý pruh. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně se sune kolona od sjezdu na Zdice z 28. kilometru. Téměř 20 minut se jede k omezení před Žebrákem na kilometr 33. Tam silničáři zabrali pravý pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme polojasno až jasno, zpočátku ještě ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
16: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém reflektujeme aktuální dění, a jsem také ráda, že pozvání přijal Daniel Prokop, sociolog a ředitel výzkumné společnosti PAK Research. Já vás vítám, dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Probereme především výsledky mezinárodního testování středoškoláků za rok 2025, jak a hlavně proč dopadli čeští studenti ve třech kategoriích srovnávacích testů PISA, ve čtení, v matematice a v přírodních vědách. Díváme se také na návrh zákona o platformové práci se změnou definice zaměstnání. No a zamyslíme se i nad tím, zda se stáváme společností, která přestává umět číst a rozumět textu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
5: Jak to vidí?
16: Přírodovědné, čtenářské a matematické dovednosti 15-letých žáků v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tedy OECD, loni dál klesly, jak vyplývá z výsledků velkých srovnávacích testů PISA, které organizuje právě tato organizace. 15-letí studenti z České republiky, kteří se účastnili studie, dosáhli výrazně horších výsledků než před 3 lety. V oblasti čtenářské gramotnosti, jako kdyby ztratili celý rok vzdělávání. Jenom připomenu, že do testování se zapojilo 91 zemí, v České republice se zapojilo 387 škol a 8462 žáků. Nejdříve k samotnému testu srovnávací studii, pane Prokope, v čem vidíte její smysl?
17: Tak její smysl je v tom, že ukazuje, kam se vyvíjí to vzdělávání a jako ten trend poklesu posledních 10 let, tak například ukazuje, že opravdu ty děti nebo mladí lidé, žáci, ztrácí schopnost, nebo část z nich ztrácí schopnost číst a interpretovat text, dělat základní matematické operace a podobně. Může ukazovat, v jakých zemích to daří, v jakých ne, a nějak jako pomoct nám analyzovat, v čem to je, protože dneska na ty mladé útočí spousta podnětů. Určitě část toho je rozšíření smartfonů a taková roztřesenost pozornosti, která působí na pokles schopnosti číst a podobně. A jsou tam další věci, změna, jak se učí a podobně. Takže ukazuje to nějakou reflexi toho, kam se ta společnost vyvíjí a že bychom měli trochu třeba něco přehodnotit v tom vzdělávání. Jo. Jinak vlastně nevíte skoro nic. Ukazuje to taky třeba velké sociální rovnosti v tom vzdělávání v Česku. Naopak to ukazuje, že třeba v Británii se daří v Anglii vzdělávat dobře i ty děti jakoby nebritského původu, jo. Že tam jako opravdu excelují ta druhá generace migrantů. Takže je to jako dobrý takové zrcadlo těm vzdělávacím systémům a můžeme se podle toho učit a nějak je zlepšovat prostě, no, když se budeme soustředit na ty důvody. Mm.
16: Jak už jste naznačil, tak za posledních 10 let se ty znalosti snížily, zejména ve čtení, v matematice. Jsou to spojené nádoby, pane Prokope? Nižší úroveň čtenářské gramotnosti rovná se nižší úroveň v té přírodovědné i matematické gramotnosti?
17: Tak to čtení je určitě základní věc a problém, protože je to test a přece jenom i ty úlohy z té matematiky si musíte přečíst. Jo? A tam prostě, když ty děti pomaleji a hůře čtou, tak to ovlivňuje tu matematickou gramotnost, tak tu testovanou teda. Takže to jsou trochu propojené nádoby, ale samozřejmě jakoby v těch datech jsou studenti, kteří mají vysokou jednu a nízkou druhou, že to není úplně propojeno. Jo. Tam jsme prostě pojí to nějaké kognitivní schopnosti obecně a motivace těch studentů. A potom ta čtenářská gramotnost ovlivňuje i ty ostatní prostě, jo. Jsou studie, které ukazují, že čtenářská gramotnost ovlivňuje i jako rozvoj měřeného IQ, protože prostě se rozvíjíte jako dobrý čtenář, jo. Takže to čtenářství je opravdu zásadní a měli bychom se na něj soustředit od mala a v těch základních stupních školy. Ta matematická gramotnost potom jako podmiňuje spoustu dalších taky, jo. Takže mně se zdá, že v poslední době jsme se bavili v tom školství hodně o takových těch sekundárních gramotnostech a kompetencích, jo, takže se řešila finanční, mediální a podobně. Ale nakonec zjistíte, že jako tyhle gramotnosti jsou v drtivé většině podmíněny tou čtenářskou a matematickou. Že těžko budete mít finanční gramotnost, když máte špatnou čtenářskou a matematickou. Jo. To je trochu takové úskalý soustředění se na tyhle věci, která jakoby jejich použitelnost nebo pochopitelnost je jasná v tom moderním světě, že potřebuje mít mediální a finanční gramotnost. No a když člověk neumí interpretovat ani základní text a ani základní matematické operace, tak jakoby nebude mít nikdy dobrou finanční gramotnost prostě.
18: A jak tedy dál postupovat? Těch nejlepších výsledků, když se podíváme zpět na to studii, dosáhli studenti zejména v Číně, v Singapuru, v Japonsku, z evropských zemí se dařilo hlavně žákům v Estonsku, ve Velké Británii, kterou už jste zmínila, ve Finsku. Tak co dělají jinak?
17: Jedna věc je ta, abych ty výsledky nespochybnil, ale dal jim takový kontext. Jo. Jsou studie, které ukazují, že ty výsledky Číny a Singapuru a podobně, že jsou hodně dány motivací vyplňovat ty testy taky. Jo. Znám jeden příklad. V Americe udělali takový test, že dali části studentů peníze za dobrou odpověď v té pise. Jo. Takže dostanete nějakou kapesné za každou dobrou odpověď. A v té Americe se ty výsledky strašně zlepšily, když to udělali. A v Číně vůbec se nezlepšily, protože ty studenti už byli motivovaní to vyplnit dobře. Takže v těch výkonových systémech vzdělávání, typu ten Singapur, Čína, tak jakoby trochu toho náskoku je dáno tou motivací to dobře vyplňovat. Jo. Ale jako to bychom se trošku, kdybychom to svedli celý ten rozdíl, tak se trošku jako to lakujeme moc na růžovo. Tam opravdu se ukazuje, že proběhla reforma kurikula, to znamená, jak se vzdělává, co je obsahem vzdělávání v posledních 20 letech hodně v Evropě. A bylo to zaměřeno na trochu nejasně definované kompetence a odklon od těch dvou hlavních gramotností. To proběhlo třeba ve Finsku a Česko jde taky tím směrem. Teda, jo. A i v té Evropě jsou na tom lépe země, které se tomu jako spíš vyvarovaly, že mají jako jasně definovaný ten obsah vzdělávání, měří, jestli ty děti dosahují. Ty učitelé mají jakoby relativně jasně zadané, co mají jak učit prostě a soustředí se na ty hlavní kompetence a gramotnosti, to znamená na čtenářství, matematiku a podobně. A zároveň učí tak, že ten učitel je tam relativně aktivní v té třídě, jo. Což může právě bránit tomu, že ztrácí neustále pozornost v té roztřesené době smartphonu a podobně. A to je třeba Británie, ale vlastně i Estonsko, ale jako relativně jako tradiční ten obsah toho vzdělávání. A tyhle ty země se mi daří jako velmi dobře, nestrácí ty výsledky, jako jedny z mála v Evropě. Jo. Takže možná je to o nějakém jako ještě vyhodnocení, jestli jako v té době, kdy fakt pozornost těch studentů je velmi roztřesená, tak jestli můžeme tak volně přistupovat k tomu zadání, co se má v těch školách učit a podobně. Jo.
18: Pomohl by zákaz smartphonu?
17: Já jsem spíš pro něj teda. Myslím, že to vysílá jakoby jasný signál. Nebo minimálně nějaká jasná definice, na co se můžou v té škole používat jako a podobně, jo. Ale
18: takže chytrý telefon ano, ale aby měl nějaké efektivní využití.
17: No ale spíš si myslím, že
18: podle vás?
17: Já bych to spíš bych ho zakázal. Mně přijde, že jsme se posunuli do společnosti, kde ve školách samozřejmě už ve velké většině jsou zakázané ty smartfony, jo. Ale někde je tam jako prostředí, kde máte ty smartfony, je tam relativní jakoby malá organizovanost té výuky a potom ty děti jdou domů. A naopak v tom volném čase je to extrémně organizované, jo? Takže prostě jsou převáženi z koníčku na koníček a podobně, jo? Z kroužku na kroužek. A je to úplný protiklad tomu, kdy máte relativně organizovanou výuku a potom méně organizovaný volný čas, kde to dítě naopak má nějakou autonomii a musí řešit problémy, musí chodit samo někde prostě na ty koníčky po městě a podobně. A mám pocit, že jako z těch nových dat se spíš ukazuje, že ta malá organizovanost výuky je problém v tom vzdělávání. A že naopak, když to přeháníte v tom volném čase, jo, tak ty děti, kterým se jako hodně organizuje ten volný čas a nemají tu autonomii v něm, tak mají potom větší problémy podle některých výzkumů v duševním zdraví, protože vy nejste připraven čili těm problémům, prostě, které se naučíte odmala řešit, když jako byste na něco sám. Takže mám pocit, že jsme v tom šli trošku špatným směrem a mohli bychom se vrátit možná k opaku, jo? Organizovanější výuce a naopak větší autonomie v tom volném čase.
18: Doporučuje sociolog Daniel Prokop.
5: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
18: A kolik se, pane Prokope, daří v Česku pracovat s rozdíly mezi žáky? Klesají ty nerovnosti?
17: Teďka trochu klesly, to je zajímavé. Celou dobu to bylo, to stagnovalo nebo narůstalo. My jsme jedna ze zemí, která má největší rozdíly mezi žáky, bylo to, z jakého jsou sociálního prostředí. Jestli se narodíte v chudé rodině, méně vzdělané nebo bohaté vzdělanější. Máme ty rozdíly mnohem větší než třeba v Polsku nebo Estonsku. Jo. Nejenom jako v těch jako velmi vyspělých zemích. Jo. Poláci, Estonci a tedy dokážou ty děti z toho chudšího prostředí vzdělat mnohem lépe než my. Teďka to obecně v té PISA, ale i v Česku, se zhoršil spíš ten, ten hořejšek, ty děti, které mají ty dobré gramotnosti a jsou z těch bohatých rodin a podobně. Myslím, že se ukazuje, že tam opravdu je vliv, který působí i na ty děti z toho bohatého prostředí. Možná právě jakoby ty smartfony a ta roztřesená pozornost. Jo. Ukazuje se taky, trošku to mění jako naše předpoklady, jak s tím pracovat. Jo. Protože ta Anglie, kterou já jsem dával jako příklad, je dnes mála zemí, která neklesly ty výsledky. Tak ona málo rozděluje ty děti oproti nám, oproti Německu, oproti Rakousku.

0: dáte napevno, že rozdělíte ty děti, tak oni rezignují na ty méně talentované, horší a podobně a vlastně jim věnují často menší pozornost. No a teďka jeden problém, že do toho, když přijdou ty věci, jako ty nové vlivy, jako vliv té zhoršené pozornosti a podobně, tak to působí napříč těmi třídami prostě, jo. A působí to na ty bohaté a podobně a musíte to řešit nějakým jako... To nevyřešíte rozdělení těch dětí, protože to působí jak na ty bohaté, někdy i více, tak na ty chudé prostě, jo. Takže je to podle mě možná výzva k přehodnocení, že máme řešit ty problémy ve vzdělávání prostě dobrou výukou, tím managementem třídy takzvaně, jo, aby tam byl nějaký kreativní pořádek a méně tím rozdělováním, protože ty nové jako výzvy jsou založené na trochu něčem jiném, než jenom na tom, že ty děti z toho bohatšího prostředí jsou jako lépe připraveny z rodiny a podobně. A tam jsou prostě věci, které destruují to vzdělávání napříč sociálními skupinami.
1: Jak tedy, pane Prokope, přehodnotit celý ten systém, co může na tom stavu, který se i ukázal nebo demonstrovala vlastně na té srovnávací studii PISA, může změnit strategie vzdělávání 2030+.
0: Já jsem spoluautor. Musím sebe kriticky říct, že podle mě ta strategie je taky trochu nejasná v tom, jakoby, co a jak se má učit. Jo. Ale rozhodně teda já jsem zastánce toho, že má být jasně vymezený ten obsah vzdělávání. Aby jsme nedělali nějaký dokument, který je nejasný a hodili to na ty školy, ať si to každý učitel udělá, jak chce prostě. Protože potom se zvětšují ty rozdíly v tom, jak jsou ty školy to schopné aplikovat. Aby jsme vyhodnocovali na úrovni těch škol, jak se jim daří vzdělávat ty žáky. Aby jsme věděli, že nějaká škola vůči tomu, jak má třeba vzdělané rodiče v té škole, tak se jí daří dobře, některé špatně. Aby jsme dokázali pomoct tam, kde se daří špatně. Což neděláme v Česku vůbec. A v té Anglii to dělají, jo. A aby jsme se zaměřili hodně na ty základní gramotnosti a vyhodnocování, jestli ty děti se prostě, když to řeknu jednoduše, naučili číst a počítat. Protože to je samozřejmě předpoklad všech dalších rozvojů v životě. Jo. Tak možná taky krok jako zpátky v tom jako velkém důrazu na ty další kompetence. Oni jsou důležité, takové ty kompetence k kritickému myšlení, podnikavosti.
1: Prostě ty děti, když to řeknu úplně laicky, přetížené?
0: Jsou trošku, možná jsou trošku přetížené, ale podle mě i ty učitelé jsou přetížení. Jo. Když jim dáte zadání, že máte učit teďka, jak vypadá to zadání toho dnešního obsahu vzdělávání? Tam máte předměty, vedle toho máte 10 průřezových kompetencí, jako kritické myšlení, podnikavost a tedy digitální gramotnost. A vedle toho máte ty dvě základní gramotnosti, čtenářská a matematická. A teďka to musíte sám nějak sestavit do obsahu vzdělávání. To je podle mě špatně, jo. Já neříkám, že ty kompetence jsou nedůležité, ale měla být podle mě úplně jasně zadané, jak se promítají do té výuky a nemají jako potlačovat ty základní gramotnosti. Jo. Takže já jsem v tomhle tom trošku konzervativní nebo tradiční a zároveň bych dělal mnohem jasně zadané to kurikulum, ten obsah vzdělávání a vyhodnocoval to. Měřil bych to na úrovni škol, jestli to ty školy naplňují. To je ten základ. Vy prostě musíte, když odhalíte 10% škol, kde se to nedaří, no tak tam prostě můžete pomáhat, můžete měnit ředitele a podobně. Jo, v té Británii. A nebo třeba v Mississippi. Mississippi je stát v Americe, který se mu zlepšily výsledky, jo, oproti většině Ameriky. A je to úplně ty samé věci. Oni prostě měří ty výsledky, vyhodnocují to, zaměřují se na ty základní věci ze začátku, než jdou k těm složitějším. A dělají tam taky intervence v těch třídách, které jsou nějak ověřené, že fungují. To znamená, že jako z experimentů předtím jsou ověřené, že fungují. Jo. Takže třeba to, jak pracují asistenti v Anglii nebo v těch státech, je ověřené, že to je nějaký způsob té práce asistentů, která je funkční. Jo. Tak a u nás prostě máme 8000 asistentů a vůbec neřešíme podobu jejich práce. Nevyhodnocujeme, jestli pomáhají v těch třídách nebo ne. Myslím, že jako často pomáhají, jo, ale prostě často to může být špatně vynaložená investice v tom vzdělávání. Takže trošku se vrátit takovým základům, a to znamená matematická, čtenářská gramotnost, jasně zadané kurikulum a ten obsah vzdělávání a vyhodnocovat, jestli se daří těm školám nebo ne. A dělat tam intervence, opatření, které fakt fungují. Ne to, že si myslíme, že to funguje a podobně.
1: Vysvětluje Daniel Prokop, sociolog a ředitel výzkumné organizace PAK Research.
2: Jak to vidí?
1: Vláda chystá novou definici takzvané závislé práce, která zlegalizuje 70-90% dnešního švart systému. Jak je v současnosti definován, pane Prokope, jak se kontroluje?
0: Existuje víc definic. Jedna je ta definice MPSV, kde musíte splnit nějaké 4 podmínky, které definují závislou práci, že děláte jménem toho zaměstnavatele, že vám organizuje práci a podobně. Jakoby. Musíte splnit i asi 4, myslím. A potom existuje definice evropská, která jako víc jde po tom nějakém obsahu. Tam jsou 3 podmínky. A teďka jako liší se to, kolik lidí pracuje ve Schwarz systému, jakou tu definici použijete. Jo? Ale každopádně je to nějakých 6 až 12% podle těch definic, té české a té evropské. Jo? A ten Schwarz systém v Česku je pravděpodobně teda rozšířenější než v zahraničí, protože tady opravdu jakoby hodně těch lidí pracuje na OSVČ v oborech, kde v zahraničí nepracuje. A je to samozřejmě dáno tím, že na IČO platíte až 4x, 5x nižší daně a odvody než jako zaměstnanec. Jo. Má obrovský rozdíl v tom danění, zejména těch vysokopříjmových kancelářských pozic. Jo. Takže máme relativně hodně lidí, kteří pracují na Schwarz systém. Je to 6 až 12% podle těch různých definic evropské. A teďka do toho přichází ta redefinice ze strany Ministerstva práce ještě. No.
1: Jak bude tedy nebo chce Ministerstvo práce a sociálních věcí nově posuzovat Schwarz systém?
0: Oni jako reagují asi správně na to, že ta současná definice je dost vágní. A zavádí tam jasné podmínky, co znamená jako je ta nadřízená pozice v té organizaci práce. Jo. Takže že tam musí být jakoby určená pracovní doba a podobně. Jo. Ale problém té definice současné navrhované, kterou vláda přijala, bude se v ní nějak bude schvalovat, tak je to, že musíte splnit nezávisle 6 podmínek té závislé práce. Jo. A teďka každou z nich, že pracujete jménem zaměstnavatele, máte určenou pracovní dobu a atd., tak splňuje nějakých kolem 10 až 20% OSVČ. Ale aby splnil všechny dohromady, tak to je nějaký 0,8%. Takže udělali definici, která je tak jako musíte splnit tolik věcí, že se bude dát obcházet tím, že třeba jednu nesplníte prostě. Jo. Bude to jako dokázat někomu, že teda pracuje na Schwarz systém. V téhle definici bude extrémně obtížné. V podstatě to legalizuje teda 70 až 90% toho dnešního Schwarz systému. Ta definice. Protože opravdu musíte splnit tolik těch podmínek, že to bude velmi úzká skupina lidí. A jakoby problém je, že prostě jsme ve stavu, kdy zaměstnaneckou práci daníme docela dost. A zároveň zaměstnanci odvádějí na nemocenské a podpořovné zaměstnanosti o 20 miliard více, než stát vyplácí. Znamená, že tam jako dotují ten systém, jo? Ten státní rozpočet. U těch zaměstnanců se to pořád zpřísňuje, takže se hovoří o, že se zavede karenční doba při nemocenské, že máte první 3 dny neplacené, sníží se podpora v nezaměstnanosti, jo. Na ten zaměstnance pořád se přitvrzuje a do toho legalizujete Schwarz systém prakticky. Jo. Tak bojím se, že prostě se blížíme do doby, kdy jako zaměstnanec budete opravdu pracovat, když nemáte vyhnutí a zvýší se počet lidí, který to obchází a podobně. No to samozřejmě povede k rozpadu příjmu veřejných rozpočtů masivnímu. Takže já jako nechápu, proč ta vláda směřuje tímhle směrem a rozbíjí si základní příjem státního rozpočtu, což je od těch zaměstnanců.
1: Jaké by byly možné alternativy, pane Prokope, k tomuto návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí?
0: Tak je jako základní alternativa, když máte 6 podmínek nějakých, tak že ten člověk, aby se řekl, že pracuje na Schwarz systém, tak nemusí splňovat všech 6, ale třeba 4 nebo 5 z nich. Jo. To znamená, aby ta definice nebyla kumulativní úplně, ale abyste naplnil většinu těch znaků toho Schwarz systému. To by asi pomohlo právně. Druhá věc je, že zmenšit ty nůžky mezi daněním OSVČ a zaměstnanců v těch vysokopříjmových pozicích. Jo. Protože živnostníci, kteří pracují manuálně a jsou nízkopříjmoví, tak v Česku platí docela hodně. Jo. Tam prostě oni taky zaplatí 30% ze svých čistých příjmů na daních a odvodech. Problém je u těch jakoby vysokopříjmových kancelářských pozic, IT, konzultanti a podobně. Minimální náklady, nebo velmi malé, podle našeho výzkumu v průměru kolem 15%. No a tam se dostanete na úroveň danění, která je opravdu třeba 4x pod tím, než kdybyste to dělal na zaměstnance. Jo. A to se nedá porazit žádnou jako represí a dokazováním. Ten daní systém nemůže umožňovat takovouhle neférovost a nůžky v tom danění. Protože samozřejmě potom máte tady v Praze korporace plné lidí, kteří pracují reálně jako zaměstnanci, ale pracují na IČO. No.
1: Co se týče nejenom této problematiky, ale ať už je to zdanění nebo vůbec oblast i školství, vzdělávání, ostatně také trh práce, tak nakolik se tato témata promítají do kampaně před komunálními a senátními volbami?
0: Přijde mi, že paradoxně málo, že bych čekal, vemte si třeba Prahu, tak Praha má našetřeno kolem 200 miliard korun na účtech, jo, protože ona je opravdu hodně nadfinancovaná v rozdělování peněz daňových a zároveň málo investuje. A teďka mi přijde, ty politici v Praze by opravdu mohli udělat s takovýmhle, že mají za sebou těch 200 miliard, jo, tak by mohli udělat kampaň, která opravdu jako adresuje ty klíčové problémy. Rozšíření gymnázií, masivní. Školky pro všechny děti od 2 let. Jo, to by všechno zaplatili a ještě ani by to necítili v tom rozpočtu pořádně. Jo. Tak mi přijde, že neadresují ty hlavní problémy v tom vzdělávání a trhu práce. Tyhle ty věci, o kterých mluvím, by hrozně pomohly vzdělávání. Uvolnili by ty rodiče, kteří dneska jakoby, se těžko vrací na trh práce. Takže by bylo jako rozumné dělat. Asi by stály půl minoritu z těch 200 miliard, které tam mají našetřeno. A přijde mi, že ty strany se trošku bojí tam mít nějakou takovou nabídkou. Jako, no.
1: Co říkáte vůbec návrhu státního rozpočtu na rok 2027? Hovořili jsme o investicích do vzdělávání na jaksi v souvislostech s tou velkou srovnávací studií PISA.
0: Tak oni hodně investují do dopravy relativně, ale zároveň všechny ty další investice do budoucnosti jsou hodně potlačené. Takže do vzdělávání ta vláda bude dávat o 50 miliard méně, než slibovala. To znamená oproti průměru OECD, těch zemí vyspělých. Do obrany dáváme o zhruba 50 miliard méně, než průměr evropských členů NATO. Potlačují investice do dekarbonizace. Taková ta zelená úsporám třeba, jo. Relativně málo peněz do sociálních služeb v té stárnoucí populaci, které už teďka chybí. To ví každý, kdo hledal místo v nich pro seniora nějakého. Takže tam jakoby se potlačují investice a zároveň tam už je 390 miliard schodek. No a bude teda jakoby zásadní hledat, jak ty úspory, které tam minimálně za 50 až 100 miliard jdou udělat. A přiznat se, že musíme vybírat víc daní. Nemůžeme mít takové ty mezery ve všem. Já jsem zmínil ten švarc systém, ale to je úplně to samé v daní alkoholu, v danění kapitálových příjmů a podobně. Takže nám těmi mezerami unikne opravdu jako velký výnos daní. Takže si musíme trošku nalít čistého vína, že se musí dělat jak úspory, tak jakoby zvýšit výběr některých daní, omezit ty jako neférovosti zejména. Aby jsme mohli investovat do těch věcí, na kterých závisí budoucnost. Jinak, jo, podle mě ten schodek není problém těch 390 miliard jako to, že zároveň prostě zhruba 150 až 200 šetříme na těch klíčových investicích do budoucnosti Česka. No.
1: Pohled Daniela Prokopa, sociologa a ředitele výzkumné společnosti PAK Research. Já vám děkuji za vaše postřehy i výzkum a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
3: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
4: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
5: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
2: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.
6: 13 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Plus.
6: Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, to je o 12 víc než loni, oznámila to dopravní policie. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě byly nejčastějšími důvody nepřiměřená rychlost, nepozornost a přijetí do protisměru. Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS2, který má kontrolovat třeba silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Poté se začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Úpravu ještě musí schválit členské státy Evropské unie. Systém ETS 2 od roku 2028 zpoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. To se tak promítne do cen benzínu a nafty a u některých domácností taky do plateb za vytápění budov. Rusko nezastaví boje a útoky na Ukrajinu ani během případných rozhovorů o konci války. Podle agentury Reuters to prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina mírová jednání podmiňuje klidem zbraní. Kreml taky uvedl, že vítá americký návrh na zastavení vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to bude možné jen pokud z údery přestane Rusko. V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Za letošek bylo zatím nejvíc kyberútoků v lednu, a to 32. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner a podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům dál nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Rakousko kvůli nelegální migraci začalo zavádět kontroly postupně od roku 2015. V případě Česka to bylo před 3 lety v říjnu. Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na více než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven také jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně brzdí kamiony už před Zdicemi na 26. kilometru. Trasa k omezení před Žebrákem může zabrat až půl hodiny. Osobní auta zastavují na 28. kilometru. Vše se rozjíždí až za omezením na 33. kilometru. Kvůli pracím silničářů je tam uzavřený pravý pruh. Plzeňská D5 se plní i před Prahou. Nesouvislá fronta nákladních souprav začíná u Rudné na 4. kilometru. V pomalejším tempu pokračují i dál okruhem, jako obvykle za Ořech na 18. kilometr. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme polojasné až jasné, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná Věda Plus.
7: Dobrý den. Ano, je tu magazín o novinkách ze světa vědeckých výzkumů, studií a inovací. Tedy Věda Plus, tentokrát s datem 15. září. A jaká je naše nabídka? Umělá inteligence se učí slyšet drony. Po celé Evropě odborníci vyvíjejí systémy schopné rozpoznat zvuk blížící se hrozby. V Česku vzniklo Národní adaptační centrum a mapa. K čemu slouží a kdo ho může využívat? Klinika dětské péče při psychosomatické klinice otevírá stacionář pro adolescenty. Jak a kterým z nich může pomoci? A už i v Česku se objevil invazní rak červený. Poprvé ho odborníci zaznamenali v jezeře Milada, nedaleko Ústí nad Labem. Jaká rizika to přináší? O tom všem budeme mluvit v dnešním vydání. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Lucie Vopálenská.
8: Věda Plus.
7: Před dronovým útokem nás mohou varovat automatické uši. Právě zvuk je podle odborníků slabé místo bezpilotních letounů. Na systému, který by drony uslyšel i v horších podmínkách, pracují i čeští vývojáři.
9: Takové zvuky nechcete, abyste slyšeli, že vám to letí nad hlavou, to je přahý dron.
10: Předvádí Pavel Konečný ze společnosti Neuron Soundware, která se zabývá strojovým zpracováním zvuku. V současnosti zkouší, jak přesně dokážou odhalit letící drony.
9: Bylo slyšet, jak ten dron vlastně předí kolegům nad hlavou.
11: Tady je takový grafický zobrazení, ten dron, to je ta červená tečka. Tady ta modrá tečka na obrazovce ukazuje, kde algoritmus si myslí, že ten dron je. Tak bylo slyšet,
9: přiletěl tady přes tady ten centrální tady puntík.
10: To jsou ty mikrofony, tady ty značky?
9: My jsme měli 8 mikrofonů a ukázalo se, že nejsou potřeba, že nám stačí ty 4 mikrofony.
10: Malé nízkoletící drony nejsou vidět na radaru a špatně se zaměřují i dalekohledem. Jejich motory ale podle odborníků vždy budou vydávat nějaký zvuk. Přístroje schopné slyšet drony proto vyvíjí nebo už i nabízí řada firem po celé Evropě, říká odborník na zpracování zvuku z Fakulty elektrotechnické ČVUT Jan Holub.
12: Profesionální komerčně dostupné systémy vyrábí typicky třeba Rheinmetall, německá zběračská firma.
10: Složité je to, že drony jsou stále tichší a existují nejrůznější typy. Automatický systém se musí napřed naučit je rozpoznávat, vysvětluje Pavel Konečný.
11: Základ pro všechny ty AI technologie, mít co nejbohatší tu zvukovou kulisu, tak abyste byli schopni natrénovat ten algoritmus, takže vy tam můžete přimíchávat různý hluky v okolí. Je snažší si poradit s nějakým vysokoletícím letadlem, než třeba s nějakým čmelákem, který vám lítá blízko toho mikrofonu.
12: A protože ten čmelák je potom hlasitější než dron.
11: Přesně. Když máte něco 100x blíž, tak je to 10 000x hlasitější.
10: Umělá inteligence se dokáže ve směsici zvuků soustředit na jeden z nich. Podobně jako to děláme my lidé.
12: Když jste někde na nějaké akci, kde hovoří spousta lidí, tak dokážeme se zaměřit třeba na jednoho vzdáleného mluvčího, ty ostatní hlasy jakoby upozadit. A když se na tu nahrávku podíváme technicky, tak skutečně to neznamená, že by ten člověk mluvil hlasitěji než jeho spolumluvčí.
10: Takže se dá říct, že ten systém to umí napodobit, soustředit se na ten jeden zvuk?
12: Já myslím, že dokonce ten stroj to umí zřejmě daleko lépe než mozek, ale chce to kvalitní rozsáhlou tu trénovací databázi, abychom dobře rozuměli tomu, jaké zvuky hledáme.
10: Přesto se ale v hluku můžeme přeslechnout a stává se to i systémům na rozpoznávání zvuku. Pro odhalování dronů je proto lepší mít víc uší na různých místech.
12: Na Ukrajině podél fronty systém jednoduchých jednomikrofonních čidel v počtu řádově desítek tisíc. Ta čidla vlastně neumí nic moc, neumí identifikovat druh cíle, protože to jsou často třeba mobilní telefony, jenom tam kvalita těch mikrofonů je sporná. Ale to, že těch čidel je tolik, tak když se třeba na mapě geograficky zobrazí čidla, která hlásí podnět, tak už je vidět na té mapě, že něco letí, odkud, jakým směrem a tak dále.
10: Zkušenostmi z Ukrajiny a také pobaltských států se inspiroval i Pavel Konečný. V našich podmínkách by se podle něj hodilo mít protidronové umělé uši, například na elektrických rozvodnách.
11: Tady těch transformátorů je opravdu hodně. V České republice je 60 tisíc, každá vesnice má 1-2, takže to můžete pokrýt.
12: Nemusíte stavět stožár extra, ale
11: ano, přesně můžete využít, má tam napájení, máte tam prostě možnost nějaký komunikace.
10: Čidlo uslyší dron jen malou chvíli předtím, než přiletí. Navíc ho nemusí zaměřit dokonale přesně. Proto nakonec nestačí drony jenom slyšet, ale další systémy by se po nich měly ještě podívat, aby je zneškodnili. Martin Srb, Český rozhlas.
7: Posloucháte Plus a o tom, jak může zpracování zvuků pomáhat v naší obraně, budeme mluvit i v příštích minutách. Autor předchozí reportáže Martin Srb je teď se mnou ve studiu, vítej.
13: Dobrý den.
7: Tak o obraně proti dronům se teď hodně mluví, například v souvislosti s nedávnou událostí v německém Lipsku, ale předpokládám, Martine, odborníci tyto systémy asi vyvíjejí už delší dobu, nebo ne?
13: Je to tak a nejde zdaleka jenom o ty drony. Tam myšlenka poslouchat podezřelé zvuky je docela všestranná. Když zůstaneme u tématu obrany, tak je to třeba systém na detekci střelby. Tenhle systém předloni představili na ČVUT. Když slyšíme výstřel lidským sluchem, tak to je prostě rána. Ale ty počítače, ta umělá inteligence ze zvuku dokáže zjistit třeba směr, odkud se střílelo, nebo odhadnout velikost střely, nebo dokonce konkrétní typ zbraně. Oproti zvuku dronů to byla totiž poměrně jednoduchá úloha, řekl mi Jan Holub na Fakultě elektrotechnické.
12: Charakter zvuku střelby, je to pulzní, časově velmi omezený podnět. Naopak ten zvuk dronu většinou je v čase delší a mění se. Taky se liší samozřejmě intenzita. Obvykle ten výstřel má daleko vyšší energii v okamžitou, než v jakémkoliv časovém okamžiku ten dron.
7: Martine, a jak vůbec umělá inteligence pracuje se zvukem? My víme, jak my dva tady v rádiu pracujeme se zvukem. No,
13: ale podle Jana Holuba se ta práce se zvukem v podání umělé inteligence moc neliší od způsobu, jak AI zpracovává třeba slova nebo obraz. Jsou to pro ní prostě data, ve kterých se ten algoritmus napřed naučí rozeznávat podobnosti a rozdíly. A přitom si všímá zvukového spektra. A v tom je, to jsou taková data, ve kterých je víc věcí dohromady. Je tam frekvenční složení, neboli výšky těch jednotlivých smíchaných zvuků, potom jsou tam hlasitosti na jednotlivých frekvencích, průběh zvuku v čase a prostoru a tak dále.
7: No a díky tomu dokáže ta umělá inteligence odhalit zvuk dronu od třeba i hodně podobně znějících přístrojů?
13: Ano, dovede to. Nám třeba může dron znít podobně jako třeba nějaké elektrické nářadí, ale v těch datech je poznat, že se ten zvuk přibližuje, že je v ovzduší. Je tam slyšet, jestli ten dron má vrtule, třeba jako ty známé civilní drony s kamerami, co jsou běžně k dostání a občas je vidíme poletovat, anebo jestli je to stroj s křídly a s proudovým motorem, to je ten obávaný íránský šáhid. Ale tohle to všechno se musí algoritmus napřed pořádně naučit, zdůrazňuje Jan Holub.
12: Typický problém s otáčkami motoru při manévrování nebo když je to rychlý průlet, že se mění frekvence toho signálu, takže nestačí hledat v signálu nějakou známou frekvenci, ale musí se použít o něco sofistikovanější algoritmy.
14: No a Martine, my víme, že drony mohou být různých velikostí, tak předpokládám, že i různých zvuků, ale na jakou vzdálenost ten systém může nějaký dron odhalit?
13: Hodně záleží na podmínkách. Jestli fouká vítr, jestli jsou tam jiné rušivé zvuky. Ale podle odborníků to v těch ideálních případech můžou být třeba stovky metrů nebo kilometry. Nám to jako pozemským tvorům připadá jako docela velká vzdálenost, ale z leteckého hlediska je to dost pozdě. Skutečně je to chvíli předtím, než ten dron dorazí, taky trvá tomu zvuku, než k nám, než dorazí k tomu mikrofonu. Je to jedna sekunda na každých asi 340 metrů. Takže nestačí mít mikrofony na tom konkrétním místě, které je potřeba bránit. Třeba tady na střeše u nás na budově rozhlasu. Ale museli by být v určitém okruhu okolo té budovy. A ty mikrofonní stanice můžou vypadat hodně různě, jak ukazují světové zkušenosti. Na jednu stranu to může být třeba špičková německá technika, takzvané mikrofonní pole, něco jako obrovská anténa složená z jednotlivých mikrofonů zaměřených do určitého směru. No a na druhé straně je to ta, řekněme, nízká technologie, to jsou ty improvizované stanice, které ale tu kvalitu zvuku můžou dohnat počtem mikrofonů. To jsou ty ukrajinské telefony na tyčích nebo na elektrických sloupech.
14: No a zatím jsme mluvili o dronech nebo střelbě. Může být ovšem detekce zvuku i nějak jinak užitečná pro obranu a bezpečnost?
13: Ano, jak jsem řekl na začátek, je to skutečně všestranná technologie a s tím strojovým učením se dá například odposlouchávat technika. Když projíždí vozidlo po mostě, ať už je to nákladní automobil, nějaké vojenské vozidlo, tak ten algoritmus může poznat zvuk motoru, počet kol, jak najíždí na ten most, tak si spočítat jednotlivé nárazy kol do toho mostu. Může spočítat i další rozměry, hmotnost podle toho, jak se ten most otřásá a tak dále. Ovšem je potřeba mít přímo na tom místě mikrofony. Nedá se to dělat na dálku, takže i to využití je svým způsobem omezené. No a pomocí zvuku se dá sledovat i přímo stav konstrukce toho mostu. To používají i v mírových podmínkách stavaři, když sledují, jestli nějaký starší opotřebovaný most, jestli ještě dobře pruží, nebo už je tam nějaká únava materiálu, nebo dokonce trhliny. No a dnešní umělá inteligence umí i sledovat zvuk motorů, transformátorů, další techniky, všude, kam se ty mikrofony miniaturní můžou namontovat. A když je ten systém skutečně správně naučený, má, řekněme, naposlouchané, jak ta technika funguje správně i jak zní určité poruchy, tak může i poznat začínající poruchu ještě dřív, než se ta věc úplně rozbije. Ještě když je ta věc opravitelná, ještě než dojde třeba k nějaké nehodě, kdyby někomu se za jízdy třeba rozpadl motor. No a to je vlastně také otázka bezpečnosti v tom širším slova smyslu.
14: I v tom mírovém, rozumím. O strojovém rozpoznávání zvuku jsme ve Vědě Plus mluvili s Martinem Srbem z naší vědecké redakce. Díky moc za to.
13: Naslyšenou.
14: Vláda by měla během podzimu schvalovat aktualizovaný národní plán adaptace na změnu klimatu. Na adaptační opatření pro zadržování vody v krajině, budování retenčních nádrží anebo zelených střech a další projekty by do roku 2030 mělo jít přes 11 miliard korun. Jak se na ty dopady globálního oteplování, kterým už se nedá vyhnout, připravujeme, zda dostatečně a účinně? I to se dnes řeší při Národním dni adaptace na změnu klimatu. V rámci Pražského klimatického týdne jej sleduje Jan Kaliba. Dobrý den.
15: Dobré odpoledne.
14: Tak Honzo, jak jsme na tom jako země s adaptací na změnu klimatu a v čem máme třeba největší rezervy?
15: Asi tak nějak podvědomně po tomhle létě všichni tušíme, že dobře na tom nejsme. To léto nám to ukázalo těmi extrémními horkými dny a týdny, kdy umírali stovky lidí navíc oproti dlouhodobému průměru. To souvisí samozřejmě s adaptací budov a ulic měst na větší teplotní extrémy, které budou přicházet. Kritické sucho nám zas ukázalo nedostatky v adaptaci krajiny. Klíčová pro efektivní řešení, jak tady padalo, jsou data, politická vůle, samozřejmě i peníze, ale nejde jen o to, situaci shrnuje klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Pavel Zahradníček.
16: Máme hodně nápadů, jak adaptovat se, máme hodně řešení, ale problém je většinou třeba na legislativní stránce věci, že nejde plno věcí prosadit, jak bychom asi jako chtěli. Typicky v Praze máme samozřejmě nějaký památkový zákon, je to logické, Praha je památkové město, ale pokud budete chtít dělat opatření právě třeba na snížení tepelného ostrova města, tak budete často narazit na legislativu. A musíme si na druhou stranu říct, že všechny adaptace nám nemusí do budoucna stačit, protože může nám to pomoct teď takhle 20 letech, ale pokud nebudeme dělat i tu stránku mitigace, tedy snižování toho nárůstu teploty vzduchu, tak nám ty mitigace naprosto nebudou vyhovovat a budou buď velice předražené a i za ty peníze nebudou vlastně možnost se na třeba vyšší teploty vůbec adaptovat a musíme proto snížit i ten základ, aby se tak neoteplovalo.
15: Jinými slovy, abychom horka, sucha a další dopady změny klimatu v budoucnu zvládali, tak ruku v ruce s tou adaptací jde podle vědců i potřeba odklánět se od spalování uhlí, ropy a plynu, což ale od politické reprezentace prakticky neslyšíme.
14: Honzo, už v úvodu jsem zmínila, že pořadatelé dnes v rámci akce představili také takzvané Národní adaptační centrum a mapu. K čemu je to dobré?
15: Je to celoevropský projekt, který má se sbírat a přehledně prezentovat lokální data o tom, jak na tom je, která oblast se zadržováním vody, stíněním a dalšími adaptačními opatřeními, nebo vůbec jaká je tam realita těch dopadů změny klimatu. A zároveň má samosprávám dávat praktický návod, jak adaptační opatření zavádět, vysvětluje Tereza Hnátková.
17: Mělo by to být místo, kde skrz klíčová slova toho, co zrovna hledám nebo potřebuji, se dostanu buď to k metodickému legislativnímu návodu, anebo až ke konkrétní firmě, instituci či fyzické osobě, která mi pomůže daný problém řešit. Cílem je, aby tam byly sumarizovány příklady dobré praxe, to znamená, hledám klíčové slovo tepelný ostrov, přehřívání města, a nebo definuju to, co bych s tím chtěl udělat. To znamená, buď to hledám klíčová slova a hledám řešení, a tam pak naleznu katalogizovaná typy opatření, i metodiky, legislativní podklady, které jsou pro dané území platné. To znamená, i jakožto naprostý like se dozvím, kterou legislativu musím dodržet a na koho se obrátit.
15: Vysvětluje Tereza Hnátková z České zemědělské univerzity v Praze, která se na projektu Národního adaptačního hubu a také té mapy podílí.
14: Ten Národní den adaptace na změnu klimatu se koná také v kampusu Hybernská v centru Prahy. Co je tam případně ještě k vidění?
15: Teď tady začíná odpolední blok, hodně se věnuje adaptaci přímo Prahy, tedy Prahy jako města na změnu klimatu. Bude tam pasáž o takzvaných klimastromech, tedy o projektu zasazování odolnějších druhů do pražských ulic, aby snesly ta horka a tepla, sucha, která nás čekají více a více v dalších letech. Také se bude mluvit o zadržování dešťové vody v Praze nebo o rekonstrukci nedávné náměstí Jiřího z Poděbrad. Zítra také právě tam začne odpoledne ve 3 hodiny klima procházka Prahou, která bude končit na Ovocném trhu, ale najdeme tady, když se rozhlednu kolem sebe, i praktické prvky, kde si člověk může tu adaptaci doslova osahat. Máme tady třeba model panelového domu, na kterém je vysvětlené, jaká opatření, jako třeba druh střechy, stínění a podobně, udělají i takovýto prostor v horkých dnech snesitelně obyvatelný. Je tady třeba ukázka laboratoře adaptačních opatření, které vzniká ve městě Chodov na Sokolovsku, takzvané Envirocentrum, kde by měla být velmi prakticky ukázána chytrá opatření na zvyšování odolnosti vůči suchu, přívalovým srážkám nebo teplotním extrémům, dostupná jak pro odborníky dospělé i děti, a nebo tady vidíme i třeba model kořenové čistírny odpadních vod a podobně.
14: Takže je na co se dívat v Hybernské 4 v centru Prahy. A tolik Jan Kaliba, náš klimatický zpravodaj. Děkujeme moc za informace. Hezký den.
15: Naslyšenou.
18: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Nový běh terapeutického stacionáře pro adolescenty otevírá klinika dětské péče při psychosomatické klinice. Intenzivní terapeutický denní program reaguje na rostoucí potřebu pedopsychiatrické, psychologické a psychoterapeutické péče. Pomáhá mladým lidem, kterým běžná ambulantní podpora od odborníků nestačí, ale jejich stav zase na druhé straně nevyžaduje akutní hospitalizaci na pedopsychiatrické lůžku někde v nemocnici. Od října potom také poběží nový program určený adolescentům s psychotickým onemocněním. No a ve vysílání Českého rozhlasu Plus teď vítám zakladatelku terapeutického stacionáře pro adolescenty, klinickou psycholožku Natálii Machovou. Dobrý den.
19: Dobrý den i vám.
14: Tak paní Machová, mluvíme o terapeutickém stacionáři pro adolescenty. Pro koho, pro jaký typ mladých lidí je tento stacionář určen?
19: Tak já bych možná i na úvod zmínila, že jsme vlastně první stacionář a nejdéle fungující v republice, který není součástí žádné nemocnice, což je taky něco, co nám pomáhá se nějak lépe vlastně zaměřovat na určité pacienty, kterým pomáháme, a těmi pacienty jsou, jak už jste i vy zmínila v úvodu, především děti a dospívající, které nevyžadují nějaké akutní lůžko psychiatrické.
14: Čili jaký typ problémů třeba mají adolescenti, kteří by mohli se zajímat o péči právě u vás?
19: My cílíme především na dospívající, kteří mají poruchy v emoční oblasti, mají neurotické poruchy, případně například nějaké vyhýbavé tendence a problémy se školní docházkou, a vůbec vlastně se potýkají s nějakými potížemi, které výrazně ovlivňují to jejich běžné fungování a tuka jejich každodennost.
14: To si umím představit, že může trápit skoro každého druhého adolescenta, přeháním samozřejmě, ale co konkrétně tedy ten stacionář nabízí? Jakými metodami vlastně s těmi mladými lidmi pracujete? Můžete to přiblížit?
19: Ano, tak my jsme vlastně program, který je vlastně koncipován tak, že ta léčba u nás probíhá 8 týdnů, přičemž prvních 6 týdnů je to opravdu každodenní návštěva a péče o toho adolescenta, a poslední 2 týdny vlastně slouží k tomu, k takovému jako přemostění vlastně těch dětí, aby se mohli nějak bezpečně navrátit do toho svého běžného života a školy. A ten program je vlastně zaměřen především na podporu toho vzdělávání, to znamená součástí každého dne je školní příprava, kdy si děti přinášejí nějaké vlastní pemzum učení, aby nedošlo k úplné vlastně absenci té školy jako takové. A zbytek toho dne vlastně jsou různé terapeutické nácviky, skupinová psychoterapie a jiné vlastně terapeutické přístupy, které pomáhají těm dětem v té podpoře a v nějaké té úzdravě.
14: No a jak se daří v rámci celého toho dne spojit tu intenzivní terapeutickou péči, ať už individuální nebo primárně asi skupinovou, a zároveň tu možnost zůstávat v kontaktu se školou, s běžným životem?
19: Tak my jsme vlastně tým složený z různých odborníků a jedním z takových odborníků je tam náš pan pedagog, který má vlastně na starosti tu školní oblast, a 2 hodiny denně děti jsou takové jako škole, která hodně připomíná tu běžnou školu, kterou děti znají. A vlastně zbytek toho dne mají na starost dětští psychiatři, dětští psychologové, kteří s nima už více vlastně nějakým způsobem pracují v rámci těch jejich emocí a potíží, které si k nám přinášejí.
14: Co byste, paní Machová, řekla, že nejvíc pomáhá? Na čem vlastně stojí ten úspěch? Že jsou ty děti spolu? Že vidí, že v tom nejsou sami?
19: Já myslím, že hlavní to gro, ta naší práce, je ta skupinová terapie a vůbec práce, přesně jak jste říkala, v rámci těch vrstevnických skupin. A nám se vlastně podaří v té skupině nějakým způsobem popsat a vidět ty vztahové vzorce, které ty děti nepopisují jen zpětně, nepřinášejí si z těch běžných životů, ale vlastně dějí se v tom reálném čase. čili v té skupině se o těch vztazích nemluví, ale ty vztahy se tam skutečně dějí. A my vždycky říkáme, že je to taková malá laboratoř toho velkého světa a my těm dětem vlastně nabízíme nějaké bezpečné prostředí, kde si to můžou zkoušet a vlastně my na to můžeme rovnou nějak terapeuticky reagovat.
14: Tak ať se vám daří, to byla klinická psycholožka Natálie Machová, zakladatelka terapeutického stacionáře pro adolescenty při klinice dětské péče na psychosomatické klinice. Mějte se hezky, naslyšenou.
19: Děkuju, naschranou.
14: A teď jdeme ve Vědě Plus na poslední a úplně jiné téma. V jezeře Milada na Ústecku se objevil invazní rak červený. V Česku ho odborníci zaznamenali poprvé. Tento severoamerický druh patří mezi nejinvaznější raky v Evropě. Rychle se množí a vytlačuje naše původní druhy. Navíc může přenášet račí mor, který je pro naše domácí raky smrtelný. O tom, jak vážná ta situace je a co může nález v jezeře Milada znamenat pro českou přírodu, o tom teď budeme mluvit s Lenkou Čolobentičovou z Agentury ochrany přírody a krajiny. Hezké odpoledne, dobrý den.
20: Dobrý den, hezké odpoledne.
14: Paní Čolobentičová, jak se vůbec podařilo toho raka červeného v jezeře odhalit? On je jednoznačně na první pohled rozdílný od těch našich?
20: Tak nález nám nahlásili lidé, kteří byli 2 týdny zpátky o víkendu na procházce okolo jezera a všimli si na cestě nějakého raka. Nevěděli jakého, takže vyfotili, nahráli do aplikace Google Lens, která jim řekla, že to je invazní druh raka. Takže se rozhodli nám to nahlásit na náš e-mail. Naštěstí přiložili fotografii, to je vždycky důležité. A nám se totiž díky tomu podařilo určit, že se jedná o raka červeného. No a abychom nález nebo ten výskyt potvrdili, tak jsme ještě sami provedli monitoring a vlastně během 2 dnů se nám podařilo nachytat hned 2 jedince.
14: Jak se ten rak červený pozná a co by měli tedy lidé dělat, když by ho někde objevili? Přesně postupovat tak, jako tito dotyční lidé?
20: Ano, přesně tak. Udělali to správně. Pokud lidé uvidí někde raka, tak ať už ho poznají nebo nepoznají, o jaký druh se jedná, určitě ho nikam nepřenášet a vždy je dobré ho vyfotit a nález nám nahlásit. Ten rak červený se rozlišuje docela dobře od ostatních druhů, ale přece jenom ne vždycky ta znamení mohou být jasná. Rak červený, tedy jak už název napovídá, má výrazně červené zbarvení, ale může být i do oranžova a jsou známé i modré varianty nebo bílé. Ale dobrý poznávací znak je, že má takové drobné hrbolky na klepetech a potom má zblížené žábrosrdeční švy, což zní děsivě, ale ty švy jsou takové viditelné rýhy na krunýři nebo ze zhora na té hlavohrudí raka, které se nachází na svrchní straně.
14: No a teď povězte, jak velkou hrozbou tento rak červený skutečně je pro naše původní druhy raku nebo vůbec pro nějaký ekosystém, ve kterém se pohybuje?
20: Tak on konkuruje našim původním druhům, protože je agresivnější, rychleji a úspěšněji se množí. On může mít až 2 snůšky za rok, v každé mívá několik stovek vajíček a pohlavní dospělosti dosahuje už v prvním roce života, což mu dává velkou výhodu oproti těm našim druhům. Potom funguje jako přenašeč račího moru, což je takové plísni podobné onemocnění, na které on sám je imunní, ale naše druhy na něj umírají. A tak je to všežravec. Takže likviduje vodní vegetaci, čímž může ovlivňovat i jiné druhy, nejen raky, protože ty druhy tím mohou přicházet o ukryty nebo místa k rozmnožování a může konzumovat i nějaké vodní bezobratlé.
14: No a co tedy s těmi raky budete dělat, když je objevíte? Oni se dají nějak odizolovat nebo je dokonce budete likvidovat?
20: Tak vzhledem tomu, jaké jsou možnosti na jezeře Milada, tak ta úplná eradikace asi není úplně možná. My v první řadě potřebujeme provést nějaký monitoring, abychom věděli, jak ta populace vypadá nebo dozvěděli se o ní něco víc. Takže to bude první krok a až budeme mít nějakou lepší představu o tom, jak to tam vypadá, tak určitě bychom chtěli prozkoumat okolní plochy, vodní plochy a potom podle toho budeme dál postupovat. Jeden ze způsobů, jak se bojuje s invazními druhy raků, je vysazení dravých ryb. Například štika, sumec nebo okoun, což už jsou všechno druhy, které v Miladě jsou. Takže bude otázka, jestli jich tam třeba nevysadit víc nebo tu populaci nějak nepodpořit. Bude to určitě taky záležet na domluvě s vlastníky.
14: No tak budeme to sledovat možná i nadále s Lenkou Čolobentičovou z Agentury ochrany přírody a krajiny. Děkuji za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
20: Děkuji taky, naslyšenou.
14: A z dnešní Vědy Plus s datem 15. září už je to vše. Za všechny, kdo tento pořad pro vás připravili, děkuji za pozornost. Lucie Vopálenská. Začíná odpolední plus, přejeme příjemný poslech.
18: Český rozhlas plus.
14: Čína ode dneška zpřísňuje kontrolu všech osob na svých hranicích. Co ji k tomu vede a jaké reakce opatření vyvolává? Jaká doporučení dává Česká národní banka lidem, kteří chtějí investovat do kryptoměn? A proč panamským průplavem v současnosti přeplouvá pouze 4% celosvětové lodní dopravy? A jak s tím souvisí jev El Niño? To jsou témata pro tuto půl hodinu, ale začínáme zprávami s Martinem Matějkou.
6: Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, to je o 12 víc než loni. Oznámila to dopravní policie. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodboje byly nejčastějšími důvody nepřiměřená rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Spojené státy mají na oběžné dráze země rozmístěné zbraně, řekl to mluvčí amerických vesmírných sil, které spadají pod Pentagon. Američané jsou první, kteří to potvrdili.
0: Zástupci Pentagonu tvrdí, že cílem rozmístění zbraní je příprava na hrozby z Číny a Ruska. Kvůli nim teď podle americké zprávy není pochyb o tom, že i vesmír bude možné považovat za bojiště. Americká armáda neuvedla, kde na oběžné dráze zbraně jsou. Mají být ale obrané i útočné.
21: Jsou schopné bránit naše síly před nepřátelskými útoky protivníků,
0: řekl americký ministr letectva Troy Mank. Trvajícím tabu ve vesmíru je umístění zbraní hromadného ničení. Jaderné velmoci se na tom shodly ve smlouvě z roku 1967. Podle agentury AFP se ale jednotlivé státy snaží najít způsoby, jak dohodu obcházet. Jiří Kordík, Český rozhlas.
6: Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS2, který má kontrolovat například silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. A poté se začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Úpravu ještě musí schválit členské státy Evropské unie. Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. To se tak promítne do cen benzínu a nafty a u některých domácností taky do plateb za vytápění budov.
18: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: 4 lidé a jedna firma jsou obžalovaní v korupční kauze na pardubickém magistrátu. Mezi nimi je i bývalý vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa, který měl podle spisu zadávat veřejné zakázky spřízněné firmě. Informovala o tom Česká televize. V letech 2017 až 2021 mělo být zmanipulovaných celkem 268 zakázek. Vyšetřování případu trvalo 4 roky. Pardubice budou u soudu požadovat náhradu škody zhruba 24 milionů korun. Podle mluvčího Matyáše Strnada magistrát po odhalení případu zpřísnil pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
22: Kromě standardně probíhajících interních auditů jsme nechali provést externí audit společností Datlab a upravili jsme zadávací řád pro veřejné zakázky malého rozsahu, konkrétně u zakázek v kategorii 1, které je možné realizovat v rozsahu do 100 000 korun. U stavebních zakázek jsme také zavedli povinnou fotodokumentaci. Veřejné zakázky města jsou zároveň evidovány v Národním elektronickém nástroji, takzvaném NENu.
6: V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Za letošek bylo zatím nejvíc kyberútoků v lednu, a to 32. Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili dron, který narušil litevský vzdušný prostor. Nejsou hlášení žádní zranění ani škody. A podle litevské armády mohl bezpilotní stroj nést výbušnou nálož. Tuto informaci ještě nepotvrdila. Není zatím ani jasné, jestli šlo o ruský nebo ukrajinský dron.
1: Bezpilotní letoun přeletěl litevskou hranici východně od Kaunasu. Přiletěl z území Běloruska a zachytili ho litevské radary.
3: Objekt ale nebylo možné vizuálně ze země potvrdit a proto byly nasazeny letouny protivzdušné obrany. Ty bezpilotní letoun zachytili a dle postupů ho zničili.
1: Řekl k zásahu velitele litevského letectva Antanas Matutis. Zmínil také, že nemá informace o tom, že by cílem útoku mohla být přečerpávací vodní elektrárna Kruonis. Spojenecké stíhačky vzlétly ze základny v Šauli a dron se střelili u vesnice Pratkuny asi 5 kilometrů od elektrárny. Trosky objektu jsou rozptýlené na velké ploše a v současnosti armáda pracuje na jejich sběru a průzkumu. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody třeba při povodních, požárech, haváriích nebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podobných mimořádnostech informovat posluchače co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
4: My jsme si nastavili dva limity, jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60 spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
6: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech nebo přiladí na Radiožurnál. Na dálnici D5 na trase z Prahy do Plzně začíná nesouvislá kolona za Královým dvorem na 22. kilometru. Odtud k omezení před Žebrákem pojedete v osobním autě zhruba 25 minut. Kamiony déle na 33. kilometru zůstávají v pravém pruhu silničáři. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy se kolona natáhla až na úroveň Klíčan na 3. kilometr. Na začátku k Belské směrem do Hloubětí na kousek za sjezdem s Cínoveckém stále v pravém pruhu překáží porouchaný kamion. A na dálnici D1 před Brnem houstne provoz v obou směrech. Od Prahy se zpomaluje za Popůvkami na kilometru 188, od Vyškova nejprve mezi Holubicemi a sjezdem na Svitavy. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách večer i na Moravě s přeháňkami a teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
18: Posloucháte Odpolední plus.
7: A to 7 minut po 14. hodině. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. A začneme v Asii. Čína ode dneška mnohem přísněji kontroluje pohyb lidí na všech vstupech a výstupech ze země. Nařízení se týká pozemních, námořních i leteckých přechodů, Číňanů i cizinců a vzbuzuje obavy, že ve skutečnosti bude Čína svévolně bránit některým lidem odcestovat ze země. A více už si povíme s naším asijským zpravodajem Davidem Jakšem. Dobré odpoledne.
23: Přeji hezké odpoledne.
7: Davide, proč to všechno? Byla až dosud kontrola těch vnitřních imigračních úředníků nějak mírná? Nedávali dostatečný pozor? Utíkalo příliš mnoho lidí z Číny ven?
23: Nebyla, naopak čínská imigrační databáze, ta už je dlouho propojena s ostatními čínskými úřady a těm, kdo měli v zemi vždycky jakýkoliv roubek, tak se těžko přes přísné kontroly pronikalo ze země. Teď ale půjde o to, že Peking se chce současně bránit případné špionáži nebo ohrožení citlivých státních témat ze strany svých občanů a přitom mít pod kontrolou pohyb a informace o cizincích, kteří se právě tomuto segmentu věnují, ale pro cizí vlády, pro zahraniční firmy. Typickým příkladem jsou tři citlivé segmenty, a sice umělá inteligence, výroba mikročipů a trh se vzácnými zeminami. Čína si vyhrazuje právo zakázat lidem z těchto oborů vstup nebo naopak odjezd ze země, to už jste říkali. A nastane to ve chvíli, kdy si tedy čínské orgány myslí, že tihle lidé jsou pro ní bezpečnostním rizikem. Je ale pravda, že například japonští nebo tchajvanští manažeři z těchto oborů už to při kontrole čínské imigrační policie v minulosti pocítili na vlastní kůži a nedávno to byli dokonce i státní zaměstnanci s americkými pasy.
7: Takže kritici jsou nejen ze zahraničí, ale v podstatě i lidé, kteří jsou v úzkém sepětí s čínským biznisem, s jeho firmami a tak dále. Co tedy kritikům tohoto nového zákona přesně vadí?
23: Ozývají se lidé, kteří nějakým způsobem kritizují čínskou vládnoucí garnituru, kteří se třeba zúčastnili prodemokratických demonstrací v Hongkongu, anebo jsou aktivní v otázce dodržování lidských práv. Oni se teď obávají, že pod záminkou ohrožení citlivých údajů je úřady budou pronásledovat, šikanovat, eventuálně sledovat a budou v tom vlastně teď nově mít oporu v zákoně. Mimochodem novinkou toho nového nařízení je to, že pokud dojde k odepření vstupu nebo výstupu ze země pro domácí, pro Číňany, i pro cizince, musí ten daný člověk písemně dostat vyrozumění, proč se tak děje a jaké jsou jeho legální možnosti se bránit.
14: No a zasáhne toto nové nařízení nějak výrazně třeba i cestovní ruch? Ptám se, protože i třeba od nás jsou lidé, kteří by rádi do Číny cestovali a cestují.
23: Peking tvrdí, že Peking tvrdí, že v žádném případě se tohleto nestane, co říkáte, a že naprostá většina cizinců ani Číňanů nová opatření vůbec nepocítí. Na druhou stranu Čína svým občanům někdy odmítá vydat cestovní pas, to je známá věc, nebo ho prodloužit platnost, a to zcela bezdůvodně. Stát už teď sám rozhoduje o tom, na jak dlouho takový zákaz vydá, kdy a zda vůbec skončí, a někdy tak postupuje i proti ostatním zemím jako celku. A z minulosti jsou známé například plošné zákazy cest Číňanů do Japonska nebo do Tajska, a to v zápětí vedlo k prudkému poklesu výjezdu čínských turistů do těchto zemí. No a třeba pro tajskou ekonomiku to před několika znamenalo skutečně velmi drastický propad příjmů z turistického ruchu.
14: Tak uvidíme, co bude s normou dál, jak se bude vyvíjet její aplikace v praxi. Pro tuto chvíli děkuji našemu asijskému zpravodaji Davidu Jakšovi. Hezký den, naslyšenou.
23: Naslyšenou, díky.
14: U tématu ale ještě na Plusu zůstaneme. Naším hostem, tedy hostem odpoledního Plusu, je teď Ondřej Klimeš, sinolog z Orientálního ústavu Akademie věd. Dobrý den.
2: Dobrý den.
14: Proč jsou vlastně některé země, státy, na které patrně míří i to opatření, o kterém před chvilkou mluvil náš zpravodaj David Jakš, rizikové? Čeho se obecně Peking tak obává, když chce mít větší kontrolu nad tím, kdo do Číny, do Čínské lidové republiky vstupuje a kdo ji zase opouští?
2: Tak mezi těmi takzvaně rizikovými zeměmi, které byly jmenovány, jsou to všechno země, se kterými má Peking nějaké politické spory v globální politice. Jsou to jeho rivalové nebo přímo protivníci. Zároveň to jsou všechno země, které disponují značnou měkkou mocí neboli soft power. To znamená, že jsou atraktivní v čínské společnosti jako turistické destinace a Číňané tam rádi jezdí a rádi tam posílají třeba své peníze nebo své děti studovat.
14: No ale zajímá mě, jaké nové pravomoci dává čínským úřadům a bezpečnostním složkám to nové opatření nebo ty nové interní pokyny ministerstva vnitra, ministerstva veřejné bezpečnosti. Říkám si, což pak dosud opora pro případné pronásledování nějakých špionů neexistovalo, bylo málo prostředků k tomu, aby si Peking pohlídal, koho potřeboval.
2: Ne, rozhodně těch prostředků je hodně, pokračuje pořád ten trend v Čínské lidové republice pod Xi Jinpingovým vedením, kdy strana se snaží centralizovat a upevnit svou moc nad státními orgány, nad společností, a konkrétně tyto nové pokyny pro bezpečnostní aparát znamenají nebo jsou ukázkou trendu, kdy vlastně stoupá role policejních složek a bezpečnostního aparátu v tom systému řízení společnosti v Číně. Vlastně čelo pod Xi Jinpingem se čím dál více posunuje k principu policejního státu. No. Zároveň tyto nové pokyny znamenají to, že Čína si hodlá nebo deklaruje, signalizuje otevřeně, že si chce více hlídat ty sektory, které byly jmenovány.
14: Tak to sektorové hlídání tomu rozumím, ale jinak jste vlastně mluvil obecně o celé společnosti, takže dá se třeba i k tomu ještě doplnit, jestli jsou nějaké skupiny obyvatel, na které to v uvozovkách vládní špehování nebo ta nová opatření budou dopadat výrazněji. Dá se předpokládat, že to budou menšiny, že to bude nechanské obyvatelstvo, já nevím, Ujguři, katolíci, obyvatelé Hongkongu a tak dále.
2: Rozhodně se dá předpokládat, že represe
5: těchto menšin různého typu, jak jste říkala, bude pokračovat, čili národnostní menšiny, náboženské menšiny, názorové menšiny v podobě různých kritiků režimu, represe specifických profesí, které se zabývají jak veřejným pořádkem, čili novináři, právníci, vědci, různí aktivisté. Komunistická strana Číny prostě buduje jednotnou společnost, která uvažuje jednotným způsobem. Tato represe různých disparátních elementů má posílit vlastně legitimitu komunistické strany Číny a vybudovat širokou společenskou podporu režimu, která je využitelná například v momentě nějakého společenského otřesu, například v situaci možné velké války.
8: Tak to je samozřejmě něco, čeho se obávají lidé dnes už skoro na celém světě, ale když ještě zůstanu v Číně, tak jaksi vy dlouhodobě sledujete to pronásledování a přitvrzování podmínek vlastně vůbec života společnosti v Čínské lidové republice, ale očekáváte, že třeba s těmi novými nařízeními se v praxi skutečně něco nějak výrazně změní, že ty postihy budou tvrdší?
5: Je to možné, že budou, nebo očekávám, že budou tvrdší, zejména ty postihy za vnímané nebo údajné porušení politické bezpečnosti, technologické bezpečnosti, jak už ukazují ty směrnice, o kterých se tady bavíme. Jakoby ta represe nebo ta striktnost se různě vyvíjí. Ono to vyplývá už z té předešlé diskuze nad tímto příspěvkem, kdy vlastně Čína říká, že normálních turistů do Číny se toto opatření nedotkne, což je pravda. To jinými slovy tím režim říká, že vlastně ta represe specifických skupin obyvatelstva je tak dokonalá, že si může dovolit vlastně

0: vygradoval v Xi Jinpingově období vlastně o omezování autonomie Hongkongu je čím, Hongkong čím dál více prostě politicky připomíná vnitřní Čínu a je to markantní rozdíl s tím koloniálním obdobím, kdy Hongkong sice nebyl demokratickým útvarem a byla to kolonie, nicméně byl mnohem svobodnější a byl to zároveň důležitý prostor, kudy proudily důležité informace o čínském režimu z Číny ven a nebo taky zvenku zvenčí do Číny. Takže tato funkce Hongkongu už jako třeba čím dál, jako platí čím dál méně v posledních letech.
1: Tak uvidíme, jestli ta nová opatření budou dopadat právě i na obyvatele Hongkongu. Asi se to dá předpokládat. V odpoledním plusu jsme mluvili s Ondřejem Klimešem, sinologem z Orientálního ústavu Akademie věd. Moc za to děkujeme, naslyšenou.
0: Děkuji vám moc krát za pozvání, naschledanou.
1: 14 hodin 18 minut a ve vysílání odpoledního plusu přišel čas na zprávy z oblasti ekonomiky. Globální obchod se nachází v kritickém bodě a měl by se reformovat, jinak hrozí, že se sníží hospodářský výnos, což nejvíc dolehne na chudé země, uvedla dnes ve své výroční zprávě Světová obchodní organizace. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili úpravu emisního systému ETS 2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Úprava vstoupí v platnost poté, co ji schválí členské státy. Rakousko o 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Podle rakouského ministra vnitra jsou stávající opatření proti ilegální migraci a pašerákům nezbytná i nadále. Růst výnosů amerických dluhopisů zdražuje peníze po celém světě, což pro Česko znamená dražší financování státního dluhu, vyšší náklady firem na investice a tlak na růst úroku u hypoték, sdělili ČTK analytici. A nová definice závislé práce neboli zaměstnání, kterou schválila česká vláda, by podle PAC Research legalizovala 70 až 90% Schwarz systému v Česku. Česká národní banka vydala doporučení pro ty z vás, kdo případně zvažujete investici do kryptoměn, tedy třeba do Bitcoinu nebo Etherea. V dokumentu banka zmiňuje celkem 12 bodů, na které by si zájemci o nákup krypta měli dát pozor. Od podvodných projektů a influencerů až po riziko, že o své peníze mohou přijít úplně. No a do detailu to teď probereme s Terezou Chlubnou z ekonomické redakce. Vítej.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak pověz, jaká jsou ta hlavní doporučení ČNB.
2: Tak tím hlavním pravidlem, kterým by se měl člověk ostatně řídit při jakékoliv investici, je, aby investoval jen takový objem peněz, o který si může dovolit přijít. Co se týká kryptoměn, tak tady centrální banka doporučuje, aby člověk rozuměl tomu, co vůbec kupuje. Popisuje mluvčí centrální banky Jaroslav Krejčí.
3: Mezi základní pravidla pro investory do kryptoaktiv patří, že by si měli například vybírat taková aktiva, kterým rozumí, a také si například zjistit, zda subjekt nabízející takové investice má potřebné licence.
2: S doporučením centrální banky souhlasí i předseda České kryptoměnové asociace František Vinopal a zdůrazňuje, že je třeba myslet i na to, že kryptoměny jsou velmi volatilní, tedy že jejich kurz může výrazně a rychle kolísat.
4: Takže to základní pravidlo je, aby ty ztráty neohrozily veškeré vaše případně finanční úspory nebo rezervy a pohybovat se okolo 5% v rámci vašeho portfolia a v rámci kryptoaktiv je rozhodně zdravý přístup.
2: Česká národní banka dál taky upozorňuje, že kryptoměny často propagují různí influenceři na sociálních sítích, bývají s tím spojené i velké marketingové kampaně a podobně. Ta reklama přitom může zdůrazňovat potenciální vysoké výnosy, aniž by stejnou pozornost věnovala rizikům, která jsou u vysokých výnosů zpravidla taky vysoká.
1: No tak pojďme k těm rizikům. ČNB také tvrdí, že ochrana investorů při nákupu kryptoměn bývá výrazně nižší než u běžných finančních produktů. Jak je tedy u nás ta ochrana nakupujících u kryptoměn vlastně dnes nastavená?
2: No, v současnosti už je ta ochrana výrazně vyšší než dřív a to hlavně díky evropské regulaci s názvem MiCA. Poskytovatelé kryptoslužeb, jako jsou burzy nebo správci kryptoměn, musí totiž mít od letošního července příslušné povolení a splňovat třeba pravidla pro ochranu klientských aktiv a informování zákazníků, vysvětluje znovu Jaroslav Krejčí z České národní banky.
3: Díky regulaci MiCA a související české legislativě podléhají subjekty musí mít například nastavený systém řízení rizik, vnitřní kontrolní mechanismy, pravidla pro oddělení majetku klientů.

0: klientů od majetku firmy a osoby ve vedení musí splňovat požadavky na důvěryhodnost a odbornou způsobilost.
1: Co dalšího režim Mika znamená, vysvětluje opět předseda České kryptoměnové asociace František Vinopal.
2: Nejen české, ale i evropské kryptoměnové burzy a směnárny nově podléhají licenčnímu řízení a dohledu České národní banky a přísným pravidlům pro kapitál. Nicméně oproti běžným finančním institucím, jako jsou například banky, vklady na těchto platformách nejsou pojištěny.
1: A ještě dodám, že celý souhrn těch doporučení od České národní banky související s investicemi právě do kryptoměn najdou zájemci na webu centrální banky.
3: Tak investory z řad posluchačů Plusu informovala Tereza Chlubná z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Já taky, hezký den.
3: A v dalších minutách zůstáváme u světového obchodu. Panamský průplav znovu výrazně omezí lodní dopravu. Kvůli klimatickému jevu El Niño se potýká se suchem a nedostatkem vody. Po prvním omezení v srpnu se před kanálem vytvořily dlouhé fronty a rejdaři platili miliony dolarů, aby je mohli předjet. A z detaily už do studia přišel Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Vítej.
4: Taky zdravím, hezké odpoledne.
3: Martine, jak konkrétně ten jev El Niño ovlivňuje hladinu vody v panamském průplavu? Jak výrazně vlastně omezuje dopravu, řekněme pravidelně, a ještě notabene, když se letos mluví o super El Niño?
4: Je to přesně jak říkáš, je to jednoduché. Vlastně ten klimatický jev jménem El Niño tak oslabuje větry, které běžně za normálních podmínek přinášejí, přivádějí ty mraky nad Panamu, a samozřejmě s mraky přichází i déšť, takže to je to jednoduché vysvětlení. A dá se říct vlastně, že ten klimatický jev El Niño ještě působí v tom smyslu, že ta suší období nebo suší místa teď jsou vlhčí a naopak zase ta vlhčí místa jsou suší. A to je případ přesně té Panamy. Ještě je to složitější o něco v té Panamě a konkrétně tedy v tom panamském průplavu, v tom smyslu, že tam je jezero, které můžeme říct spojuje ty dvě části toho kanálu, jak s tím východním, tak i západním pobřežím, s těmi dvěma oceány. A to jezero vlastně dodává vodu do toho systému těch dvou zdymadel, jak je na tom východě, tak i na západě. A samozřejmě tahle ta voda teď v tom systému chybí. Takže to je velký problém. Pravděpodobně, a ty si na to narážela, se ta situace nezlepší v následujících týdnech, měsících, protože ten jev El Niño se zhoršuje v tom období od října do prosince, to vypadá, že bude ještě horší, takže ta lodní doprava má před sebou ještě náročnější týdny. No a omezení, pokud se bavíme o těch konkrétních číslech, tak od října by kanálem mělo proplout denně jen zhruba 30 lodí, což bude pokles ve srovnání s tím srpnem o zhruba 18%. V srpnu proplouvalo tímto kanálem 36 lodí denně. To omezení už teď platí, vlastně v průběhu září může proplout tímto kanálem maximálně 32 lodí denně kvůli samozřejmě tomu suchu.
3: No a pojďme připomenout, o jak vážné věci se tady vůbec bavíme. Jak podstatný nebo jak klíčový je panamský průplav pro celosvětovou lodní dopravu, protože na jednom konci světa řešíme Hormuzský průliv a tady na druhém Panamu.
4: Ty mi bereš slova z úst, je to přesně jak říkáš. Přímo v panamském průplavu se soustředí zhruba 5% celosvětového obchodu, celosvětové námořní dopravy, asi 40% amerických kontejnerových lodí, a samozřejmě tlak na panamský průplav se zvyšuje v souvislosti s tím, co se děje na Blízkém východě s blokádou Hormuzu, takže to samozřejmě nepřispívá nebo nepomáhá. Kanál, je to jasné, výrazně zkracuje tu cestu těch lodí, kdysi bylo nutné objíždět, proplouvat celou Jižní Ameriku, nebezpečné cesty, hlavně tedy na tom jihu, na tom cípu, na tom misu, takže to už teď nutné nebo dosud nutné nebylo, ale co se teď samozřejmě mění, tak samozřejmě využívají to plavidla, ten panamský průplav, která se plaví mezi Spojenými státy, Asií, Čínou, důležitý opravdu dopravní úzel, obchodní úzel, a když kanál zavedl ta omezení kvůli suchu v srpnu, tak ve frontě stálo třeba několik desítek těch plavidel a trvalo to opravdu dlouho.
3: Martine, poslední otázka, ale stručně ji máme na to minutu. Je možné, že se toto omezení dopravy v panamském průlivu projeví na ceně zboží, které třeba my tady v Čechách kupujeme?
4: Není to jenom, že možné, ale je to velmi pravděpodobné. Je to pravděpodobné, protože kanál funguje na základě rezervačního systému, podobně jako letadla, když si rezervujeme místo, tak si rezervuje místo i právě na to proplutí, tak ty lodě, a je pravděpodobné, že když se vlastně nestihnou zarezervovat ten slot na to proplutí, tak musí si objednat to místo přes aukci, a ty ceny v těch aukcích za ty sloty se samozřejmě šplhají. Dřív to bylo 100 000 $1,000 za ten slot, teď je to $400,000. Mluvili jsme o tom, že to je v řádech desítek milionů korun ten slot, takže to opravdu stoupá a stoupají potom i ty ceny za to zboží.
3: Martin Balucha ze zahraniční redakce promluvil v našem vysílání o panamském průplavu a uvidíme, jaké tady budeme mít Vánoce. Naslyšenou.
4: Naslyšenou,
3: díky.
4: Hezký den.
3: Rozhlasoví symfonici vstupují do druhé stovky své existence. Stoleté jubileum právě dnes oslaví na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha, a to s novou uměleckou generací. Večer v pražském Rudolfinu nabídne pod vedením šéfdirigenta Eliase Grandiho mimo jiné světovou premiéru nového českého díla.
5: Socher vystoupil s takzvanými standardními repertoáry na mnoha jiných festivalech právě v rámci svého jubilea.
6: Říká šéf Dvořákovy Prahy Jan Simon.
5: A tak já jsem si říkal, že na Dvořákově Praze by to mohlo být v tom dvořákovském odkazu nebo v duchu i s přihlédnutím k té mladé nastupující budoucí generaci.
6: Na objednávku festivalu tak vznikl dvojkoncert Jana Kučery.
7: K mé velké radosti Socher už moje skladby hrál v minulosti, takže už tu zkušenost mám a vždycky to je pro mě velká čest a radost, protože s tím orchestrem jsem spojen v podstatě už od svých studentských let, kdy mě tehdejší šéfdirigent Vladimír Válek dal tu šanci s orchestrem spolupracovat.
6: Popisuje Kučera téměř 25-letou historii, která ho spojuje s rozhlasovými symfoniky.
7: Ty motivy občas přijdou i na ulici, tak vytáhnu telefon, záznamník, něco si zabroukám a potom přijde taková ta práce u stolu, kdy je potřeba takzvaně vysedět a ten motivek třeba zpracovat.
6: Dodává uznávaný skladatel, který se Socherem vytvořil už několik hudebních projektů.
7: Sám nevím přesně, kudy ty myšlenky proudí, a za pět pámů, že proudí.
6: Solistou večera bude 21-letý houslista Daniel Matejča, který se vůbec poprvé podílí na světové premiéře.
8: Máme tu neuvěřitelně cennou zkušenost toho, že si můžeme zajít pro radu přímo ke skladateli, což běžně nemáme. Takže toho je potřeba využívat a zneužívat.
6: Směje se houslista. Spolu s ním vystoupí stejně stará japonská violončelistka Sakura Toba.
9: Podání Socheru zazní v pražském Rudolfínu kromě světové premiéry Kučerova dvojkoncertu i hudba francouzských skladatelů Claude Debussyho a Maurice Rivela. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Tak to byla tečka za první půl hodinou dnešního odpoledního plusu, a co uslyšíte po zprávách. Bude to další díl série Klub 40. Fotografka Beth Orten vnímá 40 jako výrazný životní předěl. Myslí si, že už nelze všechno odkládat na někdy. Ale nejprve jsou to zprávy. V půl třetí a s Martinem Matějkou.
10: Český rozhlas Plus.
11: Slovenští hygienici varují před půllitrovým balením jemně perlivé vody Natura. Laboratorní rozbor půllitrového balení ukázal pH 14, což podle úřadu znamená vážné podezření na přítomnost silné zásadité žíraviny. Jde o šarži s minimální trvanlivostí do 27. listopadu. Voda pochází z přírodního zdroje Natura v Teplicích nad Metují v Česku. Slovenské úřady proto vyzvaly zákazníky, aby vodu z této šarže nepili a vrátili ji prodejci. Hlavní hygienička zároveň nařídila mimořádné kontroly ve stravovacích zařízeních po celém Slovensku. Úřady zatím zjišťují, kam všude byla dotčená šarže distribuována. Vojenská policie zadržela 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice v Praze. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí policistů Nikola Rimkevič-Hájková. Všichni podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele. Policisté prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s policií spolupracuje víc, ale zásah komentovat nechce. Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami. Mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová řekla, že nesmí poskytovat žádné informace. Poslanci budou jednat podle nových pravidel, začíná platit novela jednacího řádu, která třeba omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. A tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely, zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. A podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Ukrajinská armáda v noci zasáhla sklad internetového prodejce Ozon v ruské Rostovské oblasti. Cílem dalších útoků byla ropná rafinerie v Syzrani v Samarské oblasti na jihovýchodě Ruska. Ve městě Taganrog poškodili podle gubernátora Rostovské oblasti ukrajinské střely taky plynovod, několik rodinných domů, školu nebo zemědělské a potravinářské sklady. Ruské střely naopak v noci mířily na Ukrajinu. V Kyjevě dron zasáhl čerpací stanici. V severní a centrální části Nizozemska je od rána omezená vlaková doprava. Správce železnice nevyloučil sabotáž. Na kolejích se během ranní špičky našlo několik neznámých předmětů, které tam někdo umístil záměrně. A to způsobilo rozsáhlé výpadky v kolejovém obvodu. Kdy se doprava obnoví, zatím není jasné. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně přetrvává zdržení kvůli omezení před žebrákem. Na kilometru 33 zabrali pravý pruh silničáři a kolona na 15 až 20 minut se sune od zdice z 28. kilometru a kamiony brzdí už o něco dříve na kilometru 26. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna zlehka zhoustne provoz před omezením na Šmejkalce. Do kolony se dojíždí před sjezdem na Benešov na 20. kilometru. Zdržení čekejte zatím do 10 minut. A v Praze dnes sledujeme velmi silný transitní provoz. Kolona kamionů se sune ve směru z D1. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne, nejvyšší středeční teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Fotografka Beth Orten v rozhovoru s Ivanou Veselkovou v sérii Klub 40 mluví o 40 jako o životním předělu a o tom, proč už nechce důležité věci odkládat na někdy. Uslyšíte v následujícím pořadu.
12: Ta 40, to mi přijde, že je takový sekec. Kdybys chtěla teď mít dítě, tak ale prostě v 50 máš 10letý dítě. Já jsem prostě věděla, že musím. Tam jako nebyla jiná cesta. Tak co opravdu chci? Co si zaslouží moji pozornost, můj čas a moji energii? Já to tělo nemůžu nechat jako schřadnout. Snadný to není, ale stojí to za to.
10: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
13: Dobrý den, vítám vás při poslechu dalšího rozhovoru ze série Klub 40. Dneska za mnou do studia dorazila fotografka Beth Orten. Ahoj Beth.
14: Ahoj Ivanko.
13: Klasická otázka pro všechny v Klubu 40 stejná, možná už si ji slyšela, když jsi poslouchala nějaký ze starších dílů. Kolik ti je let a když tu číslovku někomu řekneš, tak co ti u toho proběhne hlavou anebo jaký máš pocit?
14: Je mi 41 aktuálně, v létě mi bylo 41 a jako ano, je pravdou, že vždycky, když to řeknu, tak si pak řeknu takový wow. A je to trošku pořád, že tomu ještě furt nemůžu úplně uvěřit, ale zároveň pojí se mi s tím řada pocitů, ale jo, možná ten pocit je spíš takový wow.
13: Jakože tě překvapuje, že už ti je tolik?
14: Jo, protože, a to je docela zajímavý, tam už pár tvých jako hostů a hostek to tam říká. A to fakt s tím se musím říct jako stotožňu, že já mám, i ty jsi to tam říkala, že je nějaký jako, ale on není ani konkrétní ten věk, není to jako číslovka, ale mám jako části sebe, který se určitě stotožňují jako s energií 25, s energií 30, s energií jako možná i nevím, 15, jo? Ale jako jenom nějakýma jinýma aspektama. Takže možná jenom je to takový to, že aha, fakt, jo, takže jsem v klubu čtyřicátníků a děkuju za pozvání do tohohle pořadu.
13: A co bys řekla, nebo jestli vůbec je něco takového, že bys řekla, se ti někde kolem toho 40. roku věku začalo nějak lámat nebo měnit? Jestli se něco takového stalo?
14: No pro mě to je jako úplně zásadní milestone vlastně. Já jsem zhruba, to bylo, že mi bylo 38, 39 a já jsem chvíli takovou jakoby pauzu od svý práce vlastně, nebo od svýho povolání, což je, jsem fotografka a měli jsme nějaký kreativní studio s mým mužem a ještě s jedním klukem a já jsem si kluky jenom prostě posadila, dala jsem si s nima schůzku a řekla jsem jim, hele, kluci, mě bude prostě relativně brzo 40. A já jsem si řekla, že si dám takovej, jako, že si splním takovej sen a vím, že to k němu bude zpět a že i moje duše zároveň potom nějak volá. Já se potřebuji vrátit k té fotografii a potřebuji to udělat tak, že si udělám velkou autorskou výstavu. A to bylo fakt, no možná fakt třeba 38. Já jsem se jako docela podle mě jako připravovala mentálně na to,
13: že na tu čtyřicítku. A mě zajímá, to znamená, že ta tvoje práce předtím v tom kreativním studiu se nějak jako výrazně lišila od toho, když děláš tu svoji autorskou tvorbu, že třeba připravuješ právě fotky na výstavu?
14: Ano, jo, lišila se vlastně úplně, byl to jiný typ práce, dělali jsme hodně jako v interiér designu a tak. A mě to hrozně bavilo, já jsem si jako zjišťovala nové věci, i co jako zvládnu, co mě baví třeba a tak. Ale pak jsem prostě cítila, že potřebuji zpátky jako fakt k tvorbě. A že když to jako neudělám a neuposlechnu a i právě ta čtyřicítka pro mě najednou byla významná, jsem si řekla, to bude můj dárek mně k tomuhle jako jubileu krásnému, který je fakt takový jako přelomový mi přijde.
13: Aha, takže tam opravdu to hrálo roli to, že si někdy ve 38 zjistila, že ti jako bude 40 a že si chceš dát ty sama dárek v podobě své vlastní výstavy.
14: Ano, naprosto. Proto fakt jako pozvala jsi mě správně.
13: No a nebyla to potom velká zátěž nebo zodpovědnost, že jsi jako řekla, že nějak přerušíš tu stávající práci, na který třeba i se podíleli nějaký další lidi, takže třeba i nějaký jejich život to trochu ovlivnilo. Teď jsi řekla, udělám si teda tu výstavu. Tak já bych třeba měla v sobě obrovský pocit zodpovědnosti anebo takový tlak, že ta výstava teda musí být opravdu skvělá, protože jinak budu sama se sebou nespokojená nebo to nějak nevyjde. Tak jako jaký ty jsi měla pocity při přípravě té výstavy?
14: No, to je zajímavá otázka. No se toho dělo právě docela dost teď kolem té mý čtyřicítky. Mě asi velmi motivuje, že když se pro něco fakt takhle jako rozhodnu, tak se mi líbí, že mám ten jako jasný cíl, ke kterému to pak jako směřuju. To, že mě to v průběhu může začít třeba jako štvát, můžu trošku mít pocit, že to chci jako vysrabit, ale tam zase já, když jsem jako rozhodnutá, zároveň jako jsem sane, jo, nebo jako by jsem
13: příčetná,
14: děkuju v tom, že vím, že jako asi by se samozřejmě svět prostě nezbořil, kdybych to náhodou zrušila, což dokonce se s tou výstavou tak v jednu chvíli to tak vypadalo, ale já jsem prostě věděla, že musím, tam jako nebyla jiná cesta.
13: Jo, že to bylo něco ne úplně racionálně vykonstruovaný, ale že nějak si měla ten pocit nebo puzení, když použiju takovýhle divno slovo.
14: Jo. Jo, no já, absolutně, jako, ale ono to puzení, tak to je jako nějak i od slova třeba put, i když tady to šlo asi víc jakoby od té, možná i z nějaké jako spirituální části mě, že jsem, to nebylo jako, že si to jako nějak dlužím, abych to udělala, ale nějak mi připadalo, že tam je fakt takový jako, taky použiju zase divné slovo, jako že to je fakt volání. A že když to volání prostě neuposlechnu, tak tam, kde jsem teď na té cestě, kde potřebuju tenhle ten přerod jako. A teď, když to říkám, mě úplně jako mrazí v zádech, protože on se děl velký přerod pak s tím spojený. Takže jsem si to asi holt na sebe takhle přičarovala, jak já občas tak dělám. Ale mělo se to fakt tak stát a bylo to významný. No.
13: A souviselo to téma třeba s tím věkem, s tou čtyřicítkou, anebo s tím, co se v tobě v tu chvíli nějak začalo dít nebo měnit?
14: Určitě. Ta výstava se jmenovala Tvoje krev, moje růže a bylo to určitý symbolický vyrovnání se s nějakou traumatickou vlastně zkušeností, takovým zážitkem z dětství, který mě nějakým způsobem vlastně jako ženu, jako člověka formoval. A souvisel s mojí mámou, tudíž zase jakoby tam hrozně důležitý vlastně to, ten ženský aspekt, to vyrovnání se s tou matkou, to přijetí, že jo, odpuštění. Takže v tom to bylo vlastně taky hrozně důležitý, že tam až jako jako my máme s mamou dobrý vztah a měli jsme ho už jako v průběhu a tak, že to není zas, že bych to tam jako, já jsem jí o tom řekla, o čem i ta výstava bude, i když jako tam nejsou jako fotky mámy, jsou tam fotky různých žen, jsou tam fotky určitých archetypů žen, se kterými se potkáváme ve svých životech, my jako ženy.
13: Já nevím, jestli chceš nějak být konkrétnější, protože ono to téma je teda opravdu docela těžký, tak jo. Jestli chceš být nějak konkrétnější v tom, čeho konkrétně se to týkalo, ten traumatický zážitek s tvojí mamkou, a zároveň mě zajímá, jestli to, že jsi to začala v uvozovkách řešit nebo zpracovávat až teď, souvisí s tím, že člověk na to musí být nějak dospělý a starší.
14: Jo, já myslím, že tohle pro mě bylo jednak o nějakým pochopení toho, co se stalo.
13: A co se
14: to,
13: stalo?
14: Jasně, ten text vlastně, který k té výstavě byl, a já o těch věcech vlastně mluvím dost otevřeně, i jako se s nějakým koncenzem mojí mámy teda. Moje mama se pokusila vzít život, když mi bylo zhruba 9 let. Díky bohu se jí to nepodařilo. A ten odkaz k té krvi a k těm růžím bylo to, že jsem přišla do kuchyně, kde už teda v tom domě, my jsme byli v domě, jsem tam přišla, byla jsem sama, nikdo v něm nebyl a jenom jsem viděla bohužel to, co tam jako zůstane potom, když si člověk chce vzít život určitým způsobem, po kterém zůstane spoustu krve. Takže v zásadě jako velmi traumatický obraz, který tak jako i zapouzdříte někam, ale vlastně to, co já jsem tam viděla na zemi, protože tam svítilo slunce do té místnosti a ta krev na té podlaze zaschla. A já jsem nejdřív si myslela, že jsou tam okvětní plátky růží na té zemi. Takže jsem si klekla a to bylo první, co jsem viděla. Což je hrozně jako zajímavý. Nebo víš co, zároveň jako je to strašně dávno. Já už si možná taky tu vzpomínku jsem si ji dost jako upravila. Ale to není vlastně podstatný. Podstatný je právě to, jako co teda jsem si z toho postavila teď. A to je to, že oni ty moje fotky hodně takový jsou, že je to nějaký hledání krásna, ale ne jako na povrchu, ale vlastně tam, kde by zdánlivě být nemuselo.
13: Jakože krásno i v nějakých hodně jako bolestivých situacích.
14: Jo, určitě. Jo.
13: Nebo tak ta výstava na ně
14: ano,
13: působila.
14: Ano, jo. A mě samotný, až vlastně, když jsme s kurátorkou Karinou Kotovou ty fotky začaly stavět vedle sebe, tak jsem to najednou viděla, tak mi to jako docházelo, jako s čím to vlastně pracuju, proč ty věci vypadají takhle.
13: To mě zajímá, jaký jsi potom měla pocit, když ta výstava třeba začala, nebo spíš když jako skončila, že to bylo teda takový, tak tohle byl ten milník, to jsem si chtěla dát jako ke 40. a teď jako co? Nebo...
14: No to je úplně fantastický, protože mě se teda strašně ulevilo, když to celé se jako stalo, když bylo opravdu to otevření, pak ty reakce těch lidí. To bylo strašně krásný. Zároveň ještě jakoby já jsem udělala kampaň předtím crowdfundingovou, která jako zase taky, já jsem vůbec nečekala jako tak obrovskou podporu od lidí, jako zpětně opravdu taky všem strašně za to děkuju a to bylo něco, co taky bylo takový fakt wow. Já jsem si to vůbec nemyslela a bylo to hrozně podporující. Takže oni jakoby s tím procesem té výstavy šli ještě jakoby tyhle ty jako doplňující věci, které vás třeba vůbec jako nenapadnou předtím. Ale teď jakoby i s odstupem času pro mě je to, že jsem to dokázala, to, že jsem si to fakt splnila. Je jako na hranici pro mě, jakože vlastně to ani nemůžu sama uvěřit téměř. A jsem na sebe jako nesmírně hrdá za to. A je to vlastně něco, o co se jako můžu absolutně opřít teď. Jo, o ten zážitek.
13: Takže to je teď pro tebe nějaký pytlíček s nějakou sílou nebo takový jako posilující zážitek, pytel, na který si jako můžeš do něj sáhnout a říct si, že tohle jsem jako dokázala a to bylo dobrý.
14: Jako je to i taková možná skála, která na té cestě mi jako vyrostla a já vím, že se jako o ní můžu opírat třeba zpět.
13: Jako i do budoucna.
14: No, naprosto.
13: A ty jsi říkala, že kolem tvý 40 se toho dělo jako mnohem víc nebo ještě další věci, kromě toho, že jsi splnila ten sen a udělala jsi tuhle výstavu, tak co třeba byly jako ty další věci?
14: No, tak vlastně před 2 měsíce předtím, než výstava se měla zahájit, když jsem byla v tom jako plným pracovním, jako víc už taky zase tom takovém jako produkčně technickém procesu, tak přišla krize do vztahu mýho s mým mužem. A vlastně i to zase právě, ta součást toho chystat velkou výstavu autorskou do toho, já jsem máma 2 dětí, mám teenagera doma a 9letou dceru, takže jako k tomu nějak být, jako se snažit být dobrá máma funkční, byl to závěr roku navíc, výstava začínala v květnu, dětem končí škola, je toho prostě hodně. A zase jako, i když se děla paralelně ta krize, tak jako zpětně viděno a řečeno jsem to prostě ustála s nějakou jako, myslím, sílou, jako s nějakou důstojností, si troufám říct, A i to je jako balíček, který šel s tou výstavou. Že i tohle vím, že tam jsem jako se postavila nějak jako do sebe a z toho teď vlastně hodně čerpám, no. Ale nebylo to teda vůbec jednoduchý období. Bylo to vlastně jedno z nejhorších období za poslední dobu.
13: Ale jakože zpětně bys hodnotila ty obě zkušenosti tak, že z toho vycházíš nějak jako ne silnější, nebo možná už jsi byla dostatečně silná předtím, ale že teď jako o tom víc víš, o té svojí vlastní síle, že jako zvládneš tyhle věci?
14: No já si myslím, že jsem jenom jako zúročila to, co jsem prostě nabrala po té cestě. Ať už jsou to, že jako věci, že člověk nějak jako na sobě, to je takový ošklivý, že to tak
13: na sobě,
14: pracuje.
13: Makáš na sobě.
14: Ale no jasně. Ale dobře, tak je na nějaký cestě sebepoznání, což si myslím, že prostě je správně. Jako to je, ježišmarja, tak co máme jiného dělat? Jako?
13: Vlastně takový to, nebo já nad tím jako někdy přemýšlím taky to, jestli se člověk sebou zabývá v úzovkách moc, anebo se sebou jako nemá zabývat vůbec, tak já, ale nejsem odborník, se kloním spíš k tomu, že užitečný jako nejenom pro nás, ale i pro to okolí je to právě, když se sami sebou zabýváme do nějaké míry, protože pak třeba i líp dokážeme reagovat, nebo víme, proč reagujeme, jak reagujeme, nebo jakože si myslím, že to je jako přínosný i pro to okolí.
14: No
13: jo?
14: Absolutně, já absolutně s tím souhlasím. Jako asi to má nějakou míru, nebo ale pokud prostě člověk ví, že jsou nějaké věci, jak, jako, jak jedná, jak je interakce s okolím a pokud to jako není OK, tak asi je buď může vlízt do nějaký role třeba jako oběti a říct, oni jsou takový, tohle je naprd, tenhle člověk je hrozný, protože my. No a nebo podle mě teda je ta opačná, která je, budu se dívat do sebe, co to je, proč mě irituje zrovna tenhle člověk, proč tady jako stále selhávám v tomhle, proč. A každý má ty témata jinde, jo, někdo je má vztahový, někdo je má finanční, někdo je má pracovní, že jo, toho je spoustu. A tam mi přijde zajímavý pátrat, no, mně to přijde zajímavý. To...
13: Takže bys ty řekla, že právě díky tomu, že jsi v fozovkách pátrala, nebo se nějak jako zabývala sama sebou, a nazbírala si i díky tomu nějaký životní zkušenosti a znáš se, takže si jako kolem té čtyřicítky zvládla teda v nějakým velkým pracovním vytížení jako i nějakou partnerskou krizi, která třeba by jinak mohla někoho úplně nějak jako rozbořit nebo rozbít všechno.
14: No, jsem si tím asi vlastně jistá. Asi. Jsem si tím jistá. Dneska zrovna jsem to řešila s jednou kamarádkou, že vlastně bychom říkali, hele, jako 20 let čtem tu Moc přítomnou okamžiku od toho Toleho. Protože 20 let tu knihu máme doma. Ona je furt stejná, jako furt vlastně, samozřejmě, že je i to, co on jako říká jako na nějakých svých kanálech, to je jedno, ale jako je to furt stejný a můžeš to 20 let číst furt dokola a furt tam uslyšíš vlastně něco jiného v různých fázích toho života a jsou fáze, kdy se to prostě k tobě vůbec nedoručuje. Jako není to vůbec možný. Já si pamatuju, že taky byly. Někdy mě to naopak hrozně jako kotvilo, někdy mě to iritovalo dokonce.
13: Anebo někdy třeba pro někoho, což já taky respektuju, jsou ty věci takový jako vyprázdněný fráze, nebo že to chodí nějak po povrchu, taková jako plytká obecná pravda, typu soustřeď se na přítomnost. Jakože chápu, že jsou i lidi, ke kterým to jako vůbec nepromluví.
14: Může
13: a
14: bejt.
13: Můžou to vnímat jako, že to je nějaký kliše.
14: Může bejt, to určitě klidně tak je, ale pak to, co probíhalo najednou v tom mém životě, tak já jsem cítila, že je zásadní, abych tyhle věci najednou teda uvedla do té praxe. Že oni najednou z toho kliše, který zní a vypadá tak jednoduše, jako je skutečně uvést do té praxe, pokud téměř nechcete přijít o rozum nebo jako zdraví možná třeba cokoliv, tak je potřeba to vyzkoušet.
13: Takže moc přítomného okamžiku. Jsou tam bet kolem nebo jenom obecně i třeba s tím jako přibývajícím věkem nějaký další témata, který se ti třeba dostávají do mysli nebo do srdce, který jsi tam předtím neměla a u kterých vidíš, že to právě souvisí jako s tím, že už je ti 41.
14: No já myslím, že já jsem, nebo to tak jako vnímám, že jsem si jak kdyby podchytila tu i jako možnou krizi toho středního věku, že jsem si jako na sebe vlastně vymyslela tu výstavu, abych nemohla vymýšlet jako kraviny kolem trošku a řešit jako, že teda možná jsem v půlce, nebo jako, že teda co ještě chci stihnout. Já si pamatuju, jak v těch 30 jsem furt měla pocit, že jako co ještě všechno jako se možná může stát, nebo taky třeba ne, kolik jako dětí možná budu mít, kam budem všude cestovat, že budem žít třeba tamhle v zahraničí. A bylo to takový furt jako hrozně otevřený. Ale ta čtyřicítka, to mi přijde, že je takový sekec. Jakože to je najednou, počkej, ne, kdybys chtěla teď mít dítě, tak ale prostě v 50 máš 10letý dítě. A to už víš, co znamená mít 10letý dítě. Jo, jakože tam jsou najednou tyhle jako reality checks v tom, čímž jako pane bože vůbec to nesoudím pro někoho jinýho, jenom jako tím, že už dvě děti mám, tak si jenom říkám, chci v 50 ještě řešit znova jako něco. A nebo už chci mít nějaký třeba fakt už jako svůj život, protože já jsem mámou od 24. Takže to jsou třeba tyhle věci, jo? Nebo je tam jako dobře, pokud začnu něco budovat, a to je jedno, co to je, jestli začnu jako stavět tamhle, rekonstruovat dům nebo prostě budovat další studio nebo ateliér, tak už vím, co to nějak jako obnáší v tom čase, že oni ty věci jako nevznikají za rok, jo, nebo za, prostě oni potřebují třeba 5 let. A najednou to už vidíte v té perspektivě i toho, že jasně, že vidím, že mi prostě dochází i jako energie trochu, jako nemůžu chodit spát v jednu, prostě. Přesně.
15: No já vůbec, všichni víme, jednu hodinu opravdu nechodím spát.
14: Ne, to neexistuje.
15: Ideálně 10 hodin.
14: A když jdu,

0: tak prostě zaplatím druhý den strašně, jako nějak to zvládnu, ale je to hrozný. Takže i ta péče jako o to tělo prostě začala být jo jiná.
1: Takže bys řekla, že se s tím navíc spojí, kromě toho teda, že péče o tělo začíná být jiná, protože ale čas praktických důvodů, že ti to jako potom pomůže nějak v tom životě líp fungovat. Takže tam, jako myslím, že Tereza Hoff to popisovala, že jako kdyby uviděla horizont toho života, jako nějakou tu konec. Takže to se někde kolem té čtyřicítky děje, že už ty všechny možnosti nejsou otevřeny a že otevřeny zůstávají třeba jenom některý, pokud ale ještě navíc do nich jako nasměruješ tu energii. Že to není takový to možná jednou ještě někdy něco.
0: No, v podstatě jo. V podstatě takhle. Ono zároveň, jako jasně, zase asi taky můžem říct, to je třeba jenom nějaký mindset a mají ho lidi různý a začínají měnit práce v 60 a tak dále. Ale trochu ta realita toho přesně, jako jiný péče o to tělo, ono už tolik nevydrží, takže vlastně v tu chvíli se to děje. Děje se to, že jako začínáte nějakým způsobem hospodařit s tím časem a s tou energií. To je taková jako rovnice, která najednou tam prostě je, u který víte, že vy už se jako víc nerozkrájíte, vy se víc jako ne, takže tím spíš je to, tak co opravdu chci, co si zaslouží můj pozornost, můj čas a moji energii. A tam jako už musíte selektovat.
1: A máš teď něco teda, jak jsi měla třeba kolem té čtyřicítky tu výstavu, že si tím splníš ten sen, tak je teď něco, na čem pracuješ nebo co by si chtěla splnit?
0: Jo, tak já úplně teď vlastně, a jsem právě strašně ráda, že tu výstavu jsem opravdu si jako splnila. To je prostě úplně úžasné. A není to jako takový to, že se to jako odfajfkuje člověk v sobě, ale že tam, jak kdyby to fakt bylo, že jsem si potřeba to jako zažít. A opravdu jak ta duše jako mi řekla, hele, tohle teď jako udělej, ty potřebuješ to si to prožít, jo?
1: Jo, jako kdyby ti tam chyběla nějaká cihlička,
0: jo.
1: V tobě byla taková díra a teď ti s tam tou výstavou tu cihličku jako zasunula.
0: Jo, jako skoro zeď možná, takovou jsem si tam postavila, nebo jako základy dobrý ještě zase.
1: Byly tu nutné základy a teď ti tam jako stojí a ty seš ráda,
0: a jejich část jsem takovou dostavila tam dobrou. A já vlastně paralelně s přípravou i na výstavě, tak vlastně loni jsem si pronajala velký ateliér, takový krásný, to byl taky můj sen s denním světlem. Opravdu jsem našla to vysněné místo, kde jsem ten ateliér chtěla mít, ten mám. On se stal spíš takovým jako přesně tím jako kreativním, že jo, prostorem, kde se i vytvářela výstava, kde prostě se to všecko jako kumulovalo a chystalo. Nicméně se vracím právě k tomu hlavnímu, proč jsem si ten ateliér pronajala. A to je vlastně práce v něm, na foceních, který v něm dělám, který vlastně dělám pro ženy. A zase, jo, jako mně přijde, že jsem, abych k tomuhle mohla dojít, stejně jako mi připadá, že, a teď já nechci říct, nechci, aby to jsi oblbě, že člověk nemůže dělat umění prostě od 20, nebo jako, jo, jako tak já fotím od svých jako 12 let, jo. Ale já v sobě, abych to dokázala jako formulovat a formovat do té výstavy, tak jsem vlastně věděla, že musím jako prožít nějaký život.
1: Jo, že tam člověk musí mít nějakou zkušenost a nějaké věci opravdu jako pochopit, aby si je pak mohl do něčeho vložit.
0: Jo. Já jsem o tom slyšela jedno takového japonského umělce mluvit a ten říkal, že to jako nejde, že musí člověk nejdřív jako prožít nějaký život, aby pak mohl to jako dát do toho umění.
1: Jaký je pro tebe téma, je nebo není, tvoje vlastní stárnutí a to zacházení s tím jako tělem, který se logicky mění?
0: Já jako jednak svoje tělo rozhodně miluju víc, než když asi objektivně bylo, já nevím, jestli krásnější, ale rozhodně bylo mladší. Jako vzpomínám si, jaký jsem měla vztah ke svému tělu, nevím, prostě v 16, ve 20, v 25.
1: Jako horší výrazně, myslíš?
0: No, myslím si, že jo. Nebo jako rozhodně jsem ho, vlastně jsem ho víc tak vnímala jako takový jako tělo, na který mě samozřejmě furt něco jako štvalo. Asi i jako svůj, jako nejen to tělo, ale i ten obličej, což se vlastně pak třeba hodně u mě zrcadlilo. Myslím, tato jako nesebeláska. Jsem trpěla strašným akné právě kolem jako mezi 25 a fakt třeba 35, jako dlouho hrozně. Pak to úplně zmizelo najednou, jak mám vnutím kouzelnou proutku. Takže s tím spojený takovýhle věci, s tím vlastně jako sebepřijetím toho těla fyzického, jde to samozřejmě ruku v ruce toho, jak se vnímáme. A jako je to v něčem samozřejmě strašný paradox, protože jako objektivně najednou si toho začínáte fakt všímat, že jo, že to tělo prostě stárne, že v tom obličeji to začíná být vidět, jak se to jako povoluje. A já jsem jednak jako v té krizi hodně zhubla, takže to najednou nějak jako jsem ještě si říkala, tyjo, teď jsem ještě jako zestárla tím. Ale pak jsem si řekla, tak já začnu prostě cvičit. Začala jsem hodně cvičit. A zase jsem jako jenom viděla to tělo, co všechno ještě mi jako nabízí. Je to úplně fascinující. Takže já jsem prostě za 4 měsíce jsem si úplně jako vysekala tělo. Byla jsem strašně překvapená, že ono ještě tohle jako teďko, normálně mi takhle jako ukáže tuhle svoji jako verzi. A vlastně najednou jsem si říkala, tyjo, kolik jako verzí toho svého ženského těla už znám. Pochopitelně ty stopy jsou viditelné, ať je to od teenagerského říznutí se do ruky, jizva na ruce, přes prostě strie na břiše po obou dětech a na stehnech, až přes to, že jako jsem si řekla skrz krizi, já to tělo nemůžu nechat jako schřadnout a já se i o něj potřebuji fakt fyzicky opřít a tak jsem ho prostě osvalila a začala jsem s ním jako, jsem si řekla, pojď ty, já potřebuji, abys byl můj parťák.
1: Že jsi tam vlastně, že tam došlo jako k nějakému většímu propojení, jo. Že předtím jo. Si ho vnímala nějak víc jako utilitárně, jako kdyby to byla nějaká, já nevím, kancelář, která vlastně třeba jo, zas tak dobrý. Moc se ti jako nelíbí no a něčím tě štve. No. Jo. A teď to nevnímáš jako kancelář, ale že to je nějaká jako tvoje kamarádka třeba.
0: No tak je to můj nejbližší parťák, nebo je to to, co mě vlastně, a taky to jsem si zase říkala, tyjo, ty neuvěřitelný, ono mě jako prostě skrz to období, který bylo fakt i jako fyzicky náročný, mě prostě podrželo.
1: Tak kdybys to měla nějak tady ten obří, to není balík, tady tu jako obří kupu zkušeností, ze kterých mě osobně vychází, že jsi jako silnější, než jsi byla předtím, tak kdybys to měla nějak shrnout nebo třeba říct něco, co si myslíš, že by bylo důležitý, aby tady zaznělo, tak co by to bylo?
0: Já to považuji za jako nejlepší zatím jako věk, který jsem prožila, nejvědomější a nejlepší rozhodně ne nutně jako nejlehčí. To v žádném případě. Takže snadný to není, ale stojí to za to.
1: Tak jo, děkuju moc, Bet, že jsi přišla do klubu 40 a ať se ti daří i v 50, 60, 70.
0: Moc děkuju, doufám, že uděláš podcast 60.
1: Já to taky doufám.
0: Tak děkuji za pozvání.
1: Hostem dnešního dílu Klubu 40 byla fotografka Bet Orten. Pokud nás posloucháte v živém vysílání Českého rozhlasu Plus, tak připomínám, že všechny starší díly a jejich delší verze najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Stačí hledat pořad Klub 40. Díky moc.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Opět je tu Odpolední Plus, dnes s Lucií Vopálenskou přeji příjemný poslech. Český rozhlas Plus. Proč vláda požaduje, aby státní zástupci postupovali podle priorit trestní politiky kabinetu a jaké reakce to vyvolalo? Jaké silnější pojistky proti prudkému zdražování paliv schválil Evropský parlament? A co stojí za nárůstem počtu mrtvých na silnicích o prázdninách? To je ve zkratce obsah další půl hodiny, ale nejprve jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
3: Slovenští hygienici našli v lahvích vody Natura žíravinu. Půllitrové lahve jemně perlivé vody měly být plněny v Česku. Informoval o tom Slovenský úřad veřejného zdravotnictví s tím, že testovaná voda měla vysoké pH. Zjištěné pH 14 znamená podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky. Vypití takové vody může vést k chemickému poleptání dutiny ústní a trávícího traktu. Úřad nařídil mimořádné kontroly a vyzval spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Výrobek může být i na českém trhu. Podle hygieniků se podezření týká šarže s datem spotřeby do 27. listopadu letošního roku. Kriminalisti zasahují v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, zadrželi 3 lidi. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vojenské policie Andrea Rimkevič-Hájková. Zadržení podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele nemocnice. A policie podle Rimkevič-Hájkové provádí taky na 11 místech domovní prohlídky.
4: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek Ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
3: Nemocnice podle mluvčí Andreje Štorchové s policií spolupracuje, víc ale zásah komentovat nechce. Rusko nezastaví boje a útoky na Ukrajinu ani během případných rozhovorů o konci války. Podle agentury Reuters to prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina mírová jednání podmiňuje klidem zbraní. Kreml taky uvedl, že vítá americký návrh na zastavení vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. A podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to bude možné, jen pokud z údery přestane Rusko.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na více než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
6: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
3: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Provoz sicilského letiště v Katánii funguje už druhý den v omezeném režimu kvůli sopečné aktivitě Etny. Přílety a odlety jsou zrušené, zatím do 2:30 je dnešního odpoledne. Týká se to i jednoho z Prahy, který odletěl se zhruba 4-hodinovým zpožděním. Některé spoje jsou odkláněny na jiná letiště na Sicílii. Etna je nejaktivnější sopkou v Evropě. Leteckou dopravu přerušuje pravidelně. V polovině minulého měsíce to trvalo více než týden. Provozovatel letiště tehdy označil situaci za jednu z nejhorších za 20 let. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Slovenský premiér Robert Fico navrhl odvolat ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Ustoupil tak ultimátu koaliční Slovenské národní strany. Ta hrozila, že bez Tarabova odchodu nepodpoří začátek dnešní schůze parlamentu. SNS ministra původně nominovala, teď mu ale vyčítá, že rezort řídí příliš samostatně.
7: Jen krátce před podáním návrhu přitom Fico s Tarabou společně vystoupil před novináři a jeho práci chválil. O pár hodin později už navrhl jeho odvolání.
8: Je třeba někdy přijat rozhodnutí, kterým já nerozumím a nechcel jsem jich urobiť, ale bohužel.
7: Prezident Peter Pellegrini se bude návrhem zabývat až po návratu z jednání ve Spojených státech koncem měsíce. Pokud Taraba ve vládě skončí, může se vrátit do parlamentu jako poslanec. Ficova koalice tam má přitom jen těsnou většinu a i Tarabův hlas tak pro ní může být důležitý. Jestli s ním může dál počítat, ale ministr neřekl. Podporu chce zvažovat u každého zákona zvlášť. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
3: A policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šejreníkové z Frýdku Místku. 38-letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila to moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
9: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
3: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně před Žebrákem na 33. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Jede se tak pouze levýma, kolona narůstá a výrazně se zpomaluje za Královým dvorem na 22. kilometru. Zdržíte se zhruba půl hodiny. Na D8 z Ústí do Prahy zpomalují kamiony v okolí Klíčan na 3. kilometru. Sunou se pravým pruhem celou Cínoveckou až do Kbelské ke sjezdu do Novopatské. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, zpočátku ojedněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne, později večer může na jihovýchodě pršet a nejvyšší středeční teploty 22 až 27 stupňů na horách naměří kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Odpolední Plus.
2: Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit trestní politiky, které schválila a které vycházejí z jejího programového prohlášení. Tedy, aby se státní zástupci odvolávali proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu či týrání zvířat, aby méně stíhali kontroverzní projevy, naopak rychleji řešili případy nutné obrany a aby navrhovali omezení pro podmíněně propouštěné

0: vězně, například formou elektronických náramků. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z hnutí ANO ovšem připustil, že vláda nemůže státní zástupce zavazovat ohledně toho, jak si mají počínat v konkrétních případech. Ve vysílání Odpoledního plusu teď srdečně vítám Evu Pasekovou, šéfredaktorku serveru Česká justice. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Paní Paseková, co sama čtete za tímto požadavkem vlády, respektive ministerstva spravedlnosti, ministra spravedlnosti směrem ke státním zástupcům? Jak tomu rozumíte?
1: Já v tom čtu to, že vláda se snaží prosazovat svoje programové prohlášení. V tom programovém prohlášení i vlastně v té kampani předvolební jasně říkala, že chce více trestat násilí vůči zranitelným lidem, vůči neplacení výživného, vůči trestné činnosti pod vlivem alkoholu a drog, vůči zvířatům například. A teď to vlastně všechno dala do uceleného dokumentu, ve kterém přiznává, že, jak už jste říkala, nemá příliš těch nástrojů, kterými to může prosazovat, ale státní zástupci ty patří pod moc výkonnou, nejsou nezávislí zcela na státu, čili přes ně a přes nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou lze udílet nějaké metodické pokyny vůči tomu, na co by se měli státní zástupci soustředit a v čem třeba dávat přednost při těch obžalobách.
0: No, vy jste řekla, že lze přes tedy Lenku Bradáčovou udílet jakési metodické pokyny. A teď je právě otázka té míry. Jak moc mohou vůbec státní zástupci se, když to vezmeme jako jejich pohledem, jak vůbec se mohou řídit nebo postupovat podle aktuálních priorit vládní politiky? A je to vůbec možné jako chtít po nich nějaké takové postupy?
1: Určitě to není tak, že může nejvyšší státní zástupkyně dát pokyn, co mají státní zástupci stíhat a co ne, a každý státní zástupce by se tím musel řídit, a kdyby se tak neřídil, tak bude třeba potrestán třeba formou nějakého kárného řízení, tak to skutečně v právním státě nelze. A jde opravdu o určité sledování nějakých trendů. Ta trestní politika státu, to není nic nového, ta tady byla vždy. V 90. letech vlastně ta politika se zaměřovala třeba na korupci, na tu závažnou hospodářskou činnost. O nějakých zranitelných obětech se v té době jako příliš nemluvilo, nebo o verbálních trestních činech, tedy těch na internetu a tak dále. Teď je prostě doba jiná a i ty politici, i ta vláda se zaměřují na něco úplně jiného, a to je vlastně ta trestní politika. Asi ta zásadní změna, která je, že teď je opravdu formulována na papíře doslova a vláda ji vlastně schválila a chce ji vlastně nějakým způsobem prosazovat.
0: No, ona, nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, vzkázala, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Také se ale nechala slyšet, že víc to komentovat nebude, že se chce nejprve setkat s ministrem a seznámit se s jeho představami. No ale co ona může vlastně do té situace teď vnést právě za podřízené státní zastupitele, kteří ale na druhou stranu mají nějakou svoji vlastní autonomii, že?
1: Samozřejmě to je asi klíčové. Každý státní zástupce se musí řídit zákonem a zásadami trestního řízení. Na druhou stranu jsou určité trendy v té kriminalitě. My jsme třeba dříve neznali ty trestné činy, které se objevují na internetu, ty verbální trestné činy. A ten stát na to buď reaguje tím, že změní zákony, a nebo tou změnou trestní politiky. I ostatně nejvyšší státní zástupce.
0: Promiňte, že vám do toho skáču. Co vlastně rozumíte tou změnou trestní politiky? Je to třeba to, že v mnoha případech zákon máme, ale on se nedostatečně uplatňuje? Třeba takhle si to můžu přeložit.
1: Přesně tak. Třeba u těch verbálních trestních činů, tedy třeba těch nezákonných výroků na internetu, prostě dříve se to nepostihovalo, byť to třeba i šlo postihovat stávajícím trestním právem, tak se to nepostihovalo. Teď se to postihuje poměrně, no, je to hodně relativní, ale už se ty trestné činy objevují u soudu. A teď tato vláda prostě nepovažuje za zásadní, aby se u soudu řešily tyto trestné činy. To znamená, považuje je do velké míry asi za bagatelnější, takže vlastně bych chtěla, aby státní zástupci se více soustředili tedy na jiné trestné činy.
0: Rozumím vám. Už jste to vlastně ve více odpovědích vysvětlila, co zatím zřejmě stojí, ale z politického hlediska, když zmíním hlas opozice, tak proti tomuto názoru vlastně vystupuje předseda Občanské demokratické strany Martin Kupka. Podle něj jde dokonce o ohrožení demokratického rozložení moci. Tak může tento hlas, tento argument být v něčem relevantní anebo vůbec podle vás?
1: Pochopitelně Martin Kupka předsedou opoziční strany, takže zvolil tento ostrý výrok, ale já jsem ten dokument četla, tu trestní politiku vlády. Tam opravdu není nic radikálního. V podstatě z toho dokumentu vyplývá, že ministr spravedlnosti by měl více mluvit s Lenkou Bradáčovou a více by měli konzultovat tedy ty postupy státních zástupců. Nic tam není nařizováno. Ostatně i ministr spravedlnosti řekl, že teprve bude s Lenkou Bradáčovou mluvit, takže asi by bylo také důležité vyčkat na to, s jakými závěry oni dva přijdou a jaká metodická usnesení mohou přinést jejich jednání.
0: Říká Eva Paseková, šéfredaktorka serveru Česká justice. U toho pro tuto chvíli skončíme. Díky, snad to probereme víc i někdy příště, až se dozvíme další podrobnosti. Naslyšenou, hezký den.
1: Hezké odpoledne, díky za pozvání.
0: Stále posloucháte Odpolední plus, je 15 hodin a téměř 14 minut. Systém emisních povolenek pro dopravu a vytápění budov fosilními palivy získá silnější pojistky proti prudkému zdražování. Počítá s tím nová cenová brzda, kterou dnes finálně schválili europoslanci ve Štrasburku. Systém emisních povolenek pro vytápění a dopravu, tedy ETS2, má začít fungovat od roku 2028. Dnes schválená změna totiž počítá s posílením měkkého stropu na cenu povolenek. A jednání Evropského parlamentu přímo ve Štrasburku sleduje naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak jak víme, aspoň my určitě, ale i naši posluchači, téma emisních povolenek vyvolává mezi politiky opravdu velké emoce. Jak velký boj byl dnes v Europarlamentu o schválení té cenové brzdy, toho stropu v podstatě?
2: Tak dnes už se velké boje nekonaly, protože se hlasovalo o kompromisu, na kterém se už v červnu dohodli zástupci Evropského parlamentu a členských států v Radě. To posílení cenové brzdy nakonec dnes podpořilo 467 europoslanců a europoslankyň, proti jich bylo 158. Změnu prosazovala mimo jiné europoslankyně hnutí STAN Danuše Nerudová, která působila jako zpravodajka návrhu, i když i ona zdůrazňuje, že Evropská komise má systém ETS příští rok těsně před spuštěním ještě znovu přezkoumat a revidovat. Mluví o tom, že tato samostatná změna, tato cenová brzda zkrátka nestačí. No a je zde celkem vzácná shoda různých politických stran z Česka. Tu úpravu totiž podpořili také třeba europoslanci z ODS či Hnutí ANO. Jak uvedl europoslanec Hnutí ANO Ondřej Knotek.
3: Je to drobné zlepšení, ten nástroj bude působit proti ceně, ale není to strop, který by to zastropoval na těch 45 eur. To znamená, drobné zlepšení, buďme rádi za to, ale nečekejme od toho zázraky, je potřeba dělat mnohem více.
0: Zdeňko, a můžeš tedy vysvětlit, jak konkrétně má ten nový mechanismus zabránit zvyšování cen paliva a vytápění?
2: Tak ten měkký strop zůstává nastavený ve výši 45 eur, což je v přepočtu asi 1100 korun za tunu vypuštěného oxidu uhličitého. Pokud by cena této povolenky vystoupala nad tuto hranici, nad těch 45 eur, tak by se potom do systému automaticky uvolnilo 40 milionů dodatečných povolenek z takzvané rezervy tržní stability. A to by právě mělo tu cenu opět skorigovat, tak aby výrazně nestoupala. Připomínám, že celé se to tedy týká toho systému ETS2 pro vytápění fosilními palivy a pro dopravu, silniční dopravu, a tento systém se spustí až v roce 2028. A také ještě připomínám, že tyto povolenky nebudou nakupovat přímo běžní spotřebitelé, ale dodavatelé fosilních paliv.
0: No a Evropský parlament dnes jednal také o systému ETS1. Ten se týká emisních povolenek pro průmysl. Čeho se ty projednávané změny dotkly nebo dotýkají?
2: Tak jde o jednu technickou úpravu systému ETS 1, u kterého se jinak chystá větší revize. Na rozdíl od té cenové brzdy u ETS 2, o které jsme se právě bavili, tak tento návrh je teprve v prvním čtení. Nejednalo se dnes finální zatím o

0: rámci dekarbonizace. A průmysl s tím má problém, zejména ten energeticky náročný, to znamená výroba cementu, hnojiv, skla, keramiky, oceli, hliníku.
1: Ještě dodám, že europoslanci dnes také v prvním čtení podpořili ještě další změnu, a to rozšíření takzvaného uhlíkového cla na další druhy zboží. Toto uhlíkové clo to vlastně platí dovozci zboží do Evropské unie na základě toho, jaké množství emisí vzniklo při výrobě toho daného dováženého zboží. No a Evropský parlament dnes v tom prvním čtení tedy podpořil rozšíření toho seznamu zboží, na které se tento poplatek bude vztahovat.
2: Tak ze Štrasburku se do vysílání Plusu přihlásila Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka při evropských institucích. Pěkné odpoledne, děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: No a úpravu ETS 2 teď probereme také se šéfredaktorkou serveru o dění v unijních institucích Anetou Zachovou z Update.eu.cz. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Paní Zachová, jak vy hodnotíte tu úpravu ETS 2? Docílí se tím, aby se emisní povolenky skutečně nezdražovaly nad ten cenový strop, i když se mluví o měkkém cenovém stropu okolo těch 45 eur?
3: Určitě nějaký vliv na ceny emisních povolenek toho druhého typu to mít může v některých krizových situacích, které samozřejmě přijít mohou. Je to i nějaká snaha tedy evropských institucí zabránit třeba některým těm výkyvům, které jsme viděli právě v souvislosti s těmi emisními povolenkami prvního typu, kdy vlastně nikdo nečekal před několika lety, že ty ceny třeba vystřelí právě na úroveň nějakých 80 eur. Každopádně není to zase nějaké všespásné řešení. Určitě to bude muset doprovázet nějaká další opatření, aby ty ceny vlastně byly co nejvíce, řekněme, přijatelné pro občany Evropské unie. Bude to muset jít ruku v ruce s obecně dekarbonizací a vůbec s tím, aby se ty emise snižovaly, aby vlastně za ně nemuseli potom ty dodavatelé paliv tolik platit.
2: No právě. Jakou záruku ta úprava dává, aby zvýšené ceny paliv a energií domácnosti a malé firmy zvládly? Ono to asi nebude záležet jenom na tom měkkém stropu, možná i na něčem dalším?
3: Přesně tak. Zkrátka teď víme, že pokud se nám ta cena tedy vyšvihne do nějakých výšin, tak zkrátka máme mechanismy, které nám mohou pomoci tu cenu zase snížit dolů. Jakýkoliv takový nástroj, jakákoliv taková páka je zkrátka dobrá pro jakékoliv případy do budoucna, ale nemůžeme se na to spoléhat, že nám to skutečně pomůže držet ty ceny třeba nějak dlouhodobě na nízké úrovni. Je především důležité i to, aby už s tím systémem jako takovým se tolik nehýbalo, protože jakýkoliv vlastně, jakékoliv úpravy, zase další návrhy, další změny, tak opět vyvolávají třeba na trhu nějakou paniku, nejistotu. Viděli jsme to i u tohoto návrhu, který když se objevil vlastně na stole, tak i tehdy vlastně ten trh těch futures už na to reagoval, už tam vlastně docházelo k nějakým výkyvům, takže nejlepší by bylo už pak do toho dále nezasahovat a vytvořit zkrátka ty nástroje nyní a ty už si zkrátka ponechat na tu dobu, kdy ten systém emisních povolenek bude fungovat. A potom samozřejmě je to úloha i pro státy, pro členské státy, aby zkrátka vytvořili v tom státě takové podmínky, aby pomohly právě těm zranitelným domácnostem, aby jim například pomohly investovat do čistějšího vytápění, do čistější mobility, a na to často ty členské státy bohužel zapomínají.
2: No já připomenu, že česká vláda Andreje Babiše chtěla, nebo stále asi chce, systém povolenek ETS 1 zastavit a zavedení ETS 2 odložit. Co teď, když jsme zároveň slyšeli reportáž od naší zpravodajky, že v podstatě došlo k jakémusi kompromisu a konsenzu, co teď ještě ta Babišova vláda může v tom svém původním směru prosadit a může jí třeba pomoci Vyšegrádská čtyřka, kterou zase teď chtějí oživovat?
3: Já si myslím, že ta úvaha o tom, že emisní povolenky by se měly úplně zrušit, ta už je, řekněme, mimo nějaké jako realistické cíle, kterých by mohla Česká republika dosáhnout. Naopak bychom se měli snažit, řekněme, být tím konstruktivním hráčem a nevystupovat takto radikálně, protože stejně ten efekt bude nulový, zbytek Evropy o tom nepřesvědčíme, že se to má úplně vlastně zrušit. Jediné, co vlastně bylo ve hře, byly třeba ty odklady, to už se také stalo vlastně, když se domlouval emisní cíl pro rok 2040, tak vlastně součástí toho kompromisu byl odklad ETS 2 o další rok, takže by nám měl nabíhat až v roce 2028. A to jsou všechno poměrně už velké
2: to už jsou ústupky.
3: Přesně no, tak. Ale... A ještě nějaký radikálnější krok je skutečně v současné době a v současné evropské konstelaci politické velice nerealistický.
2: Na druhou stranu zpravodajka návrhu europoslankyně z hnutí STAN Danuše Nerudová v našem ranním vysílání vyjádřila přesvědčení, že úpravy nekončí a že Česko ještě má možnost do fungování systému promluvit. Pojďme si ji poslechnout.
4: Andrej Babiš se v tuto chvíli nachází vlastně v jedinečné pozici, protože do konce roku musí být schválen evropský rozpočet. A tam je potřeba jednomyslnosti, čili každý stát má právo veta a Andrej Babiš klidně může to veto v tom finálním vyjednávání použít a říct, že schválí rozpočet jenom tehdy, když komise jasně řekne, že provede ještě revizi a změní ty parametry toho systému tak, aby to nedopadalo především na domácnosti ve střední a východní Evropě. A to je věc, kterou Andrej Babiš může v tom vyjednávání o rozpočtu použít.
2: Říká Danuše Nerudová, europoslankyně za hnutí STAN. Paní Zachová, jak její výroky vnímáte? Dalo by se říct, že Andrej Babiš může, ale také nemusí takový krok udělat. Jak to vnímáte? Zbližuje se tady nějakým způsobem pohled opozičních a vládních politiků?
3: To si nemyslím. Já si myslím, že tento vyjádření paní Nerudové je výsostně politické, že to je spíše nějaká snaha ukázat Andreji Babišovi, připomenout mu, co sliboval právě v té volební kampani a myslím si, že ani Danuše Nerudová si nepřeje, aby zrovna Česko bylo tím státem, který blokuje víceletý finanční rámec, protože zablokovaný víceletý finanční rámec by měl pro Česko mnohem negativnější dopady než schválené emisní povolenky druhého typu v jakékoliv podobě, protože Česko je vyloženě závislé na podpoře z evropského rozpočtu. Takže spíš si myslím, že to je takové politické popíchnutí a připomínka Andreji Babišovi, že to, co sliboval, vlastně nedoručil a že pokud by to chtěl doručit, tak musí udělat takto radikální krok, který věřím, že ani Andrej Babiš nechce udělat.
2: No a poslední otázka. Součástí zavedení ETS 2 má být i sociální klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti. Myslíte si, že se dokážou tím vyrovnat ceny vyšších paliv a energií, které se k té ETS 2 vážou? Budeme s tím umět pracovat?
3: Samozřejmě ty plány vlastně připravují ty státy podle toho, jaká je situace u nich doma na domácí půdě a závisí právě na té schopnosti vlastně toho státního aparatu, jak ten plán připraví a zda do něj promítne tu reálnou situaci, zda vymyslí nějaká, řekněme, skutečně efektivní opatření. Pokud Česko je v té pozici, kdy říká, že žádné ETS 2 vůbec nechceme, že se obejdeme i bez těch peněz z fondu nebo že najdeme nějakou, řekněme, skulinku v legislativě, jak ten fond přeci jenom otevřít pro Česko, tak to si nemyslím, že je skutečně ten vhodný postoj. Myslím si, že klíčové je zkrátka to, aby domácnosti nebyly závislé na těch fosilních palivech. Rozumím. To je jediná cesta, jak se vlastně zbavit těch vysokých poplatků.
2: Dodává šéfredaktorka Update.eu.cz Aneta Zachová. Díky za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
3: Já děkuji, naslyšenou.
2: Máte naladěn Odpolední plus. Letošní letní prázdniny byly pro motorkáře nejtragičtějšími od roku 2021. Při více než 13 nehodách motocyklistů jich zemřelo 32. Motorkáři tak tvořili téměř třetinu všech obětí prázdninových nehod. Vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji měli problém s rychlostí nebo nezvládli řízení. A podrobnosti zjišťovala Sára Adamcová z domácí redakce. Vítej.
5: Dobré odpoledne.
2: Tak kdo nejvíc bourá na motorkách? Jsou to hlavně mladí, neskušení jezdci?
5: Možná trochu překvapivě to tak není. Nejvíc usmrcených bylo ve věku 45 až 54 let. Problémem ale nemusí být vždycky jenom věk, říká ředitel dopravní policie Michal Hodboď.
6: Jedna věc je, jak dlouho máte řidičský průkaz, ale druhá věc je, jak dlouho řídíte. A tam jsou potom situace, kdy si někdo s odstupem času chce splnit nějaký svůj sen, řidičský průkaz má třeba dlouhodobě na motorku, ale tu motorku si kupuje až třeba po 20 letech a myslí si, že to nezapomněl, ale prostě když chcete jezdit na motorce, musíte se rozjezdit.
5: Tragické nehody motorkářů jsou ale dlouhodobým problémem. Důvodem je rostoucí popularita motorek a to, že jich je v provozu čím dál více, popisuje Michal Hodboď.
6: Je to fenomén dnešní doby, nějaký alternativní způsob dopravy. V té souvislosti bohužel dochází k tomu, že ty nehody tady evidujeme častěji. To, co je pro nás extrémní, jsou ty příčiny, proč je dost často to bývají školácké chyby, nezvládnutí motocyklu, v důsledku čehož pak dojde například k havárii nebo k pádu toho motorkáře.
5: Nezkušenost a špatný odhad jezdců se podle něj projevuje v těch nejčastějších příčinách nehod. Mají problém s dostatečným snížením rychlosti v zatáčkách, výjíždějí mimo silnici nebo narážejí do stromů, svodidel a jiných překážek. V případě zavinění nehody řidičem auta jde většinou o přehlédnutí motocyklisty při odbočování nebo výjíždění na hlavní silnici.
2: No a projevují se ve statistikách výrazněji třeba silnější motorky?
5: Ty fatálnější nehody se děly na slabých i silnějších strojích. Na výkonu tedy podle policie příliš nezáleží. Nejvíc smrtelných nehod, a to 12, se stalo na motocyklech s obsahem mezi 500 a 800 cm krychlovými.
2: Sáro, a co s tím chce policie dělat do budoucna?
5: Policisté chtějí instalovat více přístrojů automatického úsekového měření na nejrizikovější místa, popisuje Michal Hodboď.
6: Máme dlouhodobě vytipovány úseky, které považujeme za rizikové a kde právě ten dohled není možné dělat. Bavíme se o tom, že tady můžeme mít křížení komunikací na silnicích prvních tříd mimo obec, kde prostě jsou větší rychlosti, jsou tam horší rozhledové podmínky, aby tě tam například dopravní značení, které snižuje tu rychlost, tak ne úplně všichni to respektují.
5: Letos o prázdninách policisté třeba instalovali automatické úsekové měření v rychlosti v kopcích u Buchlovic, místě oblíbeném motorkáři. V červenci a srpnu tam na rozdíl od předchozích let nezaznamenali žádnou tragickou nehodu.
2: Tak tolik Sára Adamcová z domácí redakce a mluvili jsme o nehodách motorkářů, které byly letos opravdu rekordní. Díky a naslyšenou.
5: Naslyšenou.
2: Je 15:30 a s dalšími čerstvými zprávami už je připraven Martin Matějka.
7: Český rozhlas Plus.
8: Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmu. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Jako další možnost je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dřív oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu, který má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy, neřeší premiéru v střet zájmu. A kvůli tomu už Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá. Vojenská policie zadržela tři lidi z ústřední vojenské nemocnice v Praze. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí policistu Nikola Rimkevič-Hajková. Všichni podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele. Policisté prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Nemocnice podle mluvčí Andreji Štorchové s policií spolupracuje, víc ale zásah komentovat nechce. Státní zástupci budou podle nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tím na výroky ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Ten žádá, aby státní zástupci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. A podle Tejce by se měli odvolávat proti nízkým trestům, omezit stíhání kontroverzních projevů nebo častěji navrhovat dohled pomocí elektronických náramků. Tisíce policistů ve Francii dnes stávkují, chtějí lepší pracovní podmínky nebo zvýšení platů. Stěžují si taky na nízký rizikový příplatek. Hlavní protest začal předpolednem v centru Paříže. Policisté ve Francii nemůžou ze zákona stávkovat, v Paříži ale vyšli do ulic a ti, kteří jsou ve službě, si můžou dát pauzu. Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze Země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Významné symboly české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne z korunní komory ve svatovítské katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve. Silnice 7 z Prahy do Chomutova na obchvatu Slaného je po těžké nehodě v obou směrech neprůjezdná a kolona od Prahy z konce dálnice před Knovízem z druhé strany od Třebíze. Objízdná trasa vede přes centrum města, už se ale značně ucpává. Dlouhé zdržení čekejte i na přibaděči k sedmičce na silnici 16 směrem z Velvar. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně trvá omezení před Žebrákem. Na 33. kilometru se projíždí pouze levým pruhem. Kolona od sjezdu na Zdice z 28. kilometru je asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je ve vysílání Českého rozhlasu Plus na řadě pořad Interview Plus, který vysíláme v repríze.
9: Izraelský ministr kultury chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu NASA, který byl o víkendu oceněný na filmovém festivalu v Benátkách. Čím NASA podráždila vládní politiky v Tel Avivu a představitele armády? Co snímek dvou uznávaných dokumentaristů vypovídá o zabíjení civilistů izraelskými silami v pásmu Gazy? Začíná Interview Plus. Vítá vás mě Petr Vizina.
7: Interview Plus.
9: Hostem interview je filmový kritik, kulturní publicista Pavel Sladký, můj kolega z Českého rozhlasu, který uvedení izraelského snímku v Benátkách sledoval. Pavle, vítej.
10: Hezký den.
9: Ty jsi v recenzi napsal, že ten film připomínal šrapnel, 25-minutové ovace ve stoje v Benátkách a zároveň vzkaz tvůrcům snímku Yuvalu Abrahamovi a Rachel Shorové od izraelského ministra kultury, ať se raději nevracejí domů. K tomu 200 izraelských filmařů, kteří se těch dvou zastali, to je dnešní zpráva. Čím snímek budí tak silné emoce?
10: Je to investigativní dokumentární film, který přináší anonymizované výpovědi členů izraelské armády, 24, čili docela rozsáhlého počtu. Jednou z nich je i žena, o tom, jak izraelská armáda postupuje v pásmu Gazy, jak využívá umělou inteligenci, jak útočí na dálku a především, jak zasahuje civilní cíle a civilisty. Takže samo to tvrzení je jádrem toho, čím je film NASA podstatný a proč vyvolává tak velké debaty a kontroverze přesahující ten film samotný.
9: A tou rozbuškou si tedy myslel to zjištění, že izraelská armáda nebere ve válce v Gaze dostatečný ohled na civilní oběti.
10: Ano, a myslel jsem tím i to, že bylo evidentní od uvedení toho filmu v Benátkách na Benátském bienále, že tenhle film se stane předmětem mnoha diskuzí, že ta obvinění jsou vážná a že přijdou vyhrocené reakce.
9: Dokumentární film NASA je pojmenovaný podle vojenské terminologie. Oč přesně se jedná?
10: NASA vlastně znamená civilní cíl, který armáda zasahuje společně s vytipovaným cílem, například nějakým operativcem Hamasu. To číslo NASA nezahrnuje nebo nerozlišuje mezi dětmi, ženami, muži a tak dále. Je to prostě jenom číslo civilních obětí. A v tom filmu, v jedné z kapitol toho filmu, padne i to, že to číslo NASA dosahuje i stovek. To znamená, že s jedním vytipovaným cílem, potenciálním operativcem Hamasu, dochází ke stovkám civilních obětí.
9: Oficiální vyhlášení ozbrojených sil Izrael tvrdí, že vojenské cíle v Gaze schvalují lidé, nikoli umělá inteligence. Co k tomu říká filmový dokument?
10: Z tohoto prohlášení je patrné, že izraelská armáda ten film ještě neviděla, protože ten snímek netvrdí, že AI rozhoduje o tom, na koho se bude útočit. Ten film v jedné z kapitol přibližuje software poháněný AI, který pomáhá vytipovat ty cíle. A o bombardování potom následně rozhodují důstojníci izraelské armády a je prováděno tak, jak je poměrně detailně popsáno v tom filmu.
9: Čili ta výtka, kterou často slýcháme, mluví se o weaponizaci technologií, že umělá inteligence sama rozhodne, kde udeří. Ta podle tebe je lichá?
10: V zásadě ano, ten film říká to, že kdokoliv může být označený za cíl, pokud se jeho mobilní telefon pohybuje po podobných trajektoriích jako jiné telefony, které už izraelská armáda asociovala s lidmi z Hamásu. To znamená, že pokud jsou tam nějaké algoritmické podobnosti, AI vás může vytipovat jako cíl, čili jako potenciálního operativce Hamásu a následně může přijít schválení toho bombardování.
11: Ale tedy to, co říkají, to, co říká izraelská armáda, že ten konečný krok činí člověk, To ten film nerozporuje. Hostem interview je filmový kritik a kulturní publicista Pavel Sladký.
7: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
11: Teď k samotnému filmu, jakou metodou vlastně tvůrci pracují, co sledujeme? Ty jsi říkal, že ani izraelská armáda ho neviděla, tak v Česku také ho nikdo neviděl, kromě lidí, kteří byli v Benátkách.
10: Ano, kromě několika málo lidí z českého filmového průmyslu, kteří jezdí na benátské bienále. Ten film se odehrává v několika kapitolách, všechny jsou natočené v nočním Tel Avivu. Režisér Yuval Abraham, jedna polovina té režisérské dvojice, zpovídá ty vybrané členy izraelské armády na střeše jedné budovy, to znamená za nimi vidíme noční skyline Tel Avivu, občas nahlížíme skrze záběry do anonymizovaných izraelských domácností přes okna a vidíme pouze siluety těch izraelských vojáků, kteří ve tmě mluví o tom, v jaké jednotce působili, co přesně dělali a dostávají se někdy i k otázkám svědomí.
11: Tohle je další výtka izraelských ozbrojených sil. Ti lidé, jak se říkal, jsou anonymizovaní, jsou vidět pouze siluety, mají také změněné hlasy a izraelská armáda namítá, že anonymní svědectví se nedají ověřit. Co si o tom myslíš?
10: Je to samozřejmě z hlediska vyšetřování zásadní překážka, je otázka, co bude dál následovat. Já si úplně nedokážu představit, že by tvůrci postupovali jinak a hlavně, že by získali souhlas od těch lidí, že budou vystupovat na kameru s plným odhalením svého obličeje a hlasu a že by se nebáli o svou bezpečnost v současném Izraeli. Myslím si, že někdy, i když jsou tam třeba rozostřené záběry na věci, které oni kreslí na papír a vysvětlují ty operace, tak si myslím, že stejně izraelská armáda bude schopná vystupovat alespoň část z nich, protože ty údaje jsou dostatečně konkrétní na to, abychom věděli, v jaké jednotce působili, čili z jaké oblasti zhruba se ti vojáci mohli rekrutovat a potom se siluetou a s dalšími věcmi podle mě někteří půjdou spárovat.
11: Dovedeš si ale představit, je to dokumentární film, který si klade nějaký nárok na pravdivost, že by prostě dostali zástupci izraelské armády, byli konfrontováni s tím, co vyprávějí ty anonymizované postavy?
10: Tak oni jsou to zástupci izraelské armády.
11: Myslím, co oficiální, ti, kteří velí, vystupují pod svým jménem a zastupují tu armádu navenek.
10: Pravděpodobně by tvůrčí tým toho filmu namítl, že tihle lidé se k problematice už vyjádřili opakovaně v izraelských médiích a jinde a že sdělení toho dokumentu nebo obvinění, které přináší, leží někde trochu jinde. Nakonec třeba izraelský deník Haaretz připomíná, že to není první investigativa do činnosti izraelské armády v pásmu Gazy a že ten film bohužel vlastně potvrzuje něco, co přinesla jejich vlastní investigativa už dřív. Těch námitek na to, co v tom filmu dál chybí, že v něm chybí větší rozbor útoku Hamásu ze 7. října, že z něm chybí srovnání s aktivitami jiných armád v podobných situacích a podobně, jsou samozřejmě pravdivé, ale jednak ten film má plochu 80 minut a jednak samozřejmě zúžil své téma na to, co chtěl říct o těch konkrétních operacích a kontext, který teď k tomu přidávají všichni další, kteří film komentují, je samozřejmě podstatný, ale zároveň to ten film alespoň v mých očích úplně nerozporuje v základu.
11: Říkají tvůrci, jak se jim povedlo tedy ty anonymizované vojáky a vojačků vlastně přesvědčit k výpovědím na kameru? Byli to oni, kdo motivovali ty vojáky, aby se přihlásili, nebo to byli ti vojáci a vojačka, kteří chtěli vypovídat?
10: To z toho filmu jednoznačně nevyplývá, jakým způsobem se domlouvali, co těm rozhovorům předcházelo, nebo kdo komu rozhovor nabídl, kdo s tím přišel, jestli whistle whistleblowersky někdo z těch vojáků se ozval sám novinářům, nebo jestli to bylo obráceně. Co z toho naopak vyplývá, je, že asi podstatná část z nich začala v armádě fungovat právě po 7. říjnu 2023, protože cítili potřebu přispět izraelskému konání nápravě situace, odvetě, jakkoliv tomu budeme říkat, a posléze prošli značným vystřízlivěním, když se té armádní praxe sami účastnili.
11: A dovedl bys vystihnout, k jakým závěrům film diváky vede, jestli se to dá takhle vůbec říct, protože tak, jak to říkáš, tak to vypadá celkem jednoznačně. Byli jsme idealisté, chtěli jsme bránit svoji zemi a nyní jsme vystřízlivěli z toho, že ta země si vede spravedlivě. Takhle já chápu to vyprávění těch lidí. Tak k jakým závěrům je veden divák?
10: Přímo explicitně ten film žádné závěry nedělá. Yuval Abraham a jeho kolegové jsou i poměrně opatrní v tom, aby vytvářeli nějaké paralely, aby například říkali, že to je genocida, to, co páchá Izrael v pásmu Gazy, nebo že to je něco jako holokaust. Taková přirovnání se tam okrajově objeví v tom filmu, ale vlastně třeba v případě srovnání ze zločiny nacistického Německa s tím přichází jeden z těch vojáků, nikoliv novináři, že by se na to ptali. Čili ten film je otevřený mnoha různým závěrům, spíš předkládá velmi vážná obvinění a je otázka, jak s nimi teď naložit.
11: Jak ten film tedy nakonec vyzní? Je to prostředek, jak dát hlas těm, kdo by se neodvážili vystupovat pod svým jménem, nebo jak je to vyznění?
10: Rozhodně je to snaha poukázat na hlasy zevnitř izraelské armády, které nesouhlasí s tou stávající praxí. Rozhodně ten film působí i tím, že je natočený v tom příšeří nočního Tel Avivu dost příšerně, dost varovně. Je to samozřejmě takový velký varovný zvednutý prst a je to film, se kterým se patrně bude muset nějakým způsobem vyrovnávat nejenom Izrael, ale i mezinárodní politika vůbec.
11: Ještě k tomu přijetí filmu na festivalu v Benátkách. Do titulku se často dostal ten 25-minutový poslech v tom hlavním sále, jak si to představuji. Ty jsi film viděl na novinářské projekci. Opravdu byl snímek přijatý tak jednoznačně kladně, protože přece jenom ta metoda, ty jsi říkal, armáda si k tomu řekla svoje, proto tam nemá místo. To není neproblematický přístup.
10: Je to snímek, který se dočkal intenzivního přijetí. On byl dokonce do poslední chvíle vlastně tajený, přidaný oficiálně do programu festivalu až několik dní před začátkem. Údajně i proto, že se právě ještě pracovalo na anonymizacích těch výpovědí, na například změně těch hlasů, hlasové podoby těch vypovídajících vojáků. Ta délka standing ovation v hlavním sále při oficiální premiéře, to je takový PR-ový mor, který se šíří kolem filmových festivalů a já si od něj...
11: Že se měří standing ovation a podle toho se pozná, jak ten film je kvalitní.
10: Přesně tak. Skončí film titulky a někdo z PR-istů už mačká stopky, aby mohl následně publikovat, že standing ovation trvala 14 minut nebo 16 minut nebo 17 minut. Skutečně podle mě to nevypovídá nic o kvalitách toho filmu. O čem to může vypovídat, je nálada toho přijetí na filmovém festivalu. A o tom samozřejmě obří standing ovation v hlavním Sala Grande v Biennale vypovídá, že u značné části ten v publika se ten film dočkal přijetí, které mísí nějaké buď, jako řekněme, nadšení v uvozovkách z těch zásadních zjištění se zhrozením z toho, o čem ten film mluví. A řada zahraničních médií o tom filmu napsala i něco ve smyslu, že jde o nejzásadnější dokumentární snímek naší doby a podobně.
11: No a co tvoje kolegyně a kolegové novináři, když jste to viděli, tak tam se standing ovation neměří, tam předpokládám, že následuje nějaká debata, co jsme to vlastně viděli, co to říká, co to znamená. Jaký z tohohle máš pocit?
10: Když skončí novinářská projekce, tak se lidé rozcházejí, potlesk se ozval, já sám jsem se ho neúčastnil, ale spíš proto, že jsem si rychle dopisoval poznámky, které jsem si dělal v průběhu celého toho filmu, protože mi bylo jasné, že tady jde o řadu faktických sdělení, které bude potřeba dobře zachytit přesně v textu nebo v následném referování o tom filmu a potom samozřejmě jsem absolvoval řadu debat. Já a myslím si, že ani většina mých filmově kritických kolegů, nebo jak bych to řekl, nemáme kapacitu pochybňovat nějaké konkrétní armádní terminologické záležitosti nebo blízkovýchodní politiku, ale v těch debatách převažovala shoda nad tím, že tohle jsou vážná obvinění, se kterými bude potřeba se nějak vyrovnat. Ostatně i řada izraelských médií píše o tom, že to je potenciální reputační škoda na Izraeli jako takovém, že je potřeba k tomu filmu přistoupit seriózně. Nejsou všechny reakce jenom ve smyslu, jsou to zrádci, jsou to antisemiti.
11: Dnešní Jerusalem Post píše, že armáda by se velmi rychle měla s tím snímkem nějak vyrovnat, měla by nějak argumentovat. Tohle to myslíš?
10: Tím myslím přesně i toto. Film čeká zanedlouho americká premiéra, dost možná cesta směrem k nějakým oceněním, včetně Oscarovým, takže pokud by například se do tohoto chtěla IDF nějak vložit zásadním rozporováním toho filmu, aby k jeho oceňování nedošlo, tak asi čas běží.
11: Hostem interview je filmový kritik a kulturní publicista Pavel Sladký. Teď k těm filmařům, kteří za snímkem stojí, Yuval Abraham a Rachel Shorová, co o nich víme?
10: Yuval Abraham i Rachel Shor, já ji zatím vyslovuju takhle, ne v té anglické podobě Rachel, ale patrně si můžeme vybrat. Už byli tvůrci jednoho velice kontroverzního dokumentárního filmu.
11: Žádná jiná země.
10: Mají ostatně Oscara za tenhle snímek, stejně jako jejich dva palestinští spolupracovníci v čele s Bazilem Adrou, což je obyvatel vesnice na západním břehu Mosafer Yatta, a dokumentoval řadu let s kamerou to, jak osadníci i izraelská armáda vytlačují palestinské obyvatelstvo, jak páchají zločiny proti němu, a na jeho archivních záběrech a dalších nově natočených záběrech stojí ten film Žádná nová země. Premiéru měl na Berlinále, původně na jiném evropském festivalu, už tam to byl skandál, už tam vyzývala krajní pravice izraelská Yuvala Abrahama, že se nemá vrátit domů. Ostatně hned na prahu domu jeho rodičů se už tu noc v době berlínského objevili nějací ozbrojení aktivisté a podobně. Čili ta vzrušená atmosféra byla už u jejich předcházejícího filmu a v tu dobu patrně tenhle snímek začínal vznikat.
11: Jak ti tvůrci reagují na ty hlasy, a to jsou vysoce postavení lidé v Izraeli, které říkají, ani se domů nevracejte?
10: Je to určitě těžká pozice pro ně. Ve všech snímcích a videích i z té slavnostní premiéry, z fotokolů a z dalších příležitostí bylo vědět, že si to uvědomují, že si uvědomují riziko, to, co i někde řekli třeba v rozhovorech, že si uvědomují, že budou nařčení z velezrady patrně, ale že přesto bylo pro ně otázkou svědomí ten film udělat, čili museli s tím nějakým způsobem počítat. Vlastně ta situace byla i trochu podivná, když si představíme 25-minutový aplaus ve stoje kolem tvůrců, kteří se rozhodně neusmívají, nejsou šťastní, protože je to nějaká kontradikce s tím, co o jejich film říká, tak je to patrné.
11: Tam, Pavle, zaznívá jeden velmi často opakovaný argument. No, oni točí tak, aby se to líbilo západnímu, protiizraelsky laděnému publiku. Tak co na tohle to říkáš?
10: Jedno z těch obvinění proti filmařům, které bychom měli nějak verifikovat nebo brát na něj zřetel minimálně, je, že to je selektivní žurnalistika, že nemůžeme asi všechno vyřešit tím, že budeme tvrdit, že do filmu se všechno nevejde. Kontexty jsou bohaté, historické, společenské, mezinárodní a tak dál, čili tohle je něco z věcí, které bychom měli prověřovat. Myslím si, že ty serióznější z izraelských kritik a reakcí na ten film k tomu také takhle přistupují, snaží se spíš, pokud už mají znalost toho filmu, diskutovat o jednotlivých otázkách, spíš než třeba následovat to zmiňované prohlášení ministra kultury Mikyho Zohara, že jim má být odebráno izraelské občanství, což je údajně podle izraelských zákonů možné,
11: je to možné
10: v případě terorismu nebo velezrady.
11: Přesně tak. Izraelský ministr kultury Zohar už při tom udělení Oscara, u toho předchozího filmu Žádná jiná země, řekl, že je to smutný okamžik pro světovou kinematografii. Ten snímek jsme viděli u nás. Připomeň jenom, jaký ohlas měl v českém kontextu.
10: Je to také velice silný film, který vás nenechá sedět v kinosedačce jen se tak dívat, protože jsou to jednak brutální výpovědi, jednak jsou tam poměrně opět zásadní obvinění z toho, jakým způsobem osadníci spolupracují s izraelskou armádou, respektive jak ta jim dělá backup při židovští osadníků, ano, když útočí na ty palestinské vesnice. Je to vlastně výpověď o apartheidu, kdybych to měl říct v krátkosti. A je to taky film, který končí 7. říjnem 2023, kdy jsou ty události zakončené vlastně novými útoky na Palestince poté, co Hamas provedl tenhle odporný útok 7. října.
11: No ten film předchozí Žádná jiná země, vlastně to jeho svědectví o tom, že Palestinci s Izraelci mohou minimálně hledat nějakou společnou řeč, ale ten nový film Naza, ten přichází do světa potom 7. říjnu, tak myslíš si, že se dá říct, že podle názoru na palestinsko-izraelský konflikt se ten film Naza bude jevit divákům buď to jako skvělý, nebo naopak odsouzení hodný, že vlastně už není možné zaujmout nějaký jiný postoj než tyhle dva vyhraněné?
10: Já sám se snažím zaujmout co nejvíc distancovaný postoj, to jde. Samozřejmě všechno vnímáme v rámci společenských událostí posledních let a nejenom posledních let. Otázka asi je už to, pro koho začíná současná etapa těch společných dějin tím 7. říjnem, pro koho začíná dřív, jak to kdo periodizuje. Tohle bude taky zásadní pro to vyznění toho filmu. Já se i proto, že jsem strávil včera a dnes hodiny pročítáním izraelských médií na tohle téma, snažím minimálně vnímat obě strany, vnímat všechny argumenty, které mi připadají relevantní, a je potřeba říct, že v Izraeli, v izraelských médiích, aspoň v těch seriózních a respektovaných, je široké spektrum názorů na ten film. Od vlastně docela pozitivního přijetí toho filmu přes respektování toho, že jde o vážná obvinění, až tedy potom pro prudká obvinění, která žádají ne vyšetřování toho, co film tvrdí, ale vyšetřování těch tvůrců za to, že snímek natočili.
11: Z toho, co jsi četl v izraelských médiích, tam je to velké téma, ale ten film ještě nebyl promítnut, jestli se nebyl.
10: Nebyl, v Izraeli ještě nebyl, a otázka, jestli bude v té současné situaci.
11: Oni tvůrci říkají, že by chtěli, ano. Ale ty myslíš, že to možná ani k tomu nedojde?
10: Já si teď v té rozjitřené situaci vůbec nedokážu představit izraelské kino, které by tenhle film dalo na program a neschořilo by, nebo nebylo by obklopeno nějakou demonstrací, která by přešla v použití síly od někoho z jakékoliv strany. Asi to potřebuje minimálně čas, nebo online distribuci, nebo nějakou jinou formu, než se ten film k izraelským divákům dostane, ale samozřejmě to, že velmi málo i izraelských novinářů mělo možnost ten film vidět a publikovat na něj seriózní recenzi, omezuje tu debatu.
11: Ty máš před sebou štos papíru, na tom je vidět ta tvoje rešerše těch izraelských médií. Co z těch argumentů na tebe nejvíc zapůsobilo? Jako na filmového kritika, jako na člověka, který je zvyklý o filmech přemýšlet o tom, kdo nám co a proč předkládá?
10: Já jsem prošel jak kulturně orientovaná média jako Time Out, tak liberálnější deníky jako Haaretz, i konzervativnější média, některé ty nejčtenější deníky jako Jedioth Achronot a další. A velice na mě zapůsobilo to, že jsou média, které už mají třeba desítku i víc článků na tohle téma. Některé dávají prostor, aby na ten film reagovali i lidé unesení Hamásem 7. října.
11: Kteří, to je hypotetická situace, promítáme tento film lidem, kteří byli uneseni Hamásem.
10: Spíš reagují ti lidé na to, co už je zřejmé z referování médií, co už je zřejmé z ukázky z toho filmu a tak dál. Takže je to samozřejmě limitovaná reakce tou limitovanou znalostí, ale například ten zmiňovaný Haaretz, který se tomu tématu skutečně věnuje poctivě, tak zveřejnil velký editoriál, kterým uvedl svoje tištěné i online číslo, ve kterém vlastně ten film jako velice přijímá a vyzývá k diskuzi nad tím, co ten film říká, a vzbudilo to obrovskou diskuzi v Izraeli.
11: Pavle, jak si izraelská média odpovídají tedy na tu otázku, kterou si teď řekl, co by na to řekli, na ten film řekli lidé, kteří byli uneseni Hamásem?
10: No, jeden z těch citovaných unesených ten film odmítá velmi příkře, mluví právě o velezradě, mluví o tom, že jde vlastně o antisemity z řad židů, tu tvůrčí dvojici. Je to reakce na již druhé straně, zase stojí filmová recenze člověka, který ten snímek už viděl, mluví o tom, že se vlastně cítil jako nacista v průběhu pozorování toho filmu, že si kladl otázku, že je v té pozici, jako by byl nacistickým Němcem a sledoval film.
11: A to říká člověk, kterého unesl Hamas.
10: Ano, to říká Raviv Drucker v článku v deníku Hárec. A následně po té, co zpracovává svoje emoce, přichází i s nějakou protiargumentační odezvou, snaží se vůči tomu filmu namítat. Říká, moje reakce může být daná tím, že to ve mně vybudilo takhle velké emoce, na jaké straně konfliktu patrně stojím, ale zároveň chtěl bych, aby ten film byl přesnější v tom a v tom a v tom.
11: Na závěr trochu osobně, ty sám si byl kvůli recenzi obviněn z levicového spiknutí vůči Izraeli na sociálních sítích. Debatu pod svým příspěvkem si musel moderovat a některé příspěvky mazat. Odhadneš, jak by se podle toho dalo říct, že dokument přijme tuzemské publikum? Já předpokládám, že bude uveden v Česku.
10: Já předpokládám, že také bude uveden a že ho ještě čeká nějaký další distribuční život, ať už bude obklopený jakoukoliv debatou.
11: Samozřejmě, že v Izraeli si to nedovedeš představit.
10: Tuhle chvíli ne, minimálně než opadne nějaká první emocionální reakce a než by se i podařilo třeba nastavit podmínky pro bezpečný návrat tvůrců i toho filmu.
11: A v Česku přesto, že tedy to budí taky velmi silné emoce, tady myslíš, že by to šlo promítat ten film?
10: Myslím si, že ano. Myslím si, že české publikum by se toho mělo dočkat, že to je film úplně připravený pro to, aby byl doplněný nějakou obsáhlou diskuzí, aby o něj kurátorsky bylo dobře pečováno a že by tohle mělo proběhnout. Otázka je, který třeba z festivalu bude mít vůbec příležitost ten film jako první uvést a jsem na to opravdu zvědavý, protože samozřejmě každý takový třaskavý film, jako je toto, je tak nějak ready-made pro kulturní války a pro diskusi, která už je napůl předem rozhodnutá, ale to by nás asi nemělo zastavit od toho, aby jsme na filmy koukali, měli možnost o nich diskutovat a dál nějak utvářet svoje názory.
11: Odhadneš, jak tedy dokument přijmu tuzemské publikum, jestli to bude námět k zajímavé a poučné debatě, anebo to bude ten náboj ke kulturní válce, jak už si to sám pojmenoval.
10: Čekám, že klidná diskuse to nebude ani v Česku. Čekám, že pro palestinští, řekněme, diváci, divačky se velmi snadno můžou po zhlédnutí tohoto filmu zhádat s těmi, kteří budou film spíš zpochybňovat, nebo jeho závěry, jeho tvrzení, zpochybňovat případně tu metodu, především tu anonymizaci nebo některé další věci, na kterých NASA stojí. Takže námět na plamenou diskuzi je to i v Česku, protože je to jeden z nejdelších, nejhorších a nejdiskutovanějších konfliktů na planetě.
11: Zatím ale nevíme, zda a kdy v Česku film uveden bude, je to tak.
10: Zatím to nevíme.
11: Hostem Interview Plus byl filmový kritik a kulturní publicista Pavel Sladký. Já ti mnohokrát děkuju.
10: Díky, hezký den.
11: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
7: Radioservis představuje audioknihu Foucaultovo kyvadlo. Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
12: Úžasné, pane doktore.
7: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
13: Je 16 hodin. Odpolední plus vstupuje do závěrečné hodiny. Od mikrofonu provází a pěkný den přeje Lucie Vopálenská.
7: Český rozhlas Plus.
13: Od dnešního dne platí změny v jednacím řádu sněmovny. Omezí časté obstrukce. Povodně, požáry i kybernetické a bezpečnostní hrozby. Jak je Český rozhlas připraven na krizové situace tohoto typu? A jak litevské ozbrojené složky vyšetřují incident s dronem, který ve vzdušném prostoru sestřelili stíhačky NATO? To jsou titulky dalšího vysílání, ale začínáme zprávami Martina Matějky.
14: Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už třeba nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit se bude vztahovat i na poslance s přednostním právem, tedy třeba na předsedy stran nebo poslaneckých klubů. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Nově se taky prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Změny jsou podle poslance ANO Radka Vondráčka potřeba. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. A téma podrobně rozebereme v odpoledním plusu hned po zprávách a budeme mluvit s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem z Hnutí ANO a předsedou poslaneckého klubu ODS Markem Bendou. Spojené státy mají na oběžné dráze země rozmístěné zbraně, řekl to mluvčí amerických vesmírných sil, které spadají pod Pentagon. Američané jsou první, kteří to potvrdili.
15: Zástupci Pentagonu tvrdí, že cílem rozmístění zbraní je příprava na hrozby z Číny a Ruska. Kvůli nim teď podle americké zprávy není pochyb o tom, že i vesmír bude možné považovat za bojiště. Americká armáda neuvedla, kde na oběžné dráze zbraně jsou. Mají být ale obranné i útočné.
16: Jsou schopné bránit naše síly před nepřátelskými útoky protivníků,
15: řekl americký ministr letectva Troy Mank. Trvajícím tabu ve vesmíru je umístění zbraní hromadného ničení. Jaderné velmoci se na tom shodly ve smlouvě z roku 1967. Podle agentury AFP se ale jednotlivé státy snaží najít způsoby, jak dohodu obcházet. Jiří Kordík, Český rozhlas.
14: Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z Hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmu. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server iRozhlas. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Jako další možnost je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dřív oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu, který má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy, neřeší premiérův střet zájmu. Kvůli tomu už Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Po útoku na ropný tanker v Ománském zálivu se pohřešují dva členové posádky. Informoval o tom Ománský úřad pro námořní bezpečnost. Kdo za útokem stojí, ale neuvedl. Plavidlo po úderu začalo hořet. Ománské námořnictvo z ní evakuovalo 32 lidí. Tanker plul pod panamskou vlajkou. Spojené státy v dubnu zahájily námořní blokádu Íránu. V Ománském zálivu už vojensky zasáhly proti několika tankerům. Íránský režim od března v reakci na americko-izraelské údery ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu. A to jak útoky na plavidla, tak výhruškami. Na českých silnicích zemřelo o letošních prázdninách 100 lidí, to je o 12 víc než před rokem. Třetina z obětí byli motorkáři, oznámila to dopravní policie. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě policisté odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů.
6: Máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod vlivem alkoholu. A máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič nebo kde by měl být řidič pod vlivem alkoholu.
14: Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení, nejtragičtější pak nepřiměřená rychlost. V ukrajinském parlamentu dnes poslanci jednohlasně schválili odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. S návrhem přišel prezident Volodymyr Zelenský kvůli korupčnímu skandálu. Protikorupční úřad a speciální prokuratura Kravčenka viní skrytí podvodných call center, která okrádala cizince i ukrajinské občany. V přepočtu necelých 20 milionů korun pak legalizovali prostřednictvím nákupu nemovitostí. Kravčenko vinu popírá, na post už minulý týden sám rezignoval. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Americké televizní ceny Emmy ovládl seriál Widow's Bay. Hororová komedie zvítězila celkem v 6 kategoriích.
17: Série zavede diváky do novoanglického města Widow's Bay. Tamní starosta chce udělat z místa oblíbenou turistickou lokalitu, a to i přesto, že ho ostatní varují, že ostrov je prokletý. Favoritem cen Emmy byla z hlediska počtu nominací druhá řada seriálu Urgent. Your replacement came in early. She's just covering while you're on my little sabbatical. Dramatický příběh z jednoho dne na urgentním nemocničním příjmu ale získal na hlavním ceremoniálu pouze dvě ceny. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
14: A symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes ke svému stému výročí zahraje na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. Rozhlasový orchestr si k oslavě jubilea společně s novým šéfdirigentem Eliasem Grandem pozval mimo jiné mladé solisty. Houslistu Daniela Matejču a violončelistku Sakuru Tobaovou. V sále Rudolfina zahrají dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr, který napsal dirigent a skladatel Jan Kučera přímo pro festival. Sté výročí oslavil Sočer už taky 6. června v pražských Riegerových sadech.
8: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna buďte opatrní za sjezdem na Velké Popovice. Na kilometru 18,5 havaroval kamion, stojí v odstavném pruhu. Zlehka ale zasahuje i do pravého. Navíc je označený pouze výstražným trojúhelníkem a okolo se pohybuje řidič. Na D1 kus dál směr Brno budete brzdit těsně za sjezdem na Benešov na 21. kilometru. Pomalej pojedete až do zúžení na Šmejkalce. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne. Nejvyšší středeční teploty 22 až 27 stupňů, na horách pak naměří kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte Odpolední plus.
2: A to v 7 minut po 16. hodině. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Nová pravidla, která platí od dnešního dne, by měla alespoň částečně omezit obstrukce ve sněmovně. Změny v jednacím řádu povedou především ke kratším úterním debatám o programu schůzí, kdy doteď při začátku nové schůze žádný limit pro navrhování nových bodů neplatil. Nově mohou poslanci a poslankyně s přednostním právem mluvit maximálně půl hodiny, řadoví zákonodárci pak 5 minut. Jednání o konkrétních normách tedy nepůjde odkládat do nekonečna. Připomenu, že novela vyšla z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, ale připojili se i vládní politici. No a my si teď více povíme s prvním místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem z Hnutí ANO. Dobrý den.
18: Pěkný den.
2: A ve vysílání vítám také už zmíněného Marka Bendu, předsedu poslaneckého klubu ODS a člena ústavně právního výboru. Hezký den.
18: Hezké dobré odpoledne přeji.
2: Tak pánové, nakolik ta nová pravidla skutečně omezí obstrukce? Omezí je opravdu, anebo spíše bude platit, že když někdo bude chtít, tak si hůl najde? Ptám se nejprve pana Bendy.
18: Tak já jsem nikdy neříkal, že to má vést k omezení obstrukcí. Já jsem říkal, že cílem této novely mělo být, a je to opravdu jenom velmi dílčí novela, mělo být zpřehlednění jednání, možnost jakoby lepšího odhadu, co se kdy bude hlasovat. To znamená, mělo to zamezit zejména těm, co jsme zažívali v minulém volebním období, rekordy Tomia Okamury 11 hodin, ale každé ráno 3 hodinky pana Babiše, 3 hodinky pana Okamury, to nám připadalo naprosto, naprosto nemožné.
2: Ani, no a jak byste tedy odpověděl na tu mou otázku, nakolik to tedy omezí obstrukce, protože 11 hodin Tomia Okamury, to bychom asi mohli za obstrukci označit.
18: Ano, myslím si, že to by to mělo omezit, tento způsob jako destruování sněmovny jako takové. Neomezuje to, ale myslím si, že ani do budoucna to zase způsobem neomezí rozpravu v normálním bodě, o kterém bude chtít ta opozice zásadním způsobem vést nějakou diskuzi, protože ho pokládá za důležitý.
2: Jaký názor má Patrik Nacher z Hnutí ANO? Vy jste místopředsedou sněmovny. Jak velkou změnu si slibujete od toho, co Marek Benda před chvilkou nazval v podstatě dílčí, malou změnou? Ale přesto mě zajímají hlavně ty obstrukce.
19: Tak do určité míry to změna bude. Samozřejmě i po této změně se budou moct najít okénka, jak obstruovat a jak to zdržovat. Vždycky je to na té vůli těch zákonodárců. My jsme tam dneska najednou přišli, možná na ní přijde řeč. Nicméně myslím si, že jakoby ty základní obstrukční techniky to může stížit. To znamená, když přednostní právo má první den 30 minut u programu a druhý den a ty další dny 10 minut a běžný poslanec má první den 5 minut a ty další dny 2 minuty, s tím, že to je jenom jedno vystoupení, nemůže to jako řetězit, že by měl 10 návrhů po 5 minutách, jako je to dneska, tak to může zkrátit ty obstrukce. Tady bych chtěl trochu vyvrátit to, co Marek Benda řekl před 2 minutama a připomněl neustále dokola 11-hodinový projev Tomia Okamury. Tak současná opozice sice nemá 11-hodinové projevy, ale on jich tam vystoupí 11 po hodině, když bych to měl takhle jako ilustrovat, a ten výsledek je tak stejný, protože třeba ty úterky,
20: my začínáme v průměru o hodinu a půl později, než jsme začínali v tom minulém volebním období. To znamená, že když vy jste tu otázku kladla, pokud je o obstrukce, tak pokud je o obstrukce a o ten první jednací den, což je úterý, tak tato opozice to obstruuje více než ta předchozí, když už jsme teda u toho.
2: Já to teď nehodnotím. Že... Mě zajímá, co se změní do budoucna.
20: No, ale tak já takže jsem nějaké reagovat na to, aby v éteru nezaznělo, že 11-hodinový projev Tomia Okamury je vrchol obstrukce. Ono dá obstruovat buď jedním člověkem nebo pěti a prostě tam jde o ten celkový čas.
2: Jinak odpovídají změny vašim preferencím, jestliže to prošlo většinou hlasů, nebo jde spíš o kompromis, kdy vlastně nikdo nemůže být úplně spokojen? Marku Bendo. Je to, do jaké míry je ten, jsou ty změny vlastně kompromisem?
18: Já jsem tento návrh nabízel před volbami tehdejší opozici představené ANO a SPD jako možný kompromis, který bychom mohli schválit od nového volebního období, který by měl zamezit těm nejhorším projevům právě jako naprosté nepředvídatelnosti jednání sněmovny. Ale myslím si, že když je nějaký důležitý bod, kde opozice má pocit, že je potřeba ho důkladně probrat a je potřeba přinutit i tu většinu, aby na to nějakým způsobem reagovala, tak prostě taková rozprava je možná a má být možná i do budoucna.
2: Dobrá.
18: Takže ano, je to snaha přehledit jednání sněmovny, ne za každou cenu zabránit důkladnému projednávání bodu.
2: Tak pane Nachere, Marek Benda už podruhé zmínil zpřehlednění a předvídatelnost jednání sněmovny. Jak to bude s tou předvídatelností? Bude i nadále platit, bude i nadále možné jednání prodloužit po odhlasování třeba až do rána? A ptám se konkrétně kvůli tomu, že ne každý poslanec, respektive hlavně poslankyně a ne všichni zaměstnanci sněmovny zvládají ty noční maratony. Jak to bude?
20: Tak my se snažíme v tomhle volebním období právě víc vstříc těm zaměstnancům a nejet ty noční. Pokud si dobře vzpomínám, tak jsme měli tuším jenom jednou a jinak se snažíme i po dohodě s opozicí to končit nějak rozumně do 9, maximálně do 11, tak aby se najelo důrch a druhý den znovu. Pokud jde o to zpřehlednění, tam souhlasím s Markem. Je totiž, když se podíváte na to, jak ten jednací řád jsme upravili, tak on opravdu vlastně, řekněme, zužuje ty možnosti různých vystoupení buď při schvalování programu, anebo mezi body, zatímco neřeší vlastně to při tom bodě samotném. To znamená, to je ten nějaký návrh zákona. V tom návrhu zákona tam žádné omezení není, tam může přednostní právo, stanovisko klubu i poslanci vystupovat bez jakýkoliv limitů. Co je omezeno, například jedna z těch změn je, že i to přednostní právo mezi těmi body, to znamená, není jedno je ukončené a druhé ještě nezačalo a tam často může docházet k tomu zdržování, že přednostní práva mohou vlastně vystoupit kdykoliv, tak tam je to omezeno na jedno vystoupení a v té chvíli, v momentě, kdy třeba příklad tady Marek Benda vystoupí a řekne, že jsme předtím odhlasovali nějaký nesmysl, tak si tím vlastně vyčerpá tohleto svoje jedno vystoupení a
2: pane Nachere, ano, vy vysvětlujete něco, co by se asi dalo popsat jako snaha o obhájení těch změn ve jménu efektivity, nebo asi nejlépe efektivity. Ale moje původní otázka byla na tu předvídatelnost. Bude pořád možné to jednání po odhlasování prodloužit až do rána? Bude to pořád možné?
20: Ano, to tam
2: zůstává.
20: Tak to nemůžete omezit, na tom se nic nezměnilo. Předvídatelnější možná bude to, že se toho více projedná. Předvídatelnější bude to, že je více času pro třetí čtení, které se ve středu prodloužilo z 9 do 14 na 9 až do 19 hodin. To znamená, je tam více prostoru právě i třeba pro ty debaty v tom bodě v rámci toho třetího čtení. A co možná je předvídatelné, abych teda vyšel vstříc té vaší otázce, je to, že v případě, že sněmovna se dohodne, tak je možné na nějaký čas pevný nashromáždit hlasování, což i Marek Benda vysvětloval, že to vychází z toho jeho původního návrhu, že to je vlastně reakce na to, když někdo, kdyby se jednalo po půlnoci, tak každou čtvrt hodinu chtěl dávat procedurální návrhy a teď by tam ty poslanci jako různě běhali až do rána po půl hodině, takže to už nebude možné, že bude možné prostě říct, hlasovat třeba o všech návrzích, půjde třeba 6 hodin ráno, třeba dám příklad. A všechny nashromážděné procedurální návrhy se pak budou hlasovat v jeden čas, tak to, z toho předvídatelné. Ale jinak samozřejmě ty půlnoční vyšly neustále. My doufáme, že je nebudeme využívat a i ten jednací řád vede k tomu, aby to jednání bylo efektivnější, ale zároveň, aby se nezabránilo užitečné debatě o konkrétní zákon.
2: Marku Bendo, chcete ještě něco doplnit? Jinak musím náš rozhovor ukončit, protože už čas vypršel.
18: Já myslím, že noční jsou jenom o schopnosti opozice a koalice spolu nějakým normálním způsobem hovořit.
2: Věřím tomu, nebo chci tomu věřit, že se v tomto volebním období na tom dohodnete navzájem opozice i koalice. Tak to byli Marek Benda, šéf poslaneckého klubu ODS, a Patrik Nacher, první místopředseda sněmovny za hnutí ANO. Pánové, díky a naslyšenou.
20: Pěkný den, mějte se.
18: Děkuji za pozvání.
2: Stále máte naladěn Český rozhlas Plus. První ověřená informace ve vysílání už 13 minut po oznámení. Tak má vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Připravují postupy, jak informovat ve více než 20 typech mimořádných událostí, od povodní a požárů až po bezpečnostní hrozby. No a víc už řekne Františka Rohlíčková z domácí redakce. Vítej ve studiu, dobrý den.
0: Dobrý den. Právě rozhlasové vysílání je podle složek IZS klíčové, třeba když vypadne proud a signál. A i když ne, je důležité, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezídia František Habada.
21: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají. A právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě.

0: možnosti připojení, aby se redaktor mohl spojit s centrálou i při výpadku systému. Kufry pomáhali dávat dohromady záchranáři, říká náměstek ředitele Pražské záchranné služby Zdeněk Křivánek.
1: My jsme při jeho koncepci vycházeli ze zkušeností našeho MSC týmu, což je tým, který je právě určen pro nasazení při mimořádných událostech, živelních katastrofách a podobně.
0: Dodám, že kromě toho už záchranáři cvičili zhruba 20 reportérů v první pomoci. I to je součástí přípravy na krizi.
2: No a vyzkoušeli už složky záchranného systému tuhle nově nastavenou spolupráci?
0: Ano, například při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu nebo o prolétajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v té dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání. Připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou iRozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krizi lépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence.
2: Proč vůbec začal rozhlas se složkami integrovaného záchranného systému ten celý jaksi projekt vytvářet?
0: Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana to uvědomění, že by bylo potřeba něco takového vytvořit, přišlo zhruba před rokem.
3: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat. Ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
0: 22 je těch situací teď, není ale vyloučeno, že třeba v budoucnu přibudou i další scénáře. A dodám, že podobnou spolupráci začínají složky IZS budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější.
2: Tak o spolupráci Českého rozhlasu s IZS informovala v odpoledním plusu Františka Rohlíčková z domácí redakce. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
2: 16 hodin 21 minut, přesouváme se do zahraničí, ale svým způsobem i do vesmíru. Až dosud byla válka ve vesmíru nanejvýš předmětem sci-fi filmů. Teď ale podle americké vlády reálně hrozí a začala se na ni proto připravovat. Americké vesmírné síly poprvé oficiálně potvrdily, že mají na oběžné dráze rozmístěné ozbrojené systémy. Ty jsou schopné bránit vojenské satelity před útokem. Za hlavní hrozbu ve vesmíru označují USA, Rusko a Čínu, které už tam své zbraně mají také. No a víc se dozvíme od naší americké zpravodajky Jany Cíglerové. Jano, pěkný den.
4: Dobrý den.
2: Tak ještě kdybys to mohla rozvést, co přesně vesmírné síly Spojených států oznámily a proč to vlastně zveřejnili teď?
4: Americké vesmírné síly poprvé oficiálně potvrdili, že na oběžné dráze mají rozmístěné ozbrojené systémy, aby mohli kontrolovat vesmír. Ono se to, Lucie, tak nějak vědělo, ale tohle je první oficiální potvrzení a to samozřejmě sebou přinese další reakce a další vývoj. Pentagon podle velitele amerických vzdušných sil Troye Mainka, který to oznámil, věří, že už jen tím, že to přiznali, takže vlastně pomůžou odstrašit protivníky. Jde o takové vyvrcholení dlouhodobého trendu a experti toto vyjádření čtou jako jasný signál směrem k Moskvě a k Pekingu.
2: No za ty hlavní hrozby tedy Bílý dům nebo Pentagon označil Rusko a Čínu a ještě někoho dalšího a doprovodili to nějakým vysvětlením?
4: Hlavní rivaly a hlavními cíly amerických sil jsou právě Rusko a Čína. Čína podle amerických vesmírných sil v rámci vojenské modernizace vyvíjí a provozuje vlastní vesmírné i protivesmírné kapacity. A Rusko naopak vesmír dlouhodobě považuje za bojiště a zase věří, že nadvláda na oběžné dráze rozhodne potom to, kdo zvítězí v těch budoucích konfliktech. Moskva sama přitom zbraně ve vesmíru vnímá jako hrozbu vůči sobě a spoléhá spíš na jaderné odstrašování.
2: No a Peking už nějak zareagoval?
4: Ano, zareagoval a zareagoval velmi ostře. Mluvčí ministerstva zahraničí vyzval Washington, aby, cituju, přestal připravovat válku ve vesmíru, varoval před závodem ve zbrojení a proměnou vesmíru v bojiště. Podle něj Čína dlouhodobě prosazuje právě naopak mírové využití vesmíru a žádá proto Spojené státy, aby omezili ty vojenské kapacity, které tam mají a aby garantovali strategickou stabilitu nějakými konkrétními kroky. Americké vesmírné síly ale přitom Čínu ve svém prohlášení sami označuje za jednu z hlavních hrozeb kvůli tomu, že se tam vytváří další a další protivesmírné schopnosti.
2: Jano, a můžeš zmínit, o jaké zbraně tady vůbec jde a co ten pojem kontrola vesmírnu všechno jako zahrnuje?
4: Lucie, ráda bych, ale nemůžu, protože Pentagon detaily o konkrétních typech zbraní nezveřejnil. To prohlášení, které dali, mluví obecně o systémech pro kontrolu vesmíru. Ty podle tohoto prohlášení využívají kinetické i nekinetické zbraně. To znamená, kinetické to jsou zbraně, které dokáží fyzicky zničit třeba satelit nebo nějaký cíl. A ty nekinetické to jsou takové, které spíš naruší funkci toho konkrétního cíle, třeba naruší signál nebo ho vyřadí z provozu. Podle Pentagonu tyto kapacity lze nasadit jak obraně, tak útočně, takže má pojistku pro obě varianty.
2: No a ještě stručný poslední otázka. Do jaké míry mohou mít státy vůbec ve vesmíru zbraňové systémy? Jak to celé řeší mezinárodní právo?
4: To mezinárodní právo umisťování zbraní ve vesmíru úplně nezakazuje, ale ta smlouva o kosmickém prostoru je z roku 1967 a zapovídá vlastně jen jaderné zbraně. Takže právě proto vesmírné velmoci v posledních letech ty svoje kapacity vojenské čím dál otevřeněji rozvíjejí a přiznávají.
2: Tak tolik naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cieglerová. Díky moc, zdravím do vesmíru i do Ameriky. Naslyšenou.
4: Naslyšenou, hezký den.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: Reportážní kniha Evy Karlíkové Obušky a chačapury s podtitulem Zápisky z Gruzie přináší svědectví o zemi v době, kdy se během jediného roku začaly rozpadat její demokratické jistoty. Autorka tu strávila přelom let 2024 a 2025, co by výzkumnice. Místo běžné akademické práce se ocitla uprostřed masových protestů, rostoucího tlaku na nezávislá média i proměn každodenního života. A ve své knižní prvotině propojuje vlastní zkušenost s rozhovory s novináři, občanskými aktivisty i lidmi z různých koutů země. Publikaci vydalo nakladatelství Maraton. No a Evu Karlíkovou teď osobně vítám ve Studiu Plusu. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Tak gratuluji k vaší prvotině a povězte, já už jsem v úvodu lecos naznačila, ale přeci jen o čem ta kniha je nebo co v ní najdeme, co si mám představit pod těmi reportážemi.
6: Tak děkuju za pozvání. Ta kniha je, vy jste to popsala, je to především o tom, jak ta země se proměňuje v řádu toho, řekněme, roku. Já jsem to rozčlenila na ty jednotlivé měsíce podle toho, jak ta situace se vyvíjela postupně. Já jsem tam přijela a to bylo před těmi parlamentními volbami, kdy byl už přijatý ten zákon o, zkráceně řekněme zjednodušeně, zákon o zahraničních agentech a to způsobilo jakousi paniku v tom prostředí občanské společnosti a mezi nezávislými médii, ale pořád nebylo po těch volbách, takže tam byla ještě znát nějaká naděje mezi lidmi, že ty volby to mohou zvrátit, nějaký ten kurz k autoritářství. Nicméně ty volby potom byly sfalšované a ačkoliv mezi společností opravdu ten gruzinský senta stávající vládní strana opravdu jako má většinovou podporu, tak z těch dostupných zdrojů, co tam byly různé pozorovatelské organizace, tak opravdu tam vyšlo najevo, že ty volby byly sfalšované a že ten nastávající režim, řekněme, není legitimní. Takže tam ty zákony, antidemokratické zákony potom navazovaly, šly vlastně docela rychle, jeden za druhým a postupně znesnadňovaly nějaké fungování pro ta nezávislá média nebo pro občanskou společnost i pro ty aktivisty a pak tam byl takový hlavní obrat, což bylo vystoupení z těch přístupových jednání s Evropskou unií nebo nějaký odklon od té ambice stát se členem Evropské unie a tam nastaly potom ty obrovské protesty, které prakticky trvají do dneška, ale...
2: No a řekněte mi, vy jste tam tedy strávila rok jako výzkumnice. Výzkumnice čeho? Co zkoumáte?
6: Já zkoumám adaptaci nezávislých médií na hostilní prostředí. Takže já, když jsem tam jela, tak mě strašně zajímalo, jak ten zákon, který oni oni zrovna přijali, jak se promítá v práci těch novinářů. A to, že jsem tam byla nakonec ten rok, tak to bylo nějaké vyústění té situace. Já jsem neplánovala, že tam budu takhle dlouho, ale protože to období bylo takhle dynamické, takhle turbulentní, tak jsem se nakonec rozhodla tam zůstat.
2: A co vás přimělo k tomu vlastně sepsat svou prvotinu? To je opravdu jako, vy jste se rozhodla najednou napsat knihu.
6: Ano.
2: Předtím se vám to nestalo. Takže otřásly vámi do takové míry ty události, ty politické a společenské události v Gruzii, nebo jste o tom uvažovala i třeba předem, že nějakou knihu napíšete?
6: Vůbec ne. Já, když jsem odjížděla poprvé po tom dalším časovém úseku, tak mě to pořád vrtalo hlavu a říkala jsem si, jak ten život těch mých známých nebo těch mých partnerů, jak se tam proměnil za opravdu pár měsíců. A protože vím, že v mém českém prostředí ta Gruzie není úplně neznámá země a že se o to tady lidé zajímají, tak mě napadlo, že přece, když to s někým budu sdílet, takže to bude mít nějakou odezvu, že to třeba může způsobit nějak, nebo vztyčit nějaký varovný prst, jo, jak to může dopadnout.
2: No a když jste tedy tam prožila rok a sledovala jste ty změny a předpokládám, že přátelé jste si našla v novinářském prostředí, jak se tedy proměnil ten život za ten rok? A jak jsou na tom třeba v Gruzii novináři teď?
6: Mm-hmm. No, nebylo to teda jenom v tom novinářském prostředí. Opravdu myslím si, že ta paleta těch mých kamarádů, přátel je pestřejší. Ale jak se to proměnilo? Je to, tam to hodně závisí. Řekla bych, že ta paleta těch organizací občanské společnosti nebo těch nezávislých médií je daleko chudší. Řekla bych, že dneska už tam nepanuje taková panika, že se ti aktéři, ti silní, kteří zůstali na tom poli, tak se s tím naučili nějakým způsobem pracovat. Ale zase je potřeba říct, že opravdu ta situace je nepředvídatelná a nikdo vlastně neví, s jakým dalším zákonem oni můžou přijít. A tam taky je otázka ještě toho, že ten zákon může být třeba přijatý, ale potom, než dojde na tu implementaci, tak tam je nad tím taky takový otazník, že sice dneska z té novinářské obce je uvězněna novinářka Mzia Amaglobeli, což je jedna z těch jako hlavních zástupců těch nezávislých médií. Ale v té novinářské obci přijde mi, že spíš se šíří taková myšlenka toho, že ona, ta jedna novinářka, která teď je uvězněná, tak je takové varování pro všechny ostatní.
2: Takže asi narůstá strach mezi narůstá a novináři?
6: Řekla bych, že ten strach tam byl dříve, spíš třeba řekněme o půl roku zpátky, ale nyní mně přijde, že spíš ti novináři se snaží opravdu se koncentrovat na to, co je podstatné. Jo, že pokud tady existuje rozsáhlá nějaká korupce, tak my potřebujeme to zmapovat.
2: Tak to byla v Odpoledním plusu Eva Karlíková, autorka reportážní knihy Obušky a chačapury s podtitulem Zápisky z Gruzie. Publikaci vydalo nakladatelství Maratona. Ať se vám i knize daří. Naslyšenou.
6: Děkuju vám. Naslyšenou.
2: Bylo půl páté a s dalšími zprávami už je připraven Martin Matějka.
5: Český rozhlas Plus.
7: Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců, oznámil to rakouský ministr vnitra. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům dál nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikace. Servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojistné škody pak pojišťovny odhadují na více než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let, oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho, ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Vojenská policie zadržela 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice v Praze. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí policistů Nikola Rimkevič-Hajková. Všichni podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele. A policisté prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorch s policií spolupracuje, víc ale zásah komentovat nechce. Poslanci budou jednat podle nových pravidel, začíná platit novela jednacího řádu, která třeba omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. A tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Ukrajinská armáda v noci zasáhla sklad internetového prodejce Ozon v ruské Rostovské oblasti. Cílem dalších útoků byla ropná rafinerie v Syrzani v Samarské oblasti na jihovýchodě Ruska. Ve městě Taganrog poškodili podle gubernátora Rostovské oblasti ukrajinské střely taky plynovod, několik rodinných domů, školu nebo zemědělské a potravinářské sklady. Ruské střely naopak v noci mířily na Ukrajinu v Kyjevě. Dron zasáhl čerpací stanici. Na dálnici D6 směrem z Prahy do Karlových Varů vzniká kolona za Velkou Dobrou na 16. kilometru. Mezi kilometry 18 a 19 pracují na rekonstrukci mostu. Provoz je v tomto úseku převedený do protisměru. Čekejte zhruba 10 minut navíc. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova se brzdí před kolonou na kilometru 15,5. Příčinou je odklízení následků vážné nehody na obchvatu Slaného. Na silnici 7 komunikace tam zůstává v obou směrech neprůjezdná. Policie provoz odklání přes město. Průtah se ucpává stejně jako silnice 16 od Velvar. Velmi špatně průjezdné jsou teď i silnice nižších tříd v okolí Slaného. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne. Nejvyšší středeční teploty 22 až 27 stupňů. Na horách pak naměří kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Odpolední plus.
2: Stále s Lucií Vopálenskou dobré odpoledne. Za poslední 3 roky bylo na západním břehu Jordánu zabito přes 1000 Palestinců. Skoro čtvrtina byly děti. Uvádí to nová rozsáhlá zpráva izraelské lidskoprávní organizace Becelem. Organizace tvrdí, že Izrael se snaží vymazat palestinskou přítomnost na západním břehu. Podle zprávy se násilí páchané židovskými osadníky i izraelskými vojáky zintenzívnilo na konci roku 2022 po nástupu vlády Benjamina Netanyahua. A zprávu prošla naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, vítej ve vysílání, dobrý den.
9: Pěkné odpoledne.
2: Tak ta zmíněná organizace Becelem Izrael obvinuje, že se snaží Palestince poškodit a vytlačit skrze 5 různých provázaných taktik. O jaké taktiky má jít?
9: Becelem v té své nejrozsáhlejší zprávě o situaci na západním břehu píše o násilí a zastrašování, omezování možností pohybu, přeškrcování ekonomiky a také ničení sociálního a politického života a zabírání území. A organizace v tom reportu v souvislosti s obsazováním území používá i termín etnické čistky pro případy, kdy byly v posledních letech desítky malých palestinských komunit donucené k útěku kvůli násilí nebo demolici domů. Izraelské osady, ale taky izraelské cesty, které propojují pole nebo sady, pak to území tříští vlastně územě celou tu oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj stát. A připomenu, že většina zahraničních vlád izraelské osady považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Izrael západní břeh Jordánu okupuje a osidluje od jeho obsazení za války v roce 1967 a aktuálně na tom území, že zhruba 500 000 Izraelců a 3,5 milionu Palestinců.
2: No a já už jsem také v úvodu zmínila 2 otřesná čísla, která ta zpráva obsahuje, týkají se tragických důsledků násilí tedy vůči Palestincům. Ta zpráva přináší ještě nějaká další srovnání, nějaká další statistiky.
9: Ano, třeba to, že v letech 2023 až 2025 vzniklo na západním břehu 185 nových osadnických stanovišť a valná většina z nich jsou jakési farmy. Ty osady bývají často blízko palestinských vesnic nebo zázemí pastevců a někteří izraelští osadníci pak vyrážejí zastrašovat Palestince, ničit a v některých případech i přímo obsazovat jejich domy. V důsledku toho muselo ze svých území odejít podle té zprávy 64 palestinských pasteveckých komunit, hlavně v té východnější části západního břehu. A vysídlování se ale děje i v uprchlických táborech na severu. Od ledna 2025 izraelská armáda podle reportu vyhnala z domovů přibližně 33 tisíc palestinských uprchlíků. I tyto případy dlouhodobě sleduje úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí a ta zpráva organizace Becelem si z těch jeho statistik vytahuje ještě jiné číslo. A to, že ke konci roku 2025 existovalo na západním břehu a taky ve východním Jeruzalémě 25 různých kontrolních stanovišť, bran nebo dalších překážek, kterými Izrael omezuje pohyb Palestinců, prakticky tak stěžuje každodenní život, cesty do práce, do školy, na úřady, ale objevily se třeba i příběhy o zadržování sanitek nebo třeba aut s nemocnými lidmi nebo s rodícími ženami.
2: No, zpráva také připomíná, že zatímco izraelští osadníci fungují v systému izraelského civilního práva, tak Palestinci na západním břehu žijí pod vojenským právem. To je velmi problematické. Jak se, Jano, vůbec Izrael vypořádává s těmito palestinskými stížnostmi vůči násilí? Jak vůbec reaguje?
9: Organizace v tom reportu spochybňuje, že by Izrael zvládal trestat násilnosti právě třeba ze strany extremistických osadníků nebo i násilí ze strany izraelských vojáků. Ta zpráva ten stav popisuje jako téměř úplnou beztrestnost a dokládá to čísly, že mezi lety 2016 a 2024 z 2500 stížností týkajících se újmy způsobené vojáky Palestincům nebo i majetku palestinskému, tak byly obžaloby podány pouze v 1% případů a podobný vzorec se podle organizace objevuje i v těch případech násilí Izraelců vůči Palestincům. Skoro 96% vyšetřovaných případů je podle té zprávy mezi lety 2005 a 2025 skončilo bez obžaloby s nějakým částečným nebo úplným odsouzením, potom skončila 3% případů.
2: Nevládní organizace také tvrdí, že tyto kroky jsou vlastně cílená izraelská politika. Z čeho by měla jako vycházet? A zaznamenala si nějaké oficiální reakce i na toto tvrzení?
9: Tak v kontextu té politiky Becelem píše, že se má jednat o dlouhodobou politiku, která ale v posledních 4 letech výrazně zesílila a organizace konkrétně zmiňuje například text, který by se dal přeložit jako rozhodující plán a v roce 2017 ho zveřejnil teď tedy už ministr financí a krajně pravicový politik Bezalel Smotrich, který teda za své pozice aktuálně má vliv například na finanční podporu osadníků a on v tom textu tehdy odmítl dvoustátní řešení a argumentoval pro nezbytnost právě dalšího izraelského osidlování západního břehu Jordánu. Organizace Becelem přiznává, že ten plán nějak nebyl formálně přijatý nebo uzákoněný, ale tvrdí, že ty jeho ústřední prvky z těch v posledních letech promítly do vládní politiky. Ještě k těm reakcím například podle agentury AFP izraelská armáda uvedla, že jakékoliv obvinění, že se snaží eliminovat Palestince jako národ, je podle ní falešné a neopodstatněné.
2: Tak tolik Jana Karasová, naše blízkovýchodní zpravodajka. Díky za informace, za fakta. Přeju hezký den a naslyšenou.
9: Naslyšenou.
2: No ale pokračovat v tématu budeme i v dalších minutách. Naším hostem je teď Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Dobré odpoledne, vítejte.
10: Dobrý den.
2: Tak můžeme asi rovnou navázat na to, co říkala Jana Karasová. Z vašeho pohledu je to cílená politika současné izraelské vlády Benjamina Netanyahua, která tedy má vlastně ve svých řadách ty extrémní náboženské strany. Je to cílená politika, to, co se děje na tom západním břehu?
10: Bavíme-li se o rozšiřování židovského osídlení na okupovaných územích, tak to není jenom politika Benjamina Netanyahu, a to bylo i předtím, to je v podstatě postupná politika, bylo to i za vlád levicové strany práce, i když tato obvykle prodávala pod nějakým pláštíkem, chceme mír s Palestinci, ale mezi tím víme, že třeba od mírových dohod z Osla v roce 1993 se v podstatě stroj ze 4x počet židovských osadníků žijících v těch ilegálních osadách za hranicemi Izraele.
2: Já se ptám proto, že mě zajímá vlastně, kde je ta hranice, kdy se říká, že rozdíl třeba v násilí páchaném jednou a druhou stranou je v tom, že Izrael to násilí ze svých řad vždycky vyšetřoval a snažil se potrestat. Ale tady jsme slyšeli vlastně, že ta zpráva, zpráva Becelem mluví o beztrestnosti a připustíme, byli tam nedávno vlastně se vyjádřili i generálové izraelští, kteří také kritizovali.
10: Kritizovali a hlavně varují, že pokud toto bude dál pokračovat, tak prostě, že západní břeh je sud prachu a že může brzy přijít něco, jako bylo 7. říjen z Gazy, že prostě není možné toto šponovat, není možné šikanovat, vraždit, vyhánět Palestince a doufat, že se tím utlumí, že tím ti lidé zmizí. To ti generálové říkají, že s tím vlastně Izrael sám sobě těmito etnickými čistkami, kdy jsou od někud vyhnáni Palestinci a místo nich tam přijdou Židé, co jiného to je než etnická čistka, tak prostě, že si tím Izrael sám vlastně i z bezpečnostního hlediska škodí. A jestli to je nebo není cílená politika, já si myslím, že je to zjevné. Tam Jana neřekla spoustu věcí, je to jasné, ta zpráva má asi 250 stran, že třeba za posledních pár let židovští osadníci zabrali dalších 20% západního břehu, prostě vyhnali Palestince, zabrali jim půdu, vidíme armádní buldozéry, jak vyvracejí palestinské olivovníky a místo nich tam přicházejí židovští pastevci. Vidíme armádu, jak betonem zalívá palestincům studny, aby
2: tak
10: z těch
2: to by se dalo zůstala. Pokračovat asi
10: přesně.
2: Zase, ale
10: a mělo by se.
2: Aby zase se to dalo vidět i z jiné strany. Já se chci zeptat vás teď na tu druhou stranu, i když vím, že to nevyznáváte. Povězte, jak vlastně důvěryhodná je ta organizace Becelem a jaký teď vnímají izraelské autority, protože oni se nechali slyšet, že to je jaksi útok asi na stát, nebo ne?
10: Ano, já nevím především, jak poznáte, co já vyznávám. Zajímavé na těchto údajích je, že nikdo ani v Izraeli nerozporuje. Tam jde jenom o to, jestli je to dobře nebo špatně. A ta debata je tady v České republice. My slyšíme, že od někud byli vyhnáni Palestinci na západním břehu a někdo řekne, to je útok, prostě to je etnická čistka, a říkají to i mezinárodní organizace, ale někdo jiný řekne, to je dobře, vždyť je to země izraelská, co tam ti Palestinci dělají, západní břeh Jordánu je přeci izraelský. Takže ta fakta ani v Izraeli nikdo nespochybňuje, ale jde jenom o to, že někdo prostě to bere jako pozitivní trend a někdo jako negativní.
2: A jak vnímají tedy, abych se vrátila k té otázce, jak izraelské autority vnímají vlastně tuhle organizaci Becelem, jak na ní reagovali, jak reagovali na tu zprávu?
10: Já nevím, jak reagovali na tuto zprávu, která byla zveřejněna včera, ale obecně vzato, no, samozřejmě je to kritizováno, že zejména po 7. říjnu, že je to něco vlastizrádného a tak dále, ale ta organizace prostě pracuje s fakty, vychází ze státních statistik a znovu říkám, Jana Karasová třeba citovala ministra financí, ten jasně říká, my to děláme, aby tady nemohl vzniknout palestinský stát, takže i sami politici de facto to potvrzují, ale považují to za správnou věc.
2: Čili jaké dopady politické mohou ta zjištění nebo to zveřejnění té zprávy izraelské nevládní organizace podle vás mít? Může to nějak změnit teď vlastně postoj izraelské vlády nebo vůbec politickou scénu v Izraeli?
10: To si nemyslím. Tohle je vlastně shrnutí Becelem, podobné zprávy vydává průběžně dlouhá léta. Není to jedna a jediná takováto organizace a prostě nezdá se, že by dneska v Izraeli, a to ani v předvolební době, něco jako útlak nebo vyhánění Palestinců hrálo jakoukoliv roli ve vnitroizraelské politice.
2: Jak vlastně je teď rozdělená izraelská veřejnost v pohledu na palestinskou otázku, na to, co se děje samozřejmě po 7. říjnu Gaza, ale teď zejména to dění na západním břehu, o kterém se bavíme především?
10: Většinu lidí to nezajímá. Samozřejmě, že palestinskou věc obecně 7. říjen maximálně zdiskreditoval. Na západním břehu se to projevuje tak, že prostě i armáda vlastně dává volnou ruku, vidíme osadníkům, to je to, co si na to stěžují i sami generálové, takže se zdá, že v tomto vlastně v Izraeli panuje jakýsi konsenzus, někdo na to poukazuje, takový...
2: A vy říkáte, že to lidi nezajímá, co se děje na tom západním břehu?
10: Přesně tak, nezajímá je to, protože je to podobné, jako je nezajímala v podstatě Gaza před 7. říjnem, až pak najednou přišlo to velké šokující probuzení, jo? Že se tam něco děje, že prostě ta politika vůči Gaze asi nebyla úplně šikovná, konec konců za to dneska je pranýřován dosavadní premiér Netanyahu. A zrovna tak byl vždycky po celou tu dobu pranýřován. Mimo jiné jeden z argumentů byl, k 7. říjnu došlo proto, že osadnická lobby v izraelské vládě prosadila velký důraz na rozšiřování prostě zábory na západním břehu. Tam se soustředila pozornost armády a bezpečnostních složek a úplně jsme zapomněli, že bychom měli hlídat i Gazu. To je jeden z argumentů, které provázejí izraelskou vnitřní debatu od 7. října.
2: Tak. Jo, tolik Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha. Moc děkuju za rozhovor.
10: Díky za pozvání.
2: Mějte se hezky, naslyšenou. V zahraničí ještě v našem vysílání zůstaneme. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa přestane omezovat emise skleníkových plynů z uhelných a plynových elektráren. Oznámila to Federální agentura environmentální ochrany. EPA tvrdí, že krok zlevní elektřinu. Emise z fosilních elektráren podle ní nemají na klima významný vliv. Skleníkové plyny přitom prokazatelně planetu ohřívají. A detaily k jednomu z dalších kroků amerických úřadů rozvolňujících ochranu přírody a klimatu má už připravený Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobrý den.
11: Dobrý den.
2: Dominiku, co k takovému rozhodnutí, které bez pochyby životnímu prostředí jako neprospěje? Co vlastně k tomu řekla ta americká agentura na ochranu životního prostředí?
11: Že to je největší deregulační krok pro americký sektor výroby elektřiny v dějinách. Šéf agentury EPA Lee Zeldin taky prohlásil, že Trumpova administrativa takto chrání americkou energii před takzvanou válku proti uhlí. Zeldin tvrdí, že zrušení limitů na emise skleníkových plynů u elektráren na fosilní paliva, která zaváděla hlavně administrativa předchozího prezidenta Joea Bidena, ušetří 310 miliard dolarů, tedy přibližně 6,5 bilionů korun, a že to prý zlevní ceny energie.
12: Naše kroky ušetří biliony dolarů. Znamená to poskytnutí firmám možnost investovat do Ameriky s jistotou, že se jejich práce vyplatí a jejich peníze nesvážou nepotřebné, zatěžující regulatorní bitvy, založené spíš na ideologii, než na skutečných výsledcích environmentální ochrany.
11: Sama EPA přitom spočítala, že to zrušení omezení bude znamenat 123 milionů tun emisí uhlíku v ovzduší navíc v příštím desetiletí. V neposlední řadě agentura říká, že se chce pokusit zabránit i budoucím administrativám, budoucím prezidentům, aby emise škodlivin vypouštěných elektrárnami znovu omezily a nastavili pro ně pravidla. Říká totiž, že podle zákona o čistém ovzduší vůbec nemá pravomoce emise skleníkových plynů v energetickém sektoru regulovat. Hmm.
2: No a jak je to s tím vlivem emisí z amerických fosilních elektráren na klima? Je výrok o tom, že na klima nemají významný vliv, něčím podložený?
11: No tak držme se faktů, skleníkové plyny planetu ohřívají, to vědci dokázali mnohokrát, a důležitá statistika je, že výroba elektřiny produkuje celou čtvrtinu emisí skleníkových plynů ve Spojených státech, tedy je to jen o pár procentních bodů na druhém místě za dopravou, když si navíc připomeneme, že Spojené státy zůstávají po Číně, která má tedy ale daleko více obyvatel a nižší emise na obyvatele, druhým největším znečišťovatelem na světě, je zřejmé, že ten vliv nemůže být malý. Americké elektrárny vypustily do atmosféry loni asi 1,5 miliardy tun ekvivalentu CO2. To je více než veškeré emise Indonésie, Brazílie nebo Japonska. To jsou všechno země se stovkami milionů obyvatel. A to mluvíme o roce, kdy ta omezení pro fosilní elektrárny zavedená Joeem Bidenem tedy platila.
2: Splodiny v ovzduší nedopadají pouze na světové klima, ale lokálně určitě i na zdraví místních obyvatel. Jak se tahle stránka věci vlastně objevuje v celém tom jednání?
11: Přesně o tomhle mluvila Vicky Petnová z Environmental Defense Fund, z významné americké neziskové organizace ve veřejnoprávní televizi PBS.
13: Chci říct jasně, že oni nepřisuzují vůbec žádnou hodnotu ochraně Američanů před škodlivým znečištěním. Ta čísla, která nám podstrkují, to jsou peníze, které ušetří velcí průmysloví znečišťovatele tím, že nebudou dělat nic v otázce tohoto škodlivého znečištění.
11: Následky této politiky budou podle Petnové například takové, že bude více lidí trpět na astma, bude více dnů pracovní neschopnosti, absence ve školách, více návštěv nemocnic a lékařů. V důsledku toho třeba bude stát i víc zdravotní pojištění, přitom nic z toho nepomůže ani ekonomice.
2: A informace přinesl do Studia Plusu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Děkuji.
11: Díky, hezký den.
2: Spojenecké stíhačky, které se v Pobaltí podílejí na misi pro obranu vzdušného prostoru, sestřelily nad Litvou bezpilotní letoun. Přestože trosky jsou rozeseté na velké ploše, nejsou hlášené žádné škody na majetku ani zranění. Zatím není známý původ dronu ani kam směřoval, ale s podrobnostmi se do vysílání hlásí naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Vítej, Katko.
14: Dobré odpoledne.
2: Tak co tedy o zásahu stíhaček Severoatlantické aliance víme, víš?
14: Ten zásah popsal velitel litevského letectva Antanas Matutis.
15: Před půlnocí byl na radaru identifikován objekt blížící se z území.

0: Běloruska směrem k Litvě, který splňoval určitá stanovená kritéria a byl velmi podobný bezpilotnímu letounu. Objekt ale nebylo možné vizuálně ze země potvrdit a proto byly nasazeny letouny protivzdušné obrany. Ty bezpilotní letoun zachytili a dle postupů ho zničili.
1: Operaci provedly italské stíhačky Eurofighter Typhoon v 2000, které momentálně plní misi Severoatlantické aliance pro obranu vzdušného prostoru po Baltí. Vzlétly z letecké základny Šauly. Stíhačky ten dron sestřelili u vesnice Pratkuny, jihovýchodně od Kaunasu, v řidce osídlené venkovské oblasti, ale asi jen 5 kilometrů od přečerpávací vodní elektrárny Kruanis.
2: Katko, a co je známo o tom sestřeleném dronu? Co to bylo za dron?
1: No, zatím toho moc nevíme. Pravděpodobně do Litvy přiletěl z Běloruska. Z Běloruska ale nepřišla žádná zpráva, žádné varování o dronu letícím k Litvě, proto Litva pravděpodobně vyšla do Běloruska protestní notu. Ten dron na radaru zachytila až sama litevská armáda. Zatím není známé, zda to byl ruský nebo ukrajinský dron, nebo co to bylo za typ dronu, zda byl vojenského charakteru, jestli přenášel výbušnou nálož. To všechno je teď předmětem vyšetřování. Trosky dronů jsou totiž rozeseté po velké ploše, jak už si zmínila. Armáda a policie stále ještě je na místě sbírá, aby je mohla analyzovat. Stejně tak bude i analyzovat dráhu letounu. Velitel letectva Matutis ale řekl, že nyní nemá informace o tom, že by cílem toho dronu byla elektrárna Kruonis. Řekl také, že Litva nečelí žádnému masovému útoku.
2: No, objevují se také otázky, proč vlastně piloti nechali dron ve vzdušném prostoru tak dlouho? Nechali ho tam opravdu dlouho?
1: Ten dron se skutečně v litevském vzdušném prostoru pohyboval asi půl hodiny, protože stíhačky ho sestřelili až asi 20 minut po půlnoci, přitom radary ho zachytili ještě před půlnocí. Podle velitele letectva Antanase Matutise Litva musí zachovat postupy pro čas míru, protože neplatí válečný stav, neplatí stané právo, takže armáda nemůže sestřelovat každý neznámý objekt ve vzduchu, i když je blízko třeba hlavního města Vilniusu, protože v případě Litvy je ten problém, že Vilnius leží blízko hranice s Běloruskem a tak se ho týkají prakticky všechny výstrahy před leteckou hrozbou. Obyvatelé regionů, ve kterých se dron pohyboval, ale dostali varování, aby vyhledali bezpečné místo. Byla to žlutá hrozba, protože nehrozilo, že by se ten dron zřítil, že by musel být okamžitě sestřelen.
2: Víc už se nám nedostane tolik. Katka Havlíková, naše varšavská zpravodajka. Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Violončelistka a zpěvačka Terezie Kovalová chystá netradiční koncertní zážitek, představí na něm svou novou desku Zinka. V pátek 25. září zahájí v pražském Planetáriu novou hudební sérii pod obří LED kopulí. Jak se rodí propojení vážné hudby, elektroniky a kosmických vizuálů? Právě Tereza Kovalová o tom mluvila s Michailou Veteškovou. Projekt má název Nish Nights.
3: A je to někde na pomezí moderní klasiky a akustické elektroniky. A co tím myslím je, že veškerý rytmus, který tam je, je vytvořený z akustických nástrojů, z violončela, anebo jsou tam vlastně třeba přírodní zvuky, křupání nohou ve sněhu, bubnování na pupík mého psa. Takže i přesto všechno, že to může v určité momenty působit jako elektronická deska, tak je kompletně akustická.
4: Byl to právě ten důvod, že jste chtěla uvést v život svůj debut, že jste vstoupila do tohoto projektu, který je taky vlastně premiérový, toho 25. bude premiéra v Planetáriu.
3: No, ono se to tak krásně spojilo a já už na svém křtu jsem měla VJku, což je takový DJ, který ale pracuje s vizuálním projevem. S Lindou Arbanovou spolupracuju ještě od dob s Výřemenem Podzim a myslím si, že už to byla taková předzvěst tady tohoto projektu, protože to hodně šlo tím směrem právě vesmírného projevu a upřímně řečeno, já se na to nemůžu dočkat, protože miluju vesmír a obecně se o něj hodně zajímám a mám dokonce i slíbeno, že dostanu zrcadlo, abych nemusela si ukroutit hlavu až nahoru, ale abych viděla bez problému, co se nade mnou bude dít.
4: Věříte v to, že když si člověk sedne do té sedačky, bude se zavřenýma očima poslouchat vaši hudbu, že se mu něco bude dít vnitru?
3: Věřím a i vím, protože vždycky, když někde hraju skladby z desky, tak mi potom chodí dopisy lidí, kteří zažívají, já bych to pojmenovala asi nejlépe jako takové otevření dveří vnitřních, kdy mi píšou, že třeba roky plakali nebo roky nezažili nějakou takovouhle úlevu a že se jim to s tím spustilo, a to je pro mě opět nejlepší recenze.

0: Takže autentičnost a terapie hudbou, když jsem si pročítala rozhovory s vámi, tak vy dost otevřeně mluvíte o tom, že hudba nejenom vám takzvaně zachraňuje život nebo podporuje váš well-being.
1: Pro mě je to nejjednodušší způsob, jak se dostat do nějakého meditačního stavu. No, ostatně i podle mozkových skenů to odpovídá. Hlubina meditace, improvizované hraní je nejvíc na té škále a potom hluboký ponor do psychedelik. Vlastně všechny tyhle tři stavy jsou si velice podobné a jenom ta hudba to umí někdy propojit i pro ostatní lidi, protože ta meditace, pokud člověk nechodí na skupinovou samozřejmě, tak si to člověk jede sám, ale ta hudba je o tom spojení, samozřejmě dám to prvé řadě pro sebe, jinak bych to nedělala, jinak bych to nevydržela tak dlouho, ale je to komunitní záležitost a myslím si, že i v dnešní době spojovat lidi něčím, co je pro nás, pro všechny strašně důležité, je něco, co je důležité. No.
2: A bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
2: Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody značky Natura se v Česku nevyskytuje. Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma a Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Zprávy a Martin Matějka. Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody značky Natura se v Česku nevyskytuje, informovali o tom hygienici. Reagují tak na informace ze sousedního Slovenska, kde hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli láhev, která obsahovala vodu s velmi vysokým pH. To podle nich ukazuje na přítomnost žíraviny. Podle šarže kontrola zjistila, že láhev měla být plněná v Česku. Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. A průzkum a analýzu území u Zhůří na Klatovsku provede armáda spolu s hasiči. Následný odvoz, uložení a likvidaci toxického materiálu, ale podle Zuny bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž nemá vybavení a specializaci, říká Zuna.
4: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem větší kompetenci hasičský záchranný sbor.
2: V Národním parku Šumava se podle ministerstva životního prostředí nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody, třeba při povodních, požárech, haváriích nebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podobných mimořádnostech informovat posluchače, co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
5: My jsme si nastavili dva limity, jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60 spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
2: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech nebo přeladí na radiožurnál. Slovenský premiér Robert Fico podal návrh na odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Ustoupil tak ultimátu koaliční Slovenské národní strany, která nestraníka Tarabu na post sama navrhla. Důvodem jsou dlouhodobé spory. Prezident Peter Pellegrini se bude návrhem zabývat až po návratu z valného shromáždění OSN. Taraba už dřív uvedl, že se po případném odvolání vrátí do sněmovny jako autonomní poslanec. A to by mohlo ještě více zkomplikovat práci vládní koalici, která se ve sněmovně teď opírá o většinu 3 hlasů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody z Dounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drukla, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
2: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice. Na Kroměřížsku podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Cestující v Praze můžou ode dneška potkávat nově polepenou tramvaj. Chodce vyzývá k opatrnosti. Je součástí kampaně s názvem 3 sekundy, to je easy. Ta má upozornit hlavně mladé lidi s telefonem a sluchátky, aby dávali pozor na projíždějící vozy. Heslo kampaně je Vidím, slyším, jdu, říká Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
7: Než někam vstoupím, tak samozřejmě se rozhlédnout, ideálně se zaposlouchat, respektive jestli ta tramvaj nepřijíždí, není tam náhodou druhá, ale netýká se to pouze tramvají, ale samozřejmě i autobusů.
2: Pražský dopravní podnik za letošní první pololetí eviduje 43 střetů tramvají s chodci, zemřelo při nich jedno dítě. Na jižní spojce cestou na Smíchov naberete zdržení v koloně od pražské magistrály přes Ucpaný most a do Břízkou pojedete k Mrázovce více než půl hodiny. Na začátku Barandovského mostu navíc v pravém pruhu překáželo porouchané osobní auto. Už se ho podařilo odtáhnout, kolona by se mohla dát rychleji do pohybu. V Praze v ulici 5. května na Chodově směrem z D1 se řadí kamiony před sjezdem do Spořilovské. I tou se sunou krokem dál i jižní spojkou směr Černý most. Před Lanovým mostem už výrazně brzdí i osobní auta v levém pruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy a nejvyšší středeční teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 18. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
8: Snaží se Rusko otestovat připravenost a jednotu států NATO. Cílil ruský dron záměrně na vlak se západními diplomaty směřující z Kyjeva do Varšavy. Je v pořádku, že se předseda parlamentu Tomio Okamura schází s iránským velvyslancem, když tehránský režim vyhrožuje vojenským útokem na cíl v Praze? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý ministr zahraničí, poslanec zvolený za ODS Jan Lipovský. Dobrý den.
9: Dobrý den a děkuji za pozvání.
8: Rozhovor natáčíme po 15. hodině. Letouny NATO v noci na dnešek sestřelili u litevského Kaunasu dron, který zřejmě přiletěl z Běloruska. Nepociťujete v posledních hodinách zvýšenou snahu Ruska konfrontovat vojenské státy NATO, nikoli tedy pozemní invazí se vším všudy, ale omezeným způsobem třeba za pomoci dronu?
9: Já myslím, že můžeme v posledních týdnech pozorovat, že Rusko zvyšuje intenzitu a tlak jak na diplomatické a rétorické frontě, kdy slyšíme celou řadu poměrně radikálních projevů o útocích na Evropu a tak dále ze strany buď propagandistů nebo některých kremelských představitelů, jako třeba bývalého prezidenta Medvěděva. Zároveň je celá řada těchto průniků, ať už záměrných nebo nezáměrných, ale prostě jsou to velmi vážné bezpečnostní incidenty. Také můžeme pozorovat přípravy na mobilizaci v Rusku. Ty jsou zcela průkazné. Ten stát prostě utužuje systém toho, jak odvést lidi do armády a následně je také cvičit. No a samozřejmě Ukrajina je pod denním bombardováním. A to nejsou jenom ty noční útoky, ale ty útoky probíhají i ve dne. Já jsem tedy měl možnost teďka 4 dny na Ukrajině být a musím říct, že ten zážitek nebyl nijak příjemný. Je to skutečně velmi nepříjemné. Z těch všech cest, které já jsem podnikl do válečné Ukrajiny, tak tohle byla skutečně nejhorší. A to jsem byl v úzovkách jenom v Kyjevě.
8: No, jak jste se cítil, když jste se, myslím zpětně, dozvěděl, že cílem nedělního útoku na vlak mířící z Kyjeva do Varšavy v té bezprostřední blízkosti hraničního přechodu mezi Ukrajinou a Polskem byl zřejmě ten diplomatický vlak, kterým jste cestoval z Kyjeva, nejenom vy, ale který projel místem útoku o 15 minut dříve?
9: To samozřejmě člověku se ten obrázek skládá postupně, protože ta cesta samotná byla bez problému. Jsme v 10 večer nastoupili do vlaku. Někdy mezi 6. a 7. ráno jsme dojeli vlastně na ukrajinsko-polskou hranici, tam jsme přestoupili do autobusu po pasové kontrole a vlastně teprve zpětně přišla první zpráva o tom, že na té trati proběhl nějaký útok. Včera jsme se dozvěděli, že ten náš vlak jel o něco dříve, než byl ten naplánovaný jízdní řád, takže vlastně je možno se domnívat, že ten náš vlak mohl být tím cílem. Samozřejmě, když jste na Ukrajině v dnešní době, tak ty poplachy jsou všude přítomné a jsou vlastně každodenní, teda každé 3-4 hodiny je nějaký poplach, ať už je to uprostřed noci nebo během odpoledne, večera. Člověk to nějakým způsobem musí vstřebat, všichni se s tím musí nějak vypořádat, je to velmi napjatá atmosféra, takže i během té cesty v tom vlaku byly poměrně přísné instrukce toho, jak se chovat v případě evakuace, to určitě podceněno nebylo, zároveň byla přísná pravidla, jak se chovat na sociálních sítích, které všichni dodržovali. Tedy v tomhle to proběhlo dobře. Já věřím, že i kdyby ten vlak jel o něco pomaleji, tak by jsme byli včas evakuováni a nikomu by se snad nic nestalo. Příjemný pocit to není, člověku to dochází vlastně celé zpětně až po té, co to proběhlo.
8: Kdo všechno cestoval v tom vlaku označovaném za diplomatický z bezpečnostní konference?
9: Bylo to z té bezpečnostní konference Yes Ukraine, tam vlastně byl vlak tam a zpátky. Já jsem byl v Kyjevě o několik dní dříve, takže jsem využil tu cestu zpět. Jména lítají v těch článcích. Já sám jsem to vlastně nevěděl, protože přijdete na nádraží a nastoupíte do vlaku, někoho znáte, někoho od pohledu tušíte. Myslím si, že jsem na nádraží zahledl Karl Bilda, pak se psala i další světová jména. Já vím, s kým jsem měl v kupé, ale to není, řekněme, jméno nijak české veřejnosti známe.
8: Ale třeba tam byl i Boris Johnson, pokud vím.
9: Podle těch zpráv ano, a samozřejmě byli to účastníci konference, takže mohli to být různí poslanci, novináři, akademici, různí lidé z dalších složek, které prostě se účastnili z těch jednotlivých zemí té konference a využili té cesty.
8: Konference v Kyjevě se měl účastnit také náčelník generálního štábu Miloslav Hlaváč, ale ministr Zuna mu cestu nepovolil. Byla to chyba? Čím by přítomnost generála Hlaváče té konferenci prospěla?
9: Prospěla by České republice, protože náčelník generálního štábu, který je krátce ve své funkci, by měl možnost se na domácí půdě setkat se svým protějškem, s dalšími představiteli ukrajinské armády, která má unikátní bojové zkušenosti, protože se střelují stovky dronů, desítky raket denně. A pokud my máme být připraveni na tuto novou hrozbu, protože to je hrozba, která zde třeba před rokem byla v úplně jiné podobě, tak musíme s Ukrajinou mluvit, musíme jí pomáhat a to je to, co já říkám, že by vláda měla přehodnotit přístup k Ukrajině a třeba symbolicky tam poskytnout ty 4 letadla, které by byly velmi platné proti těm nejnovějším dronům, které Rusko posílá, ty Gerany. Oni jsou rychlejší, mají lítají výše a mají proudové motory, to znamená, je daleko těžší je sestřelit, už to nejsou takové ty malé drony, které zní jako motorka s tím, jak to známe z těch videí a tam ta úspěšnost byla daleko, daleko vyšší. Takže Ukrajina teďka hledá aktivně recepty třeba, jak toto řešit. Jsou ty projekty protibalistické obrany evropské, aby se do toho Česko aktivně začalo znovu zapojovat, aby o to vláda usilovala, aby to nebylo jenom na té pracovní úrovni a aby i na té pracovní úrovni do toho prostě nevstupovala tady ta antiukrajinská ideologie, kterou samozřejmě jako vláda má, asi si nemusíme dlouho vykládat proč. Ale je to v našem vlastním zájmu, když už třeba někdo nevěří tomu, že je správné pomáhat Ukrajině.
8: Na síti X jste psal, že Donald Tusk jen před pár dny varoval před ruskými útoky na hraniční přechody s Ukrajinou. Vy už jste o tom částečně mluvil, jaká tedy byla v souvislosti se změnou konferencí bezpečnostní opatření?
9: Bezpečnostní opatření byla taková, že se obsah a jakákoliv informace o tom, že člověk je na té konferenci vlastně nesmí sdílet na sociálních sítích, to znamená neinformovat o ničem v reálném čase, takže to všichni dodržovali.
8: Kaja Kalasová, šéfka unijní diplomacie, řekla, že cílem toho ruského útoku na osobní vlak bylo zastrašení západních zemí a snaha odradit je od další podpory Ukrajiny. Připouštíte, že by mohl mít takový efekt?
9: Já si nejsem jistý, jestli to bude mít ten efekt. Každopádně je to ze strany Ruska demonstrace síly. Podívejte, my to dokážeme. My se nebojíme zasáhnout i cíl, který je takto citlivý. a jak řekl polský premiér Donald Tusk, je to eskalace a zjevně tedy pokud měl informaci o tom, že se něco takového chystá asi v obecné rovině logicky, tak je správně, že to řekl dopředu. Bohužel to prostě zapadá do té gradace a eskalace, kterou vidíme z ruské strany v těch posledních týdnech, měsících.
8: Rusko útoky přesouvá stále blíž k hranicím NATO. Jak velké riziko nějakého většího konfliktu, který by překročil ukrajinské hranice?
9: No, o tom scénáři se hovoří od začátku tohoto roku. Byť v takových jako na začátku skoro jako divokých, nechci říct fantaziích, ale prostě ten nejčernější scénář je vždycky málo pravděpodobný. Bohužel i málo pravděpodobný byl ten scénář, že Putin zaútočí celou armádou na hlavní město a udělal to. To znamená, já říkám, že žijeme v době, kdy se i ty nejhorší scénáře naplňují a proto se na ně musíme připravit a to už jsme zpátky v politice. Proto říkám, prostě musíme více zbrojit a musíme to dělat i ve spolupráci s Ukrajinou, která ví, jak tomu nepříteli čelit, protože naše armáda to nemá kde jinde se dozvědět.
8: Kdyby se ruské straně zdařil útok na vlak připravující několik představitelů států NATO, jak by podle vás měla aliance odpovědět?
9: Já myslím, že ta odpověď musí být stejná vlastně bez ohledu na to, co se stalo nebo nestalo. Vemte si, před několika týdny jsme se od Němců dozvěděli, že ruská operace proběhla vlastně na tom letišti v Lipsku. A mně přijde, že ta reakce nebyla, jako kdyby to tam vybouchlo. Že byla mírnější. Ale ten cíl bylo, aby to explodovalo. To nebylo nás vystrašit, tam byla skutečná trhavina. Víme, že tam bylo ukrajinské nákladní letadlo se skutečným vojenským nákladem. Já teda nevím s jakým, ale pravděpodobně natolik významným, že si ruská strana vyhodnotila, že to je ten cíl, který chtějí zničit. Takže podle mě Rusko stále musí vnímat tu evropskou obecně reakci jako slabou.
8: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s bývalým ministrem zahraničí, dnes poslancem za ODS Janem Lipavským. Šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha po útocích dronů v blízkosti ukrajinsko-polské hranice vyzval západní partnery, aby uvalili na putinovský režim razantní sankce. Pomohli by?
9: Jednoznačně ano. Mně se to takhle lehce říká z opozice od stolu. Já vím, jak těžké bylo domluvat sankcem, když jsem byl ve vládě. Čisté svědomí mohu mít v tom smyslu, že Česko vždy bylo na té straně těch zemí, které volaly po větším počtu sankcí. Co se dneska odehrává v Unii? Francie požaduje stažení z jednoho z významných oligarchů ze sankčních seznamů, protože tam mají nějaké vlastní zájmy. To znamená, je těžké hledat evropskou jednotu, je potřeba o ní usilovat a je potřeba prostě hledat všechny možné cesty. Takže ano, bez pochyby vyhladovět ruský režim, aby neměl zdroje na vedení té války.
8: Sibiha vyzval partnery, aby úplně ukončili obchodování s Ruskem a zakázali Rusům vstup do západních zemí. V kontextu toho, co jste teď řekl, je to reálné?
9: To je nereálné v tom smyslu, že kdyby to bylo reálné, tak už se to dávno stane. Na druhou stranu, jak říkám, je potřeba hledat postupně ta opatření, snižovat ty závislosti. Já si myslím, že rozumný je ten návrh, aby Rusové, kteří vlastně mohli nebo by mohli sloužit v ruské armádě, tak aby nemohli jezdit do Evropské unie, do Schengenu na dovolenou a tak dále. Oni ale nebo byli v armádě a můžou představovat nějaké ohrožení. Přece jenom ten konflikt už trvá 5,5 let, to znamená, i ty země, které žijí z toho obchodu s Ruskem nebo z turismu, mohly najít dost cest, aby diverzifikovali. Konec konců, my jsme to dělali, dováželi jsme 3 roky ruskou ropu, radost jsme z toho neměli, ale ta družba tady byla desítky let z dob komunismu, takže jsme postavili silnější trubku nebo čerpadla a zbavili jsme se té závislosti na ruské ropě. Stejně s plynem, stejně složité to je ohledně jádra, ale některé země vlastně ty kroky ani nezačaly dělat v některých oblastech nebo dále dováží ten plyn. Takže musíme si přiznat, že jestli chceme podporovat Ukrajinu, aby obstala proti Rusku, tak musíme dál prostě hledat aktivně cesty, jak neživit ruskou válečnou mašinérii.
8: Někdejší velitel speciálních sil generál Roman Polko tvrdí, že by polská vláda měla vojákům povolit sestřelovat ruské drony ještě nad ukrajinským územím. Co si o tom myslíte?
9: To je krok, který asi napadne úplně každého. Vzhledem k tomu, že vím, jak složité je toto rozhodování, tak Ono to prostě dává smysl. První rok té války byla taková iniciativa, že se má zavřít nebe nad Ukrajinou, kdy vlastně byly Ukrajina vlastně jako vyzývala země na to, aby vytvořili nějaký protiletecký štít nad Ukrajinou, ale je potřeba si uvědomit, že by to de facto znamenalo daleko přímější vstup těch zemí, které by se do takové operace zapojily.

0: dronů jste vysvětlil, proč je to podle vás zásadní. Vidíte nějakou šanci, jestli to stane?
1: Úlohou opozičního politika je samozřejmě přinášet návrhy, dávat je na stůl, dát jim určitý hlas. Vůbec nevidím do toho, jak přemýšlí vláda. Mně by se líbilo, kdyby, já jsem to říkal včera už v interview České televize, mně by se líbilo, kdyby Karel Havlíček na té obchodní misi za 14 dní oznámil, že vláda udělá tohle rozhodnutí. V jejich pravomoci to je, ta vláda to může rozhodnout. My víme, že ty letouny by jsme dokázali postrádat a hlavně by se aktivně zapojili do obrany celé Evropy, takže bychom na to mohli participovat a zlepšilo by nám to renomé ukrajinské strany a třeba by jsme se opět více začali dostávat do nějakých těch diskuzí o tom přenášení zkušeností.
0: Německo tedy počátkem srpna čelilo pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Ten podle německé vlády měli provést naverbovaní agenti najatí ruskými státními orgány. Proč se k tomu vracím? Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to obvinění označil, teď cituji, za v podstatě začátek skutečné války. To jsou ale hodně silná slova.
1: To jsou hodně silná slova a řekněme, že podtrhují to, co jsem říkal na začátku našeho interview, že ve všech těch doménách, segmentech nebo částech, prostě ať už jako toho diplomatického slovníku nebo těch fyzických nebo hybridních aktů, Rusko výrazně přetvrzuje.
0: Předseda ODS Martin Kupka kvůli sabotážím a útokům v Německu a v Polsku navrhuje svolat schůzku předsedů sněmovních stran ke společnému postupu v zahraničně bezpečnostní politice. Chystá se něco takového?
1: My jsme s tímhle návrhem přišli už před prázdninami, aby si šéfové parlamentních stran spolu sedli a pobavili se na toto téma. Myslím si, že to je rozumnější a vyspělejší, než aby jsme svolávali nějaké mimořádné schůze nebo se to snažili tohle téma veřejně interpelovat. Myslím si, že je v zájmu všech, aby jsme měli politický dialog na téma bezpečnosti této země a zahraniční politiky této země, protože ty věci jsou prostě spojeny. Samozřejmě tato výzva přichází v situaci, kdy vlastně pozorujeme i rozpadlý vztah mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem, byť včera proběhla schůzka, která nějakým způsobem ukázala, že tito pánové spolu 40 minut dokázali hovořit, což si myslím, že je dobře a tato země to potřebuje, protože říkám, tady skutečně jde o nás všechny a my k té bezpečnosti chceme přistoupit odpovědně. A myslím si, že Andrej Babiš, kdyby byl rozumný, tak na to přistoupí. On mu psal dopis a dostal pan předseda takovou arrogantní odmítavou odpověď. Nicméně my z toho požadavku neustupujeme.
0: Poslanec za ODS Jan Lipavský, bývalý ministr zahraničí, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Donald Trump kritizoval Ukrajinu za útoky na ruské rafinérie. Prý Zelenský může za vysoké a dál rostoucí světové ceny ropy. Není ale jejich příčinou spíš Trumpovo nepochopitelné dobrodružství v Iránu?
1: Já osobně se domnívám, že situace na Blízkém východě a to, jak se Iránu daří vlastně škrtit ty obchodní trasy, ať už je to Hormuzský průliv nebo i v Rudém moři, tak a další nabourávání nebo ničení té ropné infrastruktury v regionu, tak bez pochyby stojí za tím růstem cen. Ukazují to i různé grafy, které tady po internetu, že vlastně samozřejmě ruské dodávky i na světové trhy představovaly určitý podíl, ale dlouhodobě klesaly, nicméně bez toho, aby to mělo nějaký razantní dopad na cenu. Ten důvod je ten, že země zálivu mají dlouhodobě velkou nadprodukci, kterou záměrně škrtí, to je vlastně princip celého OPECu, aby drželi cenovou stabilitu, aby jako nezavalili ten trh to svojí produkcí. To znamená, ty země zálivu byly úplně v klidu schopny to vykrývat nebo z jiných zdrojů, ale v momentě, kdy to z toho zálivu sem nemáme jak dovést, nebo ta produkce je narušena, tak samozřejmě mě ty ceny najednou jdou nahoru.
0: Mimochodem, polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský znovu připomněl, co řekl na konferenci v Kyjevě, že v případě ruské agrese na země NATO by alianční letectvo i bez účasti USA bylo schopno zničit polovinu ruských rafinérií rychleji než Ukrajina. Věříte, že by se Putin odvážil něco takového riskovat?
1: Já myslím, že je dobře, že slyšíme jasná slova od Radka Sikorského. Na druhou stranu uznejme, hovoří za Polsko, nehovoří za další země, které mají i tyto schopnosti, ale já vnímám i pozitivně slova některých představitelů Severoatlantické aliance.

0: ať už generálního tajemníka nebo těch odpovědných generálů, kteří mluví o tom, jaká je síla Severoatlantické aliance, i demonstrují připravenost Severoatlantické aliance v tom severském regionu. O to víc mě mrzí, že naše země z toho tak jako vyklouzává a tváří se, jako kdyby se nás to netýkalo.
1: Situací v Hormuzském průlivu a jejím řešením se údajně měl zabývat předseda sněmovny a šéf hnutí SPD Okamura na schůzce s iránským velvyslancem. Myslíte, že domyslel všechny souvislosti?
0: Přiznám se, že nevím, co byla jeho motivace. To popravdě řečeno nedokážu odhadnout, ale myslím si, že to byla z jeho strany chyba politického úsudku, protože přijetí velvyslance předsedou sněmovny je výraz velké míry diplomatické blízkosti a náklonosti. Předseda komory neřeší praktické otázky ve smyslu mezistátních vztahů nebo to, co řeší diplomacie, to, co řeší ministr zahraničních věcí, když si předvolá velvyslance, aby mu vyčinil za to, že v jednom z těch prohlášení ty revoluční gardy označili Rádio Svobodná Evropa v Praze jako legitimní cíl. Takže podle mého soudu to prostě byla chyba. Já jsem si z toho dělal na internetu srandu, tak jsem mu tam sepsal seznam dalších různých teroristických organizací, které Irán aktivně podporuje, od hutijských rebelů přes Hezbollah k Hamasu, že by si to mohl pozvat jako další představitele. Prostě nemyslím si, že by předseda České sněmovny měl jako rozvíjet tento druh vztahu. No.
1: A to, že na sítích zveřejněn informace o schůzce se Saidem Bašim zrovna 11. září, tedy v den 25.
0: To
1: výročí.
0: Už je taková hořká
1: ironie. Myslíte, že to byla náhoda?
0: To si myslím, že byla náhoda. Teda. No, tak takhle sofistikovaně, nevím, jestli takhle sofistikovaně pracují, takže tam... Ale samozřejmě člověk nikdy neví.
1: Víte něco víc o té koncepci projevu prezidenta na valném shromáždění OSN, kterou v pondělí představil předsedovi vlády?
0: Ne, tady čerpám pouze z médií.
1: A jak se díváte na to, že ministr zahraničí Macinka se nedostavil na hrad ke konzultaci o zahraniční politice s prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Babišem, byť byl pozván?
0: Já to vnímám jako širší součást rezignace Petra Macinky na koordinaci české zahraniční politiky a její utváření, protože abyste ji mohl koordinovat a utvářet, tak musíte nějakým způsobem vést dialog se všemi aktéry, ať už na té platformě koordinace ústavních činitelů, která se pravidelně schází na hradě, když se na tom jsou aktéři schopni domluvit, nebo musíte mít nějakou přímou linku a usilovat o její budování. Takhle vlastně ministrovi zahraničních věcí potom bude nadiktováno, na čem se prezident s premiérem domluvili a on to jenom vykoná.
1: Takže ten argument, že se uvidí ještě tento týden při jiné příležitosti, ten pro vás není pádný?
0: To já takhle slyším poprvé. Samozřejmě bylo by v pořádku, aby si i ministr zahraničí dokázal čas od času, když je to relevantní, sednout s prezidentem republiky a nevedl s ním prostě ústavní válku, tak jak jsme toho byli svědky posledního půl roku.
1: A jak si vysvětlujete, že už více než měsíc nemá vláda bezpečnostního poradce?
0: To je další věc, kterou my jako ODS z opozice kritizujeme. Ukázalo se to na tom případě třeba té polské ruské dezinformační hry proti Polsko-České republice. Vlastně premiér tím byl zaskočen. Neměl informaci, že se to koná. A pak byl premiér zaskočen tím, že mu minister obrany letí do Číny. Pak byl zase zaskočen čím jiným. Tím náčelníkem generálního štábu, že mu to zakázali, byl opět zaskočen, neměl informaci. No tak od toho my jsme zřídili roli, která je velmi dobře ukotvena v tom systému. Tomáš Pojar to dělal výborně. Premiér Babiš si tam vlastně dal Hynka Kmoníčka na půl roku, ale pak jako se na to nenavázalo a to si myslím, že je chyba, protože tam má být člověk, který zná ten systém, pohybuje se v tom systému, působil v něm, má konexe do diplomacie, má konexe do armády, takže když se a vytváří si evropské konexe, protože celá řada zemí má ty národně bezpečnostní poradce nebo nějaký ekvivalent, který má přímý přístup k tomu, řekněme, nejmocnějšímu člověkovi nebo jednou nejmocnější, což prostě premiér je z hlediska bezpečnosti velmi významná, jako jeden z nejmocnějších lidí, aby tyhle ty klíčové věci za ním přišel a řekl, pane premiére, děje se to a to. Protože ministr zahraničí může být v zahraničí, někde prostě cestuje, přijímá návštěvy, má svůj program, nemůže furt běhat za premiérem. Ten poradce je jakoby pro něj a hlídá tu nejdůležitější agendu a může si tam dát figuru více politickou, méně politickou, to je vlastně jeho věc, ale aby to nějak fungovalo. Bohužel oni argumentují, že to nepotřebuje a tak dále, ale já si myslím, že se ukazuje, že je to v dnešní době, kdy ty věci se odehrávají strašně rychle, chyba.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Janem Lipavským, poslancem za ODS, bývalým ministrem zahraničí. Děkuju vám, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: 17 hodin 30 minut. Český rozhlas Plus.
3: Nebezpečná šarže jemně perlivé vody Natura se podle hygieniků v Česku nevyskytuje. Její výrobce tvrdí, že ji dodal jen na slovenský trh. Slovenský úřad veřejného zdravotnictví dnes informoval o vysokém pH vody a o podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky v šarži se spotřebou letos v listopadu. Látka se našla v jedné půllitrové lahvi. Hygienici nařídili mimořádné kontroly a vyzvali spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Rusko nezastaví boje a útoky na Ukrajinu ani během případných rozhovorů o konci války. Podle agentury Reuters to prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina mírová jednání podmiňuje klidem zbraní. Kreml taky uvedl, že vítá americký návrh na zastavení vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. A podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to bude možné, jen pokud z údery přestane Rusko. Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS2, který má kontrolovat třeba silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Poté se začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Úpravu ještě musí schválit členské státy Evropské unie. Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. To se tak promítne do cen benzínu a nafty a u některých domácností taky do plateb za vytápění budov. Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na více než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Policie v Istanbulu zadržela nejméně 150 demonstrantů. Lidé v největším tureckém městě protestovali proti víkendovým zátahům a zatýkání lidí z LGBT+ komunity po celé zemi. Turecká vláda raději zdůvodňuje ochranou dětí a rodinných hodnot. Policie o víkendu zadržela nejméně 40 aktivistů. Vtrhla do barů i mužských lázní, které členové komunity navštěvovali. Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí kamiony téměř od sjezdu z dálnice. Provoz zpomaluje jak omezení mezi Jesenicí a Vestcem, tak nadále pokračující regulace vjezdu do obou tunelů. V opačném směru, tedy z letiště k D1, panuje silný provoz od Zličína. Z 23. kilometru fronta popojíždí téměř k Barandovu na 17. kilometr. Plní se i plzeňská dálnice D5 před okruhem. Nákladní soupravy zastavují u Chrášťan na prvním kilometru. A v Praze z Hloubětí na Doletňan teď čerstvá potíž těsně za sjezdem do Novopatské. V levém pruhu stojí nepojízdné osobní auto s přívěsem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a nejvyšší středeční teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 18. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Osobnost Plus Barbory Tachecí.
4: Washington se údajně připravil hlavní část mírové dohody s Ruskem. Její podepsání však brzdí neochota Ukrajiny k územním ústupkům. Cituju, prezident Putin vytyčil svou linii toho, čeho chce dosáhnout. Kdyby Ukrajina chtěla ustoupit k této linii, měli bychom už sestavenou zbývající část dohody. Ale Ukrajina to teď nechce udělat. Postěžoval si v závěru uplynulého týdne Jared Kushner, zvláštní vyslanec prezidenta Trumpa. Evropa a budil dojem, že ten, kdo tu zlobí, je Ukrajina. Politický geograf Libor Jelén z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je dnešním hostem Osobnosti Plus právě teď. Vítejte, dobrý den.
5: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
4: A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
4: Zdá se, že to není poprvé ani naposled, kdy se Amerika snaží trošku vinu za celou tu strašnou, tragickou anabázi přenést na pokračování války z Ruska na Ukrajinu. Takže se ptám, je to normální nástroj vyjednávací, nebo co to je?
5: Takové jako otočky, že jo, já se jako naznačuju. Normálně by to bylo asi zábavné, kdyby nešlo o životy, o stovky, tisíce životů, a jestli je to normální, no já myslím, že jako nevídáme to často, aby prezident nějaké země během jen dvou let svého vládnutí měl takhle nekonzistentní přístup k nějakým tématům, a velkým tématům, jako je válka, takže to nemyslím, že to je normální.
4: Tohle řekl ale Jared Kushner, totiž jakoby to rozčílení no, na tu Ukrajinu.
5: Ale Jared Kushner jako jedná jménem někoho, že jo? Takže on podle mě není úplně tím samostatnou jednotkou, která by říkala své názory.
4: Nenapadá vás, že je to vlastně, že by to mohlo působit jako tlak na kapitulaci Ukrajiny? Prostě taky už to tu bylo, ale jestli se to nebojuje jako nové téma znova.
5: Může to být tlak na Ukrajinu, může to být i jakási hra o voliče třeba, protože znova bychom měli připomenout, že se nám blíží teda ty kongresové volby a je vidět, že možná Donald Trump neví už kudy kam, protože má odevřené dvě války, v jedné teda se neúčastní, ale je dlouhodobě vyjednavačem a tu druhou, které se účastní a ani ze dne neumí jako vycouvat, takže ani nějak vyřešit. Takže je možné, že i tohle zase může být jakási nějaká zkratka, kterou se snaží někoho oblafnout.
4: Mimochodem, když říkáte, Trump neví kudy kam, tak zdá se, že kolem svatby svého syna tak neví moc kudy kam, protože jak dnes vyšla zpráva, tak svatbu Donalda Trumpa juniora na konci května na Bahamách tajně financoval ruský oligarcha Umar Kremlev, který je napojený přímo na Vladimíra Putina, aspoň tak to uvedl server ProPublica. Víte, že to má jako bohatá, přebohatá rodina Donalda Trumpa zapotřebí.
5: No, já jsem si říkal ještě štěstí, že to nefinancoval třeba Viktor Kožený, že jo, jako my prsty potom v tom. Jasně, jsou to takové ukázky v provázanosti toho režimu s, řekněme, se svým okolím, které není úplně transparentní. Já si nemyslím, že tohle je jediný případ. Já myslím, že když se podíváme i na jako různé poradce, anebo i ministry v Trumpově administrativě, kteří jsou zase navázeni třeba na ropný průmysl, tak je jasný, že jako tam je jako lecos nečistého.
4: Tak trošku to připomíná jako to, že by bylo fajn se s Ruskem nějak opravdu dohodnout, ty zlobivá Ukrajino, protože my už tam máme rozjeté kšefty.
5: No, ano, možná to tak vypadá, já zároveň nevylučuju, že za dva měsíce, nebo třeba za půl roku, až se třeba se potkáme, tak to bude zase jinak. Třeba budou Spojené státy dodávat zase patrioty a budou dále podporovat Ukrajinu, takže tady ano, je tady zase nějaký krok, který vede, nebo má tlačit Ukrajinu k nějakým ústupkům, k nějakému vyjednávání nebo něčemu, co má vést, aspoň zádlivě k nějakému konci, ale zapomíná se pořád na fakt, že ten, kdo to má ukončit, je Vladimír Putin, nikoli Ukrajina.
4: Tak, myslím, že jak Kushner, tak ta ruská strana už potvrdili, že se sejdou k dalším jednáním, k trojstraným, že u toho bude Amerika. Jared Kushner mluvil o nutnosti nějakého kreativního řešení. A mě by docela zajímalo, jestli když jedna strana chce cizí území a druhá strana ho nechce nikomu dát, jestli na to může být nějaké kreativní řešení.
5: Ne, to nevypadá moc kreativní, no. To je to víceméně násilné, že jo? Nebo je to z pozice moci. A z mého pohledu, a to ať jako odborného, tak vlastně nějakého jako laického, civilního, tak za mě takové řešení, kde by Ukrajina měla dobrovolně odevzdat své území, myslím tím pod nějakým nátlakem, není přijatelné. A to říkám jak z toho odborného, tak z toho osobního hlediska.
4: Víte, pro nás zvyklé žít v míru, to asi není přijatelné pro nikoho, leč teď se ptám na systémovou otázku kladu, jestli k tomu prostě nesměřujeme. Celá Evropa, celý svět.
5: Možná ano, já zase teda, pokud bych to měl opravdu, bychom mohli zobecňovat a dávat to do nějakých kontextů, tak z těch hranice se měnily v 20. století mnohokrát. Jo? Máme vždycky po nějakých velkých válkách, po první světové, po druhé světové, na konci studené války se měnily hranice, rozpadaly se různé státy. Takže máme tady, nechci říct precedenci, ale situace, které mohou vést k tomu, že ty hranice se nějak mění a to, že v tuhle chvíli my to vnímáme jako, jak to říct, jako situaci, kterou nechceme, nebo která je nežádoucí, nebo která může měnit, jo, i vlastně naše pocity bezpečí, protože když se mění hranice kousek od nás, tak kde budeme mít záruku, že se nebudou měnit i u nás, jo, tak přesto jako je dobré si uvědomit, že hranice nejsou jako stálou jednotkou a státy jako takové, ať už to je Česko, Ukrajina nebo to jsou vlastně moderní fenomény, to jsou instituce, které nám vznikaly, řekněme, v posledních staletích, jo, jak vypadala mapa světa před stolety, jo, Afrika, v Africe nebyly samostatné státy.
4: Čili vy říkáte jinými slovy, a opravte mě, jestli se mýlím, že si prostě budeme muset zvyknout na to, že něco podobného, jako je výpad další agrese Ruska k Ukrajině, s touhou získat území, jako chlapci, děvčata, zvykejme si.
5: Tak, to bych nerad. Je tady totiž jedna taková okolnost. Ty hranice se měnily vždycky opravdu po velkých válkách. Jo? A to je, teď máme situaci v Evropě, a to už skoro 80 let, kdy válka žádná není a nebyla. A ta stabilita vlastně spočívá vlastně v tom, že máme nějaký mezinárodní systém, kde ty státy se navzájem uznávají. O tom jsem právě mluvil předtím, že to je ta moderní instituce. A tohle z toho, pokud bude narušeno, tak to skutečně může vést prostě k nějakému, řekněme, většímu chaosu ve světě, klidně i v Evropě. A já bych byl rád, aby jsme si na tohle nezvykli. Aby jsme dělali všechno pro to, že to právo má být mezinárodní právo na prvním místě.
4: Thomas Mann řekl pamětihodný citát, asi ho znáte, tolerance ke zlu stává se zločinem. Uh-huh. Takže když se my všichni na to z klidu svých domovů a hlavně z klidu vlád v jejich palácích díváme, tak jdeme sami proti sobě.
5: Přesně tak. Možná bych to mohl i odborně dokumentovat. Hranice mají a území, teritoria států mají vlastně dvě funkce. Jedna je to fyzické, to je to, že můžeme využívat to území, a druhé to je perceptivní, to je to, jak to vnímáme, nebo říkáme diskurzivní. A tohle je hrozně důležitý si uvědomit, že tu stabilitu a to vnímání toho mezinárodního řádu vlastně v tuhle chvíli stále vnímáme jako nějaký jako základ našeho uvažování, představ o světě, jiný diskurs. A pokud by se tohle mělo změnit, to jest pokud by jsme přistoupili na fakt, že máme Else Impéria, že máme nějaký vládce, který ve jménu národů v filozofkách chtějí dobývat území, to jest návraty do 19. století nebo do první poloviny 20. století.
4: Svět impérií
5: a diktátorů, a tak to je velmi jako nebezpečné i vlastně jako ve smyslu toho, že i my sami přestaneme, jo, naše hodnoty vnímat, jo, jako jo, že jsou zaměřené na právu a nějakých jako systémů, který je spravedlivý.
4: A nemáte pocit, že jsme na cestě, výrazné cestě ke světu impérií?
5: Tak a tady bych měl zapůsobit jako jeden z faktorů formování diskurzu, a to je jako akademik nebo učitel, a měl bych říct, ne, nemyslím si, stále tady existuje nějaký systém, stále většina států, myslím, že chce, a nejenom států, ale lidí chce dodržovat právo, ať už ve svých státech, anebo i to mezinárodní, a nechce, aby se měnily hranice. Takže Já věřím, že ty precedence, které máme v dnešní době, a to je válka v Iránu nebo válka na Ukrajině, jsou pouze pořád jednotky, které, dejme tomu, jednou skončí a že svět bude pokračovat takový, jaký je. Samozřejmě ano, budou se měnit nějaké poměry, jo, myslím tím geoekonomické, prostě roste nám Čína, roste nám Indie, rostou nám jiné státy.
4: A územní taky, jak říkáte?
5: To je otázka. My nevíme, jak to dopadne.
4: Ne, samozřejmě, že o tom jako nemůžeme říct, že víme, jak to bude, ale prostě svět, který vzniká, a teď se ptám, to nekonstatuju, prostě jakoby nahrává dalším a dalším agresorům, protože všechno nasvědčuje tomu, že Rusko alespoň část té Ukrajiny získá.
5: Je to možné ve finále. Je to možné, pokud k tomu sama Ukrajina svolí, to jest dojde opravdu k tomu, že dojde nějaký jako obecný konsenzus, politický konsenzus, že prostě už nemá cenu dál válčit a ztrácet životy. Je to území, které v tuhle chvíli ovládá Rusko na východě, tak Ukrajiny, tak stejně bude obtížně integrovatelné a tak dále, tak podobně. A ten moment, ano, můžem dojít něčemu, co lze nazvat finský model třeba, jo, kdy Finové také ztratili po válce velké území, velkou část i jako obyvatel a akceptovali to.
4: Může to fungovat z dlouhodobého hlediska, že opravdu tak jednoduše, relativně jednoduše vyměnit území za mír a jak dlouho takový mír potom trvá?
5: Mír je vždycky nastaven nějakými normami a mezinárodními pravidly, to znamená nějakými smlouvami, samozřejmě můžou to být instituce, které se na tom podílí a ano, pokud skutečně tady bude dostatečně silný garant, který jednak bude pomáhat Ukrajině stabilizovat a nějakým způsobem a vnitřně strávit i tu válku, ztráty životu, ztráty toho území. A samozřejmě pak tady máme otázku, a co Rusko? Jestli přežije ten režim v takovém formě, v jaké je. A tak, jestli se dál bude chovat imperiálně, a nebo jestli se jasně, jestli nějaký změní.
4: Vy na mě děláte dojem, že jste takový optimista vlastně.
5: Já musím, nebo.
4: Jinak byste se zbláznil. Ale ne, tak si představme, jo. Vynucená ztráta území, je to jedna z možných variant, říkám. Vynucená ztráta území na Ukrajině, Američani spokojení, že konečně se podepsala dohoda, zůstává Ukrajina bez členství v Severoatlantické alianci, bez jakýchkoliv jakoby zásadnějších záruk, tak kam to celé může vést, že prostě za 5 let ti Rusové tam v pochodují znova do toho zbytku.
5: A nebo v pochodují do Moldavska, nebo pochodují do pobaltských států, jasně. No, ještě bych jako úplně nevýmal jednou důležitého aktéra, to je Evropa. Jo, ono se nám trošku vytratila tady, není v těch jednání, protože Rusko je nechce, ale Evropa je garantem, bych řekl, jako asi jediným spolehlivým garantem teritoriální celistvosti Ukrajiny, jo, vlastně ekonomickou pomocí, humanitární pomocí, to znamená, je tady pořád jako významným prvkem. A pokud Evropa bude fungovat ve smyslu pro Ukrajinu, to je, my jsme tady pro vás, pojďme to nějak integrovat, budeme pomáhat, budeme vám garantovat třeba i tu bezpečnost, tak se k tomu třeba dojít nemusí. No, ale zase, je to podmíněno i tou druhou stranou.
4: Ale říkáte, kdyby ale nastupující vlády po Evropě, myslím, tak nejsou, podívejte se na naší vládu, která celkem tvrdě odmítá vlastně jakoukoliv větší pomoc směrem k Ukrajině a když dá menší, tak se vzepřou koaliční partneři. Jasně. Takže to není prostředí, kde by tohle mělo dávat záruku Ukrajině. Že?
5: Určitě je to, Evropa je mnoho států a mnoho hlasů a mnoho názorů. Jo? A je to vždycky dlouhodobý proces. Jo, všechny ty sankce jsou tvrdě vyjednaný a jo, nebylo to jednoduché. Na stranu druhou mění se nám vlády i opačně, třeba Maďarsko. jo, které dřív házelo klacky pod nohy všemu a najednou jako je relativně rozumné. A česká vláda, ať jaká je, tak stále není protiukrajinská. Jako úplně, jako jo, že by...
6: Ale zřeklo se touhy pomoci.
5: Ano, jistě. Jo, zřekli jsme se sami od sebe, jo, té konstruktivní role toho, že jsme mohli být významným partnerem Ukrajiny do budoucna, ale zase se to také může změnit, děti u nás budou zase někdy volby, ne?
6: Víte, abychom se vrátili k tomu Rusku a k Ukrajině už jenom naskok, tak je ta daná situace, nevyplývá z ní, že možná lepší než mírová dohoda, která okrádá Ukrajinu o území, by bylo lepší prostě nějaké dlouhodobé příměří a zmrazený konflikt?
5: Ukrajina tohle nabízí pořád, celou dobu. Jo, oni říkají, pojďme to zastavit teďko, půjdeme dál jednat. A to nechce Putin, to nechce.
6: To je u Ruska nepřekročitelné.
5: Ne, to je, jasně, Putin no, to nechce, to, samozřejmě, protože to je pro něj prohra diplomatická, že jo, i vojenská, takže ne, nechce.
6: Tím si to odfajfknu je to hotové. Tak a teď mě řekněte, není vlastně největší změnou dneška to, že si pomalu zvykáme, ne ta válka jako taková, ale že si pomalu zvykáme na to, že prostě silnější může napadnout slabšího a nějakým způsobem je to pro něj cesta vpřed.
5: Jo, vracíme se, už tam to zaznělo v těch předchozích otázkách a odpovědích. No, já nevím, co to znamená zvykáme si. Já si na to zvyknout nechci a myslím, že nikdo, s kým se budeme bavit na ulici, by takhle nechtěl, aby fungovala společnost. A to znamená, říkám, jak na té úrovni jako domácí, jo, znamená tady u nás, jak má fungovat právo, jak má být vymahatelnost práva, tak i to mezinárodní. To jo, je otázka spíš opravdu na to, jak se chovají opravdu, jo, ty diktátoři. Ty vlastně vytvářejí ty situace toho, jak se pak vnímá jakoby ten, ta válka, nebo to, jaké oni mají vlastně diskurzivní nějaké dopady na ty naše názory. A já si myslím, že se tomu doufám, jako furt bráníme, co pak tady jako Trumpa někdo jako podporuje v těch myšlenkách.
6: Nevíte, ale vy říkáte, já to nechci. A prostě pravda je taková, že lidé už jsou trošku Ukrajinou samozřejmě utahaní a už nevyhledávají ty denní zprávy tolik jako dřív. Takže najednou si třeba můžeme dospět do stádia, že ten status quo je stav trvalý. Rozumíte mi?
5: Já vím, kam jdete. Jedna věc je to, že už ta pozornost té válce na Ukrajině není taková, jako byla v počátku, ale druhá věc je, když se těch lidí zeptáme a chcete, aby takhle fungoval svět, tak vám řeknu, že ne. To znamená, jedna věc je, řekněme, medializace a udržování pozornosti k nějakému tématu. Druhá věc je přijetí té normy. A to si myslím, že může se lišit.
6: Víte, už jste o tom mluvil, že v těch posledních dekádách zpátky, tak že se také měnily hranice občas, ale nebyl to žádný jako mainstream, abych tak řekla. Jo.
5: No, jasně. Nám třeba v 90. letech se měnily hranice, měnila se mapa, politická mapa. Jo? To znamená, rozpadla se Jugoslávie, Československo. Hranice se úplně fyzicky jako neměnily, zůstaly stejné. Měnily se významně po druhé světové válce. I my jsme přišli o území třeba, jo? Nám Rusové zabrali.
6: Jasně,
5: jo?
6: Ale mě šlo primárně o to, jestli nehledáme vlastně něco, co je tak trošku jakoby postavené na snech těchto předchozích dekád, jestli vlastně se nevracíme do normálu v okamžiku, kdy impéria fungují tak, jak fungují.
5: Impéria pomalu zanikají. Já myslím, že 20. století, jestli nás něco jako nám mohlo dát nějaký příklad, bylo právě rozpad těch představ o tom, že má být nějaké impérium, které má ovládat všechny ostatní. A já si myslím, že i tuhle chvíli, jo, spíš máme více příkladů, kdy dochází k nějakému dalšímu štěpení, bo jsou tendence, jo, k nějakému
6: rozpadu. Ale nikoli u těch rozpadu. Největších zemí, že ale... tam to je ten vtip. že prostě Amerika nabývá moci jednou cestou, Rusko druhou a najednou tady máte země, které vlastně spolu rozhodují o těch malých.
5: Studená válka, a ta jo, diskurzivně zase, jo, studená válka byla právě nastavena tak, že lidé akceptovali, že tady byly dvě strany, dobrá a zlá, teda, jo, pokaždý záleželo na úhlu pohledu. A že oni do jisté míry podporovali vlastně tu území, které, nebo podporovali
6: sféru vlivu,
5: jo, kterou jako udržovali v nějakém jako systému a pořádku. Jo. Zatímco Amerika pomáhala Evropě, aby se zpamatovala z války, víš, Marshallův plán a pak vlastně evropská integrace a tak dále, jo, tak Sovětský svaz naopak byl jako destruktivní, že jo, ten vysával v podstatě ty svoje državy, jo, včetně nás. Takže i v tuhle chvíli...
6: To byla Amerika jako vzorem demokracie, že jo?
5: Jo, byla, ale zároveň taky dělala konflikty a přešlapy, které nebyly úplně jako správné. Jo, v Chile převrát, já nevím, myslím, že těch případů máme jako hodně, jo, kdy se nechovali úplně v pořádku. Ne. Ale já jsem chtěl pár říct, jako ten dnešek je trochu jiný v tomhle. Já si myslím, že není jako úplně jako reálný návrat do úplně téhle podoby studené války, jo, kde třeba Amerika bude mít nějaký jakoby zásadnější vliv ještě na Evropu, kromě toho, že by měla pomáhat jako udržovat bezpečnost. Jo, to je to, co poslední zůstalo, jo, vlastně, a doufejme, že zůstane. Ale
6: a
5: jako
6: to stojí na čem, to, co říkáte?
5: No, to stojí, já nevím, na nějakých třeba i závazcích ze Severoatlantické aliance vyplývajících, jo, anebo i na tom pořád, prosím vás, Donald Trump tam dobře bude ještě kolik, rok a půl, dva, pak uvidíme. Jo, já netvrdím, že tam nemůže být někdo ještě horší než on, ale zároveň je dost možné, že se ta vláda tam také změní. A zase to se trošku vrátí zpátky, jo, k tomu, jak jsme na to byli zvyklí. To
6: zase neříkám... zase uklidňovat.
5: Ano, ale to je princip demokracií. Jo, opravdu, jo, že...
6: Ne, jasně,
5: že...
6: ale jenom, že doby, kdy Amerika chtěla, ať se to povedlo nebo ne, chtěla šířit demokracii a svobodu, ty doby jsou pryč definitivně.
5: Asi jo, jestli něco jsem vypozoroval za poslední rok, tak je opravdu úpadek Spojených států. Jo, jako moci takové toho majáku, jo, nebo jo, ale možná i vojenské moci, když vidíme, co se děje v Iránu, jo, ve finále, ale ano, možná už to nebude jako je, ale zase, víte, to, jak se svět vyvíjí, to, že roste Čína či Indie, to je také jako přirozenost a ty nejdou jako vždycky automaticky, jo, proti Západu. Jo, Čína možná asi, jo, ale Indie mi nepřipadá, jako že by, jo, se snažila, jo, ty pořádky nějak úplně jako změnit, zničit a tak dále. Brazílie, jo, a tak dále, prostě je to vlastně ten povstání těch ostatních.
6: Zajímalo by mě, jestli v okamžiku, kdy se nějakým způsobem, vy byste řekl, transformuje, já řeknu, rozpadá takový ten obranný systém a pocit bezpečnosti pro všechny, tak je to období, které automaticky nabízí růst nacionalismu tomuhle směru?
5: To je to, čeho se možná bojím víc, jo, protože nacionalismus je velmi silný politický nástroj, jo, jak dosáhnout moci. Ono je ten dobrý nacionalismus, ten inkluzivní, který buduje tu společnost, tu soudržnost společnosti, jo, a oni spolu tak jako trochu pořád soupeří, takže pokud máme šikovného politika, a to jako kdekoliv, který začne hrát na tu strunu, jo, toho exkluzivistického, toho opravdu toho šovinistického nacionalismu, tak to opravdu může vést k rozpárání společnosti a jako k nějakým potenciálním konfliktům. A vidíme to v Evropě, vidíme to vlastně všude ve světě. Kdyby, otázka je ty rezistence tý zbytku společnosti, jak na tohle bude reagovat?
6: Řekněte mi, takhle už reaguje, když si volí takové politiky do svého čela, ale mě by zajímalo, v jakých dvou evropských zemích je nacionalismus podle vás ve stádiu největšího nebezpečí?
5: Myslíte ten šovinistický nacionalismus?
6: Ano.
5: Tak to je jako dobře, my vidíme, zase jsme trochu v panice, co se děje třeba v Německu, jo, kde AfD jako má tu tendenci jako hrát trochu na tu strunu toho nacionalismu a vracet se trochu k těm, řekněme, německému.
6: No tak je to Německo?
5: Jako jo, ale dobrý. Ty ostatní strany si myslím, že stále jsou dostatečně silné na to, aby razili tu inkluzivitu tak, jak to bylo v minulosti. Východní Německo, jo, to je ten problém, že, kde nedošlo, řekněme, k tomu, co se stalo v tom takzvaně NSR, v tom západním Německu po druhé světové válce, to je totálně přelomení toho diskurzu z toho nacionalistického do toho, řekněme, občanského, a to východní Německo s tímhle bojuje. A je to skutečně jako otázka, jestli ti lidé jako uvěří těm myšlenkám, které to AfD jako razí, a jestli tohle skutečně bude mainstream, který pohltí i zbytek Německa.
6: Poslední otázka, odpověď v jedné krátké větě.
5: To já umím.
6: Máte pocit, zkuste to, já vám věřím. Vytvářejí tu nenávist jako k druhému ty politici zhora, nebo jenom si vytahují to, co v té společnosti už bylo?
5: No to je, se na to odpověděla. Oni vlastně využívají to napětí v společnosti a využívají to ke posílení své moci. To je princip toho nacionalismu.
6: Libor Jelen, politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, byl mým dnešním hostem. Děkuji moc.
5: Jako vždy skvělé povídání a těším se na příště.
6: Já taky, hezký den přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
7: Český rozhlas Plus vyráží s pořadem Osobnost Plus za posluchači. Tentokrát na festival Spotlight Znojmo. V sobotu 19. září v 17:30 večer v centru Louka. Hostem bude novinář a spoluautor podcastu Vlevo dole Václav Dolejší, se kterým probereme současnou politickou situaci i proměny žurnalistiky. Přijďte za námi, těšíme se na vás.
2: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Kriminalisti zasahovali v ústřední vojenské nemocnici, zadrželi část minulého i současného vedení.
9: V souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru.
8: Slovenští hygienici varují před balenou vodou Natura z Česka. Testy ukazují nemožnou přítomnost žíraviny.
10: Byla výhradně určena pro slovenský trh, tím pádem na českém trhu se nevyskytuje.
8: Začala hokejová extraliga. Karlovy Vary hrají proti Třinci. Na Pražském okruhu ve směru z Brněnské na plzeňskou dálnici popojíždějí kolony. A počasí zítra bude oblačno až polojasno. Postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější. A teploty až 27 stupňů. Je úterý 15. září. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Vojenská policie dnes zasahovala v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech v Česku. Případ souvisí s podezřením na rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost. Kriminalisti zatím zadrželi 3 náměstky.
11: Kauza se podle vojenské policie týká třeba veřejných zakázek právě v ústřední vojenské nemocnici. Mezi zadrženými jsou její současní i bývalí náměstci. Kriminalisté během dne provedli 11 domovních prohlídek, dodává mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hájková.
12: Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
11: Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s vojenskou policií spolupracuje. UVN spadá pod ministerstvo obrany a podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD je situace znepokojivá.
13: Je to výsledek toho, jakým způsobem ta nemocnice byla řízena v minulých letech.
11: Ve Střešovické nemocnici vojenští policisté zasahovali už v květnu. Kvůli vystavení nepravdivé lékařské zprávy nebo podplácení pak obvinili 10 lidí. David Šalek, Radiožurnál.
8: Slovenští hygienici našli v balené vodě Natura látku, která může způsobit poleptání. Podle informací Českého ministerstva zdravotnictví se jí napilo dítě, které skončilo v nemocnici. Voda se vyrábí v Česku, úřady teď prověřují další lahve ze stejné šarže. Na český trh se ale podle ministerstva tato voda nedostala.
14: Problematická láhev podle hygieniků pochází z restaurace nedaleko Bratislavy. Laboratorní rozbor v ní odhalil pH 14, tedy hodnotu, která ukazuje na přítomnost silně zásadité žíraviny. Výrobce ujistil, že šarže byla jen pro Slovensko, potvrdil Matyáš Fošum z českého ministerstva zdravotnictví.
10: Slovenská policie došetřuje a odebrala další vzorky shodné šarže, ale v současné době máme potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev.
14: Týká se to půl litrové jemně perlivé vody Natura s datem spotřeby do 27. listopadu tohoto roku. Slovenští hygienici varují, aby ji lidé nepili a vrátili prodejci. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
8: Europoslanci schválili návrh, který by měl zamezit prudkému zdražování emisních povolenek v systému ETS2. Ten za dva roky spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov.
15: Podpora pro úpravu tzv. Rezervy tržní stability byla napříč parlamentem široká. S výhradami pro ni hlasoval i europoslanec Ondřej Knotek z Hnutí ANO.
16: Drobné zlepšení, buďme rádi za to, ale nečekejme od toho zázraky, je potřeba dělat mnohem více.
15: Ještě výraznější úpravu si přála taky frakce evropských konzervativců a reformistů, jejíž součástí je i česká ODS. Zpravodajka návrhu Danuše Nerudová z Hnutí STAN ale návrh hájí.
17: Rada nechtěla vůbec žádné změny. Celé to vyjednávání vlastně znamená, že cena té emisní povolenky se ve finále sníží zhruba o 25%.
15: Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
8: Spojené státy mají na oběžné dráze země rozmístěné zbraně, řekl to mluvčí amerických vesmírných sil, které spadají pod Pentagon. Američani to poprvé přiznali oficiálně.
18: Zástupci Pentagonu tvrdí, že cílem rozmístění zbraní je příprava na hrozby z Číny a Ruska. Kvůli nim teď podle americké zprávy není pochyb o tom, že i vesmír bude možné považovat za bojiště. Americká armáda neuvedla, kde na oběžné dráze zbraně jsou. Mají být ale obranné i útočné.
19: Jsou schopné bránit naše síly před nepřátelskými útoky protivníků,
18: řekl americký ministr letectva Troy Mank. Trvajícím tabu ve vesmíru je umístění zbraní hromadného ničení. Jaderné velmoci se na tom shodly ve smlouvě z roku 1967. Podle agentury AFP se ale jednotlivé státy snaží najít způsoby, jak dohodu obcházet. Jiří Kordík, Radiožurnál.
8: A téma probereme podrobněji v publicistice s bezpečnostním analytikem.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
8: V řece Moravě v Olomouci uhynula kvůli suchu téměř tuna ryb, včetně trofejních kusů. Situace by se podle rybářů měla zlepšit až s ochlazením a taky vydatnějšími srážkami.
20: Podle vedoucího odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petra Lojky jde o největší úhyn od 90. let. Ryby hynou nejčastěji v noci.
21: Kdy zajde slunce a nic, co v té vodě je v tom vodním prostředí, neprodukuje kyslík, ale dál probíhá jeho spotřeba, dochází k velmi razantním kyslíkovým deficitům.
20: Mezi uhynulými rybami byly i vzácné druhy, říká předseda Olomouckého rybářského svazu Michal Ševčík.
22: Byli tam souci, byli tam štiky, candáti, kapři, kteří měli víc jak 10 kilo, opravdu se jednalo o kapitální kousky.
20: Úředníci kvůli nízkým průtokům prodloužili do konce října zákaz odběru vody z některých toků na Olomoucku. Sabina Millerová, Radiožurnál.
8: Český rozhlas vytváří nový systém pro informování lidí v krizích. Společně s hasiči, policií a záchranáři se chystá na 22 scénářů. Konkrétně třeba na velké požáry, povodně nebo kybernetické útoky.
23: Třeba při výpadku mobilního signálu nebo elektřiny může být rozhlasové vysílání jediným zdrojem informací. Když totiž lidé nevědí, že jim hrozí nebezpečí, je to problém, říká ředitel hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.
24: Právě tady tyto osoby mohou eskalovat celou tu mimořádnou událost. Díky jejich informování, popisování té situace vlastně můžeme zmírnit i ten dopad.
23: Od nahlášení třeba požáru nebo výbuchu se ověřená informace dostane do vysílání podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana do 13 minut.
25: Do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut spuštění plnohodnotného speciálního vysílání.
23: Aby mohli reportéři v krizových oblastech pracovat aspoň 24 hodin, budou mít u sebe nově taky zásahové kufry s léky, bateriemi nebo zásobami jídla a pití. Jiří Svatoš, Radiožurnál.
8: Korunovační klenoty jsou ode dneška znovu vystavené na Pražském hradě. Jako první si nejvzácnější české insignie mohli prohlédnout školáci.
0: Svatováclavská koruna, žezlo a jablko jsou umístěné v bezpečnostní vitríně ve Vladislavském sále. Do pátku se tu vystřídá přes 300 školních skupin. Přišly třeba žákyně arcibiskupského gymnázia v Praze.
1: My jsme se těšili, máme jako celá třída rádi dějepis. Většina z nás nikdy nebyla na klenote.
0: Doprovodná výstava k 500 letům od nástupu Habsburků na český trůn popisuje osudy klenotů do počátků národního obrození, popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
3: Ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost.
0: Veřejnosti budou klenoty přístupné od soboty až do 28. září. Jakub Vik, Radiožurnál.
23: Začal nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. Karlovy Vary hostí v úvodním zápase Třinec. Podrobnosti má reportér František Typovský.
4: Sport. Ve čtvrté minutě zápasu je to 1-0 pro Třinec. Teď Karlovy Vary hrají přesilovku. Z toho prvního gólu se radoval Ondřej Kovařčík, ale vypadá to, že tam si nahození od pravého mantinelu spíše do vlastní sítě stečoval domácí bek Eronen. Každopádně ve čtvrté minutě vede Třinec tady v Karlových Varech 1-0. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.
23: Ostatní týmy čekají zápasy prvního kola zítra. Obhájci titulu z Pardubic rozehrají novou extraligovou sezonu ve východočeském derby proti Hradci Králové. A čeští volejbalisté nastoupí na mistrovství Evropy proti domácí Itálii. Předposlední souboj Čechů v základní skupině začne v Modeně za necelé 3 hodiny v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Postup do osmifinále si národní tým zajistil s předstihem díky bilanci 3 výher ze 3 duelů.
5: Nehoda u Zašové na 35 a komplikace v Praze. Na silnici 35 z Rožnova do Valašského Meziříčí čekejte kolony u Zašové. U odbočky na Střítež se srazila motorka s dodávkou. Je to vážná nehoda. Na místě záchranáři a podle potřeby zastavují provoz. V Praze stále silný provoz regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Před tunely se tak tvoří kolony. A taky Kbelská ulice je ucpaná ve směru na Ústí nad Labem. Nahoře na Klíčovském kopci stojí auto v levém pruhu. A kolony stále i na Pražském okruhu popojíždějí v obou směrech před sjezdem na Ořech a zdržíte se 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekáme oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pavlíček.
6: Co říkají státní zástupci na žádost ministra spravedlnosti, aby postupovali podle vládních priorit? Jak doporučuje Evropská komise v novém vyjádření řešit potenciální střet zájmu českého premiéra? A Spojené státy oznámily, že na oběžnou dráhu vyslali zbraň. Odstartovali tím vesmírné závody ve zbrojení. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO chce, aby státní zástupci ve své práci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Jde například o posílení odpovědnosti pachatelů trestné činnosti, včetně těch, kteří jsou v době činu intoxikovaní, vymezování se proti příliš benevolentním trestům za násilnou kriminalitu a naopak méně častější stíhání za kontroverzní projevy. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová vzkázala, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. My jsme teď ve spojení s prvním viceprezidentem Unie státních zástupců Adamem Borgulou. Dobrý den.
26: Dobrý podvečer.
6: Tak ministr Tejce v reakci na vyjádření paní Bradáčové napsal, že vláda ani on nemůžou státním zástupcům určovat, jak mají postupovat v konkrétních trestních věcech, ale připomněl, že státní zastupitelství je součástí moci výkonné a vláda jako její vrcholný orgán má právo stanovit, co považuje v trestní politice za důležité. Jak tedy jako Unie státních zástupců vnímáte to, že byste se měli řídit vládními prioritami?
26: Tak my jako Unie státních zástupců určitě nespochybňujeme pravomoc vlády určit trestní politiku, která se ale v zásadě potom odráží v legislativních opatřeních. Takže to je skutečně ten nástroj, kterým mohou být nejen soudci, ale i státní zástupci zavázáni postupovat podle trestní politiky vlády, která se následně projektuje zejména do zákonných zákonných právních předpisů. To samotný ten argument, že státní zastupitelství patří do moci výkonné, není zcela vyčerpávajícím výkladem, protože i judikatura ústavního soudu vlastně říká, že státní zastupitelství je orgán výkonné moci svého druhu. To znamená, státní zástupci mají svoji nezávislost a pakliže by státní zastupitelství bylo stejné a řídilo se stejnými pravidly jako orgány, další orgány výkonné moci, tak by zákon o státním zastupitelství nezněl tak, jak zní, kde mimo jiné je garantována nezávislost státních zástupců. To znamená, z toho lze vyvodit, že usnesení vlády tady nemůže být závislé a nemůže být tedy vlastně podkladem pro postup státních zástupců, to je vždycky zákon a zásady trestního řízení.
6: Nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová a ministr Tejc dali oba najevo, že to chtějí osobně probrat. Prakticky by to mohlo vypadat tak, že by paní Bradáčová vydala metodická doporučení nebo takzvaný pokyn obecné povahy, který by postup veřejných žalobců sjednotil a usměrnil. Je to z vašeho pohledu něco, co by mohlo být užitečné?
26: Tak už se děje, těch pokynů obecné povahy je celá řada, ale opět platí to, že musí být v souladu se zákonem. Současně právě i zákon určuje, že státní zástupce má možnost odmítnout nezákonný pokyn. To znamená, že ta zákonnost je vlastně alfou a omegou toho pokynu obecné povahy. V zásadě z toho, co bylo tedy komunikováno, pak lze učinit ještě poznámku o tom, že se tyto pokyny obecné povahy netýkají vlastně hmotně právního výkladu, to znamená výkladu trestního zákoníku, co je nebo není trestným činem.
6: Tak když se teď odrazím od jednoho konkrétního příkladu, nedávno vzbudila pozornost smrt malého dítěte, kterého zabil jeho otec a ten nakonec nebyl odsouzen za vraždu, ale za opilství, anebo ještě jiný případ opakovaného znásilňování malého dítěte, za což pachatel dostal podmínku, tak ve vládním usnesení se píše, že v oblasti trestního postihu násilné kriminality, kriminality v sexuální oblasti, domácího násilí nebo kriminality páchané na zvířatech se dá považovat současný přístup justice v některých případech až za benevolentní, což by státní zástupci neměli akceptovat. Vidíte tady také prostor pro změnu přístupu?
26: Já tady znova musím odkázat na to, co už jsem řekl. Státní zástupce v těchto konkrétních věcech nemůže akceptovat postup, který shledává především nezákonný. To znamená, opět neřídí se tedy usnesením a v tomto případě názorem vlády, pakliže tento názor není projeven v nějakém konkrétním návrhu v legislativním procesu a není teda schválena změna zákona, což v právním státě je jediná možnost, jak justiční orgány zavázat. Mám za to, že tady je potřeba přísně rozlišovat jaksi názor společnosti na to, co shledává spravedlivým a na to, co je podle zákona po právu. Samozřejmě ta zákonnost není otázka jednoho názoru, protože soud nalézá právo, ale od toho tu máme dvouinstanční soudní systém, to znamená klasicky soudy nalézací a odvolací, tak, aby byl minimalizován ten nezákonný postup.
6: Takže i podobně se vyjádříte k tomu, co prosazuje pan ministr u kontroverzních projevů. On tam doporučuje zdrženlivost, říká, cituji, to, že nějaký projev je kontroverzní, urážlivý nebo je společensky nepřijatelný, ještě neznamená, že má být trestný. S tím byste souhlasil nebo ne?
26: No, tady nejde o můj souhlas, ale tady skutečně jde o to, jestli náš právní řád vlastně stojí na formální pojetí trestného činu. To znamená, že je potřeba vyhodnotit, zda jsou naplněny znaky skutkové podstaty konkrétního trestného činu a pak tedy následuje ten postup, který předepisuje trestní řád a jaksi pokud by tady měla být nějaká zdrženlivost, tak jak o tom hovoří ministr spravedlnosti nebo případně tedy vláda, tak znovu tady tento názor by měl být nějak promítnut do legislativní činnosti.
6: První viceprezident Unie státních zástupců Adam Borgual byl naším hostem. Děkuji vám za to. Naslyšenou.
26: Naslyšenou.
6: Diskuse o možném střetu zájmu českého premiéra Andreje Babiše mezi Bruselem a Prahou přešla do další fáze. Evropská komise zaslala českým úřadům cosi jako návod, jak by měl předseda vlády postupovat, aby byl v souladu s unijní legislativou. Možnosti jsou podle mínění komise dvě. Buď svěřenský fond úplně oslepit, nebo přestat přijímat evropské dotace. Na dopis upozornila na serveru i rozhlas naše kolegyně Tereza Čemusová. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Proč podle Evropské komise to dosavadní řešení potenciálního střetu zájmu nejde dostatečně daleko?
7: Komise neshledala RSV Petra, z do kterého vlastně premiér Andrej Babiš v únoru převedl akcie Agrofertu, dostatečným především kvůli takzvané rodinné správě, do které má fond přejít v momentu, kdy Babiš už nebude předsedou vlády. Evropský zákon ke střetu zájmu na rozdíl třeba od tuzemské legislativy totiž výslovně zmiňuje riziko střetu zájmu z citových nebo nějakých rodinných důvodů. A podle komise je zřejmé, že RSVP Trust nebo že z RSVP Trustu budou mít prospěch Babišovi potomci, případně i vnoučata, takže proto podle nich ten potenciální střet stále z pohledu unijní legislativy hrozí.
6: Mimochodem Andrej Babiš uvádí, že u Evropské komise stačí, když komisař střet zájmu nahlásí a tím je to vyřešené. Uplatňuje tedy komise dvojí metr, jeden na své členy, druhý na předsedy vlád?
7: Myslím, že to Babišovo tvrzení je trošku zjednodušující. Já neznám úplně detaily toho, jak v tomto směru funguje Evropská komise. Ani jsme tu neměli asi žádný takhle výrazný případ možného střetu zájmu u premiéra členské země. Ale Andrej Babiš podle mě zaprvé srovnává dvě odlišné právní situace. On totiž není eurokomisař, je předseda národní vlády členské země, který může mít vliv na unijní peníze. Částečně má pravdu v tom, že jeden z těch základních prostředků prevence střetu u eurokomisařů je právě to, že ten svůj případný střet nahlásí.

0: Takové řešení by podle ní fungovalo, pokud by byl třeba ministrem kultury, ne premiérem.
1: No a můžeme si více rozvést ta řešení, která komise předkládá, o kterých jsem mluvil v úvodu?
0: Můžeme, zmiňuje tedy dvě oslepení fondu nebo nečerpání dotací. Není to nic nového, tyto možnosti se vlastně opakovaně zmiňovaly už po loňských podzimních volbách před Babišovým jmenováním. Ačkoliv tedy i komise píše, že to nejsou všechny možnosti, tak už žádnou jinou vlastně neuvádí.
1: No ale mě napadá, jestli by opravdu to vytvoření takzvaného slepého fondu podle komise střetu zájmů zabránilo, protože všichni vědí, v jakém oboru Agrofert podniká, jaká je jeho pozice na trhu, takže asi vždycky bude jasné, z čeho bude mít prospěch, ne?
0: Komise to opravdu zmiňuje jako variantu právě oslepit fond, ale i tady ve vysílání za ten zhruba uplynulý rok byla řada expertů, kteří říkali, že si prostě v případě Agrofertu oslepení fondu neumí představit, protože právě každý ví, co je Agrofert, v čem podniká. V tom dopise je ale například zmíněný jeden detail, který právě vadí. A to, že podle aktuálního nastavení RSVP Trustu nelze akcie Agrofertu takzvaně zcizit nebo zatížit. Takže jestli to správně chápu, akcie jsou, řekněme, zamčené a správce fondu, i když bude nezávislý, je nemůže například prodat. Takže možná prostě jenom komise vidí určité kroky nebo opatření, které by mohly vést ještě k většímu oslepení toho fondu.
1: No ale asi ta nejméně průstřelná možnost je, že Agrofert přestane brát dotace, to je ta druhá varianta, ale tady se asi nedá předpokládat, že by k tomu premiér a Agrofert přistoupili, ne?
0: Zmiňuje se to jako další možnost. Zatím to vypadá, že komisi nevadí ty nárokové zemědělské dotace, ty přímé platby. Víme, jak to probíhalo před těmi zhruba 5-6 lety, kdy nakonec vlastně některé dotace nebyly skutečně Agrofertu vyplaceny. Vedly se nad tím soudní spory, tak je možné, že třeba tenhle scénář nás tady čeká do budoucna, pokud by komise definitivně rozhodla, že to řešení je nedostatečné, že prostě Agrofert nemá čerpat unijní peníze.
1: No a teď tedy do Česka dorazila odpověď, jaký bude další postup a jak dlouho vlastně může ta hlavní měna názorů trvat?
0: Tuzemské úřady mají teď měsíc na to, aby odpověděli. Evropská komise po nich chtěla doplnění některých informací, především seznam všech firem, ať už spadají do toho RSVP Trustu nebo stojí mimo v rámci tedy Symbiolu nebo skupiny Hartenberg. To je vlastně to Babišovo podnikání, které on nepřevedl do toho fondu. Netuším, kolik dopisů si může Brusel a Praha ještě vyměnit. Řekla bych, že komise už docela jasně vyjádřila v tomhle posledním svůj názor. Není vyloučené, že se bude chtít opět v Česku provést nějaký audit, ale zatím tedy skutečně nepadlo nějaké definitivní rozhodnutí a řekla bych, že si na něj ještě nějaký měsíc počkáme.
1: Tak tolik je redaktorka našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz Tereza Čemusová. Mockrát děkuji za vysvětlení, přeji hezký den.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Spojené státy vůbec poprvé potvrdili, že na oběžné dráze Země nasadili vesmírnou zbraň. Americký ministr letectva Troy Meng uvedl, že zbraň na oběžné dráze je nezbytná k ochraně amerických sil před nepřátelskou akcí. Blíž ale neupřesnil, o jakou zbraň se jedná, dodal ale, že tyto schopnosti lze využít k útočným i obranným účelům. Čína v úterý reagovala varováním před závody ve zbrojení ve vesmíru. Naším hostem je Nikola Schmidt, vedoucí Centra nových technologií v Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den.
2: Dobrý den z Vídně.
1: Tak co by to mohlo být za zbraň, o které Američané mluví?
3: O tom se jenom těžko spekulovat, protože smysl tohohle sdělení není říct svým protivníkům, jaké máme zbraně, ale vlastně vyslat signál, že jsme připraveni takové zbraně instalovat. To znamená, samozřejmě jako ten primární cíl jejich sdělení je deterence, tudíž odstrašení potenciálního protivníka od útočných aktivit.
1: Takže myslíte si, že vůbec třeba žádnou takovou zbraň nemají, že jenom blafují?
3: Ne, to bych tak úplně asi nezlehčoval. Spíš si myslím, že když si představujeme zbraně, tak se hodně mluví o kinetických zbraních. Kinetické zbraně vesmírného charakteru nebo s cílem dostat se do vesmíru, takzvaný ASAT, Anti-Satellite Advanced Weapons, jsou systémy, které střílejí ze Země přímo do vesmíru a tím způsobí kinetický efekt. Ale

0: Vidíte, prostě ve vesmíru ta situace je taková, že čím víc budete mít trosek na oběžné dráze, tím je to pro vás horší. USA tam mají nejvíc materiálu nebo nejvíc družic ze všech států na světě, takže pro ně jakákoliv kinetická zbraň na oběžné dráze je spíš kontraproduktivní. Ty zbraně budou mít pravděpodobně charakter nějakého radiového rušení nebo oslepování laserama a podobně.
1: No a v tomhle případě protestují jak Peking, tak Moskva. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že Rusko věří, že vesmír musí být zbaven jakýchkoliv zbraní a také vyzval k úplné demilitarizaci vesmíru, ale nerozvíjejí pravděpodobně Rusko i Čína takové schopnosti, stejně tak jako Spojené státy, jenom o tom veřejně nemluví?
0: No, tak já myslím, že vůbec celý ty situace na Ukrajině, víme, jak probíhá ruský komentování jejich vlastních aktivit, jak vypadají ty jejich aktivity v reálu. Rusové svými satelity Luch 1 a 2 se přiblížili k asi 17 evropským satelitům, dokonce i na geostacionární orbitě, kde byly, jednou se říkalo, i snad stovky metrů daleko, to se bavíme o orbitě, která je 40 tisíc kilometrů daleko. Tam, kdyby se něco kineticky stalo, tak ten nepořádek tam zůstane navždycky, protože je to geostacionární dráha. Pak teda druhá rovina, kterou bych tomu řekl, já se pravidelně účastním setkání na OSN COPUOS tady ve Vídni a ta rétorika, kterou tam Rusové předvádí, to je v podstatě nekonečná obstrukce jakýchkoliv diskuzí. Máte desítky států přítomných a Rusové úplně neobvykle mluví třeba 30 až 50% času kolem některých otázek. Takže jo, byla tam ze strany Ruska a Číny iniciativa týkající se definice vesmírné zbraně. Tomu se USA naopak silně stavili proti, že žádná taková definice vystavit nelze právě z hlediska té variability potenciálních technologií, které můžou mít ten, řekněme, maligní efekt, ale to jsou prostě jejich retorické cvičení.
1: No ale když tedy Washington takhle otevřeně ohlásil, že má ve vesmíru zbraň, vy jste mluvil o tom, že to má být nějaké odstrašení, ale nepovede to už k otevřenému závodu ve zbrojení v kosmu, protože Rusko a Čína pak můžou říkat, že jenom reagují na ty americké hrozby.
0: To je samozřejmě správná úvaha, ale ten kontext je daleko komplikovanější v tom smyslu, že se to už děje desítky let a že ta změna zase tak velká není a je víceméně retorická a ne faktická. Rusové zase nedávno, asi rok, dva zpátky, vykládali něco o tom, že umístí na oběžnou dráhu zbraň s jaderným efektem, nebo taky používali nějakou jakoby specifickou formulaci, která byla nejasná. Vedla se o tom velká diskuze, jestli nemůžou vymyslet zbraň, která by vybuchla na oběžné dráze, protože z testování jaderných zbraní z 60. let víme, že když něco vybuchne na oběžné dráze, tak s tím zlikvidujete klidně 3/4 veškerý družic, které tam v současnosti jsou. A to je zase jako ruská aktivita. Takže ne, nemyslím si, že to bude cokoliv měnit. Co si myslím, ale že je možná celá jakoby zajímavá percepce na celou tu věc, je, že v posledních týdnech se začalo hodně diskutovat, jaká jako ekonomická smysluplnost budování Starship, protože když by si jedna firma objednala Starship, tak než vyrobí poslední satelit z nějaký megakonstelace, řekněme standardní firmy, ne SpaceX, tak jim to bude trvat třeba rok, dva. To znamená, že prostě ten satelit první vyrobíte před 2 lety, než si objednáte obrovskou Starship, byste se dostali na oběžnou dráhu. A ta logika Starshipu může být samozřejmě i vojenského charakteru, protože ve chvíli, kdy Ukrajina vybombardovala fabriku Progress v Rusku, ale zároveň Americe začnou lítat Starshipy, tak tam jako vidím velkou nerovnost v tom, co jako reálně ty státy na oběžnou dráhu budou schopni dopravit.
1: Tolik Nikola Schmidt, vedoucí Centra nových technologií v Ústavu mezinárodních vztahů. Děkujeme vám, do Vídně. Naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Na zpátky na zem, podvečerní publicistika už skoro řekla poslední slovo. Za všechny, kdo pořád připravovali, se loučí Tomáš Pavlíček. Za okamžik jsou tu zprávy a ještě odkazujeme na naše webové stránky, kde jsou některé z odvysílaných rozhovorů v přepisu, případně archiv je uchovává ve zvuku. Přeji hezký večer.
2: Český rozhlas Plus, zprávy.
3: Odbory odmítají snižování deficitu navrhovaného rozpočtu jen škrtáním výdajů, které dopadá na zaměstnance nebo zranitelné. Staví se i proti chystanému snížení podpor v nezaměstnanosti a na sociální služby. Podporují naopak investice, třeba do boje proti suchu. Vyplývá to ze stanoviska k návrhu státního rozpočtu na příští rok Českomoravské konfederace odborových svazů. Podobu rozpočtu by měla ve čtvrtek projednat tripartita. Policie v Istanbulu zadržela nejméně 150 demonstrantů. Lidi v největším tureckém městě protestovali proti víkendovým zátahům a zatýkání lidí z LGBT plus komunity po celé zemi. Turecká vláda raději zdůvodňuje ochranou dětí a rodinných hodnot. Policie o víkendu zadržela nejméně 40 aktivistů. Vtrhla do barů i mužských lázní, které členové komunity navštěvovali. V jezeře Milada na Ústecku odborníci potvrdili invazního raka červeného poprvé v Česku. Rychle se množí a také přenašečem račího moru, který pro české raky představuje smrtelné nebezpečí. Odborníci teď udělají průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije. A pojišťovny vyplatily za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na víc než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Hokejisti Karlových Varů hrají v úvodním utkání nové sezóny Tipsport Extraligy proti Třinci, pokračuje František Typovský.
4: V 18. minutě první části vede Třinec v Karlových Varech 1-0. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.
5: Překážka na D5 u Plzně a nehoda na D1 u Mirošovic. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov z Bystřete za Plzní. Za sjezdem na Nýřany zhruba na 95. kilometru pneumatika na vozovce.
6: Porozhadzovaný kusy pneumatik s plastama a o kůžtek dál stojí 2 kamiony v odstavném pruhu.
5: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna po pojíždí kolona před sjezdem na Benešov. Na 20. kilometru v prostředním pruhu nehoda. Podle našeho zpravodaje 2 kamiony.
7: Jak už je trojpruh odbočovací na Benešov, tak ty kamiony v prostředním pruhu nedobrzdili jeden z druhého a srazili se.
5: Nic vážného, ale čeká se na policisty a tvoří se kolona od sjezdu na Velké Popovice. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se zdržíte před sjezdem na Ořech. Aktuálně je to na 10 až 15 minut a do kolony se dojíždí za tunely opatrně. V Praze se ucpává taky magistrála ve směru z centra na Nuselský most před náměstím IP Pavlova. V místě omezení nehoda, průjezdný pouze jeden pruh a kolona od muzea jede pomalu. Ještě silnice 35 mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím zasahují hasiči u nehody u Zašové. Srazila se dodávka s motorkou, čekejte kolony v obou směrech. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne, postupně se přidají přeháňky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jeho východní polovině území budou srážky i vydatnější a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: O setkání prezidenta s premiérem, o blížících se volbách v Česku a ve Spojených státech amerických. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
8: Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit trestní politiky, které schválila a které vycházejí z jejího programového prohlášení. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to uvedl na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Jak lze tento požadavek vnímat? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
9: Dobrý den.
8: Jak lze tedy apel ministra spravedlnosti směrem ke státním zástupcům vnímat?
1: Tak rozhodně se vláda pouští na dosti tenký led, protože v demokracii samozřejmě je tím nejdůležitějším téměř principem oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní justice. A právě tady vlastně vláda říká, že není spokojena s tím, jak justice pracuje. Zároveň ministr spravedlnosti Tejc říká, že vláda samozřejmě nemá možnost přímo práci justice ovlivňovat, tudíž pokouší se o to prostřednictvím státních zástupců, kteří jsou v našem systému součástí moci výkonné, to znamená, oni patří pod ministerstvo spravedlnosti, ale ani státní zástupce nemůže vláda ovlivňovat přímo, rozhodně ne přímo nějaké konkrétní případy. Když se podíváme na to, co vlastně vláda přijala, tak tam ale jde o konkrétní případy. Evidentně jsou to případy, o kterých mluvili vládní politici v poslední době, kde kritizovali rozsudky soudů nebo které se jich týkaly v případě SPD. Oni nyní tedy se pokoušejí vlastně přes ty státní zástupce nějakým způsobem prosadit svou vůli. Jak se k tomu postaví nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová, to teprv uvidíme. Zatím zareagovala velice zdrženlivě, což i z toho je patrné, že není si vlastně příliš jistá, co ta vláda po ní chce. A chce vyčkat na to teprv, až jí teda ministr Tejc řekne, o co konkrétně by mělo jíti. Podle Tejce by státní zástupci měli například podávat odvolání, případně i dovolání proti nespravedlivým trestům uloženým soudy. To je ovšem samozřejmě předpoklad, že ta justice nefunguje dobře, že konkrétně kritizují soudní rozhodnutí a říkají, že některé rozsudky jsou nespravedlivé zrovna, takže některé jsou příliš mírné, to je v další části. A tady opravdu, pokud vláda má tento pocit, má možnost využít legislativní proces a změnit zákony. Změnit zákony samozřejmě po odborné debatě. To ovšem se do toho jí nechce. Zároveň Tejc říká, že ten legislativní proces je příliš dlouhý, ale to je v tomto případě jeho účelem. Nemělo by se rozhodně měnit jednání justice podle toho, kdo je zrovna u vlády.
8: Tolik Petr Švarc.
1: Díky, naslyšenou.
8: Po delší době se na Hradě setkal prezident s premiérem. Proč jejich schůzka vyvolala tak velkou pozornost? Hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
9: Před skoro přesně dvěma měsíci se o prezidentovi vyslovoval premiér dost hrozně. Podle něho se Petr Pavel na summit NATO v Ankaře namontoval a šlo o ostudu, jakou prý Andrej Babiš prorokoval. Po svém zvyku se vyjadřoval přepjatě. Bylo to neuvěřitelně trapné, chodili za námi naši partneři a ptali se, pro boha, proč tady je, co tady dělá. Jenže na takové úrovni se podobně Pavlačové otázky nekladou. Babiš také žádného zvídavého partnera neuvedl. Zatímco slovenský prezident Pellegrini řekl, že v Ankaře zaznamenal nepochopení, proč českou delegaci vede premiér a nikoli hlava státu. Tehdy se některým komentátorům jevil vztah Babiš-Pavel zmrazený přinejmenším do konce prvého prezidentova mandátu. Když premiér odmítal s prezidentem zcela mluvit. Nepřišlo to ale naráz. Už koncem ledna Babiš i předseda sněmovny Okamura nedorazili ani po hodině na Hrad rokovat o zahraniční politice, takže Pavel schůzku zrušil a k té už pak nikdy nedošlo. Tehdy koalice prezidentovi silně vyčítala svévolný slib Ukrajině poskytnout 4 letouny L-159. A mezi oběma nejvyššími politiky to šlo pak od 10 k 5. Bez pochyby proto, že Babiš potřebuje k vládnutí motoristy sobě a jejich šéf Macinka rozpoutal s Pavlem drsnou válku kvůli poslanci Turkovi. Jemuž strana takřka prokazatelně vděčí za vstup do sněmovny i vlády a Turek přilákal některé společnosti. sponzory. Když ho ale prezident z řady důvodů, pro mnohé srozumitelných, odmítl jmenovat jakýmkoliv ministrem, Babiš to měl od macinky, obrazně řečeno, denně na talíři. Takže snad na nějakou chvíli podlehl dojmu, že bude nejlepší se také do prezidenta pustit a začít pracovat na tom, aby viditelně poklesly Pavlovy šance vyhrát volby i v roce 2028. A například vydávat jeho kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli účasti na summitu NATO za žalování vlády, i když jde jen o interpretaci jedné věty v ústavě. Nicméně premiér druhdy tak rozčilený, že prezident přiletěl do Ankary díky předběžnému opatření ústavních soudců, otočil během léta kormidlem. Asi i po prostudování nejrůznějších sond mezi sympatizanty hnutí ANO, vůči Pavlovi mnohdy smyžlivějším a k Macinkovi s Turkem naopak skeptičtějším. S prezidentem se rozhodl komunikovat, protože ignorovat ho mu nic nepřináší a občané většinově svár mezi nejvyššími politiky nevidí rádi. První schůzka se také v pondělí odbyla, byť jakoby přibalená ke srazu klíčníků korunovačních klenotů. Šla přitom řeč o Pavlově projevu na nadcházejícím summitu OSN a tak dále. Rokovat oba pánové mají podle potřeby i v budoucnu. A Babiš vyjádřil také naději, že s hlavou státu začne mluvit i Macinka, k čemuž podle něho nazrál čas. Jestli ale ministr zahraničí za motoristy nepřijmou pobídku od svého šéfa k nastolení míru s radem, bude ochoten vyslyšet, jisté není, aspoň v dohledném čase. Macinkou vyhloubený příkop je totiž dost hluboký.
8: Tolik Ondřej Konrád. Komunální a senátní volby se nezadržitelně blíží. Nakolik tomu odpovídá dosavadní kampaň? Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
10: Letos si zvolíme komunální zastupitele a třetinu senátu. Partajní sekretariáty by dali cokoliv, aby posílili šance svých nominantů, jenže právě u tohoto typu voleb to jde obtížně. Jistě, pro velká města je zásadní programovou výzvou bydlení nebo doprava, ovšem recepty na ně se leckdy liší i uvnitř stran. Pro menší sídla se pak společná linka hledá ještě hůře a tak se ad hoc sliby, které jsou ale volby od voleb méně konkrétní, mísí s nemastnými neslanými slogany, jejichž prostřednictvím se politici dušují, jak jim pro obec tuče srdce, nebo jak pro ní budou makat. Vymyslet úspěšnou senátní kampaň není o nic snazší. Pasovat se do role lokálního ombudsmana nebo se chvástat, jak jim to v té Praze ukážu, už dávno není originální. Zároveň již lidé vědí, že senátoři nejsou všemocní. Mají sílu věcem pomáhat, ale nikoli je s konečnou platností řešit. A tak se na nás z billboardů culí dámy a pánové, kteří víc než na sliby spoléhají na svoji osobnost, profesi, tedy patří-li k těm respektovaným, někdy i na stranickou značku. Občas přidají i nějaké to marketéry určené gesto, ačkoliv přirozenost mu nezřídka chybí. Někteří pak spíš vypadají, že je postihla svalová křeč. Člověk nemusí být bůhví jaký kreativec, aby jej napadlo, jak by šlo těžko uchopitelná témata přetavovat do mnohem srozumitelnějších konkrétních příkladů. Politikům však schází nejen odvaha, ale i fantazie. A marketéři zase často nechápou jejich ideová východiska. Od opozičních kandidátů tak opět slýcháme ušlechtilé, leč zároveň otřepané věty o obraně demokracie, svobody a ústavních principů. Spozorní ústavní právníci či politologové a zatleská ta část veřejnosti, která se o politiku aktivně zajímá a chápe význam hodnot, institucí i samotné dělby moci. Jenže to je pořád menšina společnosti. Více lidé slyší na známky pohybu dynamiky, pozitivních změn. Zatímco premiér Andrej Babiš co chvíli něčemu vyhlašuje válku a poháněn vidinou volebního úspěchu neváhá dělat z ministrů pouhé statisty, tak opozice se vysiluje stále stejnými sněmovními projevy. Dokonce už hodlá opět iniciovat hlasování o nedůvěře vládě. Je to bizarní, ale někdy se zdá, že koalice vidí větší bubáky v kratomu nebo mobilech ve školách, než v Rusku nebo zadlužování státu. Agendu však nastoluje podle toho, co jí zajímá, co nic nestojí a co dokáže prodat svým stoupencům. Pořád je to výnosnější než opoziční kritika Babišova střetu zájmů. Nelze přehlédnout rozdíly v tom, jak se politici stavějí ke svým kolegům a k voličům. V parlamentu i médiích sledujeme sebevědomé siláky, kteří si nenechají nic líbit. Před voliči ale vystupují opatrně, nesměle, někdy i s nádechem paranoje. jako by cítili vzdálenost svoji i svých nepočetných stran běžnému životu. Komunální a senátní volby, jakkoliv jsou špatně celostátně uchopitelné, mohou vazbám mezi voliči a politiky prospět. Ve městech a obcích máme ke svým voleným zástupcům blíž, výběru senátorů zase prospívá většinový volební systém. Kromě toho sociální sítě již odzvonily placené politické reklamě, takže o to čipernější musí být kandidáti v osobním kontaktu. Tím spíše smutné, když i současná kampaň vyznívá vyprázdněně a nudně.
8: Tvrdí Lukáš Jelínek.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Blíží se americké volby nejenom do kongresu. Vyhlídky republikánů na úspěch v nich nejsou podle průzkumů v současnosti příliš valné. Donald Trump se pokouší nepříznivý vývoj zvrátit zvláštním způsobem. Komentář napsal Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
11: Donald Trump se bojí listopadových voleb do kongresu a bál se jich vždycky. Už na začátku roku měl odevzdaně říkat spolupracovníkům, že strana v Bílém domě v nich vždycky ztrácí. Od té doby stihl rozpoustat nepopulární válku s Íránem, kterou neví, jak ukončit, a která devastuje peněženky Američanů. Nejnovějším projevem Trumpova děsu je sjezd republikánské strany, který se na prezidentův popud konal v Texasu. Demokraté i republikáni si podobné sjezdy obvykle schovávají na rok prezidentských voleb. Pořádat je v roce midterms je nezvyklé. Na sjezdu v Dallasu přišel Trump se slibem pro voliče. Pokud republikánům udrží většinu v obou komorách kongresu, vyplatí každému dospělému občanovi USA šek na $5,000, tedy něco přes 100 000 korun. Nechme stranou, že prezident něco takového nemůže sám bez součinnosti legislativy nařídit. I bez toho není příliš pravděpodobné, že by Trump svůj slib dodržel. Jakkoliv se jeho vábení voličů může zdát i na jeho poměry nezvykle bezkrupulózní, ve skutečnosti se o něco podobného pokouší už po několikáté. Američanům sliboval několik tisíc dolarů poté, co pustil nejbohatšího muže planety Elona Muska seškrtat federální úřady a rozpočet. Musk sliboval úspory až $2 biliony. Na tuto částku se ani nepřiblížil a žádné šeky nepřišly. Podobně Trump sliboval řadovým Američanům vyplácet výnosy z enormně navýšených cel. Ve skutečnosti si američtí zákazníci hlavně připlatili za všechno možné, protože firmy cla promítly do cen. Ani v tomto případě nedošlo na žádné šeky. Některé firmy se naopak přišly na své, když nejvyšší soud Trumpova cla letos zrušil a federální vláda začala vyplácet vratky. K zákazníkům tyto peníze ani tentokrát nedotekly. I proto komentátor Ryan Cooper z časopisu American Prospect vypočítává, že Trumpova bezohledná vláda už řadového Američana stála daleko víc než $5,000, kterému teď prezident zjištně slibuje vracet. Kromě neobratné snahy koupit si voliče se Trump pokouší zabránit republikánské volební prohře i jinak. Musíte mi prokázat tu největší laskavost, jakou jste mi kdy prokázali. Musíte to pro mě udělat. Musíte dělat, jako kdybych byl na kandidátce. Proklamoval v Dallasu. Trumpova výzva vychází z jednoduché logiky. V uplynulé dekádě se republikánům většinou dařilo lépe ve volbách, v nichž sám kandidoval. V mezivolebních kongresových volbách se jim naopak většinou dařilo hůře. Proto chce, aby se voliči tvářili, jako kdyby kandidátku vedl on sám. Jeho uvažování má zásadní chybu. Republikáni si letos v průzkumech nevedou nikterak dobře právě proto, že jim američtí voliči podle průzkumů dávají za vinu sérii katastrofálních rozhodnutí, která jim udělala výrazné díry do peněženek. A $5,000 je nezalepí ani u těch voličů, kteří Trumpovu planému slibu uvěří.
8: Tolik Matěj Schneider. Komentátor deníku Luboš Palata zasazuje nedávný volební úspěch AFD do polských a českých souvislostí.
12: Polský premiér Donald Tusk bojuje na politicky složitém bitevním poli. Svého odvěkého soupeře Jaroslava Kaczyńského a jeho Právo a spravedlnost sice poráží, ale na body může ve volbách za rok prohrát s proudem, kterému Kaczyński svými roky u moci otevřel dveře. S proudem nacionalistické, protievropské a protidemokratické politiky, která mezi Poláky získává na popularitě. Souboj o budoucnost Polska je tak otevřený, proto Tusk, nejzkušenější politik ze všech polských demokratů, se nebojí občas šlápnout na plyn. Platí to i o jeho výroku, že zvítězství extrémně pravicové Alternativy pro Německo mohou mít v Polsku radost, jen cituji, idioti a zráci. Je jasné, že první slovo do vysílání veřejnoprávního rozhlasu nepatří, ale citát je citát. Navíc jsem přesvědčen, že Donald Tusk, trojnásobný polský premiér a po 5 let i prezident Evropské unie, má prostě pravdu. Pouze lidé rozumu mdlého, abych neopakoval ono neslušné vyjádření, se mohou v zemích jako Česko nebo Polsko radovat, když se u souseda, navíc tak důležitého souseda, jako je Německo, dere k moci protidemokratická, extrémně nacionalistická a po všech stránkách vůči demokracii agresivní síla. Síla, dovolím si to prohlásit, v některých ohledech doslova tmářská. U Alternativy pro Německo navíc neplatí politologická poučka, že když nějaká extremistická strana sílí, tak je zároveň méně extremistická než na počátku. AfD, která vznikla jako strana profesorů proti euru, je dnes podle mnoha měřítek a podle mínění německých bezpečnostních orgánů stranou jasně extrémně pravicovou. Nejméně v některých částech Německa se Saskem-Anhaltskem, kde před několika dny získala v zemských volbách přes 43% hlasů na prvním místě. Polsko, které tvrdě odneslo druhou světovou válku, se naučilo mít na vývoj za svými hranicemi nastražená tykadla. Varšava dobře odhadla vývoj v Rusku, který vyústil v agresi proti Ukrajině roky předtím, než se další země, včetně Česka, probrali. Teď jasně vidí, že v Německu vyhrávají v AfD nejen nepřátelé demokracie, ale také lidé, kteří se přátelí s putinovským Ruskem. A německé obyvatelstvo by chtěli dělit na základě krve na to čistě německé a na to nečisté. Z úspěchu takové strany, z úspěchu AfD, bychom měli být znepokojeni i my Češi. Tak jako Tusk, tak jako Poláci. Protože když AfD v Německu vyhraje, bude to pro Polsko, ale i pro nás, opravdu víc než zlé.
8: Hovořil Luboš Palata. Před 50 lety zemřel významný český fotograf Josef Sudek. Slovo má spisovatel Karel Hvížďala.
13: Jožo, ty v tom svém šeru pořád hledáš nějaké zázraky. Ty věci netiskneš. Ty je tou svou komorou přímo zaklínáš. Ale jdi, Franto, jaké pak zaklínání? Všechno už tu je. Já jenom čekám. Světlo si dělá, co chce. A člověk musí mít trpělivost. Když spěcháš, neuvidíš nic. Já musím počkat, až ta sklenice na stole začne mluvit sama. To je rekonstrukce rozhovoru malíře Františka Tichého s jeho přítelem, fotografem Josefem Sudkem z půlky 50. let v jeho ateliéru v Praze ve Nitrobloku na Újezdě 30. A právě tam v roce 1927 založil Sudek společně s avantgardními fotografy Jaromírem Funkem a Adolfem Schneebergerem společný ateliér, který však dlouho nevydržel. Brzy se na domě objevil firemní štít s nápisem Umělecké fotografie Josef Sudek. Ze Sudka se stal profesionální fotograf a živil se dětskými portréty a svatebními fotografiemi. Nemusel ale u toho zůstat dlouho. V roce 1928 se domluvil s Emanuelem Frintou a začal se zabývat pro družstevní práci reklamní fotografií. A opět měl štěstí, protože se tam setkal s prvotřídním typografem Ladislavem Sutnarem. A díky své citlivosti a přátelství s mnoha dalšími umělci, jako byli malíři Emil Fila či architekt Otto Rosmajer, se mu brzy podařilo ve svých zátiších či aranžovaných předmětech nacházet magičnost či zahalená tajemství, často připomínající abstraktní šifry. A protože byl milovníkem klasické hudby, scházeli se v jeho ateliéru každé úterý generace mladých umělců. Mě tam zavedl kolega Jaroslav Pacovský a dodnes na ten večer nezapomenu. V ateliéru bylo šro a všude byl neobyčejný nepořádek. Pamatuje se na stůl plný zmačkaných papírů. Když si tam chtěl někdo položit skleničku či hrnek s čajem, musel opatrně papíry odsunout. Sudek obsluhoval gramofon a pouštěl hlavně Bacha, Martinů, Vivaldio a Janáčka. Atmosféra měla v sobě něco slavnostního. Sám Sudek skoro nemluvil. Těsně po válce právě na některé jeho hudební seanci se objevila mladá americká fotografka Sonia Bulaty, která se stala jeho žačkou. A byla to právě ona, která mu v roce 1971 uspořádala první výstavu ve Spojených státech. V té době už měl za sebou řadu publikací, jako například Procházka po kouzelné zahrádce, Všeru chrámu, Topografie sutin a Vzpomínky. V roce 1956 k 60 nám vyšla jeho první velká monografie, kterou upravil František Tichý a textem doprovodil nakladatel Jan Řezáč. Celkem za jeho života vyšlo asi 25 knih s jeho fotografiemi. Sudková tvorba se uzavřela k jeho 80. v roce 1974. Zemřel 15. září. Nekrolog napsal jeho přítel Jaroslav Seifert. Josef Sudek byl fotografem Ticha, které má v sobě každé době tajemství, proto je jeho dílo živým zdrojem inspirace pro další generace i dnes.
8: To byl Karel Hvížďala. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
14: Znáte dopaminové barvy? Je to velký hit, který překotně mění odstíny šatníků, bytové výzdoby i zařízení škol a kanceláří. Dopaminové barvy totiž, jak prokázaly mnohé studie, napomáhají tvorbě dopaminu v našich mozcích a tím přispívají k naší dobré náladě, zlepšují schopnost soustředění i paměť. Jejich přítomnost přináší aspoň částečnou úlevu od strachu a úzkosti. Dopaminové barvy, to jsou jasné, syté, zářivé odstíny. Jestli váš mozek zaplaví dopaminem spíš červená, oranžová či žlutá, anebo fialová, fuchsiová či elektricky modrá, to je potřeba vyzkoušet. Mozek každého z nás reaguje na svou vlastní paletu. Pohled na klasickou vlajku LGBT+, vyzdobenou všemi barvami duhy, jen ještě sytějšími a veselejšími, než jaké vídáme na obloze, zlepší náladu každému, s výjimkou těch nejzavilejších homofobů. Co si budeme povídat? Fakt, že když jsme obklopeni jasnými sytými barvami, zlepšuje nám to náladu, objevili lidé nejspíš už před pár tisíci lety. Teď konečně objevujeme, proč to tak je, na molekulární úrovni. A vybaveni tímto poznáním snad konečně odhodíme podivnou tradici z 19. století, které se v Evropě říká dobrý vkus a která přikazuje gentlemanům chodit v černých, tmavošedých či tmavohnědých oblecích a dámám vyhýbat se jasným barvám, pokud chtějí vypadat důstojně. Možná to má co dočinění s tehdejším přesvědčením, že aby byl člověk důstojný, musí být přísný a vážný. Tvářit se přesně tak, jak tomu člověka nutí nedostatek dopaminu. Lidé narození v tropických oblastech s křiklavými barvami nemývají problém. A pokud se ocitnou v zašedlém prostředí, dovedou si přiznat, že jim barvy chybí. Pamatujete se na uprchlou otrokyni, o které psala Toni Morrison? V Ohio měla svobodu, ale chyběly jí barvy. Musela si aspoň pohrávat v prstech s útržkem zářivě fialové látky, aby přežila dlouhou šedivou zimu. Právě tak na mě zapůsobily bláznivě barevné domy v Harlemu. Ve čtvrti plné šedého betonu, kde byly celé bloky vypálené, budovy opuštěné a se zaslepenými okny, si lidé v domech, které ještě stály, opatřili pestré jižní barvy a celý dům jimi natřeli, včetně kamenných schodů. Byly to latexové barvy, které omítce jistě neprospěly, ale v domech takhle vyzdobených se veseleji bydlelo. Pokud v zimě trpíváte velčmercem, stesky, depkami a pocity marnosti, možná na tom i nedostatek barev má svůj podíl. A tak zapomeňte na dobrý vkus a obklopte se barvami. Nanoste si je do bytu. Navěste si je na sebe. Postarejte se, abyste se, až přijdou krátké a šedé zimní dny, mohli neustále těšit barvami. Mozek vám poděkuje.
8: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nebezpečná šarže balené vody se na český trh podle hygieniků nedostala. Část obcí ze Zlínského kraje chce žalovat stát kvůli akceleračním zónám. Nová sezóna hokejové extraligy začala utkáním Karlových Varů s Třincem. Na silnici 35 mezi Rožnovem a Valašským Mezeříčím brzdí provoz nehoda. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější a teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není. Informovala o tom Česká hygienická služba. Výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné lahvi.
15: Mám potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
3: Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba podle Fošuma situaci aktivně monitorují. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámilo to rakouské ministerstvo vnitra, podle kterého jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům i dál nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Víc než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Radiožurnálu to řekli jejich starostové. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody vysvětluje nezávislý starosta z Dounek na Kroměřížsku Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
16: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
3: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Prahou ode dneška jezdí tramvaj, která chodce vyzývá k opatrnosti. Je součástí kampaně s názvem 3 sekundy, to je easy. Hlavně mladé lidi s telefonem a sluchátky má motivovat, aby dávali pozor na projíždějící vozy. Heslo kampaně je Vidím, slyším, jdu, říká Petr Tomčík, ředitel společnosti ROPIT.
17: Než někam vstoupím, tak samozřejmě se rozhlédnout, ideálně se zaposlouchat, respektive jestli ta tramvaj nepřijíždí, není tam náhodou druhá, ale netýká se to pouze tramvají, ale samozřejmě i autobusů.
3: Pražský dopravní podnik za letošní první pololetí eviduje 43 střetů tramvají s chodci. Zemřelo při nich jedno dítě.
5: Hokejisté Karlových Varů hostí v prvním utkání nové sezony Tip Sport Extraligy Třinec. Utkání sleduje reportér František Typovský.
4: 26. minuta zápasu, Třinec tady v Karlových Varech vede 1-0, když se ve třetí minutě prosadil hlavně kuriózně Galvas, jehož nahození si do vlastní sítě stečoval domácí bek Eronen. Taky třinecký obránce Musil trefil ještě v první části tyčku, před chvilkou svůj samostatný únik zahodil další třinecký hráč Kurovský. 26. minuta, Třinec vede v Karlových Varech 1-0. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.
5: Z té Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. kolon na D1 u Mirošovice, nehoda v Praze na jižní spojce. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor u sjezdu na Benešov. Před omezením na 23. kilometru je silnější provoz, brzdí se už na 19. kilometru. Nic se nepřekáží, je to pouze hustý provoz a zdržíte se 5 až 10 minut. V Praze se ucpává jižní spojka směrem na Smíchov. Kousek před Barandovským mostem u sjezdu na Modřany se srazila 4 auta v levém pruhu. Kolona od sjezdu na Vídeňskou na Krči a je to asi na 15 minut. Pozor dejte na výjezdu z Prahy směr Ústí nad Labem. Na začátku Cínovecké u nájezdu z Gbelské na Cínoveckou hlásíte dřevo na vozovce.
18: Nějaký dva velký kusy dřeva. Jsou to nějaký špalky nebo něco podobného. Je to v levém a prostřední.
5: A pozor dejte i na silnici 35 mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem. U Zašové, přesněji na křižovatce na Střítež, odklízejí následky vážné nehody auta s motorkou. Projíždí se Kyvadlově a jsou tam krátké kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne od severozápadu se zatáhne a přidají se přeháňky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jeho východní polovině území budou srážky i vydatnější a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
20: Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství.
21: 30-letý muž z Rumburku půl roku zneužíval 12-letého chlapce.
22: Dvakrát zneužil také jeho 10-letého kamaráda.
23: Děčínský soud ho nejprve poslal na 3,5 roku do vězení.
24: Odvolací senát Ústeckého krajského soudu ale trest zmírnil.
25: Podle soudu šlo o ojedinělý exces muže, kterému se děti sami nabízely, protože si chtěli vydělat.
26: Dva chlapci, dokázané zneužívání a pravomocně odsouzený muž, jenže jen podmínečně. Případ Rumburk, skandální verdikt, myslí si premiér. Jak ho obhajuje soudkyně? Ptám se na to Artura Janouška z investigativního týmu Radiožurnálu, který na případ upozornil. Dnes je úterý, 15. září. Ahoj Arture, vítej po nějaké době u nás zase ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jsi přišel.
27: Děkuji Matěj za pozvání, přeju hezký den tobě a všem našim posluchačům.
26: Tak, už o tvé práci mluví i premiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Slyšel jsem je na Instagramu. Odvolací soud v Ústí nad Labem totiž zmírnil trest muži, který zneužíval dvě děti ze 3,5 roku vězení na podmínku. Ty si o tom jako první informoval v Radiožurnálu a na webu i rozhlas.cz. A mluvil si přímo s Janou Kurešovou, se soudkyní Janou Kurešovou, jejíž senát o tomhletom odvolacím verdiktu rozhodl.
27: Ano.
26: Čím to zdůvodnila, že snížila ten trest na podmínku za ty skutky, které jsem popsal?
27: Ona zmínila, že ten prvoinstanční soud, okresní soud v Děčíně, se nevypořádal dostatečně s několika polehčujícími okolnostmi, které tedy byly ve prospěch toho obžalovaného. Například to, že do té doby nespáchal žádný trestný čin, že teda vedl řádný život.
28: On se v minulosti nedopustil žádného protiprávního jednání.
27: Že měl kladné hodnocení v práci, že litoval toho, co udělal.
28: On sám obžalovaný to uznal, nebo respektive se vyjádřil, bylo mu to hrozně moc líto.
27: Soud také konstatoval, že ten jeho čin, že to byl výjimečný ojedinělý exces.
28: Kdybychom se zatím nestali, tak bychom určitě takhle jako nerozhodli.
27: Také uvedl, že toho mladšího z chlapců, 10-letého, že ten obžalovaný zneužil pouze dvakrát a to slovo pouze je skutečně uvedeno v rozsudku. A pak také soud zdůraznil, že to byli právě ti chlapci, ty oběti, kteří obžalovaného přemlouvali, prosili ho o schůzku, protože on jim za sexuální služby platil, tak oni ho přemlouvali, aby si mohli vydělat a že on teda podlehl jejich nátlaku. A pak také soud konstatoval, že ten starší z těch chlapců, 12-letý, že už v té době byl narušený.
26: Takže 10-letý a 12-letý chlapec, u 12-letého chlapce mělo to zneužívání probíhat půl roku, nebo tak je to zdokumentované, a ano, u 10-letého v úvozovkách je to v tom rozsudku pouze dvakrát.
27: Pouze dvakrát, ano. U toho 12-letého to probíhalo od října 2022 do března 2023, a to nejméně v 10 případech. Mm-hmm. 10 případů má policie zdokumentováno.
26: A ty jsi říkal, že soudkyně tvrdí, že ten starší, že byl narušený?
27: Ano.
26: A že to je polehčující okolnost pro toho odsouzeného?
27: Nebo ano, ona...
26: Co to znamená, že byl narušený?
27: Ona tam popisuje v tom rozsudku, nebo odvolací senát krajského soudu v Ústí nad Labem v rozsudku zmiňuje, že ten chlapec vyrůstal v problematické rodině, že měl výchovné problémy, kvůli kterým se nakonec dostal do výchovného ústavu, že se sám dopouštěl protiprávních činů, že provozoval tu dětskou prostituci ještě dřív, teda než potkal toho obžalovaného, a že dokonce vydíral ty muže, kterým poskytoval ty sexuální služby, aha, že je vydíral takovým tím stylem, buď zaplatíte, nebo vás udám, protože víte, že mi je 12 let. Aha. Tady je ale potřeba dát vlastně ty věci do kontextu. Ten chlapec vyrůstal opravdu v zoufalých sociálních podmínkách. Otec opustil rodinu, matka propadla alkoholu a drogám. Toho chlapce vychovával děda. Když mu bylo 12 let, tak za ním přišel místní muž z Rumburka a ukázal mu, jakým způsobem by si mohl přivydělat. Takže ten člověk se stal jeho prvním kuplířem. Ten chlapec pak zjistil, že než se dělit s kuplířem, tak si bude prostě klienty schánět sám někde na webu na kluky.cz, což se teda taky dělo. Musíme taky ještě připomenout, za co ten chlapec utrácel ty peníze, které získával od těch klientů. On tam zmiňuje v nějaké WhatsAppové komunikaci, že si za to koupí třeba hamburger nebo alkohol, nebo dokonce v jednom případě přemlouvá toho obžalovaného ke schůzce, aby od něj dostal za sexuální službu peníze a mohl matce koupit dárek k narozeninám.
26: No ale v tu chvíli ta trestní odpovědnost ale zůstává přeci na tom muži, který ty chlapce podle soudu zneužíval, ne? Není to tak, že by soudkyně, nebo bere to teda jako polehčující okolnost?
27: Bere.
26: Tohle to, bere, jo.
27: Ona říká na jednu stranu, nebo vůbec ten odvolací senát říká, že ten pachatel je odpovědný za ty své činy, že ho to nevyvinuje. Prostě on to spáchal, je to prokázáno, konstatuje to ten soud, ale vnímá ten život toho 12-letého chlapce, že teda provozoval dětskou prostituci ještě než ho poznal, že prováděl nějaké protiprávní činy, že měl výchovné problémy, to všechno ten soud vnímá tak, že došlo k narušení ještě předtím, než se setkal s tím obžalovaným, a dokonce to je přímo citace z toho rozsudku odvolacího senátu, že tohle všechno výrazně snižuje společenskou škodlivost jednání obžalovaného. Jinými slovy, ten soud říká, že to dítě už je zkažené, a proto ten čin, který na něm někdo páchá, že není tak společensky škodlivý.
26: A když odvolací senát rovněž tvrdí, že šlo o exces, použil si to slovo,
27: ano,
26: tak když 30-letý muž z Rumburka se schází minimálně s tím starším půl roku, nebo v 10 případech si říkal?
27: Ano.
26: A s tím mladším ve 2 případech. To ano. Považuje soudkyně, respektive její senát, za exces, za výjimečné chování, které vybočuje z jeho řádného života.
27: Ano. Já jsem taky moc jsem tomu nerozuměl, tak ptal jsem se soudkyně, jak to teda myslí a jestli skutečně lze půlroční období označit za výjimečný exces, mimořádný. A ona říkala, že to myslela tak, že to bylo výjimečné období v jeho životě, jinak řádném.
28: Podlehle všem těm okolnostem v době, kdy se s ním rozešel partner, kdy měl takovou svízelnou osobní situaci.
27: Že to byl prostě jeden dlouhý půl roku trvající trestný čin, který ale vybočoval z toho jeho jinak řádného života.
28: Takže celý ten skutek byl ojedinělým excesem z jeho jinak řádného bezproblémového života.
26: Připomínám, že odvolačka v Ústí nad Labem zmírnila trest muži na podmínku, protože původně okresní soud v Děčíně uložil tomu 30-letému muži 3,5 roku vězení. Proč byl ten verdikt přísnější než u odvolacího krajského soudu, který dal teda muži 3letou podmínku s 5letým odkladem a ještě, abychom nezapomněli, peněžitý trest?
27: Ano, on nařídil mu zaplatit 400 tisíc nebo 450 tisíc jako peněžitý trest a 70 tisíc jako zadosti učinění nebo odškodnění pro toho mladšího 10letého
26: chlapce. Staršímu nic.
0: Citujeme z SMSky obhájkyně odsouzeného Světly Klajnové pro Vinohradskou 12.
1: Uložený podmíněný trest na samé horní hranici a vedle něj peněžitý trest rozhodně nelze označovat za výraz beztrestnosti pachatele či za tresty, které by mého klienta nijak nepostihly. Odvolací senát věc pečlivě prostudoval, než rozhodl.
26: A čím se teda ty verdikty liší? Proč ten trest je jiný?
27: Okresní soud v Děčíně vlastně taky vzal ty polehčující okolnosti celého toho případu, ale konstatoval, že nejsou tak silné, aby přebyly závažnost jednání toho pachatele. Mm-hmm. Říkají, že on páchal tu trestnou činnost na malých dětech, 10 letem a 12 letem, dlouhodobě. Těch skutků bylo teda minimálně 12. To všechno je tak závažné, a tohle konstatoval okresní soud v Děčíně, že alternativní podmíněný trest nepřichází v úvahu. Mm. A zabýval se taky tím narušením toho staršího chlapce a říká, že nelze hovořit o tom, že by to jednání obžalovaného nezanechalo na tom chlapci trvalé psychické následky, protože jemu je 12, jeho psychika ještě nedozrála a proto taky může dojít k těm trvalým psychickým následkům nebo mohou se projevit ty psychické následky až v budoucnu. Teď nemůžeme říkat, že to jeho jednání nebylo škodlivé pro tu oběť, pro toho 12-letého chlapce, tak jak to říká odvolací senát nebo soudkyně Jana Kurešová, když říká, že on nespůsobil svým chováním narušení toho 12-letého dítěte. To si okresní soud v Děčíně nemyslí a říká, že tohle to přece my teď vědět nemůžeme, to se může projet v budoucnu.
26: Ten obžalovaný, respektive teď už pravomocně odsouzený, se přiznal?
27: On se přiznal ke schůzkám a tomu, že mu poskytoval sexuální služby, nebo prostě, že docházelo k nějakým sexuálním praktikám s tím 12-letým chlapcem. Mm-hmm. U toho 10-letého to popřel, že se to nedělo. U toho 12-letého se přiznal.
26: To znamená, že když dostal 3,5 roku vězení od okresního soudu v Děčíně, tak se pak odvolal.
27: On se odvolal, protože ten trest 3,5 roku vězení mu přišlo moc, že to je příliš přísný trest.
26: Takhle se to dostalo do Ústí.
27: Ano.
0: Citujeme z rozsudku krajského soudu v Ústí nad Labem.
1: Obžalovaný prostřednictvím obhájkyně odvolání odůvodnil tím, že uložený trest je nepřiměřeně přísný a neodpovídá povaze skutku, osobě obžalovaného a okolnostem případu.
27: Žádal už od začátku jenom výchovnou podmínku, případně peněžitý trest. Odvolání podal i státní zástupce, který řekl, že ta společenská škodlivost toho jednání je extrémně vysoká.
6: Jak dětská prostituce, tak třeba dětský porno jsou společensky extrémně nebezpečné projevy nebo procesy.
27: A nelze mu proto podle něj ukládat byť vězení, ale v polovině trestní sazby.
6: A nelze přičítat k dobru pachateli trestné činnosti, který je zneužívá, to, že oni si tím přilepšovali.
27: Tomu obžalovanému hrozilo 1 až 8 let vězení za pohlavní zneužití. Pokud dostal teda 3,5 roku, tak je to ještě pod polovinou. Státní zástupce se proto odvolal, protože mu to naopak přišlo málo. Žádal pro obžalovaného vězení alespoň na 50 měsíců.
26: Takže když se Lukáš Otypka odvolal a žádal 50 měsíců a mluvil o společenské škodlivosti toho jednání, tak teď odvolací soud, respektive senát odvolacího soudu, si tedy nemyslí, že by ta společenská škodlivost byla tak vysoká. Ty už to sám popisoval, že takhle to a takhle tím argumentovala paní soudkyně. To znamená, si stojí za tím, že ten trest je aktuálně přiměřený, že je dostatečně výchovný.
27: Několikrát jsem se během toho rozhovoru soudkyně Jany Kurešové ptal, jestli ten trest je přiměřený, dostatečný podle ní. Ona trvala na tom, že ano. A vysvětlovala to tím, že je přece rozdíl, když agresor někde u školy si vybere nějaké nevinné dítě, neskušené, a je to rozdíl, než když teda páchá trestnou činnost na malých dětech, teda desetiletém, 12letém, ale které už nějakou sexuální zkušenost mají.
26: Jakmile si na tenhle případ upozornil, vzedmula se poměrně velká vlna reakcí, tak už to tak bývá u podobných kauz. Co na to rozhodnutí říkají experti věnující se zločinům spáchaných a páchaných na dětech?
27: My jsme oslovili například bývalou státní zástupkyni a teď aktuálně advokátku Věru Novákovou, která se specializuje právě na ty činy spáchané na dětech. Ta označila ten rozsudek krajského soudu za perverzní.
7: Podle mě se jedná o obviňování oběti toho nejhrubšího zrna.
27: Řekla, že tím krajský soud, odvolací soud, přenáší vinu z toho pachatele na oběti, protože místo, aby hodnotil ten jeho čin, tak vlastně posuzuje chování těch dvou malých chlapců.
7: Odvolací soud tím prakticky říká, že se dítě provinilo tím, že se nedokázalo narodit do lepších podmínek a jeho...
27: Říká, že teda podle toho odvolacího soudu jinak příkladný občan podlehl jejich svodům. Zase komentuje to narušení toho 12-letého chlapce a říká, že přece i ten obžalovaný se podílel na jeho vývoji už tím, že to špatné chování v něm posiloval a utvrzoval. On prostě tím, že dobře souhlasil s těmi schůzkami, platil mu za sexuální služby, tak tím vlastně mu říkal, že to je normální.
26: Soudkyně Kurešová taky tvrdí, že teď je tu jakási společenská poptávka, že tyto případy jsou pod drobnohledem a že oni jako soudci se prý dostávají pod tlak veřejnosti. Jak rozumíš jejím slovům ve vztahu k tomu, jaký signál vlastně to rozhodnutí toho senátu vysílá veřejnosti?
27: Ono to vypadá, jako kdyby soudce vymlouval na ten tlak veřejnosti a jako kdyby se tím chtěl zbavit od

0: znásilnění dětí pod 15 let, tak je trestní sazba 5 až 15. Dřív byla 5 až 12, teď se to od loňského roku zvedlo na 15 let. Ale hlavně jde o to, že ta spodní hranice je 5 leta. A proto by tam v těchto případech už by se až na mimořádné případy neměla dávat podmínka.
1: No a proč se dala? Protože na případ Rumburg se to ještě nevztahuje?
0: Ano. Ano, soud vždycky musí posuzovat zákony, které platily v době, kdy je ten obžalovaný spáchal, a v tom roce 2022 a 2023 tohle ještě neplatilo. Proto to taky bylo kvalifikováno jako pohlavní zneužití.
1: Těch případů, kterých se odborná i laická veřejnost pozastavuje nad tím, jak nízký trest nebo dokonce jen podmínečný trest padne za zneužívání dětí, těch bylo skutečně v posledních letech víc. My jsme o nich i ve Vinohradské 12 mluvili. Bylo v nich k té podmínce přistoupeno vždy jako z podobných důvodů, to znamená nějaké výjimečné chování, které vybočilo z řádného života?
0: Ano, tím soudci většinou argumentují. Bylo to třeba v případu muže z Břeclavska, který 3 roky zneužíval a znásilňoval 6 malých chlapců. V roce 2023 uzavřel dohodu o vině a trestu, díky tomu dostal podmínku a taky v tomhle případě to bylo vlastně to samé, co v tom rumburském případu. Soudce argumentoval tím, že ten muž do té doby nebyl trestán, že toho litoval, omluvil se, zaplatil nemajetkovou újmu. A ono je to i v dalších případech. Podmínku letos dostal třeba zubní lékař z Ústecka, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a z těch fotografií pak vyráběl pomocí umělé inteligence dětské porno. Tak i tento člověk uzavřel dohodu o vině a trestu, díky tomu dostal podmínku a taky v tomto případě prostě argumentovalo tím, že do té doby vedl řádný život a tohle bylo jenom vybočení.
1: A pak je tu ten velmi známý, mediálně známý případ Aničky z roku 2024, kterou měl
0: otčím
1: zneužívat její otčím, měl si to natáčet, ale prý se staral o rodinu tak a ano, přiznal se, tak mu
0: dostal taky podmínku.
1: Tak mu soud dal jenom a vyměřil mu jenom podmínku. V případě Aničky před 2 lety se tou věcí zabývalo Ministerstvo spravedlnosti. Stejně tak se tímto rumburským případem zabývá teď Ministerstvo spravedlnosti a pan ministr Jeroným Tejc, už jsem o tom mluvil na začátku, taky pan premiér Andrej Babiš, ten vždycky říká, že hned píše Tejcovi, když se něco takového přihodí, že to je skandální rozhodnutí, že se to má řešit a že to Tejc řeší. Čím přesně se ministerstvo aktuálně zabývá, co může nebo nemůže s tím verdiktem ještě dělat, pokud by chtělo?
0: My jsme teda, ještě musím říct, my jsme se obrátili nejprve na nejvyšší státní zastupitelství, které ten případ také řeší. Zvažovalo možnost podat dovolání, ale to se podává pouze, pokud ten případ trpí nějakými procesními vadami, například je tam špatně kvalifikace stanovena a tak podobně. To asi v tomhle případě není. Ale řešilo nejvyšší státní zastupitelství, zda podat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. Ten by směřoval právě na ministerstvo spravedlnosti, ten podnět by řešil ministr Jeroným Tejc, který teda už oznámil, že je připraven podat stížnost.
2: Přesně tyto rozsudky, kdy někteří soudci ukládají podmínky za závažné sexuální činy, potom snižují důvěru v justici.
0: Tu stížnost pro porušení zákona podává k nejvyššímu soudu, ten už nemůže zvrátit ten pravomocný rozsudek, může ale konstatovat, že skutečně byl porušen zákon.
2: Je to naprosto nepřijatelné v této věci. Nepochybně podám stížnost pro porušení zákona.
0: A pokud to udělá, tak bylo by to závazné pro soudy, které o podobných případech by rozhodovaly v budoucnu. A je to také důležité k tomu, protože i těch porušení zákonů bylo ze strany nejvyššího soudu už bylo konstatováno několik, ale každý ten případ je jiný. A tím také soudci občas argumentují, že náš případ se nevešel do toho, o kterém už se rozhodl nejvyšší soud, proto pro nás není závazný, protože ten náš případ je malinko jiný, tak když těch porušení zákona nebo toho konstatování o porušení zákona bude víc, tak bude větší šance, že se tím soudy budou zabývat, protože bude šance se vždycky dostat k tomu, že ten jejich případ bude přesně ten, o kterém nejvyšší soud rozhodl.
1: Ale ten rozsudek v tomto případě, ten už to nezvrátí.
0: Nezvrátí.
1: Pokud by nejvyšší soud naznal, že by to bylo potřeba, tak už tím nic neudělá.
0: Ne, to už je akademický výrok, který nezvrátí ten rozsudek toho případu, o kterém se bavíme, ale může být závazný pro soudy, které budou rozhodovat o takových podobných případech v budoucnu.
1: Já jsem zmínil ten mediálně velmi známý případ Aničky. Na základě toho kritizovaného verdiktu tehdy vznikly i zákonné změny, které platí od letoška, to znamená nějaké větší vzdělávání soudců, výraznější vzdělávání soudců v oblastech domácího sexualizovaného násilí a problematiky ochrany zvlášť zranitelných obětí. Mohl by i ten nynější případ vést k nějakým dalším podobným změnám, protože pan ministr se obrátil na státní zástupce s tím, že jsou to nepřiměřené, nepřípustné verdikty v těchto věcech.
0: Ano, on už o tom mluvil, že samotné zákony nestačí, že je třeba vzdělávat soudce a státní zástupce, dokonce nabádá státní zástupce, aby v případě, že prvoinstanční soud vydá nějaký nepřiměřeně mírný trest, tak aby se vždycky odvolávali. No ale oni to dělají. Taky v tomto případě se státní zástupce odvolal a pak ten rozsudek, ten trest zmírnil až ten odvolací soud. Takže tady v tom případě pan ministr nabádá státní zástupce k něčemu, což už ale oni dělají.
1: Rozumím tomu. Tak tohle potom verdikt toho senátu, který si za ním, jak jsme popsali, stojí, vyvolalo to debatu, kterou to vyvolalo, o které se tady i my dva bavíme, o které jsme se bavili ve Vinohradské 12. Díky, že jsi přišel, díky, že jsi na ten případ upozornil.
0: Já děkuji za pozvání, Matěj. Naschledanou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Artur Janoušek, investigativní reportér z Radiožurnálu. Mluvil jsem s ním o případu ze severu Čech. Odvolací soud v Ústí dal 30-letému muži za zneužívání dvou chlapců podmínku a to vyvolalo bouřlivé reakce a řeší to i Ministerstvo spravedlnosti. Naslyšenou zítra.
3: Ex libris.
4: Legendární hora Říp je možná méně legendární, než bychom čekali.
5: Říp je hora jedné myšlenky, jednoho mýtu a to je výstup praotce Čecha.
4: Zajímavá je nejen z mytologického, ale i geologického pohledu.
5: Říp má zvláštní instalace. Kdyby to bylo někde v galerii, tak je to jako socha, která má podstavec.
4: Knihu Říp, hora předků, představíme s Václavem Cílkem, jedním z trojice jejich autorů.
3: Ex libris. Dnes po 20. hodině na Plusu. Bombové útoky, atentáty, únosy a vydírání. Historii zla v mnoha podobách vypráví zářijová série Terorismus.
6: The day of the jackal finally comes to an end.
7: The Unabomber. He began his reign of terror almost 18 years ago.
8: The Oklahoma City bomber was sentenced to death.
9: Die Bombe von Franz Fuchs, einem rassistischen Extremisten aus der Steiermark.
3: Kdo byl nejhledanější terorista světa? Ilić Ramírez Sánchez. Proč chtěl nadprůměrně inteligentní matematik Theo Kaczynski, zvaný Unabomber, bojovat s technickým pokrokem pomocí bomb? Kde se vzala nenávist Timothy McVeigha, kvůli které odpálil auto plné výbušniny u kancelářské budovy v Oklahoma City? A proč Franz Fuchs rozesílal dopisní bomby a odpaloval nálože v poklidném Rakousku? Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8. hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Osobnost Plus.
10: Český rozhlas Plus vyráží s pořadem Osobnost Plus za posluchači. Tentokrát na festival Spotlight Znojmo. V sobotu 19. září v 17:30 večer v centru Louka. Hostem bude novinář a spoluautor podcastu Vlevo dole Václav Dolejší, se kterým probereme současnou politickou situaci i proměny žurnalistiky. Přijďte za námi, těšíme se na vás.
3: 19:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Česko se umístilo na třetím místě mezi zeměmi Evropské unie ve využívání kryptoměn v maloobchodě. Celosvětově mu v Cryptonomy Retail Indexu patří šestá příčka. Uvedla to společnost Madison Six, která index sestavila. Index ukazuje, nakolik jsou kryptoměny běžnou součástí každodenního nakupování. Losangeleská prokuratura nebude požadovat trest smrti pro Nicka Reinera. Informují o tom americká média. 33-letý muž je obžalovaný z vraždy svých rodičů, hollywoodského filmaře Roba Reinera a jeho ženy, fotografky Michelle. Státní zástupci při svém rozhodnutí zohlednili přání přeživších členů rodiny. Reiner se k činu už dřív přiznal. V případě prokázání viny mu hrozí až doživotní trest bez možnosti podmínečného propuštění. Koryto Ještěckého potoka v Křižanech na Liberecku zasypala hlína ze soukromého pozemku. Jeho majitel na něm bez potřebného povolení vybagroval vysokou stráň. Obyvatelé obce se teď bojí záplav a sesuvu půdy. Věc proto řeší stavební úřad, povodí Ohře a vedení obce. A galerie Františka Drtikola v Příbrami získala soubor 19 originálních snímků slavného fotografa, po kterém je pojmenována. 18 fotografií koupila, jednu dostala darem. Jde o první originály Drtikolových fotografií, které se staly majetkem galerie. Ty dosavadní ve stálé expozici jsou reprodukce. Hokejisti Karlových Varů a Třince hrají úvodní zápas nové sezóny Tipsport Extraligy a podrobnosti má František Typovský.
12: Minuta a 6 sekund chybí do konce druhé třetiny a Třinec stále vede v Karlových Varech 1-0. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.
13: Zavřená silnice 35 u Rožnova, nehoda na 38 u Kolína. Silnice 35 je mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím neprůjezdná. Před Zašovou na křižovatce na Střítež vyšetřují vážnou nehodu dodávky a motorkáře. Teď je silnice v obou směrech neprůjezdná. Objížďka po úzké silnici přes Porubky. A taky na silnici 38 z Kolína do Kutné Hory vyjeli záchranáři k vážné nehodě. Kousek za Kolínem před Libenicemi se zrazila 3 osobní auta. Je to se zraněním, čekejte kolony v obou směrech. Obě se to dá přes nebo A stále zavřená je silnice 611 z Prahy do Poděbrad za Mochovem. Mezi Mochovem a Starým Vestcem vyšetřují odpolední tragickou nehodu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně taky bouřky. V jeho východní polovině území budou srážky i vydatnější. A nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Ta čtyřicítka, to mi přijde, že je takový sekec. Kdybys chtěla teď mít dítě, tak ale prostě v 50 máš 10letý dítě. Já jsem prostě věděla, že musím. Tam jako nebyla jiná cesta. Tak co opravdu chci? Co si zaslouží moji pozornost, můj čas a moji energii? Já to tělo nemůžu nechat jako schřadnout. Snadný to není, ale stojí to za to.
14: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
16: Dobrý den, vítám vás při poslechu dalšího rozhovoru ze série Klub 40. Dneska za mnou do studia dorazila fotografka Bet Orten. Ahoj Bet.
17: Ahoj Ivanko.
16: Klasická otázka pro všechny v Klubu 40 stejná, možná už jsi ji slyšela, když jsi poslouchala nějaký ze starších dílů. Kolik ti je let a když tu číslovku někomu řekneš, tak co ti u toho proběhne hlavou anebo jaký máš pocit?
17: Je mi 41 aktuálně, v létě mi bylo 41 a jako ano, je pravdou, že vždycky, když to řeknu, tak si pak řeknu takový wow. A je to trošku pořád, že tomu ještě furt nemůžu úplně uvěřit, ale zároveň pojí se mi s tím řada pocitů, ale jo, možná ten pocit je spíš takový wow,
16: Jakože tě překvapuje, že už ti je tolik?
17: Jo, protože, a to je docela zajímavý, tam už pár tvých jako hostů a hostek to tam říká. A to fakt s tím se musím říct jako stotožňu, že já mám, i ty jsi to tam říkala, že je nějaký jako, ale on není ani konkrétní ten věk, není to jako číslovka, ale mám jako části sebe, který se určitě stotožňují jako s energií 25, s energií 30. S energií jako možná i, nevím, 15, jo? Ale jako jenom nějakýma jinýma aspektama. Takže možná jenom je to takový to, že aha, fakt, jo, takže jsem v klubu 40-tníků a děkuju za pozvání do tohohle pořadu.
16: A co bys řekla, nebo jestli vůbec je něco takového, že bys řekla, se ti někde kolem toho 40. roku věku začalo nějak lámat nebo měnit? Jestli se něco takového stalo?
17: No pro mě to je jako úplně zásadní milestone vlastně. Já jsem zhruba, to bylo, že mi bylo 38-39 a já jsem chvíli takovou jakoby pauzu od svý práce vlastně, nebo od svýho povolání, což je, jsem fotografka a měli jsme nějaký kreativní studio s mým mužem a ještě s jedním klukem a já jsem si kluky jenom prostě posadila, dala jsem si s nima schůzku a řekla jsem jim, hele, kluci, mě bude prostě relativně brzo 40. A já jsem si řekla, že si dám takovej, jako, že si splním takovej sen a vím, že to k němu bude zpět a že i moje duše zároveň potom nějak volá. Já se potřebuji vrátit k té fotografii a potřebuji to udělat tak, že si udělám velkou autorskou výstavu. A to bylo fakt, no možná fakt třeba 38. Já jsem se jako docela podle mě jako připravovala mentálně na to, že
16: na tu 40. A mě zajímá, to znamená, že ta tvoje práce předtím v tom kreativním studiu se nějak jako výrazně lišila od toho, když děláš tu svoji autorskou tvorbu, že třeba připravuješ právě fotky na výstavu.
17: Ano, jo, lišila se vlastně úplně, byl to jiný typ práce, dělali jsme hodně jako v interiér designu a tak. A mě to hrozně bavilo. Já jsem si jako zjišťovala nové věci, i co jako zvládnu, co mě baví třeba a tak. Ale pak jsem prostě cítila, že potřebuji zpátky jako fakt k tvorbě a že když to jako neudělám a neuposlechnu. A i právě ta 40 pro mě najednou byla významná. Já jsem si řekla, to bude můj dárek mně k tomuhle jako jubileu krásnému, který je fakt takový jako přelomový mi přijde.
16: Aha, takže tam opravdu to hrálo roli to, že si někdy ve 38 zjistila, že ti jako bude 40 a že si chceš dát ty sama dárek v podobě své vlastní výstavy.
17: Ano, naprosto. Proto fakt jako pozval jsi mě správně.
16: No a nebyla to potom velká zátěž nebo zodpovědnost, že jsi jako řekla, že nějak přerušíš tu stávající práci, na který třeba i se podíleli nějaký další lidi, takže třeba i nějaký jejich život to trochu ovlivnilo. Teď jsi řekla, udělám si teda tu výstavu. Tak já bych třeba měla v sobě obrovský pocit zodpovědnosti anebo takový tlak, že ta výstava teda musí být opravdu skvělá, protože jinak budu sama se sebou nespokojená nebo to nějak nevyjde. Tak jako jaký ty jsi měla pocity při přípravě té výstavy?
17: No, to je zajímavá otázka. No se toho dělo právě docela dost teď kolem té mý 40. Mě asi velmi motivuje, že když se pro něco fakt takhle jako rozhodnu, tak se mi líbí, že mám ten jako jasný cíl, ke kterému to pak jako směřuju. To, že mě to v průběhu může začít třeba jako štvát, můžu trošku mít pocit, že to chci jako vysrabit, ale tam zase já, když jsem jako rozhodnutá, zároveň jako jsem sane, jo, nebo jako by jsem
16: příčetná,
17: děkuju v tom, že vím, že jako asi by se samozřejmě svět prostě nezbořil, kdybych to náhodou zrušila, což dokonce se s tou výstavou tak v jednu chvíli to tak vypadalo. Ale já jsem prostě věděla, že musím. Tam jako nebyla jiná cesta.
16: Jo, že to bylo něco ne úplně racionálně vykonstruovaný, ale že nějak si měla ten pocit nebo puzení, když použiju takovýhle divno slovo.
17: Jo, no já, absolutně, jako, ale ono to puzení, tak to je jako nějak i od co a třeba put, i když tady to šlo asi víc jakoby od té, možná i z nějaké jako spirituální části mě, že jsem, to nebylo jako, že si to jako nějak dlužím, abych to udělala, ale nějak mi připadalo, že tam je fakt takový jako, taky použil zase divné slovo, jako že to je fakt volání. A že když to volání prostě neuposlechnu, tak tam, kde jsem teď na té cestě, kde potřebuju tenhle ten přerod jako. A teď, když to říkám, mě úplně jako mrazí v zádech, protože on se děl velký přerod pak s tím spojený. Takže jsem si to asi holt na sebe takhle přičarovala, jak já občas tak dělám. Ale mělo se to fakt tak stát a bylo to významný. No.
16: A souviselo to téma třeba s tím věkem, s tou 40, anebo s tím, co se v tobě v tu chvíli nějak začalo dít nebo měnit?
17: Určitě. Ta výstava se jmenovala Tvoje krev, moje růže a bylo to určitý symbolický vyrovnání se s nějakou traumatickou vlastně za zkušeností, takovým zážitkem z dětství, který mě nějakým způsobem vlastně jako ženu, jako člověka formoval. A souvisel s mojí mámou, tudíž zase jakoby tam hrozně důležitý vlastně to, ten ženský aspekt, to vyrovnání se s tou matkou, to přijetí, že jo, odpuštění. Takže v tom to bylo vlastně taky hrozně důležitý, že tam až jako my máme s mamou dobrý vztah a měli jsme ho už jako v průběhu a tak, že to není zas, že bych to tam jako, já jsem jí o tom řekla, o čem i ta výstava bude, i když jako tam nejsou jako fotky mámy, jsou tam fotky různých žen, jsou tam fotky určitých archetypů žen, se kterými se potkáváme ve svých životech, my jako ženy.
18: Já nevím, jestli chceš nějak být konkrétnější, protože ono to téma je teda opravdu docela těžký, tak jo. Jestli chceš být nějak konkrétnější v tom, čeho konkrétně se to týkalo, ten traumatický zážitek s tvojí mamkou, a zároveň mě zajímá, jestli to, že jsi to začala v uvozovkách řešit nebo zpracovávat až teď, souvisí s tím, že člověk na to musí být nějak dospělý a starší.
17: Jo, já myslím, že tohle pro mě bylo jednak o nějakým pochopení toho, co se stalo.
18: A co se stalo?
17: Jasně, ten text vlastně, který k té výstavě byl, a já o těch věcech vlastně mluvím dost otevřeně, i jako s nějakým konsenzem mojí mámy teda. Moje máma se pokusila vzít život, když mi bylo zhruba 9 let. Díky bohu se jí to nepodařilo. A ten odkaz k té krvi a k těm růžím bylo to, že jsem přišla do kuchyně, kde už teda v tom domě, my jsme byli v domě, jsem přišla, byla jsem sama, nikdo v něm nebyl a jenom jsem viděla bohužel to, co tam jako zůstane potom, když si člověk chce vzít život určitým způsobem, po kterém zůstane spoustu krve. Takže v zásadě jako velmi traumatický obraz, který tak jako i zapouzdříte někam, ale vlastně to, co já jsem tam viděla na zemi, protože tam svítilo slunce do té místnosti a ta krev na té podlaze zaschla. A já jsem nejdřív si myslela, že jsou tam okvětní plátky růží na té zemi. Takže jsem si klekla a to bylo první, co jsem viděla. Což je hrozně jako zajímavý. Nebo víš to, zároveň jako je to strašně dávno. Já už si možná taky tu vzpomínku jsem si dost jako upravila. Ale to není vlastně podstatný. Podstatný je právě to, jako co teda jsem si z toho postavila teď. A to je to, že oni ty moje fotky hodně takový jsou, že je to nějaký hledání krásna, ale ne jako na povrchu, ale vlastně tam, kde by zdánlivě být nemuselo.
18: Jakože
17: tam
18: krásno i v nějakých hodně jako bolestivých situacích.
17: Jo, určitě, jo.
18: Nebo tak ta výstava na ně
17: ano,
18: působila.
17: Ano, jo. A mě samotný, až vlastně, když jsme s kurátorkou Karinou Kotovou ty fotky začaly stavět vedle sebe, tak jsem to najednou viděla, tak mi to jako docházelo, jako s čím to vlastně pracuju, proč ty věci vypadají takhle.
18: To mě zajímá, jaký jsi potom měla pocit, když ta výstava třeba začala, nebo spíš když jako skončila, že to bylo teda takový, tak tohle byl ten milník, to jsem si chtěla dát jako ke 40. a teď jako co? Nebo...
17: No to je úplně fantastický, protože mě se teda strašně ulevilo, když to celé se jako stalo, když bylo opravdu to otevření, pak ty reakce těch lidí. To bylo strašně krásný. Zároveň ještě jakoby já jsem udělala kampaň předtím crowdfundingovou, která jako zase taky, já jsem vůbec nečekala jako tak obrovskou podporu od lidí, jako zpětně opravdu taky všem strašně za to děkuju a to bylo něco, co taky bylo takový fakt wow, já jsem si to vůbec nemyslela a bylo to hrozně podporující, takže oni jakoby s tím procesem té výstavy šli ještě jakoby tyhle ty jako doplňující věci, které vás třeba vůbec jako nenapadnou předtím, ale teď jakoby i s odstupem času pro mě je to, že jsem to dokázala, to, že jsem si to fakt splnila, je jako na hranici pro mě, jakože vlastně to ani nemůžu sama uvěřit téměř. A jsem na sebe jako nesmírně hrdá za to. A je to vlastně něco, o co se jako můžu absolutně opřít teď. Jo, o ten zážitek.
18: Takže to je teď pro tebe nějaký pytlíček s nějakou sílou nebo takový jako posilující zážitek, pytel, na který si jako můžeš do něj sáhnout a říct si, že tohle jsem jako dokázala a to bylo dobrý.
17: Jako je to i taková možná skála, která na té cestě mi jako vyrostla a já vím, že se jako o ní můžu opírat třeba zpět.
18: Jako i do budoucna.
17: No, naprosto.
18: A ty jsi říkala, že kolem tvý 40 se toho dělo jako mnohem víc nebo ještě další věci, kromě toho, že jsi splnila ten sen a udělala si tuhle výstavu, tak co třeba byly jako ty další věci?
17: No, tak vlastně před 2 měsíce předtím, než výstava se měla zahájit, když jsem byla v tom jako plným pracovním, jako víc už taky zase tom takovým jako produkčně technickém procesu, tak přišla krize do vztahu mýho s mým mužem. A vlastně i to zase právě, ta součást toho chystat velkou výstavu autorskou do toho, já jsem máma 2 dětí, mám teenagera doma a 9letou dceru, takže jako k tomu nějak být, jako se snažit být dobrá máma funkční, byl to závěr roku navíc, výstava začínala v květnu, dětem končí škola, je toho prostě hodně. A zase jako, i když se děla paralelně ta krize, tak jako zpětně viděno a řečeno jsem to prostě ustála s nějakou, jako myslím, sílou, jako s nějakou důstojností, si troufám říct. A i to je jako balíček, který šel s tou výstavou. Že i tohle vím, že tam jsem jako se postavila nějak jako do sebe a z toho teď vlastně hodně čerpám. No. Ale nebylo to teda vůbec jednoduchý období. Bylo to vlastně jedno z nejhorších období za poslední dobu.
18: Ale jakože zpětně bys hodnotila ty obě zkušenosti, takže z toho vycházíš nějak jako ne silnější, nebo možná už jsi byla dostatečně silná předtím, ale že teď jako o tom víc víš, o té svojí vlastní síle, že jako zvládneš tyhle věci?
17: No já si myslím, že jsem jenom jako zúročila to, co jsem prostě nabrala po té cestě. Ať už jsou to, že jako věci, že člověk nějak jako na sobě, to je takový ošklivý, že to tak
18: na sobě,
17: sobě pracuje.
18: Makáš na sobě.
17: Ale no jasně. Ale dobře, tak je na nějaký cestě sebepoznání, což si myslím, že prostě je správně. Jako to je, ježišmarja, tak co máme jiného dělat? Jako?
18: Vlastně takový to, nebo já nad tím jako někdy přemýšlím taky to, jestli se člověk sebou zabývá v úzovkách moc, anebo se sebou jako nemá zabývat vůbec, tak já, ale nejsem odborník, se kloním spíš k tomu, že užitečný, jako nejenom pro nás, ale i pro to okolí, je to právě, když se sami sebou zabýváme do nějaké míry, protože pak třeba i líp dokážeme reagovat, nebo víme, proč reagujeme, jak reagujeme, nebo jakože si myslím, že to je jako přínosný i pro to okolí.
17: No
18: jo?
17: Absolutně, já absolutně s tím souhlasím. Jako asi to má nějakou míru, nebo ale pokud prostě člověk ví, že jsou nějaké věci, jak, jako, jak jedná, jak, jaký je interakce s okolím a pokud to jako není OK, tak asi je buď může vlízt do nějaký role třeba jako oběti a říct, oni jsou takový, tohle je naprd, tenhle člověk je hrozný, protože my. No a nebo podle mě teda je ta opačná, která je, budu se dívat do sebe, co to je, proč mě irituje zrovna tenhle člověk, proč tady jako stále selhávám v tomhle, proč. A každý má ty témata jinde, jo, někdo je má vztahový, někdo je má finanční, někdo je má pracovní, že jo, toho je spoustu. A tam mi přijde zajímavý pátrat, no, mně to přijde zajímavý. To...
18: Takže bys ty řekla, že právě díky tomu, že jsi v fulzovkách pátrala, nebo se nějak jako zabývala sama sebou, a nazbírala si i díky tomu nějaký životní zkušenosti a znáš se, takže si jako kolem té čtyřicítky zvládla teda v nějakým velkým pracovním vytížení jako i nějakou partnerskou krizi, která třeba by jinak mohla někoho úplně nějak jako rozbořit nebo rozbít všechno.
17: No, jsem si tím asi vlastně jistá. Asi. Jsem si tím jistá. Dneska zrovna jsem to řešila s jednou kamarádkou, že vlastně jsme říkali, hele, jako 20 let čtem tu Moc přítomnou okamžiku od toho Toleho. Protože 20 let tu knihu máme doma. Ona je furt stejná, jako furt vlastně, samozřejmě, že je i to, co on jako říká, jako na nějakých svých kanálech, to je jedno, ale jako je to furt stejný a můžeš to 20 let číst furt dokola a furt tam uslyšíš vlastně něco jiného v různých fázích toho života a jsou fáze, kdy se to prostě k tobě vůbec nedoručuje. Jako není to vůbec možný. Já si pamatuju, že takový byli. Někdy mě to naopak hrozně jako kotvilo, někdy mě to iritovalo dokonce.
18: A jo, anebo bylo... někdy třeba pro někoho, což já taky respektuju, jsou ty věci takový jako vyprázdněný fráze, nebo že to chodí nějak po povrchu, taková jako plytká obecná pravda, typu soustřeď se na přítomnost. Jakože chápu, že jsou i lidi, ke kterým to jako vůbec nepromluví.
17: Může
18: a
17: bejt.
18: Můžou to vnímat, jako že to je nějaký kliše.
17: Může být, to určitě klidně tak je, ale pak to, co probíhalo najednou v tom mém životě, tak já jsem cítila, že je zásadní, abych tyhle věci najednou teda uvedla do té praxe. Že oni najednou z toho kliše, který zní a vypadá tak jednoduše, jako je skutečně uvést do té praxe, pokud téměř nechcete přijít o rozum nebo jako zdraví možná třeba cokoliv, tak je potřeba to vyzkoušet.
18: Takže Moc přítomného okamžiku. Jsou tam bet kolem nebo jenom obecně i třeba s tím jako přibývajícím věkem nějaký další témata, který se ti třeba dostávají do mysli nebo do srdce, který jsi tam předtím neměla a u kterých vidíš, že to právě souvisí jako s tím, že už je ti 41.
17: No, já myslím, že já jsem, nebo to tak jako vnímám, že jsem si jak kdyby podchytila tu jako možnou krizi toho středního věku, že jsem si jako na sebe vlastně vymyslela tu výstavu, abych nemohla vymýšlet jako kraviny kolem trošku a řešit jako, že teda možná jsem v půlce, nebo jako, že teda co ještě chci stihnout. Já si pamatuju, jak v těch 30 jsem furt měla pocit, že jako co ještě všechno jako se možná může stát, nebo taky třeba ne, kolik jako dětí možná budu mít, kam budem všude cestovat, že budem žít třeba tamhle v zahraničí. A bylo to takový furt jako hrozně otevřený. Ale ta 40, to mi přijde, že je takový sekec. Jakože to je najednou, počkej, ne, kdybys chtěla teď mít dítě, tak ale prostě v 50 máš 10letý dítě. A to už víš, co znamená mít 10letý dítě. Jo, jakože tam jsou najednou tyhle jako reality checks v tom, čímž jako pane bože vůbec to nesoudím pro někoho jinýho, jenom jako tím, že už dvě děti mám, tak si jenom říkám, chci v 50 ještě řešit znova jako něco. A nebo už chci mít nějaký třeba fakt už jako svůj život, protože já jsem mámou od 24. Takže to jsou třeba tyhle věci, jo? Nebo je tam jako dobře, pokud začnu něco budovat, a to je jedno, co to je, jestli začnu jako stavět tamhle, rekonstruovat dům nebo prostě budovat další studio nebo ateliér, tak už vím, co to nějak jako obnáší v tom čase, že oni ty věci jako nevznikají za rok, jo, nebo za, prostě oni potřebují třeba 5 let. A najednou to už vidíte v té perspektivě i toho, že jasně, že vidím, že mi prostě dochází i jako energie trochu, jako nemůžu chodit spát v jednu, prostě.
18: Přesně. No já vůbec, všichni víme, jednu hodinu už opravdu nechodím spát.
17: Ne,
18: jako.
17: Ne, to neexistuje.
18: Ideálně 10 hodin.
17: A když jdu, tak prostě zaplatím druhý den strašně, jako nějak to zvládnu, ale je to hrozný. Takže i ta péče jako o to tělo prostě začala být jiná.
18: Takže bys řekla, že se s tím navíc spojí, kromě toho teda, že péče o tělo začíná být jiná, protože ale třeba z praktických důvodů, že ti to jako potom pomůže nějak v tom životě líp fungovat. Takže tam, jako myslím, že Tereza Hoff to popisovala, že jako kdyby uviděla horizont toho života jako nějakou tu konec. Takže to se někde kolem té 40 děje, že už ty všechny možnosti nejsou otevřeny a že otevřeny zůstávají třeba jenom některý, pokud ale ještě navíc do nich jako nasměruješ tu energii. Že to není takový to možná jednou ještě někdy něco.
17: No, v podstatě jo. V podstatě takhle. Ono zároveň, jako jasně, zase asi taky můžeme říct, to je třeba jenom nějaký mindset a mají ho lidi různý a začínají měnit práce v 60 a tak dále. Ale trochu ta realita toho přesně, jako jiný péče o to tělo, ono už tolik nevydrží, takže vlastně v tu chvíli se to děje. Děje se to, že jako začínáte nějakým způsobem hospodařit s tím časem a s tou energií. To je taková jako rovnice, která najednou tam prostě je, u který víte, že vy už se jako víc nerozkrájíte, vy se víc jako ne, takže tím spíš je to, tak co opravdu chci, co si zaslouží moji pozornost, můj čas a moji energii. A tam jako už musíte selektovat.
18: A máš teď něco teda, jak jsi měla třeba kolem té 40 tu výstavu, že si tím splníš ten sen, tak je teď něco, na čem pracuješ nebo co by si chtěla splnit?
17: Jo, tak já úplně teď vlastně, a jsem právě strašně ráda, že tu výstavu jsem opravdu si jako splnila. To je prostě úplně úžasné. A není to jako takový to, že se to jako odfajfkuje člověk v sobě, ale že tam, jak kdyby to fakt bylo, že jsem si potřeba to jako zažít. A opravdu jak ta duše jako mi řekla, hele, tohle teď jako udělej, ty potřebuješ to si to prožít, jo?
18: Jo, jako kdyby ti tam chyběla nějaká cihlička,
17: jo.
18: V tobě byla taková díra a teď ty jsi tam tou výstavou tu cihličku jako zasunula.
17: Jo, jo, jako skoro zeď možná, takovou jsem si tam postavila, nebo jako základy dobrý jo. Ještě zase.
18: Byly tu nutné základy a teď ti tam jako stojí jo. A ty seš jo. Ráda,
17: a
18: že
17: jejich
18: část je tam
17: jsem takovou dostavila tam dobrou. A já vlastně paralelně s přípravou i na výstavě, tak vlastně loni jsem si pronajela velký ateliér, takový krásný, to byl taky můj sen s denním světlem. Opravdu jsem našla to vysněné místo, kde jsem ten ateliér chtěla mít, ten mám. On se stal spíš takovým jako přesně tím jako kreativním, že jo, prostorem, kde se i vytvářela výstava, kde prostě se to všecko jako kumulovalo a chystalo. Nicméně se vracím právě k tomu hlavnímu, proč jsem si ten ateliér pronajala a to je vlastně práce v něm, na focení, který v něm dělám, který vlastně dělám pro ženy. A zase, jo, jako mně přijde, že jsem, abych k tomuhle mohla dojít, stejně jako mi připadá, že a teď já nechci říct, nechci to říct blbě, že člověk nemůže dělat umění prostě od 20 nebo jako, jo, jako tak já fotím od svých jako 12 let. Jo. ale já v sobě, abych to dokázala jako formulovat a formovat do té výstavy, tak jsem vlastně věděla, že musím jako prožít nějaký život.
18: Jo, že tam člověk musí mít nějakou zkušenost a nějaký věci opravdu jako pochopit, aby si je pak mohl do něčeho vložit.
17: Jo. Já jsem o tom slyšela jedno takového japonský umělce mluvit a ten říkal, že to jako nejde, že musí člověk nejdřív jako prožít nějaký život, aby pak mohl to jako dát do toho umění.
18: Jaký je pro tebe téma, je nebo není, tvoje vlastní stárnutí a to zacházení s tím jako tělem, který se logicky mění?
17: Já jako jednak svoje tělo rozhodně miluju víc, než když asi objektivně bylo, já nevím, jestli krásnější, ale rozhodně bylo mladší. Jako vzpomínám si, jaký jsem měla vztah ke svému tělu, nevím, prostě v 16, ve 20, v 25.
18: Jako horší výrazně, myslíš?
17: No, myslím si, že jo. Nebo jako rozhodně jsem ho, vlastně jsem ho víc tak vnímala jako takový jako tělo, na který mě samozřejmě furt něco jako štvalo. Asi i jako svůj, jako nejen to tělo, ale i ten obličej, což se vlastně pak třeba hodně u mě zrcadlilo. Myslím, tato jako nesebeláska. Jsem trpěla strašným akné právě kolem jako mezi 25 a fakt třeba 35, jako dlouho hrozně. Pak to úplně zmizelo najednou, jak mávnutím kouzelnou proutku. Takže s tím spojený takovýhle věci, s tím vlastně jako sebepřijetím toho těla fyzického, jde to samozřejmě ruku v ruce toho, jak se vnímáme. A jako je to v něčem samozřejmě strašný paradox, protože jako objektivně najednou si to začínáte fakt všímat, že to tělo prostě stárne, že v tom obličeji to začíná být vidět, jak se to jako povoluje. A já jsem jednak jako v té krizi hodně zhubla, takže to najednou nějak jako jsem ještě si říkala, tyjo, teď jsem ještě jako zestárla tím. Ale pak jsem si řekla, tak já začnu prostě cvičit. Začala jsem hodně cvičit. A zase jsem jako jenom viděla to tělo, co všechno ještě mi jako nabízí. Je to úplně fascinující. Takže já jsem prostě za 4 měsíce jsem si úplně jako vysekala tělo. Byla jsem strašně překvapená, že ono ještě tohle jako teďko normálně mi takhle jako ukáže tuhle svoji jako verzi. A vlastně najednou jsem si říká, tyjo, kolik jako verzí toho svého ženského těla už znám, pochopitelně ty stopy jsou viditelné, ať je to od teenagerského říznutí se do ruky, jizva na ruce, přes prostě strie na břiše po obou dětech a na stehnech, až přes to, že jako jsem si řekla skrz krizi, já to tělo nemůžu nechat jako schřadnout. A já se i o něj potřebuji fakt fyzicky opřít. A tak jsem ho prostě osvalila a začala jsem s ním jako, jsem si řekla, pojď ty, já potřebuji, abys byl můj parťák.
18: Takže tam vlastně, že tam došlo jako k nějakému většímu propojení, jo. Že předtím si ho vnímala nějak víc jako utilitárně, jako kdyby to byla nějaká, já nevím, kancelář, která vlastně třeba zas tak dobrý. Moc se ti jako nelíbí a něčím tě štve. A teď to nevnímáš jako kancelář, ale že to je nějaká jako tvoje kamarádka třeba.
17: No, tak je to můj nejbližší parťák, nebo je to to, co mě vlastně, a taky to jsem si zase říkala, tyjo, ty neuvěřitelný, ono mě jako prostě skrz to období, který bylo fakt i jako fyzicky náročný, mě prostě podrželo.
18: Tak kdybys to měla nějak tady ten obří, to není ani balík, tady tu jako obří kupu zkušeností, ze kterých mě osobně vychází, že jsi jako silnější, než jsi byla předtím, tak kdybys to měla nějak shrnout nebo třeba říct něco, co si myslíš, že by bylo důležitý, aby tady zaznělo, tak co by to bylo?
17: Já to považuji za jako nejlepší zatím jako věk, který jsem prožila, nejvědomější a nejlepší rozhodně ne nutně jako nejlehčí. To v žádném případě. Takže snadný to není, ale stojí to za to.
18: Tak jo, děkuju moc, Bet, že jsi přišla do klubu 40 a ať se ti daří i v 50, 60, 70.
17: Moc děkuju, doufám, že uděláš podcast 60.
18: Já to se budu těšit.
17: Tak děkuji, děkuji za pozvání.
18: Hostem dnešního dílu Klubu 40 byla fotografka Bet Orten. Pokud nás posloucháte v živém vysílání Českého rozhlasu Plus, tak připomínám, že všechny starší díly a jejich delší verze najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Stačí hledat pořad Klub 40. Díky moc.
19: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Pro a proti.
20: Ministr pro sport Boris Šťastný chce v rámci úspor ve státním rozpočtu omezit výdaje na školní inkluzi. Spochybňuje mimo jiné současný počet asistentů pedagoga. Je česká inkluze příliš drahá a rozsáhlá? Je asistentů ve školách hodně nebo je problém spíš v tom, jak jsou využíváni? Zeptám se poslankyně Pirátů Andreje Hofmanové a poslance motoristů Miroslava Krejčího.
19: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: V řece Moravě v Olomouci uhynula kvůli suchu téměř tuna ryb. Ve sněmovně začala platit protiobstrukční novela. Hokejisti Karlových Varů hostí na úvod nového ročníku Extraligy Třinec. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy je vydatnější a teploty až 27 stupňů.
19: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Téměř tuna ryb uhynula v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Důvodem je velmi nízký průtok vody, který způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je tak málo kyslíku a ryby se dusí. Je to největší úhyn od 90. let. Oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
2: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
11: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Organizace Skupina D shromáždila 50 milionů korun na vojenskou pomoc Ukrajině. 12 milionů tvoří finanční příspěvky z kampaně, zbytek poskytli dárci. Řekl to Jan Veverka, jeden ze zakladatelů spolku. Peníze jdou na nákup interceptorů, zvaných taky lovci dronů.
21: Interceptory jsou speciálně upravené obranné drony nebo menší rakety, které v uvozovkách loví útočící drony tím, že se k nim přiblíží a pak vybuchnou. Mezi vojáky díky peněžním darům putují prostřednictvím ukrajinské neziskové organizace Comeback Alive. Jak popisuje Maria Zavalská z této organizace, v ukrajinské protidronové obraně mají důležitou roli.
22: Jsme ve fázi, kdy proti dronům bojují zase drony. Interceptory jsou tak pro boje na frontové linii zcela klíčové.
21: Za vybranou částku se jich dají pořídit asi 2000. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
11: Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa, nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Americký prezident usiloval o to, aby pošta kontrolovala seznamy voličů a teprve potom jim posílala hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám.
23: Nejvyšší soud rozhodl většinou 7 členů proti 2, kteří byli proti. Jeho rozhodnutí je další v sérii nedávných právních zvratů, kterými se Bílý dům snaží zavést nová pravidla do volebního hlasování. Případ vynesl na světlo bývalý zaměstnanec pošty, který se stal informátorem a popsal zbrklé zavádění nových pravidel na poštách. V případě chyb a omylů by už ale nebyl čas na nápravu. V některých státech totiž začíná předběžné hlasování už za 3 dny a volební lístky jsou tak už na cestě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
13: O první body v nové sezóně hokejové Tipsport Extraligy bojují Karlovy Vary a Třinec. Úvodní utkání ročníku vidí František Typovský.
12: 48. minuta zápasu. Stále se stav utkání vyvíjí lépe pro Třinec, který tady na západě Čech vede 1-0 od 3. minuty, kdy se prosadil Galva. Stále tedy 1-0 pro hosty ze Slezska. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.
13: Zhruba za hodinu nastoupí čeští volejbalisté na mistrovství Evropy proti domácí Itálii. Národní tým už má postup do osmifinále turnaje jistý. Radiožurnál Sport odvysílá předposlední utkání Čechů v základní skupině v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
0: překážka na D1 za Vlašimí a nehoda na silnici 35 mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Kolín a Vlašim. Na 44. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky. Je v odstavném pruhu, některá vozidla vybočují z pravého pruhu. Silnice 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí už je před Zašovou průjezdná. Stále tam vyšetřují vážnou nehodu, takže je provoz omezený.
1: Já jsem tam postal takových 5-7 minut.
0: Následky nehody omezují provoz i na silnici 38 z Kolína do Kutné Hory. Před Libelnicemi havarovalo několik vozidel. Projíždí se kyvadlově, zdržíte se v obou směrech. A silnice 611 z Prahy do Poděbrad je uzavřená za Mochovem. I tam ještě vyšetřují vážnou nehodu. Řidiči objíždějí přes Mochov a po místní silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra čekáme oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Hora Říp v Českém středohoří není jen obyčejný kopec. Jde především o střed kraje svázaného se jménem legendárního praotce Čecha. Hora Říp byla pro naše předky pravděpodobně jakousi posvátnou mohylou, národní horou s okolní ceremoniální krajinou. Jakou má geologickou stopu a co se skrývá v podloží této lokality? Nejen na tyto otázky odpovídá monografie Říp hora předků, kterou v roce 2025 vydalo nakladatelství Dokořán. Jedním z jejich autorů je geolog Václav Cílek, který je hostem dnešního Ex Libris. U poslechu vás vítá Lenka Kopecká.
19: Ex Libris.
4: Na rozsáhlé monografii Říp hora předků se podíleli tři autoři: Martin Kojda, archeolog a historik, Martin Trefný, archeolog a Václav Cílek, geolog. Čtenářům nabízí výjimečný pohled na naši národní horu, včetně pravěké a raně historické posvátné krajiny. Všichni tři zmapovali okolní terén a pomocí letecké archeologie, historických pramenů a geologického průzkumu objevili cenné poznatky. Knihu doplnili odbornými fotografiemi i dobovými ilustracemi a citacemi z jiných knih. A my si jednu na úvod hned poslechneme.
5: Ještě měsíc před smrtí píše Miloš Jiránek v pražském sanatoriu, které už živý neopustil. Říká se, že Praha je srdcem Čech. Nevěřte tomu. Říp, tam jest srdce Čech. Podpisuji Nerudův výrok. Narodil jsem se pod Řípem. Z mlčechvostského háje je jako na dlani. Odvezli mne na studie do Prahy. Nejprve jsem si koupil blok a nakreslil si Říp. Je to nejcharakterističtější hora česká. Na monumentálním podstavci spočívá jako klenot.
4: Tak to se o Řípu v roce 1911 vyjádřil Miloš Jiránek, český malíř, výtvarný kritik, literát a překladatel. A já navážu na tento citát otázkou. Souzní s tímto výrokem můj host geolog Václav Cílek?
24: Říp má význam pro lidi z různých částí Čech. A ti lidé, kteří ten Říp vidí každý den, to znamená žijí v té staré sídelní krajině, osídlené kontinuálně 5 nebo 7 tisíc let, tak pro ně doopravdy Říp je středobodem prakticky všeho. A my si musíme uvědomit, že ten Říp je vidět skoro odevšad. Je vidět z hřebene Krkonoš, ale i Krušný hor z Obr Wiesenthalu. A ten Říp velmi pravděpodobně představoval pro všechny tyhle ty lidi takový ten pomyslný střed krajiny, ke kterému se stahovali.
4: Kdy jste si našel cestu k hoře Říp?
24: Byl jsem tam poprvé asi v 5 nebo 7 letech. Pamatuju si, že jsem chytil myš, protože tehdy doprve těch hrabošů bylo hodně a tam mě kousla. Takže takhle já to mám jako spjato s tím Řípem a mezi tím jsem tam byl mnohokrát v životě a vlastně skoro každý týden jezdím kolem.
4: V další ukázce z knihy Říp hora předků se přeneseme do lingvistiky a řekneme si, co znamená slovo Říp.
5: Slovo Říp se uchovalo v původní archaické formě ne díky kronikářům, ale protože žilo a tradovalo se generaci po generaci v ústech lidu. V celku panuje shoda, že ve starých keltských a germánských jazycích slova typu ryb označují horu či vyvýšeninu. Pokud si představíte řepu, řípu rostoucí na poli, její horní část se bude podobat malému řípu a něco podobného platí pro klobouk nízkého hřibu či kopečky moravských chřibů. V angličtině je doloženo slovo ryb nejenom pro žebro, což může být i žebro země jako skalnatý pruh, ale i hřbítek nebo také řípek mezi dvěma brázdami polí. I přes několik důmyslných teorií se asi budeme muset smířit s tím, že mnohá stará slova nejsou dobře vysvětlitelná, ale pokud bychom u řípu o nejbližší význam slova skutečně stáli, bylo by jim slovo hora.
17: Pane Cílku, v úvodu knihy píšete a využíváte slov spisovatele Miloše V. Kratochvíla, že nejde o jednotlivý kopec. O jaký útvar se vlastně jedná?
24: Pan Kratochvíl tím myslí, že nejde jenom o kopec, ale že jde o celou krajinu, které té kopec jako vévodí. A vždycky ta krajina je takový jako náhrdelník bodů, možná by šlo říct síť bodů, které jsou spjaty jakoby neuronovou sítí a když se dotknete jednoho z těch bodů, tak se rozechvívá celá ta síť, ale tady ten, právě ten středobod, středem té sítě je vříp a pak je to Labeteda anebo ohře z té severní strany.
17: V knize jsem se dočetla, že říp a podřibsko se nikdy, až na výjimky, nestaly předmětem intenzivních geologických výzkumů. Proč tomu tak je a jaký byl důvod?
24: Ono na Podřibsku geologicky skoro nic není totiž. Jo? Je to rovná krajina, je tam nějaká křída, že jo? A nejvíc zajímavý je vlastně ten samotný kopec říp. A geologicky na tom řípu došlo k velkému vývoji, protože původně si geologové mysleli ještě začátkem 20. století, že je to kupa, která byla vytlačená někde prostě z větší hloubek, ale teďka se ukazuje, že to je sopečné jezero, je to márové jezero. Představte si to tak, že směrem k povrchu stoupá horká čedičová láva, ta naráží na zvodnilé vrstvy a protože litr vody se změní na nějakých 600 litrů páry, tak dojde k tomu, že vlastně ta pára nemá kam utéct a dojde k výbuchu vlastně sopečnému. Ten sopečný výbuch navrší nějaký val kolem a do tohle z toho kráteru se dostává potom ta lávová hmota. A geologové a geofyzici vlastně v poslední době ukázali, že jsou to takové dva hlavní sopouchy nebo výlevy vedle sebe. A Filip Tomek udělal jako skvělou věc, on vlastně obešel celý říp a udělal orientaci čedičových sloupců. A ukázal, že to je vlastně celé jedno velké těles. Takže původně to, co dneska vidíme z řípu, tak to byla spíš nejnižší část toho vulkánu. Ten vulkán mohl být vyšší klidně o 1 kilometr. Jo, a průměr mohl mít klidně 5-8 kilometrů, taková jako štítová prostě sopka. Ale tím, jak docházelo k odnosu, který byl poměrně jako značný, zejména teda v těch mladších třetihorách a čtvrtohorách, tak se vlastně vypreparoval ten zvon toho řípu, to znamená to velké lávové těleso jako uprostřed. A geologové, geochemici zároveň ale ukázali, že to složení těch láv na tom řípu je jako specifické a že odpovídá celé řadě dalších výskytů v okolí, včetně až Slánské hory nebo Vinovřické hory vlastně u Kladna. Takže se podařilo definovat něco jako malou vulkanickou provincii, která byla složena, dejme tomu, z 20 až 50 vulkánů, z nich jako nejdůležitější je jenom ten říp, že jo? A ty ostatní jsou malé, jsou většinou odnesené a velmi často na ně narážíme, třeba na Kokořínsku, jenom v podobě malých průniků nebo sopečných žil, třeba jenom 5 nebo 10 metrů širokých.
5: Stáří řípu je 26 milionů let a Milešovka je stará kolem 27 milionů let. Geologicky se nalézáme v oligocénu, na konci starších třetihor, tedy přibližně ve stejné době, kdy dochází k reorganizaci říčních toků středních Čech. Předchůdce Labe či Sázavy tehdy tekl přes Pražskou oblast dál na západ k Berounu, kde se stáčel na sever do Žatecké delty Severočeské pánve. A protože tehdy ještě neexistovaly Krušné hory, další řeky a říčky pokračovaly z mokřadní hnědouhelné pánve bažinatým terénem dál do Německa.
24: Říp má v podstatě zvláštní instalaci. Ono, když se na něj podíváte, tak ono má podstavec. Kdyby to bylo někde v galerii, tak je to jako socha, která má podstavec. Takže je docela důležité si všimnout toho podstavce. Ten je budován převážně tedy druhohorními horninami. Na tom jsou nějaké štěrkopísky, sedimenty řek, které původně říp obkružovaly vlastně z obou stran. A to, co je vlastně hrozně ještě zvláštní na tom řípu, jsou sutě a vápnité sutě, ve kterých byla dokonce nalezena pliocenní fauna. Je to poměrně jako málo kostí, dneska už ty lomy vlastně zanikly. A to je jako hodně vzácná paleontologická lokalita. Ale kromě toho vlastně v těch sutích na úpatí Řípu byly nalezeny takové jako medové stébelnaté sintry, uhličitan vápenatý. Ten byl sbírán, dokonce údajně z něj pálili tedy vápno, ale sbírali ho i sběratelé a dělali z toho ozdobné předměty.
6: Když se podívám na horu Říp, ten vrchol je plochý. Je to následkem jakého procesu, že je plochý?
24: Ta plochost té vrcholové plošiny Řípu je do určité míry jako záhada. Klíčem k té záhadě mohou být štěrky. Ono totiž úplně nahoře na Řípu najdete křemenné valouny o průměru 5 až 10 cm. To znamená, není pravděpodobné, že by je tam někdo přines, třeba když se sázal les. Jo, a ono to vypadá tak absurdně prostě, jaká třetihorní řeka, že by tekla na vrcholu Řípu. Ale když se podíváte jižně od Prahy, směrem jako k Říčanům anebo k Jílovému, tak tam je vrchol, tak je to takový hřeben, který vlastně uzavírá Pražskou kotlinu z jihu, Gribla, no, další kopce, a ten je taky vysoký okolo 500 metrů právě, a prostě i na této plošině naleznete štěrky. V té vrcholové plošině kdysi tekla nějaká třetihorní řeka.
6: Při leteckém pohledu je ten relief krajiny severně od Prahy a jižně od Ohře charakteristický spíše zemědělskými plošinami, které jsou pokryty teda štěrky, písky a těmi říčními terasami. Představují na Podhřibsku nejběžnější geologický podklad?
24: No, v podstatě ano, ale ono se jedná o dvě věci. Z hlediska osídlení se jedná o úrodné půdy, ty jsou tady často z prašového základu, to znamená naváté, a pak se jedná o to, aby v té oblasti byly prameny, kde mohou vzniknout osídlení. Archeologie Řípu prošla poměrně dramatickým vývojem během několika málo desítek let. Ta krajina byla suchá, což se ukázalo, že není tak jako úplně pravda a že tam vlastně skorem žádné osídlení nebylo. Pak do této oblasti přišel klasik letecké archeologie profesor Gojda a roky lítal kolem a zjistil, že vlastně celé okolí Řípu je lemováno archeologickými objekty. Některé jsou čtvercové, obdélníkové, kulaté, některé jsou možná základy nadzemních konstrukcí, jiné mohou být mohyly obehnané třeba čtvercovým příkopem. A tehdy přichází další, teda spoluautor knížky, to je Martin Trefný, který je ředitelem Podhřibského muzea a je teda archeolog a postupně začíná ověřovat některé z těchto objektů a datují se. Jo, a doopravdy ukazuje se, že pod tím Řípem od toho eneolitu, tedy dejme tomu nějakých 5000 let, až do raného středověku, dejme tomu do roku 1000 našeho letopočtu, tak během těch 6000 let se tam vystřídali možná dvě desítky archeologických kultur.
7: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Dnešní pořad věnujeme knize Říp hora předků, na které se mimo mého hosta, geologa Václava Cílka, podíleli již zmiňovaní dva autoři, Martin Gojda a Martin Trefný. Než si poslechneme další citaci, tentokrát z kapitoly 6, nazvané Říp historický od Václava Cílka, tak předznamenám, že se zmíníme o rotundě na Řípu, která patří mezi nejkrásnější stavby svého druhu. I když dnešní útvar je už po několika úpravách a přestavbách, přesto neztratil část své autenticity, jak tvrdí host Václav Cílek.
24: Víte, Říp je zajímavé místo, kdy hora vítězí nad architekturou. Většinou, když někam jdeme, tak jdeme navštívit nějaký kostel, kapličku nebo něco takového, ale tady jdeme navštívit Říp. To znamená, ta rotunda, která tam je, tak je přídavek. A ta malá stavba pěkně koresponduje s výškou stromu kolem. To znamená, z hlediska památkářů, ta památka je napůl zničená, z hlediska běžného návštěvníka je to stejně furt krásné místo.
5: Kaple na Řípu sice nese jedno ze zasvěcení svatému Vojtěchovi, ale ten není prakticky nikdy ve zprávách o Řípu, na rozdíl od svatého Jiřího, od něhož pochází pozdější německé jméno hory St. Georgenberg, zmiňován. Rovněž neznám ani jediné společné vyobrazení svatého Vojtěcha a Řípu. Vojtěch víc patří na Libici či ke skalním kaplím a žulovým kamenům jihozápadních Čech. A pokud je ve spojení s horou, tak to je Zelená hora nad Nepomukem.

0: metrů, který ležel přímo nad řekou. To znamená, je tam i jako ten prvek té vody, nebo někdy, jak říkáme, metafora, být za vodou, že jo, být za řekou, přejít řeku. Většinou se usuzuje, že tam došlo právě k něčemu, jako i vznik národa nebo kmene, že tam přicházely klany nebo rodiny. Celá tahle ta kompozice mě vždycky hodně připomíná starý Egypt. Máte danou horizontalitu krajiny, to je prostě v případě řípu, že to ta plošina, a pak tu vertikalitu, což je v tomto případě ta pyramida vlastně jdoucí nahoru. To znamená, ta analogie s tím Egyptem asi není moc násilná, ale spíš nám ukazuje způsob, jak se na tu krajinu dívat přes vodu, aby ten prvek vody byl stejně tak přítomný jako prvek hory.
1: Říp sám o sobě působí posvátně už jen tím, jak symetricky vyrůstá z okolních plání, a tak se i ve světle archeologických poznatků snad dá říct, že pomáhal při vytváření identity mnohým plemenům dávno před Čechy a může plnit tuto funkci i v budoucnosti. Pochopitelně, že pro vznik jednoho národního těla samotná hora nestačí, pokud nedojde k druhé, již méně populární části mýtu, a tou je ustanovení pravidel, zákonů a institucí, které mají vznikat v kontaktu s nějakou oblastí přesahující běžný praktický život. Snad můžeme navrhnout, že Říp, podobně jako prakticky všechny velké posvátné okrsky Evropy, fungoval jako posvátná či ceremoniální krajina opakovaně v eneolitu, době bronzové, starší době železné a v mladších obdobích až po Slovany.
2: Rozhovor pro Ex Libris o knize Říp, hora předků jsem natáčela s geologem Václavem Cílkem, který je jedním ze tří autorů. Není pochyb o tom, že Říp je pro Čechy určitě výjimečná hora, a zajímavé je, že kromě známé pověsti o příchodu praotce Čecha se o něm nevyprávějí téměř žádné jiné pověsti. Není spojován ani s českými svědci, ani s významnými postavami našich dějin. K jakému zjištění dospěl geolog Václav Cílek?
0: Víte, zpracováváme už několikátou posvátnou horu a ukazují se velké rozdíly. Třeba takový Blaník, to je taková typická hora mrtvých té německé mytologie, kde jsou různé přízraky, rytíři, něco je v podzemí, ztrácejí se tam lidi, jsou tam slyšet divné zvuky. Říp naproti tomu je vlastně silná a čistá hora, protože tam nejsou pověsti o strašidlech, pár jich je, to se dá dohledat, jo, ale není jich mnoho, ale prostě Říp je hora jedné myšlenky, jednoho mýtu, a to je výstup praotce Čecha nahoru, že jo.
3: Mne by zajímalo, jak se hora Říp proměňovala z té památné hory v horu národů.
0: Říp byl původně mýtický střed. Pak ku podivu nemá žádný romantický náboj. Ono je to vidět na tom, že třeba Karel Hynek Mácha nikdy netoužil na něj vylézt. Ale v průběhu toho 19. století se význam toho Řípu proměňuje. A ten Říp je vlastně právnickou horou. Jo, protože ten praotec Čech, jak vyleze nahoru a jak nazvou prostě to místo Čechy, tak zároveň Čechům je dána ta krajina do užívání. Takže toho se využívá potom v tom jako národnostním vlastně kontextu.
1: Zvučnou předehrou k nejslavnějšímu Říbskému táboru lidu byl návrat svatováclavské koruny z Vídně, kam byla převezena, aby se jí nezmocnili Prusové, naspět do pražské katedrály. Vlak s korunovačními klenoty projížděl v noci, aby na sebe moc neupozorňoval, ale snad právě proto probíhaly na slavnostně vyzdobených nádražích dojaté a vzrušené scény. Na horách vzplály ohně a pochodeň Řípu byla viditelná na desítky kilometrů. Hned následujícího roku, dne 10. května 1868, byl na Říp svolán velký tábor lidu. Sedlák Václav Kratochvíl se svými podříbskými přáteli dokázal zorganizovat politické fórum, kterého se účastnilo na 20 000 lidí. Téhož dne odpoledne po skončení tábora se konala další, nad jiné významná událost. Bylo jí vyzdvižení základního kamene pro stavbu Národního divadla.
3: I když tady nemáme, pane Cílku, vaše kolegy, spoluautory, tak určitě jste s nimi diskutoval nebo probíral otázky týkající se krajiny pod Řípem z pohledu archeologických nálezů, ceremoniální krajiny, historie. Za těch posledních 30 let se to Podhřibsko zmapovalo. Byly použity moderní postupy archeologického výzkumu, včetně toho leteckého laserového skenování. Je ještě pro vás jako pro geologa nějaký nový poznatek, který vás překvapil, něco vám odhalil?
0: Z geologického hlediska mě nejvíc překvapila ta existence toho velkého márového jezera a té inverze reliefu, kdy z té obrovské sopky zůstane jenom ten odolný střed. Z archeologického hlediska je důležité si uvědomit, že jsme teprve na začátku všech jako výzkumů. Pravděpodobně nejdůležitější, jak ukazuje jiný archeolog Jan Turek, je možnost existence posvátné ceremoniální krajiny. Podobné krajině v okolí Salisbury nebo Stonehenge. To znamená krajina, kde existovaly dlouhé mohyly, kde existovala mohylová pole. Tam mě vůbec jako zaujala nejvíc. Jo, dneska ty mohyly skoro nejsou vidět. Jsou třeba jenom metr vysoké, řada z nich se zachovala vlastně do dneška. Poznáte je tak, když přicházíte v zimě, kdy sníh to jako zasněží, tak se vám proti tomu temnému horizontu té hory rýsují takové jako nízké kopečky. A vy z toho najednou máte doopravdy pocit, díky kterému začínáte rozumět tomu, co ten Říp znamenal pro lidi předcházejících generací.
2: Slyšeli jsme Ex Libris o knize Říp, hora předků, autorů Martina Gojdy, Martina Trefného a Václava Cílka, kterou v roce 2025 vydalo nakladatelství Dokořán. Hora Říp má pro mne mnoho příměrů, tak jako pro mého hosta, geologa Václava Cílka. Snad i vy si najdete ten svůj. Citace z knihy četl Ivo Tajmr, zvukovým mistrem byl Adam Cejnar, dramaturgie Ex Libris se ujala Naďa Reviláková. Od mikrofonu vás zdraví autorka pořadu Lenka Kopecká. Naslyšenou u příštího Ex Libris Českého rozhlasu Plus.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. A to je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Nejvíc kyberútoků bylo letos zatím v lednu, a to 32. Pražská burza dál oslabuje, index PX dnes klesl o 0,32% na 2752,28 bodu. Uzavřel tak na nejnižší hodnotě od začátku srpna. Ztrácela většina hlavních titulů, rostly jen akcie energetické společnosti ČES a zbrojovky Colt. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Česká měna dnes stagnovala vůči euru i dolaru. Po útoku na ropný tanker v Ománském zálivu se pohřešují dva členové posádky, informoval o tom Ománský úřad pro námořní bezpečnost. Kdo za útokem stojí, ale neuvedl. Plavidlo po úderu začalo hořet, ománské námořnictvo z něj evakuovalo 23 lidí. Tanker plul pod panamskou vlajkou. A Mariánské Lázně musí opravit dva silniční mosty přes železnici. Podle radnice jsou Černý most a most v Husově ulici v havarijním stavu. Odhadované náklady na jejich opravy se pohybují v maximální variantě až kolem 150 milionů korun. První zápas nového ročníku Tipsport Extraligy ovládli hokejisti Třince. V Karlových Varech vyhráli 2-0. A zhruba za půl hodiny budou hrát čeští volejbalisti na mistrovství Evropy s jistotou postupu do play-off proti domácí Itálii. Radiožurnál Sport odvysílá z Modeny přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
6: Nehody na D5 před Prahou a taky mezi Kolínem a Kutnou Horou. Na nehodu pozor na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně. Ve sjezdu na Pražský okruh se střetla dvě osobní auta. Zpomaluje se za zatáčkou, s opatrností projedete. Na D5 z Prahy do Plzně stojí za Cerhovicemi na 46. kilometru nepojízdné osobní auto. Je to v mírné zatáčce, místo už je ale označené světelnou šipkou. Na silnici 38 mezi Kolínem a Kutnou Horou před Libenicemi se zdržíte po srážce několika aut. Projíždí se tam kyvadlově a tvoří se kolony v obou směrech. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí vyšetřují vážnou nehodu u odbočky na Střítež nad Bečvou. Už je to průjezdné jedním pruhem kyvadlově. A u Prahy stále neprojedete po silnici 611 do Poděbrad. Za Mochovem se odpoledne srazil zemědělský stroj s dodávkou a osobním autem. Řidiči místo objíždějí přes Mochov a po místní silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů Celsia, hlavně na východě až na 7 a k ránu se pak ojediněle přidají mlhy. Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Nic osobního.
8: Prostě biznis.
7: Jana Klímová.
8: Petr Šimůnek.
7: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
8: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska? Téma číslo 1. Kdo je podle nových žebříčků tuzemských médií letos nejbohatší Čech? Daniel Křetínský, majitel firem EP Group a Vesa, anebo zbrojař Michal Strnad? Vysvětlíme, proč ukazuje každý žebříček něco jiného a jak to, že je ve špičce miliardářů stále premiér Andrej Babiš a co jsou trhliny jeho svěřenského fondu.
7: A téma číslo 2. Vývojáři umělé inteligence začínají otevřeně varovat před riziky jejího překotného vývoje. Americká OpenAI proto zvažuje zpomalení dalších kroků v koordinaci s konkurenty. Důvodem jsou obavy o bezpečnost. Jak to ovlivní vstup AI gigantů na burzu ve Spojených státech? A podíváme se i na to, co se děje s vývojem AI v Evropě.
8: Začneme prvním žebříčkem, který na konci srpna zveřejnil ekonomický web Euro. Na nejvyšší příčku bohatých Čechů posadil stejně jako loni majitele zbrojařské skupiny CSG Michal Strnada s majetkem 470 miliard korun, tedy skoro půl bilionu. Na druhé místo se posunul většinový vlastník skupiny EP Group Daniel Křetínský se 432 miliardami a až třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou, vdova po někdejším nejbohatším Čechovi Petru Kellnerovi. Jejich majetek euro ocenilo na 385 miliard. No a minulý týden vyšel ještě žebříček ekonomického deníku E15 a podle něj je to trochu jinak. Nejbohatší je Daniel Křetínský s majetkem 480 miliard korun a druhá je majitelka finanční skupiny PPF Renata Kellnerová. Ta má podle E15 405 miliard a majitel zbrojařského strojírenského holdingu CSG Strnad je až třetí se 347 miliardami. Petře, jak se dají takové rozdíly v ocenění majetku biznesmenů vysvětlit u Michala Strnada? Je to třeba rozdíl 130 miliard mezi těmi dvěmi propočty u Křetínského 50 miliard. Nevyhrál to Křetínský asi v E15, protože vlastní to vydavatelství, veď?
7: To bychom byli moc přísní na ně. Ale já myslím, že klíčová věc je, kdo a kdy ten žebříček vlastně počítal. Protože euro bylo první, myslím si, že oni uzavírali výsledky někdy v polovině srpna, E15 to dělala v září a u těch dvou nejbohatších je to důležitá věc, protože Strnad a Křetínský poprvé vlastně v letošním roce se dají spočítat v celku snadno a to proto, že hlavní část jejich majetku je na burze. V případě Michala Strnada jsou už od ledna akcie CSG na burze v Amsterdamu, takže čistě teoreticky se stačí podívat do Amsterdamu na ten ticker CSG, kolik tam jako ukazuje cenu k určitému datu a podle toho to spočítat. U Dana Křetínského je to trochu podobné, protože 50% svých aktiv v energetice vyměnil za akcie Total Energies, nebo Total Energy, francouzsky, aby jsme to řekli, ty se obchodují v Paříži a tam zase odečteme cenu z toho, jak je to na burze a můžeme to spočítat, ale má to velké háčky.
8: Hele, jasně, ale sám říká, že by to vlastně mělo být tedy jednoduché, tak by tam nemělo být, ale pak v tom případě tak obrovské rozdíly.
7: No právě, pozor, ty rozdíly se dají vysvětlit tou burzou, protože je jiný kurz akcí v srpnu, jiný kurz akcí v září, to jsou ty rozdíly mezi těmi dvěma žebříčky, třeba u CSG, jestli si to dobře pamatuju, padly ty akcie z nějakých 18 na 16 euro za kus a to už ti v tom objemu může udělat miliardy korun. Total Energies tam zase kvůli Hormuzu a kvůli růstu ceny ropy jdou nahoru i akcie Total Energies a tím pádem majetek Dana Křetínského. Takže tím by se to trochu vysvětlit dalo, ale není to všechno.
8: Další věc je, že asi tam do toho vstupuje to, že třeba u CSG se obchoduje pouze 15% akcí, takže z toho vlastně odvozuješ ten zbytek. A další věc je, že Michal Strna začal docela dost investovat svoje soukromé peníze vedle CSG, to je fond Akypia.
7: Ano, přesně tak. Tam se musí počítat s tím, že ten takzvaný free flow, to, co se obchoduje na burze, je 15%. Není to moc, ale není to zase tak málo, aby se nedala ta cena vzít za realistickou. Musí se k tomu ale připočítat to, že Michal Strna dostal za ty akcie, které v Amsterdamu prodal, cash. A ten cash nějak investuje dál právě třeba s tou Akypií, koupil za miliardu euro. 14% akcí společnosti Pirelli, která není veřejně obchodovatelná. Naopak zase Dan Křetínský má Royal Mail, Metro, to jsou společnosti, které byly delistované z burzy, takže tam se ta valuace musí dělat takzvaně ručně, takže musí se to k tomu připočítat. Ty rozdíly v těch žebřících jsou velké, přitom ta metodika by měla být vcelku jednoduchá pro každou tu redakci.
8: Jak se to vlastně dělá? Ty máš zkušenosti z bývalého působení ve Forbesu, kde se také sestavují samozřejmě žebříčky bohatství, tak jaké jsou ty metody? Jak se to dá udělat u lidí, kteří nic na burze nemají, jako typu třeba Renata Kellnerová?
7: Byla i většina v českém prostředí a není to zase úplně raketová věda. Vaříš?
8: Samozřejmě.
7: No tak víš, a to říká Zdeněk Polreich třeba, že vlastně o vaření rozhodují ingredience a tady to je stejné. Italská kuchyně má většinou jednoduché recepty, ale musíš mít aspoň 3 dobré ingredience a tady to je taky tak. Ty musíš mít dobrá čísla, aby si dokázala ten recept udělat. Potřebuješ provozní zisk EBITDA nebo EBITDA zisk, který je to zásadní, musíš znát u každé té společnosti extra, jaké jsou dluhy. No a pak začíná malinko ta magie a to vaření trochu z vody, protože ty si potřebuješ vzít podobnou společnost, která se obchoduje na burze. Z té společnosti, která se na burze obchoduje, odvodíš takzvaný multiple, násobek EBITDA, za kterou se obchoduje tahle společnost a pak to celé vynásobíš a odečteš ty dluhy. Takhle jednoduché by to mělo být. Dokonce existují tabulky s těmi jednotlivými multiply na různé obory, ale když se podíváme třeba na CSG, tak multiple můžeš mít jako třeba Rheinmetall. Rheinmetall má nejvyšší v zbrojařské rodině přes 20 teď. A nebo použiješ multiple Leonardo nebo BAE Systems. A to je třeba 10 nebo 15. To znamená obrovské rozdíly. To... Takže buď to násobíš EBITDA 10 nebo 20 a pak je to dvakrát tolik. Správně se to dělá tak, že máš těch násobků několik a dělá se průměr. Důležité je říct, že všechny ty žebříčky nevaří úplně z vody, ale jsou to odhady. Není to due diligence, není to valuace, kterou by dělala nějaká renomovaná firma, ale jsou to kvalifikované odhady.
8: Jinak z vody já vařím taky samozřejmě.
7: A musíš tam do toho přidat ty špagety.
8: Občas spíš v práci než doma. No, mě v těch žebříčcích ale zaujalo ještě umístění českého premiéra Andreje Babiše a ocenění jeho majetku. Podle E15 mu patří se 111 miliardami korun 7. místo a podle Eura je to 8. místo s hodnotou majetku 83,5 miliardy. Zaujalo mě nejenom tedy to, jaký je tam rozdíl, zase opět desítky miliard, ale že tam Andrej Babiš jako vůbec je, co si o tom myslíš vlastně?
7: No takhle se asi oceňuje důvěra a to, jak věříme premiérovi Babišovi, že to není jeho. V těch žebřících je proto, protože mu to ty redakce neuvěřili, že to je všechno
8: že
7: v tom...
8: Že vlastně nevlastní Agrofert.
7: Přesně tak, jo. Že v tom je RSVP trustu.
8: protože upřímně by tam být s takovým majetkem neměl, protože on do RSVP trustu vložil Agrofert, o který jde, který má největší hodnotu už někdy v únoru nebo v březnu, a ty žebříčky se uzavíraly tedy až teď minulý měsíc, takže zjevně tam něco nehraje.
7: Přesně tak, responde Silvuple, prosím, odpovězte.
8: A vlastně oficiálně, promiň, má dneska Andrej Babiš akorát Symbiol, ten si nechal na sobě. No a v Symbiolu právě vložený Hartenberg, který udává dokonce na svém webu, že má majetek 17,3 miliardy korun. Pak má ještě, že jo, Čapí hnízdo, Imoba a tak dále.
7: No tak to právě, tady z toho jenom vidíme to, že ani ty redakce Euro a E15 nevěří tomu, že Andrej Babiš nijak nedosáhne na ten fond, jinak by tam měl mít jenom tohle. Mimochodem, pořád je tady tenhle ten velký majetek za 17 miliard korun, který nikam Andrej Babiš nevložil.
8: Přesně,
7: a tam jsou
8: tak
7: konflikty zájmu úplně stejné jako v Agrofertu. A to se už vlastně neřeší.
8: No,
7: protože
8: tak jsou tam konflikty zájmu, ale nejsou tak očividně v rozporu jako se zákonem, nebo
7: dále,
8: prostě nejsou tam přímo dotace, že jo? Jsou tam, že se čerpá veřejné zdravotní pojištění, ale to podle mě žádný zákon jako o střetu zájmu nepostihuje. Kromě teda tomu, že mu to neuvěřili novináři, že ten fond vyřešil ten jeho střet zájmu, tak mu to tedy neuvěřila zjevně zatím ani Evropská komise.
9: The commission, after thorough assessment, considers that the Czech prime minister is in a potential situation of conflict of interest.
8: Protože, jak se ukázalo minulý týden, tak chce víc informací.
9: The Czech authorities must take appropriate measures to prevent a conflict of interest from arising in the functions under their responsibility.
8: Právě jak ten údajně jeho slepý svěřenský fond RSVP vlastně funguje a jestli tedy dostal tomu, že nemá žádný střet zájmu.
7: No, co se jí na tom premiérově slepém fondu nezdá vlastně? Zdá se jí, že asi nemá úplně bílou hůl?
8: No, že vlastně vůbec není slepý. Tak on od začátku, vlastně česká legislativa nezná pojem slepý svěřenský fond. Nicméně pravidla by měla být taková, aby to tomu odpovídalo. To znamená, že premiér by prostě to měl vložit do fondu a neměl by mít absolutně žádný přístup k ovlivňování toho, co se s tím majetkem stane. To znamená, ten absolutně nezávislý správce a zakladatel toho fondu by měl mít možnost si s tím majetkem dělat, co chce. Třeba celý Agrofert klidně prodat. Jenomže právě tady je zřejmě to jádro pudla, kdy i konkrétně v dopise, tedy který poslala do Česka Evropská komise a o tom dopisu informoval Český rozhlas, tak tam se píše, že nově zřízený fond nelze považovat za slepý fond a tedy za odpovídající řešení situace. Máme informace o tom, že právě je tam sporná pasáž, kdy vlastně ten pokyn, nebo já nevím, jak to říct, ale ten zakladatel zřídil ten fond s tím, že Agrofert má zůstat zachován ve funkční struktuře a celistvosti, aby tím bylo umožněno dlouhodobě naplňování materiálních potřeb potomků Andreje Babiše, to znamená toho, kdo rozhodl o tom zřízení, jakožto budoucích obmyšlených, to znamená, to jsou lidé, kteří mají potom výhody z toho majetku. Vlastně, když tam dáš takovouhle premisu, tak potom to znamená, že to vlastně nemůže být slepý fond, protože ty
7: má jasně určeno, co musí,
8: protože ty pořád
7: smí,
8: víš, že v tom fondu ten Agrofert je. A ještě se v tom dokumentu Evropské komise píše, jako otec nebo dědeček budoucích omyšlení má totiž zájem na hospodářském úspěchu společnosti Agrofert a skupiny Agrofert.
7: To je jasná věc, mě na tom teda nejvíc zaujalo slovo dědeček Andrej Babiš, tak jsem se ho ještě nikdy nepředstavil, teď poprvé. Ale co na to vlastně Andrej Babiš, premiér, říká?
8: Tak jednak to skoro nekomentuje, ale tu jednu věc, kterou tomu řekl, tak to už se asi slyšel, viď?
7: Slyšel, ale rád si to poslechnu znova.
10: Nezajímá mě to a ani to neřeším. Agrofert nevlastním, nikdy už vlastnit nebudu a nemám z něj ani žádný prospěch. Nevím, co bych měl udělat víc. U Evropské komise stačí, pokud komisař střet zájmu nahlásí a tím je to vyřešené. U mne by ale zřejmě ani nestačilo, kdybych se zastřelil.
8: Takže to jsme probrali Andreje Babiše a ještě je tam jedna zajímavost poslední.
7: Asi. Jsou tam noví lidé, jak v Euru, tak v E15. To nejznámější a asi nejzajímavější je Petr Kellner mladší, který je na 21. místě. Nedávno jsme o něm mluvili, že dostal z dědictví po své moci
8: 40 miliard zhruba.
7: A dostali od Renaty Kellnerové, která si tím pádem koupila všechny akcie, které byly k dispozici, a Petr Kellner začal investovat, založil investiční skupinu Palmont a koupil nemovitosti a třeba...
8: Mluvili jsme tady o firmě Tonak.
7: Přesně tak, klobouk bychom měli mít teď. Kdo, jsou tam další nováčci?
8: Jsou tam další nováčci, co mě zaujalo, tak je to otec Michala Strnada Jaroslav, který si založil novou firmu po té, co přenechal CSG svému synovi.
7: A je nováček.
8: A je nováček teďka.
7: Chudší než syn.
8: Chudší než syn. Je na 42. až 44. pozici. Je to firma CE Industries. A mimochodem tato firma minulý týden informovala, že fond, který založil právě Jaroslav Strnad s touto firmou, tak vybíral od investorů peníze na další investice a vybral 3,6 miliardy korun.
7: A tam bych se skoro sadil, že když se budeme bavit za rok, tak bude výš než na 42. a 44. pozici.
8: Jo, ano, rozjíždí velké investice, to je pravda. Pak je tam další developer Petr Dědek z DD Group, Ivo Valenta a jeho synot, a do stovky se ještě vešel nováček žebříčku Ivan Baťka, který stojí za břeclavskou chemicko-potravinářskou firmou Fosfa. To zní jako Agrofert, chemicko-potravinářská firma.
7: To skoro, ale já bych ještě dodal, že je docela zajímavé sledovat ten práh, kdy se vlastně někdo do té stovky dostane, protože ten pořád roste. Teď bude kolem 5 miliard korun, abyste se vůbec dostali mezi 100 nejbohatších lidí. Dřív to byla třeba miliarda, 2 miliardy, a každý rok je to výš a výš.
8: Tak máme tu téma číslo 2?
7: Přesně tak. Americká společnost OpenAI, která vyvíjí umělou inteligenci, všichni známe ChatGPT, neuvede své akcie na burzu v letošním roce, jak se očekávalo, řekl to šéf podniku Sam Altman pro časopis Fortune. Důvodem mimo jiné podle něj jsou pochybnosti ohledně bezpečnosti vývoje AI.
8: A ty jsou opravdu v některých fázích až strašidelné v téhle souvislosti. Přišla v minulých dnech se zajímavou zprávou agentura Bloomberg. Podle ní tedy OpenAI zvažuje zpomalení vývoje umělé inteligence v koordinaci s konkurenty. Už dříve OpenAI uvedla, že v poslední době sama zpomalila některé části vývoje modelů a pozastavila část interního tréninku umělé inteligence právě kvůli obavám o bezpečnost. Mimochodem, právě obavy budí i poslední zpráva vývojáře AI z firmy Anthropic, kdy ta firma popsala, že letos odhalila, zmařila několik pokusů o využití svých modelů umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. A v té zprávě podle agentur také popsala nejzávažnější incidenty, kdy byly její modely Claude, tedy modely Anthropicu, zneužity nebo se o zneužití někdo pokoušel.
7: Ví se, že asi ve 4 případech ty AI agenti takzvaně utekli z té své klece a dostali se na veřejný web a tam něco prováděli.
8: Přeskládali nějakou.
7: To podobné se stalo s ChatGPT v tom nejznámějším případě z minulých týdnů.
8: A co mě ještě zaujalo, jedna, když jsem mluvila o tom, že některé ty věci jsou až strašidelné, tak to byla zpráva od dalšího výzkumníka, myslím, že bývalého už, společnosti Anthropic, Jacoba Coxna, který oznámil, že právě, ano, že odchází z té firmy. A vůbec i z celého oboru, kvůli obavám, že Anthropic a jeho konkurenti příliš rychle vyvíjejí systémy schopné samostatného zdokonalování.
7: Já ti do toho jenom chvilku skočím. Jacob Coxon je zajímavý tím, že pracoval nejenom v Anthropicu, ale předtím i v OpenAI, ale je mu jenom 27 let, což vůbec nesnižuje to, co říká, ale byl to víceméně řadový vývojář. Není to nějaká velká hlava postava v těch firmách. Ale to nevadí, protože za chvilku se dozvíme, že i ty velké hlavy říkají dost podobné věci.
8: No, on se obává toho, že by se mohly ty systémy vymknout lidské kontrole, že by mohly zničit lidstvo. Podle něj řada kolegů z oboru, když popisuje to směřování modelů, které se sami vylepšují, tak používají slova jako crunch time, tedy rozhodující okamžik, nebo end game, čili závěrečná fáze. Takže výrazy prostě, které označují, že ten vývoj se dostává do finále a že přijde něco asi spíš hrozného.
7: Všichni tady umřeme. Takhle se popisuje AI, že zničí lidstvo už dlouhou dobu. Minulý týden byl speciální, že vlastně každý den se něco podobného stalo. Každý den jsme slyšeli nějaký podobný výrok, ať už to bylo od legislativců v americkém kongresu, v OSN se o tom mluvilo, anebo od samotných šéfů těch firm.
11: I think Anthropic is the most responsible player, right? I think Anthropic is the most aware of these issues. He wasn't calling out us.
7: Je to určitě speciální týden, který jsme zažili s AI.
8: Nepochybně jo. A jak, Petře, tyhle ty věci dopadají na ten biznis těchto společností?
7: Tak ten biznis těch společností byl hodnocen dlouhou dobu jako závod o to, kdo bude první, a pálily se v něm miliardy a miliardy dolarů právě na ten vývoj. To mimochodem může být zatím, proč teďka chtějí všichni zpomalit. A obecně burza se dívá na několik skupin, které se týkají firem, které jsou spojeny s AI. Infrastruktura, čipy, cloud, tam to docela jde. Kde to nejde tak dobře, jsou právě firmy, které sami AI rozvíjejí, Meta, Alphabet, Microsoft, tam jsou plus minus na nule. U těch infrastrukturních společností vidíme růst třeba 51% u společnosti Snowflake, Nvidia má 20% plus, CoreWeave taky roste dvouciferným tempem, takže v těchto firmách to jde nahoru, ale ve firmách, které jsou ohroženy, jako třeba Oracle nebo Adobe, naopak vidíme, že od začátku roku poklesly třeba o 25%.
8: No nicméně firmy jako Anthropic se pořád asi připravuje třeba na burzu, že vstoupí na burzu, že vydá nové akcie.
7: My jsme řekli, že OpenAI od toho teď ustoupila, přestože už připravovala svůj prospekt.
8: V letošním roce.
7: Že letos to nebude, ale letos se očekává právě Anthropic a podle odhadu valuací by mohl mít valuace až 2 biliony dolarů, neuvěřitelná částka. A Financial Times přišel se zajímavou zprávou, že z uzavřeného meetingu s potenciálními investory uniklo, že Anthropic je ve druhém čtvrtletí za sebou ziskový, že má 80% marži, ale má to svoje velká ale.
8: A to jsou jaká? Ještě teda jednu věc, jenom k tomu, že to je zajímavé, že to uniklo, veď? Takhle.
7: No přesně takhle. Tak. Zrovna teď, když bavíme o tom Doomsday, tak unikne, jak je to na tom Anthropic skvěle. Ta ale jsou podstatná, jako každý účetní by řekl, to vůbec nemá smysl o tom vlastně mluvit, když řeknu ta ale jsou, když odečteme kompenzaci lidí, kteří jsou placeni akciemi, to je jedna věc a ta není tak důležitá, ale musí se ještě odečíst odměna pro Amazon a další distributory a hlavně musí se odečíst náklady na vývoj těch modelů. A to jsou ty hlavní náklady, které v té společnosti jsou. Co tím Anthropic říká? My jsme v provozním zisku, ale musíme dát pozor na to, aby jsme nespálili další peníze v tom vývoji. Zatím já vidím, proč se vlastně taky teď mluví o tom zpomalení, že to nemusí být nutně jenom kvůli bezpečnosti, ale taky proto, aby prostě nespálili všechny dolary, které mají.
8: Nesmíme zapomenout tady na naší milovanou Evropu a taky Českou republiku. Jak jsme na tom tady v Evropě s AI, kdy mimochodem musím říct, že Evropa podle mě celkem správně jako od začátku trvá na tom, aby nějaké regulace v oblasti AI byly.
7: Já jsem s těmi regulacemi trochu v jiném názorovém táboře než ty, ale dobrá, Evropa vlaje trochu s Amerikou minimálně v těch valuacích, ale taky se stala minulý týden velká věc. Ten evropský šampion francouzský se jmenuje Mistral a dostal 3 miliardy euro minulý týden. Má tím pádem valuaci 21 miliard euro, což je skoro stokrát méně než ten Anthropic v té očekávané valuaci.
8: Ale počítá se to.
7: Počítá se to. Investoval do něj Samsung, ale i Evropský Scale-up Fund. To celé hezky zapadá a zasazuje se do kontextu. Mistral je evropský šampion. Už tohle kolo z něj dělá největší investici v historii, ale pořád je to vlastně trpaslík ve srovnání minimálně s valuacemi těch amerických firm. Ale třeba, když se podívá člověk do Číny, DeepSeek z Číny je podle posledních investičních kol dvakrát, třikrát větší než Mistral a tam už není ta propast tak veliká.
8: Tam se asi o nějaké regulace. Nebo tam je taky regulace, ale trochu jiná.
7: Ale mluví se právě vlastně jako v ten minulý týden
8: čínského státu,
7: byla,
8: ne?
7: Ne, tam ale ta minulý týden byla vlastně strašně zajímavá diskuze o tom, že k té regulaci, kterou navrhuje Dario Amodeus Entropiku, tak se připojil Elon Musk i šéf OpenAI Sam Altman a vyzvali i své čínské soupeře, aby se na té regulaci podíleli s nimi. Samozřejmě zatím z Číny se neozvalo vůbec nic. Jediný, kdo se ozval, je Donald Trump, který řekl žádná regulace.
8: To je taky strašidelné. No a ty české firmy, tady se děje spousta zajímavých věcí. Nedávno jsme zaznamenali zprávy o tom, že jeden český startup, dá se říct, vybral spousta peněz na AI.
7: To jsme trochu zpátky u těch valuací miliardářů, protože české firmy ty valuace ještě nemají, protože nejsou na burze, ale právě už probíhají investiční kola a třeba jedna česká firma, která se jmenuje Equilibr Tech, dosáhla podle zpráv z července ohodnocení 500 milionů dolarů. Martin Schmidt, jeden z jejich zakladatelů, takhle informoval o investici v sérii A. Je to naprosto mimořádný výsledek, ale neví se, kolik vlastně peněz v té sérii A dostala. Pak je tu i firma Bottlecap Jaroslava Beka a Tomáše Mikolova. Ta žádnou valuaci pořád ještě nemá. Dostala taky už asi 7,5 milionu dolarů na rozjezd a má tedy valuace v desítkách milionů dolarů. A je tady taky Válka AI, generativní video. Ta dostala 12 milionů dolarů od Rockaway v pre-seed. Zase valuace jsou v desítkách milionů dolarů. Další firma Synhawk, ta se zabývá detekcí deepfake v AI a koupila její produkt letos česká a evropská pobočka Vodafonu a zase ty valuace nejsou jasné, ale jsou to minimálně desítky milionů dolarů. U těchto čtyř firm bych si troufl říct, že má smysl je sledovat a že se tam můžeme dočkat klidně nějakého českého jednorožce.
8: Tak to zní nadějně a doufejme, že to budou vyvíjet s etickým základem, bych řekla.
7: A s regulacemi z Bruselu, že jo, Jano?
8: Ne, ale já jako nechci, aby prostě se lidstvo zničilo. Mám děti, ty taky, ty jich máš, to ani se nedá spočítat. Tak jo, tak to je dneska všechno.
7: Přesně tak, další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
8: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
7: Příjemný poslech přejí Petr Šimůnek
8: a Jana Klímová.
12: Nejvyšší patra americké politiky.
13: This is only the dawn of the golden age of America.
12: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
14: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
15: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová.
16: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
12: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
17: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
15: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Evropská komise navrhuje premiéru Babišovi řešení střetu zájmů. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Čeští volejbalisti nastupují na mistrovství Evropy proti domácí Itálii. A počasí zítra bude oblačno až polojasno. Postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější a teploty až 27 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmů. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server irozhlas.cz. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Druhou možností je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dřív oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu neřeší premiéru střet zájmů. Kvůli tomu Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá. Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Průzkum a analýzu území u Zhůří na Klatovsku provede armáda spolu s hasiči. Následný odvoz, uložení a likvidaci toxického materiálu, ale podle Zuny, bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž nemá vybavení a specializaci.
18: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem větší kompetenci hasičský záchranný sbor.
5: V Národním parku Šumava je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Italská stíhačka nasazená v misi Severoatlantické aliance v noci sestřelila nad Litvou dron. Podle italského ministra obrany bezpilotní letoun pocházel pravděpodobně z Ruska. Litevské úřady uvedly, že původ trosek pořád vyšetřují. Rusko se k incidentu bezprostředně nevyjádřilo. Dron do litevského vzdušného prostoru přiletěl z Běloruska. Po sestřelu dopadl nedaleko Kaunasu. Zástupci města na sociálních sítích informovali, že dron nesl výbušninu. V jezeře Milada na Ústecku odborníci potvrdili invazního raka červeného poprvé v Česku. Rychle se množí a také přenašečem račího moru, který je pro české raky smrtelným nebezpečím. Nový invazní druh se v jezeře podařilo objevit díky cyklistům, kteří ho vyfotili a nahlásili, říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny.
19: Nás by nenapadlo tam hledat, protože vím, že na tom jezeře Milada jsou raci pruhovaní, což je taky nepůvodní druh. Tohle najednou pro nás byla novinka, takže jsme tam to jeli hned ověřit a toho raka jsme tam na několik málo vrší chytli taky přímo v tom jezeře.
5: Odborníci teď udělají průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije.
20: Čeští volejbalisté v těchto chvílích nastupují k utkání evropského šampionátu proti domácí Itálii. Národní tým má postup do play-off jistý. Přímý přenos z haly v Modeně odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne živé vstupy. Hokejisté Karlových Varů v prvním utkání nové sezony Tipsport Extraligy prohráli 0-2 s Třincem. A o trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho se podle dánského listu Tipsbladet zajímá bundesligový Mönchengladbach. Priske se aktuálně z Pražany připravuje v Jerevanu na zítřejší zápas Evropské ligy proti Araratu Arménia.
21: Především se nikdy nebudu vyjadřovat ke spekulacím, které se objevují v novinách, ať už v Dánsku nebo v České republice. Mám smlouvu se Spartou a jsem opravdu rád, že tu jsem. A nejde jen o smlouvu, ale o závazek přivést klub k úspěchu. To je moje priorita. Doufám, že mě znáte nejen jako ambiciozního trenéra, ale taky jako ambiciozního člověka. A právě teď je mým cílem dostat Spartu zpět tam, kam patří.
6: Nehody na D11 u Kolína a na D5 před Prahou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu u sjezdu na Městec Králové. Na 50. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. S opatrností projedete plynule. Na nehodu pozor i na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně. Ve sjezdu na Pražský okruh se střetla dvě osobní auta, v místě se zpomaluje, kolona se ale netvoří. Na silnici 38 mezi Kolínem a Kutnou Horou se zdržíte před Libenicemi. Provozu překážejí následky srážky 3 osobních aut, projíždí se Kivadlově, čekejte kolony v obou směrech. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí se uklízí po nehodě za Zašovou. U odbočky na Střítež nad Bečvou projedete Kivadlově jedním pruhem. A silnice 611 z Prahy do Poděbrad je za Mochovem stále neprůjezdná po odpolední nehodě. Můžete to objet přes Mochov a po místní silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu začne zatahovat a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně taky bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Významný český protestantský kazatel a sociální pracovník Přemysl Pitr proslul jako zachránce stovek dětí během druhé světové války a bezprostředně po ní. Za své hrdinské činy získal v Izraeli prestižní ocenění Spravedlivý mezi národy. Připomene ho repríza dvoudílného dokumentárního pásma, které v roce 2006 připravil Jan Sedmidubský. Poslechněte si první část.
4: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.

0: Vlastně jen s velkým ostychem píšu tyto řádky. Vím, že mě zařadí do kategorie lidí jaksi duševně úchylných, ale když už jsem se dal do psaní těchto vzpomínek, jsem i tyto zážitky dlužen pravdě. Když mi bylo asi 5 roků po příchodu z Židovic na Smíchov, hrál jsem si s několika dětmi v našem prostorném pokoji v domě u rybáků. Matinka nebyla přítomna. Pojednou mě cosi přimělo k tomu, abych se uchýlil do rohu pokoje blízko dveří na balkón. A tu vidím, že se přede mnou tvoří jakési světlé obláčky. Z nich se vynořuje postava muže hladké tváře. Viděl jsem zřetelně oči hledící na mne. Děti zřejmě nezaznamenaly nic, ale ku podivu utichly. Hleděl jsem této tajemné bytosti do očí a bylo mi tak dobře. Po chvíli se zjev rozplynul. Neodvážil jsem se ani matince o tom povědět, ale pokojný pocit, který jsem přitom měl, nikdy mi z mysli nesešel, i když jsem si později celou věc vyložil jako dětskou halucinaci. To už mi bylo nejméně 10 let, když mě matinka ve šťastné chvíli niterného zblížení vyprávila následující zážitek. Jak jsem už předeslal, 6 mých sourozenců zemřelo v mladém věku přede mnou, jedno děvčátko po mně. Rok před mým narozením zemřela 10,5 roku stará Žofinka. Moje matka, ačkoliv nábožensky věřící člověk, byla na pokraji zoufalství. Vyčerpaná pláčem usedla do lenošky. Tu cítí, že zesnulá dcerka se k ní sklání a slyší zřetelně její hlas. Matinko, tvůj pláč mě bolí. Nezemřela jsem stále u tebe. A políbila ji na čelo. Od té chvíle se s mou matkou stala úplná změna. Přestala truchlit, klid a vyrovnanost ji naplnili. Mé dětství bylo předznamenáno kultem Žofinčiným, která se mi stala vzorem a strážným andělem.
1: Dobrý večer vám všem, milí posluchači, přeje Jan Sedmidubský. Čím proslul člověk, jehož řádky jsme právě četli? Autor těchto řádků byl bytostným humanistou a pacifistou, nejenom slovy, ale hlavně skutky. Snad už se v té dětsky naivní iluzi nebo asociaci boží existence, co my víme, zrodilo takřka nadlidsky pevné úsilí nezadat si se zlem, neposkvrnit se. Možná je nepatřičné hovořit v souvislosti s druhou světovou válkou o pacifismu a pacifistech. Logická námitka zní, s pacifisty v čele průvodu by nacismus poražen nebyl. Jistě. Každá doba si žádá své prostředky, které se občas ukážou jako nevyhnutelné. Metody, které mohly fungovat proti starému mocnářství, byly nepoužitelné tváří v tvář nacismu. Své by o tom mohli vyprávět účastníci českého odboje, tedy ti, kteří se sdružovali v tajných odbojových organizacích už v době první světové války. Když přišel Hitler, začali s trochu naivní poctivostí pracovat v ilegalitě přesně tak, jak byli zvyklí. Jenomže Adolf Hitler nebyl Franz Josef a mnozí si tento fatální omyl uvědomili až ve vězení či na popravišti. Ovšem, přestože každá doba si žádá své prostředky, je nesmírně cenné, když jeden z milionů je proti a tvrdošíně prosazuje cosi pro ostatní lidi nepochopitelného, něco jakoby příliš ušlechtilého, něco, co se vymyká obecnému chápání zákonitostí. Takovým člověkem byl Čech s německým jménem, jehož smyslem života se stalo sloužit pouze a výhradně dobru a věnovat všechnu svou lásku a energii dětem, které za nic nemohou. S touto jednoduchou myšlenkou dokázal víc, než se zdálo možné. Přemysl Pitr, jeden z největších Čechů. Dokument. Přemysl Pitr se narodil 21. června 1895 v Praze na Smíchově, v Libušině ulici číslo 3. Rodiče patřili, dá se říci, k dobré střední vrstvě. Jeho otec si dokonce v roce 1909 zřídil vlastní tiskárnu, kde se tiskly nejen knihy, ale i české slovo a stranické tiskoviny strany národně socialistické, ke které měl Karel Pitr, tedy otec, blízko. Protože samozřejmě chtěl, aby po něm syn převzal jednou živnost, učil se Přemysl sazečem, ale také absolvoval jednoroční večerní obchodní školu. Otcovy plány ovšem nakonec překazil osud.
2: První velmi tvrdou ranou byla ztráta milované matky. Tomu bylo 15 let. Naposledy vydechla v jeho náručí ve velkém utrpení způsobeném srdeční vadou. Poté otec i syn dlouho bloudili jako ztracené ovce. Otec zemřel na mrtvici o 2 roky později, ač to byl realistický živnostník, doslova cítil volání své ženy. Přemysla poslal už dříve na technickou grafickou školu do Lipska, aby zde nabyl odborné i jazykové vzdělání a mohl pak jako jediné žijící dítě převzít malou tiskárnu. Ukázalo se však, že to je pro mladého 18-letého muže příliš velká odpovědnost. Počáteční úspěchy vedly Přemysla Pitra k nemoudrým investicím a lehkomyslnému životu.

0: V roce 1914 vypukla válka. Peter byl rakouský voják a musel složit přísahu starému mocnáři Františku Josefovi I. Nebyl z toho nešťastný, spíše byl rád, že se touto cestou dostane ze spousty obtíží, v nichž se ocitl. Vystřízlivění bylo strašné. V lednu 1915 ho poslali na ruskou frontu do zákopů v Haliči. Viděl přátele i nepřátele umírat ve strašných bolestech a sám stál denně tváří v tvář smrti. Peklo nemohlo být horší než toto masakrování lidí lidmi. Peter se pokoušel zachránit svou otřesenou víru chozením ke zpovědi a rozhřešením před bojem. Ale servilní polní kaplan nemohl uhasit žízeň jeho duše. V této době naprostého zoufalství a vnitřní osamělosti mu vzpomínka na matku často přinášela záblesky vnitřního míru a bezpečí. Rozpomínal se na její moudrá slova a laskavé jednání. Vyvolával si v paměti, jak se nad tulipánem na Karlově náměstí v Praze obdivovala božímu stvoření a to, jak ji bytostně zraňovala neslušná a nelaskavá slova. Měla absolutní víru v boží všemohoucnost a moudrost. Ne, že by mnoho mluvila o svém přesvědčení nebo často chodila do kostela. Láska k Bohu a ke všemu jeho stvoření vyzařovala z její bytosti. Hluboká víra ji provázela ve všech životních souženích. Epidemie ji oloupila o 6 nadaných dětí, dříve než vychovala Přemysla, a přece si podržela víru v moudré boží vedení. Což nevěřila v život věčný? Ano, rozpomínal se, věřila. Tehdy začal mladý voják tušit, že to byl její duch, který mu vnesl světlo do duše. Několikrát takřka zázračně unikl před smrtí nebo před těžkým zraněním. Byl přesvědčen, že její matka vedla a ochraňovala ho. Dvakrát dezertoval, protože už nemohl snášet pohled na lidská jatka. Byl zadržen a odsouzen k trestu smrti zastřelením. Nečekaný noční útok nepřítele však vnesl chaos do rakouských řad a jemu se podařilo utéci. To vše nemohla být náhoda. Vedla ho laskavá prozřetelnost. Tak pomalu, ale jistě znovu nacházel víru v Boha. Začal si uvědomovat, že všechny hrůzy války, které kolem sebe viděl, nemohou dokazovat boží neexistenci, ale naopak ukazují, jak hluboko lidé klesli, když ztratili vnitřní kontakt se všemohoucím a sledují jen své hmotné zájmy a touhu pomoci.
1: Vzpomínky na Přemysla Pitra napsala jeho celoživotní spolupracovnice, Švýcarka Olga Fírcová, a budeme z nich číst dnes vícekrát. Snad bude zajímavé porovnat její pohled s tím, co o sobě napsal sám Peter. Říkává se, že první světová válka pro samotné vojáky byla ta nejhorší ze všech. Zákopy, boj muže proti muži, ale také už bojové plyny a hlavně nesmyslná jatka bez valných bojových výsledků. Přemysl se ocitl na konci války na italské frontě už v relativně bezpečné funkci telefonisty. Ovšem na čistém svědomí mu to stejně nepřidalo.
0: Z ničeho nic vřava utichla. Jednotky hlásily, že několik nepřátelských zákopů dobyly a jejich ochránce zajali. Brzy bylo slyšet hlasy blízko jeskyně. Přišel jiný telefonista, aby Petra vystřídal. Ten vyšel vyčerpán do ranního slunečního svitu. Uviděl, jak italští zajatci scházejí v řadě po cestě dolů. Staří muži i bezvousí mladíci, téměř děti, všichni zablácení. V jejich očích mohl ještě číst hrůzy, kterými právě prošli. Ale zřejmě byli rádi, že unikli z pekla. Vojáci v rakouských uniformách si s nimi podávali ruce. Peter cítil, jak se mu svírá hrdlo. Tak toto jsou ti strašní nepřátelé, proti nimž jsme tak zuřivě bojovali. Pomyslil si a otočil hlavu stranou, aby skryl své city. Zahlédl velitele, který stál u vchodu jeskyně a viděl, jak mu po tvářích stékají slzy. Přemožen únavou si šel lehnout, ale hrůzy noci mu nedali pokoje. Cítil se vinen, že spolupracoval při vražedné akci a zároveň nemohl najít cestu, jak následovat hlas svého svědomí. Tak ho to mučilo, že dostal vysokou horečku a musel být převezen do nemocnice. V pevnosti Bileča v Hercegovině dlouho zápasil s několika epidemickými onemocněními, které ho takřka zmohly. Vstal jako nový člověk, rozhodnutý zasvětit celý život službě Bohu, který ho převedl přes všechna nebezpečí. Zatím ještě v rekonvalescenci se stal velice užitečným pomocníkem vojenského lékaře, který byl později rád, že si jej mohl udržet. Byl totiž imunní vůči rozličným horečnatým onemocněním, která do vojenské nemocnice přiváděla spoustu vojáků a právě proto o ně mohl bez obav pečovat. Petr se v této lékařské službě cítil dlouho velmi šťastný. Službu vykonával s láskou a s oddaností. A přece mu pacienti neprojevili ani známku uznání. Bylo mu to nepochopitelné až do té doby, než mu jeden starší muž, dříve než opustil nemocnici, prozradil tajemství. Staral se o mne tak, že mohu být poslán znovu na frontu, zatímco ty tady zůstaneš v bezpečí. Je to od tebe podlé, že zabíráš místo otci, který by při tvé práci mohl být zachráněn pro svou rodinu. Tato slova byla pro milosrdného Samaritána tvrdou ranou. Nyní viděl, že dokonce i při službě v Červeném kříži pomáhá vést válku.

0: Je polovina prosince 1918 a Přemysl Pitr se vrací do Prahy. Je z něj zcela jiný člověk než před odchodem do války. Vrací se v boží prozřetelnost hluboce věřící osobnost. Dal se zapsat na studia na Evangelické Husově fakultě v Praze.
1: Z řady význačných historických osobností ho nejvíce uchvátil Jan Milíč z Kroměříže, předchůdce Jana Husa. Milíč se stal nejprve vysokým úředníkem v kancléřství Karla IV., pak byl pověřen arcibiskupem pražským, aby zavedl v církvi řád a kázeň. Když zjistil, jak hluboce je kněžstvo zkorumpováno a jak on sám je neschopen zjednat nápravu, vzdal se svých vysokých funkcí a výsad a odešel na venkov, aby zde meditoval a vnitřně se soustředil. Potom se do Prahy vrátil jako obyčejný kněz bez majetku a kázal slovo Boží prostým lidem v jejich jazyce. Mluvil tak pravdivě a s takovým zápalem, že měl brzo mnoho následovníků. Jednak studentů, které připravoval a vysílal kázat do okolí, jednak hříšníků, kteří se začali kát. Tak pohnul mnoho prostitutek k tomu, aby se rozhodli začít nový život. Postavil pro ně domy, kde si práci učili.

pak sami se skakují. Mluvím o tom se známým učitelem. Stěžuje si na špatnou docházku a na to, jak jsou děti neukázněné a hrubé. Jejich otcové jsou většinou ještě na vojně, v zajetí nebo v legiích a matky sami musí živit rodinu. Není, kdo by na děti dohlížel, vychovával je. Hrozím se toho, až tahle generace vyroste, řekl. Ale víte co? Pomáhejte nám v nově vytvořené organizaci péče o mládež v našem žižkovském okrese. Stal jsem se členem důvěrníků v této dělnické čtvrti. Časně ráno jsem chodil do rodin, vodil děti do školy, ze které v přestávce zase utíkali, vyšetřoval poměry, obstarával šaty, boty, vyplácel příspěvky, radil a káral. Ale co to bylo všecko platné? Jako když to všechno házíme do bezedné žumpy. Poznal jsem, že skutečná pomoc záleží v tom, aby si člověk chtěl a mohl pomoci sám. Majitel restaurace na Výšince mi dal k dispozici prostorný zahradní pavilon. Potřeboval ho jen v neděli odpoledne a večer. Vyvěsil jsem plakátky vyzývající k návštěvě loutkového divadla ve středu odpoledne. S přítelem loutkářem dopravili jsme divadélko na dvoukolovém vozíku do sálu a všecko připravili. Několik jiných přátel se nabídlo za pořadatele. Už hodinu před začátkem se u vchodu tlačili děti od nejmenších až ke klackům. Že se to neobešlo bez křiku a rvaček je na bíledni. Před třetí hodinou jsme otevřeli vchod. Vpád indiánů byl asi spořádaným příchodem proti tomu, čeho jsme se stali svědky. Pěkně urovnané řady židlí se proměnily v zákopy a barikády, na nich se válčilo a musím poznamenat, že dívky nikterak neprojevily menší bojovnost. Bezmocně jsme se snažili zavést klid a pořádek. Přítel loutkář hleděl zoufale s kulinou opony na tu spoušť. Jak můžeme hrát? Já dám znamení, hned oponu vzhůru a na scénu kašpárek, přikazuji. Popadl jsem kolem běžícího kluka. Umíš na tom Pražském mostě? Co bych neuměl? A ty taky, ptám se děvčete. Taky. Tak budem zpívat. A hned zanotuju nejznámější českou písničku. Kluk a děvče zpívají se mnou, k ním se přidává třetí, čtvrtý a za chvíli v sále zpívá, ne, řve, na 300 dětských hrdel. Až tam tudy půjdu, zalejvat jí bůjdu, ona se mi zazelená, já jí trhat bůdu, doznívá. Hned dávám znamení, kašpárek vítá, ptá se, vypráví, děti se řechtají. Bez děky usedají, kde právě stojí a děj se rozvíjí za napjaté pozornosti malých i těch největších uličníků. Ke konci jim kašpárek slibuje další představení v sobotu, ale klade podmínky. Během představení si děti prohlížím a při rozcházení si některé vybírám. Zůstávám s nimi sám, radím se s nimi, rozděluji úlohy. Pak jsme si zahráli nějakou hru, zaspívali a šli domů.

0: Na podzim 1919 pocítil Peter povolání začít mluvit na veřejnosti. Znepokojovalo ho, že se v životě nového státu věnuje tak malá pozornost Kristově duchu. Hmotný blahobyt a rozvoj vlastního národa se staly ve veřejném životě hlavními cíly. Bylo to pochopitelné po třech stoletích cizí vlády, ale Peter si uvědomoval, že národní život, vybudovaný bez duchovních základů, je postaven na písku. Věřil, tak jako i v roce 1945, že Češi mají být schopni s pomocí znovu nabité nezávislosti lépe naplňovat boží vůli v rodině národů. Proslovy na rohu ulic, u továrních vrat a na jiných místech se pokoušel přivést své krajany k rozpomenutí na náboženskou minulost českého národa. Vždyť filozof Masaryk, první prezident Nové republiky, už v roce 1895 napsal, že česká otázka je otázka náboženská. Po 10 let s výjimkou studených zimních měsíců mluvil Přemysl Peter každou neděli na Staroměstském náměstí v Praze. Bylo to vskutku inspirující místo. Stál zády k působivému modernímu pomníku Jana Husa. Po levici měl staré věže Týnského chrámu, jednoho z míst, kde Milíč kázal návrat k duchu Ježíše Krista a odsuzoval farizeje své doby. Před ním, skryta pouze domy s nádhernými kamennými štíty, byla místa, kde učil a kázal Jan Hus. Napravo se díval na staroměstskou radnici, před níž 27 bílých křížů v dlažbě stále připomíná kolemdoucím účastníky proti habsburského odporu, kteří tam byli v roce 1621 sťati. Peter stál obvykle na židli, obklopen několika přáteli, nevšímal si hluku tramvaje, která tehdy jezdila přes náměstí. Jeho zvučný hlas, živý jazyk a jasné myšlenky přitahovali více a více posluchačů z těch, kteří byli na nedělní procházce nebo si prohlíželi památky. Oživoval jim nejušlechtilejší osobnosti české historie a konfrontoval jejich křesťanskou víru se všemi novými problémy současného života. Přednášel na téma jako co je to skutečné křesťanství? To byl jeho první proslov na Staroměstském náměstí. Je možné sblížení Čechů a Němců v naší zemi? Máme rádi naše děti? Pozoruhodné bylo, jak Peter vítal námitky svých posluchačů a vždy v porozumění a v přátelském duchu nalézal cestu ke správné odpovědi. Bylo něco neohroženého v tomto mladém řečníku, nejmladším ze všech těch, kteří v různou dobu shromažďovali na tomto náměstí své publikum. Ti, kdo ho neznali, by jej mohli považovat za přehnaně sebejistého, ale ve skutečnosti byl plný pokory, protože věděl, že všechno, co může dělat, je jen z milosti Boží.
1: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
2: Je velmi obtížné vylíčit všechny aktivity Přemysla Petra ve 20. a 30. letech. Už jenom seznam blízkých lidí, s nimiž se seznámil nebo si s nimi dopisoval. Za všechny vyjmenujme alespoň Alberta Einsteina a Roména Rolanda. Stal se jedním z vedoucích činitelů akademické IMKY, tedy Sdružení křesťanské mládeže. Ale především jeden jeho geniální nápad padl na úrodnou půdu. Přemysl Peter měl, kromě jiného, vzácnou schopnost přesvědčit silou své osobnosti některé lidi, aby vykonali to, co by pro jiného dělali stěží.
3: Bylo to na jaře roku 1933 za největší hospodářské krize. Dověděl jsem se, že vinohradský stavitel dr. Karel Skorkovský postavil a daroval několika rodinám nezaměstnaných a nebydlících domky. V zápětí jsem seděl u doktora Skorkovského a líčil mu bědný stav dětí o něch rodičů, kteří jsou přes den zaměstnáni mimo domov. Špinavé předměstské ulice jsou jejich domovem, kde tráví všechen svůj volný čas. Vyprávěl jsem mu o našich besídkách a o tom, jak naše výchovné snahy ztroskotávají na nevhodných místnostech. Úředník, který mne předtím k doktoru Skorkovskému uváděl, kladl mi důtklivě na srdce, ale jen minutku. Pan doktor je nesmírně zaměstnán. A zatím míjejí minuty za minutami já vykládám a můj protějšek pozorně naslouchá. Pak přihlédne k plánům, které jsem s přáteli připravil. Jak na to koukám, je to stavba za nejméně 500 000 a tenkrát měla koruna cenu. Máte na to? To je právě důvod, proč jdu k vám. Slyšel jsem, že máte pochopení pro lidskou bídu a zvláště bídu dětí. Z daru a příspěvků jsme koupili pozemek pod vrchem svatého kříže u Olšanského rybníka na Žižkově. Také do stavby máme trochu peněz, ale není toho mnoho. Avšak věřím, že nám přijdou další přátelé na pomoc, jen co uvidí naši práci. Tedy chcete, abych vám to postavil na dluh? Následovala dlouhá přestávka. Už to, že mne hned neodmítl, bylo mi úlevou. Hleděl na plán jaksi nepřítomně s našpulenými rty a já se v duchu modlil. Pak řekl krátce, přijďte pozítří, zatím nic neslibuju, plány mi tu nechte. Byly to dlouhé 2 dny a ještě delší mi připadala chvíle, kdy jsme opět seděli proti sobě v klubovkách jeho pracovny. Já nezačínal a on mlčel. Jako bychom konali tichou kvékerskou pobožnost. Konečně promluvil, k jakým splátkám se zavazujete? Nemohu se zavázat k žádným splátkám, protože nevím, jak se nám budou dary a příspěvky scházet. Bude potřebí dost peněz i na provoz, ale spláceli bychom svědomitě. Doktor Skorkovský se na mne podíval spod hustého obočí. Našpulil rty a zas mlčel. Dobrá, řekl nakonec, já vám to postavím, ale jen část. Přízemí a sál. Až budete mít zaplacenou první etapu, postavím vám druhou.
0: A tak léto 1933 přineslo uskutečnění vytouženého snu. Na ošklivé a opuštěné parcele na úpatí vrchu svatého kříže, ve středověku byla na tomto místě šibenice, blízko špinavého Olšanského rybníka se objevil krásný dům. Část rybníka byla zasypána, aby se zvětšilo hřiště. Mnoho dobrovolníků přišlo vyrovnat půdu a položit pevné základy. Městské úřady poskytly alespoň různá zařízení, ale to vše díky Pitrovým ustavičným intervencím. Milíčův dům byl otevřen v neděli ráno 24. prosince 1933 bohoslužebným shromážděním, při kterém Pitr kázal na text z knihy Josue. Já i můj dům sloužiti budeme Hospodinu. Odpoledne se konala vánoční slavnost, na kterou byly osobně pozvány všechny děti z okolí, zvláště ty, které žily v chatrčích po obou stranách pustého kopce. Během následujícího roku se k ním připojilo mnoho dalších dětí, které v Milíčově domě trávili svůj volný čas v hrách, práci a zpěvu. Mnozí přátelé přicházeli, aby pravidelně pomáhali při vedení dětí i dozoru nad nimi. Ukazovali jim, k čemu slouží nástroje v truhlářských dílnách. Dobrovolnice pomáhali s přípravou odpoledního občerstvení a při koupání. Brzy se ukázalo, že je nutné mít stálého mladého cvičitele pro vedení odbíjené, která se stala v Milíčově domě velmi oblíbená. Jak tento sport utužuje zdraví a charakter studentů, viděl Pitr na táborech IMKY. V útulku byly zakázány hračky jako pistole a flintičky. Kdykoliv nějaké dítě něco takového přineslo, věnovali jsme mu velikou péči a vysvětlili mu, proč to není vhodné. Místo vojenských hraček dostalo mnoho jiných, které vedly k tvořivé práci. Blízko hřiště byly zahrádky. Vždy 3 až 5 dětí se společně staralo o několik čtverečních metrů země. Rády pěstovali vlastní květiny nebo řetkvičky, hrášek, mrkev či kedlubny, které si pak mohli rozdělit a sníst. Také rády pomáhali při plení a zalévání okrasných záhonů. Pro mnohé z nich, které doposud žili jen v tmavých ulicích, bylo neuvěřitelné vidět, že z cibulek vyrůstají nádherné květiny. Že keře se pokryjí velkými květy a ovocné stromy rozkvétají a přinášejí chutné plody. Rovněž kolem jdoucí přes plot obdivovali upravenou zahradu, která radostně zářila veselými barvami do pustého a smutného okolí. Přes svou jednoduchost a účelnost byl i vnitřek útulku jasný a vkusný. Petr vybral s láskou a péčí do všech místností obrazy. Téměř denně procházel domem, dříve než se otevřel, aby zjistil, zda je všechno v naprostém pořádku. Uvědomoval si význam prostředí pro rozvoj estetického cítění a tím i dětské duše.
3: Naše pracovní pole se šířilo, dosavadní prostory Milíčova domu nestačily. Bylo třeba dalších pracoven, tiché studovny, hudební síně. Starý dluh daleko ještě nebyl splacen, když jsem na jaře roku 1936 znovu seděl v pracovně doktora Skorkovského a líčil mu naléhavou potřebu přístavby. Tentokrát bez dlouhého přemýšlení svolil. V málo měsících byla stavba dohotovena se svědomitostí, jakou se stavby doktora Skorkovského vesměs vyznačovaly. Dokument.
2: Na Českém rozhlase posloucháte pořad věnovaný životním osudům českého humanisty Přemysla Pytra. Začal rok 1938 a jakoby Pytr a Olga Fircová tušili, že brzy bude nutné dobré skutky čím dál víc ukrývat před světem. Rozhodli se, kromě Milíčova domu v Praze na Žižkově, vybudovat ještě jedno zařízení pro děti. Byla to ozdravovna v Mýtě u Rokycana a na jejím počátku stála paradoxně smutná událost.
3: Bylo to na jaře. Přišla ke mně paní ve smutku. Naše nadaná dceruška Editka zemřela náhle ve svých 16 letech. Máme pro ní uloženo věno. Jsem si jista, že by si Editka přála, aby ho bylo dobře užito pro potřebné děti. Zde to věno máte a naložte s ním, jak uznáte za dobré. A podala mi vkladní knížku se značnou částkou. V poslední době se nejvíc trápím myšlenkou, povídám ji, co s dětmi, které jsou ohrožené na zdraví, ale dosud ne tak choré, aby byly přijaty do některé léčebny nebo ozdravovny. Musím čekat, až dítě opravdu onemocní, abychom je mohli někde umístit. Editčino věno přichází jako na zavolanou. Pořídíme za ně malou ozdravovnu. V Holoubkově byl ke koupi dům se zahradou. Jel jsem tam s Olgou Fircovou. Objekt se nám líbil, ale do školy by děti museli chodit do Mýta po rušné silnici. Přicházeli jsme k Mýtu. Kdyby tak mohla stát naše ozdravovna tamhle na stráně pod lesem, to by bylo ideální, říkám. Půjdeme se zeptat na radnici, komu tam ty pozemky patří. Na podzim téhož roku stál tam již náš dětský domov se základy pro letní stany a velkým táborovým kruhem. Z lesa vytéká potůček, který zachytíme a uděláme koupaliště. První osazenci jsou však nejen zdravotně ohrožené děti z Milíčova domu, nýbrž i děti uprchlíků z Němci obsazeného území. Na vnitřní zařízení nám přispěli naši angličtí přátelé. Nové údobí naší práce začíná.
2: Jedním z určujících rysů Pytrovy osobnosti byl fakt, že se vždy snažil pochopit motivace přátel, ale i nepřátel. To samozřejmě platilo i ve vztahu k Němcům. Souviselo to bez pochyby s jeho důsledným pacifismem, o kterém už byla řeč. V tomto směru jsou příznačné Pytrovy spory s Jaroslavem Šimsou, vůdčí osobností pražské pobočky křesťanské organizace IMKA. Šlo o to, že Pytr odmítal násilí i ve formě domácího odboje proti nacistům. Řízením osudu se stalo, že Pytr, vždy prosazující nenásilnou cestu a pozitivní práci, nakonec válku přežil. Odbojář Šimsa nikoliv, byl nacisty popraven. Čímž není řečeno, že Pytrova cesta byla tou univerzálně použitelnou. Naopak, mohl po ní jít zřejmě jen on sám s několika spřízněnými dušemi.
3: Thank you. Hitlerovská nákaza se nezastavila u našich hranic. Šířila se tím snadněji, že československá správa nemoudrými nařízeními často naháněla vodu na mlýn nacistické lživé propagandě. Kdyby naši studovali na hloupost, řekl mi český obchodník, žijící ve smíšeném kraji, nemohli by to dělat hlouběji. Cestoval jsem na jaře roku 1938 po této horké půdě své vlasti, abych i tu poznal smýšlení druhé strany. Procházel jsem kraji, kde vzájemná nedůvěra a nepřátelské smýšlení ovládali všecky. Mluvil jsem s našimi lidmi i s lidmi z druhého tábora a měl jsem pocit, že ti lidé na obou stranách jsou si jisti svou pravdou, svým právem a přesvědčil jsem se o jejich velké obětavosti, nezištnosti, idealismu a nadšení. A přece jaká hluboká propast zeje mezi nimi. Propast plná nepochopení, nevůle, zaujetí, nenávisti. Když jsem pak o samotě probíral všechny dojmy a názory, tu jsem se cítil jakoby vyřazen z lidstva a bylo mi nesmírně těžko a teskno. Ti kolem mne jsou ovládnuti myšlenkami, které z nich činí jakési mystické kolektivum, kde se jednotlivec ztrácí. Člověk přestává být individualitou, myslí v neskutečných převzatých představách, člověk nevidí člověka a pod jakýmsi heslem dovedl by vraždit. A přece, když si vezmete ty lidi stranou, když si získáte jejich důvěru, když s nimi rozumně mluvíte, poznáváte v nich lidi dobré, kteří mají venkoncem skromné nároky na život, chtějí pokojně pracovat a žít v dobrém sousedství s druhými. Ale jako celek jsou stádem, které je možno slovem popudit k surovostem a barbarství, v němž zapomínají svého lidství. Jako jednotlivci souhlasí s vámi, že je to nelidské, nerozumné, a jednotlivě by takových činů nebyli schopni. Nevymizí mě z mysli výjev, jehož jsem byl svědkem, tuším, v roce 1919. V Praze byly hladové demonstrace. Po ulici šel zástup lidí, nesli vpředu šibenici a na ní houpajícího se panáka s nápisem Pryč z keťasy. Zástup šel klidně a zpíval. Míjel právě řeznický velkozávod, jehož majitelem byl snad Žid. V tom, kdo si vykřikl protižidovské heslo. Zástup se v tu chvíli za pustého řevu vrhl na krám, strhl štít, roztloukl tabule a začal drancovat. Lidé dotud klidní změnili se rázem v běsnící stádo, v němž jedinec přestává být samostatným, rozumným tvorem a stává se součástí neodpovědného kolektiva. Z četných rozprav s lidmi v pohraničí nabyl jsem přesvědčení, že tam i onde jsou lidé slušní a moudří, lidé, kteří si nepřejí války ani rozbrojů, kteří horlí proti nelidskosti a těžce nesou každou hrubost. A přece jdou s ostatními a podléhají obecné náladě. Někteří z nich do omrzení papouškují Ježíš, ne Cézar, a dělají, co poroučí Cézar.
2: Léta válečná znamenala pro Pitrovu činnost velké nebezpečí. Přesto nepolevil a nadále se snažil vytvářet potřebným dětem zázemí v Milíčově domě, stejně jako v dětské ozdravovně v Mintě. Práce Pitra a jeho spolupracovníků se ovšem čím dál víc stávala ilegální, tudíž život ohrožující.
3: Židovské děti přestaly chodit do Milíčova domu, aby neohrozili jeho činnost. Navštěvoval jsem je za tmy s Olgou Fircovou, jakož i jiné židovské rodiny. Neměli nárok na mléko a ovoce, a tak jsme přinášeli dětem, starcům a chorým tyto důležité potraviny. Pro 150 dětí zapsaných v Milíčově domě jsme dostávali denně osminku litru mléka. Avšak ne všechny děti přicházely k svačině. Mohli jsme tedy denně ušetřit několik litrů. V židovských rodinách a dětských útulcích byla veliká radost nejen z ulitého mléka a ovoce, ale i z improvizovaných besídek. Tyto tajné návštěvy nebyly bez nebezpečí, protože gestapo kontrolovalo židovské občany, jsou-li večer doma. Prožili jsme mnoho napínavých okamžiků. Jednoho večera, když jsme zazvonili u dveří našich židovských přátel, otevřela nám bytná a řekla tlumeným hlasem, právě je odvedlo gestapo. Kdybychom byli přišli jen o chvíli dříve, byli by nás jistě vzali sebou. V mýtském domově pečovala tetinka Milada stále ještě o mnoho dětí židovských uprchlíků. Některé měly nápadně židovské vzezření nebo ani neovládali češtinu. Celé město vědělo, že ozdravovna pod lesem se proměnila v úschovnu židovských dětí a že chodí do české školy jako děti árijské. Nenašel se po dva roky ani jeden udavač. Četnický strážmistr spolu s Hajným drželi nad dětmi ochranou ruku. Avšak matky se obávaly, aby nebyly odvolány k deportaci bez svých dětí. Nechtěli se od nich odloučit. Tak jsme museli děti, které nám přirostly k srdci jako vlastní, nakonec přece jen vypravit do transportů. Matky netušily, že je berou sebou na smrt. Celkem málo bylo kolaborantů s nacisty v českém národě. Vydávali týdeník Árijský boj, v němž se opakovaly útoky proti mně jako ochránci židů. Jednoho dne se v Milíčově domě objevili dva pánové a představili se jako úředníci gestapa. Prohlédli si dům naplněný dětským halasem. Jeden, zřejmě vedoucí, se mne pak vyptával na vznik, účel, financování a způsob výchovy v Milíčově domě. Chtěl znát i můj vlastní život. Nakonec se ptá podřízený muž tiše, mám udělat prohlídku? Teď ne, zněla odpověď představeného. Odešli s příkazem, abych se příštího dne dostavil do pověstného Pečkova paláce, kde byl hlavní stan gestapa. Češi z něho nevycházeli jako volní lidé. Tak tedy půjdu do koncentráku, jako můj dobrý přítel Jaroslav Šimsa a mnoho jiných. Oblékl jsem si dvoje prádlo a vzal sebou nejnutnější toaletní potřeby. Neměl jsem tušení, který z mých zločinů vyšel najevo. Vstoupil jsem do pokoje s tlustými koberci, vyzdobeného palmami. U velkého psacího stolu seděl týž muž, který se mne včera vyptával. Kázal mi posadit se opodál. Ke mně přisedl těsně onen druhý muž, nyní v uniformě SS. Úředník zřejmě vyššího postavení listoval ve spisech. Pak, aniž na mne pohlédl, dal si znovu vykládat všechen můj život, jak došlo k postavení Milíčova domu, čemu slouží, jaké děti hostí. Náhle mne přerušil. Ale vy skrýváte židovské děti. Navštěvujete židovské rodiny, nosíte jim mléko a potraviny, pomáháte jim s výbavou na transport. Povídal to klidně a tiše. To je pravda, říkám, ale z lidského hlediska to jistě pochopíte. Nastalo dlouhé ticho. Pak se opět tiše ozvalo. Můžete jít. Ke mně ze strany přitisknutý SSák překvapeně vzhlédl. Nechápal jsem. Můžete jít, ozvalo se znovu. Vstal jsem, vzal si kufřík a s úklonou odcházím. Když jsem už stál na chodbě, napadlo mě, že bych se měl zeptat, jak to vlastně se mnou je. Otvírám dveře a ptám se, a nebudu znovu volán? Myslím, že ne, zní tichá odpověď. Nezmohl jsem se na jinou myšlenku, než na tu, že jsem ty věci zbytečně sebou bral. Zpět v Milíčově domě. Otevřel jsem dveře pokoje, ve kterém jsem se nedávno rozloučil s přáteli. Dosud seděli v kruhu v němé modlitbě. Pohleděli na mne jako na zjevení. Hned po válce jsem pátral po svém tichém vyšetřovateli. Zjistil jsem, že to byl doktor K., vedoucí oddělení pro likvidaci židů, a že byl v květnové revoluci spolu se svými druhy v Pečkově paláci rozlíceným davem ubit. Dokument.
2: Pokládám tuto příhodu za natolik neuvěřitelnou, že se asi mohla stát jen Přemyslu Pitrovi. Jeho víra a síla z ní vyzařující musela být fascinující, protože mi není znám jiný případ, kdyby v Pečkově paláci po přiznání následovalo propuštění. Lidí, které v dětském věku zachránil Přemysl Pitr, žije dnes, zvláště v Izraeli, ještě hezká řádka. A protože dnešní dokument by měl být naplněn spíše pozitivními příběhy, tady je na rozloučenou ještě jeden z nich.
3: Počátkem ledna 1945, kdy židé i ze smíšených manželství museli do koncentračních táborů, objevila se u mne mladá žena, Árijka, jejíž muž byl volán na transport. Bojím se o manžela, že by koncentrák nepřežil. Nepustím ho od sebe. Budeme se skrývat. Ale co mám dělat s naší 9měsíční Janičkou? Prozradila by náš úkryt pláčem. Ujměte se jí na dobu, než zase budeme svobodni. Snažím se jí vysvětlit, že je mně nemožné skrývat dítě rodičů, které hledá gestapo. ale maminka jen pláče a nedá se zvyklat v důvěře, že když budu chtít, tak to půjde. Co dělat? Tu mi napadá myšlenka. Co kdybyste si zahrála na krkavčí mámu a dítě někde tajně odložila? Byla bych radši, kdybych to nemusela sama udělat. Brzo byl plán hotov. Za temného pozdního večera odložila moje spolupracovnice teple zabalené děťátko v odlehlých sadech. Zpovzdálí jsem ji sledoval. Čekal jsem, až se ukáže někdo na blízku, načež jsem objevil odložené dítě a požádal náhodného chodce, aby šel se mnou na Vinohradské policejní komisařství, kde nalezené dítě odevzdáme. Muž ochotně svolil. Strážmistr byl nemálo překvapen, když se mu na stůl položil živý nález. Janička spala. Když jsme ji rozbalili, našli jsme cedulku psanou hůlkovým písmem. Ujměte se mé Zdeničky. Nabídl jsem se, že dítě odevzdám do péče mladým bezdětným manželům, kteří se ho radostně ujmou. Strážmistr sepsal protokol, svědek spolupodepsal a já si chtěl dítě odnést. V tom do úřadovny vešel komisař v rozhalené bluze. Nemám sice službu, ale co to tu máte? Prohlédl si dítě, přečetl cedulku i protokol, rozloučil se se svědkem a pak povídá. Tak jednoduché to není. Zítra jde nový transport Židů do Terezína. To dítě se nejmenuje Zdenička, ale Esterka nebo Ráchelka. Stačí nahlédnout do seznamu deportovaných Židů, který z nich má nemluvně, a hned budeme moci vrátit mamince její odložené dítě, ovšem se všemi následky pro ni i jejího muže. Ale co tady budeme dělat s dítětem? Když chcete, vezměte si je zatím do úschovy a zítra se hlaste na sociálním oddělení policejního ředitelství. Protokol už tam budou mít. Dítě jsem vzal a odnesl domů. Druhého dne mne přijala sociální referentka na policejním ředitelství. Protokol jsem četla a souhlasím s tím, abyste dítě odevzdal do prozatímní péče o něch manželů. Nález dítěte budu ovšem muset oznámit v úřední vyhlášce, kde bude otištěna i jeho fotografie. Maminku a tatínka jsem vyhledal v jejich úkrytu v odlehlém mlýně, kde jim mlynář upravil komůrku, k níž byl nesnadný příchod, ale snadný únik v případě nebezpečí. Byli na výsost šťastně, že Janička, nyní Zdenička, je v dobré péči. O vyhlášce jsem se nezmínil, abych jim nezvětšil obavu, že podvod bude objeven. Hitler dovítězil. Jeho tisíciletá říše se zhroutila. Manželé se u mne objevili a žádali zpět Janičku. Bolestně se loučili pěstouni se Zdeničkou, která jim přirostla k srdci. Šel jsem k reference na policejní ředitelství, abych ji oznámil, že Zdenička je zase Janičkou a v péči rodičů. Věděla jsem od počátku, oč jde, a proto jsem protokol pečlivě ukryla a v dorozumění s komisařem nikde nic neoznámila. Teď to tedy mohu dát ad acta. Chtěl jsem jí poděkovat, ale ona mne přerušila. Já děkuju vám.

Květen 1945. Mír je vybojován, do klidu je daleko. Na Přemysla Pitra, Olgu Fírcovou a jejich další spolupracovníky, kterým se podařilo válku přežít, čeká další důležité období života. Po válce, jež musela vzbudit obrovskou nenávist, je Pitr schopen a ochoten znovu jít z kůží na trh a v rámci svého malého, ale vpravdě zázračného mikrosvěta lásky a porozumění dávat znovu dohromady děti, pečovat o ně. Ať už byly židovské či německé. To tehdy nemělo obdoby. A svým způsobem takové jednání nemá obdoby dodnes. Této etapě se budeme věnovat v příštím díle dokumentu. Na tom dnešním spolupracovali Irena Hýsková, David Schneider, Hana Vohrysková a Zuzana Vlčková. Naschledanou zase příště nad životním příběhem velkého českého humanisty Přemysla Pitra se těší Jan Serendipský.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
2: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
1: Příběh zdánlivě nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout v pátek po 8 hodině večer na Plusu.
0: Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Milan Machovec byl významný český filozof, popularizátor tohoto oboru a jeden z iniciátorů marxisticko-křesťanského dialogu ve střední Evropě.
4: Narodil se v roce 1925 v Praze. Vystudoval klasickou filologii a filozofii na Univerzitě Karlově, kde v letech 1950 až 1970 přednášel. K této činnosti se pak mohl vrátit až v roce 1990 a občas tam přednášel až do své smrti.
3: V 60. letech byl spolu s Ernstem Blochem a Erichem Frommem jedním z iniciátorů dialogu mezi křesťany a marxisty. Jeho reformní pojetí marxismu bylo jednou z ideových inspirací pražského jara 1968.
4: V letech normalizace byl profesor Machovec propuštěn z univerzity. Živil se především jako varhaník a přestože byl pod policejním dozorem, stýkal se tehdy například s Egonem Bondym a podepsal chartu 77.
3: V 70. i 80. letech čelil hrozbě, že jeho dílo bude zabaveno a zničeno. Toho ovšem neodradilo a i nadále se účastnil bytových seminářů se studenty filozofie i s dalšími zájemci.
4: Po roce 1989 byl rehabilitován a v roce 2000 mu byl propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho dílo pojí snaha o humanizaci světa. Originálně v něm spojil myšlenky Aristotela, křesťanství, Kanta i Marxe.
3: Nejlépe jsou tyto myšlenky shrnuty v jeho knize Ježíš pro moderního člověka, která je hojně překládána i do cizích jazyků. Profesor Milan Machovec zemřel v Praze 15. ledna 2003.
0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody, na český trh se nedostala. Soud v USA znovu nařídil odstranění jména prezidenta Trumpa z Kennedyho centra. Čeští volejbalisti bojují na mistrovství Evropy proti Itálii o čtvrtou výhru v řadě. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne, přidá se déšť, místy i vydatnější a teploty až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Slovenští hygienici oznámili, že v půl litrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není, informovala o tom Česká hygienická služba. Výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné lahvi.
6: Mám potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
5: Vojenská policie zadržela 3 lidi v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí policistů Nikola Rymkevič-Hájková. Všichni podle ní pracovali anebo stále pracují jako náměstci ředitele. Policisti prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Nemocnice podle mluvčí Andreje Štorchové s policií spolupracuje, víc ale zásah komentovat nechce. Federální soud ve Spojených státech podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum ve Washingtonu odstranilo jméno prezidenta Donalda Trumpa z fasády. Rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy správní rada centra řeší vážnou finanční a stavební krizi. Umělci přestali v největší národní instituci vystupovat poté, co prezident loni převzal řízení a pojmenoval budovu po sobě. Centrum tak přišlo o většinu návštěvníků a Trump nařídil 2leté uzavření hlavní budovy.
7: Federální soudce Christopher Cooper už Trumpovo jméno na budově zakázal na jaře s odkazem na to, že centrum smí nést jméno jedině prezidenta Johna F. Kennedyho, po němž bylo kongresem v 60. letech pojmenováno. Správní rada složená z Trumpových spolupracovníků se tam ale prezidentovo jméno v srpnu pokusila vrátit. Tvrdí, že bez Trumpova jména centrum bude čelit bankrotu, protože do něj nebudou chodit lidé. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: V areálu Spolchemie v Ústí nad Labem se zítra uskuteční taktické cvičení záchranných složek. Akce začne v 9 hodin, trvat by měla do 1 hodiny popoledni, říká mluvčí krajského hasičského záchranného sboru Lucie Vyškrabková.
8: Námětem cvičení bude únik chloru z vykolejené železniční cisterny. Cvičení tedy prověří spolupráci složek IZS při zásahu s výskytem nebezpečné chemické látky, záchraně a dekontaminaci osob i poskytování přednemocniční neodkladné péče.
5: Řidiči musí kvůli cvičení počítat v okolí Ústecké Spolchemie s dopravními omezeními. Čeští volejbalisti hrají na mistrovství Evropy v Modeně proti domácí Itálii. Postup do osmifinále už mají jistý. Podrobnosti s utkání má Kamil Jáša.
9: Utkání je vyrovnáno na sety. První dějství, první set vyhrála česká reprezentace 25-23, pak ale Italové byli jasně lepší a zvítězili 25-16. Čekáme na zahájení třetího setu. Tady v Modeně je vyrovnáno 1-1 na sety. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Hokejisti Třince ovládli úvodní zápas nové sezóny Tipsport Extraligy. V Karlových Varech zvítězili 2-0. A fotbalisti Třince naopak podlehli ve třetím kole domácího poháru Mladé Boleslavy 0-3. Kromě Středočechů postoupil do osmi finále taky Liberec, který vyhrál ve Vlašimi 2-0.
10: Nehoda na D10 u Bezděčína a omezení na D1 před Brnem. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy pozor za Bezděčínem. Na 41. kilometru se střetla dvě osobní auta. S opatrností projedete plynule. Na D1 počítejte s omezením před Brnem ve směru z Prahy. U sjezdu na výstaviště na kilometru 190 silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Potrvá to asi 2 hodiny, kolona se zatím netvoří. Na silnici 38 se zdržíte mezi Kolínem a Kutnou Horou. Před Libenicemi se posráží 3 aut projíždí Kyvadlově. Tvoří se tam kolony v obou směrech. A v Praze čekejte překážku v tunelu Blanka ve směru na Břevnov. Za sjezdem do Dejvic a do Patočkovy ulice provozu překáží porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, hlavně na východě až na 7. Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně taky bouřky a v jeho východní polovině území budou ty srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Nikdy nemohl kvůli transplantované ledvině zápasit v boxu. Vůbec z něj ale necítíte hořkost. Když to nešlo, začal thaibox trénovat. Svoji cestu do ringu si našel. Ve studiu vítám trenéra české reprezentace v thaiboxu Jiřího Mejstříka. Ahoj Jirko.
12: Krásný dobrý den.
11: U mikrofonu je Renata Kalenská.
0: Hovory.
11: Jak se má Ivuška?
12: Děkuju za optání. Tušil jsem, že tato otázka přijde, protože musí přijít.
11: Je nejdůležitější.
12: Je. No, zrovna ráno jsem s ní mluvil a hladil jsem jí a říkám, tak vidíš, zase se jdeme někam chlubit naším společným životem.
11: Takže to zní skoro intimně, tak pojď vysvětlit, kdo, co je Ivuška.
12: Tak já mám vrozenou nemoc po otci, vadu ledvin, a jednoho krásného dne se stalo, že mi ledviny odešly, přestaly mi fungovat. Taky spousta otázek lidí, obě dvě, ano, je to pálivý orgán, tak obě dvě měli tu samou nemoc a já jsem byl 5 let na dialýze.
11: Promiň, já řeknu tu nemoc, jo, protože já jsem zjistila, no, že to může být normálně rozmluvačka v rozhlase, v divadle. No, jmenuje se to familiární juvenilní hyperurikémie.
12: Ano, ano. Tak do dneška jsem si to nezapamatoval, ale taky musím říct, že k této nemoci já nemám dobrý vztah s ní. Hmm. Takže to špatný já si se snažím vytěsnit z mozku a snažím se žít tím správným, tím hezkým, tím pozitivním.
11: Začalo to, jestli to správně chápu, u tebe v 7 letech?
12: V 7 letech jsme identifikovali, že mám až se nadprůměrně vysoký krevní tlak, a protože jsme tu nemoc měli v rodině, tak moje cesta vedla do IKEMu, ještě do toho, kde byl v Somerově nemocnici, v pavilon A4 si myslím, a tam mi z krve zjistili tady tu vrozenou vadu ledvin. Kdy se vlastně čekalo od těch 7 let, kdy dosáhnu 100% nefunkčnosti vlastně těch ledvin.
11: A ty říkáš, že vy jste ledvinová rodina, takže nebylo to moc velké překvapení, protože to je geneticky dané, a kdo všechno u vás tuhle nemoc, jejíž název nebudu znova vyslovovat, má?
12: No, tak co já si pamatuju, tak to měla babička, maminka mýho tatínka, která byla několikrát transplantovaná, ještě za dob, kdy vlastně vznikaly transplantace v Československu. No a samozřejmě obě její dvě děti, čili můj otec a moje teta. Takže nebylo moc jako překvapením, že i já jsem spadnul do tohle. Přitom je to vlastně 50 na 50, jestli se ten gen té nemoci dostane do toho plodu, nebo přenese, nebo ne. Čili my jsme moc z toho štěstí nepobrali. Měli jsme to vlastně skoro všichni, no. Vlastně, nevím o nikomu, kdo by to neměl. Vlastně nemá to dcera z prvního manželství mýho táty. To je jediný člověk, který to nemá. Jo, ale vím, že moje sestřenice to má, a vlastně všichni kdo mohli, tak...
11: Pamatuješ si, Jirko, když chodila babička na dialýzu, protože já jsem vlastně u začátku dialýzy v Československu byl psychiatr Radkin Honzák a on mi říkal, že to bylo fakt drastický, že sebevražednost pacientů na dialýze byla v té době někdy v 70. letech vyšší než u pacientů s depresemi, že to byly 8-hodinové procedury, ne 3-4 jako dneska, a že to bylo dost bolestivé, nebyla taková ta turistická dialýza, kdy si můžeš zajet na výlet do Říma a tam ti vlastně vyčistí krev, umělá ledvina italská, takže zažil jsi babičku?
12: Babičku jsem zažil, já jsem ročník 80, takže úplně ten zrod dialýzy jsem nezažil, ale chodil jsem do takzvaného satelitu v Krči, kde ta babička ležívávala, a musím říct, že jsem z toho neměl vůbec dobrý pocit. Bylo to, přesně jak ty říkáš, no, bylo to šílený, ale jako nechci nikoho strašit, ale ani ona žádná dialýza, ani ta nejmodernější není úplně jako nejpříjemnější věc, co můžete v životě zažít. Hmm. Můžu o tom vyprávět. 5 let jsem aktivně na té dialýze, každý den byl 8 a víc hodin.
11: Já jsem proti tobě úplně jiný mant, já byla na dialýze rok a na rozdíl od tebe jsem tedy neměla tu peritoneální. Proč se zbál hemodialýzy? To znamená, že ležíš v nemocnici, seš napojený, máš v ruce šant vytvořený a jdeš za 5 hodin domů, máš to 3x do týdne.
12: Mně se právě za prvý jsem viděl tu babičku.
11: To jsem si myslela, že bude ten důvod.
12: Určitě mě to jako děsilo. Další věc je, že byly informace, když mýmu tatínkovi odešly ledviny, tak vlastně všichni jeho kamarádi, doktoři, mu radili a doporučovali, aby se prostě co nejvíc a největším obloukem vyhnul té dialýze. Čili u nás doma to byl takový strašák. A mně se jednoho dne stalo a bylo to prostě nepředpokládaný, že jsem byl dost mladý, když se mi to stalo. Když jsem měl 1700 kreatinin, což je
13: tak to vlastně je krásné číslo.
12: No, můj táta měl 600 kreatinin a omdlel. A já měl 1700 a sportoval jsem, hrál jsem hokej, fotbal a nějak mi to nepřišlo, hrozný. Ale ty výsledky bohužel tomu jako nasvědčovaly a právě jednoho dne mi napsala sestra, která se o mě starala v IKEMu, že musím se jít podívat na chirurgii. Já jsem vůbec nevěděl proč.
13: No, to ti bylo 26?
12: Ano, to mi bylo 26.
13: A čekal si to kolem 50, jako to měl táta?
12: Přesně, to jsem si myslel, že bude. No. Takže jsem tomu ani moc nechtěl věřit. A až somilu mě vyvedl chirurg, který mi začal koukat na předloktí a říká, to krásně půjde, ten šant našít. A
13: oni se nad tím dokážou i rozněžnit.
12: No, ano, krásný ruce máte, krásný to tady, takhle mi to ošahal a já říkám, ale já žádný šant nechci. A on říká, obávám se, že nemáte na vybranou. Ale já jsem ten šant viděl u mnoha lidí a samozřejmě zaplať pámu za takovou věc, stejně jako za dialýzu, jo, to je prostě dar z nebes v takovým stavu, ale moc hezký to není na pohled. Samozřejmě, když vám to zachraňuje život, tak ta estetika jde bokem, jo, to není zajímavý, ale já jsem ho prostě nechtěl a tam jsem se trošku spříčil a říkám, já prostě tohle, co zabrý jsem chtěl furt sportovat. A
13: to už šlo v té době o box?
12: No, já jsem sportoval od malička, všechno jsem hrál ve volných chvílích, prostě jak byl někde balón nebo puk, tak jsem sportoval. Ale samozřejmě, že už šlo o box a vlastně ten moment se vůbec nedá boxovat se šantem, že to je věc nemožná. Takže jsem prostě jako se trošku spříčil tomu osudu, který mi pan chirurg napsal a řekl jsem, jestli je nějaká jiná možnost. A můj strážní anděl Iva Brůšková, která se o mě stará.
13: Konečně si odpověděl na otázku, kdo je Ivuška. To znamená, ano, Ivuška, ano, je tvoje ledvina pojmenované podle koordinátorky sestry v IKEMu.
12: Přesně ta, která, s kterou mám do dneška překrásný vztah, vlastně celá naše rodina. A znova říkám, je to můj strážný anděl. A nejednou to prostě dokázala. A poprvé to bylo tady, kdy mi řekla, hele, existuje ještě jedna varianta, ale tu tady teprve zavádíme. Ještě to není úplně běžný a musel bys projít nějakýma vyšetřeníma, jestli jsi vůbec hodný kandidát na tu peritoneální dialýzu, která vlastně stosiluje dializační roztok přes šant takovej, který máte v břiše, do dutiny břišní, je to vlastně to peritoneum a ten dializační roztok vám vysává z té nejprokrvnější části těla ty špatné věci, které nedokážou ty ledviny.
13: Takhle, já bych začala tím, že si kvůli tomu musel mít doma sklad plný peritoneálního roztoku.
12: No, tak jedná se o litry denně, že jo, samozřejmě, takže musím teda říct, že to mi spadla brada, když každý měsíc přijelo auto, dodávka, a ten člověk mi prostě naplnil jeden pokoj těma roztokama, kterýma já jsem se dializoval. 5 let jsem čekal na ledvinu.
13: Jak se s tím, Jirko, cestovalo? Protože ty cestuješ vlastně s boxery, které trénuješ.
12: Ano.
13: Po celém světě.
12: Ano. No, tak zase to byla fantastická věc, která by s hemodialýzou tenkrát vůbec nešla. Kdy prostě ta firma po celém světě funguje protože prostě funguje, že jsou dializovaný lidi všude možně. Takže mě vlastně stačilo do toho call centra jejich zavolat a říct jim, kdy budu kde. A oni mi do toho hotelu přivezli ty dializační roztoky. A já jsem si sebou vozil jenom v kufru tu dialýzu, jako ten přístroj, jako takovej.
13: Mm-hmm. Takže kolikrát roztok byl v hotelovém pokoji dřív než
12: ano,
13: ty?
12: Ano, přesně tak. Pamatuju si ve Švédsku, kde jsem byl mnohokrát. Ale Globen, kdy už mě znali a když vždycky jsem přišel, tak na mě recepční mávala a ukazovala mě na ty obrovský haldy těch beden toho roztoku. Ale měl jsem tu možnost cestovat, nemusel jsem být prostě upíchlej doma, mohl jsem být s těma svýma klukama a mohl jsem vlastně s nima zažít to finále té přípravy. To, proč každý thai boxer, nebo boxer, každý sportovec, na co se připravuje, tak na tom zápase a dalo mi to obrovskou svobodu, což právě u té dialýzy se říká, že vám tu svobodu to vezme, tak mě to paradoxně vlastně tu svobodu dalo, že jsem mohl jezdit a cestovat a zažívat ty krásné chvíle s tím sportem.
11: Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus je trenér české reprezentace v thaiboxu a transplantovaný pacient Jiří Mejstřík.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Tak ty jsi tu svobodu bral i tam, kde jsi ji neměl. To znamená, že jsi třeba lezl do výřivky s tou dialýzou. Povídej, co se dělo.
12: No, vlastně v momentě, kdy jsem dostal takový ten šant do toho břicha, tak jsem prostě měl, vývod byl, nebo konec byl v pánevní oblasti. A samozřejmě, takže jsem měl vlastně díru do břicha, do toho peritonea. No a samozřejmě, že mě edukovali, jak se s dialýzou zachází, tak samozřejmě jde, musí se dávat na to absolutní bacha prostě. Hmm. Ať už je to voda, ať už je to práh, tak prostě dál, prostě nesmí se do toho nic dostat. Párkrát se mi to přihodilo a tady to byla první akce, kdy jsem měl s kamarádem, nebo ke kamarádovi nahory, s mojí dívkou, než dneska už manželkou, i tuškou, a on mi tam objednal, nebo pro nás objednal výřivku, jacuzzi, a já jsem se domníval, že když si přetáhnu to břicho potravinovou folií,
11: kusvačinu,
12: ano, takže když se takhle obalím, takže jako to zvládnu a jako nic se nestane, no. A pak byl pravdou, asi do hodiny jsem dostal prostě těžký zánět po břišnice, čili strašná nevolnost, bolest šílená toho břicha. A teď jsem nevěděl vůbec, co se se mnou děje. Byl jsem někde v horách a když jsem si zapojil tu dialýzu, tak mě vlastně taková bílá tekutina, v ten moment se zjistí, že to je teda zánět, o kterém já jsem vůbec nikdy neslyšel, samozřejmě, no, takže okamžitě zase telefon mýmu strážnímu andělovi do IKEMu a říká, kamaráde, tak to je velký průšvih, okamžitě nemocnice. Otázkou je, jestli v tom Liberci budou vědět, co to je peritonální dialýza a co s tebou mají dělat. Takže já jsem tam přinesl samozřejmě ten roztok v tom pytli, oni na mě koukali, jako co to nesu, a říkám, ajajaj. Tak tady je velký problém, no. Takže okamžitě, naštěstí jsem byl hodinu od Prahy, takže sanitkou rychlou jsme zvládli transport a musel jsem si píchat do břicha takový jako antibiotika celkem silný a léčil jsem svůj zánět po břišnice.
11: Ale rozumím ti, jak jsi zmínil ten prach, že tam nesmí, tak jsem se vzpomněla, když mě dělali šant, tak se hned nepoved a ty víš, že prostě pak člověk jako umře, když tu dialýzu nedostane. No, takže jasně. Mě udělali vstup u srdce. No, já jsem zase lítala se sekačkou po zahradě, takže jsem dostala těžkou otravu krve, ležela jsem na jipce snad 2 týdny, 3, nevím už. Taky mi bylo moc hezky. Ty jsi ovšem neabsolvoval jednu, ale 2 transplantace. Ta první se nepovedla, ví se proč?
12: No, zase musím říct takový krátký příběh k tomu, že když jsem se zařadil do té čekací listiny, tak mi bylo řečeno, že jsem hodně mladý a že ta ledvina nebo ten dárce se najde hodně brzy. Zase, opak byl pravdou.
11: Ty boříš mýty.
12: 5 let jsem jako dennodenně musel s tou dialýzou pracovat a mimo jiný ještě se vrátím k tomu, jednou jsem dostal tady tu peritonitídu v chalupě v horách, když jsem byl na soustředění.
11: Co pak si dělal?
12: No, nedělal jsem vlastně nic, ale nedal jsem pořádně na to jako pozor a dostal jsem mi do té rány prach. Mm-hmm. Proč to celý říkám je,
11: no,
12: že...
11: No, já věděla, proč já tuhle nechci.
12: Ta bakterie nebo ten bordel byl tak starý, že oni jako nedokázali zjistit, co to je, že byla prostě chalupa 100 let stará. Takže to byla taky sranda, no. Takže, a teď jsem zapomněl...
11: Transplantace, proč se ta první nepovedla? Protože pokud vím, tak doktoři byli z toho zmatení a nevědělo se.
12: Ano, no, tak zase po 5 letech jsem mi zavolali ve 3 ráno, pan Mejstříku, přijďte, máme tady pro vás ledvinu.
11: Když jsi teda uráčil na potřetí zvednout telefon.
12: Ale to je taky pravda, dobře si to pamatuješ. Nechtělo se mi vstávat a nevěřil jsem teda, že mi volají si kemu, že mám ledvinu, což je docela zajímavý rozhovor taky. tak jsem se uráčil přijet a když jsem se probudil po transplantaci, tak mi bylo řečeno, že ledvina nečůrá, čili že nefunguje, ale že zkusej zázraky a že mi zkusej prostě tu ledvinu rozchodit, bych řekl. Trvalo to asi 2,5 měsíce stálého pobytu v IKEMu.
13: To jsi byl někde na izolaci, protože jsi měl strašně nízkou imunitu.
12: Neměl jsem přesně tak. Do toho mi prostě měnili krevní plazmu asi 10x. Jako velký věci se mnou dělali, veliký. Do dneška, když si někdo z doktorů přečte moji zprávu, tak jako obdivně jako pokýve hlavou, že říkal, že vždycky řeknou, vy jste si teda zažil pěkný věci. No, takže jako 2,5 měsíce zkoušeli doktoři, co se dalo, ale ledvina mi nebyla souzená. Musím taky říct, že jsem jí cítil. Když jsem si třeba sednul, tak jsem o ní věděl. O jivušce vůbec nevím. Hmm. Jo, vůbec jí nevnímám. Tak asi to tak mělo zase být. Takže po těch 2,5 měsících přišel pan docent, přednosta transplantační.
13: Který Jiří Froněk?
12: Ano.
13: Kterého trénuješ v boxu?
12: Ano.
13: Aby se všechno pěkně propojilo?
12: A bylo mi řečeno, že ledvina musí ven. A což jsem teda zase byla rána z čistého nebe, a když jsem opravdu už byl na pokraji sil, protože se mnou dělali psí kusy.
13: A ty se nejedl, nepil, byl jsi vyhublý, ztratil jsi svalstvo?
12: No, byl jsem na té hemodialýze, kterou jsem měl zavedou zase do tepny, což je jako nejstrašnější věc. To se zase mě jednou za týden musí měnit a přešívat a takže to byly takový hokus pokus se mnou, ale no prostě nedalo se nic dělat, ledvina musela ven. A asi, nevím, do 3 měsíců, musel jsem se zhojit samozřejmě. Chodil jsem na hemodialýzu, takže jsem se jí nevyhnul, ale strašně moc, ale

0: ti děkuju za to, co jako pro mě dělá. Funguje fantasticky, musím to zaklepat. A mám 90 kreatinin a mám svobodu.
1: Což je norma.
0: Což je super, no, číslo.
1: S tím souvisí mýtus, který existuje, já se s tím potkávám poměrně často, že lidé si velice často myslí, že když se chytne orgán, když ti transplantují ledvinu či cokoliv jiného, tak máš do konce života vystaráno. A velice je překvapuje, že ta ledvina může taky dojít k reakci a můžeš znova skončit na dialýze třeba za 2 roky, za 5, za 10, za 5 roku. Setkáváš se s tímhle?
0: No, musím říct, že v mý bublině, v mým světě, kde já se pohybuju, což je bojový svět, nebo svět bojových sportů, tak to je malý povědomí, jak o dialýze, tak o transplantacích, protože já pracuju jenom se strašně zdravýma lidma, trénovanýma, který jako vůbec nemají ánu, že takovýhle věci existují. Ale samozřejmě, že já to vím, a musím říct, že proto jí děkuju každý den, za každý den, za každou vteřinu. Každá vteřina je pro mě zázrak. A je třeba prostě ten život žít naplno, samozřejmě bezpečně, ale prostě lokat ten život, každý doušek je prostě fakt zázrak.
1: Jirko, ty máš ledvinu od neživého dárce nebo mrtvého dárce, protože vlastně jak u vás byla ta nemoc, tak maminka tvoje dala ledvinu tvému tátovi, tím ho zachránila a pak byla nešťastná, že už nemůže dát druhou, což chtěla udělat, ale samozřejmě to je vyloučené.
0: No tak moje maminka byla člověk prostě se srdcem přes celé tělo, byla prostě strašný miláček a u ní opravdu platí, že by se nechala rozřezat z lásky, což udělala a já jsem jí to nikdy neměl za zlý, prostě tátovi zachránila život a v ten moment se vlastně nečekalo, že mě ty ledviny jako takhle rychle odejdou, takže samozřejmě, že mi to nabídla, že mi dá i druhou ledvinu, ale
1: To se nedělá nikdy, ale
0: to je úplný nesmysl.
1: A měl jsi teda od mrtvého dárce.
0: Ano.
1: Jak se dá skloubit takhle vážná nemoc, respektive ten stav potransplantační s tím vším, s tím souvisí nízká imunita a tak dále, s bojovým sportem, byť si tam v uvozovkách jenom jako trenér?
0: No, skloubit. Já jsem asi jedinej, kdo, o kom vím v Československu, nebo vlastně po celém světě, kdo tohleto podstoupil. Prostě já ten sport miluju a miluju ho.
1: Jakože jsi jedinej trenér thai boxu?
0: No, 100%, nebo v bojových sportech. Nevím o nikom, kdo by tohleto podstoupil. A no, tak nebudu vám říkat, že to je všechno úplně bezpečný, ale jako musel jsem se prostě naučit ten sport trénovat a dělat tak, aby se té ledvině nic nestalo. Samozřejmě nesmím dostat žádný úder do břicha, jo, nesmím na sluníčko, nesmím spousta věcí, nebo spousta některé věci nesmím míst kvůli imunosupresi. Z hlavy mi napadá
1: No,
0: takže
1: přezalka, greb, krvavý pomeranč,
0: ano,
1: granátové
0: ano,
1: jablko, pomelo.
0: Krásně to umíš, no. Tak prostě musí se dávat bacha, no, musí se dávat hrozný bacha.
1: A jak moc tě mrzí, že nemůžeš zápasit? Nebo možná si člověk zvykne, ale jaké to bylo ze začátku tohle přijmout?
0: Já mám takový charakter, že já ty věci prostě se s nimi naučím žít, jo. Život klade prostě takovýhle překážky a ty překážky se musí překonávat a ne se stavět další.
1: No ty se u toho dokážeš i radovat.
0: Samozřejmě.
1: Jako on by s tím asi žil kdekdo, ale ty ještě záříš radostí v jednom kuse, co tě vidím.
0: Děkuju pěkně. No já se cítím strašně dobře a znova říkám, člověk, který si našáhne takhle trošku na to dno a projde peklem a vyleze ven, tak prostě jemu ten život chutná trošku jinak. Jo. A každý problém malej je malichernost, hloupost, jestli někde zaparkuju, nebo jestli platím pokutu, nebo takovýhle hlouposti, který nabízí běžný život, tak to já moc neřeším. Já prostě se obklupuju skvělýma lidma, včetně samozřejmě tebe, a který zářej

0: vyzařujou takovou tu krásnou pozitivní energii, který jenom neberou, ale umějí prostě i něco vrátit. A znova říkám, já se tím řídím, každá vteřina života je zázrak a je třeba se k tomu tak chovat.
1: To je krásný závěr, nemám co dodat. Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus byl trenér české reprezentace v thaiboxu Jiří Mejstřík a jeho transplantovaná ledvina Ivuška.
0: Děkujeme za pozvání.
1: Děkuji, že jsi přišel. Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
3: Austria has extended border checks with Czechia, Slovakia, Hungary and Slovenia for another 6 months. Interior Minister Gerhard Karner said the measures are still needed to fight illegal migration and people smuggling. Austria says the checks should have only a minimal impact on people crossing the border for work. The Czech army will begin surveying a contaminated site near Zhoří in the Šumava National Park on Wednesday. The site contains around 1,000 tons of contaminated soil and 200 barrels of dangerous chemicals. The army will then decide how to proceed. A ceremony honoring Czechoslovak pilots who served in the British Royal Air Force during the Second World War was held at the Winged Lion Memorial in Prague on Tuesday. It was held on the occasion of Battle of Britain Day. Government and diplomatic representatives, soldiers, veterans and relatives of the pilots attended. 100 people died in traffic accidents on Czech roads during July and August, 12 more than last year. There were also more than 15,600 crashes. Speeding and drivers not paying attention were the most common causes. Motorcyclists made up the largest group of victims with 32 deaths. Weather. Wednesday will be partly cloudy with occasional rain. Temperatures will reach 22 to 27 degrees Celsius. Prague is hosting a week of debates, workshops and public events devoted to climate change and its impact on society and the economy. Linda Zelina-Cross, founder and CEO of the International Sustainable Finance Centre, tells Vít Pohanka the aim is to open a discussion that too often takes place behind closed doors.
4: The whole idea of climate weeks is to create a momentum and opportunity for different parts of society and policy making, professional circles, etc. So it's an all society event or series of events with different levels of accessibility that allow the widest possible number of people to engage on the topic. And for some people, maybe it's more interesting to talk about food and agriculture so they can join those events. Others maybe work in finance. So for them, financial materiality might be a lot more important.
5: Let me mention on a personal note, it's exactly 20 years when I became the Czech radio correspondent in Brussels. Already then, 20 years ago, climate change was such a big topic. Now, here we are 20 years later, and there still seems to be something missing, especially in Central and Eastern Europe. Countries like, you know, Poland, maybe even Baltic republics. What is missing?
4: Well, I think climate as such is a very, very complicated and context-specific question, right? So you can look at climate change, which is an all-planetary issue. So there you need a lot of collaboration and work together by governments that have very different underlying economic models. So that means that to figure out what we can work on, what we cannot work on, depends. When you start looking at a European Green Deal, which is a very popular topic to be annoyed about, at least in Central Eastern Europe, that is a lot more regional and then has much more political, practical implications for business and finance. But when you're trying to change policy and systems, it never happens overnight. So in some ways, from somebody who reads the daily newspapers and watches news, not very much has happened. There is the Trump presidency, maybe a backlash against sustainability. But at the same time, what people don't realize, and that is happening more and more, that the policies and the work that's already been done in the past is now translating in a lot of changes happening behind closed doors. And how do they impact the consumer or the average citizen? Well, let's take, for example, Hungary. They had, and Latvia actually also has this, it's called a borrower-based measure. So if I go to bank and I want to buy a house and I want to get a mortgage, I can borrow more against the exact same income if I am getting a greener property. Because the bank thinks that you are less of a risk, your bills will be lower because you'll be using less energy, and the value of your house will be higher 10, 20 years down the line.
3: Linda Zelina Cross talking there to my colleague Vít Bohanka. And that's it from Radio Prague International.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Od ledna by měl vejít v platnost dětský certifikát, který má chránit děti před násilníky. Schválený byl už v minulém volebním období a politici se v zásadě shodují, že takové opatření je zapotřebí. Liší se v pohledu na to, jak přísný má být stát vůči těm, kteří se dopustili závažného trestného činu, ale ne na dětech. Měli by tito lidé mít možnost přezkumu, aby mohli znovu pracovat s dětmi, anebo nikoli, protože by i tak mohli představovat riziko pro děti.
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Naše pozvání přijali vládní zmocněnkyně pro lidská práva, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A stínový ministr sportu, prevence a zdraví, místopředseda ODS, poslanec Karel Haas, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách v Pardubicích. Dobrý den.
8: Krásné dopoledne vám, Táně Malé, i všem posluchačům.
6: Paní poslankyně, je dětský certifikát, který by měl začít platit od příštího roku, správně nastavený?
7: Já jsem přesvědčena o tom, že správně nastavený je. Určitě je tam prostor pro nějaké drobné změny, o kterých jsme připraveni diskutovat, ale v zásadě podle mého názoru nastavený je správně. A praxe ukáže, jestli je ještě potřeba některé věci upravit. Nicméně musím zcela odmítnout některé komentáře, například Evy de Croix, o tom, že musíme být ohleduplnější k pachatelům trestné činnosti. To v žádném případě odmítám testovat napravení pachatelů na dětech.
6: Pane poslanče Haasi, vy tu kritiku na adresu dětského certifikátu ze strany Evy de Croix sdílíte. Změnil byste tam toho tedy víc?
8: Já možná začnu jedinou osobnější poznámkou. Děti jsou, myslím, pro každého z nás rodičů úplně nejvíc na světě. To téma je velmi citlivé. Já jsem táta o dvou dětí, více jak čtvrtstoletí trenér dětí a mládeže a můžu říct s plnou vážností, že celá ODSka do jednoho jediného člena, včetně Evy de Croix, podporujeme ochranu dětí, podporujeme dětský certifikát. Ta jediná debata, a to správně řekla i Táňa Malá, je, řekněme, o nějakém odborném nastavení, a to je víc otázka právní, ústavně právní, o správném nastavení parametrů, ale na 100% do každého posledního člena podporujeme dětský certifikát jako nástroj ochrany dětí.
6: Co byste tedy na tom certifikátu změnili za ODS?
8: Není to nijak silná debata. Já se ji vždycky snažím vracet na tu věcnou ústavně právní rovinu. My se bavíme o té věci s odborníky, opravdu se soudci, se státními zástupci, s policisty, s mediátory, třeba z rodinných vztahů a tak dále. A těch věcí je k debatě víc. A ne všechny otvíráme. Zdůrazňuji, ne všechny otvíráme.
6: Můžete říct něco třeba konkrétního?
8: Třeba retroaktivita 22 let od nabytí účinnosti zpátky. To je jedna z věcí, na kterou ale nesaháme, ale je k odborné debatě. Poměření třeba doby dětského certifikátu versus zahlazení trestného činu, takzvaný výmaz z rejstříku trestů, kdy ten pachatel, a já ho nikterak neomluvám, toho jádrového trestného činu, se v České republice dočká zahlazení v intervalu 1 až 15 let, ale doby dětského certifikátu jsou nastavené na 20 a na 100 let. Tak jenom uvádím parametry, na které ani Eva de Croix svým připravovaným pozměňovacím návrhem nijak nesahá, které nepochybně jsou k té odborné právní debatě.
6: Paní poslankyně Malá, nejsou ty lhůty v některých případech nastaveny až příliš tvrdě? Teď to tady zmínil váš kolega, 20-letá lhůta v případě těch závažnějších trestných činů, 100-letý zákaz práce s dětmi?
7: Tak já bych v první řadě velmi ráda ocenila změnu retoriky ODS, protože samozřejmě mediálně takhle ta debata vůbec nestála na té odborné diskuzi, ale na tom, že skutečně ten zápis je příliš dlouhý. My přeci z praxe víme, že to není žádný trest, že je to rozšíření bezúhonnosti. Je to prostě rozšířená bezúhonnost, která už dneska u některých profesí je potřebná, jako jsou policisté, zpravodajci, členové Generální inspekce bezpečnostních sborů, týká se celní správy a v některých případech zvlášť závažných trestných činů spadá i na hasiče a vojáky. Takže tohle to je podle mého názoru politické rozhodnutí. Já jsem přesvědčena o tom, že ten stoletý zápis, ta stoletá evidence je naprosto v pořádku, protože já si neumím představit lidsky ani politicky nést zodpovědnost za to, že ti lidé znovu dětem ublíží, anebo prostě, že spáchají nějaký trestný čin na dětech. Neumím si to prostě představit, myslím si, že je to věc, která je akceptovatelná a pakliže se ODS obrátí na ústavní soud, jak avizovala, tak uvidíme, jakým způsobem se k tomu ten soud postaví. Já jsem přesvědčená a vycházeli jsme z právních úprav jiných evropských států a ty hovoří o tom, že takovou právní úpravu mají a je funkční, takže já se toho opravdu nebojím a jsem přesvědčená o tom, že to bude fungovat a že je to dluh, který už musíme splatit.
6: Pane poslanče Hási, abychom si to vyjasnili, podle vás by někdo, kdo se v minulosti dopustil závažného trestného činu, byť ne na dítěti, měl mít jednou znovu možnost pracovat s dětmi?
8: Já jenom ještě dvě konkrétní výhrady, proč tady od Táni Malé zazněly. Já věřím, že spíš z nevědomosti, my máme s Táňou Malou velmi respektující vztah zájemný. Změna retoriky ODS. ODS nikdy, ani v minulém volebním období, ani v tomto volebním období nebyla proti dětskému certifikátu. To je první výhrada.
6: Nicméně, a můžu garantovat. Vy jste proti němu třeba hlasoval.
7: Promiňte,
6: paní poslankyně, ne, paní poslankyně, prosím, nechte dokončit myšlenku pana poslance, kterému já jsem
8: se neobrátil. Nezlobte
6: se, prosím, nechte mě moderovat tu dnešní diskusi. Pane poslanče, vy jste přece hlasoval proti dětskému certifikátu v minulém volebním období, takže není tak úplně pravda, že vy jakožto politici ODS byste nebyli proti tomuto opatření.
8: Já jsem taky říkal, ale že jsme nikdy nevystupovali proti dětskému certifikátu jako nástroji ochrany dětí, ale mluvil jsem tady o těch konkrétních parametrech. Vy se ptáte na tu lhůtu, tak pokud na všechny trestné činy, a teď já zdůrazňuji i na trestné činy, které se nijak netýkají dětí, máme, a Táňa Malá uvedla, že to není trestno, tak pokud někomu absolutně po dobu 100 let, to znamená na doživotí, zakazují paušálně výkon nějakých činností, a teď mám na mysli nikoli jádrovou práci s dětmi, pedagogickou činnost, trenérskou činnost, ale třeba výkon živností, které jsou uvedeny v příloze číslo 7 živnostenského zákona, tak je to nepochybně trest, protože tomu člověku zakazujete doživotně vykonávat nějakou podnikatelskou činnost. A pokud i u těch nejtěžších zločinů v České republice jsme civilizovaný právní stát, nemáme trest smrti, máme trest doživotního odsouzení. Po nějaké době umožňujete přezkum v úvozovkách, já to dám do úzek, to slovo přezkum, aby to bylo srozumitelné pro diváky, a podmíněné propuštění u těch nejhorších zločinců, tak třeba tento nepoměr k té stoleté lhůtě si myslím, že není odpovídající právnímu státu.
6: Dovolte mi, abych se na to zeptal Taťány Malé. Nebylo by to fér, aby lidi, kteří se dopustili závažného trestného činu, ovšem ne na dítěti, měli možnost přezkumu po určité době, přísného přezkumu, který, pokud by v něm uspěli, by jim dovolil, aby s dětmi znovu mohli pracovat?
7: Pane moderátore, tady je právě ten problém a tohle je ta neznalost kolegy Karla Háse, protože většina těch pachatelů, kteří se dopustí trestné činnosti, třeba zrovna na dětech, nejsou nemocní, netrpí žádnou úchylkou, ale prostě jenom zneužijí přítomnosti, blízkosti těch dětí. Takže
6: paní poslankyně, já se moc omlouvám, prostě že vás přerušu, ale já jestli jsem, promiňte, já se vás taky doptám. Jestli jsem dobře poslouchal vašeho pana kolegu, tak on neříká dovolit někomu, kdo se dopustil trestného činu na dítěti, aby s dětmi znovu pracoval. Přesně. On říká dovolit přezkum někomu, kdo se dopustil trestného činu, ovšem ne na dítěti.
8: Přesně tak.
7: A co tam budete přezkoumávat? Já připomenu jenom třeba příklad toho trenéra fotbalu, který se opil a vezl děti. Vy chcete, aby tento člověk po té, co si odpiká nějaký trest, mohl znovu pracovat s dětmi? Ten člověk, pokud má problém s alkoholem, tak je třeba velmi pravděpodobné, že něco podobného spáchá znovu, protože, jak známo, alkoholismus prostě se nedá vyléčit, jste podle lékařů pouze dlouhodobě abstinující. A já prostě nechci, aby tito lidé v budoucnu pracovali s dětmi. Neumím si to představit. A to není trestný čin spáchaný na dítěti. To, co spáchal, není trestný čin spáchaný na dítěti. A myslím si, že prostě takový člověk k dětem nepatří a nemá s nimi pracovat. A já se chci jenom zeptat Karla Haase, jestli si myslí, že takových lidí, kteří byli odsouzeni za vraždu, těžké ublížení na zdraví s určitými kvalifikovanými okolnostmi, jako je ublížení na zdraví na dítěti, obchodování s lidmi, znásilnění, sexuální útok, nátlak, pohlavní zneužití, zneužití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby, anebo týrání osoby žijící ve společném obydlí. Jestli takovýto lidé podle něho zcela běžně v naší současné společnosti pracují s dětmi. Já doufám, že ne.
9: Já jsem se na to zrovna pana poslance Haase chtěl zeptat, takže mám stejnou otázku. Jestli tedy i těmto lidem, kteří se dopustili tak závažných trestných činů, jaké teď zmínila vaše paní kolegyně, ovšem ne na dětech, by měly mít možnost toho přezkumu a opětovné práce s dětmi?
8: Reálně se bavíme pouze jen o trestném činu ublížení na zdraví a podtrhu třikrát, pokud tím objektem toho ublížení na zdraví nebylo dítě. Pokud mě ODSC vkládá do úst kdokoliv cokoliv jiného, tak to není pravdivá argumentace.
9: To jsme znamená, si vyjasnili, ale co říkáte na ten příklad Taťány Malé, který použila toho alkoholika, který nabourá, když veze děti a dopustí se tedy ublížení
8: jednoduchá
9: na zdraví.
8: Jednoduchá takovému člověku bych já nikdy v úvozovkách certifikát, dětský certifikát nemazal. Jednoduchá odpověď, nikdy.
9: Ale on to není, to by nebyl ale trestný čin.
8: Ne, já vám rozumím, já vám rozumím. To znamená, ta debata odborná je pouze a jen v zásadě o trestném činu ublížení na zdraví, trestném činu ublížení na zdraví, kde není objektem dítě, o právu na přezkum, nikoli o výsledku přezkumu, nikoli o právu na výsledek toho přezkumu. O přezkumu za extrémně přísných okolností, které zohlední věk spáchání, nebo věk, ve kterém ten pachatel spáchal ten trestný čin. Něco jiného je 16-letý, něco jiného 50-letý. Rodinné poměry toho člověka, jak dlouho trvaly, jestli žil v řádných rodinných poměrech a tak dále. Mohl bych pokračovat ve výčtu těch velmi přísných okolností. Takže o tom ta debata je. A možná na dokreslení, to, že tu debatu přeci vedou i kolegové a kolegyně vnutí, ano, dokresluje to, že se dají už teď v informačním systému poslanecké sněmovny nalézt pozměňovací návrhy kolegyně Táni Malé Heleny Válkové z hnutí ANO, která si s těmi trestnými činy hraje a teď v odborné rovině výrazněji než Eva de Croix.
9: Paní poslankyně, tak to, jak to teď upřesnil váš pan kolega, by to pro vás bylo přijatelné, že tedy možnost přezkumu by měli ti trestaní, kteří se dopustili takových trestných činů, při kterých objektem těchto činů nebyly v žádném ohledu děti?
7: Úplně si představit, protože v těchto případech soud může rozhodnout při udělování toho zápisu do dětského certifikátu, že z nějakého důvodu ho tam nezapíše. Tady není pravda.
9: Tak jak už je to dnes napsané? Tak jak už je to dnes napsané, je možné, aby soud vlastně rozhodl, zda ten zápis
7: nezapsal,
9: je správný.
7: Přesně tak. Aby soud rozhodl o tom, že tam nezapíše do toho dětského certifikátu tomu člověku. Takže to je za mě vyřešená věc. Já znovu chci velmi ocenit ten posun té debaty ze strany ODS. A pokud někdo říká, že ty debaty nebyly jiné, tak lže. Já jsem u těch debat byla s panem ministrem Blažkem, díky kterému, a můžu mít k němu 1000 výhrad, díky kterému ten dětský certifikát vznikl a rozhodně to nebylo za přičiněním Evy de Croix, která skutečně proti tomu dětskému certifikátu bojovala zuby nechty a nebylo to o jednotlivých parametrech. A pokud se mám vyjádřit pozměňovacím návrhům kolegyně Helenky Válkové, tak skutečně jsou tam tři pozměňovací návrhy a já jsem velmi ráda, že místo bouřlivých vyjádření v médiích předložila konkrétní tři pozměňovací návrhy, čehož kolegové z ODS za celé 4 roky nebyli schopni a přitom byli na ministerstvu spravedlnosti a samotná Eva Degroa byla ministryně spravedlnosti. A já říkám, že o jednom z těch pozměňovacích návrhů Heleny Válkové jsem dokonce připravena hlasovat a to, že předkládá moje stranická kolegyně, neznamená, že budou v rámci poslanecké sněmovny podpořeny, ale prostě přišla s konkrétními věcmi, dobře, které jsou kritizovány a pojďme nad nimi vést, dobře, odbornou debatu. S tím nemám žádný problém.
9: Dámo a pane, ať se nestratíme v těch pozměňovacích návrzích, které skutečně můžou být pro posluchače, soudím podle sebe, poměrně nepřehledné v dnešní době, tak k tomu podstatnému, pane poslanče Hási, nestačí, že se daná osoba může obrátit na soud, který vyhodnotí, zda je zápis v rejstříku na místě, zda je tedy ten zákaz práce s dětmi na místě?
8: Ta možnost soudu skutečně existuje, ale existuje pouze v tom prvním okamžiku, buď zapíše nebo nezapíše u té, řekněme, první skupiny trestných činů. Buď tomu zápisu dojde nebo nedojde a pokud k němu dojde, tak v tom teď nastaveném znění zákona, které by mělo nabýt účinnosti od 1. ledna 2027, tak tam žádná možnost dodatečného přezkumu ani v rámci té 20-leté, a teď já zdůrazňuji, ani v rámci té 100-leté, to znamená reálně doživotní lhůty už neexistuje. To znamená, žádná další možnost už není. My tu možnost považujeme za správnou, za extrémně přísných podmínek a už bych jenom opakoval tu debatu. Co se týká teď jedné politické výhrady, a já nevím, asi nebudu tak politicky tvrdý jako Táňa Malá. Na dětském certifikátu spolupracovalo rozhodně víc lidí, spolupracovali lidi napříč politickým spektrem. Jsem rád, že tady byl zmíněn minister spravedlnosti v rámci koalice. Kdyby koalice nechtěla připustit, tak nepochybně bychom uměli s panem ministrem za ODS tu věc zablokovat. Nic takového se nestalo, to znamená, myslím si, že zaslouží poděkování všichni, nejen Táňa Malá, Bára Urbanová, další lidé napříč sněmovnou, včetně Pavla Blažka, kteří se o tento nástroj zasloužili. To, že ta debata, která má být odborná, má být ústavně právní, má být o nějakých prvcích spravedlnosti, pak sklouzává k těm politickým vyjádřením. Já se snažím to tak nedělat a všem těm autorům děkuju.
9: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají stínový ministr sportu, prevence a zdraví, místopředseda ODS poslanec Karel Haas a vládní zmocněnkyně pro lidská práva, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Paní poslankyně, ještě jednou se vás zeptám, protože to váš kolega opakoval. Je pro vás představitelné při té úpravě dětského certifikátu ještě nějakým způsobem připustit možnost dodatečného přezkumu?
7: Přiznám si, že tohle to pro mě opravdu není přijatelné, to z těch důvodů, které už jsem uvedla. Jinak já se přidávám moc k poděkování všem, kteří na tom dětském certifikátu pracovali. Jediné, co mě mrzí, je, že jsme nemohli vést skutečně tu odbornou debatu bez těch mediálních výkřiků. To je jediné, co mě na tom mrzí. Já jsem přesvědčena o tom, že ten přezkum nepovede k ničemu dobrému, jak říkám. Jedná se o rozšířenou bezúhonnost, kterou už má dnes řada profesí. Myslím si, že je to tak naprosto v pořádku a prostě neexistuje právo na práci s dětmi. A podle mého názoru je to skutečně především politické rozhodnutí. A my prostě si vnutí ANO a v rámci koalice stojíme za tím, že prostě s dětmi mají pracovat ti nejlepší z nejlepších. A to si myslím, že má být jasná message. Mm-hmm. Takže za mě takto.
9: Tedy žádný přezkum podle Taťány Malé, jak vy si přesně představujete, pane poslanče, že by ten přezkum měl vypadat?
8: Ta odborná debata je o tom, že by ten přezkum, a teď jsou varianty, já hned řeknu, jaké se přikláním, buď by fungoval nějak automaticky, to znamená z rozhodnutí soudu po nějaké pevné nastavené lhůtě, nebo by fungoval jenom na návrh toho pachatele, toho jádrového trestného činu. Spíše se kloním k tomu i z důvodu nezatěžování soudu, z důvodu minimalizace těch případů, pouze ten, kdo opravdu si bude věřit to, že jeho život je takový, že se skutečně napravila, že toho přezkumu dosáhne, tak já se přikláním spíše k tomu, aby to bylo pouze na návrh toho pachatele toho jádrového činu. Debatujeme o těch lhůtách, přikláníme se k velmi dlouhé lhůtě. I to je ukázka přísnosti těch podmínek, třeba 10 let a ne dříve než po 10 letech. A další ukázka toho, že tam musí být opravdu velmi dlouhé nějaké období kvalitního, bezúhonného, naprosto řádného života toho pachatele. Tak tolik o konkrétních parametrech.
9: Paní poslankyně, ani tomu byste nebyla otevřená při nejmenším debatě o takovém přezkumu?
7: Já jsem otevřená vždycky jakékoliv debatě, ale zatím žádný konkrétní návrh ze strany opozice, respektive ze strany ODS v tomhletom směru nepřišel, žádný konkrétní návrh. A prostě upřímně řečeno, já si myslím, že už je to teď jenom snaha prostě z toho nějak ze ctí vybruslit, jo. A není to o nějakých konkrétních věcech, protože si neumím představit, jak budete toho pachatele jako přezkoumávat, jo, na základě jako znaleckých posudků čeho? On jako čeho? Ten člověk není nemocný, nemá žádnou uchylku. My jen prostě nechceme, aby tito lidé pracovali s dětmi. A kolega Karel Haas mi neodpověděl na tu podle mě fakt zásadní otázku. Musíme se bát toho, že se to dotkne tolika lidí v České republice. Já fakt nevěřím tomu, že odsouzení za ty vyjmenované trestné činy dnes běžně s dětmi pracují, a to jak ve školách, ve zdravotnictví, ani ve volnočasových aktivitách. Tomu já věřit nechci. A pokud bychom takovou situaci měli, tak je dost alarmující a je potřeba ji řešit.
9: Pane poslanče, tak máte to dobře promyšlené, jak přesně by ten přezkum odsouzených fungoval?
8: Máme určitě, ty podmínky jsou napsané a já jsem naznačil, že jsou velmi přísné. Rodinný život toho pachatele, okolnosti spáchání, věk toho pachatele. Přeci si uvědomíme rozdíl, jestli nějaký trestný čin spáchá mladistvý pachatel, třeba 16-letý, který nepochybně je ještě v nějakém psychickém i fyzickém vývoji, a trestný čin těžkého ublížení na zdraví. Tady Táňa uvedla samozřejmě tu krajní polohu třeba té ohromné tragédie, která se stala na Jižní Moravě, kde to bylo s následkem smrti dokonce několika dětí. Tak samozřejmě ale trestný čin těžkého ublížení na zdraví nejsou pouze tyto fatální případy. To je opravdu, teď to velmi zjednoduším. Třeba je trestným činem těžké újmy na zdraví nebo těžké ublížení na zdraví, poškození nějakého orgánu, to znamená, může k tomu dojít. A já teď to nezlehču a nechci to stavět do druhé polohy. Přirvačce dvou dospělých lidí může k tomu dojít, přirvačce dětí. V úvozovkách dětí, protože ještě nejsou plnoletí, to znamená 16-17 letých dětí. A pokud uplyne 30 let, 40 let, 50 let od takového skutku, tak skutečně tito lidé, a zdůraznuju, ten v úvozovkách trest se týká nejen práce s dětmi, týká se i vyjmenovaných živností.
9: Paní poslankyně, to skutečně se v té diskusi objevuje, myslím si, že to zmiňuje zrovna Eva de Croa. Co když jednou někdo jako mladiství ujel, porval se před hospodou, někomu těžce ublížil na zdraví? Ani takový člověk by podle vás neměl mít možnost nikdy pracovat s dětmi?
7: Ano, a to je jeden z těch pozměňovacích návrhů Helenky Válkové, který říká, že právě u těch mladistvých je na místě, aby soud rozhodl, jestli je nutné ten zápis do toho dětského certifikátu udělat nebo ne. A to si myslím, že je naprosto v pořádku a tady jsem tomu nakloněna a naprosto souhlasím. To, s čím už nesouhlasím, je, že by člověk, který ve 30 letech rozbije krigl o hlavu nějakému kamarádovi v hospodě a způsobí mu tak těžké ublížení na zdraví, by měl pracovat s dětmi. S tím nesouhlasím. Prostě myslím si, že při práci s dětmi těm dětem dáváme, s nimi nejen trávíme čas, ale dáváme jim i nějaké vzory, dáváme jim prostě nějaké morální mantinely, nějaké ideje, nějaké vzory chování a tak dále. A takový lidi s dětmi pracovat nemají.
9: Pane poslanče, tak nestačí vám nakonec ten pozměňovací návrh od poslankyně Heleny Válkové, neřeší přesně to, co vy v těch úpravách dětského certifikátu chcete zavést?
8: Já znovu opakuju, to je ale pouze variace a já ty pozměňovací návrhy Helenky Válkové znám, to je pouze variace toho současného stavu, kdy řeknu, ten soud to bude moci posoudit pouze a jen v tom okamžiku, kdy bude prvotně rozhodovat o zápisu do záznamu,
9: ale ne
8: pro práci s dětmi,
9: a to vám
8: a nikoli později. Myslím si, že právo, a já jsem to uváděl na příkladu doživotně odsouzených, to znamená, to jsou ti nejhorší, nejodpornější zločinci v České republice. A uvádím to jenom jako příklad. I ti mají právo na přezkum, zda nedojde k podmíněnému propuštění.
9: Já myslím, že vaše odlišné názory na tuto problematiku a v něčem shodné se dostatečně vyjevily, tak u toho můžeme s čistým svědomím skončit. Tolik stínový ministr sportu, prevence a zdraví, místopředseda ODS poslanec Karel Haas a vládní zmocněnkyně pro lidská práva, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Dámo a pane, děkuju vám.
8: Díky moc za pozvání.
7: Já také moc děkuji za tuto debatu. Nashledanou.
9: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
10: Prince Františka Schwarzenberga, šlechtice, politika a diplomata, představuje ve své knize český humorista a publicista Vladimír Škutina. Zaznamenal třeba jeho názory na vznik československého státu, na prohlášení české šlechty v době Mnichovské dohody, ale také vzpomínky na prvorepublikové politiky Tomáše Garrigua Masaryka, Jana Masaryka nebo Edvarda Beneše. A uslyšíte i rodinné historky a humorné příběhy ze života ostatních šlechtických rodů.
2: Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
11: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Sněmovna má nová pravidla jednání. Začala platit protiobstrukční novela. Slovenský premiér Fico navrhl odvolání ministra životního prostředí Taraby. Čeští volejbalisté hrají na mistrovství Evropy proti domácí Itálii. A zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, teploty až 27 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začala platit novela jednacího řádu, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Změny jsou podle poslance ANO Radka Vondráčka potřeba.
13: Po těch letech, za těch 30 let, už ten jednací řád, podle kterému funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyně se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se ne vždycky podaří. Tak teď strukturujeme více debatu, budou limitována přednostní práva.
12: Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Sicilská Katánie po dvou dnech přerušení provozu znovu otevřela letiště, oznámil to provozovatel zařízení. Lety byly přerušené kvůli erupci sopky Etny a nepříznivému větru. Etna začala znovu chrlit popel v neděli. Podle italského ústavu pro geofyziku a vulkanologii se ale emise popela v posledních hodinách snížily. Nejaktivnější sopka v Evropě komplikuje letecký provoz opakovaně. Slovenský premiér Robert Fico podal návrh na odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Ustoupil tak ultimátu koaliční Slovenské národní strany, která nestraníka Tarabu na post sama navrhla. Důvodem jsou dlouhodobé spory. Prezident Peter Pellegrini se bude návrhem zabývat až po návratu z valného shromáždění OSN. Taraba už dříve uvedl, že se po případném odvolání vrátí do sněmovny jako autonomní poslanec. To by mohlo ještě víc zkomplikovat práci vládní koalici, která se ve sněmovně opírá o většinu tří hlasů. Téměř tuna ryb uhynula v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Důvodem je velmi nízký průtok vody, který způsobilo dlouhodobé sucho. Podle vedoucího odboru životního prostředí Petra Lojky je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí, hynou hlavně v noci.
14: Ve chvíli, kdy zajde slunce a nic, co v té vodě je v tom vodním prostředí, neprodukuje kyslík, ale dál probíhá jeho spotřeba všemi vodními živočichy, dochází k velmi razantním kyslíkovým deficitům a bohužel výsledek je úhyn ryb a dalších vodních živočichů.
12: Čeští volejbalisté hrají s jistotou postupu do osmifinále předposlední zápas základní skupiny mistrovství Evropy. V Modeně nastoupili proti domácí Itálii. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka zatím na turnaji vyhráli všechny tři zápasy. Porazili Řecko, Švédsko a naposledy Slovensko. Italové jsou úřadující mistři světa a obhájci evropského stříbra. Souboj Česka s Itálií sleduje přímo v Modeně reportér Kamil Jáša.
15: Zápas se blíží ke konci, česká reprezentace prohrává 1-2 na sety a Italové si vypracovali první set, byly tady zkažené podání, takže ta koncovka bude ještě chvíli pokračovat, ale Italové vedou ve čtvrtém setu 24-20. Z Moderny Kamil Jáša, Radiožurnál.
16: Omezení na D1 před Brnem a nehoda u Slavkova u Brna. Na dálnici D1 opatrně na příjezdu do Brna směrem z Prahy. U odbočky k výstavišti silničáři opravují vozovku. Na kilometru 190 uzavřeli levý pruh, projíždí se plynule pravým pruhem. Na D1 se pracuje i za Brnem ve směru do Ostravy. U nájezdu od Slatiny na kilometru 201 opravují vodorovné značení. Je tam uzavřený pravý a připojovací pruh a nájezd od Slatiny je ale možný. Na Vyškovsku pozor na nehodu na silnici 50 do Uherského Hradiště. Mezi Holubicemi a Slavkovem na rovném úseku havarovala motorka. Čekejte omezený průjezd. A v Praze právě začala noční údržba ve Zlíchovském tunelu. Uzavřený je tunel tentokrát ve směru od Barandovského mostu do Dobříšské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vyratnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
11: Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: O setkání prezidenta s premiérem, o blížících se volbách v Česku a ve Spojených státech amerických. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
11: Názory a argumenty.
17: Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit trestní politiky, které schválila a které vycházejí z jejího programového prohlášení. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to uvedl na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Jak lze tento požadavek vnímat? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
18: Dobrý den.
17: Jak lze tedy apel ministra spravedlnosti směrem ke státním zástupcům vnímat?
18: Tak rozhodně se vláda pouští na dosti tenký led, protože v demokracii samozřejmě je tím nejdůležitějším téměř principem oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní justice. A právě tady vlastně vláda říká, že není spokojena s tím, jak justice pracuje. Zároveň ministr spravedlnosti Tejc říká, že vláda samozřejmě nemá možnost přímo práci justice ovlivňovat, tudíž pokouší se o to prostřednictvím státních zástupců, kteří jsou v našem systému součástí moci výkonné, to znamená, oni patří pod ministerstvo spravedlnosti, ale ani státní zástupce nemůže vláda ovlivňovat přímo. Rozhodně ne přímo nějaké konkrétní případy. Když se podíváme na to, co vlastně vláda přijala, tak tam ale jde o konkrétní případy. Evidentně jsou to případy, o kterých mluvili vládní politici v poslední době, kde kritizovali rozsudky soudů nebo které se jich týkaly v případě SPD. Oni nyní tedy se pokoušejí vlastně přes ty státní zástupce nějakým způsobem prosadit svou vůli. Jak se k tomu postaví nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová, to teprv uvidíme. Zatím zareagovala velice zdrženlivě, což i z toho je patrné, že není si vlastně příliš jistá, co ta vláda po ní chce. A chce vyčkat na to teprv, až jí teda ministr Tejc řekne, o co konkrétně by mělo jíti. Podle Tejce by státní zástupci měli například podávat odvolání, případně i dovolání proti nespravedlivým trestům uloženým soudy. To je ovšem samozřejmě předpoklad, že ta justice nefunguje dobře, že konkrétně kritizují soudní rozhodnutí a říkají, že některé rozsudky jsou nespravedlivé zrovna, takže některé jsou příliš mírné, to je v další části. A tady opravdu, pokud vláda má tento pocit, má možnost využít legislativní proces a změnit zákony. Změnit zákony samozřejmě po odborné debatě. To ovšem se do toho jí nechce. Zároveň Tejc říká, že ten legislativní proces je příliš dlouhý, ale to je v tomto případě jeho účelem. Nemělo by se rozhodně měnit jednání justice podle toho, kdo je zrovna u vlády.
17: Tolik Petr Švarc.
18: Díky, naslyšenou.
17: Po delší době se na Hradě setkal prezident s premiérem. Proč jejich schůzka vyvolala tak velkou pozornost? Hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
19: Před skoro přesně dvěma měsíci se o prezidentovi vyslovoval premiér dost hrozně. Podle něho se Petr Pavel na summit NATO v Ankaře namontoval a šlo o ostudu, jakou prý Andrej Babiš prorokoval. Po svém zvyku se vyjadřoval přepjatě. Bylo to neuvěřitelně trapné, chodili za námi naši partneři a ptali se, pro boha, proč tady je, co tady dělá. Jenže na takové úrovni se podobně Pavlačové otázky nekladou. Babiš také žádného zvídavého partnera neuvedl. Zatímco slovenský prezident Pellegrini řekl, že v Ankaře zaznamenal nepochopení, proč českou delegaci vede premiér a nikoli hlava státu. Tehdy se některým komentátorům jevil vztah Babiš-Pavel zmrazený přinejmenším do konce prvého prezidentova mandátu. Když premiér odmítal s prezidentem zcela mluvit. Nepřišlo to ale naráz. Už koncem ledna Babiš i předseda sněmovny Okamura nedorazili ani po hodině na Hrad rokovat o zahraniční politice, takže Pavel schůzku zrušil a k té už pak nikdy nedošlo. Tehdy koalice prezidentovi silně vyčítala svévolný slib Ukrajině poskytnout 4 letouny L-159. A mezi oběma nejvyššími politiky to šlo pak od 10 k 5. Bez pochyby, protože Babiš potřebuje k vládnutí motoristy sobě a jejich šéf Macinka rozpoutal s Pavlem drsnou válku kvůli poslanci Turkovi. Jemu strana takřka prokazatelně vděčí za vstup do sněmovny i vlády a Turek přilákal některé sponzory. Když ho ale prezident z řady důvodů, pro mnohé zrozumitelných, odmítl jmenovat jakýmkoliv ministrem, Babiš to měl od Macinky, obrazně řečeno, denně na talíři. Takže snad na nějakou chvíli podlehl dojmu, že bude nejlepší se také do prezidenta pustit a začít pracovat na tom, aby viditelně poklesly Pavlovy šance vyhrát volby i v roce 2028. A například vydávat jeho kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli účasti na summitu NATO za žalování vlády, i když jde jen o interpretaci jedné věty v ústavě. Nicméně premiér druhdy tak rozčilený, že prezident přiletěl do Ankary díky předběžnému opatření ústavních soudců, otočil během léta kormidlem. Asi i po prostudování nejrůznějších sond mezi sympatizanty hnutí ANO, vůči Pavlovi mnohdy smyžlivějším a k Macinkovi s Turkem naopak skeptičtějším. S prezidentem se rozhodl komunikovat, protože ignorovat ho mu nic nepřináší a občané většinově svár mezi nejvyššími politiky nevidí rádi. První schůzka se také v pondělí odbyla, byť jakoby přibalená ke srazu klíčníků korunovačních klenotů. Šla přitom řeč o Pavlově projevu na nadcházejícím summitu OSN a tak dále. Rokovat oba pánové mají podle potřeby i v budoucnu. A Babiš vyjádřil také naději, že s hlavou státu začne mluvit i Macinka, k čemuž podle něho nazrál čas. Jestli ale ministr zahraničí za motoristy nepřijmou pobídku od svého šéfa k nastolení míru s radem, bude ochoten vyslyšet, jisté není, aspoň v dohledném čase. Macinkou vyhloubený příkop je totiž dost hluboký.
17: Tolik Ondřej Konrád. Komunální a senátní volby se nezadržitelně blíží. Nakolik tomu odpovídá dosavadní kampaň? Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
20: Letos si zvolíme komunální zastupitele a třetinu senátu. Partajní sekretariáty by dali cokoliv, aby posílili šance svých nominantů, jenže právě u tohoto typu voleb to jde obtížně. Jistě, pro velká města je zásadní programovou výzvou bydlení nebo doprava, ovšem recepty na ně se leckdy liší i uvnitř stran. Pro menší sídla se pak společná linka hledá ještě hůře, a tak se ad hoc sliby, které jsou ale volby od voleb méně konkrétní, mísí s nemastnými neslanými slogany, jejichž prostřednictvím se politici dušují, jak jim pro obec tuče srdce, nebo jak pro ní budou makat. Vymyslet úspěšnou senátní kampaň není o nic snazší. Pasovat se do role lokálního ombudsmana nebo se chvástat, jak jim to v té Praze ukážu, už dávno není originální. Zároveň již lidé vědí, že senátoři nejsou všemocní. Mají sílu věcem pomáhat, ale nikoli je s konečnou platností řešit. A tak se na nás z billboardů culí dámy a pánové, kteří víc než na sliby spoléhají na svoji osobnost, profesi, tedy patří-li k těm respektovaným, někdy i na stranickou značku. Občas přidají i nějaké to marketéry určené gesto, ačkoliv přirozenost mu nezřídka chybí. Někteří pak spíš vypadají, že je postihla svalová křeč. Člověk nemusí být bůh ví jaký kreativec, aby jej napadlo, jak by šlo těžko uchopitelná témata přetavovat do mnohem srozumitelnějších konkrétních příkladů. Politikům však schází nejen odvaha, ale i fantazie. A marketéři zase často nechápou jejich ideová východiska. Od opozičních kandidátů tak opět slýcháme ušlechtilé, leč zároveň otřepané věty o obraně demokracie, svobody a ústavních principů. Spozorní ústavní právníci či politologové a zatleská ta část veřejnosti, která se o politiku aktivně zajímá a chápe význam hodnot, institucí i samotné dělby moci. Jenže to je pořád menšina společnosti. Více lidé slyší na známky pohybu, dynamiky, pozitivních změn. Zatímco premiér Andrej Babiš co chvíli něčemu vyhlašuje válku a poháněn vidinou volebního úspěchu neváhá dělat z ministrů pouhé statisty, tak opozice se vysiluje stále stejnými sněmovními projevy. Dokonce už hodlá opět iniciovat hlasování o nedůvěře vládě. Je to bizarní, ale někdy se zdá, že koalice vidí větší bubáky v kratomu nebo mobilech ve školách, než v Rusku nebo zadlužování státu. Agendu však nastoluje podle toho, co jí zajímá, co nic nestojí a co dokáže prodat svým stoupencům. Pořád je to výnosnější než opoziční kritika Babišova střetu zájmů. Nelze přehlédnout rozdíly v tom, jak se politici stavějí ke svým kolegům a k voličům. V parlamentu i médiích sledujeme sebevědomé siláky, kteří si nenechají nic líbit. Před voliči ale vystupují opatrně, nesměle, někdy i s nádechem paranoje. Jakoby cítili vzdálenost svoji i svých nepočetných stran běžnému životu. Komunální a senátní volby, jakkoliv jsou špatně celostátně uchopitelné, mohou vazbám mezi voliči a politiky prospět. Ve městech a obcích máme ke svým voleným zástupcům blíž, výběru senátorů zase prospívá většinový volební systém. Kromě toho sociální sítě již odzvonily placené politické reklamě, takže o to čipernější musí být kandidáti v osobním kontaktu. Tím spíš je smutné, když i současná kampaň vyznívá vyprázdněně a nudně.
17: Tvrdí Lukáš Jelínek.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Blíží se americké volby nejenom do kongresu. Vyhlídky republikánů na úspěch v nich nejsou podle průzkumů v současnosti příliš valné. Donald Trump se pokouší nepříznivý vývoj zvrátit zvláštním způsobem. Komentář napsal Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
0: Donald Trump se bojí listopadových voleb do kongresu a bál se jich vždycky. Už na začátku roku měl odevzdaně říkat spolupracovníkům, že strana v Bílém domě v nich vždycky ztrácí. Od té doby stihl rozpoustat nepopulární válku s Íránem, kterou neví, jak ukončit, a která devastuje peněženky Američanů. Nejnovějším projevem Trumpova děsu je sjezd republikánské strany, který se na prezidentův popud konal v Texasu. Demokraté i republikáni si podobné sjezdy obvykle schovávají na rok prezidentských voleb. Pořádat je v roce midterms je nezvyklé. Na sjezdu v Dallasu přišel Trump se slibem pro voliče. Pokud republikánům udrží většinu v obou komorách kongresu, vyplatí každému dospělému občanovi USA šek na $5,000, tedy něco přes 100 000 korun. Nechme stranou, že prezident něco takového nemůže sám bez součinnosti legislativy nařídit. I bez toho není příliš pravděpodobné, že by Trump svůj slib dodržel. Jakkoliv se jeho vábení voličů může zdát i na jeho poměry nezvykle bezskrupulózní, ve skutečnosti se o něco podobného pokouší už po několikáté. Američanům sliboval několik tisíc dolarů poté, co pustil nejbohatšího muže planety Elona Muska seškrtat federální úřady a rozpočet. Musk sliboval úspory až $2 biliony. Na tuto částku se ani nepřiblížil a žádné šeky nepřišly. Podobně Trump sliboval řadovým Američanům vyplácet výnosy z enormně navýšených cel. Ve skutečnosti si američtí zákazníci hlavně připlatili za všechno možné, protože firmy cla promítly do cen. Ani v tomto případě nedošlo na žádné šeky. Některé firmy se naopak přišly na své, když nejvyšší soud Trumpova cla letos zrušil a federální vláda začala vyplácet vratky. K zákazníkům tyto peníze ani tentokrát nedotekly. I proto komentátor Ryan Cooper z časopisu American Prospect vypočítává, že Trumpova bezohledná vláda už řadového Američana stála daleko víc než $5,000, kterému teď prezident zjištně slibuje vracet. Kromě neobratné snahy koupit si voliče se Trump pokouší zabránit republikánské volební prohře i jinak. Musíte mi prokázat tu největší laskavost, jakou jste mi kdy prokázali. Musíte to pro mě udělat. Musíte dělat, jako kdybych byl na kandidátce. Proklamoval v Dallasu. Trumpova výzva vychází z jednoduché logiky. V uplynulé dekádě se republikánům většinou dařilo lépe ve volbách, v nichž sám kandidoval. V mezivolebních kongresových volbách se jim naopak většinou dařilo hůře. Proto chce, aby se voliči tvářili, jako kdyby kandidátku vedl on sám. Jeho uvažování má zásadní chybu. Republikáni si letos v průzkumech nevedou nikterak dobře právě proto, že jim američtí voliči podle průzkumů dávají za vinu sérii katastrofálních rozhodnutí, která jim udělala výrazné díry do peněženek. A $5,000 je nezalepí ani u těch voličů, kteří Trumpovu planému slibu uvěří.
17: Tolik Matěj Schneider. Komentátor deníku Luboš Palata zasazuje nedávný volební úspěch AfD do polských a českých souvislostí.
21: Polský premiér Donald Tusk bojuje na politicky složitém bitevním poli. Svého odvěkého soupeře Jaroslava Kaczyńského a jeho Právo a spravedlnost sice poráží, ale na body může ve volbách za rok prohrát s proudem, kterému Kaczyński svými roky u moci otevřel dveře. S proudem nacionalistické, protievropské a protidemokratické politiky, která mezi Poláky získává na popularitě. Souboj o budoucnost Polska je tak otevřený, proto Tusk, nejzkušenější politik ze všech polských demokratů, se nebojí občas šlápnout na plyn. Platí to i o jeho výroku, že zvítězství extrémně pravicové Alternativy pro Německo mohou mít v Polsku radost, jen cituji, idioti a zráci. Je jasné, že první slovo do vysílání veřejnoprávního rozhlasu nepatří, ale citát je citát. Navíc jsem přesvědčen, že Donald Tusk, trojnásobný polský premiér a po 5 let i prezident Evropské unie, má prostě pravdu. Pouze lidé rozumům dlého, abych neopakoval ono neslušné vyjádření, se mohou v zemích jako Česko nebo Polsko radovat, když se u souseda, navíc tak důležitého souseda, jako je Německo, dere k moci protidemokratická, extrémně nacionalistická a po všech stránkách vůči demokracii agresivní síla. Síla, dovolím si to prohlásit, v některých ohledech doslova tmářská. U Alternativy pro Německo navíc neplatí politologická poučka, že když nějaká extremistická strana sílí, tak je zároveň méně extremistická než na počátku. AFD, která vznikla jako strana profesorů proti euru, je dnes podle mnoha měřítek a podle mínění německých bezpečnostních orgánů stranou jasně extrémně pravicovou. Nejméně v některých částech Německa se Saskem Anhaltském, kde před několika dny získala v zemských volbách přes 43% hlasů na prvním místě. Polsko, které tvrdě odneslo druhou světovou válku, se naučilo mít na vývoj za svými hranicemi nastražená tykadla. Varšava dobře odhadla vývoj v Rusku, který vyústil v agresi proti Ukrajině roky předtím, než se další země, včetně Česka, probraly. Teď jasně vidí, že v Německu vyhrávají v AFD nejen nepřátelé demokracie, ale také lidé, kteří se přátelí s putinovským Ruskem. A německé obyvatelstvo by chtěli dělit na základě krve na to čistě německé a na to nečisté. Z úspěchu takové strany, z úspěchu AFD, bychom měli být znepokojeni i my Češi. Tak jako Tusk, tak jako Poláci. Protože když AFD v Německu vyhraje, bude to pro Polsko, ale i pro nás, opravdu víc než zlé.
17: Hovořil Luboš Palata. Před 50 let.

0: A právě tam v roce 1927 založil Sudek společně s avantgardními fotografy Jaromírem Funkem a Adolfem Schneebergerem společný ateliér, který však dlouho nevydržel. Brzy se na domě objevil firemní štít s nápisem Umělecké fotografie Josef Sudek. Ze Sudka se stal profesionální fotograf a živil se dětskými portréty a svatebními fotografiemi. Nemusel ale u toho zůstat dlouho. V roce 1928 se domluvil s Emanuelem Frintou a začal se zabývat pro družstevní práci reklamní fotografií. A opět měl štěstí, protože se tam setkal s prvotřídním typografem Ladislavem Sutnarem. A díky své citlivosti a přátelství s mnoha dalšími umělci, jako byli malíři Emil Fila či architekt Otto Rosmajer, se mu brzy podařilo ve svých zátiších či aranžovaných předmětech nacházet magičnost či zahalená tajemství, často připomínající abstraktní šifry. A protože byl milovníkem klasické hudby, scházeli se v jeho ateliéru každé úterý generace mladých umělců. Mě tam zavedl kolega Jaroslav Pacovský a dodnes na ten večer nezapomenu. V ateliéru bylo šero a všude byl neobyčejný nepořádek. Pamatuji se na stůl plný zmačkaných papírů. Když si tam chtěl někdo položit skleničku či hrnek s čajem, musel opatrně papíry odsunout. Sudek obsluhoval gramofon a pouštěl hlavně Bacha, Martinů, Vivaldiho a Janáčka. Atmosféra měla v sobě něco slavnostního. Sám Sudek skoro nemluvil. Těsně po válce právě na některé jeho hudební seanci se objevila mladá americká fotografka Sonia Bulaty, která se stala jeho žačkou. A byla to právě ona, která mu v roce 1971 uspořádala první výstavu ve Spojených státech. V té době už měl za sebou řadu publikací, jako například Procházka po kouzelné zahrádce, Všeru chrámu, Topografie sutin a vzpomínky. V roce 1956 k 60 nám vyšla jeho první velká monografie, kterou upravil František Tichý a textem doprovodil nakladatel Jan Řezáč. Celkem za jeho života vyšlo asi 25 knih s jeho fotografiemi. Sudková tvorba se uzavřela k jeho 80. v roce 1974. Zemřel 15. září. Nekrolog napsali jeho přítel Jaroslav Seifert. Josef Sudek byl fotografem ticha, které má v sobě každé době tajemství, proto je jeho dílo živým zdrojem inspirace pro další generace i dnes.
1: To byl Karel Hvížďala. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
2: Znáte dopaminové barvy? Je to velký hit, který překotně mění odstíny šatníků, bytové výzdoby i zařízení škol a kanceláří. Dopaminové barvy totiž, jak prokázaly mnohé studie, napomáhají tvorbě dopaminu v našich mozcích a tím přispívají k naší dobré náladě, zlepšují schopnost soustředění i paměť. Jejich přítomnost přináší aspoň částečnou úlevu od strachu a úzkosti. Dopaminové barvy to jsou jasné, syté, zářivé odstíny. Jestli váš mozek zaplaví dopaminem spíš červená, oranžová či žlutá, anebo fialová, fuchsiová či elektricky modrá, to je potřeba vyzkoušet. Mozek každého z nás reaguje na svou vlastní paletu. Pohled na klasickou vlajku LGBT+, vyzdobenou všemi barvami duhy, jen ještě sytějšími a veselejšími, než jaké vídáme na obloze, zlepší náladu každému s výjimkou těch nejzavilejších homofobů. Co si budeme povídat? Fakt, že když jsme obklopeni jasnými sytými barvami, zlepšuje nám to náladu, objevili lidé nejspíš už před pár tisíci lety. Teď konečně objevujeme, proč to tak je, na molekulární úrovni. A vybaveni tímto poznáním snad konečně odhodíme podivnou tradici z 19. století, které se v Evropě říká dobrý vkus a která přikazuje gentlemanům chodit v černých, tmavošedých či tmavohnědých.

0: oblacích a dámám vyhýbat se jasným barvám, pokud chtějí vypadat důstojně. Možná to má co dočinění s tehdejším přesvědčením, že aby byl člověk důstojný, musí být přísný a vážný. Tvářit se přesně tak, jak tomu člověka nutí nedostatek dopaminu. Lidé narození v tropických oblastech s křiklavými barvami nemývají problém. A pokud se ocitnou v zašedlém prostředí, dovedou si přiznat, že jim barvy chybí. Pamatujete se na uprchlou otrokyni, o které psala Toni Morrison? V Ohio měla svobodu, ale chyběly jí barvy. Musela si aspoň pohrávat v prstech s útržkem zářivě fialové látky, aby přežila dlouhou šedivou zimu. Právě tak na mě zapůsobily bláznivě barevné domy v Harlemu. Ve čtvrti plné šedého betonu, kde byly celé bloky vypálené, budovy opuštěné a se zaslepenými okny, si lidé v domech, které ještě stály, opatřili pestré jižní barvy a celý dům jimi natřeli, včetně kamenných schodů. Byly to latexové barvy, které omítce jistě neprospěly, ale v domech takhle vyzdobených se veseleji bydlelo. Pokud v zimě trpíváte velčmercem, stesky, depkami a pocity marnosti, možná na tom i nedostatek barev má svůj podíl. A tak zapomeňte na dobrý vkus a obklopte se barvami. Nanoste si je do bytu. Navěste si je na sebe. Postarejte se, abyste se, až přijdou krátké a šedé zimní dny, mohli neustále těšit barvami. Mozek vám poděkuje.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
3: Český šlechtic František Schwarzenberg. Tak se jmenuje kniha Vladimíra Škutiny, která představuje významného šlechtice, politika a diplomata.

Zmatek života běhu. Narodil jsem se na pondělí velikonoční dne 24. března 1913 v Praze v Rohanském paláci v Karmelické ulici na Malé Straně. Křtěn jsem byl doma, ale úvod jsem měl hned naproti Rohanskému paláci u Panny Marie Vítězné. Při té příležitosti sundali zázračnou sošku pražského jezulátka Bambino di Praga, kterou do Čech přivezla roku 1628 má prabába Polixéna z Lobkovic po matce Pernštejnová a darovala ji karmelitánům. Takže jsem dotýkané dítě. Vyrůstal jsem na Orlíku v Čimelicích a v Praze, kde jsme až do konce první války bydlívali v Klamgalasově paláci na Starém městě. V Piano Nobile vždycky v zimě. Klamgalasův palác byl původně určen matce jako část dědictví po jejím otci, mém dědečkovi Klamgalasovi. Nějaký čas jsme každoročně trávívali v Tochovicích u našeho prastrýce Bedřicha, kde nás teta Christina nezřízeně hýčkala. Strýc Bedřich byl naším spoluporučníkem. Když jsme stonali a nesměli ven, tak nám teta objednala odkudsi z Turnovska bylinu písku a my jsme hledali české granáty. Na jaře jsme bývali 3-4 týdny v kostelci nad Orlicí u Kýnských. František Kýnský byl sice bratrem mé babičky, ale pro věkový rozdíl kosteleckých sourozenců byly jeho děti v našem věku, ačkoliv byli bratranci mého otce. Na kostelec vzpomínám s velkou láskou, protože jsem tam byl konečně ve skupině dětí svého věku. Bratr Karel byl již od dětství starým člověkem, vědec a historik ve svých zájmech. Tak vlastně jen Žofinka, Bedřich Karel, Alfy, Josef a František Antonín byli jedině mladí v okruhu mých známých. Někdy jsme jezdívali k dědečkovi a babičce Klamgalas do Friedlandu či do Grafensteinu a to ovšem byl úplný ráj. Když se naše matka znovu provdala 7. června 1921 za Zdenko Raclava, hraběte Kinského, tak jsme žili jako cikáni. Každou chvíli jinde. Naše matka nás nikdy nechtěla nechat samotné jen s gubernátoriem a tak jsme furt vandrovali. Obora u Chlumce nad Cidlinou to byl v skutku koňský ráj. Když pak otčím Zdenko Raclav Kinský zdědil po svém bratrovi Chlumec, tak jsme také jezdili do zámku Karlova Koruna. Pak také do Žďáru. To bylo dědictví mé matky po Dietrichsteinech a Klamgalasech. V Rohanském paláci jsem se narodil proto, že to měl otec blízko do úřadu místodržitelství. Rohanové se po francouzské revoluci rozštěpili, jedna větev zůstala ve Francii a druhá přišla do Čech. Ale přinesla si velké bohatství. Postavili si palác v Karmelické a Sichrov u Turnova. My s nimi nebyli přímo příbuzní, ale na severu Čech blízcí sousedé a přátelé Klamgalasů, starý Rohan, řečený Arci Rohan, byl velice blízký přítel mého prapradědečka. Jezdíval na Orlík a pak docházelo k všelijakým sňatkům. Vlastně to všechno byla jedna velká rodina. A protože ještě nebylo přestavěno prvé patro Klamgalasova paláce, bydleli naši v Rohanském paláci. Patřil mému dědečkovi Klamgalasovi, který měl 7 dcer a žádného syna. Matka se vdávala první a za někoho do Čech. Ostatní dcery se pak provdali až později. Dědeček si proto představoval, že přidělení majetku zůstane pražský palác mé matce.
Z toho důvodu se v prvním poschodí zařizovalo bydlení pro naši rodinu. A tam jsme v zimě přebývali. Kromě toho ke Klamglasově paláci patřil i rohový dům naproti v Husově ulici, roh Karlovy. František ukázal na obrázek na stěně svého pokoje v Unzmarktu. Po Valštejnově zavraždění v Chebu dostal Pokynských tento palác Galas po Valštejnovi Friedland. Když to chtěl Jan Václav Galas přestavět do barokní formy, chtěl mít odstup a začal vykupovat okolní domy. Taky ten rohový. Jenže pak mu prý řekli, že když to zbourá, bude muset navěky platit městu zastavovací poplatek. Tak toho nechal a jen v druhém poschodí ukousl kus domu, aby mu to neclonilo ve výhledu z jeho pracovny. To udělal můj praděd Klamgalas, ten generál, co byl vždycky byt. Takže dole románské základy, nahoře ukousnutý kus druhého poschodí. Tam jsme pak po válce s matkou taky bydlívali. Matka tam bydlívala ještě s druhým manželem Kinským a potom jsem tam bydlel já jako student a po svatbě s Amálií až do konce. František má na památku ještě klíč od toho domu z roku 1948, když naposledy opouštěli Prahu. Klíč visí pod obrázkem paláce v Unzmarktu.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu. Kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Stávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař, jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na Štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky z bohatlické rodiny. A tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg a Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota. Místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klamgalasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala, ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967. Když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou.

O dva roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na Pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a Zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archívu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Tuto deklaraci, jejímž iniciátorem byl Schwarzenbergův nevlastní otec Zdenko Radslav hrabě Kýnský z Vichnic, odevzdala pak šlechtická delegace při slavnostní audienci prezidentu republiky necelé 2 týdny před mnichovským diktátem. Za podzimní mobilizace provádí dragounský poručík Schwarzenberg doslova v poli korekturu své knihy Obrazy českého státu, který vychází těsně po německé okupaci. Je sice krátce na to konfiskována, ale do té doby je už rozebrána a stává se po celou dobu okupace velmi účinným dokladem českého státního práva proti německému a kolaborantskému falšování naší historie. Českého povstání v květnu 1945 se bratři Schwarzenbergové zúčastňují opět jako záložní důstojníci, kníže Karel je v prostoru Čimelic raněn a krátce na to jednohlasně zvolen předsedou Národního výboru, jeho mladšímu bratru, princi Františkovi, se vzdává německý velitel pražského Wilsonova nádraží s celým svým útvarem. Přesto, a to už je pro relativně demokratické poválečné období typické, nemůže být kníže Karel na přímý zásah ministra vnitra Noska zvolen do čela obnovené československé heraldické společnosti, ale smí se stát pouze jejím místopředsedou. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Na základě spojenecké smlouvy z roku 1478 mezi Circhem a Landkrabími z Klégau, jejichž dědici se Schwarzenbergové stali a uznané v moderní právní interpretaci ještě v roce 1927, je však celé rodině přiznáno okamžité domovské právo v Cirichu a tím švýcarské státní občanství. Karel Schwarzenberg dokončuje pak svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika, též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady.
V archívu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti řvou lvy v diktátu. Karel Schwarzenberg kromě toho vybudoval velký schwarzenbergský archiv v Murau.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Giuseppe Garibaldi je samozřejmě znám jako jeden ze sjednotitelů novodobé Itálie, ale tam jeho působnost zdaleka nekončí. Byl obchodním námořníkem jak v Itálii, tak ale i ve Spojených státech a bojoval i v Brazílii a Uruguayi. A na osvobození celé Itálie si musel velice dlouho počkat. I tak byl ve své době ikonou a hrdinou pro mnohé utlačované na starém i novém kontinentě.
2: Garibaldi se narodil do rodiny námořníků a kupců. Na moři se cítil jako doma. A právě při plavbě do Ruska se seznámil s italským revolucionářem Giuseppem Mazzinim. Ten ho přesvědčil o nutnosti sjednotit Itálii v jeden stát. Části území dnešní Itálie tehdy patřily Sardinskému království, Neapolskému království, Papežskému státu, Rakouskému císařství, Francii a dalším menším městským státům. Garibaldi s myšlenkou sjednocení souhlasil a přidal se ke skupině zvané Mladí Italové. První pokus byl roku 1834, když se Mazzini a Garibaldi pokusili o povstání v Piemontu, ale to skončilo neúspěšně a Garibaldi musel utéct ze země. Rozhodl se zkusit štěstí v Jižní Americe.
1: Tam si vybojoval svoji pověst nezastavitelného generála, když se účastnil bojů v brazilském císařství a později i v Uruguayi. Tam sformoval slavnou armádu italských dobrovolníků, kteří si kvůli svým uniformám začali říkat červené košile. S těmito dobrovolníky se Garibaldi rozhodl v chaotickém revolučním roce 1848 vrátit do Itálie. Tam nejprve podporoval Milánskou republiku a poté Římskou, ale obě trvaly jen krátce a Garibaldi byl znovu nucen opustit vlast. Tentokrát odcestoval do Spojených států a pak do Peru, kde se stal kapitánem námořní lodě.
2: Trvalo dalších 5 let, než se Giuseppe Garibaldi znova vrátil do Itálie. V roce 1859 nabídl své služby sardinskému králi v sardinsko-rakouské válce. V té dosáhl Garibaldi svého největšího úspěchu, kterému se často říká tažení tisíce. Schromáždil tisícovku věrných dobrovolníků v červených košilích a vylodil se na Sicílii, kterou následně dobil. Všechny své úspěchy věnoval sardinskému králi Viktoru Emanueli II. S pomocí britského námořnictva se přeplavil na Apeninský poloostrov a pokračoval zdobýváním dalších území. Do konce roku 1860 ovládl Neapol. Garibaldi se stal hrdinou oslavovaným v celé Itálii. Viktor Emanuel se nechal korunovat italským králem.
1: Garibaldi se později zúčastnil i dalších válek proti nepřátelům, při kterých byly dobyty poslední zbytky italského území, jako například Benátky a Řím. Byl také aktivní v italském parlamentu a do konce života podporoval liberální reformy, ale už nikdy nepřekonal svůj vlastní úspěch tažení tisíce. Nezapsal se ale pouze do italských dějin, ale i do těch světových. Stal se ideálem všech budoucích revolucionářů. Giuseppe Garibaldi zemřel v roce 1882 ve věku 74 let.
0: Osobnost Plus.
3: Český rozhlas Plus vyráží s pořadem Osobnost Plus za posluchači. Tentokrát na festival Spotlight Znojmo. V sobotu 19. září v 17:30 večer v centru Louka. Hostem bude novinář a spoluautor podcastu Vlevo dole Václav Dolejší, se kterým probereme současnou politickou situaci i proměny žurnalistiky. Přijďte za námi, těšíme se na vás.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Policie zadržela 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky. Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody Natura, na český trh se podle hygieniků nedostala. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy s Itálií 1-3. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vyratnější, teploty až 27 stupňů. Je středa 16. září, u poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vojenská policie v úterý zasahovala v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech v Česku. Případ podle ní souvisí s podezřením na rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost. Kriminalisté zatím zadrželi 3 lidi.
5: Kauza se podle vojenské policie týká třeba veřejných zakázek právě v ústřední vojenské nemocnici. Mezi zadrženými jsou její současní i bývalí náměstci. Kriminalisté během dne provedli 11 domovních prohlídek, dodává mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hajková.
6: Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
5: Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s vojenskou policií spolupracuje. UVN spadá pod ministerstvo obrany a podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD je situace znepokojivá.
7: Je to výsledek toho, jakým způsobem ta nemocnice byla řízená v minulých letech.
5: Ve Střešovické nemocnici vojenští policisté zasahovali už v květnu. Kvůli vystavení nepravdivé lékařské zprávy nebo podplácení pak obvinili 10 lidí. David Šalek, Radiožurnál.
4: V Česku není šarže balené vody Natura, u které hrozí kontaminace žíravinou. Informovala o tom Česká hygienická služba. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. Podle dostupných informací se jí napilo dítě, které skončilo v nemocnici.
8: Problematická láhev podle hygieniků pochází z restaurace nedaleko Bratislavy. Laboratorní rozbor v ní odhalil pH 14, tedy hodnotu, která ukazuje na přítomnost silně zásadité žíraviny. Výrobce ujistil, že šarže byla jen pro Slovensko, potvrdil Matyáš Fošum z Českého ministerstva zdravotnictví.
9: Slovenská policie došetřuje a odebrala další vzorky shodné šarže, ale v současné době máme potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev.
8: Týká se to půllitrové, jemně perlivé vody Natura s datem spotřeby do 27. listopadu tohoto roku. Slovenští hygienici varují, aby ji lidé nepili a vrátili prodejci. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Evropský parlament odsouhlasil úpravy, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Ten od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cílem přijatých změn je zamezit prudkému zdražování, které by dopadlo na spotřebitele.
10: Podpora pro úpravu tzv. Rezervy tržní stability byla napříč parlamentem široká. S výhradami pro ně hlasoval i europoslanec Ondřej Knotek z Hnutí ANO.
11: Drobné zlepšení, buďme rádi za to, ale nečekejme od toho zázraky, je potřeba dělat mnohem více.
10: Ještě výraznější úpravu si přála taky frakce evropských konzervativců a reformistů, jejíž součástí je i česká ODS. Zpravodajka návrhu Danuše Nerudová z Hnutí STAN ale návrh hájí.
12: Rada nechtěla vůbec žádné změny. Celé to vyjednávání vlastně znamená, že cena té emisní povolenky se ve finále sníží zhruba o 25%.
10: Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
4: Federální soud ve Spojených státech podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum ve Washingtonu odstranilo jméno prezidenta Donalda Trumpa ze své fasády. Rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy správní rada centra řeší vážnou finanční a stavební krizi. Umělci přestali v této největší národní instituci vystupovat poté, co prezident loni převzal řízení a pojmenoval budovu po sobě. Centrum tak přišlo o většinu návštěvníků a Trump nařídil dvouleté uzavření hlavní budovy.
13: Federální soudce Christopher Cooper už Trumpovo jméno na budově zakázal na jaře s odkazem na to, že centrum smí nést jméno jedině prezidenta Johna F. Kennedyho, po němž bylo kongresem v 60. letech pojmenováno. Správní rada složená z Trumpových spolupracovníků se tam ale prezidentovo jméno v srpnu pokusila vrátit. Tvrdí, že bez Trumpova jména centrum bude čelit bankrotu, protože do něj nebudou chodit lidé. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Armáda dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD s tím, že na základě podkladů pak navrhne v pondělí vládě další postup. Zuna taky počítá se zapojením specializované firmy.
7: Začne rekognoskace toho prostoru, který se následně oplotí, zajistí prostředky ochrany, kde bude odpovědnost policie České republiky.
4: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dříve oznámil, že na místě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace by podle něj měla trvat do června roku 2028. Český rozhlas vytváří nový systém pro informování lidí v krizích. Společně s hasiči, policií a záchranáři se chystá na 22 scénářů, konkrétně třeba na velké požáry, povodně nebo kybernetické útoky.
14: Třeba při výpadku mobilního signálu nebo elektřiny může být rozhlasové vysílání jediným zdrojem informací. Když totiž lidé nevědí, že jim hrozí nebezpečí, je to problém, říká ředitel hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.
15: Právě tady tyto osoby mohou eskalovat celou tu mimořádnou událost. Díky jejich informování, popisování té situace vlastně můžeme zmírnit i ten dopad.
14: Od nahlášení třeba požáru nebo výbuchu se ověřená informace dostane do vysílání podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana do 13 minut.
16: Do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut spuštění plnohodnotného speciálního vysílání.
14: Aby mohli reportéři v krizových oblastech pracovat aspoň 24 hodin, budou mít u sebe nově taky zásahové kufry s léky, bateriemi nebo zásobami jídla a pití. Jiří Svatoš, Radiožurnál.
4: Rodina, přátelé i fanoušci se dnes ve Strašnickém krematoriu v Praze naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman Jojo Bandu zemřel 6. září ve věku 80 let.
17: Krokodýl zelený pláká se po pláži, lehce se usmívá, o něčem přemýšlí.
18: Jojo Band vznikl v roce 1975 a postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví. Vedle koncertování s Jojo Bandem zpíval Richard Tesařík ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili třeba v muzikálech Galileo, Touha nebo Tajemství. Tesařík pak pokračoval i po bratrově smrti. Letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
19: Když jsme začali, to tam Janek Ledecký nabít Hromníky v Hamletovi, že jo? Tak to bylo takový reviální číslo. Sice to sklízelo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
18: Richard Tesařík spojil s Jojo Bandem prakticky celou svou hudební kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
4: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy poprvé prohráli. V Modeně podlehli domácí Itálii 1-3 na sety. I přes porážku už mají jistý postup do osmifinále. Základní skupinu zakončí dnes zápasem proti Slovinsku, který začne v 21 hodin. A hokejisté Třince vyhráli první zápas nového ročníku Tipsport Extraligy. Na úvod soutěže zvítězili v Karlových Varech 2-0. V repríze semifinále minulé sezóny zazářil gólman ocelářů Marek Mazanec, který kryl všech 33 pokusů domácích.
20: Jestli si pamatuju dobře, jak nebyla jediná dorážka, což je vlastně ten cíl prostě, jak se to má hrát. Přijde puk do brankoviště a je tam čisto a golman si sebere puk. No tu nulu já osobně ani moc nekoukám, spíš koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas, v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly. Jsem ze sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat.
21: Omezení na D11 za Břístvím a nehoda u Slavkova u Brna. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Český Brod. Mezi 21. a 22. kilometrem se kvůli opravě vozovky projíždí pouze levým pruhem. Je to bez kolony. Na nehodu pozor na silnici 50 mezi dálnicí D1 a Slavkovem u Brna. Za odbočkou na Velešovice havarovala motorka. V místě se zpomaluje, dlouho se ale nezdržíte. U Slaného opatrně na silnici 16 do Velvar v křižovatce na Žižice havarovala 3 osobní auta. Překážejí provozu, krátce se zdržíte v obou směrech. A v Praze je dnes v noci uzavřený Zlíchovský tunel ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. A práce tam mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Snaží se Rusko otestovat připravenost a jednotu států na to, cílil ruský dron záměrně na vlak se západními diplomaty směřující z Kyjeva do Varšavy. Je v pořádku, že se předseda parlamentu Tomio Okamura schází s iránským velvyslancem, když tehránský režim vyhrožuje vojenským útokem na cíl v Praze? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý ministr zahraničí, poslanec zvolený za ODS Jan Lipovský. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
23: Rozhovor natáčíme po 15. hodině. Letouny NATO v noci na dnešek sestřelili u litevského Kaunasu dron, který zřejmě přiletěl z Běloruska. Nepociťujete v posledních hodinách zvýšenou snahu Ruska konfrontovat vojenské státy NATO, nikoli tedy pozemní invazí se vším všudy, ale omezeným způsobem třeba za pomoci dronu?
1: Já myslím, že můžeme v posledních týdnech pozorovat, že Rusko zvyšuje intenzitu a tlak jak na diplomatické a rétorické frontě, kde slyšíme celou řadu poměrně radikálních projevů o útocích na Evropu a tak dále ze strany buď propagandistů nebo některých i kremelských představitelů, jako třeba bývalého prezidenta Medvěděva. Zároveň je celá řada těchto průniků, ať už záměrných nebo nezáměrných, ale prostě jsou to velmi vážné bezpečnostní incidenty. Také můžeme pozorovat přípravy na mobilizaci v Rusku, ty jsou zcela průkazné, ten stát prostě utužuje systém toho, jak odvést lidi do armády a následně je také cvičit. No a samozřejmě Ukrajina je pod denním bombardováním a to nejsou jenom ty noční útoky, ale ty útoky probíhají i ve dne. Já jsem tedy měl možnost teďka 4 dny na Ukrajině být a musím říct, že ten zážitek nebyl nijak příjemný. Je to skutečně velmi nepříjemné. Z těch všech cest, které já jsem podnikl do válečné Ukrajiny, tak tohle byla skutečně nejhorší. A to jsem byl v úzovkách jenom v Kyjevě.
23: No, jak jste se cítil, když jste se, myslím zpětně, dozvěděl, že cílem nedělního útoku na vlak mířící z Kyjeva do Varšavy v té bezprostřední blízkosti hraničního přechodu mezi Ukrajinou a Polskem byl zřejmě ten diplomatický vlak, kterým jste cestoval z Kyjeva, nejenom vy, ale který projel místem útoku 15 minut dříve?
1: To samozřejmě člověku se ten obrázek skládá postupně, protože ta cesta samotná byla bez problémů. Jsme v 10 večer nastoupili do vlaku. Někdy mezi 6-7 ráno jsme dojeli vlastně na ukrajinsko-polskou hranici. Tam jsme přestoupili do autobusu po pasové kontrole a vlastně teprve zpětně přišla první zpráva o tom, že na té trati proběhl nějaký útok. Včera jsme se dozvěděli, že ten náš vlak jel o něco dříve, než byl ten naplánovaný jízdní řád. Takže vlastně je možno se domnívat, že ten náš vlak mohl být tím cílem. Samozřejmě, když jste na Ukrajině v dnešní době, tak ty poplachy jsou všude přítomné a jsou vlastně každodenní. Každé 3-4 hodiny je nějaký poplach, ať už je to uprostřed noci nebo během odpoledne, večera. Člověk to nějakým způsobem musí střebat, všichni se s tím musí nějak vypořádat, je to velmi napjatá atmosféra, takže i během té cesty v tom vlaku byly poměrně přísné instrukce toho, jak se chovat v případě evakuace, to určitě podceněno nebylo, zároveň byla přísná pravidla, jak se chovat na sociálních sítích, které všichni dodržovali. Tedy v tomhle to proběhlo dobře. Já věřím, že i kdyby ten vlak jel o něco pomaleji, tak by jsme byli včas evakuováni a nikomu by se snad nic nestalo. Příjemný pocit to není, člověku to dochází vlastně celé zpětně až po té, co to proběhlo.
23: A kdo všechno cestoval v tom vlaku označovaném za diplomatický z bezpečnostní konference?
1: Bylo to z té bezpečnostní konference Yes Ukraine, tam vlastně byl vlak tam a zpátky. Já jsem byl v Kyjevě o několik dní dříve, takže jsem využil tu cestu zpět. Jména lítají v těch článcích. Já sám jsem to vlastně nevěděl, že přijdete na nádraží a nastoupíte do vlaku, někoho znáte, někoho od pohledu tušíte. Myslím si, že jsem na nádraží zahledl Karl Bilda, pak se psala i další světová jména. Já vím, s kým jsem měl v kupé, ale to není, řekněme, jméno nijak české veřejnosti známe.
23: Ale třeba tam byl i Boris Johnson, pokud vím.
1: Podle těch zpráv ano, a samozřejmě byli to účastníci konference, takže mohli to být různí poslanci, novináři, akademici, různí lidé z dalších složek, které prostě se účastnili z těch jednotlivých zemí té konference a využili té cesty.
23: Konference v Kyjevě se měl účastnit také náčelník generálního štabu Miloslav Hlaváč, ale minister Zuna mu cestu nepovolil. Byla to chyba? Čím by přítomnost generála Hlaváče té konferenci prospěla?
1: Prospěla by České republice, protože náčelník generálního štábu, který je krátce ve své funkci, by měl možnost se na domácí půdě setkat se svým protějškem, s dalšími představiteli ukrajinské armády, která má unikátní bojové zkušenosti, protože se střelují stovky dronů, desítky raket denně. A pokud my máme být připraveni na tuto novou hrozbu, protože to je hrozba, která zde třeba před rokem byla v úplně jiné podobě, tak musíme s Ukrajinou mluvit, musíme jí pomáhat a to je to, co já říkám, že by vláda měla přehodnotit přístup k Ukrajině a třeba symbolicky tam poskytnout ty 4 letadla, které by byly velmi platné proti těm nejnovějším dronům, které Rusko posílá, ty Gerany. Oni jsou rychlejší, mají lítají výše a mají proudové motory, to znamená, je daleko těžší je sestřelit, už to nejsou takové ty malé drony, které zní jako motorka, s tím, jak to známe z těch videí, a tam ta úspěšnost byla daleko, daleko vyšší. Takže Ukrajina teďka hledá aktivně recepty, třeba jak toto řešit. Jsou ty projekty protibalistické obrany evropské, aby se do toho Česko aktivně začalo znovu zapojovat, aby o to vláda usilovala, aby to nebylo jenom na té pracovní úrovni a aby i na té pracovní úrovni do toho prostě nevstupovala tady ta antiukrajinská ideologie, kterou samozřejmě jako vláda má, asi si nemusíme dlouho vykládat proč. Ale je to v našem vlastním zájmu, když už třeba někdo nevěří tomu, že je správné pomáhat Ukrajině.
23: Na síti X jste psal, že Donald Tusk jen před pár dny varoval před ruskými útoky na hraniční přechody s Ukrajinou. Vy už jste o tom částečně mluvil, jaká tedy byla v souvislosti se změnou konferencí bezpečnostní opatření?
1: Bezpečnostní opatření byla taková, že se obsah a jakákoliv informace o tom, že člověk je na té konferenci, vlastně nesmí sdílet na sociálních sítích, to znamená neinformovat o ničem v reálném čase, takže to všichni dodržovali.
23: Kaja Kalasová, šéfka unijní diplomacie, řekla, že cílem toho ruského útoku na osobní vlak bylo zastrašení západních zemí a snaha odradit je od další podpory Ukrajiny. Připouštíte, že by mohl mít takový efekt?
1: Já si nejsem jistý, jestli to bude mít ten efekt. Každopádně je to ze strany Ruska demonstrace síly. Podívejte, my to dokážeme. My se nebojíme zasáhnout i cíl, který je takto citlivý. A jak řekl polský premiér Donald Tusk, je to eskalace a zjevně tedy, pokud měl informaci o tom, že se něco takového chystá asi v obecné rovině logicky, tak je správně, že to řekl dopředu. Bohužel to prostě zapadá do té gradace a eskalace, kterou vidíme z ruské strany v těch posledních týdnech, měsících.
23: Rusko útoky přesouvá stále blíž k hranicím NATO. Jak velké riziko nějakého většího konfliktu, který by překročil ukrajinské hranice?
1: No, o tom scénáři se hovoří od začátku tohoto roku, byť v takových jako na začátku skoro jako divokých, nechci říct fantaziích, ale prostě ten nejčernější scénář je vždycky málo pravděpodobný. Bohužel i málo pravděpodobný byl ten scénář, že Putin zaútočí celou armádou na hlavní město a udělal to. To znamená, já říkám, že žijeme v době, kdy se i ty nejhorší scénáře naplňují a proto se na ně musíme připravit a to už jsme zpátky v politice. Proto říkám, prostě musíme více zbrojit a musíme to dělat i ve spolupráci s Ukrajinou, která ví, jak tomu nepříteli čelit, protože naše armáda to nemá kde jinde se dozvědět.
23: Kdyby se ruské straně zdařil útok na vlak připravující několik představitelů států NATO, jak by podle vás měla aliance odpovědět?
1: Já myslím, že ta odpověď musí být stejná vlastně bez ohledu na to, co se stalo nebo nestalo. Vemte si, před několika týdny jsme se od Němců dozvěděli, že ruská operace proběhla vlastně na tom letišti v Lipsku. A mně přijde, že ta reakce nebyla, jako kdyby to tam vybouchlo. Že byla mírnější. Ale ten cíl bylo, aby to explodovalo. To nebylo nás vystrašit, tam byla skutečná trhavina. Víme, že tam bylo ukrajinské nákladní letadlo se skutečným vojenským nákladem. Já teda nevím s jakým, ale pravděpodobně natolik významným, že si ruská strana vyhodnotila, že to je ten cíl, který chtějí zničit. Takže podle mě Rusko stále musí vnímat tu evropskou obecně reakci jako slabou.
23: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s bývalým ministrem zahraničí, dnes poslancem za ODS Janem Lipavským. Šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha po útocích dronů v blízkosti ukrajinsko-polské hranice vyzval západní partnery, aby uvalili na putinovský režim razantní sankce. Pomohli by?
1: Jednoznačně ano. Mně se to takhle lehce říká z opozice od stolu. Já vím, jak těžké bylo domlouvat sankce, když jsem byl ve vládě. Čisté svědomí mohu mít v tom smyslu, že Česko vždy bylo na té straně těch zemí, které volaly po větším počtu sankcí. Co se dneska odehrává v Unii? Francie požaduje stažení z jednoho z významných oligarchů ze sankčních seznamů, protože tam mají nějaké vlastní zájmy. To znamená, je těžké hledat evropskou jednotu, je potřeba o ní usilovat a je potřeba prostě hledat všechny možné cesty. Takže ano, bez pochyby vyhladovět ruský režim, aby neměl zdroje na vedení té války.
23: Sibiha vyzval partnery, aby úplně ukončili obchodování s Ruskem a zakázali Rusům vstup do západních zemí. V kontextu toho, co jste teď řekl, je to reálné?
1: To je nereálné v tom smyslu, že kdyby to bylo reálné, tak už se to dávno stane. Na druhou stranu, jak říkám, je potřeba hledat postupně ta opatření, snižovat ty závislosti. Já si myslím, že rozumný je ten návrh, aby Rusové, kteří vlastně mohli nebo by mohli sloužit v ruské armádě, tak aby nemohli jezdit do Evropské unie, do Schengenu na dovolenou a tak dále. Oni ale nebo byli v armádě a můžou představovat nějaké ohrožení. Přece jenom ten konflikt už trvá 5,5 let, to znamená, i ty země, které žijí z toho obchodu s Ruskem nebo z turismu, mohly najít dost cest, aby diverzifikovali. Konec konců, my jsme to dělali, dováželi jsme 3 roky ruskou ropu, radost jsme z toho neměli, ale ta družba tady byla desítky let z dob komunismu, takže jsme postavili silnější trubku nebo čerpadla a zbavili jsme se té závislosti na ruské ropě. Stejně s plynem, stejně složité to je ohledně jádra, ale některé země vlastně ty kroky ani nezačaly dělat v některých oblastech nebo dále dováží ten plyn. Takže musíme si přiznat, že jestli chceme podporovat Ukrajinu, aby obstála proti Rusku, tak musíme dál prostě hledat aktivně cesty, jak neživit ruskou válečnou mašinérii.
23: Někdejší velitel speciálních sil generál Roman Polko tvrdí, že by polská vláda měla vojákům povolit sestřelovat ruské drony ještě nad ukrajinským územím. Co si o tom myslíte?
1: To je krok, který asi napadne úplně každého. Vzhledem k tomu, že vím, jak složité je toto rozhodování, tak ono to prostě dává smysl. A první rok té války byla taková iniciativa, že se má zavřít nebe nad Ukrajinou, kde vlastně byly Ukrajina vlastně jako vyzývala země na to, aby vytvořili nějaký protiletecký štít nad Ukrajinou, ale je potřeba si uvědomit, že by to de facto znamenalo daleko přímější vstup těch zemí, které by se do takové operace zapojily. Rusové by to samozřejmě vykládali jako eskalaci, no ale co se odehrálo dneska v noci? Dneska v noci dron letěl z Běloruska, ruský dron z Běloruska nad Litvu. Nedávno dopadla ruská raketa na polské území. To znamená, možná se blížíme toho momentu, kdy tyto země řeknou, pojďme tu hrozbu odvrátit dříve, než doletí vůbec k nám, pak už se prolomí to tabu toho působení nad ukrajinským vzdušným prostorem a pak už to záleží, jak si nadefinujete třeba tu vzdálenost. A myslím si, že je to výzva, která vlastně jde tím směrem, že jsme v tom společně s Ukrajinou.
23: Vy jste apeloval na vládu, aby urychleně poskytla Ukrajině letouny L-159, které mohou pomoci sestřelovat novou verzi ruských dronů. Jste vysvětlil, proč je to podle vás zásadní. Vidíte nějakou šanci, jestli to stane?
1: Úlohou opozičního politika je samozřejmě přinášet návrhy, dávat je na stůl, dát jim určitý hlas. Vůbec nevidím do toho, jak přemýšlí vláda. Mně by se líbilo, kdyby, já jsem to říkal včera už v interview České televize, mně by se líbilo, kdyby Karel Havlíček na té obchodní misi za 14 dní oznámil, že vláda udělá tohle rozhodnutí. V jejich pravomoci to je, ta vláda to může rozhodnout. My víme, že ty letouny bychom dokázali postrádat a hlavně by se aktivně zapojili do obrany celé Evropy, takže bychom na to mohli participovat a zlepšilo by nám to renomé ukrajinské strany a třeba by jsme se opět více začali dostávat do nějakých těch diskuzí o

0: v Německu a v Polsku navrhuje svolat schůzku předsedů sněmovních stran ke společnému postupu v zahraničně bezpečnostní politice. Chystá se něco takového?
1: My jsme s tímhle návrhem přišli už před prázdninami, aby si šéfové parlamentních stran spolu sedli a pobavili se na toto téma. Myslím si, že to je rozumnější a vyspělejší, než aby jsme svolávali nějaké mimořádné schůze nebo se to snažili tohle téma veřejně interpelovat. Myslím si, že je v zájmu všech, aby jsme měli politický dialog na téma bezpečnosti této země a zahraniční politiky této země, protože ty věci jsou prostě spojeny. Samozřejmě tato výzva přichází v situaci, kdy vlastně pozorujeme i rozpadlý vztah mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem, byť včera proběhla schůzka, která nějakým způsobem ukázala, že tito pánové spolu 40 minut dokázali hovořit, což si myslím, že je dobře a tato země to potřebuje, protože říkám, tady skutečně jde o nás všechny a my k té bezpečnosti chceme přistoupit odpovědně. A myslím si, že Andrej Babiš, kdyby byl rozumný, tak na to přistoupí. On mu psal dopis a dostal pan předseda takovou arrogantní odmítavou odpověď. Nicméně my z toho požadavku neustupujeme.
0: Poslanec za ODS Jan Lipavský, bývalý ministr zahraničí, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Donald Trump kritizoval Ukrajinu za útoky na ruské rafinérie. Prý Zelenský může za vysoké a dále rostoucí světové ceny ropy. Není ale jejich příčinou spíš Trumpovo nepochopitelné dobrodružství v Iránu?
1: Já osobně se domnívám, že situace na Blízkém východě a to, jak se Iránu daří vlastně škrtit ty obchodní trasy, ať už je to Hormuzský průliv nebo i v Rudém moři, tak a další nabourávání nebo ničení té ropné infrastruktury v regionu, tak bez pochyby stojí za tím růstem cen. Ukazují to i různé grafy, které tady po internetu, že vlastně samozřejmě ruské dodávky i na světové trhy představovaly určitý podíl, ale dlouhodobě klesaly, nicméně bez toho, aby to mělo nějaký razantní dopad na cenu. Ten důvod je ten, že země zálivu mají dlouhodobě velkou nadprodukci, kterou záměrně škrtí, to je vlastně princip celého OPECu, aby drželi cenovou stabilitu, aby jako nezavalili ten trh to svojí produkcí. To znamená, ty země zálivu byly úplně v klidu schopny to vykrývat nebo z jiných zdrojů, ale v momentě, kdy to z toho zálivu sem nemáme jak dovést, nebo ta produkce narušena, tak samozřejmě mě ty ceny najednou jdou nahoru.
0: Mimochodem, polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský znovu připomněl, co řekl na konferenci v Kyjevě, že v případě ruské agrese na země NATO by alianční letectvo i bez účasti USA bylo schopno zničit polovinu ruských rafinérií rychleji než Ukrajina. Věříte, že by se Putin odvážil něco takového riskovat?
1: Já myslím, že je dobře, že slyšíme jasná slova od Radka Sikorského. Na druhou stranu, uznejme, hovoří za Polsko, nehovoří za další země, které mají i tyto schopnosti, ale já vnímám i pozitivně slova některých představitelů Severoatlantické aliance, ať už generálního tajemníka, nebo těch odpovědných generálů, kteří mluví o tom, jaká je síla Severoatlantické aliance, i demonstrují připravenost Severoatlantické aliance v tom severském regionu. O to víc mě mrzí, že naše země z toho tak jako vyklouzává a tváří se, jako kdyby se nás to netýkalo.
0: Situací v Hormuzském průlivu a jejím řešením se údajně měl zabývat předseda sněmovny a šéf hnutí SPD Okamura na schůzce s iránským velvyslancem. Myslíte, že domyslel všechny souvislosti?
1: Přiznám se, že nevím, co byla jeho motivace, to popravdě řečeno nedokážu odhadnout, ale myslím si, že to byla z jeho strany chyba politického úsudku, protože přijetí velvyslance předsedou sněmovny je výraz velké míry diplomatické blízkosti a náklonosti. Předseda komory neřeší praktické otázky ve smyslu mezistátních vztahů nebo to, co řeší diplomacie, to, co řeší ministr zahraničních věcí, když si předvolá velvyslance, aby mu vyčinil za to, že v jednom z těch prohlášení ty revoluční gardy označili Rádio Svobodná Evropa v Praze jako legitimní cíl. Takže podle mého soudu to prostě byla byla chyba. Já jsem si z toho dělal na internetu srandu, tak jsem mu tam sepsal seznam dalších různých teroristických organizací, které Irán aktivně podporuje, od hutijských rebelů přes Hezbollah k Hamasu, že by si to mohl pozvat jako další představitele. Prostě nemyslím si, že by předseda České sněmovny měl jako rozvíjet tento druh vztahu. No.
0: A to, že na sítích zveřejněn informace o schůzce se Saidem Bašim zrovna 11. září, tedy v den 25.
1: To výročí, už je taková hořká
0: ironie. Myslíte, že to byla náhoda?
1: To si myslím, že byla náhoda. Teda. No, tak takhle sofistikovaně, nevím, jestli takhle sofistikovaně pracují, takže tam... A samozřejmě člověk nikdy neví.
0: Víte něco víc o té koncepci projevu prezidenta na valném shromáždění OSN, kterou v pondělí představil předsedovi vlády?
1: Ne, tady čerpám pouze z médií.
0: A jak se díváte na to, že ministr zahraničí Macinka se nedostavil na Hrad ke konzultaci o zahraniční politice s prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Babišem, byť byl pozván?
1: Já to vnímám jako širší součást rezignace Petra Macinky na koordinaci české zahraniční politiky a její utváření, protože abyste ji mohl koordinovat a utvářet, tak musíte nějakým způsobem vést dialog se všemi aktéry, ať už na té platformě koordinace ústavních činitelů, která se pravidelně scházívá na Hradě, když se na tom jsou aktéři schopni domluvit, nebo musíte mít nějakou přímou linku a usilovat o její budování. Takhle vlastně ministrovi zahraničních věcí potom bude nadiktováno, na čem se prezident s premiérem domluvili a on to jenom vykoná.
0: Takže ten argument, že se uvidí ještě tento týden při jiné příležitosti, ten pro vás není pádný?
1: To já takhle slyším poprvé. Samozřejmě bylo by v pořádku, aby si i ministr zahraničí dokázal čas od času, když je to relevantní, sednout s prezidentem republiky a nevedl s ním prostě ústavní válku, tak jak jsme toho byli svědky posledního půl roku.
0: A jak si vysvětlujete, že už více než měsíc nemá vláda bezpečnostního poradce?
1: To je další věc, kterou my jako ODS z opozice kritizujeme. Ukázalo se to na tom případě třeba té polské ruské dezinformační hry proti Polsko-České republice. Vlastně premiér tím byl zaskočen. Neměl informaci, že se to koná. A pak byl premiér zaskočen tím, že mu minister obrany letí do Číny. Pak byl zase zaskočen něčím jiným. Tím náčelníkem generálního štábu, že mu to zakázali, byl opět zaskočen, neměl informaci. No tak od toho my jsme zřídili roli, která je velmi dobře ukotvená v tom systému. Tomáš Pojar to dělal výborně. Premiér Babiš si tam vlastně dal Hinka Kmonička na půl roku, ale pak jako se na to nenavázalo a to si myslím, že je chyba, protože tam má být člověk, který zná ten systém, pohybuje se v tom systému, působil v něm, má konexe do diplomacie, má konexe do armády, takže když se a vytváří si evropské konexe, protože celá řada zemí má ty národně bezpečnostní poradce nebo nějaký ekvivalent, který má přímý přístup k tomu, řekněme, nejmocnějšímu člověkovi nebo jednomu nejmocnější, což prostě premiér je z hlediska bezpečnosti velmi významná jako jeden z nejmocnějších lidí, aby tyhle ty klíčové věci za ním přišel a řekl: pane premiér, děje se to a to. Protože ministr zahraničí může být v zahraničí, někde prostě cestuje, přijímá návštěvy, má svůj program, nemůže furt běhat za premiérem. Ten poradce je jakoby pro něj a hlídá tu nejdůležitější agendu a může si tam dát figuru více politickou, méně politickou, to je vlastně jeho věc, ale aby to nějak fungovalo. Bohužel oni argumentují, že to nepotřebuje a tak dále, ale já si myslím, že se ukazuje, že je to v dnešní době, kdy ty věci se odehrávají strašně rychle, chyba.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Janem Lipavským, poslancem za ODS, bývalým ministrem zahraničí. Děkuji vám, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství.
5: 30-letý muž z Rumburku půl roku zneužíval 12-letého chlapce.
6: Dvakrát zneužil také jeho 10-letého kamaráda.
7: Děčínský soud ho nejprve poslal na 3,5 roku do vězení.
8: Odvolací senát Ústeckého krajského soudu ale trest zmírnil.
9: Podle soudu šlo o ojedinělý exces muže, kterému se děti sami nabízely, protože si chtěli vydělat.
3: Dva chlapci, dokázané zneužívání a pravomocně odsouzený muž. Jenže, jen podmínečně, případ Rumburk, skandální verdikt, myslí si premiér. Jak ho obhajuje soudkyně? Ptám se na to Artura Janouška z investigativního týmu Radiožurnálu, který na případ upozornil. Dnes je úterý, 15. září. Ahoj Arture, vítej po nějaké době u nás zase ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jsi přišel.
9: Děkuji Matěj za pozvání, přeju hezký den tobě a všem našim posluchačům.
3: Tak, už o tvé práci mluví i premiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Slyšel jsem je na Instagramu. Odvolací soud v Ústí nad Labem totiž zmírnil trest muži, který zneužíval dvě děti ze 3,5 roku vězení na podmínku. Ty si o tom jako první informoval v Radiožurnálu a na webu i rozhlas.cz. A mluvil si přímo s Janou Kurešovou, se soudkyní Janou Kurešovou, jejíž senát o tomhletom odvolacím verdiktu rozhodl.
9: Ano.
3: Čím to zdůvodnila, že snížila ten trest na podmínku za ty skutky, které jsem popsal?
9: Ona zmínila, že ten prvoinstanční soud, okresní soud v Děčíně, se nevypořádal dostatečně s několika polehčujícími okolnostmi, které tedy byly ve prospěch toho obžalovaného. Například to, že do té doby nespáchal žádný trestný čin, že teda vedl řádný život.
10: On se v minulosti nedopustil žádného protiprávního jednání.
9: Že měl kladné hodnocení v práci, že litoval toho, co udělal.
10: On sám obžalovaný to uznal, nebo respektive se vyjádřil. Bylo mu to hrozně moc líto.
9: Soud také konstatoval, že ten jeho čin, že to byl výjimečný, ojedinělý exces.
10: Kdybychom se zatím nestali, tak bychom určitě takhle jako nerozhodli.
9: Také uvedl, že toho mladšího z chlapců, 10letého, že ten obžalovaný zneužil pouze 2x, a to slovo pouze je skutečně uvedeno v rozsudku. A pak také soud zdůraznil, že to byli právě ti chlapci, ty oběti, kteří obžalovaného přemlouvali, prosili ho o schůzku, protože on jim za sexuální služby platil, tak oni ho přemlouvali, aby si mohli vydělat, a že on teda podlehl jejich nátlaku. A pak také soud konstatoval, že ten starší z těch chlapců, 12-letý, že už v té době byl narušený.
3: Takže 10-letý a 12-letý chlapec, u 12-letého chlapce mělo to zneužívání probíhat půl roku, nebo tak je to zdokumentované, a ano, u 10-letého v úvozovkách je to v tom rozsudku pouze 2x.
9: Pouze 2x, ano. U toho 12-letého to probíhalo od října 2022 do března 2023, a to nejméně v 10 případech. 10 případů má policie zdokumentováno.
3: A ty jsi říkal, že soudkyně tvrdí, že ten starší, že byl narušený?
9: Ano.
3: A že to je polehčující okolnost pro toho odsouzeného?
9: Nebo ano, ona...
3: Co to znamená, že byl narušený?
9: Ona tam popisuje v tom rozsudku, nebo odvolací senát tak. Krajského soudu v Ústí nad Labem v rozsudku zmiňuje, že ten chlapec vyrůstal v problematické rodině, že měl výchovné problémy, kvůli kterým se teda nakonec dostal do výchovného ústavu, že se sám dopouštěl protiprávních činů, že provozoval tu dětskou prostituci ještě dřív, teda než potkal toho obžalovaného, a že dokonce vydíral ty muže, kterým poskytoval ty sexuální služby, aha, že je vydíral takovým tím stylem, buď zaplatíte, nebo vás udám, protože víte, že mi je 12 let. Aha. Tady je ale potřeba dát vlastně ty věci do kontextu. Ten chlapec vyrůstal opravdu v zoufalých sociálních podmínkách. Otec opustil rodinu, matka propadla alkoholu a drogám. Toho chlapce vychovával děda. Když mu bylo 12 let, tak za ním přišel místní muž z Rumburka a ukázal mu, jakým způsobem by si mohl přivydělat. Takže ten člověk se stal jeho prvním kuplířem. Ten chlapec pak zjistil, že než se dělit s kuplířem, tak si bude prostě klienty schánět sám někde na webu na kluky.cz, což se teda taky dělo. Musíme taky ještě připomenout, za co ten chlapec utrácel ty peníze, které získával od těch klientů. On tam zmiňuje v nějaké WhatsAppové komunikaci, že si za to koupí třeba hamburger nebo alkohol, nebo dokonce v jednom případě přemlouvá toho obžalovaného ke schůzce, aby od něj dostal za sexuální službu peníze a mohl matce koupit dárek k narozeninám.
3: No ale v tu chvíli ta trestní odpovědnost ale zůstává přeci na tom muži, který
11: ty chlapce podle soudu zneužíval, ne? Není to tak, že by soudkyně, nebo bere to teda jako polehčující okolnost?
9: Bere.
11: To bere, jo.
9: Ona říká na jednu stranu, nebo vůbec ten odvolací senát říká, že ten pachatel je odpovědný za ty své činy, že ho to nevyvinuje. Prostě on to spáchal, je to prokázáno, konstatuje to ten soud, ale vnímá ten život toho 12-letého chlapce, že teda provozoval dětskou prostituci, ještě než ho poznal, že prováděl nějaké protiprávní činy, že měl výchovné problémy, to všechno ten soud vnímá tak, že došlo k narušení ještě předtím, než se setkal s tím obžalovaným, a dokonce to je přímo citace z toho rozsudku odvolacího senátu, že tohle všechno výrazně snižuje společenskou škodlivost jednání obžalovaného. Jinými slovy, ten soud říká, že to dítě už je zkažené, a proto ten čin, který na něm někdo páchá, že není tak společensky škodlivý.
11: A když odvolací senát rovněž tvrdí, že šlo o exces, použil si to slovo,
9: ano,
11: tak když 30-letý muž z Rumburka se schází minimálně s tím starším půl roku, nebo v 10 případech, si říkal?
9: Ano.
11: A s tím mladším ve 2 případech. To ano. Považuje soudkyně, respektive její senát, za exces, za výjimečné chování, které vybočuje z jeho řádného života.
9: Ano. Já jsem taky moc jsem tomu nerozuměl, tak ptal jsem se soudkyně, jak to teda myslí a jestli skutečně lze půlroční období označit za výjimečný exces, mimořádný. A ona říkala, že to myslela tak, že to bylo výjimečné období v jeho životě, jinak řádném.
10: Podlehle všem těm okolnostem v době, kdy se s ním rozešel partner, kdy měl takovou svízelnou osobní situaci.
9: Že to byl prostě jeden dlouhý půl roku trvající trestný čin, který ale vybočoval z toho jeho jinak řádného života.
10: Takže celý ten skutek byl ojedinělým excesem z jeho jinak řádného bezproblémového života.
11: Připomínám, že odvolačka v Ústí nad Labem zmírnila trest muži na podmínku, protože původně okresní soud v Děčíně uložil tomu 30-letému muži 3,5 roku vězení. Proč byl ten verdikt přísnější než u odvolacího krajského soudu, který dal teda muži 3letou podmínku s 5letým odkladem, a ještě, abychom nezapomněli, peněžitý trest?
9: Ano, on nařídil mu zaplatit 400 tisíc nebo 450 tisíc jako peněžitý trest a 70 tisíc jako zadosti učinění nebo odškodnění pro toho mladšího 10letého
11: staršímu
9: chlapce. Staršímu nic.
12: Citujeme z SMSky obhájkyně odsouzeného Světly Klajnové pro Vinohradskou 12.
13: Uložený podmíněný trest na samé horní hranici a vedle něj peněžitý trest rozhodně nelze označovat za výraz beztrestnosti pachatele či za tresty, které by mého klienta nijak nepostihly. Odvolací senát věc pečlivě prostudoval, než rozhodl.
11: A čím se teda ty verdikty liší? Proč ten trest je jiný?
9: Okresní soud v Děčíně vlastně taky vzal ty polehčující okolnosti celého toho případu, ale konstatoval, že nejsou tak silné, aby přebyly závažnost jednání toho pachatele. Mm-hmm. Říkají, že on páchal tu trestnou činnost na malých dětech, 10letém a 12letém. Dlouhodobě těch skutků bylo teda minimálně 12. To všechno je tak závažné, a tohle konstatoval okresní soud v Děčíně, že alternativní podmíněný trest nepřichází v úvahu.
11: Mm.
9: A zabýval se taky tím narušením toho staršího chlapce a říká, že nelze hovořit o tom, že by to jednání obžalovaného nezanechalo na tom chlapci trvalé psychické následky, protože jemu je 12, jeho psychika ještě nedozrála, a proto taky může dojít k těm trvalým psychickým následkům, nebo mohou se projevit ty psychické následky až v budoucnu. Teď nemůžeme říkat, že to jeho jednání nebylo škodlivé pro tu oběť, pro toho 12-letého chlapce, tak jak to říká odvolací senát nebo soudkyně Jana Kurešová, když říká, že on nespůsobil svým chováním narušení toho 12-letého dítěte. To si okresní soud v Děčíně nemyslí a říká, že tohle to přece my teď vědět nemůžeme, to se může projevit v budoucnu.
11: Ten obžalovaný, respektive teď už pravomocně odsouzený, se přiznal?
9: On se přiznal ke schůzkám a tomu, že mu poskytoval sexuální služby, nebo prostě, že docházelo k nějakým sexuálním praktikám s tím 12-letým chlapcem. Mm-hmm. U toho 10-letého to popřel, že se to nedělo. U toho 12-letého se přiznal.
11: To znamená, že když dostal 3,5 roku vězení od okresního soudu v Děčíně, tak se pak odvolal.
9: On se odvolal, protože ten trest 3,5 roku vězení mu přišlo moc, že to je příliš přísný
11: trest.
9: Takhle
11: se to dostalo do Ústí.
9: Ano.
12: Citujeme z rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem.
13: Obžalovaný prostřednictvím obhájkyně odvolání odůvodnil tím, že uložený trest je nepřiměřeně přísný a neodpovídá povaze skutku, osobě obžalovaného a okolnostem případu.
9: Žádal už od začátku jenom výchovnou podmínku, případně peněžitý trest. Odvolání podal i státní zástupce, který řekl, že ta společenská škodlivost toho jednání je extrémně vysoká.
14: Jak dětská prostituce, tak třeba dětský porno jsou společensky extrémně nebezpečné projevy nebo procesy.
9: A nelze mu proto podle něj ukládat byť vězení, ale v polovině trestní sazby.
14: Nelze přičítat k dobru pachateli trestné činnosti, který je zneužívá, to, že oni si tím přilepšovali.
9: Tomu obžalovanému hrozilo 1 až 8 let vězení za pohlavní zneužití. Pokud dostal teda 3,5 roku, tak je to ještě pod polovinou. Státní zástupce se proto odvolal, protože mu to naopak přišlo málo. Žádal pro obžalovaného vězení alespoň na 50 měsíců.
11: Takže když se Lukáš Otypka odvolal a žádal 50 měsíců a mluvil o společenské škodlivosti toho jednání, ano, tak teď odvolací soud, respektive senát odvolacího soudu, si tedy nemyslí, že by ta společenská škodlivost byla tak vysoká. Ty už to sám popisoval, že takhle to, ano, a takhle tím argumentovala paní soudkyně. To znamená, si stojí za tím, že ten trest je aktuálně přiměřený, ano, že je dostatečně výchovný.
9: Několikrát jsem se během toho rozhovoru soudkyně Jany Kurešové ptal, jestli ten trest je přiměřený, dostatečný podle ní. Ona trvala na tom, že ano. A vysvětlovala to tím, že je přece rozdíl, když agresor někde u školy si vybere nějaké nevinné dítě, neskušené, a je to rozdíl, než když teda páchá trestnou činnost na malých dětech, teda 10-letém, 12-letém, ale které už nějakou sexuální zkušenost mají.
11: Jakmile si na tenhle případ upozornil, vzedmula se poměrně velká vlna reakcí, tak už to tak bývá u podobných kauz. Co na to rozhodnutí říkají experti věnující se zločinům spáchaných a páchaných na dětech?
9: My jsme oslovili například bývalou státní zástupkyni a teď aktuálně advokátku Věru Novákovou, která se specializuje právě na ty činy spáchané na dětech. Ta označila ten rozsudek Krajského soudu za perverzní.
15: Podle mě se jedná o obviňování oběti toho nejhrubšího zrna.
9: Řekla, že tím Krajský soud, odvolací soud, přenáší vinu z toho pachatele na oběti, protože místo, aby hodnotil ten jeho čin, tak vlastně posuzuje chování těch dvou malých chlapců.
15: Odvolací soud tím prakticky říká, že se dítě provinilo tím, že se nedokázalo narodit do lepších podmínek a jeho základní...
9: Říká, že teda podle toho odvolacího soudu jinak příkladný občan podlehl jejich svodům. Zase komentuje to narušení toho 12-letého chlapce a říká, že přece i ten obžalovaný se podílel na jeho vývoji už tím, že to špatné chování v něm posiloval a utvrzoval. On prostě tím, že dobře souhlasil s těmi schůzkami, platil mu za sexuální služby, tak tím vlastně mu říkal, že to je normální.
11: Soudkyně Kurešová taky tvrdí, že teď je tu jakási společenská poptávka, že tyto případy jsou pod drobnohledem a že oni jako soudci se prý dostávají pod tlak veřejnosti. Jak rozumíš jejím slovům ve vztahu k tomu, jaký signál vlastně to rozhodnutí toho senátu vysílá veřejnosti?
9: Ono to vypadá, jako kdyby soudce vymlouval na ten tlak veřejnosti a jako kdyby se tím chtěl zbavit odpovědnosti. Ale to je vždycky soud, ten, kdo má odpovědnost za rozsudky, nikdo jiný.
11: Neměnili se ale právě z důvodu toho, že těch případů je mnohem víc, které pak končí podmínkou, neměnily se kvůli tomu zákony, protože ta celospolečenská reakce byla velmi nesouhlasná, že by měli pachatelé podobných trestných činů dostávat jenom podmínky.
9: Už od loňského roku se změnila definice znásilnění a vlastně platí, že sexuální aktivity s dětmi mladšími 12 let jsou považovány za znásilnění, tedy ne pohlavní zneužívání nebo pohlavní zneužití. Je to tak, že dítě do 12 let je považováno za bezbrané. A pokud pachatel páchá sexuální čin a zneužívá při tom bezbranosti té oběti, tak se to bere jako znásilnění. A v tom odstavci, který se týká znásilnění dětí pod 15 let, tak je trestní sazba 5 až 15. Dříve byla 5 až 12, teď se to od loňského roku zvedlo na 15 let. Ale hlavně jde o to, že ta spodní hranice je 5 leta. A proto by tam v těchto případech už by se až na mimořádné případy neměla dávat podmínka.
11: No a proč se dala? Protože na případ Rumburk se to ještě nevztahuje?
9: Ano, ano. Soud vždycky musí posuzovat zákony, které platily v době, kdy je ten obžalovaný spáchal, a v tom roce 2022 a 2023 tohle ještě neplatilo. Proto to taky bylo kvalifikováno jako pohlavní zneužití.
11: Těch případů, kterých se odborná i laická veřejnost pozastavuje nad tím, jak nízký trest nebo dokonce jen podmíneční trest padne za zneužívání dětí, těch bylo skutečně v posledních letech víc. My jsme o nich i ve Vinohradské 12 mluvili. Bylo v nich k té podmínce přistoupeno vždy jako z podobných důvodů, to znamená nějaké výjimečné chování, které vybočilo z řádného života?
9: Ano. Tím soudci většinou argumentují. Bylo to třeba v případu muže z Břeclavska, který 3 roky zneužíval a znásilňoval 6 malých chlapců. V roce 2023 uzavřel dohodu o vině a trestu. Díky tomu dostal podmínku a taky v tomhle případě to bylo vlastně to samé, co v tom rumburském případu. Soudce argumentoval tím, že ten muž do té doby nebyl trestán, že ho litoval, omluvil se, zaplatil nemajetkovou újmu. A ono je to i v dalších případech. Podmínku letos dostal třeba zubní lékař z Ústecka, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a z těch fotografií pak vyráběl pomocí umělé inteligence dětské porno. Tak i tento člověk uzavřel dohodu o vině a trestu, díky tomu dostal podmínku a taky v tomto případě prostě argumentovalo tím, že do té doby vedl řádný život a tohle bylo jenom vybočení.
11: A pak je tu ten velmi známý, mediálně známý případ Aničky z roku 2024, kterou měl
9: otčím
11: zneužívat její otčím, měl si to natáčet, ale prý se staral o rodinu, tak a přiznal se, tak mu
9: dostal taky podmínku.
11: Tak mu soud dal jenom a vyměřil mu jenom podmínku. V případě Aničky před 2 lety se tou věcí zabývalo Ministerstvo spravedlnosti. Stejně tak se tímto rumburským případem zabývá teď Ministerstvo spravedlnosti a pan ministr Jeroným Tejc, už jsem o tom mluvil na začátku, taky pan premiér Andrej Babiš, ten vždycky říká, že hned píše Tejcovi, když se něco takového přihodí, že to je skandální rozhodnutí, že se to má řešit a že to Tejc řeší. Čím přesně se ministerstvo aktuálně zabývá, co může nebo nemůže s tím verdiktem ještě dělat, pokud by chtělo?
9: My jsme teda, ještě musím říct, my jsme se obrátili nejprve na nejvyšší státní zastupitelství, které ten případ také řeší. Zvažovalo možnost podat dovolání, ale to se podává pouze, pokud ten případ trpí nějakými procesními vadami, například je tam špatně kvalifikace stanovena a tak podobně. To asi v tomhle případě není. Ale řešilo nejvyšší státní zastupitelství, zda podat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. Ten by směřoval právě na ministerstvo spravedlnosti, ten podnět by řešil ministr Jeroným Tejc, který teda už oznámil, že je připraven podat stížnost.
16: Přesně tyto rozsudky, kdy někteří soudci ukládají podmínky za závažné sexuální činy, potom snižují důvěru v justici.
9: Tu stížnost pro porušení zákona podává k nejvyššímu soudu, ten už nemůže zvrátit ten pravomocný rozsudek, může ale konstatovat, že skutečně byl porušen zákon.
16: Je to naprosto nepřijatelné v této věci. Nepochybně podám stížnost pro porušení zákona.
9: A pokud to udělá, tak bylo by to závazné pro soudy, které o podobných případech by rozhodovaly v budoucnu. A je to také důležité k tomu, protože i těch porušení zákonů bylo ze strany nejvyššího soudu už bylo konstatováno několik, ale každý ten případ je jiný. A tím také soudci občas argumentují, že náš případ se nevešel do toho, o kterém už se rozhodl nejvyšší soud, proto pro nás není závazný, protože ten náš případ je malinko jiný, tak když těch porušení zákona nebo toho konstatování o porušení zákona bude víc, tak bude větší šance, že se tím soudy budou zabývat, protože bude šance se vždycky dostat k tomu, že ten jejich případ bude přesně ten, o kterém nejvyšší soud rozhodl.
11: Ale ten rozsudek v tomto případě, ten už to nezvrátí.
9: Nezvrátí.
11: Pokud by nejvyšší soud naznal, že by to bylo potřeba, tak už tím nic neudělá.
9: Ne, to už je akademický výrok, který nezvrátí ten rozsudek toho případu, o kterém se bavíme, ale může být závazný pro soudy, které budou rozhodovat o takových podobných případech v budoucnu.
11: Já jsem zmínil ten mediálně velmi známý případ Aničky. Na základě toho kritizovaného verdiktu tehdy vznikly i zákonné změny, které platí od letoška, to znamená nějaké větší vzdělávání soudců, výraznější vzdělávání soudců v oblastech domácího sexualizovaného násilí a problematiky ochrany zvlášť zranitelných obětí. Mohl by i ten nynější případ vést k nějakým dalším podobným změnám, protože pan ministr se obrátil na státní zástupce s tím, že jsou to nepřiměřené, nepřípustné verdikty v těchto věcech.
9: Ano, on už o tom mluvil, že samotné zákony nestačí, že je třeba vzdělávat soudce a státní zástupce, dokonce nabádá státní zástupce, aby v případě, že prvoinstanční soud vydá nějaký nepřiměřeně mírný trest, tak aby se vždycky odvolávali. No ale oni to dělají. Taky v tomto případě se státní zástupce odvolal a pak ten rozsudek, ten trest zmírnil až ten odvolací soud. Takže tady v tom případě pan ministr nabádá státní zástupce k něčemu, což už ale oni dělají.
11: Rozumím tomu. Tak tohle je potom verdikt toho senátu, který si za ním, jak jsme popsali, stojí, vyvolalo to debatu, kterou to vyvolalo, které se tady i my dva.

0: bavíme, o které jsme se bavili ve Vinohradské 12. Díky, že jsi přišel, díky, že jsi na ten případ upozornil.
1: Já děkuji za pozvání, Matěj. Naschledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Artur Janoušek, investigativní reportér z Radiožurnálu. Mluvil jsem s ním o případu ze severu Čech. Odvolací soud v Ústí dal 30-letému muži za zneužívání dvou chlapců podmínku a to vyvolalo bouřlivé reakce a řeší to i Ministerstvo spravedlnosti. Naslyšenou zítra.
2: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona, který obsahuje odhad příjmu z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Z čeho plynou do rozpočtu nejvyšší příjmy, upřesňuje ekonom Michal Skořepa.
4: Nejdůležitějším typem příjmu je příjem z příjmů pracovních, to znamená jak daň z příjmu, tak potom pojistné, ať už sociální nebo zdravotní. Tam ten podíl je přes 40% celkových příjmů státního rozpočtu. Proto je to největší, protože všechny ty ostatní typy příjmů už jsou menší. Druhý v pořadí v rámci těch daňových příjmů je DPH a spotřební daně, ty dohromady tvoří necelých 30%. Pak tam máme zdanění zisků firemních, to už jenom asi 13%. Dohromady veškeré daňové a podobné příjmy jsou asi 85% celkových příjmů státního rozpočtu. Pak tam zbývá ještě 15%, které jsou nedaňové. To jsou příjmy z Evropské unie, to jsou dividendy, příjmy případně z prodeje majetku, z privatizace a tyhle ty věci.
2: Takové jsou tedy příjmy. A na co připadá z rozpočtu nejvíc výdajů?
4: Číslo jedna položka, která na nás dlouhodobě křičí jako hodně významná, to jsou důchody. 37% zhruba. Další velká věc jsou platy všech lidí, kteří jsou nějakým způsobem placeni ze státního rozpočtu. A to je 20% tedy. A potom 8%, třetí taková velká položka je platba na účty zdravotních pojišťoven za státní pojištěnce.
2: Podle toho, jak vláda hospodaří, může být státní rozpočet buď vyrovnaný, což je ideální situace, kdy jsou příjmy stejně vysoké jako státní výdaje, nebo může být přebytkový, kde příjmy výdaje převyšují, ale nejčastěji je v západním světě v poslední době dlouhodobě deficitní, což znamená, že vlády víc utrácejí, než kolik od lidí a firem vyberou peněz. Pak vzniká v rozpočtu dluh, který je zapotřebí nějak financovat a který je zapotřebí nějak zaplatit. Není jednoduché říci, jaký rozpočet je nejlepší, protože rozpočet by měl podle Michala Skořepy státu sloužit k tomu, aby pomáhal ekonomice prostřednictvím takzvané fiskální, nebo můžeme říct právě rozpočtové politiky. A co to v praxi znamená?
4: V dobrých časech by měla ta fiskální politika nebo státní rozpočet držet pořád stejné výdaje a těšit se z toho, že přichází na straně příjmu víc peněz přes daně, tím pádem vznikají přebytky. A naopak ve špatných časech zase znova držet výdaje zhruba na stejné úrovni a trpět tím, ale neřešit to, trpět tím, že přichází méně peněz na daních, protože samozřejmě lidé vydělávají míň, firmy vydělávají míň, takže ten daňový příjem je menší a tím pádem vzniká deficit. V dobrých časech přebytek, ve špatných deficit, to je přesně to, jak by měla česká vláda pomáhat ekonomice.
2: Taková je ekonomická teorie. V praxi ale většina vlád rozdává peníze i v časech dobrých a i v době ekonomického růstu jsou tedy příjmy rozpočtu obvykle nižší než výdaje a rozpočet končí deficitem. V krizích pak toto dluhové financování ještě zesiluje a deficity se dále zvětšují. Deficit rozpočtu ale znamená, že si na výdaje, které nepokrývají rozpočtové příjmy, musíte půjčit a věřitelům za to, že vám půjčí peníze, musíte zaplatit úroky. A to jsou finance, které byste při vyrovnaném hospodaření mohli použít třeba na investice do něčeho smysluplného.
3: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Spolek skupina D vybral 50 milionů korun na podporu Ukrajiny. Kontroly cestujících na spojích mezi Itálií a Španělskem budou pokračovat. Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. Itálii podlehli 1-3 na sety. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, teploty až 27 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Organizace Skupina D shromáždila 50 milionů korun na vojenskou pomoc Ukrajině. 12 milionů korun tvoří finanční příspěvky z kampaně, zbytek poskytli dárci. Řekl to jeden ze zakladatelů spolku Jan Veverka. Peníze jdou na nákup interceptorů, zvaných taky lovci dronů.
6: Interceptory jsou speciálně upravené obranné drony nebo menší rakety, které v uvozovkách loví útočící drony tím, že se k nim přiblíží a pak vybuchnou. Mezi vojáky díky peněžním darům putují prostřednictvím ukrajinské neziskové organizace Comeback Alive. Jak popisuje Maria Zavalská z této organizace, v ukrajinské protidronové obraně mají důležitou roli.
7: Jsme ve fázi, kdy proti dronům bojují zase drony. Interceptory jsou tak pro boje na frontové linii zcela klíčové.
6: Za vybranou částku se jich dají pořídit asi 2000. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
5: Italská stíhačka nasazená v misi Severoatlantické aliance uplynulou noc sestřelila nad Litvou dron. Podle italského ministra obrany bezpilotní letoun pocházel pravděpodobně z Ruska. Litevské úřady uvedly, že původ trosek stále vyšetřují. Rusko se k incidentu bezprostředně nevyjádřilo. Dron do litevského vzdušného prostoru přiletěl z Běloruska. Po sestřelu dopadl nedaleko Kaunasu. Zástupci města na sociálních sítích informovali, že nesl výbušninu. Kontroly cestujících na spojích mezi Itálií a Španělskem budou pokračovat dalších 15 dní. Rozhodly o tom včera vlády obou zemí. Opatření jako první zavedl Řím kvůli masovému vstupu migrantů do španělské Seuty na africkém kontinentu. Vláda v Madridu krok označila za diskriminační a odpověděla zavedením vlastních kontrol italských námořních a leteckých spojů. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vstoupil do jubilejní z té sezóny koncertem na festivalu Dvořákova Praha. Symfonici tak poprvé vystoupili pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. V Rudolfinu zahráli Ravela, Debussyho nebo současného skladatele Jana Kučeru.
8: Dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr Jana Kučery uvedli rozhlasoví symfonici ve světové premiéře. Nová skladba si získala i publikum. Potlesk po její premiéře trval několik minut. Ještě déle pak diváci tleskali po skončení celého koncertu. Byli mezi nimi i Martina a Jana z Prahy.
9: Ta skladba se mi líbila moc, ne, že bych byla nějaký hudební fančmekr, ale přišlo mě to úplně dokonalý, i to provedení.
10: Jsem úplně nadšená, protože to bylo fantastický.
8: Program festivalu Dvořákova Praha bude pokračovat až do 23. září a nabídne třeba koncert violončelistů berlínských filharmoniků. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
5: Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. V Modeně podlehli domácí Itálii 1-3 na sety. Postup do osmifinále měli jistý už před tímto utkáním. Základní skupinu zakončí proti Slovinsku.
11: Pátý mužstvo na světě, který prohrálo s Řeckem, no. Prostě v tom volejbale, vidíme to i v jiných skupinách, nikdo nedostane nic zadarmo, no. Univerzál, velice dobrý univerzál, velice dobrý jeden smečař, nadstandardní a pak jsou to hráči, s kterýma se možná můžeme rovnat, no, tak si to dáme na hřiště.
5: Zápas Česko-Slovinsko začne v 21 hodin. Utkání odvysíláme živě na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
12: Nehody na D1 za Lipníkem a také u Žižic na Kladensku. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za Lipníkem nad Bečvou havarovalo osobní auto. Na kilometru 299 blokuje odstavný a zasahuje částečně i do pravého pruhu. Místo ještě není výrazněji označené, tak opatrně. Na silnici 16 ze Slaného do Velvar překáží nehoda v křižovatce na Žižice. Havarovala tam 3 osobní auta. Je to opatrně průjezdné, počítejte s kratším zdržením. Na silnici 50 na Vyškovsku mezi Holubicemi a Slavkovem u Brna zasahuje zasahovali záchranáři u nehody motorky a čekejte ještě omezený průjezd v tomto místě. V Praze opatrně jeďte ulicí v Holešovičkách ve směru do centra. Za sjezdem do Zenklovy ulice havarovalo osobní auto, pravý pruh je neprůjezdný. A v Praze dnes v noci neprojedete s Líchovským tunelem směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Jde o plánovanou údržbu, tunel má být průjezdný v obou směrech od 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť, ve východní polovině území i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
13: Czech Radio News in English.
14: Austria has extended border checks with Czechia, Slovakia, Hungary and Slovenia for another 6 months. Interior Minister Gerhard Karner said the measures are still needed to fight illegal migration and people smuggling. Austria says the checks should have only a minimal impact on people crossing the border for work. The Czech army will begin surveying a contaminated site near Zhoří in the Šumava National Park on Wednesday. The site contains around 1,000 tons of contaminated soil and 200 barrels of dangerous chemicals. The army will then decide how to proceed. A ceremony honoring Czechoslovak pilots who served in the British Royal Air Force during the Second World War was held at the Winged Lion Memorial in Prague on Tuesday. It was held on the occasion of Battle of Britain Day. Government and diplomatic representatives, soldiers, veterans and relatives of the pilots attended. 100 people died in traffic accidents on Czech roads during July and August, 12 more than last year. There were also more than 15,600 crashes. Speeding and drivers not paying attention were the most common causes. Motorcyclists made up the largest group of victims with 32 deaths.
13: Weather.
14: Wednesday will be partly cloudy with occasional rain. Temperatures will reach 22 to 27 degrees Celsius. Prague is hosting a week of debates, workshops and public events devoted to climate change and its impact on society and the economy. Linda Zelina-Cross, founder and CEO of the International Sustainable Finance Centre, tells Vít Pohanka the aim is to open a discussion that too often takes place behind closed doors.
15: The whole idea of climate weeks is to create a momentum, an opportunity for different parts of society and policy making, professional circles, etc. So it's an all society event or series of events with different levels of accessibility that allow the widest possible number of people to engage on the topic. And for some people, maybe it's more interesting to talk about food and agriculture so they can join those events. Others maybe work in finance. So for them, financial materiality might be a lot more important.
16: Let me mention on a personal note, it's exactly 20 years when I became the Czech radio correspondent in Brussels. Already then, 20 years ago, climate change was such a big topic. Now, here we are 20 years later, and there still seems to be something missing, especially in Central and Eastern Europe. Countries like, you know, Poland, maybe even Baltic republics. What is missing?
15: Well, I think climate as such is a very, very complicated and context-specific question, right? So you can look at climate change, which is an all-planetary issue. So there you need a lot of collaboration and work together by governments that have very different underlying economic models. So that means that to figure out what we can work on, what we cannot work on, depends. When you start looking at a European Green Deal, which is a very popular topic to be annoyed about, at least in Central Eastern Europe, that is a lot more regional and then has much more political, practical implications for business and finance. But when you're trying to change policy and systems, it never happens overnight. So in some ways, from somebody who reads the daily newspapers and watches news, not very much has happened. There is the Trump presidency, maybe a backlash against sustainability. But at the same time, what people don't realize, and that is happening more and more, that the policies and the work that's already been done in the past is now translating in a lot of changes happening behind closed doors. And how do they impact the consumer or the average citizen? Well, let's take, for example, Hungary. They had, and Latvia actually also has this, it's called a borrower-based measure. So if I go to bank and I want to buy a house and I want to get a mortgage, I can borrow more against the exact same income if I am getting a greener property. Because the bank thinks that you are less of a risk, your bills will be lower because you'll be using less energy, and the value of your house will be higher 10, 20 years down the line.
14: Linda Zelina-Cross talking there to my colleague Vít Pohanka. And that's it from Radio Prague International.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém reflektujeme aktuální dění. A jsem také ráda, že pozvání přijal Daniel Prokop, sociolog a ředitel výzkumné společnosti PAK Research. Já vás vítám, dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Probereme především výsledky mezinárodního testování středoškoláků za rok 2025. Jak a hlavně proč dopadli čeští studenti ve třech kategoriích slovnávacích testů PISA, ve čtení, v matematice a v přírodních vědách. Podíváme se také na návrh zákona o platformové práci se změnou definice zaměstnání. No a zamyslíme se i nad tím, zda se stáváme společností, která přestává umět číst a rozumět textu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Jak to vidí?
17: Přírodovědné, čtenářské a matematické dovednosti 15-letých žáků v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tedy OECD, loni dál klesly, jak vyplývá z výsledků velkých srovnávacích testů PISA, které organizuje právě tato organizace. 15-letí studenti z České republiky, kteří se účastnili studie, dosáhli výrazně horších výsledků než před 3 lety. V oblasti čtenářské gramotnosti, jako kdyby ztratili celý rok vzdělávání. Jenom připomenu, že do testování se zapojilo 91 zemí. V České republice se zapojilo 387 škol a 8462 žáků. Nejdříve k samotnému testu srovnávací studii, pane Prokope. V čem vidíte její smysl?
18: Tak její smysl je v tom, že ukazuje, kam se vyvíjí to vzdělávání a jako ten trend poklesu posledních 10 let, tak například ukazuje, že opravdu ty děti nebo mladí lidé, žáci, ztrácejí schopnost, nebo část z nich ztrácí schopnost číst a interpretovat text, dělat základní matematické operace a podobně. Může ukazovat, v jakých zemích to daří, v jakých ne, a nějak jako pomoct nám analyzovat, v čem to je, protože dneska na ty mladé útočí spousta podnětů. Určitě část toho je rozšíření smartfonů a taková roztřesenost pozornosti, která působí na pokles schopnosti číst a podobně. A jsou tam další věci, změna, jak se učí a podobně. Takže ukazuje to nějakou reflexi toho, kam se ta společnost vyvíjí a že bychom měli trochu třeba něco přehodnotit v tom vzdělávání. Jo. Jinak vlastně nevíte skoro nic. Ukazuje to taky třeba velké sociální rovnosti v tom vzdělávání v Česku. Naopak to ukazuje, že třeba v Británii se daří v Anglii vzdělávat dobře i ty děti jakoby nebritského původu, jo, že tam jako opravdu excelují ta druhá generace migrantů. Takže je to jako dobrý takové zrcadlo těm vzdělávacím systémům a můžeme se podle toho učit a nějaký zlepšovat prostě, no, když se budeme soustředit na ty důvody. Mm.
17: Jak už jste naznačil, tak za posledních 10 let se ty znalosti snížily, zejména ve čtení, v matematice. Jsou to spojené nádoby, pane Prokope? Nižší úroveň čtenářské gramotnosti rovná se nižší úroveň v té přírodovědné i matematické gramotnosti?
18: Tak to čtení je určitě základní věc a problém, protože je to test a přece jenom i ty úlohy z té matematiky si musíte přečíst. Jo? A tam prostě, když ty děti pomalej a hůře čtou, tak to ovlivňuje tu matematickou gramotnost, tak, tu testovanou teda. Takže to jsou trochu propojené nádoby, ale samozřejmě jakoby v těch datech jsou studenti, kteří mají vysokou jednu a nízkou druhou, že to není úplně propojeno. Jo. Tam jsme prostě pojí to nějaké kognitivní schopnosti obecně a motivace těch studentů. A potom ta čtenářská gramotnost ovlivňuje i ty ostatní prostě, jo. Jsou studie, které ukazují, že čtenářská gramotnost ovlivňuje i jako rozvoj měřeného IQ, protože prostě se rozvíjíte jako dobrý čtenář, jo. Takže to čtenářství je opravdu zásadní a měli bychom se na něj soustředit od mala a v těch základních stupních školy. Ta matematická gramotnost potom jako podmiňuje spoustu dalších taky. Jo. Takže mně se zdá, že v poslední době jsme se bavili v tom školství hodně o takových těch sekundárních gramotnostech a kompetencích, jo, takže se řešila finanční, mediální a podobně. Ale nakonec zjistíte, že jako tyhle gramotnosti jsou v drtivé většině podmíněny tou čtenářskou a matematickou. Takže těžko budete mít finanční gramotnost, když máte špatnou čtenářskou a matematickou. Jo. To je trochu takové úskalý soustředění se na tyhle věci, které jakoby jejich použitelnost nebo pochopitelnost je jasná v tom moderním světě, že potřebuje mít mediální a finanční gramotnost. No a když člověk neumí interpretovat ani základní text a ani základní matematické operace, tak jakoby nebude mít nikdy dobrou finanční gramotnost prostě.
17: A jak tedy dál postupovat? Těch nejlepších výsledků, když se podíváme zpět na tu studii, dosáhli studenti zejména v Číně, v Singapuru, v Japonsku, z evropských zemí se dařilo hlavně žákům v Estonsku, ve Velké Británii, kterou už jste zmínila, ve Finsku. Tak co dělají jinak?
18: Jedna věc je ta, abych ty výsledky nespochybnil, ale dal jim takový kontext. Jo. Jsou studie, které ukazují, že ty výsledky Číny a Singapuru a podobně, že jsou hodně dány motivací vyplňovat ty testy taky. Jo. Znám jeden příklad. V Americe udělali takový test, že dali část těch studentů peníze za dobrou odpověď v té pise. Jo. Takže dostanete nějakou kapesná za každou dobrou odpověď. A v té Americe se ty výsledky strašně zlepšily, když to udělali. A v Číně vůbec se nezlepšily, protože ty studenti už byli motivovaní to vyplnit dobře. Takže v těch výkonových systémech vzdělávání, typu ten Singapur, Čína, tak jakoby trochu toho náskoku je dáno tou motivací to dobře vyplňovat. Jo. Ale jako to bychom se trošku, kdybychom na to svedli celý ten rozdíl, tak se trošku jako to lakujeme moc na růžovo. Tam opravdu se ukazuje, že proběhla reforma kurikula, to znamená, jak se vzdělává, co je obsahem vzdělávání v posledních 20 letech hodně v Evropě. A bylo to zaměřeno na trochu nejasně definované kompetence a odklon od těch dvou hlavních gramotností. To proběhlo třeba ve Finsku a Česko jde taky tím směrem. Teda, jo. A i v té Evropě jsou na tom lépe země, které se tomu jako spíš vyvarovaly, že mají jako jasně definovaný ten obsah vzdělávání, měří, jestli ty děti dosahují. Ty učitelé mají jakoby relativně jasně zadané, co mají jak učit prostě a soustředí se na ty hlavní kompetence a gramotnosti, to znamená na čtenářství, matematiku a podobně. A zároveň učí tak, že ten učitel je tam relativně aktivní v té třídě, jo. Což může právě bránit tomu, že ztrácíte neustále pozornost v té roztřesené době smartphonu a podobně. A to je třeba Británie, ale vlastně i Estonsko, ale jako relativně jako tradiční ten obsah toho vzdělávání. A tyhle země se mi daří jako velmi dobře a nestrácí ty výsledky, jako jedny z mála v Evropě. Jo. Takže možná je to o nějakém jako ještě vyhodnocení, jestli jako v té době, kdy fakt pozornost těch studentů je velmi roztřesená, tak jestli můžeme tak volně přistupovat k tomu zadání, co se má v těch školách učit a podobně. Jo.
17: Pomohl by zákaz smartphonu?
18: Já jsem spíš pro něj teda. Myslím, že to vysílá jakoby jasný signál. Nebo minimálně nějaká jasná definice, na co se můžou v té škole používat jako a podobně, jo, ale
17: takže chytrý telefon ano, ale aby měl nějaké efektivní využití.
18: No ale spíš si myslím, že
17: podle vás?
18: Já bych to spíš bych ho zakázal. Mně přijde, že jsme se posunuli do společnosti, kde ve školách samozřejmě už ve velké většině jsou zakázané ty smartfony, jo. Ale někdy je tam jako moje prostředí, kde máte ty smartfony, je tam relativní jakoby malá organizovanost té výuky a potom ty děti jdou domů. A naopak v tom volném čase je to extrémně organizované, jo. Takže prostě jsou převáženi z koníčku na koníček a podobně, jo, z kroužku na kroužek. A je to úplný protiklad tomu, kdy máte relativně organizovanou výuku a potom méně organizovaný volný čas, kde to dítě naopak má nějakou autonomii a musí řešit problémy, musí chodit samo někde prostě na ty koníčky po městě a podobně. A mám pocit, že jako z těch nových dat se spíš ukazuje, že ta malá organizovanost výuky je problém v tom vzdělávání. A že naopak, když to přeháníte v tom volném čase, jo, tak ty děti, kterým se jako hodně organizuje ten volný čas a nemají tu autonomii v něm, tak mají potom větší problémy podle některých výzkumů v duševním zdraví, protože vy nejste připraven čili těm problémům, prostě, které se naučíte odmala řešit, když jako byste na něco sám. Takže mám pocit, že jsme v tom šli trošku špatným směrem a mohli bychom se vrátit možná k opaku, jo? K organizovanější výuce a naopak větší autonomii v tom volném čase.
17: Doporučuje sociolog Daniel Prokop.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
17: A kolik se, pane Prokope, daří v Česku pracovat s rozdíly mezi žáky? Klesají ty nerovnosti?
18: Teďka trochu klesly, to je zajímavé. Celou dobu to stagnovalo nebo narůstalo. My jsme jedna ze zemí, která má největší rozdíly mezi žáky, podle toho, z jakého jsou sociálního prostředí. Jestli se narodíte v chudé rodině, méně vzdělané nebo bohaté, vzdělanější. Máme ty rozdíly mnohem větší než třeba v Polsku nebo Estonsku. Jo. Nejenom jako v těch jako velmi vyspělých zemích, jo, ale Poláci, Estonci a tedy dokážou ty děti z toho chudšího prostředí vzdělat mnohem lépe než my. Teďka to obecně v té PISA, ale i v Česku se zhoršil spíš ten hořejšek, ty děti, které mají ty dobré gramotnosti a jsou z těch bohatých rodin a podobně. Myslím, že se ukazuje, že tam opravdu je vliv, který působí i na ty děti z toho bohatého prostředí. Možná právě jakoby ty smartfony a ta roztřesená pozornost. Jo. Ukazuje se taky, trošku to mění jako naše předpoklady, jak s tím pracovat. Jo. Protože ta Anglie, kterou já jsem dával jako příklad, jedna z mála zemí, které neklesly ty výsledky, tak ona málo rozděluje ty děti oproti nám, oproti Německu, oproti Rakousku, oproti Slovensku. Oni nerozdělují ty děti mezi různé třídy a školy a pracují trochu striktnější, jakoby vyžadují ten pořádek víc a mají organizovanou výuku, ale jsou to heterogenní třídy, kde ty děti jsou spolu. A vlastně se podle mě ukazuje, že to rozdělování těch tříd, které je založené na tom, že nikdo nikoho nebrzdí a ten učitel má teda jakoby tu jednolitou prostě třídu, tak on má jako dvě nevýhody. Za A teda potlačuje nějaké aspirace těch dětí z toho chudšího prostředí, protože kolem sebe nemají žádné vzory. Ty učitelé mají, vlastně na ně trošku rezignují, jo? Protože když jako učitel dostanete informaci i náhodně, že někdo je talentovaný a někdo ne, tak se víc věnujete tím talentovaným. A když to jakoby do toho systému dáte napevno, že rozdělíte ty děti, tak oni rezignují na ty méně talentované, horší a podobně a vlastně věnují často menší pozornost. No a teďka jeden problém, že do toho, když přijdou ty věci jako ty nové vlivy, jako vliv té zhoršené pozornosti a podobně, tak to působí napříč těmi třídami prostě, jo. A působí to na ty bohaté a podobně a musíte to řešit nějakým jako to nevyřešíte rozdělení těch dětí, protože to působí jak na ty bohaté, někdy i více, tak na ty chudé prostě, jo. Takže je to podle mě možná výzva k přehodnocení, že máme řešit ty problémy ve vzdělávání prostě dobrou výukou, tím managementem třídy takzvaně, jo, aby tam byl nějaký kreativní pořádek a méně tím rozdělováním, protože ty nové jako výzvy jsou založené na trochu něčem jiném, než jenom na tom, že ty děti z toho bohatšího prostředí jsou jako lépe připraveny z rodin a podobně. Tam jsou prostě věci, které destruují to vzdělávání napříč sociálními skupinami.
17: Jak tedy, pane Prokope, přehodnotit celý ten systém, co může na tom stavu, který se i ukázal nebo demonstrovala vlastně na té srovnávací studii PISA, může změnit strategie vzdělávání 2030+.
18: Já jsem spoluautor. Musím sebe kriticky říct, že podle mě ta strategie je taky trochu nejasná v tom, jakoby, co a jak se má učit. Jo. Ale rozhodně teda já jsem zastánce toho, že má být jasně vymezený ten obsah vzdělávání. Aby jsme nedělali nějaký dokument, který je nejasný a hodili to na ty školy, ať si to každý učitel udělá, jak chce prostě. Protože potom se zvětšují ty rozdíly v tom, jak jsou ty školy to schopné aplikovat. Aby jsme vyhodnocovali na úrovni těch škol, jak se jim daří vzdělávat ty žáky. Aby jsme věděli, že nějaká škola vůči tomu, jak má třeba vzdělané rodiče v té škole, tak se jí daří dobře, některé špatně. Aby jsme dokázali pomoct tam, kde se daří špatně. Což neděláme. v Česku vůbec. A v té Anglii to dělají, jo. A aby jsme se zaměřili hodně na ty základní gramotnosti a vyhodnocování, jestli ty děti se prostě, když to řeknu jednoduše, naučili čísla počítat, protože to je samozřejmě předpoklad všech dalších rozvojů v životě, jo. Tak možná taky krok jako zpátky v tom jako velkém důrazu na ty další kompetence. Oni jsou důležité, takové ty kompetence ke kritickému myšlení,
19: podnikavosti. Nejsou prostě ty děti, když to řeknu úplně laicky, přetížené?
18: Možná jsou trošku přetížené, ale podle mě i ty učitelé jsou přetížení. Jak vypadá to zadání toho dnešního obsahu vzdělávání? Tam máte předměty, vedle toho máte 10 průřezových kompetencí, jako kritické myšlení, podnikavost a teda digitální gramotnost. A vedle toho máte ty dvě základní gramotnosti, čtenářská a matematická. A teďka to musíte sám nějak sestavit.

0: Měřují se na ty základní věci z začátku, než jdou k těm složitějším. A dělají tam taky intervence v těch třídách, které jsou nějak ověřené, že fungují. To znamená, že jako z experimentu předtím jsou ověřené, že fungují. Jo. Takže třeba to, jak pracují asistenti v Anglii nebo v těch státech, je ověřené, že to je nějaký způsob té práce asistentů, která je funkční. Jo. Tak a u nás prostě máme 8000 asistentů a vůbec neřešíme podobu jejich práce a nevyhodnocujeme, jestli pomáhají v těch třídách nebo ne. Nechci to myslím, že jako často pomáhají, jo, ale prostě často to může být špatně vynaložená investice v tom vzdělávání. Takže trošku se vrátit takovým základům, a to znamená matematická, čelářská gramotnost, jasně zadané kurikulum a ten obsah vzdělávání a vyhodnocovat, jestli se daří těm školám nebo ne. A dělat tam intervence, opatření, které fakt fungují. Ne to, že si myslíme, že to funguje a podobně. Jako.
1: Co se týče oblasti školství, vzdělávání, ostatně také trh práce, tak nakolik se tato témata promítají do kampaně před komunálními a senátními volbami?
0: Přijde mi, že paradoxně málo, že bych čekal, když si třeba Prahu, tak Praha má našetřeno kolem 200 miliard korun na účtech, jo, protože ona je opravdu hodně nadfinancovaná v rozdělování peněz daňových a zároveň málo investuje. A teďka mi přijde, ty politici v Praze by opravdu mohli udělat s takovýmhle, že mají za sebou těch 200 miliard, jo, tak by mohli udělat kampaň, která opravdu jako adresuje ty klíčové problémy. Rozšíření gymnázií masivní, školky pro všechny děti od 2 let, jo, to všechno zaplatili a ještě ani by to necítili v tom rozpočtu pořádně. Jo. Tak mi přijde, že neadresují ty hlavní problémy v tom vzdělávání a trhu práce. Tyhle ty věci, o kterých mluvím, by hrozně pomohly vzdělávání. Uvolnili by ty rodiče, kteří dneska jakoby se těžko vrací na trh práce. Takže by bylo jako rozumné dělat. Asi by stály půl minoritu z těch 200 miliard, které tam mají našetřeno. A přijde mi, že ty strany se trošku bojí tam mít nějakou takovouhle nabídkou. Jako no.
1: Co říkáte vůbec návrhu státního rozpočtu na rok 2027? Hovořili jsme o investicích do vzdělávání na jaksi v souvislostech s tou velkou srovnávací studií PISA.
0: Tak oni hodně investují do dopravy relativně, ale zároveň všechny ty další investice do budoucnosti jsou hodně potlačené. Takže do vzdělávání ta vláda bude dávat o 50 miliard méně, než slibovala. To znamená oproti průměru OECD, těch zemí vyspělých. Do obrany dáváme o zhruba 50 miliard méně, než průměr evropských členů NATO. Potlačují investice do dekarbonizace. Taková ta zelená úsporám třeba, jo. Relativně málo peněz do sociálních služeb v té stárnoucí populaci, které už teďka chybí. To ví každý, kdo hledal místo v nich pro seniora nějakého. Takže tam jakoby se potlačují investice a zároveň tam už je 390 miliard schodek. No a bude teda jakoby zásadní hledat, jak ty úspory, které tam minimálně za 50 až 100 miliard jdou udělat. A přiznat si, že musíme vybírat víc daní. Nemůžeme mít takové ty mezery ve všem. Já jsem zmínil ten švart systém, ale to je úplně to samé v daní alkoholu, v danění kapitálových příjmů a podobně.
1: Pohled Daniela Prokopa, sociologa a ředitele výzkumné společnosti PAK Research. Já vám děkuji za vaše postřehy i výzkum a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas plus. 1:30. Český rozhlas plus. Zprávy.
3: V ukrajinském parlamentu poslanci jednohlasně schválili odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. S návrhem přišel prezident Volodymyr Zelenský kvůli korupčnímu skandálu. Protikorupční úřad a speciální prokuratura Kravčenka viní skrytí podvodných call center, která okrádala cizince i ukrajinské občany. V přepočtu necelých 20 milionů korun pak legalizovali prostřednictvím nákupu nemovitostí. Kravčenko vinu popírá, na post už minulý týden sám rezignoval. Slovenský premiér Robert Fico podal návrh na odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Ustoupil tak ultimátu koaliční Slovenské národní strany, která nestraníka Tarabu na post sama navrhla. Důvodem jsou dlouhodobé spory. Prezident Peter Pellegrini se bude návrhem zabývat až po svém návratu z valného shromáždění OSN. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. A zastupitelé Brna zrušili koncesní řízení na prodej pozemků v lokalitě za Lužánkami. Město ho vypíše znovu. Fotbalová zbrojovka tam chce postavit stadion pro 30 tisíc lidí. Původně městu za parcelu nabízela 5 milionů korun. Revizní znalecký posudek ale cenu stanovil na 49 milionů. S částkou zbrojovka souhlasila. Neschody ale panují i kolem výšky stadionu. Zbrojovka chce 37 metrů. Ministerstvo kultury považuje za maximum 30. Zbrojovka je město dnes s resortem budou jednat. Fotbalisté Sparty vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu nastoupí proti Araratu Arménia, který tam loni v kvalifikaci konferenční ligy porazili 2-1. Pražané se zároveň pokusí zlepšit bilanci na hřištích soupeřů, kde v této sezóně prohráli 4 ze 6 soutěžních zápasů. Utkání začne v 18 hodin na 45 minut. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport, Radiožurnál reportážní vstupy.
4: Omezení na D1 u Brna a nehoda u Slavkova na Vyškovsku. Na dálnici D1 opatrně na příjezdu do Brna směrem od Prahy. Před sjezdem na Mikulov a centrum na kilometru 193,5 pracují silničáři v levém pruhu. Pravým pruhem projedete plynule. Na nehodu pozor na silnici 50 mezi dálnicí D1 a Slavkovem u Brna. Za odbočkou na Velešovice havarovala motorka. V místě se zpomaluje, dlouho se ale nezdržíte. V Praze vyšetřují nehodu v ulici v Holešovičkách ve směru do centra. Za sjezdem do Zenklovy ulice havarovalo osobní auto. Pravý pruh je neprůjezdný. A v Praze je dnes v noci uzavřený Zlíchovský tunel ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Práce tam mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, postupně od severozápadu zataženo a postupně se přidají i přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Washington se údajně připravil hlavní část mírové dohody s Ruskem. Její podepsání však brzdí neochota Ukrajiny k územním ústupkům. Cituju, prezident Putin vytyčil svou linii toho, čeho chce dosáhnout. Kdyby Ukrajina chtěla ustoupit k této linii, měli bychom už sestavenou zbývající část dohody. Ale Ukrajina to teď nechce udělat. Postěžoval si v závěru uplynulého týdne Jared Kushner, zvláštní vyslanec prezidenta Trumpa, a budil dojem, že ten, kdo tu zlobí, je Ukrajina. Politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je dnešním hostem Osobnosti Plus právě teď. Vítejte, dobrý den.
6: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
5: A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
5: Zdá se, že to není poprvé ani naposled, kdy se Amerika snaží trošku vinu za celou tu strašnou tragickou anabázi přenést na pokračování války z Ruska na Ukrajinu. Takže se ptám, je to normální nástroj vyjednávací, nebo co to je?
6: Takové jako otočky, že jo, já se jako naznačuju. Normálně by to bylo asi zábavné, kdyby nešlo o životy, o stovky, tisíce životů, a jestli je to normální, no já myslím, že jako nevídáme to často, aby prezident nějaké země během 2 let svého vládnutí měl takhle nekonzistentní přístup k nějakým tématům, a velkým tématům, jako je válka, takže to nemyslím, že to je normální.
5: Tohle řekl ale Jared Kushner, totiž jakoby to rozčílení na tu Ukrajinu.
6: Ale Jared Kushner jako jedná jménem někoho, že jo? Takže on podle mě není úplně tím samostatnou jednotkou, která by říkala své názory.
5: Nenapadá vás, že je to vlastně, že by to mohlo působit jako tlak na kapitulaci Ukrajiny? Prostě taky už to tu bylo, ale jestli se to nebojuje jako nové téma znova.
6: Může to být tlak na Ukrajinu, může to být i jakási hra o voliče třeba, protože znova bychom měli připomenout, že se nám blíží teda ty kongresové volby a je vidět, že možná Donald Trump neví už kudy kam, protože má odevřené dvě války, jedné teda se neúčastní, ale je dlouhodobě vyjednavačem a tu druhou, které se účastní a vlastně ani ze dne neumí jako vycouvat, takže ani nějak vyřešit. Takže je možné, že i tohle zase může být jakási nějaká zkratka, kterou se snaží někoho oblafnout.
5: Mimochodem, když říkáte, Trump neví kudy kam, tak zdá se, že kolem svatby svého syna tak neví moc kudy kam, protože jak dnes vyšla zpráva, tak svatbu Donalda Trumpa juniora na konci května na Bahamách tajně financoval ruský oligarcha Umar Kremlev, který je napojený přímo na Vladimíra Putina, aspoň tak to uvedl server pro Publika. Víte, že to má jako bohatá, přebohatá rodina Donalda Trumpa zapotřebí.
6: No, já jsem si říkal ještě štěstí, že to nefinancoval třeba Viktor Kožený, že jo, jako my prsty potom v tom. Jasně, jsou to takové ukázky v provázanosti toho režimu s, řekněme, se svým okolím, které není úplně transparentní. Já si nemyslím, že tohle je jediný případ. Já myslím, že když se podíváme i na jako různé poradce, anebo i ministry v Trumpově administrativě, kteří jsou zase navázaní třeba na ropný průmysl, tak je jasný, že jako tam je jako lecos nečistého.
5: Tak to připomíná jako to, že by bylo fajn se s Ruskem nějak opravdu dohodnout, ty zlobivá Ukrajino, protože my už tam máme rozjeté kšefty.
6: No, ano, možná to tak vypadá, já zároveň nevylučuju, že za 2 měsíce, nebo třeba za půl roku, až se třeba se potkáme, tak to bude zase jinak. Třeba budou Spojené státy dodávat zase patrioty a budou dále podporovat Ukrajinu, takže tady ano, je tady zase nějaký krok, který vede, nebo má tlačit Ukrajinu k nějakým ústupkům, k nějakému vyjednávání nebo něčemu, co má vést k aspoň zádlivě k nějakému konci, ale zapomíná se pořád na fakt, že ten, kdo to má ukončit, je Vladimír Putin, nikoli Ukrajina.
5: Tak, myslím, že jak Kušner, tak ta ruská strana už potvrdili, že se sejdou k dalším jednáním, k trojstranným, že u toho bude Amerika. Jared Kushner mluvil o nutnosti nějakého kreativního řešení. A mě by docela zajímalo, jestli když jedna strana chce cizí území a druhá strana ho nechce nikomu dát, jestli na to může být nějaké kreativní řešení.
6: Ne, to nevypadá moc kreativní, no. To je víceméně násilné, že jo? Nebo je to z pozice moci. A z mého pohledu, a to ať jako odborného, tak vlastně nějakého jako laického, civilního, tak za mě takové řešení, kde by Ukrajina měla dobrovolně odevzdat své území, myslím tím pod nějakým nátlakem, není přijatelné. A to říkám jak z toho odborného, tak z toho osobního hlediska.
5: Víte, pro nás zvyklé žít v míru, to asi není přijatelné pro nikoho, leč teď se ptám na systémovou otázku kladu, jestli k tomu prostě nesměřujeme. Celá Evropa, celý svět.
6: Možná ano, zase teda, pokud bych to měl opravdu, bychom mohli zobecňovat a dávat to do nějakých kontextů, tak z těch hranice se měnily v 20. století mnohokrát. Jo? Máme vždycky po nějakých velkých válkách, po první světové, po druhé světové, na konci studené války se měnily hranice, rozpadaly se různé státy. Takže máme tady, nechci říct precedenci, ale situace, které mohou vést k tomu, že ty hranice se nějak mění a to, že v tuhle chvíli my to vnímáme jako, jak to říct, jako situaci, kterou nechceme, nebo která je nežádoucí, nebo která může měnit, jo, i vlastně naše pocity bezpečí, protože když se mění hranice kousek od nás, tak kde budeme mít záruku, že se nebudou měnit i u nás, jo, tak přesto jako je dobré si uvědomit, že hranice nejsou jako stálou jednotkou a státy jako takové, ať už to je Česko, Ukrajina nebo to. To jsou vlastně moderní fenomény. To jsou instituce, které nám vznikaly, řekněme, v posledních staletích. Jo? Jak vypadala mapa světa před stolety? Jo, Afrika, v Africe nebyly samostatné státy.
5: Čili vy říkáte jinými slovy, a opravte mě, jestli se mýlím, že si prostě budeme muset zvyknout na to, že něco podobného, jako je výpad další agrese Ruska k Ukrajině, s touhou získat území, jako chlapci, děvčata, zvykejme si.
6: Tak, to bych nerad. Je tady totiž jedna taková okolnost. Ty hranice se měnily vždycky opravdu po velkých válkách. Jo? A to je, teď máme situaci v Evropě, a to už skoro 80 let, kdy válka žádná není a nebyla. A ta stabilita vlastně spočívá vlastně v tom, že máme nějaký mezinárodní systém, kde ty státy se navzájem uznávají. O tom jsem právě mluvil předtím, že to je ta moderní instituce. A tohle z toho, pokud bude narušeno, tak to skutečně může vést prostě k nějakému, řekněme, většímu chaosu ve světě, klidně i v Evropě. A já bych byl rád, aby jsme si na tohle nezvykli. Aby jsme dělali všechno pro to, že to právo má být mezinárodní právo na prvním místě.
5: Thomas Mann řekl pamětihodný citát, asi ho znáte, tolerance ke zlu stává se zločinem. Uh-huh. Takže když se my všichni na to z klidu svých domovů a hlavně z klidu vlád v jejich palácích díváme, tak jdeme sami proti sobě.
6: Přesně tak. Možná bych to mohl i odborně okomentovat. Hranice mají a území, teritoria států mají vlastně dvě funkce. Jedna je to fyzické, to je to, že můžeme využívat to území, a druhé to je perceptivní, to je to, jak to vnímáme, nebo říkáme diskurzivní. A tohle je hrozně důležitý si uvědomit, že tu stabilitu a to vnímání toho mezinárodního řádu vlastně v tuhle chvíli stále vnímáme jako nějaký jako základ našeho uvažování, představ o světě, jiný diskurs. A pokud by se tohle mělo změnit, to jest pokud bychom přistoupili na fakt, že máme Else impéria, že máme nějaký vládce, který ve jménu národů v filozofkách chtějí dobývat území, to jest návraty do 19. století nebo do první poloviny 20. století.
5: Svět impérií
6: a diktátorů, a tak to je velmi jako nebezpečné i vlastně jako ve smyslu toho, že i my sami přestaneme naše hodnoty vnímat že jsou založené na právu a nějakých jako systémů, který je spravedlivý.
5: A nemáte pocit, že jsme na cestě, výrazné cestě ke světu impérií?
6: Tak a tady bych měl zapůsobit jako jeden z faktorů formování diskurzu, a to je jako akademik nebo učitel, a měl bych říct, ne, nemyslím si, stále tady existuje nějaký systém, stále většina států, myslím, že chce, nejenom států, ale lidí chce dodržovat právo, ať už ve svých státech, anebo i to mezinárodní, a nechce, aby se měnily hranice. Takže já věřím, že ty precedence, které máme v dnešní době, a to je válka v Iránu nebo válka na Ukrajině, jsou pouze pořád jednotky, které, dejme tomu, jednou skončí, a že svět bude pokračovat takový, jaký je. Samozřejmě ano, budou se měnit nějaké poměry, jo, myslím tím geoekonomické, prostě roste nám Čína, roste nám Indie, rostou nám jiné státy.
5: A území taky, jak říkáte?
6: To je otázka. My nevíme, jak to dopadne.
5: Ne, samozřejmě, že o tom jako nemůžeme říct, že víme, jak to bude, ale prostě svět, který vzniká, a teď se ptám, to nekonstatuju, prostě jakoby nahrává dalším a dalším agresorům, protože všechno nasvědčuje tomu, že Rusko alespoň část té Ukrajiny získá.
6: Je to možné ve finále. Je to možné, pokud k tomu sama Ukrajina svolí, to jest dojde opravdu k tomu, že dojde nějaký jako obecný konsenzus, politický konsenzus, že prostě už nemá cenu dál válčit a ztrácet životy. Je to území, které v tuhle chvíli ovládá Rusko na východě, tak Ukrajiny, tak stejně bude obtížně integrovatelné a tak dále, tak podobně. A ten moment, ano, můžem dojít něčemu, co lze nazvat finský model třeba, jo, kdy Finové také ztratili po válce velké území, velkou část i jako obyvatel a akceptovali to.
5: Může to fungovat z dlouhodobého hlediska, že opravdu tak jednoduše, relativně jednoduše vyměnit území za mír, a jak dlouho takový mír potom trvá?
6: Mír je vždycky nastaven nějakými normami a mezinárodními pravidly, to znamená nějakými smlouvami, samozřejmě můžou to být instituce, které se na tom podílí a ano, pokud skutečně tady bude dostatečně silný garant, který jednak bude pomáhat Ukrajině stabilizovat a nějakým způsobem a vnitřně strávit i tu válku, ztráty životu, ztráty toho území. A samozřejmě pak tady máme otázku, a co Rusko? Jestli přežije ten režim v takové formě, v jaké je. A tak, jestli se dál bude chovat imperiálně, a nebo jestli se dojde nějaký změny.
5: Vy na mě děláte dojem, že jste takový optimista vlastně.
6: Já musím, nebo.
5: Jinak byste se zbláznil. Ale ne, tak si představme, jo. Vynucená ztráta území, je to jedna z možných variant, říkám. Vynucená ztráta území na Ukrajině, Američani spokojení, že konečně se podepsala dohoda. Zůstává Ukrajina bez členství v Severoatlantické alianci, bez jakýchkoliv jakoby zásadnějších záruk, tak kam to celé může vést, že prostě za 5 let ti Rusové tam vpochodují znova do toho zbytku.
6: A nebo vpochodují do Moldavska, nebo pochodují do pobaltských států, jasně. No, ještě bych úplně nevýjímal jednoho důležitého aktéra, to je Evropa. Jo, ono se nám trošku vytratila tady, není v těch jednáních, protože Rusko je nechce, ale Evropa je garantem, bych řekl, jako asi jediným spolehlivým garantem teritoriální celistvosti Ukrajiny, jo, vlastně ekonomickou pomocí, humanitární pomocí, to znamená, je tady pořád jako významným prvkem. A pokud Evropa bude fungovat ve smyslu pro Ukrajinu, to je, my jsme tady pro vás, pojďme to nějak integrovat, budeme pomáhat, budeme vám garantovat třeba i tu bezpečnost, tak se k tomu třeba dojít nemusí. No, ale zase, je to podmíněno i tou druhou stranou.
5: Ale říkáte, kdyby ale nastupující vlády po Evropě, myslím, tak nejsou, podívejte se na naší vládu, která celkem tvrdě odmítá vlastně jakoukoliv větší pomoc směrem k Ukrajině, a když dá menší, tak se vzepřou koaliční partneři. Jasně. Takže to není prostředí, kde by tohle mělo dávat záruku Ukrajině. Že?
6: Určitě je to, Evropa je mnoho států a mnoho hlasů a mnoho názorů. Jo? A je to vždycky dlouhodobý proces. Jo, všechny ty sankce jsou tvrdě vyjednaný a jo, nebylo to jednoduché. Na stranu druhou mění se nám vlády i opačně, třeba Maďarsko, jo, které dřív házelo klacky pod nohy všemu a najednou jako je relativně rozumné. A česká vláda, ať jaká je, tak stále není protiukrajinská. Jako úplně, jako jo, že by
5: zřeklo se touhy pomoci.
6: Ano, jistě. Jo, zřekli jsme se sami od sebe, jo, té konstruktivní role toho, že jsme mohli být významným partnerem Ukrajiny do budoucna, ale zase se to také může změnit, děti u nás budou se někdy volby, ne?
5: Víte, abychom se vrátili k tomu Rusku a k Ukrajině už jenom naskok, tak je ta daná situace, nevyplývá z ní, že možná lepší než mírová dohoda, která okrádá Ukrajinu o území, by bylo lepší prostě nějaké dlouhodobé příměří a zmrazený konflikt?
6: Ukrajina tohle nabízí pořád, celou dobu. Jo, oni říkají, pojďme to zastavit, teďko půjdeme dál jednat. A to nechce Putin, to nechce.
5: To je u Ruska nepřekročitelné.
6: Ne, to je, jasně, Putin no, to nechce, to, samozřejmě, protože to je pro něj prohra diplomatická, že jo, vojenská, takže ne, nechce.
5: Tím si to odfajfknu je to hotové. Tak a teď mě řekněte, není vlastně největší změnou dneška to, že si pomalu zvykáme, ne ta válka jako taková, ale že si pomalu zvykáme na to, že prostě silnější může napadnout slabšího a nějakým způsobem je to pro něj cesta vpřed.
6: Jo, vracíme se, už tam to zaznělo v těch předchozích otázkách a odpovědích. No, já nevím, co to znamená zvykáme si. Já si na to zvyknout nechci a myslím, že nikdo, s kým se budeme bavit na ulici, by takhle nechtěl, aby fungovala společnost. A to znamená, říkám, jak na té úrovni jako domácí, jo, znamená tady u nás, jak má fungovat právo, jak má vymahatelnost práva, tak i to mezinárodní. To jo, je otázka spíš opravdu na to, jak se chovají opravdu, jo, ty diktátoři. Ty vlastně vytvářejí ty situace, toho, jak se pak vnímá jakoby ten, ta válka, nebo to, jaké oni mají vlastně diskurzivní nějaké dopady na ty naše názory. A já si myslím, že se tomu doufám, jako furt bráníme, co pak tady ne. Jako Trumpa někdo jako podporuje v těch myšlenkách.
5: Ne, víte, ale vy říkáte, já to nechci. A prostě pravda je taková, že lidé už jsou trošku Ukrajinou samozřejmě utahaní a už nevyhledávají ty denní zprávy tolik jako dřív. Takže najednou si třeba můžeme dospět do stádia, že ten status quo je stav trvalý. Rozumíte mi?
6: Já vím, kam jdete. Jedna věc je to, že už ta pozornost té válce na Ukrajině není taková, jako byla v počátku, ale druhá věc je, když se těch lidí zeptáme a chcete, aby takhle fungoval svět, tak vám řeknu, že ne. To znamená, jedna věc je, řekněme, medializace a udržování pozornosti k nějakému tématu. Druhá věc je přijetí té normy. A to si myslím, že může se lišit.
5: Víte, už jste o tom mluvil, že v těch posledních dekádách zpátky, tak že se také měnily hranice občas, ale nebyl to žádný jako mainstream, abych tak řekla. Jo.
6: No, jasně. Nám třeba v 90. letech se měnily hranice, měnila se mapa, politická mapa. Jo? To znamená, rozpadla se Jugoslávie, Československo. Hranice se úplně fyzicky jako neměnily, zůstaly stejné. Měnily se významně po druhé světové válce. I my jsme přišli o území třeba, jo? Nám Rusové zabrali.
5: Jasně,
6: jo?
5: Ale mě šlo primárně o to, jestli nehledáme vlastně něco, co je tak trošku jakoby postavené na snech těchto předchozích dekád, jestli vlastně se nevracíme do normálu v okamžiku, kdy impéria fungují tak, jak fungují.
6: Impéria pomalu zanikají. Já myslím, že 20. století, jestli nás něco jako nám mohlo dát nějaký příklad, bylo právě rozpad těch představ o tom, že má být nějaké impérium, které má ovládat všechny ostatní. A já si myslím, že i tuhle chvíli, jo, spíš máme více příkladů, kdy dochází k nějakému dalšímu štěpení, nebo jsou tendence, jo, k nějakému.
5: Ale nikoli u těch
6: rozpadu.
5: Největších zemí. Ale tam to je ten vtip, že prostě Amerika nabývá moci jednou cestou, Rusko druhou, a najednou tady máte země, které vlastně spolu rozhodují o těch malých.
6: Studená válka, a ta, jo, diskurzivně zase, jo, studená válka byla právě nastavena tak, že lidé akceptovali, že tady byly dvě strany, dobrá a zlá teda, jo, pokaždý záleželo na úhlu pohledu, a že oni do jisté míry podporovali vlastně tu území, které, nebo podporovali
5: sféru vlivu,
6: jo, kterou jako udržovali v nějakém jako systému a pořádku. Jo. Zatímco Amerika pomáhala Evropě, aby se zpamatovala z války, víš, Marshallův plán a pak vlastně evropská integrace a tak dále, jo, tak Sovětský svaz naopak byl jako destruktivní, že jo, ten vysával v podstatě ty svoje državy, jo, včetně nás. Takže i v tuhle chvíli.
5: To byla Amerika jako vzorem demokracie, že jo?
6: Jo, byla, ale zároveň taky dělala konflikty a přešlapy, které nebyly úplně jako správné. Jo, v Chile přebrát, já nevím, myslím, že těch případů máme jako hodně, jo, když se nechovali úplně v pořádku. Ale já jsem chtěl říct, jako ten dnešek je trochu jiný v tomhle. Já si myslím, že není jako úplně jako reálný návrat do úplně téhle podoby studené války, jo, kde třeba Amerika bude mít nějaký jakoby zásadnější vliv ještě na Evropu, kromě toho, že by měla pomáhat jako udržovat bezpečnost. Jo, to je to, co poslední zůstalo, jo, vlastně, a doufáme, že zůstane. Ale
5: a
6: jako
5: to stojí na čem, to, co říkáte?
6: No, to stojí, já nevím, na nějakých třeba i závazcích ze Severoatlantické aliance vyplývajících, jo, anebo i na tom pořád, prosím vás, Donald Trump tam dobře bude ještě kolik, rok a půl, dva, pak uvidíme. Jo, já netvrdím, že tam nemůže být někdo ještě horší než on, ale zároveň je dost možné, že se ta vláda tam také změní. A zase to se trošku vrátí zpátky, jo, k tomu, jak jsme na to byli zvyklí. To
5: neříkám. Zase uklidňovat.
6: Ano, ale to je princip demokracií. Jo, opravdu, jo, že.
5: Ne, jasně, ale jenom, že doby, kdy Amerika chtěla, ať se to povedlo nebo ne, chtěla šířit demokracii a svobodu, ty doby jsou pryč definitivně.
6: Asi jo, jestli něco jsem zapozoroval za poslední rok, tak je opravdu úpadek Spojených států. Jo, jako moci takové toho majáku, jo, nebo jo, ale možná i vojenské moci, když vidíme, co se děje v Iránu, jo, ve finále, ale ano, možná už to nebude jako je, ale zase, víte, to, jak se svět vyvíjí, to, že roste Čína či Indie, to je také jako přirozenost a ty nejdou jako vždycky automaticky, jo, proti Západu, jo, Čína možná asi, jo, ale Indie mi nepřipadá, jako, že by, jo, se snažila, jo, ty pořádky nějak úplně, jako, změnit, zničit a tak dále, Brazílie, jo, a tak dále, prostě je to vlastně ten povstání těch ostatních, pardon.
5: Zajímalo by mě, jestli v okamžiku, kdy se nějakým způsobem, vy byste řekl, transformuje, já řeknu, rozpadá takový ten obranné systém a pocit bezpečnosti pro všechny, tak je to období, které automaticky nabízí růst nacionalismu tomuhle směru?
6: To je to, čeho se možná bojím víc, jo, protože nacionalismus je velmi silný politický nástroj, jo, jak dosáhnout moci. Ono je ten dobrý nacionalismus, ten inkluzivní, který buduje tu společnost, tu soudržnost společnosti, jo, a oni spolu tak jako trochu pořád soupeří, takže pokud máme šikovného politika, toť jako kdekoliv, který začne hrát na tu strunu, jo, toho exkluzivistického, toho opravdu toho šovinistického nacionalismu, tak to opravdu může vést k rozpárání společnosti a jako k nějakým potenciálním konfliktům. A vidíme to v Evropě, vidíme to vlastně všude ve světě. Kdyby, otázka je ty rezistence tý zbytku společnosti, jak na tohle bude reagovat.
5: Řekněte mi, takhle už reaguje, když si volí takové politiky Jasně. do svého čela, ale mě by zajímalo, v jakých dvou evropských zemích je nacionalismus podle vás ve stádiu největšího nebezpečí?
6: Myslíte ten šovinistický nacionalismus?
5: Ano.
6: Tak to je jako dobře, my vidíme, zase jsme trochu v panice, co se děje třeba v Německu, jo, kde AfD jako má tu tendenci jako hrát trochu na tu strunu toho nacionalismu a vracet se trochu k těm, řekněme, tomu německému.
5: No tak je to Německo?
6: Jako jo, ale dobrý, ty ostatní strany si myslím, že stále jsou dostatečně silné na to, aby razili tu inkluzivitu tak, jak to bylo v minulosti. Východní Německo, jo, to je ten problém, že, kde nedošlo, řekněme, k tomu, co se stalo v tom takzvaně NSR, v tom západním Německu po druhé světové válce, to je totálně přelomení toho diskurzu z toho nacionalistického do toho, řekněme, občanského, a to východní Německo s tímhle bojuje. A je to skutečně jako otázka, jestli ti lidé jako uvěří těm myšlenkám, které to AfD jako razí, a jestli tohle se skutečně bude mainstream, který pohltí i zbytek Německa.
5: Poslední otázka, odpověď v jedné krátké větě.
6: To já umím.
5: Máte pocit, zkuste to, já vám věřím. Vytvářejí tu nenávist jako k druhému ty politici zhora, nebo jenom si vytahují to, co v té společnosti už bylo?
6: No to je, se na to odpověděla. Oni vlastně využívají to napětí v společnosti a využívají to ke své získání své posílení své moci. To je princip toho nacionalismu.
5: Libor Jelen, politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, byl mým dnešním hostem. Děkuju moc.
6: Jako vždy skvělé povídání a těším se na příště.
5: Já taky, hezký den přeje Barbora Tachecí.
2: Problémy politické, ekologické i sociální. Zblízka, z dálky a ze všech stran je na svítí reportážní pořad Zaostřen. Popisuje, analyzuje a vysvětluje, proč se události doma i v zahraničí odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Na čištění půdy na Šumově bude stát muset najmout specializovanou firmu, řekl to ministr obrany Zuna. Americký prezident Donald Trump oznámil okamžité uzavření Kennedyho centra ve Washingtonu. Český národní tým na mistrovství Evropy volejbalistů poprvé prohrál s Itálií 1-3 a dnes bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Průzkum a analýzu území u Zhůří na Klatovsku provede armáda spolu s hasiči. Následný odvoz, uložení a likvidaci toxického materiálu ale podle Zuny bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž nemá vybavení a specializaci.
7: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem